0: Další příčiny patří nepřizpůsobení rychlosti, stavu vozovky, nedání přednosti nebo přejetí do protisměru, říká policejní mluvčí Violeta Seřišťová.
1: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu. A na řidiče ostatních vozidel apelujeme, aby při odbočování, předjíždění nebo výjíždění na hlavní silnici opravdu pečlivě sledovali provoz kolem sebe.
0: Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zasáhl dron. Píše o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii, které incident nahlásila Ruskem kontrolovaná správa elektrárny. Dron údajně zasáhl budovu s turbínou a poškodil zeď. Agentura pro atomovou energii na síti X napsala, že požádala o přístup do zasažené budovy k její kontrole. Dronový útok na Záporoží by podle ní byl první od dubna 2024. Kriticky ohrožený líkovec voný se téměř po 50 letech znovu objevil v přírodě na jihu Čech. Vyskytuje se u Suchdola nad Lužnicí na Třeboňsku. Proč z krajiny téměř vymizel, vysvětlil botanik Josef Navrátil.
2: Velkým problémem pro tady tuto rostlinu je především zapojování bylinného patra, které neumožňuje optimální rozvoj jednotlivých keříků. Dalším problémem, který může souviset s mizením tohoto druhu, tak je jeho atraktivnost. V minulosti byl velmi často přenášen z přírody do zahrad.
0: Sport. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák se zahrají o medaile na ostravském turnaji nejvyšší světové úrovně. Do semifinále postoupili po vítězství 2-0 na sety nad šestým párem světového žebříčku, Francouzi, Basseroem a Ajem. Česká dvojice, speciálně složená pro tento turnaj, je tak posledním domácím párem v turnaji mužů i žen, pokračuje Ondřej Perušič.
3: Já myslím, že už jsme tak asi o 2 až 3 kola za naším cílem, který jsme si dovolili. Tohle je pohádka ostravská. Už když jsme v kvalifikaci hráli tiebreak, tak to vypadalo, že se klidně se turnaje můžeme rozloučit tam. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli a že jsme potom v té hlavní soutěži už ve skupině udrželi tu laťku takhle vysoko nasazenou i do toho čtvrtfinálového zápasu, který vůbec nebyl jednoduchý.
0: O postup do finále si Perušič se Sedlákem zahrají proti Američanům Krebovi s Benešem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody u Trutnova a na Chrudimsku. Na dálnici D4 s Příbrami do Strakonic už bez nebezpečí. Policie před chvílí zrušila výstrahu před chodcem poblíž exitu 49 milín. Dálnice teď bez kolon, plynule průjezdné. Na silnici 14 z Trutnova do Úpice havarovalo osobní auto. Nehoda je mezi Bohuslavicemi a Adamovem v zatáčce, nepřehledném úseku. Čekejte omezený průjezd. Podobně na Chrudimsku trase Proseč Česká Rybná v úseku osobní auto narazilo do stromu, na místo vyjela policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je jasná až polojasná, na severovýchodě přechodně až oblačná, teploty klesají většinou k 8 stupňům. Přes den pak čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přehánkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte Noční radiožurnál a taky Petra Zajíčka.
6: A protože máme po druhé hodině v noci, tak už za pár okamžiků po písničce si dáme naši pravidelnou soutěž.
7: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má další skvělou audioknihu Petrýši Džibnyjové.
1: Lotýš zalapala po dechu. Uviděla stříbřitou jizvu ve tvaru kříže.
0: Mimořádně složitý případ pro inspektorku Lotý Parkerovou.
1: Rampouch strachu jí klouzal po páteři.
0: Audiokniha v podání Lukáše Hlavici, která vám nedá spát.
1: Tohle bylo šílenství.
0: Radiokartu Hrob na kopci dostanete tento týden v nočním radiožurnálu.
2: A dnes, protože máme neděli, tak úplně naposledy 221 552 155 anebo 255 na konci. Tak kdo to bude dneska? Tak tady je noční radiožurnál, u mikrofonu Petr Zajíček. Halo, kdo pak se dovolal?
3: Ano, pane Zajíčku, u telefonu Emil, zdravím vás.
2: Já vás zdravím, dobrý den nebo dobrou noc přeju. Tak dneska nemám žádnou otázku, nic zásadnějšího se v kalendáři neděje, takže to máte vlastně zadarmo. Já vám blahopřeju a poslední z této ceny tohoto týdne při neděli tedy, tak tu posíláme právě vám. Ale abych věděl kam, tak mi vydržte na telefonu, ano? Gratuluju.
3: Ano, děkuju pěkně.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Německý malíř Georg Baselitz, který zemřel letos v dubnu ve věku 88 let, patřil k nejvýznamnějším světovým výtvarníkům. Jedno jeho plátno v hodnotě několika milionů eur si nyní na pár dní našlo cestu do venkovského kostelíku na samém okraji Německa. Podívat se tam na něj přišly tisíce lidí a už za chvilku se tam vypravíme i my.

0: Tak to byla v nočním radiožurnálu hitovka Thorn in My Side, za kterou stojí britská dvojice Eurythmics. Ta byla populární hlavně v 80. a 90. letech a patřili do ní Dave Stewart a také samozřejmě zpěvačka Annie Lennox. Dave Stewart značku Eurythmics nedávno oprášil, ovšem už bez Annie Lennox musel si najít novou zpěvačku. Ale my teď vyrážíme na poloostrov Dars, to je na severu Německa, jak jsem slíbil. Stojí tam nenápadný kostelík, říká se mu námořnický, protože dříve místo majáku ukazoval lodím cestu do přístavu. Evangelickému kostelu podstavenému za švédské nadvlády je letos 300 let. A oslavy jeho kulatého výročí doprovázelo minulý víkend také rozloučení s jedním velkým jménem světa výtvarného umění. Byl u toho i náš zpravodaj Tomáš Havlín.
1: Ja, wir haben uns das Bild von Georg Baselitz angeschaut. Ja, beeindruckend.
2: Podívat se na originál Georga Baselice v kostele, to bylo působivé, něco takového prý člověk často nevidí, říká Sven z Magdeburku, ale ne, že by vážil cestu na sever do obce Prérov jen proto, aby se podíval na obraz slavného umělce. Jsou letnice a na Baltu tráví volno spousta Němců.
1: Ja, ja, wir waren gestern im Wasser. 12-13 grad, wurde gesagt.
3: Ano, včera jsem byl ve vodě. 12 nebo 13 stupňů říkali, že má. Ale bylo vedro, takže to bylo příjemné. Žádný zázrak, ale šlo to.
2: Na prázdniny a moře v Prérově měl vzpomínky i Georg Baselitz, světoznámý malíř, který na konci dubna zemřel ve věku 88 let. Jezdil jsem s rodiči pod stan.
4: In den 90er Jahren, also 1996, hat seine Familie malerisch aufgearbeitet.
5: Když potom v 90. letech maloval rodinu a všechny její členy, tak si jako předlohu pro obraz svého otce vybral fotografii, která vznikla právě tady na pláži v Prérově.
4: Ein Foto seines Vaters genommen am Strand in Prero.
2: Říká Susan Knolová, předsedkyně spolku na podporu kostela. Výsledný Baselicův obraz je v něm teď vystavený na 3 dny. Idea spolku byla půjčit si ke 300. výročí kostela plátno a k tomu pozvat i jeho renomovaného autora.
4: Und er ließ mir ausrichten, dass er das aus gesundheitlichen Gründen nicht ermöglichen kann.
5: Baselic nakonec vzkázal, že to ze zdravotních důvodů nepůjde, ale vím, že se o projekt zajímal. Den před smrtí se ptal svého spolupracovníka, který je tady, jestli má v plánu jet. Tak to pak uvidíte, jak je tam krásně, říkal mu.
4: Und dann hat Baselitz zu ihm gesagt, sie werden feststellen, wie schön es dort ist.
2: Na obraz Georga Baselice se přišli do námořnického kostela v Prérově nakonec podívat tisíce lidí. Koho na plátně uviděli kromě otce slavného malíře a jak můžou procházky na pláži pomoct pochopit Baselicovi převrácené obrazy, to si poslechněte v neděli po 9:00 v zápisníku zahraničních zpravodajů. Z Prérova Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Host Radiožurnálu.
2: Ponořte se pod hladinu a odhalte děsivé tajemství. Bude to napínavé, a to i díky unikátnímu binaurálnímu zvukovému designu. Tentokrát navíc s využitím hydrofonu, tedy podvodního mikrofonu. V novém rozhlasovém seriálu Hlubina hraje taky mladý herec Tomáš Dalecký. Jak přiměje své vrstevníky, aby si Hlubinu poslechli? A jak se vlastně připravuje na roli v rozhlase?
0: Host Radiožurnálu.
1: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: Vinohradská 12.
0: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Vinohradská 12.
0: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
1: Podrobně a v souvislostech.
0: Vinohradská 12.
1: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
0: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Máme 14:30. Zprávy připravila Eliška Zábrocká.
4: Nehodu nákladního vozidla v Afghánistánu nepřežilo nejméně 22 lidí, dalších 630 lidí je zraněných. Informuje o tom agentura AP. Mezi oběťmi jsou převážně ženy a děti. Vůz vezl afgánské uprchlíky vracející se z Pákistánu a sjel ze silnice v provincii Lakmán na východě země. Podle místních úřadů řidič usnul za volantem. Pákistán zahájil v roce 2023 kampaň proti afgánským uprchlíkům a jejich rodinám. Jsou nuceni k odchodu, případně jim hrozí deportace. Navrátilci často využívají nákladních vozů, protože tak mohou převést i svůj majetek. O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Prodeje v Evropě se kvůli krizi v regionu propadly až o 95%. Ukazuje to průzkum Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Naopak roste poptávka po dovolených v jižní Evropě, zájem stoupl zhruba o pětinu. Do průzkumu se na začátku května zapojili členové asociace zastupující přibližně 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů z celé Evropy. Nejen dobový mobiliář, ale taky výstavu pivoněk si můžou i dnes prohlédnout návštěvníci státního hradu Šternberg. Květinami jsou tam vyzdobené komnaty prohlídkového okruhu s názvem Knížecí sídlo.
1: Sport.
4: Fotbalisté Paris Saint-Germain slaví obhajobu titulu v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti vyhráli nad Arsenalem 2-1 po penaltách. A šermíř Martin Rubeš zvítězil po druhé za sebou na republikovém šampionátu kordistů. Na něm se představili všichni 4 medailisté z olympijské týmové soutěže v Paříži. Rubeš ve finále porazil dalšího z nich, Jiřího Berana, 15-11.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na dálnici D46 a nehoda na Chrudimsku. Z dálnic teď nehody hlášeny nejsou. Na D46 se z Olomouce do Vyškova opravují povrch vozovky. Mezi sjezdy na Brodek u Prostějova a Drysice se jede jen v části na Olomouc v obou směrech jedním jízdním pruhem. Omezení je mezi kilometry 7 až 11, potrvá do půlky června. Zavřený je proto taky sjezd z exitu 7, Drysice, směr jízdy Brno. Na Chrudimskou trase proseč Rybná narazilo osobní auto do stromu. Je to zhruba na půl cesty, na místo vyjela policejní hlídka, počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je jasná až polojasná, na severovýchodě přechodně i oblačná, teploty klesají většinou k 8 stupňům. Přes den pak čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Ano, je tomu tak a já můžu prozradit, že už za pár okamžiků odhalíme úspěch archeologů na Opavsku. Ve Stěbořicích totiž objevili pod podlahou kostela románské kněžiště ze 13. století.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Tolik skvělá newyorská písničkářka Susan Vega, která má velice pozitivní vztah k České republice a ještě možná větší k Praze, takže opět přijede za měsíc a půl v polovině července do Prahy, zaspívá a zahraje nejenom samozřejmě tu písničku, která právě dozněla. Kostel ve Stěbořicích na Opavsku odkryl zhruba 800 let staré tajemství. Pozůstatky původního románského kněžiště z poloviny 13. století přímo pod podlahou současného kostela. Je to výjimečný objev, protože v Moravskoslezském kraji je doložených románských staveb velmi málo.
1: Prošli jsme románským portálem. Zde vidíme severní obvodovou zeď románského presbytáře.
2: To, co tady z původního kněžiště z presbytáře zbylo, je teď vidět všude kolem pod střechou kostela Narození Panny Marie. Čísla kolem nás na zemi jsou podle Michala Zezuly, šéfa Ostravského národního památkového ústavu, odkryté vrstvy 800 let zpátky do minulosti.
1: A podařilo se odkryt velmi dobře zachovalý románský pravouhlý závěr toho středověkého kostela, nebo i mladší barokní hrobky a hrobové komory.
2: Jak cenný je to objev tady toto?
1: Objev je to určitě důležitý, protože na území Moravskoslezského kraje máme jen velmi málo románských památek. Můžeme hovořit o spolehlivě doložených 4 stavbách.
2: Stěbořice byly navíc ve středověku centrem místní správy statků Velehradského kláštera. I to je vidět na podobě kostela.
1: Nejbližší analogii pro stěbořický kostel, tak jak jsme ho nyní poznali, tak představuje kostel v Kostelci u Kyjova, kde cisterciáci měli také jednu z center správy svých statků.
2: Ani se tomu nechce věřit, že tady na vesnici je kostel, oltář a všechno celou dobu stále na stejném místě, reagoval na nález archeologů nezávislý starosta obce Roman Falhar.
3: Lidi mají taky ten prostor na stejném místě, takže opravdu tady se bavíme o těch 800 letech pravděpodobně nepřetržitého slavení mší.
2: Památkáři vyrobí i trojrozměrný model středověkého kostela. Jeho současnou podobu teď čeká částečná rekonstrukce. Ze Stěbořic u Opavy Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Před 2 lety ukončil kariéru a přesto má kordista Jiří Beran stříbro z národního šampionátu. V Litoměřicích si v ojedinělém závodě, do kterého nastoupil, došermoval pro 2. místo, když ve vyřazovací fázi nestačil jenom na Martina Rubeše.
1: Dával jsem si tak jako 32-16, že by to jako mohlo být dobrý, ale takhle vysoko jsem rozhodně nemířil, ale bavilo mě to. Ale je vidět, že už síly docházejí na to finále. No.
2: Usmíval se Jiří Beran, který podlehl Martinu Rubešovi 11-15. Ten byl výrazně čerstvější.
3: Rozhodně nebudu lhát. Jirka měl strašně těžkou větev dneska. Jo? Já jsem mu to říkal na stupních vítězů, že když jsem viděl toho jeho pavouka eliminačního, tak jsem mu moc nevěřil, protože tam měl fakt těžký zápasy. Každý ten zápas byl proti skvělým šedmíři. A to se pak ukázalo ve finále, že prostě já jsem věděl, že Jirka nemá už tolik natrénováno, jako kdysi mýval.
1: Zkoušel jsem to tahat hodně zkušenostma a zkouskovat ten zápas a těžit z toho, že už nejsem zas tak rychle, já nemám tolik natrénováno, to se dařilo, ale do jistý míry ty zápasy pak už byly náročný ke konci.
2: Jak se to dá tahat zkušenostmi v šermu?
1: Čekat na ten správný moment a pak mít to zrychlení a vlastně šetřit síly, nevyčerpávat se zbytečnýma pohybama, zbytečnýma akcemi, které nikam nevedou.
2: Ale nestačilo to. Mistrem republiky je stejně jako v minulém roce Martin Rubeš, který navíc v semifinále vyřadil toho nejlepšího českého kordistu současnosti na mezinárodní úrovni. Tím je myšlený Jakub Jurka.
3: Vždycky ty reprezentační zápasy jsou trošku jako jiný, protože Kuba byl jasný favorit, že světová devítka. Minulý víkend byl 3. na světovém poháru. Já jsem šermoval parádně, mi se tam rozsvícelo hodně věcí, které jsme teď trénovali, takže jsem rád, že jsem je zužitkoval tady v tom zápase.
2: Říká Rubeš, který se stejně jako Jurka bude teď po konci sezóny světového poháru chystat na 2 poslední akce. Za 2 týdny pojede na mistrovství Evropy a za 1,5 měsíce na mistrovství světa. Z Litoměřic Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: Bruselské chlebíčky.
0: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
1: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
0: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
1: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
0: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radioservis představuje
3: Jakub Fránek, Tropické noci.
4: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
3: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
4: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál 3 hodiny. Jsou tady zprávy s Eliškou Zábrockou.
6: Meteorologové varují před bouřkami, déšť může zaplavit podjezdy. Tisíce lidí protestovali kvůli nadměrnému provozu v brennerském průsmyku mezi Rakouskem a Itálií. Do finále hokejového mistrovství světa postoupili Švýcaři a Finové. A bude polojasno postupně s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty do 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
6: Severozápad Čech, Vysočinu a Znojemsko dnes zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Jeho výstraha platí od nedělního poledne až do půlnoci. Meteorologové neočekávají povodně ani přívaly vody z polí. Vrcholí totiž období sucha a voda by se tak měla vsáknout. Problémy hrozí jen tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a taky v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se taky stát, že množství vody nepojme kanalizace, jak vysvětluje meteorolog Vojtěch Umlouf.
7: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm, také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
6: Bílý dům zveřejnil výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa v pátek večer hodinu před půlnocí, dva dny po samotném vyšetření. Téměř 80-letý prezident podle ní váží 108 kg a lékař ho prohlásil za zdravého. Zároveň mu doporučil zhubnout a více cvičit. Některé Trumpovy zdravotní projevy ale zpráva nevysvětluje.
8: Trumpův lékař Sean Barbabella ho prohlásil za plně způsobilého vykonávat funkci prezidenta. V testu na detekci příznaků demence prý dosáhl nejlepšího skóre. Bývalý lékař Bílého domu Jonathan Reiner ale zprávě vytýká, že některé projevy Trumpova zdraví nevysvětluje nebo je rovnou zamlčuje. Lékař zmiňuje otoky kotníků, opakované usínání prezidenta přes den nebo nález na kůži jeho krku, o kterém Bílý dům dříve uvedl, že si jej prezident léčí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Brennerský průsmyk mezi Rakouskem a Itálií byl v sobotu neprůjezdný. Asi 5 000 lidí tam protestovalo proti nadměrnému provozu, hluku a znečištění ovzduší. Podle agentury APA blokáda nezpůsobila žádné komplikace. Rakouská policie i regionální úřady totiž o protestu důkladně předem informovali. Brennerská dálnice je považována za hlavní dopravní tah přes Alpy, který spojuje střední Evropu a Itálii. Loni po ní projelo skoro 11 milionů osobních aut a asi 2,5 milionu nákladních vozidel. Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonném v Podještědí. Včera byla ale vystavená na hlavním oltáři naposledy. Církev nechce riskovat její další krádež potom, co ji před 18 dny ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Teď už je uložená v hrobce, říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
9: Jako není to hrob jako někde na hřbitově, je to prostě tumba, která je nad zemí, čili je to kdykoliv vyjmutelné. Říkám, je to návratný proces na rozdíl od toho, že bychom riskovali novou krádež nebo poškození.
1: Sport.
6: Hokejisté Finska postoupili do finále hokejového mistrovství světa. V semifinále v Curychu porazili Kanadu 4-2. V dnešním souboji o titul se utkají s domácími Švýcary, kteří zvítězili nad Norskem 6-0. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupních vítězů byla ve slalomu podruhé v kariéře. Předtím se jí to povedlo před necelými 6 lety. A právě o tom mluvila ve vysílání Radiožurnálu Sport.
10: Bylo to hodně dlouhé. Já se přiznám, že tu první medaili nepočítám zas tak moc, protože opravdu ta konkurence tam byla hodně jiná. Jezdila jsem ještě hodně jinak a celkově to byl trochu odlišný závod, takže já jsem za tenhle výsledek strašně vděčná, protože ta cesta, co jsem udělala, podle mě byla hodně dlouhá a nebyla lehká, takže jsem ráda, že ta práce, co jsme odvedli s trenérem, tak jde vidět.
6: Mezi kanoisty skončil druhý Václav Chaloupka.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na D2 za Brnem a překážka u Tábora. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem k Olympii. Od včerejška stojí porouchané osobní auto. Mezi kilometry 9 až 10 na krajnici, kousek před opravovaným úsekem. Místo je volně průjezdné. Na silnici 19 u Tábora policie hlásí sraženou zvěř ve směru od D3 sjezdu na Čekanice směr jízdy Milevsko, dejte pozor, je v jízdním pruhu. A na Žďársku je nově neprůjezdná silnice 385 z Nového Města na Moravě do Zvole. Uzavírka je v obci Křídla. To potrvá do půlky června, objízdná trasa vede přes Bystřici nad Pernštejnem, Zvole a Bobrovou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a taky Petr Zajíček.
5: A je tady hodina, kdy vám prozradíme nebo možná připomeneme, pokud jste poslouchali, co zaznělo v rozhovorech s hosty Radiožurnálu tento týden. Jan Rudzinský mluvil o tom, jaké je to dostat se do akrobatické letky Flying Bulls. Fotografka Alžběta Jungrová pozvala na svou výstavu ve Volmanově vile. No a do studia dorazila i Vanda Hibnerová, aby popovídala o své poslední autorské hře Funeral. No a nebojte se, nebylo to žádné pohřební povídání, ostatně více uslyšíte za chvíli.
0: Noční Radiožurnál
11: a Petr Zajíček.

0: za 100 let.
1: Herečka Vanda Hübnerová proměnila pohřeb v divadelní událost plnou černého humoru, poetiky i vzpomínek. Ve své autorské inscenaci Funerál ukazuje, že poslední rozloučení nemusí být jenom smutnou tryznou, ale třeba oslavou života. Kabaretní průvod pohřebním rituálem vznikl jako vzpomínka na jejího otce. Jak tedy na jevišti mluvit o smrti bez patosu? Vanda Hübnerová byla hostem Radiožurnálu a Libor Bouček se ptal mimo jiné i na její život na statku.
2: Jak složitě se to místo, které je oslavou přírody, opouští? Jak složitě se jako jezdí?
3: Vlastně mě pomáhá těch 120 kilometrů, protože během těch 120 kilometrů, který musím ujet mezi dvěma místama, které obě miluju teda, tak vždycky kolem toho 50. kilometru se to překlápí. Když jedu z Prahy, tak na 50. už začnu myslet, jestli mám dost nafty do traktoru a strunu do křoviňáku, protože teď je období sekání, takže teď se u nás řeší šroubky, broušení nožů a takovéhle věci. No a když je to v obráceně, tak kolem 50. kilometru si zase přeříkávám texty na večerní představení a připravuju se na to šílený množství lidí, který mě tady jako čekají na ulicích a všude, protože tam jsem v podstatě jenom sama se zvířatama. No.
2: Která ta cesta je příjemnější? Ta směrem na to představení?
3: Na
2: D1 je to vždycky.
3: Na D1 není vůbec žádná cesta nikdy příjemná.
2: Ale myslím to obsahově. Na co se těšíš víc? Jestli když míříš na ten ranč, anebo?
3: Možná se to už čím víc stárnu překlápí k tomu klidu, ale vždycky, když už jsem tam delší dobu, tak najednou zjistím, že při kydání hnoje už mi v hlavě jedou myšlenky na nějaký třeba další projekt, nebo jako myslím si, že ta naše profese je tak nakažlivá, že se nedá jen tak jako opustit vědomě, že by to člověk zaříz a řekl si ne, teď už tady budu jenom trénovat koně a tak to, takhle to není. Takže je mi tam líp fyzicky i psychicky, ale ten adrenalin, který mám tady v Praze, ten prostě k tomu potřebuju.
2: Čím si vysvětlit to, že ty nápady přichází právě při tom kydání hnoje a mluvím i z vlastní zkušenosti, že když člověk chce něco vymyslet, tak musí zmizet za tu Prahu. A je pro mě strašně těžký takhle v pondělí se vracet, ale tam v té přírodě, obklopen lesem, obklopen řekou, tak tam člověk fakt ten nápad dostane s nás, než v metropole.
3: Ono to u mě teda, já jsem teď zrovna, když jsem šla sem, tak jsem ještě, protože jsem asi moc hyperaktivní, ještě četla nějaký články, četla jsem si něco o ADHD. A zjistila jsem, že ho asi mám, protože já nejsem schopná jako vlastně vypnout a pak se sama zahltím tím vším. A možná jediná terapie, která na mě funguje, která mě sklidní, je právě ta těžká fyzická práce, při který se takovým způsobem jako vlastně vyřídím. Teď jsme třeba na ranči, protože tam pořádáme v létě různý akce, herecký workshop a jogový víkendy a mám tak tam chci, aby těm lidem bylo dobře, tak tam děláme takový jako zázemíčka a já jsem

0: tam teď prodlužovala takový zápraží ze starých cihel. Bylo jich 500 a každou tu cihlu jsem měla v ruce několikrát, přenášela jsem jí, klekala jsem si, zvedala jsem se kolečka se štěrkem pro sejvka a mě to uspokojilo víc než třeba premiéra v Národním divadle Úspěšná, když jsem se podívala a za sebou jsem viděla tu hrozně křivou zvlněnou dlažbu, kterou jsem si ale jako prostě dělala sama. Tak jsem z toho měla radost. No a to je právě ten moment, kdy je člověk tak strašně zaměstnaný fyzicky, že ta hlava se dokáže na chvilku právě jakoby vypnout. A pak se do té čisté hlavy jako může pustit třeba jako jedna myšlenka. Já když jedu na koni na výšťku někam, tak kromě toho, že pozoruju toho, čeho by se ten kůň mohl třeba dopředu leknout, jako kde někde visí nějaký pitlík nebo něco, tak přesně se mi v tenhle moment jako do té hlavy dostávají pak ty příjemné věci jako v rámci té profese. No.
1: Já to nechci zobecnit, protože je mi jasné, že spousta posluchaček a posluchačů vykonává fyzickou práci, ale není ta absence v současné době té fyzické práce jedna z příčin těch problémů, který prožívám?
0: Já jsem o tom přesvědčená. Já si myslím, že jako, já jsem teda někdy až jako nesnesitelná svýmu okolí svojí činorodostí, protože ve chvíli, kdy už něco dokonču, tak už plánuju 10 dalších věcí. Protože potřebuju mít nějaký ty věci jako před sebou, těšit se na ně. Já jsem moje kamarádka Luca Kašiarová, kolegyně, tanečnice, se kterou jsme dělali představení, tak mi říkala, že jsem nesnesitelná tím, že slovo, že se těším, používám úplně nejvíc a že z toho je úplně frustrovaná, že se furt na něco těším. Jako. Já jsem se i těšila sem ráno, šla jsem pěšky z kampy, prošla jsem si Karlův most a radovala jsem se, že je tam ještě málo turistů, tak brzo ráno. Já se furt na něco těším. Já jsem fakt asi jako blázen. No a těším se právě i na tu fyzickou práci. A když jsem jako pár dnů v Praze, kde se tady člověk pohybuje po těch ulicích nebo jezdí nějakýma jako dopravníma prostředkama, tak já tam vlastně nic takového ne, jak maximálně si jako vjedu na koni nebo sekám na traktoru. Třeba trávu nebo něco mulču, ale vlastně chodím pěšky a tam denně nachodím třeba 15-20 kilometrů. No.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Dlouhé roky fotografovala válečné konflikty, chudobu i život na místech, kam se většina lidí nikdy nepodívá. Teď fotografka Alžběta Jungrová představuje výstavu fotografií bez konce a začátku. Jak si hledala to správné světlo, místo a okamžik při focení ve Volemonové vile? A co dnes fotografku přitahuje více než dramatické události na druhém konci světa? Alžběta Jungrová byla hostem radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Sneseš označení reportážní částečně? Myslím, že v tom nejlepším slova smyslu, protože ta reportáž je přece jako unikátní, že je to svědectví té doby.
2: Určitě reportáž, dokument a určitě to velká část mýho života a součást naprosto, takže určitě bude ctí.
1: Ty oblasti jsou různé. Já jsem v úvodu zmiňoval to afgánsko-pakistánské pomezí. Budeme se bavit o Kongu, ale jak ty si vybíráš to téma? Co tě osloví ten žánr? Protože můžeme pokračovat dál zdravotnictví. Teď si zmínila, že jezdíš s záchrankou poslední dobu, tak co je to, co se tě dotkne? Jak v tobě zažehne ten oheň?
2: Tak to se samozřejmě mění hodně s věkem. Ty témata, které mě zajímají, já se posledních 10 let snažím dělat dokumentární projekty, kde mám čas na to se na to místo vracet, takže ideálně roky, kdy můžu opravdu jít do hloubky a nejenom po povrchu, že někam přijdeš, tam 2 dny něco fotíš a odejdeš, takže teď vlastně 1,5 roku jezdím se záchrankou, další 1,5 roku budu a teď přesně po tom 1,5 roku začínám cítit, že už mě ty lidi, většina z nich zná, většinou z posádek už jsem někdy jela a dispečing ví, takže je to takový, a ty lidi se přestanou hlídat, kontrolovat, dostaneš se trošku pod ten první povrch, protože vždycky, když přijde fotograf, tak ty lidi jsou nervózní, samozřejmě snaží se nějakým způsobem vystupovat, se stylizovat, chtějí vidět sami sebe tak, jak by se chtěli vidět. Takže a tohle celý je jako dlouhodobý proces nějakého jako infiltrování se toho fotografa tak, aby už nebyl ten vetřelec.
1: A to je ta záchranka tě napadla jak? Je to ta krajní mez? Je to ta krajní situace toho člověka?
2: Záchranka mě oslovila. My budeme dělat knížku z toho ke 170 letům Pražské záchranné služby. A já si myslím, proč jsem na to protože si myslím, že tohle je téma, který se strašně rychle mění v současnosti. Zdravotnictví všeobecně, i ten systém tý záchranných složek. A že vlastně za 100 let to má furt šanci být pro lidi zajímavý vidět, jak ty věci vypadaly. Že spoustu věcí se nemění nebo zůstává plus minus stejný. Takže i ty témata já si trošku vybírám tak, aby to vlastně bylo z hlediska nějaký budoucnosti přínosný. S tím, že ty lidi budou moc vidět, jak jsme žili.
1: Jaké lidi vidíš kolem sebe v té záchrance a v tomhle systému? Jak bys je charakterizovala? Jací jsou?
2: Záchranáři?
1: No.
2: Já jsem úplně vyřízená z nich. To je jako klobouk dolů. Já opravdu musím říct, i po tom 1,5 roku furt jsem jako většinou dojatá z toho, jak máme jako a pyšná, teda strašně, jaký máme skvěle funkční ty záchranáři, ty řidiči, i ty holky na tom dispečingu, ale i to, jak umí vlastně jako spolupracovat s policií a s hasičema. Já jsem jako to je prostě, oni opravdu, hasiči chodí na záchranku, na stáže, stejně tak policie, aby se naučili první pomoc. Jo, je to celý propojený, ten systém je opravdu. A ty lidi jsou laskaví. Jo. Já vidím, jak prostě hladějí babičku po ruce. To pak jako tam stojíš a jsi úplně dojatej, že i v té práci, která je opravdu někdy šílená, ty lidi jsou agresivní, napadají je alkohol, drogy. Jako většina z těch výjezdů jsou vlastně banality, někoho bolí bříško prostě. A jo, takže oni prostě ke každému přistupují se stejnou důležitostí. Je to fakt zážitek pro mě.
1: Jaká bude ta výsledná stylizace, protože z toho, co říkáš, tak já najednou vidím černobílou věc, i když ta barva, si to mě zajímá, jak to dopadne.
2: Hele, barva, asi to bude barva, i když samozřejmě já tu černobílou fotku miluju a myslím si, že ale zrovna ta záchranka je tak specifická, ta barevnost pro ně, ta výraznost vytlačení z toho prostoru, i ta sanitka, i ty noční světla, když to moda jako blikají, jakoby, takže tam asi bych trošku ubrala tomu příběhu, kdybych to dala do ČBčka. Samozřejmě nejradši bych to udělala půl na půl nebo fotku od fotky, ale to takhle úplně nefunguje, musím držet nějakou linii. Ale hele, ta barevná fotka vždycky v sobě nese nějakou jako emoci, pokud ten příběh má barvu, což ta záchranka má. Ta černobílá fotka pak umožní jít jako víc jako do příběhu, když to ta barva ho někdy trošku potlačí, takže vždycky tohleto rozhodování je strašně těžký. Já třeba burlesku, kterou fotím 15 let, tak jsem nechala v barvě, protože si myslím, že tam je jasně daný, že ta barva je pro ně specifická, jsou to světla, jsou to kostýmy, jsou to, je to make-up. Takže tam bych ubírala, naopak třeba Věznici jsem dělala černobílou. Takže tohle je takový jako těžký rozhodnutí, ale pak musíš jít.
1: No z toho, co říkáš, líbí se mi, že reaguješ na moji zdviženou ruku. To mě zaujalo. Záchranka, burleska, Věznice. Absolutně odlišné světy. Co tedy musí mít ta komunita? Podle čeho si to vybereš, že je to takhle rozličný?
2: Hele, tak Věznice a burleska jsou vlastně žena. Já furt jako ústřední téma, myslím, celý mojí tvorby jsou ženy a ženský témata, ženský příběhy, tudíž tam bylo jasný, že to byla Věznice a mě strašně baví ty protiklady, on ten život potom je hrozně jako pestrej, když se nebojíš jít od burlesky do Věznice. A celkově tím, že jsem žena, že se dostanu mnohem blíž k ženám, jsem schopná jim mnohem líp porozumět a ponořit se víc do toho příběhu, takže ženský. A ta záchranka je prostě pro mě nějaký lidský příběh. Jsou to, asi to propojují lidi a nějaký emoce, které jsou spojené s tím, co vytvářejí.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 15:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. K převodu financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet využije současný zákon. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo okolo 400 připomínek. Zákon připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě. Obě média změnu dlouhodobě kritizují. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že i nadále odmítá všechny úpravy, které ruší současný funkční stav a upravují výš rozpočtu. Americká armáda zabila při útoku na loď ve východním Pacifiku 3 lidi. Washington to uvedl na sociální síti X. Plavidlo bylo podle armády zapojené do obchodu s drogami. Spojené státy na lodě v Tichém oceánu a Karibiku útočí od loňského září a zabili tak přes 200 lidí. Bílý dům to označuje za boj s narkoteroristy. Důkazy pro svá tvrzení ale neposkytuje. Lidskoprávní organizace, včetně Amnesty International, to označují za mimosoudní popravy, které odporují mezinárodní národnímu právu. A cenu Evropské unie za literaturu dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza. Literární odborníci ocenili poetické zpracování a optiku, se kterou Kaprálová popsala svůj tvůrčí pobyt ve městě Maribor ve Slovinsku. Spisovatelka za svůj román před měsícem získala také ocenění kniha roku 2025 v soutěži Magnesia Litera. Sedmičlenná porota vybírala z děl celkem 14 nominovaných autorů. Udělila taky dvě zvláštní uznání. Ta putovala k autorům z Francie a Černé Hory.
0: Sport.
3: Fotbalisté Paris Saint-Germain slaví triumf v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti zvítězili nad Arsenalem 2-1 po penaltách. Tým z Paříže tak obhájil titul a nejprestižnější klubovou soutěž ovládl jako první francouzský klub v historii dvakrát.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody u Prahy a na Klatovsku. Dálnice teď plynulé průjezdné. U Prahy pozorně na trase Hovorčovice-Třeboradice. V ulici Zatratí narazilo osobní auto do obrubníku a na cestu vytekly pohonné hmoty. Na Klatovsku v Janovicích nad Úhlavou je hlášená nehoda se zraněním. Pozorně projíždějte po Klatovské ulici u čerpací stanice MOL. V Hradci Králové u letiště a v okolí i během dneška čekejte omezený průjezd a hustý provoz. V 9 ráno tam začíná druhý den letecké show. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách jen kolem 19. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: A my už za chvilku budeme pokračovat ve výběru toho nejzajímavějšího z rozhovoru s hosty Radiožurnálu za tento týden. Tak třeba o divadle mluvil režisér Tomáš Rálež, o zahradách Pražského hradu zase jejich šéfka Helena Pánková, ale už za chvilku se vydáme do oblak s Janem Rudzinským, akrobatickým pilotem. Počkejte si na to.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Létal s jednou z nejprestižnějších akrobatických skupin světa, předváděl manévry na hraně fyzikálních možností a kokpit je pro něj druhým domovem. Hostem radiožurnálu byl pilot Jan Rudzinský. Jak se člověk dostane mezi špičku letecké akrobacie do letky Flying Bulls? A co přesně se stalo před 20 lety, kdy přežil velkou leteckou havárii? I na to se ptal Libor Bouček.
1: Co přesně se stalo? Protože většinou v těch rozhovorech to popisují jiní, ale co se tedy stalo před těmi 20 lety v roce 2006 v Bratislavě?
2: 20 let budu v září, budu slavit 20 dny. No, lítali jsme na leteckém dnu ve Vajnorech v Bratislavě a při sestřelování balonku já jsem letěl vrtulí sestřelit balonek, to je taková disciplína pro diváky, prostě jenom taková show. Tak kolega si zkrátil ten okruh a šel na stejný balonek jako já a neviděl mě, protože byl nade mnou. Přes ten čumák toho letadla mě neviděl. Byla to jeho chyba technická. A já, když jsem trefil ten balonek, tak v ten samý okamžik on trefil mě a vrtulí mě úsek ocasní plochy.
1: No, což je během letání docela dost velká komplikace.
2: Dost, no, ono to totiž bez ocasních ploch neletí.
1: Přesně tak.
2: Takže já jsem udělal takovej souvrat a zapíchl jsem se do země. Zároveň je potřeba říct, že ale co se týká odpovědnosti, já jsem za to přijal plnou odpovědnost, protože 2 dny předtím já jsem se v noci probudil s varováním v hlavě, hlas, který mi říkal, nelítej do té Bratislavy. Já ho neposlech.
1: A od té doby věříte na ten hlas teda?
2: Já jsem na něj věřil i předtím, ale nějak jsem se to jako zdůvodnil. Víte co, to je takový jako, hele, jsem to slíbil, přece je to nemůžu odříct na poslední chvíli, tak budu opatrný, bleble. To takhle ten rozum jako nabízí těch spoustu logických, jakoby pravdivých argumentů. Ale ta intuice je poměrně jako potichu, jasná a trvá jenom chvíli. A když ji neposlechnem, tak respektive takhle, když intuici poslechneme, tak se to většinou nedozvíme, protože to jde v úvozovkách jenom dobře. Za to, když ji neposlechneme, tak se to dozvíme, že pak jsem byl 3 měsíce v nemocnici.
1: Vrátím se k tomu konkrétnímu, protože člověka, nikoliv, že ho to fascinuje, ale logicky ta blízkost smrti v člověku i posluchači vyvolává ty otázky. Vy si tedy pamatujete, který ten moment poslední?
2: No,
1: tu ránu?
2: No, těsně před tou ránou a takový to břinknutí. Jo, takový to, když se praštíte do hlavy, tak to je ten zvuk, jo, a takový ten zvuk prostě, já když slyším třeba bouračku, jak to jako takový ten tupej nárast, jak se to křupne a jako zmuchlá, tak tenhle ten zvuk si pamatuju.
1: A
2: poslední.
1: Pak tedy dlouhá pauza? A pak
2: nějaká pauza, pak jsem asi v meditaci vzpomněl a slyšel jsem sám sebe, když mě vyndávali z toho letadla, ale jako třetí osobu. Já nemám vizuální. A normálně jsem měl jakoby pocit, jako když jsem někde mimo tělo a slyším se, jak s nima mluvím, jako že něco bolí a že tohle.
1: A pak zase pauza?
2: Pak zase pauza a pak jsem se probudil v nemocnici, protože pak už mě dali nějaký blbováky. On tam byl zrovna záchranářský vrtulník, který měl po nás vystupovat. Oni už ho měli natočený, takže oni jenom přeskončili, naložili mě a odletěli. A
1: když to viděli kolegové, tak předpokládám, že všichni si musel říkat, tohle je fatální, to je konec, ne? Tohle je nehoda, ze které člověk prostě a jednoduše s vyššími 10% neodchází živý.
2: Jo, ta nehoda tak vypadá, ale můj kamarád Karel Faltus, ten neváhal, běžel k tomu letadlu i přesto, že tam hrozilo, že to jako začne hořet a prostě to letadlo otočil a začal mě tahat ven. Prostě on nezaváhal ani sekundu, jako to úplně obdivuju, jako že prostě tu jeho ducha přítomnost a takovou neohroženost, jako opravdu jako se skláním do dneška. Karel, velký člověk.
1: Co slavíte víc? Svoje narozeniny, které jsou z občanky a z okamžiku narození, anebo ten zářivý moment?
2: Asi ty normální narozeniny, ale rád bych jako slavil každý den, ale ne vždycky se mi to daří.

0: Divadlo Letí slaví 20 let a s Českým rozhlasem Vltava proto dali dohromady ochutnávku krátkých her ze své tvorby, takzvané Drama Tapas. Ty si můžete poslechnout na webu Vltavy. No a na Radiožurnálu je představil režisér Tomáš Rálež. Jak se rozhodl, že půjde studovat zrovna divadlo? I na to se ptal Libor Bouček.
1: Vy jste ročník 1997, to znamená, řekl bych, člověk, který vědomě vstoupil až do toho 21. století, tak mě napadá logická otázka. Proč studovat něco tak klasického, jako je činoherní režie? Není to řečeno jazykem vaší generace fakt old school?
2: To, třeba by to pro někoho bylo. Já si myslím, že další jako nějaká zlatá éra divadla přijde, až bude všechno virtuální a digitální. Já jsem šel studovat tu školu se zájmem vlastně o příběhy, o herectví, o živý lidi, o společnost, a pro mě je to asi nejlepší platforma, jaké jsem já schopen být účasten, jak to zkoumat, jak zkoumat ten svět, ve kterém jsme se ocitli.
1: No a když na konci té střední školy, anebo nevím, jestli jste šel rovnou po maturitě? Myslím, že ne.
2: Rovnou ne.
1: Ale když v tom svém okolí jste tak jakoby říkal, že chcete studovat režii, tak jak na to reagovali vaši vrstevníci? Co v té době bylo trendy a populární v rámci studií?
2: Tak já myslím, že já jsem šel z gymnázia a tak tam byly populární samozřejmě technické obory, pedagogika, medicína, a tvářili se, většinou byl vždycky problém vysvětlit, že režisér nedělá jenom film, ale dělá i divadlo. Ale to je takový klišek, kterýho se člověk prostě nemůže zbavit. A asi to brali jako nějaký jako nedosažitelný svět, nějaký svět, který znají z pozice diváka v rámci klubu mladého diváka, jo. Že to jsou ty představení, na který potom jezdí s gymnáziem a s pedagogy. Vidíte, vlastně jsem se o tom s nimi v té době asi moc nepobavil.
1: Chápu, protože to asi nebylo úplně to nejatraktivnější. Když jste se dotkl toho klubu mladého diváka, vybavíte si, co jste viděl jako první třeba? A jak pro vás to bylo důležité v té době?
2: Já si nevybavím, co bylo první, ale jednoznačně si vzpomínám na inscenaci Jana Mikuláška v divadle Na zábradlí, korespondence V plus V, a myslím, že to pro mě bylo iniciační.
1: Vážně?
2: Že to byla jedna z těch inscenací, kde jsem si říkal, tyjo, to divadlo může vypadat takhle a dělá to se mnou tohle, mm-hmm. A chci to zkoumat dál. A vlastně od toho mě to nějak odpíchlo, ne hnedka touze po režii, ale paradoxně po dramatickém psaní, ale to je asi nevystupovatelné.
1: Ne, mě to zajímá, protože když se podívám na své spolužáky a vaše kolegy, kteří procházeli třeba tím studiem režie, tak ve valné většině případů to byli lidé, kteří za sebou měli třeba zkušenost s Ochotnickým divadlem, zkoušeli to režidování, ale vy ne. Tak jak se... Jak se vlastně člověk dostane k tomu a jak moc limitující či naopak výhodné je nemít tuhle zkušenost s amatérským divadlem?
2: Nedovedu to posoudit. Já jsem opravdu pro to divadlo nějak zahořel přes nejdřív divácký zážitek a potom přes dramatické texty, že jsem začal i během toho studia na gymnáziu vlastně načítat novou dramatiku, a to mi připadalo jako úplně nový svět, takže jsem se tam, chtěl jsem se tím směrem vydat. A vlastně pak mi přišlo, že ta činoherní režie a tahle katedra, že k tomu má asi nejblíž.

0: Na Pražském hradě musí reprezentovat i zahrady a právě to má na starosti Helena Pánková, ředitelka odboru parků a zahrad správy Pražského hradu. Jaké to bylo přejít z Vyšehradu na Pražský hrad? I na to se ptal moderátor Libor Bouček.
1: Ten přestup, to mi přijde jako opravdu cesta ze Sparty do Slávie nebo z Barcelony do Realu Madrid. Jak je mezi odborníky vnímám ten přestup z Vyšehradu na Pražský hrad?
2: Jak je vnímá mezi odborníky?
1: Nebo co to i jako znamená?
2: Jako, já mám velkou podporu, jo, ale co to znamená? No tak jako Vyšehrad je překrásný městský park, je to národní kulturní památka, je to dávné sídlo Přemyslovců, je to národní symbol, je to úžasné místo, ale samozřejmě jako z hlediska té krajinářské architektury je to jako přece jenom něco jiného než ty zahrady Pražského hradu. Jo, vlastně ty parky Vyšehradu začaly vznikat v 19. století a vždycky byly takový jako téma doplňkového charakteru. Mm-hmm. Zatímco na Pražském hradě dva z těch větších komplexů zahradních, Královská zahrada a Jižní zahrady, opravdu vznikaly de facto jako reprezentační prostory pro tehdejšího panovníka. V případě Královské zahrady do ní jako opakovaně vlastně ty králové vstupovali ve smyslu, že si tam něco vymínili, chtěli nějakou změnu, chtěli nějakou investici, takže přeci jenom opravdu tam jako i ta kontinuita historická je jako jiná.
1: No a v čem přesně ta historická kontinuita je? Co se musí zachovat? Co, když jste vstoupila, co vlastně tam je vidět jako to dědictví po staletí?
2: Tak samozřejmě stavební architektura, velká část sochařské výzdoby, které jsou součástí těch zahrad. Jo? To k zahradám patří, takže Královská zahrada vznikala v přímý vazbě na letohrádek královny Anny, který mimochodem teďka jde do rekonstrukce. Takže se na ně nějakou dobu nepodíváme, až se na ně podíváme, tak bude mnohem krásnější příští podzim. Každopádně to bylo v 16. století a to založení té zahrady si vymínil a investoval přímo tehdejší císař Ferdinand, který vlastně po vzoru tehdejší módy, a tou módou byla věda a poznání, tak vlastně chtěl založit zahradu, ve který by schraňoval a sbíral různé kuriozity a zajímavosti z celého světa, což v té době byly třeba tulipány. Říká se, že v Královské zahradě se pěstovaly tulipány jako na prvním místě v Evropě a až teprve mnohem později vlastně dospěli do Nizozemí, kde způsobili tu slavnou tulipánovou horečku, ale třeba citrusy nebo různé další tropické keříky. Takže ona to byla de facto taková tropická studijní zahrada a zároveň trošku, řekněme, to mělo podobný. Mělo to ten status, jako má dneska Bentley nebo nějaký luxusní auto. Prostě kdo byl boháč a chtěl se opravdu předvést, tak měl nádhernou zahradu s úžasnou sbírkou.
1: Ale převažovala tam ta užitnost a věda do jisté míry. Dá se pak říct, že na vrcholu to bylo díky Francii a díky zámku ve Versailles, že to bylo zlaté období toho zahradního umění?
2: Úplně bych to neřekl takhle jednoznačně. Ono má stejný vývoj jako všechno ostatní umění, takže nedá se říct, že jedna konkrétní doba byla jako vrchol, ale rozhodně Francie do toho velmi investovala a řekla bych, že za Ludvíka bylo na vrcholu to, že ta zahrada je ten reprezentační sál. Vlastně ty zahrady ve Versailles opravdu měly sloužit k tomu, aby se po nich korozovalo, aby ta smetánka společně si tam povídala, vypadala krásně, byla krásně oblečená, tam byly mezi nimi ty ornamentální záhony, které vlastně vypadaly podobně jak ta společenská smetánka. Myslím si, že to musel být úžasný pohled.
1: Tenhle trend se dostal i do zahrad Pražského hradu. Je tam někde k vidění?
2: V takovém fragmentu právě v té Královské zahradě na vstupu, tam jsou ornamentální záhony a to je taková poslední reminiscence toho té renesančně barokní fáze té zahrady. Ona původně vlastně v takovýchhle různých mašličkách a lilijicích a různých dalších ornamentech vypadala úplně celá. Hmm. A pak se samozřejmě v těch následujících staletích proměnila.
1: Kolik těch zahrad vlastně zahrnuje ten objekt, největší světový hradní komplex Pražský hrad?
2: No, to jste mě teďka dostal, musím si to spočítat na prstech, ale dalo by se říct, že vlastně třeba 5-6 jako názvu, když nepočítáme Jelení příkop jako zahradu a Chodkovy sady, které jsou vlastně městským parkem jako zahradu, tak to bych řekla, že jsou takové jako témata zvlášť a pak je tam Královská zahrada, komplex Jižní zahrad obsahuje zahradu Rajskou na Valech a Hartigovskou, no a pak je tam Horní Lumbeho zahrada a Dolní Lumbeho zahrada.
0: A já doplním, že všechny rozhovory si můžete poslechnout na našem webu a samozřejmě i na našem YouTubeovém kanálu Host Radiožurnálu nebo na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. No a už v pondělí se můžete těšit na dalšího hosta. Tentokrát si Jan Pokorný pozval mladého herce Tomáše Daleckého.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Čtyři hodiny. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Vláda se už nebude zabývat návrhem nového mediálního zákona ministra kultury. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Fotbalové Slovácko bude v baráži o šance ligu hájit náskok před Artisem Brno. A bude polojasno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty do 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Novým mediálním zákonem ministra kultury o ty klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. K tomu podle něj stačí změna existujícího zákona.
4: Na klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
5: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
4: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
6: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
4: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí některé údaje a nabádají lidi, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
7: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
3: Vietnam začátkem června propustí téměř 10 000 vězňů, mezi nimi i 63 cizinců. O amnestii rozhodla tamní vláda, podle agentury AFP se tak rozhodla u příležitosti úspěšného sjezdu komunistické strany a voleb do Národního shromáždění. Vietnamský režim oznamuje amnestie při různých příležitostech často. Minulý rok se z vězení dostalo rekordních víc než 22 000 vězňů. Zájemci dnes budou moct po více než 70 letech navštívit obnovené pražské lesní divadlo v Krči. Program pro děti začne v 11 hodin. Na rekonstrukci divadla ve Velkém háji spolupracovali zástupci majitele pozemku, městská část Praha 4 nebo dobrovolníci, říká zástupce majitele divadla Jakub Sklenka.
8: V současné době se nám povedlo lesní divadlo obnovit natolik, že je tam 4 sloupce řad lavic, to znamená, je tam nějakých třeba 150-200 míst, je hotové dřevěné veliké pódium.
0: Sport.
3: Fotbalisté Slovácka budou v baráži o záchranu v šancelize hájit náskok před Artisem Brno. Tým z Uherského Hradiště v úvodním duelu na hřiště soupeře vyhrál 4-1. Trenér Slovácka Roman Skuhravý doufá, že si po případném udržení v nejvyšší soutěži užije i děkovačku z fanoušky.
9: Přišel za mnou tiskovej, že za nima nechodím děkovat a já jsem to měl i v Opavě a ve všech klubech. Tohle to je hráčů děkovačka, já jim poděkuju po sezóně, ale nesmírně si toho vážím a byl bych hrozně rád, aby se s náma v neděli přišli rozloučit ideálně plným domem, protože fotbal já chci hrát pro lidi.
3: Souboj mezi Slováckem a Artisem Brno začne ve 13 hodin. V baráži už se zachránil Baník Ostrava, který porazil Táborsko nejprve 3-0 a v odvetě pak 5-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: nehody na D1 na Benešovsku a u Prahy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice se srazilo osobní auto s dodávkou. Auta stojí na kilometru 66,5 vpravo, místo je označené a plynulé průjezdné. U Prahy na trase Hovorčovice Třeboradice narazilo osobní auto do obrubníku. Nehoda je v ulici Zatratí. Čekejte omezený průjezd, protože na cestu vytekly pohonné hmoty. Na Klatovsku v Janovicích nad Úhlavou je hlášená nehoda se zraněním. Doteď bez podrobností v Klatovské ulici u čerpací stanice MOL. A v Ostravě Vítkovicích je od včerejška neprůjezdná Výstavní ulice. Je to spojka do Mariánských hor. Uzavírka kvůli výměně kolejí mezi továrnami je u železáren. Potrvá do pondělní půlnoci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů. Tolik zprávy. Dále jste ve společnosti Radiožurnálu a taky Petra Zajíčka.
2: Odsouzení ve věznici Rapotice na Třebíčsku mají právo na 1 3-hodinovou návštěvu příbuzných za měsíc. S dětmi nebo partnerkami se obvykle schází v místnosti s obyčejnými židlemi a stoly. Pro včerejšek ale věznice tuto praxi změnila a naplánovala návštěvy poněkud jinak. Jak uslyšíte za chvilku v naší další reportáži.
1: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: Mimořádný den má za sebou 11 odsouzených mužů z věznice v Rapoticích na Třebíčsku. Mezinárodní vězeňské společenství pro ně totiž uspořádalo Den pro rodiny s názvem Hra s mámou a tátou. Děti se tak se svými otci výjimečně nesetkali při klasické vězeňské návštěvě, ale zahráli si s nimi fotbal a další různé hry.
1: Pro mě to znamená strašně moc, protože máme tady jednou měsíčně návštěvy, kde to je nějak přitažený, jak ve vězení. No a doufám, že tady s holkama vyhrajeme fotbalový turnaj.
2: Jasně.
3: Pan Michal s dcerou Michailou si společné kopání do míče užili. Stejně tak i další strávený čas.
1: Jsou plné emocí, je to pro mě štěstí.
3: Od laviček na okraji tělocvičny pozoruje své děti při hraní fotbalu i paní Petra.
4: Jelikož kluci byli ještě malí. Když jsem táta šel, proto teď jak rostou, tak ten kontakt s tím tátou je pro ně důležitý.
3: Pro syny paní Petry dvojčata je den s tátou výjimečnější než pro jiné děti. Na klasickou návštěvu se tam za ním dostanou málo kdy.
4: Jezdíme většinou dcera, já a dospěláci.
3: Návštěvy jsou totiž početně omezené, trvají navíc maximálně 3 hodiny. Takto mohli odsouzení se svými dětmi skutečně strávit celý den. I když je to ke konci podle sociální pracovnice věznice Andrej Veselé emočně náročné.
5: Hlavně, když potom odejdou, tak je vidět, jsou ty chlapi úplně na měkom. Všech jste viděla jenom tady ty tomu jednomu, bohužel to nevyšlo, že rodina se nedostavila a chlap jak hora, řekla bych tvrdej odsouzený a stejně měl nám slzy v očích.
3: To se ale podle Žanety Dvořáčkové z Mezinárodního vězeňského společenství stává skutečně výjimečně. Pro rodiny jsou totiž podobné akce způsobem, jak se s odsouzenými potkat v trochu pohodovějším režimu.
6: Běžně mívají návštěvu, musí třeba sedět jenom u stolu, nemají tady jídlo, je to za kontroly vlastně nějakých příslušníků, takže ten režim je úplně jiný. Dnešní den, kde se vlastně snažíme vytvořit co nejcivilnější, aby ty rodiny se mohly cítit zase jako rodiny.
3: Kromě hry s mámou a tátou pořádá Mezinárodní vězeňské společenství ve věznicích i den s dítětem, kde se místo fotbalu rodiny účastní hlavně různých soutěží. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: Ve 4.20 posloucháte stále noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem a my se vypravíme do Brna. V brněnských ulicích momentálně můžete vidět vědce z Akademie věd s přístrojem, který připomíná rekvizitu z vědecko-fantastického filmu. Takzvaný uličník dokáže v každém koutě města měřit pocitovou teplotu. Tu neovlivňuje jenom teplota vzduchu, ale také vlhkost, vítr, záření nebo sálání rozpalených povrchů. Data potom ukazují, kde má smysl zavést opatření, jako jsou stromy, mlžítka či světlejší dlažbu a o kolik mohou snížit teplotu. Plnou zátěž v daném místě.
1: A co si myslíš, že by to tak mohlo být?
2: No. Nebo něco vesmírného.
1: To by mohlo být něco vesmírného, ale měřit, jak dobře lidem je tady u vody anebo ve stínu.
2: Děkujeme.
3: Neobvyklé zařízení, které má Daniel Kopkáně z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd na zádech, budí pozornost dětí i dospělých. S přístrojem připomínajícím malý satelit prochází ulicemi a mapuje, jak lidé ve městě skutečně pociťují teplotu.
1: Tento přístroj jsme pojmenovali uličník, protože měří teplotní vjem pociťovaný a zejména jako v městském prostředí na ulici. Zase jde o to, že chodím po městě a loguje se tam teplota vzduchu, relativní vlhkost i ty vjemy toho osálání.
3: Přístroj tak měří teplo, které sálá z chodníků, zdí nebo fasád a ukazuje, jak různé úpravy ulic, třeba chodníky, stromy, mlžítka nebo zelené stěny, mohou změnit pocitovou teplotu člověka, který po ní prochází.
1: Světlejší dlažba také pomáhá.
4: Co třeba oblečení světlé tmavé?
1: Tmavé oblečení přidá tak 5 stupňů.
3: Vědci dokážou zmapovat, jak se během roku zahřívají konkrétní ulice nebo parky. Doplňuje klimatolog Pavel Zahradníček z Českého hydrometeorologického ústavu a z Akademie věd.
5: Klasické meteorologické stanice jsou jenom třeba 2-3 ve městě a tady ten uliční prochází jednotlivými ulicemi, parky a měří to v reálném čase.
3: Podrobná data z uličníku tak mohou pomoct při plánování nových čtvrtí nebo úpravách veřejných prostranství, aby města lépe zvládala stále delší a intenzivnější vlny veder. Marek Gencl, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je půl páté. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zasáhl dron. Píše o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii, které incident nahlásila Ruskem kontrolovaná správa elektrárny. Dron údajně zasáhl budovu s turbínou a poškodil zeď. Agentura pro atomovou energii na síti X napsala, že požádala o přístup do zasažené budovy k její kontrole. Dronový útok na Záporoží by podle ní byl první od dubna 2024. Pražská zoo pokračuje v návratu divokých koní Převalského do Kazachstánu. Armádní letoun Kasa dnes odpoledne z pražských Bel převeze do oblasti Altindala další 4 hřebce. V předchozích letech tam už zoo přepravila celkem 14 koní. Cílem projektu je obnovit populaci tohoto ohroženého druhu ve volné přírodě. Záchranáři i policisté zasahovali na aviatické pouti v Hradci Králové. Silný vítr narušil seskok desítky armádních parašutistů. Po několika z nich musela policie pátrat, jak řekla jejich mluvčí Andrea Muzikantová. Všichni přistáli v okolí letiště. Do areálu vyjelo 7 posádek záchranářů i vrtulník. Lékařskou pomoc potřebovali 2 muži. A historika, politika a spisovatele Františka Palackého si dnes připomenou lidé v Neratovicích. 26. května uplynulo 150 let od jeho úmrtí. V 9 hodin začne mše svatá v kostele na Nanebevzetí Panny Marie v místní části Lobkovice. V 10.30 bude následovat pietní setkání u Palackého hrobky za účasti prezidenta České republiky Petra Pavla.
1: Sport.
3: Ve finále hokejového mistrovství světa se večer utkají Švýcarsko a Finsko. Domácí reprezentace zvítězila v semifinále v Curychu nad Norskem 6-0, Finsko přehrálo Kanadu 4-2. A české fotbalisty čeká před odletem na mistrovství světa přípravný zápas s Kosovem. Utkání začne v 16 hodin na Letné.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na Nymbursku a u Nového Jičína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na kilometru 66,5 před chvílí odklidili střed dodávky s osobním autem. Na Nymbursku silnici 330 na výjezdu z Číněvsi do Netřebic je po nehodě převrácené osobní auto. Nehoda bez úniku kapalin je zřejmě se zraněním na místo. Vyjeli záchranáři. A na Novojičínsku silnici z Jeseníku nad Odrou do Blahutovic. Policie šetří nehodu. Kousek za odbočkou na Hrabětice srazilo osobní auto. Lesní zvěř v úseku se nezdržíte, provoz je tam minimální. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách jen kolem 19. Tolik zprávy. Dál posloucháte Radiožurnál a taky Petra Zajíčka.
2: V terezínské malé pevnosti začala výstava s názvem Pohlednice z Terezína. Neotřelou uměleckou instalaci představíme už za chvíli.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Všední fotka vrat nebo dveří, zároveň ale detail, který odkazuje na silnou paměť místa i lidských osudů. V Terezíně otevřeli speciální uměleckou instalaci německých autorů Clary Tabordy a Petra Bayera, pojmenovanou Pohlednice z Terezína. Snímky zachycují dveře, které byly svědky smutné historie, každodennosti i dramatických událostí druhé světové války.
1: Tady ten, což je teda dům, který patřil jejímu tatínkovi. Pak jsme našli ještě druhý vchod, kde jsem bydlel já. No. A jsem překvapený tady tou formou, kdy to je takhle vlastně daný za sebe, že jo, takový had okolo zdí a myslím si, že to jako působí dobře. No.
2: Hodnotí jako jeden z prvních návštěvníků pan Lukáš. Zhruba 400 fotografií je nainstalovaných v souvislém asi 60 metrů dlouhém pásu po celém obvodu výstavní cely. S focením začali Clara Tabordy a Peter Bayer v roce 2024. Museli si osvojit techniku a sjednotit podmínky při focení.
3: Oni vnímají tu symboliku na té úrovni, že vlastně ty dveře byly že prostorem, kudy vlastně lidé přicházeli, odcházeli. Na jednu stranu to byl vlastně prostor, který těm lidem, když byli uvnitř, skýtal nějakou že samozřejmě negativní izolaci, ale zároveň i nějakou jako ochranu před tím životem, který byl jakoby mimo.
2: Přibližuje zákulisí fotografické instalace mluvčí památníku Stanislav Lada. Peter Bayer vysvětluje, že během druhé světové války nacisté nutili vězně, aby z Terezína posílali pohledy svým rodinám a známým. Doručené byly ale třeba až po jejich smrti v Osvětimi. U 41 vrat se návštěvníci zároveň dozvědí, co v budovách za druhé světové války bylo nebo k čemu domy sloužily. Pohlednice zároveň posloužily jako netradiční pozvánka na výstavu.
3: Asi 600 těch pohledů se poslalo vlastně na všechny naše kontakty jako památníků.
2: Říká Stanislav Lada s tím, že svou pohlednici našli ve schránkách i zdejší obyvatelé. Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.

couvání jízda slalomem z kuželů nebo zastavení na přesnost. To zní sice jednoduše, ale zkusit si to teď představit s traktorem a ještě k tomu s vlekem. Právě v tom soutěžili tento týden studenti na celostátním kole v Tišnově. Byli jsme u toho, reportáž nabídneme už za chvíli.

0: Studenti zemědělských škol tento týden soutěžili v celorepublikovém kole jízdy zručnosti traktorem s vlekem. Závody organizovali zástupci střední a základní školy Tišnov, která si loni odnesla mistrovský titul. O ten se tentokrát ucházelo na 25 chlapců a 8 dívek. Zvládnout museli úzké prostory, zastavení na přesnost nebo třeba také vyhýbání se kuželům.
1: Uvidíme, teďka se dostal na klapačku, jestli zůstane stát červená, ano, zůstala, takže úkol splněn.
2: Komentuje učitel odborného výcviku a v tuto chvíli i rozhodčí Luboš Jílek. Soutěžícím se čas počítá od doby, co stisknou tlačítko a rozjedou se, až do té doby, kdy s traktorem zastaví přesně v cíli, vystoupí a znovu zmáčknou červené tlačítko.
1: Podsouvne a objede klapačku a vyjíždí do osmičky. Osmička je něco podobného jako slalom, akorát má z jedné strany kruhu vjezd, musí se projet křížem a vrací se zpátky do úvozu.
2: Do jízd v republikovém kole se letos znovu dostal i Jan Grigar, právě z třetího ročníku tišnovské školy, který loni získal mistrovský titul.
3: Tak jelo se mě vcelku dobře, párkrát jsme tady trénovali, takže jsem si zvykl. Nejvíc nás si zarazilo to couvání. Traktor řídím de facto od malička, bráme doma zemědělství.
2: Myslíte, že obhájíte vlastně to vítězství?
3: Tak zatím to vypadá, že jo, ale uvidíme, ještě přede mnou spousta soutěžících.
2: O vítězi rozhoduje celkový čas, rozhodčí ale dávají i trestné body, říká za organizátory zástupce ředitele pro odborný výcvik Roman Přikryl ze střední a základní školy Tišnov.
4: Nejdůležitější bezpečná jízda.
5: Vidíte, že v podstatě rozdíl mezi tyčkou, která má spadnout a nemá spadnout, je zhruba 5 cm. To znamená velmi citlivý ovládání. Když se podíváte na couvání do garáže pod 90 stupněma, zase je to o přesnosti. Je to prostě o přesnosti, o ovládání toho stroje.
2: A teď už můžeme říct, že titul se loňskému vítězi Janu Grigarovi z tišnovské školy na domácí půdě podařilo obhájit. Hana Novotná, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál 5 hodin. Na řadě jsou zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
3: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu, počítají s tím předsedové všech klubů. Při dopravní nehodě v Afghánistánu zahynulo 22 lidí. Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli po druhé v řadě Ligu mistrů a bude polojasno postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty do 29 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory Miloše Vystrčela z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice. Většinu v senátu mají opoziční strany, které koaliční návrh označují za hazard s budoucností země. Vystrčil předpokládá, že horní komora připraví pozměňovací návrhy.
5: Já považuji ten návrh za nezodpovědný a velmi riskantní pro budoucnost České republiky a budeme chtít, aby nedošlo k tomu, že například vláda může o 10% rozpočtu rozhodovat, aniž by se zeptala poslanecké sněmovny.
3: Vláda naopak varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Senátoři budou o návrhu jednat zřejmě v polovině června. Komunistická strana si dnes zvolí místopředsedy. Naváže tak na včerejší volbu předsedy strany. Kateřinu Konečnou po 5 letech vystřídal dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Místo se uvolnilo po loňském volebním neúspěchu komunistů. Europoslankyně Konečná po volbách ohlásila rezignaci a o post se znovu neucházela. KSČM je mimo parlamentní stranou. V poslanecké sněmovně není od roku 2021. Nehodu nákladního vozidla v Afghánistánu nepřežilo nejméně 22 lidí. Dalších 36 lidí je zraněných, informuje o tom agentura AP. Mezi oběťmi jsou převážně ženy a děti. Vůz vezl afgánské uprchlíky vracející se z Pákistánu a sjel ze silnice v provincii Laghman na východě země. Podle místních úřadů řidič usnul za volantem. Pákistán zahájil v roce 2023 kampaň proti afgánským uprchlíkům a jejich rodinám. Jsou nuceni k odchodu, případně jim hrozí deportace. Navrátilci často využívají nákladních vozů, protože můžou převést i svůj majetek. Diváci Těšínského divadla se dnes poprvé podívají na střešní terasu. Nový prostor s hvězdárnou vznikl při velké rekonstrukci budovy. Původně střecha terasu neměla. K pozorování hvězd budou moct návštěvníci používat menší mobilní dalekohledy, říká vedoucí Těšínského kulturního divadelního centra Petra Slováček Rypienová.
6: Hvězdárna má kapacitu 38 míst, ale můžeme právě promítat, můžeme hrát, můžeme dělat nějaké workshopy a vlastně doufáme, že to bude více využitelné, než jenom kdyby to byla jakoby samotná hvězdárna. Samozřejmě má taky svá omezení, protože nemůže tady být najednou velké množství lidí z hlediska bezpečnosti, z hlediska požárního.
4: Sport.
3: Ligu mistrů ovládli po druhé za sebou fotbalisté Paris Saint-Germain. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu.
7: Obránce Arsenalu Gabriel na konci páté série penalt přestřelil bránu a v tu chvíli vypukly velké oslavy Paris Saint-Germain.
8: Paris Saint-Germain. Champions League winners in 2026.
7: Arsenal se přitom už v 6. minutě dostal do vedení 1-0 po tvrdé ráně Haverce pod břevno. V 65. minutě ale srovnal s penalty Dembele. Navzdory herní převaze týmu z Paříže už další branka nepadla a poprvé po 10 letech rozhodli finále Ligy mistrů penalty. Paris Saint-Germain se stal prvním francouzským klubem v historii, který nejprestižnější klubovou trofej vyhrál dvakrát. Adam Procházka, Radiožurnál.
3: A tenistu Jakuba Menšíka čeká v Paříži osmifinále Roland Garros. Jeho soupeřem bude Rus Andrej Rubljov.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D10 u Mladé Boleslavy a na Nymbursku. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova srazilo osobní auto zvěř. Nehoda je za Mladou Boleslaví sjezdem na Kosmonosy, kilometry 47 až 48. Objíždí se plynule. Na Nymbursku silnici 330 na výjezdu z Číněvsi do Netřebic šetří nehodu nebo už odklízí následky. Bylo tam převrácené osobní auto a zasahovali záchranáři. Připomínáme uzavírku na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova mezi sjezdy na Brodek u Prostějova a Drysice. Opravují povrch vozovky a mezi kilometry 7 až 11 se jede jen v části na Olomouc. Zavřený proto je i sjezd z exitu 7 Drysice směr jízdy Brno. Opravy potrvají do půlky června. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. To byly zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál, teď už je s vámi Vojtěch Bidrman.
2: Poslední květnový víkend patří i letos oblíbené akci Pohádkový Svojanov. Hrad ležící jižně od Svitav se i dnes promění v pohádkové království. Na obou prohlídkových okruzích můžou děti i dospělí potkat známé pohádkové postavy, třeba čerta, loupežníky, alchymistu nebo prince Bajaju. Pohádkový Svojanov nabízí jedinečnou příležitost strávit čas s rodinou v krásném prostředí historického hradu a aspoň na chvíli se přenést do světa pohádek. Tak ať se vám to podaří.
4: Víkendový radiožurnál
0: a Vojtěch Bidrman.

0: Vodní hrad Švihov bez vody. Takový pohled se aktuálně naskytne každému, kdo téhle gotické památce na Klatovsku dorazí. Kvůli opravě stavidla museli správci vypustit téměř půlkilometrový náhon, který hrad obklopuje. Voda se tam ale brzy vrátí.
1: No, je to zvláštní to vidět bez vody.
2: Vydala se okolo hradu na procházku Nela a Marcel ze Švihova.
1: My chodíme na procházky hodně tady se do těch nikde jinde nedá. Takže.
2: Z hradu okolo náhonu lidé dojdou právě až sem ke stavidlu, po kterém můžou přejít a obejít hrad celý kolem dokola. Teď je to tedy nemožné. To stavidlo se opravuje.
3: Chceme to rozšířit, teď to bude šířka 2,10.
2: Vysvětluje zedník Ivan.
3: Na tu stranu bude o 60 cm široký.
4: Právě probíhá oprava stavidla, které pouští vodu do vodního náhonu kolem hradu a zároveň je ale součástí protipovodňových opatření města.
2: Popisuje kastelán hradu Lukáš Bojčuk.
4: Zjistili jsme, že stavidlo propouští, netěsní úplně dobře ve své spodní části a my jsme chtěli ještě opravit tu vrchní část, protože po něm vede komunikace, kolem hradu chodí lidé, a to stavidlo nemělo zábradlí, takže rozšiřujeme tu pochozí část a přidáváme zábradlí kvůli bezpečnosti.
2: Tady vlastně už ta stavba pomalu končí.
4: Ta stavba ještě nekončí, ona končí stavba té spodní části. A teď na to bude navazovat ta pochozí část se zábradlím a ta už se bude dělat za napuštěného stavu vody.
2: Jak dlouho to trvá, než se to zaplní?
4: 2-3 hodinky, je to vlastně docela rychle.
2: Tak aby si posluchač udělal představu, ten náhon je...
4: Ten náhon je dlouhý zhruba 400 metrů, šířka od 3 do 6 metrů, v tom nejširším místě možná i 8.
2: A teda když se zvedne stavidlo, tak za 3 hodiny bude plno?
4: Ano, pokud takže... bude voda nad jezem teda, samozřejmě.
2: Rekonstrukce stavidla přijde zhruba na 1 000 000 korun a hotová by měla být do poloviny června. Ze Švihova Jitka Englová, Radiožurnál.

0: Dnes je 31. května, slavíme Světový den bez tabáku. Ještě, že neexistuje Světový den bez Marcely Hálové, protože to bychom dnes zůstali bez předpovědi počasí. Takhle ti ale, Marcelo, můžu popřát dobré ráno.
1: A já tobě, Vojto, také můžu popřát dobré ráno a hned připojit předpověď počasí.
0: Pojďme na to.
1: Počasí. Dnes po ránu nad Českem zatím převládá polojasno. Na severovýchodě našeho území je místy až zataženo, nikde ale prozatím neprší. Teploty se většinou drží mezi 8 a 13 stupni a vane k tomu slabý proměnlivý vítr. Během dne se pak začne nebe od jihozápadu zatahovat. Postupně se přidají přeháňky a také bouřky. V jihozápadní polovině našeho území budou srážky četnější. Naopak na východ dojdou až večer a bude jich už jen velmi málo. Český hydrometeorologický ústav vydal pro dnešní den i výstrahu, která varuje právě před bouřkami. Platí celé dnešní odpoledne až do půlnoci a týká se jihozápadní poloviny naší republiky. Potkat vás můžou menší kroupy, nárazy větru a také přívaly deště. Místy může napršet až 30 mm vody. Buďte na sebe opatrní a hezkou neděli přeji.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Dovolenou v Jeseníkách si lidé začínají rezervovat s větším předstihem. Zároveň mají opět zájem i o delší pobyty. Shodují se na tom jeseničtí hoteliéři, které oslovila naše reportérka. Zjistila, že do Jeseníků začíná jezdit víc turistů ze zahraničí. Největší vytížení očekávají na konci prázdnin.
1: Zhruba 80% již obsazených, což je samozřejmě pozitivní zpráva.
2: Říká ředitelka hotelu Valdez v Loučné nad Desnou Magda Vaculová. Na Červenohorském sedle mají obsazenou zatím zhruba polovinu kapacit. Pokračuje jeho vedoucí Martin Dubský.
3: Červen, ta obsazenost je momentálně někde okolo 50%.
2: Zájem o ubytování v Jeseníkách je v letních měsících vyšší než loni. Podle Dubského zatím stojí mimo jiné i situace ve světě.
3: Druhý takový faktor si myslíme, že je ta situace ve světě, kdy před tím měsícem a půl zhruba vypukla ta válka na Blízkém východě a byly trošičku problémy s cenami pohonných hmot a lidé pravděpodobně možná volí tu cestu té domácí dovolené.
2: Menší zájem o ubytování ale hlásí provozovatelé chat a chalup na Jesenicku. Pokračuje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: Oproti loňsku je letošní sezona poměrně slabší, oproti předloňsku je slabá. Myslím si, že je přesycený trh. Klienti chtějí vysoký standard a samozřejmě, že koukají na cenu.
2: Letošním trendem je podle hoteliérů rezervace termínu s předstihem, dodává Vaculová.
1: Vždycky se všechno v rámci toho bukování těch sezon děje po ukončení té sezóny. Ale my už jsme i v tom únoru a v tom březnu měli relativně dost velkou obsazenost za tu letní sezónu.
2: Podle Dubského je nejvytíženějším obdobím konec letních prázdnin.
3: Je to asi dáno tím, že většinou lidi vyrazí k moři hned, jak začnou prázdniny.
2: Do Jeseníku míří především čeští návštěvníci. Ubytovatelé ale zaznamenávají také rostoucí zájem ze strany polských turistů, doplňuje Dubský.
3: Měli jsme tam asi 5% nárůst.
2: Týdenní pobyt v Jeseníkách vyjde v průměru zhruba na 10 000 korun na osobu. Ubytovatele letos ceny zvyšovali jen mírně. Z Jeseníků Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Všichni ji milovali, ale někdo ji nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klud. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Radioservis představuje
2: Jakub Fránek, Tropické noci.
3: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
2: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
3: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál, půl šesté. Vojtěch Tomášek připravil zprávy.
5: Vláda se nebude zabývat novým zákonem o České televizi a Českém rozhlase, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. K návrhu ministra kultury Oto Klempíře za motoristy přišlo víc než 400 připomínek. Podle Babiše se dá financování veřejnoprávních médií změnit i na základě současných zákonů. I dál je podle něj prioritou zrušení poplatků a převedení rozhlasu a televize pod státní rozpočet. Opozice se změnami nesouhlasí. Desetitisíce lidí v ulicích Ankary podpořili tureckého opozičního lídra Ezigira Ezela. Soud ho nedávno zbavil funkce předsedy Lidové republikánské strany, když zrušil výsledky vnitrostranických voleb z roku 2023. Justice poukázala na údajné nesrovnalosti. Ezel ke svým příznivcům promluvil a pak se postavil do čela pochodu. Podle agentury Reuters shromáždění ukázalo, že má stále silnou podporu. Filmaři letos točí na Vysočině víc filmů, zatímco za celý loňský rok se jich v regionu natáčelo 9, letos o spolupráci požádalo už 20 štábů. Pomoc třeba s hledáním vhodné lokality jim nabízí regionální kancelář Vysočina Film Office. V příštích měsících se podle kraje chystá natáčení hrané pohádky, studentských filmů anebo cestopisných sérií. Sport. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák si zahrají na ostravském turnaji nejvyšší světové úrovně o medaile. Do semifinále postoupili po vítězství 2-0 na sety nad Francouzi Basseroem a Ajem. A kanoistka Tereza Knedlová vyhrála v Tacenu poprvé závod světového poháru vodních slalomářů. Václav Chaloupka byl mezi muži druhý.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D10 u Mladé Boleslavy a v Olomouci. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova srazilo osobní auto Zvěř. Stojí za Mladou Boleslaví s jezdem na Kosmonosy na kilometru 47,5 na Krajnici.
8: Je tam auto po střetu se Zvěří v odstavném pruhu, na místě už je policie. Provozu to nějak moc nepřekáží, je to vidět relativně dobře.
7: V Olomouci na výjezdu z města do Šternberku se srazila dvě osobní auta. Nehoda je v Pavlovické ulici u Lidlu. Vypadá to, že je místo nehody průjezdné bez dalšího zdržení. V Praze u náměstí Míru v Korunní ulici další nehoda. Dejte pozor, osobní auto tam narazilo do zaparkovaného vozidla. A v Hradci Králové u letiště a v okolí i dnes čekejte omezený průjezd a taky hustý provoz. V 9 ráno tam začíná druhý den letecké show. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zatím se probouzíte do docela poklidného rána. Někde už je zataženo, jinde mraků méně. Teploty se většinou drží kolem desítky. Podrobnosti pro nás má meteorolog František Šopko.
10: Převládá polojasno, na severovýchodě území je místy až zataženo, ale bez srážek. Teploty vzduchu jsou většinou od 13 do 8 stupňů Celsia a vané slabý proměnlivý vítr.
9: A s podobným počasím můžeme počítat i v dopoledních hodinách. Postupně se ale nebe nad Českem bude od jeho západu zatahovat a smraky na naše území dorazí i srážky. Většinou se bude jednat o dešťové přehánky, ale právě v jihozápadní polovině našeho území počítejte i s bouřkami, ve kterých bude velmi intenzivně pršet. Také se můžete setkat s nárazy větru o rychlosti až kolem 70 km v hodině a doplnit to všechno mohou i menší kroupy. Kvůli tomu na dnešní odpoledne meteorologové vydali vzdali výstrahu. Teploty odpoledne vyšplhají na letních 24 až 29 stupňů. Pokud míříte na výlet na hory, pak se připravte na teplotu kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Vojtěch Bydrman. Dobré ráno.
4: A pozor, blíží se tlapková patrola. Nadšení cyklisté a rodiny s dětmi by si dnes neměli nechat ujít den cyklostezky Ohře a Karlovarského kraje. Zdarma si tam budete moct nechat seřídit kolo od týmu Kolofix a děti čeká právě vystoupení tlapkové patroly. Program začne v amfiteátru v Lokti na Sokolovsku v pravé poledne. Tak krásnou neděli.
6: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Roky platilo, že pokud někdo během deštivého dne zamíří do kostela v Dolní Cerekvi na Jihlavsku, musí počítat s tím, že si zašpiní boty od bláta. Místní se proto dohodli a sezbírali mezi sebou velké otesané kameny, takzvané zápražáky. Díky nim bylo možné přístupovou cestu zpevnit.
1: Tady, tyhle, ty nejrovnější.
2: Paní Vlasta zametá před kostelem v Dolní Cerekvi a násadou koštěte ukazuje na kameny, které na zpevnění věnovala.
1: My jsme z toho měli doma celý zápraží. A když jsme předělávali vlastně dvůr, tak jsme ty kameny složili v rohu na zahradě s tím, že se někdy hodí. Dlouho tam leželi. No a když vlastně přišla tahle akce a vyhlásilo se, potřebujeme zápražáky, tak jsme si s manželem říkali, to je ono. Tam ty kameny patří, tam budou.
2: A přispěli i další místní, dokonce také lidé ze sousedního Batelova. A sešlo se tolik kamenů, že zbylo i na další pozemek u kostela.
3: Přijdou tam ještě předláždit popkurem.
2: Jak práce postupují, se přišel podívat i bezpartijní starosta Zdeněk Dvořák, který obcházel lidi v cerekvi a žádali o kameny.
4: Jsem argumentoval i tím, no soused mi ten svůj kamen nechal, ať to sem prostě před ten kostel přivezem, a ta reakce byla automaticky, no tak jestli to soused nechal, tak sem mi ten můj.
2: Nově upravený prostor před kostelem bude mít nejen vizuální efekt.
5: Takovýhle terén tady byl, takovýhle jako ošklivý, hlinito písčitý, kde vlastně ta tráva pořádně jako neroste, protože tady máme ty lípy. No a když tady bohužel stál jako pozůstalý před tím kostelem a nedej bože pršelo, no tak se pak nosilo bláto i do kostela.
2: Podle Dvořáka pomoc lidí nejen ušetřila peníze, ale taky celou úpravu urychlila, protože tyto kameny jsou podle něj těžko k sehnání. František Jirku, Radiožurnál.

0: A ještě jedna víkendová pozvánka Radiožurnálu. Brněnské moravské zemské muzeum otevřelo v pavilonu Antropos novou výstavu. Představí největší objevy za posledních 10 let. Uvidíte na ní exponáty z doby kamenné i třeba z vrcholného středověku. Součástí expozice je i říční valoun s unikátním rytím.
1: Tady je pravá zadní noha.
2: Spoluautor výstavy Petr Neruda vkládá do muzejní vitríny jeden z nejvýznamnějších objevů poslední dekády. Rytý valoun z ostravských Hošťálkovic je pro něj životním nálezem.
3: Na té vyklenutější straně je jedno tělo a dvě hlavy. Máme tam zaoblenou hlavu s jakýmsi chobotem a zdá se, že vidíme i nějaké kly a nepříliš povedené oko a myslíme si, že toto by mohl být mamut.
2: Detailní průzkum ukázal, že na stejném kameni je vyobrazené ještě další zvíře. Společně tak tvoří umělecké dílo.
3: Hlavně u toho mamuta my vidíme, že ten rytec tam opakovaně zkoušel přerývat ty linie. To oko je udělané takovým kostrbatým způsobem. Je evidentní, že prostě ten proces toho rytí neuměl tak, jak by si představoval.
2: Výstava nabízí celkem 7 zastavení s exponáty z různých lokalit i historických období.
3: Hrob dítěte z Popůvek z období eneolitu. Máme doklad třeba kadlubu, který nám ukazuje po analýzách kontakty až někam do východního Maďarska.
2: Jedním z klíčových nalezišť je také brněnská část Štýřice, kde se výzkumu účastnila archeoložka Zdeňka Nerudová.
4: Jde o poslední lovce mamutů, kteří žili v příhodném území poblíž řeky Svratky. Chodili tam opakovaně, protože těch míst s těmi nálezy tam máme nepočítaně.
2: Pro vědce je zásadní také spolupráce s veřejností.
4: Díky všímavosti amatérského archeologa, který si všimnul na poli divného kamene, který když očistil a prozkoumal, tak zjistil, že v něm otištěná polovina hrotu nějakého předmětu a zjistil, že jde o odlévací formu na kovové předměty.
2: Výstava v pavilonu Antropos potrvá do začátku příštího roku. Z Brna Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.

0: Mikuláš Josef chystá největší koncert své dosavadní kariéry. 4. prosince má v plánu vyprodat pražské Fórum Karlín, tak držíme palce, aby se mu to povedlo. Je krátce po 6:45 a teď nás čeká počasí s Marcelou Hálovou.
1: Počasí. Dnes nás čeká další den se střídavým počasím a stále ještě letními teplotami. Zpočátku bude na severovýchodě místy zataženo, jinde většinou polojasno, během dne ale bude od jihozápadu mraků přibývat. A s nimi přijdou na naše území i dešťové přehánky a opět i bouřky. Ty budou doprovázet nárazy větru o rychlosti až 70 km v hodině. Bude v nich intenzivně pršet a objevit se mohou i menší kroupy. V jihozápadní polovině budou srážky četnější, naopak na východ dorazí jen s malou pravděpodobností až večer. Teploty dnes odpoledne mezi 24 a 29 stupni. Na horách dnes naměříte kolem 19 stupňů Celsia. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Zdá se, že ani letos fotbalovou baráž žádný tým z druhé ligy neprojde. Slovácko chce své setrvání v šance lize proti Artisu Brno stvrdit dnes. Ostravskému Baníku už se to proti Táborsku povedlo. Doma Baník vyhrál 3-0 a v odvetě venku dokonce 5-0.
1: Všechno začal ve 25. minutě pojezdný a proto si trenér Josef Dvorník mohl po zápase oddechnout.
2: Úlava to určitě je. Samozřejmě vždycky se na to každý bude dívat z pohledu toho, že Baník Ostrava by měl zůstat v lize a asi myslím si, že i lidé v okolí si nedokážou představit, jaký ten tlak je, to jak na realizační tým, tak na ty hráče a vždycky se ji snažím zastávat trošičku v těch kritických situacích, ale chci taky být ligový trenér. Všichni hráči chcou hrát ligu a tomu klubu to přísluší.
1: Ostravský Boula potvrdil, že se v něm mísí pocity nadšení z vysoké baráže výhry a z nepovedené sezóny.
3: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se nám to povedlo zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je.
1: Boula nezapomněl na pochvalu fanouškům, kteří se ve velkém počtu vydali i do Tábora. Trenér Silonu Táborsko Radek Kronďák popsal, kdy se podle něj o barážovém výsledku rozhoduje a připustil, že rozdíl mezi první a druhou ligou je propastný.
4: O baráži se rozhoduje možná v lednu, jestli posílíte, neposílíte, abyste na ten zápas v květnu byl připravený. A my jsme to neudělali z nějakých důvodů a k tomu se nám zranil Hora Kateřiňák a tím jsme byli slabší, ale přesto si myslím, že jsme odehráli solidní utkání, když říká to po výsledku 0-5 je špatný a rozhodují výsledky.
1: Doplnil Radek Kronďák z Tábora, Kamiliáša, Radiožurnál.

0: tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Dobré ráno, 6 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Vojtěch Tomášek.
1: Francouzská policie zadržela stovky lidí při oslavách vítězství PSG ve fotbalové lize mistrů. Dnes je světový den bez tabáku. V Česku každý rok kvůli kouření podle pneumologů zemře 16 až 18 tisíc lidí. Do finále hokejového mistrovství světa postoupili domácí Švýcaři a Finové. A bude polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo bouřky. Teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Francouzská policie zadržela přes 400 lidí kvůli výtržnostem po včerejším finále Ligy mistrů, z toho víc než 280 v Paříži. Potvrdil to ministr vnitra Laurent Nunez. Pařížský klub PSG obhájil fotbalový titul. V penaltovém rozstřelu porazil britský Arsenal.
3: Tisícovky lidí slavili vítězství pařížského klubu na bulváru Champs-Élysées. Po utkání se střetli s policisty, házeli na ně lahve, petardy i rachejtle. Zásahové oddíly rozháněly davy obušky a slzným plynem. Cílem výtržností se stalo i policejní komisařství v centru Paříže. Ministerstvo vnitra potvrdilo rabování zhruba v 15 francouzských městech, včetně Štrasburku, Grenoblu a Rennes. I přes nepokoje vláda potvrdila odpolední oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží. Podle organizátorů můžou přilákat až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron večer přivítá vítězné fotbalisty v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Dneškem vyprší ultimátum maďarskému prezidentovi Tomáši Šujokovi. Nový premiér Péter Maďar ho vyzval k tomu, aby odstoupil z úřadu. Dodal, že pokud se tak nestane, bude odvolaný proti své vůli. Podle šéfa kabinetu prezident morálně selhal a byl pouze loutkou bývalé vlády Viktora Orbána. Šujok ultimátum odmítá. Pro odvolání podle něj neexistují žádné právní ani ústavní důvody. Na dnešek připadá Světový den bez tabáku. V Česku na následky kouření zemře každý rok 16 až 18 tisíc lidí. Vyplývá to z dat České pneumologické a fyziologické společnosti. Podle předsedy Vladimíra Koblíška kouření nezvyšuje jen riziko rakoviny plic, ale také třeba nádorů ledvin a prsu nebo kardiovaskulárních onemocnění.
4: Jakékoliv chronické neprospívání, tím se má na mysli měsíc a déle, u člověka, který je kuřák, mělo vést k tomu, aby ten člověk navštívil svého praktického lékaře. Ten praktik ví, že kuřák, tomuto ten pacient by měl říct a měl by udělat několik základních vyšetření, mezi které nepochybně patří rentgen hrudníku, ultrazvuk břicha, možná nějaké krevní testy, protože ty choroby se projevují různě.
1: Podle Státního zdravotního ústavu loni v Česku klasické cigarety kouřila víc než pětina lidí starších 15 let. Se započítáním všech dalších způsobů, třeba nikotinových sáčků nebo elektronických cigaret, užívá nikotin skoro 30% české populace starší 15 let. Lidé se dnes na internetu můžou zapojit do takzvaného bábovkového dne. Sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou upečenou nebo třeba i z písku podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. Jak je možné se zapojit, říká koordinátorka rodinné politiky na Krajském úřadu Libereckého kraje Zuzana Jaculíková.
5: Bábovku upečenou, namalovanou, vytvořenou z písku sdílejte na sociálních sítích s hashtagem Dík náhradním rodinám 2026 a hashtag Bábovkový den 2026.
6: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Čeští fotbalisté nastoupí před odletem na světový šampionát na Letné v přípravném utkání proti Kosovu. O síle soupeře mluví kapitán národního týmu Ladislav Krejčí.
7: Velice kvalitní mužstvo, viděli jsme po videoanalýze, jakou kvalitu mají a jsme si i vědomi za individuální kvality těch jednotlivých hráčů, kteří hrají na top úrovních, takže nečeká nás nic jednoduchého.
6: Zápas Česko-Kosovo začne v 16 hodin, hned po něm oznámí realizační tým kompletní nominaci na mistrovství světa. Fotbalisté Slovácka zkusí napodobit Baník Ostrava a zachránit se v šancelize. Odveta baráže s Artisem Brno začne ve 13 hodin, v úvodním duelu Slovácko vyhrálo 4-1. A do finále hokejového mistrovství světa postoupili Finové a Švýcaři. Domácí v semifinále v Curychu porazili Norsko 6-0, Finsko zvítězilo nad Kanadou 4-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D6 u Sokolova a silnici 55 u Hodonína. Na dálnici D6 z Chebů do Karlových Varů u sjezdu na Sokolov. Čerstvá nehoda. Kilometr 133,5. Projíždějte pozorně, auto tam srazilo zvěř. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna před Přerovem stojí kamion. Kilometr 285.
9: Nepojízdný kamion na kraji dálnice zasahuje do pravého pruhu bez označení, zatím jenom na blikačkách.
8: Na silnici 55 z Hodonína do Břeclavi u odbočky na Lužici je auto v betonovém žlabu. Nehoda s únikem oleje blokuje jízdní pruh poblíž opravovaného úseku, na místo míří policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo. Během dne bude od jeho západu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo bouřky. V jeho západní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ dorazí až večer. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Dobrý den, milí posluchači. Desítka Pavla Horváta začíná dneska opět s hostem, kterého pozval Pavel Horvát přímo ve studiu. Pavel, dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Tak, já jsem tě pro mě špatně vyskloňoval. Pavle, takovou si dneska pozval.
11: Je to správně, protože náš host pochází vlastně od malinka z Ostravska, takže možná se tam po jejich takhle říká kvůli Pavle. Já musím říct, že je tady Tomáš Grigár a mně se do pusy prostě cpe to Stando, protože samozřejmě kdysi získal přezdívku známý československý fotbalista útočník Standa Griga. Prostě to tak jako vypadlo a vždycky, když jako já ho mám podle mě uloženýho jako Standa Grigy. Takže já tě tady vítám, Tomáši, jsem rád, že jsi přijel.
12: Dobrý den.
11: A můžeš mi tohle objasnit, jak vůbec to vzniklo teda?
12: To vzniklo ve Spartě, i tam byl Franta Sraka. A ten se nějak přeřekl a řekl mi Standu Grigo a od té doby mi to nějak zůstalo. No.
11: Tak to je
12: a jeden z mála, co si to pamatuje jako City. No.
11: Fakt jo?
12: No, jinak by takhle moc neříkají.
11: Tak ta starší generace si myslím. No.
10: Ale mě taky napadlo, když jsem viděl, že vás Stanislav Griga vedl chvilku ve Spartě, že jste tam byli písmenkami skoro úplně stejně. Akorát byl někdo u matrikáře, který neuměl rot.
11: No, dobře.
10: To byl možná pan Griga. Každopádně jdeme na to, máme spoustu co probírat, spoustu vzpomínek i třeba aktuálních věcí.
13: Host Desítky Pavla Horváta.
10: Protože jste tady vy dva a byli jsme i nedávno v Teplicích a o těch Teplicích si docela často povídáme, tak si pojďme připomenout moment, který nastal před 17 lety. Včera to bylo 17 let přesně, můžeme si to připomenout, co to bylo.
14: Teplice posunula do pohárové Evropy dvojice Bosňanů. 3 minuty po přestávce vyrazil brankář Slovácka Filipko Lievakovičovu ránu jenom k Mahmutovičovi, který dal jediný gol zápasu. Severočeši byli nebezpečnější, ale Moravané se drželi statečně a rozdíl jedné soutěže nebyl vůbec patrný. Ozdobou vrcholu boje o domácí pohár byla nevídaně bouřlivá kulisa, o kterou se zasloužili oba tábory. Jan Kaliba, Radiožurnál Strahov.
10: 27. května 2009 jste tedy na Strahově porazili Slovácko, tehdy druholigové, a získali jste pro Teplice zatím poslední velkou trofej. V tomhle, Tomáši, jste vlastně na stejné úrovni jako Pavel Horvát v tom poháru, protože tento získal s Teplicemi o 6 let dříve. Vaše vzpomínka na tohle?
12: Byl to asi nějaký druhý rok, co jsem byl v Teplicích a nějaký takový větší fotbal. Já si pamatuju ten gol, že Mahmutovič klasicky, on nebyl úplně, jako byl to střelec, ale moc nevěděl, kam to kope, podle mě. Takže on vystřelil na bránku a trefil snad Filipka do nohy, který chytal v teplákách, si myslím, a odrazilo se to do brány. No a pak už jsme to nějak ukopali, protože Slovácko hrálo druhou ligu, tak myslím, že my jsme byli takový ten silnější tým.
11: Klasický finále na jeden gol. No. Já jenom k Mahmutovičovi, samozřejmě Mahmut, a byl i v Plzni a řekl tam památný slovo patička a vím, že mu to kluci spoustukrát připomínám, protože výborný útočník, fakt jako timing na offside line, fakt jako skvělej, ale souhlasím s tím, že levou nohou podle mě skoro jako vůbec to tam nebylo a pravou nohou většinou fakt to byla jako prudká rána, dával spoustu gólů, pro mě až nepochopitelně, ale tohle slovo mě, já vždycky, když se řekne Mahmut, tak je patička a on říká zase patička a zase dal nějaký gól, takový už mudle, ale spoustu jich tam naložil. No.
10: Člověk by řekl, že spíš někdo trefil třeba vnější část tyčka, že to byla jako patička. No. Ale se spíš patičku jako. Ale vy jste říkal, že chytal ten Filipkov. Člověk by řekl, že spíš někdo trefil třeba vnější část tyčka, že to byla taková patička. No, ale se spíš patičku jako. Ale vy jste říkal, že chytal ten Filipkov v teplákách. Chytal jste jako brankář v teplákách někdy?
12: Nikdy.

0: Ale nakonec tedy ale Portugalci došli až pro titul mistrů Evropy, ale ono se často trošku pejorativně říkalo Teplicím, ne? Taky.
1: Nevíme, co je pejorativní.
0: Jako v tom negativním slova smyslu, v tom špatném. Jakože v Teplákách jste chytal Teplice, to ta přezdívka
1: to taky. Ne, já vím, že to někdo to říkal, mně to vlastně nepřijde moc jako ani srandovní, ani pejorativní.
0: Dobře. Ne, tak se různě, já říkám skláři především, no, protože no, je to tedy spojené hlavně i s touhle firmou, která to vlastně dlouho podporovala. Nicméně to bylo po půl roce, co jste tam byl v Teplicích, vy jste přišel ze Sparty a možná už to semifinále, které jste vychytal proti Spartě, pokud si teď vzpomenete, bylo to v odvetě, v penaltách, mohlo být pro vás jistým způsobem specifické.
2: A jsme zase u toho Mahmutoviče, protože my jsme první zápas prohráli na Letné 1-0 a myslím, že Aydin právě dával tomu odvetném zápase v 83. minutě Jardovi Baškovi gola. A myslím, že nebylo ani prodloužení, protože prodloužení by nás asi Sparta ukopala, ale na penalty jsme vyhráli. No.
0: Juraj Piroška nedal gol. To nevím, jestli vám, vás neprostřel, nebo Piroška, to trefil vedle.
2: No,
0: Piroška.
2: No, ten, ne, chytil jsem mu to jednoznačně. Ale až v posledním penaltu, pátou myslím. A, potom
1: a ty už byl na přestup, jako jo?
2: Já jsem šel ze Sparty na přestup, no, protože já jsem byl ve Spartě, chvilku jsem tam chytal, pak mi hodili do Bečka, vrátil se Jarda Blažek do Sparty, tak už jsem byl volný, tak jsem šel do Teplic na přestup. No.
0: Já jsem četl vlastně o tom, že vás přivedlo tehdy to vedení v čele s šéfem Františkem Hrdličkou, ale asi vás jako nemuseli moc přemlouvat, nebo jak to bylo?
2: To vám řeknu taky příběh, no to bylo super. Já jsem byl ze Spartou B na soustředění v Břízkách.
1: U Jablonce.
2: V Jablonci, no přesně, u Jablonce. A najednou mi řekli, hele, chcou tě Teplice, jdeš do Teplic, no takže co? Kustur mě hodil na autobus, na autobusové nadraží a já v Teplákovce na autobusové nadraží na Strahov.
1: Ve Spartiancí.
2: No jasně, na Strahov pro auto, s autem domů, rychle se přelví zabalit si věci a jel jsem do Teplic, no na rychlo. Tam si mě vzala Eda Pouska, protože jsem tam přijel večer, tak mě jenom uložil tam, kde hodil na tu halu vedle, vyspal a už jsem byl najednou v Teplicích, no a zrvali jsme letěli někde na soustředění do Turecka.
1: A není to lepší, než o tom přemýšlet jako dlouho? Rozhodlo, jestli byl hned asi, ne?
2: Jo, hned mi řekli, ale potřebujeme tě do Teplic. V té době tam byl Jirka Plíšek, který volal, že tě tady chceme, budeš tady asi jedničko, protože tam neměl žádného golmana, byl tam zrovna Martin Slavík. A to mi taky vyšlo, protože my jsme letěli do toho Turecka sami dva a on si hned v prvním tréninku udělal záda, takže jsem to tam celé odchytal sám. Takže jsem byl potom úžasné.
1: Měl si čas se předvíst prostě.
2: No, přesně.
0: Ale k tomu se taky dostaneme, k tomu, jak je to občas ošidné být brankářem na jednu nebo na tu druhou stranu. Nicméně tady to teplické angažmá, když jste tam přišel v 26, že bude 15-leté, to jste asi nepředstavoval, ne?
2: A já jsem taky dlouho jako všude, jak s manželkou, tak jako...
0: Jste dělali s manželkou, než
2: jste byl teplicí. Ve Spartě jsem byl taky 5 let, jako, že to není nikde, jakoby, že bych byl někde rok nebo dva a hned bych šel někam jinam. Vždycky vydržel nějak dlouho.
0: Ale Tomáš Grigar, když tady sedí, pak si připomeneme ještě jeho velké úspěchy a ty zápisy zažil taky, když naposledy hráli Teplice evropské poháry. Hapoel Tel Aviv, oni se pak dostali přes pokutové kopy snad o 2 roky později i do Ligy mistrů. A mě tam zajímá, pamatujete si, vy jste prohráli 1-2, jeden ten zápas, myslím ten domácí, a za hosty skoroval brankář.
2: Je to tak, no.
0: Proti vám kopal penaltu?
2: Kopal, uklidili v pohodě úplně a potom, myslím, že potom angažma šel někam do Francie nebo něco.
0: Dolil, no. On, to byl Vincent Enyama, vlastně velká persona nigerijského fotbalu, oni ho zařazují mezi vůbec nejlepší africké golmany všech dob, ale přece jenom bývá to unikát, že by golman kopal penaltu, nevím, jestli Tomáš Grigar třeba někdy kopal penalty?
2: Jo, v třetí lize. Jak se bylo zase partu B, tak jsme spadli z druhé ligy do třetí ligy a hráli jsme zrovna proti Teplicím a hráli jsme tam 5-0 a kopalo se v tom zápase 4 penalty.
1: Fuck.
2: No, takže v Bystřanech se to hrál zrovna. Takže na tu jednu penaltu jsem tam šel zrovna. No,
0: no ne, ale jako co si říká golman, když proti němu jde ten kolega, ne?
1: Já si myslím, že jako pro toho, co chytá, je to vlastně normální, ale pro toho, co kope, tak se dokáže vžít do té jako role toho, co je proti tobě. A vidíš, já teď zase ze svého pohledu vidím, když byl takový ten golman netrpělivý, takový hodně živej, tak jsem si říkal, že jako nikdy nezůstane stát, tak podle toho třeba má šanci to volit a ty kluci zažili podle mě, teď já nechci říct podle mě ani tisíce, ale možná 10 000 penal za tu kariéru, obzvlášť takovýhle ty starší, tak si zažil spoustu těch tréninkových penalt, zápasových rozstřelů a to, takže už trošku tušíš asi, jak se ten střelec bude chovat. No.
0: Pavel Horvát a Tomáš Grigar, když jsem se koukal na určité spojitosti, tak mají oba titul a pohár se Spartou, pohár s Teplicemi už jsme zmiňovali, oba v krajních částech kariéry vedl Pavel Vrba, u vás to bylo ve 20, Pavla pak v Plzni, tedy Tomáš je na začátku kariéry, Pavla na sklonku a oba se během

0: života dost nacestovali z Prahy směrem na sever Čech, což samozřejmě asi stále platí. K tomu se taky ještě dostaneme. Nicméně můžeme připomenout právě tu jednu spojitost z jara 2011, kdy Plzeň ve třetím kole od konce hrála v Teplicích a vyhrála tam brankou Danila Koláře 1-0.
1: Já si myslím, že zatím se s tím tlakem vypořádáváme dobře. Je to něco nového pro celou Plzeň, ale když budeme pracovat dál na 100 nebo na 120%, tak věřím tomu, že máme na to, aby jsme ten titul vyhráli.
0: Vy jste ho vyhráli pak další kolo, to bylo proti Baníku doma 3-1. Nevím, jestli Tomáš vzpomene zrovna tenhle klíčový zápas Plzně, protože to byl takový ten předstupeň k mistrovským oslavám. Osobně mám pocit, že Plzeň Teplice, že to takové, byť to není jako ani regionální derby, že jo, sever a západ Čech, ale že to vždycky mělo nějaký punc prostě výjimečnosti v posledních letech.
2: To nevím, já teď jako si uvědomuju, samozřejmě ne ten zápas, ale uvědomuju si ten konec tady s tou Plzní, když se to blížilo, tak vlastně po tom zápase, když jsme vyhráli, tak na nás nikdo z těch soupeřů nebyl naštvaný, že to jsem cítil tak jako, že nám to všichni vlastně přejou, hlavně aby to nebyla Sparta ze Slaví, aby to byl někdo jiný, že vlastně nám to jako všichni přáli a myslím si, že v Teplicích to nebyla výjimka, že ty kluci jako to tak nějak přijali normálně. No.
3: Chytal jsem ten zápas?
2: Já nevím.
0: Já myslím, že jo. No. Tak bylo to tehdy na sklonku sezony.
2: Divný, že jsme dali gol.
0: 2011 Plzeň tehdy došla právě
2: hlavně
0: k tomu úvodnímu titulu.
2: Pro mě jenom je teda divný, tak ty už jsi byl v tu dobu teda v Teplicích a je divný, že když nás šlo z té Sparty, já nevím, 5, 6, 7, takže že ty jsi tam nešel, že ty jsi zůstal.
3: No, vy jste odcházeli a mě hodili do Bčka, no.
2: My jsme vlastně odešli ve stejný čas, že jo?
3: Není to ta sezona, kdy jsme Teplice byli po podzimu jakoby první? A
0: to
3: pak,
0: ne.
3: Pak jste skočili na to první místo.
0: Ne, to byla podle mě sezona ta...
3: Jak to dala Řepka ten gol?
0: Jo, to bylo 2010. Mimochodem ta sezona, kdy Řepka dával gola na Letné, rozhodl o tom titulu Sparty v roce 2010, v tom zápase jste nechytal, to jste byl zraněný?
3: Nechytal, no. Já jsem byl zraněný a poslední zápasy dochytával Martin Slavík a na ten poslední zápas mi to tam už Plíšek nedal.
0: No, ale vy jste Teplice tehdy opravdu byli hodně dlouho vysoko a dokonce snad 5 bodů od titulu jste získali. Nakonec jste byli, myslím, čtvrtí, tam byli Jablonec a ještě Baník. Pro Baník to byla vlastně na 15 let nejlepší sezona až do toho loňského roku. O tom aktuálním se radši bavit nemusíme v téhle desíce. Každopádně pojďme asi dál, protože připomeneme to, že Tomáš Grigar je brankářem s opravdu hodně dlouhou kariérou.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Já jsem si vzal knížku, která vyšla loni ke 100 letům ligy. Průvodce, oficiální průvodce fanouška. Když se podíváte do kapitoly číslo 3, strana 104, tak nejvíc utkání jako brankář. Historicky za 100 let. Martin Vaniak 440, Jaromír Blažek 439 a Tomáš Grigar 376. To klobouk dolů, Tomáši, a opravdu to bereme v kontextu toho, že ten brankářský život je nesmírně ošidný. Navíc tady jsme zmiňovali Jaromíra Blažka, který vás teda o dost startů připravil tím, že chytal před vámi. Jako, jak se tohle povede, prostě mě vždycky zajímalo.
3: No, jdete do klubu, kde vás nechají 15 let chytat, no.
2: No ne, já samozřejmě ty hráči, ta konkurence je samozřejmě možná trošku jiná v tom, že ty víš, že bojuješ třeba o středního záložníka s někým a úplně se s ním třeba nemusíš v té šatně potkávat, na hřišti při tréninku potkávat, jo. A ty golmani jsou taková zvláštní komunita, vy vlastně každý den spolu musíte trávit nějaký čas, ať už jste 2 nebo 4, jsou tam nějaký mladý kluci nebo trojka. Tak jak tohle to si vnímal? Samozřejmě ty jsi byl většinou v té pozici té jedničky, no ale byl jsi i v pozici dvojky jako.
3: Já měl štěstí vždycky na golmany. Samozřejmě ve Spartě, když tam máte Koubu, Bíčíka a Blažka, tak jasný, jako, tak ty jim děláte servis, chcete být pro ně jako dobrý kluk, ale potom jak jsem šel do Teplic, tak to byl Martin Slavík a jasný. Ten byl úplně v pohodě.
2: Výborný.
3: Samozřejmě pak tam přišel třeba, jako jediný problém, co jsem měl s nějakým jakoby golmanem, byl Jarda Diviš. Nebo Kuba Divíš, teď mám Kuba.
2: Kuba, podle mě.
3: Kuba Divíš, tak to bylo trošku takové na hraně, že jsme se rozcvičovali každý v jinčím rohu a že to nebylo úplně ideální. Jo.
2: A tadyhle to, když jsi zmiňoval si tu Spartu, tak ty jsi v sobě neměl tu jako ambici, jako dokázat jim, hele, já jsem jako dobrý, abych tady měl chytat.
3: Ambici máte, chcete, ale když tam vidíte Jardu Blažku, takovou zvou personu, a který tam prostě v té době byl úplně modla pro ty spartianské fanoušky, tak to si nikdo nedokázal představit, že by nějaký mladý Grigar by ho jakoby vyšoupl. No. Tam byla jediná šance, když jsem si zachytal Spartu, když šel Jarda do toho Norimberku, do Německa, tak jsem se dostal díky tomu aspoň na 15 zápasů do toho, do brány.
0: No to byla ta sezona, kdy Pavel vlastně končil, k té se určitě taky dostaneme, nicméně z hlediska golmanů jsou hrozně vidět a prostě jsou vidět i ty třeba chyby. Říkám si, jestli je třeba u brankáře v vozovkách, teď jako bavíme se trošku i v nadsázce, ale lepší, když přichází víc chyb najednou v nějakém balíčku, několik zápasů po sobě, anebo zda jsou to jako ojediněle minely třeba jednou za půl roku, co té pozici víc uškodí.
3: Tak když uděláte hodně za sebou, tak vás hned vyndá a nemusíte už chytat, že? Když to uděláte jednou za půl roku a mezi tím pár zápasů zvládnete jako dobře vítězně a zachytáte, tak je to furt jakoby podle mě lepší. Jo?
2: Dobrý, já si jako uvědomuji nějaký tvoje chyby. Jednu. Ne, jenom reakce, jo. Mě zajímá reakce. Seš ten typ, co prostě bude kopat do tyče, mlátit do země rukou, nebo ten typ, co jako poker face a v hlavě si říkáš, to jsem to zkazil.
3: Tak ono to bylo, a třeba si pamatuju, když jsem byl mladší, když jsem byl v té Spartě v Bčku a tady tohle, já nekolem těch 25, 26 let, tak jsem byl jakoby, že jsem si to hodně bral, kopal jsem kolem sebe, byl jsem tak naštvaný, že třeba jsem přišel domů a žena se mě jenom zeptala, jestli chci ohřát obě, tak jsem na ní vystartoval, co pak si to neumím udělat, ohřát sám, jakoby, ale potom už jsem se nějak uklidnil a už jsem nedal takhle ty úplně.
2: Tak ono, já bych teda navázal tímhletím na to dojíždění, jo, tak ono, když jedeš z Teplic hodinu a 40 minut domů, tak vychladneš, ne?
3: No, teď už jo.
0: Když je zácpa třeba. Ale lidi vás možná asi poznávají tak za těch let. Stalo se vám někdy, že by vás někdo konfrontoval takhle třeba, když zastavíte, nevím, na pumpě, jako viděl ten zápas, slyšel o tom, nebo to bylo v pohodě většinu?
3: Ne,
0: já jsem slyšel jednu historku od někde u McDonalda, že vám něco tak jako paní chtěla vydat. Jsem četl v Teplickém deníku.
3: Jo, takhle, no, protože ona byla nějaká fanoušek Teplic a pane Grigel, vy jste dneska prohráli, vy jste to pokazili, nebo je to, já vám žádné jídlo nedám. Samozřejmě jsme si tam šli jenom pro kafe na ten McDonald, že? No,
2: jasně, logicky, po zápase.
0: Jo, to je pravda vlastně, pro kafe si šel Tomáš Grigel, ano. To bychom tady měli takové
2: zapravo. Když jsi měl problémy s váhou někdy?
3: Já normálně, fakt, když to řeknu zase, do těch 25 jsem mohl jíst úplně cokoliv, byl jsem v pohodě. Pak najednou to udělal loop a už jel jenom kolem toho McDonaldu 8 kilo nahoře, takže pak už to fakt už se muselo hlídat hodně. No.
2: Takže jsi si dával večeře za odměnu teda.
3: No večeře, no, to 7 poslední nějaké jídlo, no. A pak, jak to říkal Milan Baroš, mrkev jsem jedl večer.
0: Jo, ale pod Karelem Jarlým jste nehrál nikdy.
3: Ne, to bych asi nechtěl, no.
0: No ne, ale tohle třeba tu životosprávu u golmanů hlídají to přímo třeba trenéři golmanů, anebo nějaký kondičák pro celé mužstvo?
3: Ne, většinou tam je kondiční trenér, který váží celé mužstvo. A
0: takže ty trenéři jsou vaši spojenci.
3: Tak, tak.
0: Dobře. Tomáš Grigel, který tady s námi je, pochází ze Slezska a přijde mi trošku paradoxní, že první zápas profi kariéry v první lize i poslední zatím profi kariéry odchytal proti Opavě, kde se vlastně narodil. Vzpomenete třeba na ten, nevím, tak ten poslední určitě za Ústí, ale na ten první?
3: Samozřejmě, na to se nedá zapomenout. Jsme byli v Opavě, bylo to na začátku jarní části, kde tam bylo úplně totálně zima, mrzlo. Rda Blažek, teď nevím, jestli byl zraněný, anebo měl karty. A rozhodovali se trenéři mezi mnou a Davidem Bičíkem, nakonec tam dali mě a vím, že Opava udělala pro to všechno, že rozsolila úplně hřiště, pak si ho zničila a Zelenka tam dávala gól na 1-0 a jsme to vyhráli.
0: To byla dost specifická doba, my jsme to s Pavlem připomínali i Janu Reskovi, který vlastně taky ve Spartě se odstnul asi ve dvou angažmá po příchodu Jaroslava Hřebíka, který asi z hlediska diváků dost kontroverzně nahradil Františka Straku. Vy jste, když jste tam začínal, vnímal třeba tuhle situaci, tu nevraživost? Jako je to dávno, já vím, 21
3: let. To je samozřejmě, protože Straka byl odvolaný, Franta Straka byl odvolaný, kdy vedl ligu snad o 9 bodů. Jenom v té lize mistrů udělal snad jenom jeden bod, jako, ale...
2: Což teďka bývá normální.
3: To, no, přesně tak a potom ta další sezona, dobrý, udělal se titul, protože byl ten náskok, ale ta další sezona už to potom bylo jako hodně hustý, že každý zápas, když jsme se vraceli z nějakého výjezdu, tak fanoušci u toho u stadionu čekali a... Většinou nějaká eskorta a takhle hlídali trenéra.
0: Když tady byla řeč o Jaromíru Blažkovi, tak ta sezona 2005-2006 velmi brzy začala eskalovat prostě ve sportovní neúspěchy i se začala otřázat pozice trenéra Hřebíka. Sportovně tam byla prohra v Liberci, pak na Slovácku, také v 7. kole s Ostravou a v 8. kole se jelo do Teplic. A v brance byl Tomáš Grigar. Nevím, jestli si vzpomenete, co tam bylo kolem, ale narazil jsem na to nedávno, jsem hledal nějaké záběry. Petr Bená tam skóroval do vaší sítě tehdy.
3: Tak pamatuju si ten zápas. v té době já jsem chytal za 21 a trenér se vždycky mi říkal, Grigy, nejdeš za bečko, protože jsem chtěl chytat, protože potom byl reprezentační stráz. A říkám, trenér, proč, já chci chytat, abych potom v repre mohl chytat. Jo, jede s náma. No, tak pak mi řekl, že budu chytat jakoby za Ačko, že oddělal, nebo že vyndali ze sestavy.
2: Oddělal.
3: Vzali ho, dali Jardu Blaška pryč a tady tohle a šel jsem do zápasu za tým. Úplně si to pamatuju, že rozcvička byla perfektní, že jsem nevypadl žádný balon. A pak přišel zápas a já snad trefil Emila Rilkeho, který se to odrazilo na druhou stranu a do prázdné brány, no, že jsme prohráli ten zápas 2-1.
2: To byla snad ta jediná chybička.
3: To byla ta jediná chybička a samozřejmě potom na to konto, když jsem šel do Teplic, tak mi to každý připomínalo.
0: No tak v Teplicích se pak děli taky věci při jiné výhře Teplic 2-1, o tom jsme třeba mluvili s Janem Reskem na desíce Pavla Horváta živě, o té ruce, která byla daleko od Jana Reska, ale ne od kameramana. Nicméně poslechněte si to třeba na našem YouTube. My si můžeme poslechnout, vzal jsem to z dobového dohrána. Připomenout si rozhovor tehdejšího redaktora České televize, bohužel Neboštíka Lukáše Přibyla, tehdy s Jaromírem Blaškem. Bylo to v útrobách teplického stadionu na Stínadlech. Otázka padla na to, proč že to nechytal Jaromír Blažek, proč že to chytal Tomáš Grigar.
5: Co říkáte tomu, že jste nebyl v základní sestavě?
6: Nic.
5: Jak vám to trenér oznámil, co vám zdůvodnil?
6: Nějak.
5: Probíhla nějaká debata mezi vámi a trenérem před zápasem?
6: Mnou? Ne.
5: A čím si to vysvětlujete, že jste nebyl v základní sestavě?
6: Tak to nevím. Jsem se zeptat trenéra, on mi to neřekl, takže to asi ví on.
5: A vy cítíte nějaké napětí mezi vámi a trenérem obecně?
6: Já osobně ne, já nevím.
0: Dobře, tak po tomhle zápase Jaroslav Hřebík ve Spartě skončil. Takže nějaké napětí to možná bylo, ne, Tomáši? To občas vznikne takhle mezi trenérem a brankářem?
3: Jo, bylo to.
0: A co vaše pozice? Protože jste říkal, snažil jsem se dělat servis třeba Jaromíru Blaškovi a pak, když jste cítil, že to tam asi neklape všechno, tak vás tam trenér dal a vy jste se musel snažit.
3: Tak samozřejmě jsem se snažil, nechtěl jsem udělat takovou chybu, chtěl jsem normálně vyhrát, tak to mohlo být jakoby třeba na startování ještě té lepší kariéry, že jsem mohl zůstat jakoby jednička, ale tahle doba byla taková horší, samozřejmě pak slyšíte v tom autobuse, jak se tam kluci o tom baví, v té době jsem to úplně tolik nevnímal, že jsem měl 21 roku, že, nebo 20, tak jsem mlčel a jenom poslouchal. No,
2: No je to to dusno v té šatně vycítíš, samozřejmě každý ten hráč, jak to říkal Grigy, cítíš to jinak ve 20, cítíš to jinak v 25 a po 30, protože většinou, když seš po 30, tak už o tom máš trošku přehled a samozřejmě i ty mladší hráči za tebou občas jdou a řeknou ti, tyjo, hele, tohle to je divný a ty musíš dát za pravdu, takže tohle to někdy probíhá, ale zase na druhou stranu je to šance pro ty kluky, když jsou mladí, že tu šanci dostanou, tak vlastně jim je to jedno, jestli je to z důvodu toho, že jako se ten tvůj konkurent rozhádal s trenérem nebo je zraněný, ale prostě ty máš šanci a jdeš hrát a těšíš se na to, asi na to připravený, to, že uděláš chybu, jako to k tomu patří, ale nemůžeš přemýšlet nad tím, proč jdeš chytat, jako to si myslím, že vůbec není jako důvod.
3: Řekl to krásně.
2: Díky.
0: A brankářsky ta zkušenost nejen ze Sparty, kdo vám dal možná jako nejvíc tady z těch kolegů? Byl to Jaromír Blažek?
2: Kolegů nebo trenérských jako tak, trenéra golmanu?
0: Jasně.
3: Ten trenér golmanu Honza Stejskla, to si myslím, že jak jsem přišel z Vítkovic do Sparty, tak jsme si pamatuju, měli první trénink na Strahově na umělé trávě v zimě a byly tam jenom takové malé čudliky jako na rychlé nohy a já to o to skoro zakopával. Takže jako jsem musel říkat ty brodího, co za tady koupili do té Sparty zakopit to. Ale postupem času, jako já těma tréninkama od Honzy Stejskala, tak jsem si myslím, že jsem se zlepšoval. A ještě když vidíte potom na tréninku, jak to ti kluci zalepí, že to drží ten balon, že to nevyrážejí, tak se snažíte taky, no, a to vás posouvá dál.
2: Já teda Honzu Stejskala zmíním, mám s ním spoustu historek, ale vlastně musím říct, že on mě odnaučil být nervózní, budu se snažit to říct slušně, před odvetou pohárového zápasu ve Slávii, před zápasem chodí Čůra, tak jsme stáli vedle sebe a já říkám, Jendo, tak co, jak to vidíš dneska? A on se na mě tak podíval a říká, hele, buď vyhrajem, anebo prohrajem. Nic jiného se stát nemůže.
3: Jo,
2: a od té doby jsem se normálně nikdy, jednou, možná dvakrát jsem byl jako nervózní. A od té doby jsem si vždycky říkal, no, tak buď vyhrajem, nebo prohrajem. A bylo to jako ta nesmrtelná věta pro mě, která vlastně jako posouvá mi dál, protože ono to tak opravdu je. No.
0: Nervozita u Tomáše Grigara nějaká panovala během kariéry?
2: A oni si plivnou do rukou a jdou na to, těm je to jedno.
0: Padá to při příchodu na hřiště?
3: Ono to je jakoby, když to řeknu, když hrajete nějaký ten lepší zápas Sparta Slavia a je tam více lidí, tak se na to tak jako soustředíte, že nemáte být ani čas jako být nervózní. Já myslím, že v takovém velkém zápase jsem skoro jako by neudělal chybu. Ale pak hrajete nějaký zápas, kde tam je 2000 diváků, diváků, všechno slyšíte a tady tyhle ty nadávky od těch diváků a tady tohle, tak najednou zatím začnete uvažovat. A paradoxně jste více nervózní než v těch větších zápasech.
0: Evropské zkušenosti ve Spartě jste nabil, zápasy proti Varechemu, Austrii, Vídeň, pak o rok později v poháru UEFA také Toulouse, Spartak, Moskva, Leverkusen. To byly zážitky jistě, které možná řadíte, možná třeba na některé ligové.
3: Jo, to byly super zážitky. Zrovna to byla ta sezona, kdy Jarda Blažek byl v tom Německu a my jsme hráli ty poháry. Pamatuju si, že v tom Toulouse jsme vyhráli 3-2, Pavlík tam se nadával gola.
2: Já jsem nahrál na 2.
3: Nebo takhle.
2: To jsem byl po operaci těch třísel, to jsem vyprávěl o tom šuspitlu, co jsem hrál, že jsem, mě bolelo to.
0: Ale rozumíme.
3: Byla to taková blbá skupina, že tam bylo snad 5 týmů a hrál se 2 doma, dva venku, že to nebyla žádná odveta.
0: To byla,
2: ale ten zápas Toulouse byl výborný, jako ten stadion byl nádherný, mě to úplně jako bavilo, vlastně bylo to všechno hezký, jako oni byli výborní, měli ty křídla takový ty, co jsou teďka moderní. Vím, že z Denda Pospěch taky jsme se o tom podle mě tady bavili, ten tady byl asi před měsícem mimochodem a vím, že hrál na hráče, já teď nevím, jestli to byl nějaký Žervíňo nebo něco takovýhleho a ten to bylo neskutečný a z Denda Pospěch pro mě je jeden z nejlepších obránců a vůbec ho nestíhal, jako to bylo neskutečný, co oni tam měli za hráče a my jsme je tam ještě pobili pak ke konci, takže to byl jako výjimečný zápas i na tu atmosféru, i jako jak to probíhalo. No.
0: My jsme se vlastně teď už plynule dostali i k sezóně, kdy jste se setkali, byly to vlastně 2 sezony ve Spartě, Pavel přišel tehdy do 7. kola té rozjeté sezony 2006-07, která končila dublem. Zajímá mě to zase, jak jste cítil třeba podíl na úspěchu, když jste třeba v té dané sezóně, jste nebyli jedničkou, to jsme říkali, chytal v lize jeden zápas, bylo to ten jediný společný v té sezóně proti Brnu, vyhráli jste 2-0 a v poháru, který jste taky vyhráli, jste chytal vlastně v Břeclavi, tehdy 8. finále, pak další zápasy ne. Jak to třeba člověk prožívá na místě té brankářské dvojky?
3: Zase to, když se budeme o tom bavit, já jsem byl ten mladý kluk, jakoby, takže to nebylo úplně
2: to
3: takový...
2: To ti bylo kolik v tu dobu?
3: 20 jsem přišel do Sparty, no, 21, takže úplně to tak nějak neprožíváte, byl jsem rád, jako, že se vyhrávalo, ale úplně to nebylo takový, že mám za to velké strašné zásluhy, no. Ale samozřejmě užíval jsem si to s tím týmem.
0: My jsme naznačili, že jste ze Slezska, měli jsme tady ostatně Zdenka Pospěcha, který to téma také nějakým způsobem otevřel. Byli jste tam pak ještě s Tomášem Řepkou, Miroslavem Matušovičem. Nikdo vám to tady v Praze třeba nepředhazoval, že jste z téhle části republiky?
3: Ale tak o mě se úplně tolik nevědělo, že jsem snad z Opavy, ale samozřejmě...
2: Tak se naučil mluvit česky rychle.
3: Ne, ono to bylo... V Česku tady jako v Praze mi říkali, ty jsi Moravák, ty tam máš ty slovíčka z Moravy, přijedu do přijel jsem jako k rodičům a ty říkal, ty brďo, ty mluvíš jak Pražák, takže to jsem se nevyrval, já byl tak někde mezi, já byl tam na Vysočině asi.
2: Nezavděčil.
3: No. Ale mě jako o mě ani snad ani nevěděli, že jsem přišel z Opavy nebo z Vítkovic, tak to tak nikdo neřešil.
2: Jak to teda, míra, no. Jak to vzniklo teda?
3: Že jsem Tomáš přišel Grigar, do
2: Tomáš Grigar do Prahy.
3: No, chytal jsem druhou ligu ve Vítkovicích. A když jsme u toho bylo Pavla Vrby, tak byla reprezentace mistrovství světa v Dubaji. To bylo nějakých ve 20 letech, ale měl jsem štěstí, že se to odložilo snad do půl roku. A díky tomu půl roku jsem se dostal přes Michala Daňka jakoby do brány a byl jsem tam jednička. A na to konto, že v té Dubaji se mi podařily nějaké zápasy, tam mě koupila Sparta jako mladého nadějného hráče.
0: No vy jste začínal vlastně ve Vítkovicích, kde pak chytal taky Tomáš Vaclík. Dá se tam mluvit o nějaké brankářské škole, nebo to prostě vyšlo takhle, že jste během třeba 4 let byli takhle výborní golmani?
3: Plně, že by tam byla nějaká brankářská škola, tam nebylo. Tam byl jeden trenér, Honza Laslop se jmenoval, který dělal maximálně v pondělí jako brankářské tréninky, když byl čas, ale úplně to nebylo na takové úrovni, jak je to teď, že už ti golmani jako mají trenéra golmanů a každý den s nima pracují, já nevím, minimálně 30 minut při tom tréninku. Takže tam to bylo spíš takový samorozno, že jsem musel být trošku.
2: Když si teda uvědomu, tak to by bylo teda 18-19, když si chytal druhou ligu ve Vítkovicích, to je super. A koho jsi tam vytlačil? Pamatuješ si to, kdo tam byl jako jednička v tu dobu?
3: Jo, ale to vám asi nikdo, to jméno vám to asi nebude říkat. Marian Kalo se jmenoval.
2: Ale starší golman teda.
3: Starší golman šel potom do Budějovic, Jakub Kavka. Ale tam odešel do Budějovic a pak tam přivedli mladého Slováka a na to konto jsem pak se dostal já naštěstí.
0: A vy jste byl jako povahově takový, že jste si nepřipouštěl třeba to, že teď tady vytlačím toho staršího borce, který na mě bude koukat skrz prsty.
3: Když to řeknu takhle, tak já v té době úplně jsem jak ten fotbal, když to neřešil úplně, tak jak to řeší dneska kluci od 15, jako jo, budu se tím živit. To já prostě jel ten dorost, užíval jsem si to. A najednou mi řekli, ale končí tady dorost, jdeš tady do Ačka. Tak jo, no a od té doby už mi to trošku přeplo a už jsem se tomu více věnoval.
0: Ale Pavel, v kolika jsi se začínal fotbal úplně? Jako kopal si do míče někde, ale v klubu?
2: No v Břevnově, v těch, já jsem hrál na černo, ještě tenkrát byli, no ne, se říkalo, jako že hraješ na černo, že jsi neměl registračku prostě, jasně. Nebo se hrálo na někoho jiného. Já si pamatuju Pavel Lichtenstein, že se jmenoval, byl o rok starší prostě ten kluk a já jsem hrál na jeho registračku, protože ještě jsem, ono se smělo hrát, teď nevím, jestli od sedmi třeba, a já jsem vlastně už nastupoval. Jako...
0: Šlechtické jméno jsi měl první teda fotbalové, no, třeba, tak ty jsi byl jaký šlechtic pak fotbalový.
2: Pochopitelně.
0: Teda. Ale mě zaujalo, že vy jste začínal v devíti až?
3: Třetí třída, no.
0: Jo, ve třetí třídě. Mm. Tak to bylo v pohodě.
3: První dvě jsem hrával nějak hokej, ale to mě nějak nebavilo, nějak jsme to nestíhali, tak najednou mě vzali do fotbalu. No.
0: Jo, za Vítky, že byste pak hrál prostě.
2: V útoku.
3: No.
2: Ne, dobrá.
3: No, hokej nebo fotbal?
2: No, hokej.
3: Hokej, no, tak nevím, teď to neumím bruslit ani na klečkových bruslích, no, takže to je složitý.
0: Tak s vaší postavou to může být třeba i nebezpečné, jste hodně vytáhlý borec. No. Tomáš Grigar je hostem desítky Pavla Horváta.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Mluvil jste o reprezentaci, ve které jste nastupoval třeba ve 20 pod Pavlem Vrbou, ten turnaj vlastně v roce 2003, Austrálie 1-1, Brazílie 1-1, slovotní soupeři, pak tedy prohra s Kanadou, takže konec ve skupině. Nicméně jste zažili i Ačkovou repre v roce 2009 a byly to specifické vzpomínky, protože jeden ten zápas v červnu byl pod Františkem Strakou a pak v listopadu 2009 to byl jeden z prvních zápasu pod Michalem Bílkem.
7: Čeští fotbalisté hru opticky kontrolovali, jenomže na to, aby mohli být nebezpeční směrem dopředu, kazili až příliš jednoduchých přihrávek. Hráli zbrkle a často i komplikovaně, takže se ani po druhé na turnaji neprosadili. Naopak jednoduše hrající soupeř jim dokázal vstřelit dva góly. Ve 24. minutě se trefil hlavou Žavadov a v závěru senzační vítězství pojistil Abyšov. Svěřenci Michala Bílka tak nedali za 180 minut na turnaji branku týmům ze druhé stovky žebříčku a odjíždějí s ostudou. Jaroslav Plašil, Radiožurnál Alain.
0: Omlouvám se, občas tady připomínáme takovéhle věci z hlediska spíš historické zajímavosti.
2: Ti dal gól Žavadov, jo?
3: Nevím, no.
0: Ne, protože mluvili jsme často i o Michalu Bílkovi, který měl těžkou pozici a vlastně hned od toho začátku. Nastartovalo se to byl vlastně ligový výběr, ne? V těch Spojených arabských emirátech, jak jste tam byli. Že to vlastně byla taková zkouška, kdo by se mohl třeba prosadit, tak ale na druhou stranu první zápas bez branek, druhý zápas teda dva inkasované, ale tak jak vy jste to třeba tohle prožíval, byl jste v repre?
3: Já byl za to strašně rád, a ještě jsem tam byl s Jardou Drobným, který je jako super kluk, takže ten je tam úplně všechno zaučil, říkal mi, co mám dělat, jak mám dělat a tady tohle. První zápas chytal Jarda, hrali jsme nějak 0-0, myslím, že? No a pak já jsem si myslel, že to bude odchytat celý jakoby Jarda, jako i ten druhý zápas, no, ale ten řekl, že jdu do brány, tak jsem šel, že samozřejmě jsem byl rád. No.
0: No asi ta doba vlastně většinou bývá taková, že chytají v repre ti golmani z největších klubů, vy už jste tehdy byl vlastně golmanem, který byl v Teplicích. Během kariéry měl jste momenty, kdy jste si říkal, tyjo, teď mi to jde, mohl bych třeba i z Teplice dostat do repre?
3: Tak to jsem si asi říkal, ale byl tam Petr Čech a ten podle mě zabil ten třeba tři generace jakoby golmanu, že nikoho tam nepustil. No, takže to tady já jsem mohl jenom spolehat na takový ten ligový výběr, když tam třeba nechtěl jet, když to bylo po sezóně nebo něco takového.
2: No dobře, a tak to je nároďák a teďka za těch x let v Teplicích měl si jako pocit, takovou formu a k tomu ještě nějakou nabídku, o který si přemýšlel, že by si vzal, že by si z těch Teplic odešel?
3: Jako formu někdy jsem si říkal, že fakt chytám dobře, když se nám dařilo, že jsme byli hodně nahoře, že jsme hráli kolem třeba toho 4. a 5. místa, že to bylo za pana Šťastného a pana Hejkala, že opravdu jsme věděli, že každý zápas vyhrajeme, že to dokážeme otočit, a když prohráváme, ale vždycky přišel Franta Hrdlička a říkal, Grigi, je tady nějaká nabídka na tebe, tak se snaž, makej tady tohle, ale nikdy mi neřekl konkrétně úplně kam, nebo je takový, jo.
0: No. Vy jste už jsme u Teplic, ale vy jste se tam vlastně dostal, jak jsme říkali, z Bčka Sparty. Kam jste se dostal po té sezóně, kdy jste končili oba s Pavlem? To je poslední moment, který bych jenom zmínil, protože to byl ten v uvozovkách slavný dojezd té sezóny 2007-2008, kdy vy jste prohráli s Brnem po vyloučení Tomáše Řepky 0-2, pak s Ostravou a pak se teda jelo do Liberce. Tam byl moment, že vy jste chytal naposledy proti Ostravě a pohárové finále už to už jste nějak byl, řekněme, mimo tým, nebo?
3: Ne, já si to taky pamatuju, jsme měli náskok 4 body, kolo předtím jsme remizovali na Bohemce a Slavia snad prohrála doma s Hříškou nebo s někým takovým, tak říkáme, už to jde, máme dva zápasy doma. Hned ten první zápas s Brnem.
0: To bylo Bobby Brno, no, Petra Uličného.
3: 30. vteřině, jak jsme to, a furt jsme, myslím, že jsme to mohli úplně v klidu uhrát, ale zvládli jsme i ten druhý zápas domácí, no a potom do Liberce, vím, že jsem měl nějak problémy potom jakoby s prstem na ruce, že jsem říkal, držel to Pepa Chovanec. No a říkám, trenér, že byli fakt, jako ten první, no a v pohodě, v klidu, jde tam poštát, takže to je jedno. No, no a potom aj ten pohár dochytával Tomáš Pošluka, jsme vyhráli ten pohár, ale vím, že to bylo takový, že fanoušci radši ligu, než tady tenhle pohár. No.
2: Bylo dusno. No.
0: Bylo dusno, to jsme se tady s Pavlem Horvátem, který taky k tomu má co říct, už mnohokrát bavili, nicméně jenom ta vaše... No, vy jste ze Slezska, ale přece jestli máte blíž ke Spartě, anebo jste měl blíž třeba k nějakému jinému klubu, pokud to bereme teď třeba z těch pražských.
3: Z pražských, tak Sparta.
0: A Slávě vám vzala tehdy titul, takže to úplně třeba jste nemusel nikdy.
3: Ne, no, tak šel jsem kluk z Vítkovic, asi to pamatuju, já jsem byl ve Vítkovicích a díval jsem se na tu Ligu mistrů, jak Lokven zdával toho gola, to pamatuju, jak se postoupilo jakoby a... Já za dva měsíce přišel do Sparty.
0: Jo, to byl Kincel, ne?
2: Proti no, Mára Kincel. S Lácijem, no.
3: No, tak Mára Kincel, no. Tak já pak přišel za dva měsíce do té Sparty a takhle koukal tam Pouborsky a tady tíhle. Takže já úplně vykulenej to a říkám, dobrý den, co tady budu dělat, já, no.
0: No ne, tak...
3: Ale ke Spartě blíž, samozřejmě, protože jsem tam byl pět let.
0: Takže když se vyhrálo nad Slaví, tak jste to taky patřičně oslavil třeba. Nebo jste to cítil jako lepší. No já vám připomenu, jedno vítězství nad Slaví, asi možná tušíte, kam směřuju.
8: V posledním utkání pátého kola Gambrinus ligy hraje Slavia Praha proti Teplicím. Na stadionu ve Vršovickém Medenu zápas sleduje Jan Suchan.
9: Fanouškům sešívaných bych doporučil, aby si sedli nebo se minimálně pořádně přidrželi, protože ta informace, kterou teď uslyší, je vůbec nepotěší. Sešívaní totiž prohrávají v 83. minutě s Teplicemi už 0-5. Ano, 0-5.
0: A pak to bylo 0-7 nakonec. Právě Mahmutovič dokonal ještě hat-trick. To byly asi pěkné momenty, ne?
3: Tenhle zápas si taky pamatuju, to nezapomerte nikdy, že když vyhráte na Slavě 7-0. Vím, že před tím zápasem byla taková strašná bouřka, že jsme si říkali, ono se snad asi nebude hrát. Pak jsme přijeli do Edenu a krásný trávník, všechno v pohodě. No. Najednou vedete v poločase 2-0, pak Karel Kysel tam vydal rozhodčímu, který mu dal dvě žluté během minuty a byla červená. A Slavě furt do nás bušila, přišlo Mahmutovič a ten začal utíkat a dal... Nevím, hat-trick dával, ale něco takového, no.
0: Ale jako jak si připadá...
3: úplně, to byl krásný zápas. No.
0: Tak víš, jako Pavle, že ten golman tam pak stojí a ty se spoluhráči vepředu se bavíš a on nemá co dělat.
2: No, tak tohle to jsou výjimeční samozřejmě zápasy. Já si myslím, že zažiješ i opačný a já si uvědomuji, když jsem hrál za Slavii, jak jsme jeli do Ostravy a vůbec tomu nic nenasvědčoval, dostali jsme tam 5 jako a jeli jsme zpátky a vlastně vůbec jsem si neuvědomoval, proč to bylo. Normálně jsme dostali můra a jedeš zpátky, no. Prostě tohle to potká, myslím si, většinu hráčů za kariéru, ať už z toho momentu, že někomu dáš 5-7 gólů, anebo to někde schytáš. No. Někdy se na to můžeš připravit, ale většinou je to nečekaný i to, že vyhraješ. Jako.
0: No, byly to tedy vlastně tyhle zápisy, připomeneme si třeba pak ještě nějaké jiné, nicméně jak jste vnímal pozici Teplic v té lize, protože my jsme si připomínali i na té teplické živé desíce s Janem Reskem, že on tehdy tam začínal vlastně v roce 2002, kdy Teplice měli za sebou to druhé místo, účast třeba v kvalifikaci o Ligu mistrů a pak, když jste tam byl vy, Tomáši, tak ten úspěch přišel na začátku, pohár 2009 a možná postupně třeba šly ty výsledky dolů, i když jste tam pod Danem Šmejkalem měli ještě jednou to páté místo. My jsme tady na to taky vzpomínali, byl tady zhruba před dvěma měsíci. Jak jste vnímal tu pozici klubu třeba i ze svého pohledu?
3: Já tam přišel z velkou klubu jakoby ze Sparty a přišel jsem do Teplic a každý mi říkal, že to je rodinný klub. A ono se to potvrdilo. Fakt, že to byl rodinný klub, že tam byla taková pohoda, chodili se vždycky na večeře společně po zápase, přítelkyně, manželky, všechno se tam mohlo vzít, děti. Ten začátek, jak jsme tam přišli, tak opravdu se dařilo, jakože do čeho jsme kopli, to tam spadlo. A Teplice se patří do takového, si myslím, průměru, jako by do prostě tabulky asi. No.
2: A nikdy tě nápadlo se přestěhovat do Teplic? Ale... Měl jsi dlouhodobý smlouvu, nebo si to prodlužoval jako po roce?
3: Ne, tak ze začátku, jak jsem přišel, samozřejmě smlouva asi na 3 roky. Postupem věku už to bylo jenom fakt po roce, no. Takže to vždycky bylo rok, já říkám, na ten rok se tam nebudu stěhovat a nikdy mě to nějak úplně nelákalo. V té době, když to řeknu, tak v těch Teplicích, to je lezenské město a tam jezdilo hodně rabáčů. Takže jako to mě úplně nalákalo, protože to tam vidíte, když jdete na kávu, že tam paní přes ten šátek si tam dává něco, tak to úplně
0: nalákalo. Odlišná kultura, jasně, no, v Teplicích jsme byli minulý týden vlastně a to lezenské město tam neustále jako na vás trošku sála takovou zajímavou atmosféru. Mě to teda osobně uklidňovalo, ale bych tam žil třeba nějakou delší dobu, tak by to bylo jiné. Nicméně, co se týče trenérů...
2: My jsme byli v jiném parku, Honzo.
0: My jsme byli v Lázeňském parku. Když dáme před sebe ta jména trenérů, kteří vás vedli. Vy jste mluvil o Jiřím Plíškovi, který tam byl do roku 2011. Pak Petr Rada, Zdeněk Šťastný. Petr Rada se vrátil v roce 2015 na chvilku. David Vavruška na sezonu 2015-16, kterou jste končili nakonec 3 body nad sestupem. Právě s Danielem Šmejkalem jsme mluvili o tom, že se Teplice dostali na to zatím nejlepší umístění a největší bodový zisk doposavat. A pak tam byl Stanislav Hejkal, Radim Kučera, Jiří Jarošík a aktuálně tedy nejdéle trénující kouč, co se týče soutěžních zápasů, Zdenko Frtěla. Nějaké to jméno, které třeba pro vás osobně znamenalo hodně?
3: Tak měl jsem rád pana Radu, protože ten byl správný.
2: To všichni.
3: Ten se byl za hráče, prostě když někdo křičel na tribuně, jako to vystřídil, ten hraje hrozně, tak on se dokázal, on s těma nohama nemohl tolik běhat nebo něco, ale po těch hlavičkách nahoru tam skákal jako mladý kluk, jako, takže se fakt jako bylo jako by za ty hráče. A samozřejmě taky rád vzpomínám na tu sezonu, když tam byl trenér Šťastný a trenér Hejkal, že na to jako šlapalo, no, tak tady tíhle dva bych vybral. Jakoby.
2: Já si pamatuju trošku specifický teplický publikum, protože i jeden z nejklidnějších lidí, který znám, je Karel Rada. A musím říct, že i Karel Rada viděl jsem po našem vstřeleném gólu, když jsme hráli v Teplicích, že běžel k hlavní tribuně a na někoho tam něco křičel, protože prostě tam to bylo hodně slyšet z té tribuny. Většinou negativní a těžko se tam těm fanouškům dalo zavděčit. Myslím si, že teďka s odstupem času možná mi dají za pravdu, že to trošku přeháněli. No.
0: Ta sezona, o které jsem mluvil, to byla sezona 2016-17, kdy Teplice udělali 48 bodů za 30 kol a od té doby vlastně se tomu ani nedokázali přiblížit, a to mluvíme, že se hraje nadstavba. V té aktuální sezóně, která teď končí, baráží Teplice na 42 bodech a to mají za sebou třeba i tu úspěšnou poslední štaci v rámci i té skupiny o záchranu. Vy jste tehdy, kdybyste porazili Duklu, se dostali do Evropy. Pamatujete si na to, to je 10 let vlastně zpátky, 9 let, možná už moc ne. Každopádně, co stojí podle Tomáše Grigara za tím, že to třeba nějakým způsobem už nešlo napodobit v těch posledních letech, zejska třeba skladby kádru, nebo jako myslíte finance třeba, že...
3: Já si myslím, že ty finance hrajou velkou roli, že teď jako do toho fotbalu se sypou ty peníze a teď už je více klubů, který jsou jako finančně na tom dobře, že si dokážou dovolit ty hráče, mají lepší to zázemí, všechno kolem a takové ty menší kluby zatím budou furt byty, no, že... Když nemáš ty peníze, podle mě nahoře nebudeš hrát.
2: No, je to tak, samozřejmě bylo by potřeba si do toho kádru v Teplicích trošku investovat. My tak jsme tam byli před tou chvilkou, tak vlastně jako většina těch teplických hráčů tam vlastně zůstane, protože o ně úplně není zájem, což znamená to, že to mužstvo prostě, jak tady padlo, v tuhle chvíli je průměrný a vlastně se trošku jako obávám, že moc jako slabších týmů jako příští sezonu v lize třeba nebude. No.
0: Co se týče vlastně ještě hráčů, které bych chtěl zmínit, tak otevřel jsem si zase tady chytrou knihu statistik. Nejvíce žlutých karet, Tomáš, možná už zase tuší, kam směřuji. Jaroslav Šilhavý 118, Marek Matějovský 110, Admir Lijevakovič 106, pak je tam teda Pavel Horvá 97 na 4. místě.
2: No,
0: za těch 100 let, Pavle.
2: Stovka, no.
0: Gratulujeme, máš hodně zápasů odehráno. Ale Admir Lijevakovič 2007 až 2021, váš tak s ním, to je taková duše Teplic, byť to není Čech. Nejsi už, že má třeba české občanství, jak tady dlouho žije.
3: To asi nemá, ale jako pro ty Teplice byl strašně důležitý a on byl takový fakt opravdu to srdce, ten, který prostě zel za stavu, jestli se vedli 4-0 nebo prohrávali 4-0, tak prostě toho frajera jako v tom prostředku vždycky pokopal. Mu to bylo jedno prostě. On do toho šel.
2: Nebo vynadal.
3: No, samozřejmě. Ale někdy dostala i tu žlutou jakoby neprávě, že ti rozhodčí už na něho byli jakoby trošku přísnější, aby si ho hned na začátku jakoby chytli, aby do toho nechodil úplně.
2: Trošku podobný typ Jirka Sabou, ty jsi to tam nezažil.
3: Nezažil, no.
2: Tak Jirka Sabou byl hodně podobný typ takovýhle hráče, který si uměl zjednat respekt, ať už verbálně nebo fyzicky, ale ty hráče tam potřebuješ, to je jasný. Já teďka jsem byl nedávno na mosteckém Bčku se podívat v Modlanech a Leva ještě nastupuje tady v té soutěži za Modlany, nastoupil na posledních 30 minut a byl nadstandardní, bych řekl.
3: Dostal žlutou?
2: Já si myslím, že prohrávali už vysoko, takže už ne.
0: A myslíte, že tihle hráči se to třeba mají jako vůbec odnaučovat? Protože, jenom abych to uvedl na pravou míru, v Anglii působí teď Jefferson Lerma, vlastně vyhrál teď konferenční ligu včera, hrál dříve ve Španělsku a měl bilanci ve Španělsku, pak v Anglii ty první sezony třeba 12 plus žlutých karet za sezonu. Víme, že tam se hraje 38 koli v Anglii, ale pak to najednou utl a teď jako má průměr opravdu jako v jednotkách za sezonu. Asi mu možná někdo třeba řekl, hele, není to úplně ideální.
2: My jsme se teďka chvilku před tím vysíláním bavili, že trošku jako mizej ty emoce v tom fotbale nebo v tom sportu obecně, že ty hráči jsou většinou třeba introverti, tím, že ty party už jsou takový trošku rozbitý těma moderníma věcma, jako jsou telefony a už to není tak složený ta šatna, že vlastně v tom zápase slyšíš spoustu křiků, jo, ale není to už tak jako aktivní, jako to bývalo, když my jsme byli mladší, ty starý hráči vlastně mluvili úplně všichni, jako já si neuvědomuji vlastně nikoho, kdo by na hřišti nemluvil, teďka už je to fakt sporadický, že spousta kluků fakt jako nemluví.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Emoce k fotbalu patří a poslední roky patří k fotbalu v Česku taky nadstavba. Máte jí rád, Tomáši? Na stadionech teď byla různá ta vyjádření, nechceme nadstavbu.
3: Nechceme nadstavbu, no, ale zase podívejte se na to, jako Ostrava by třeba spadla, kdyby nebyla nadstavba. No,
0: to měli,
3: díky tomu se jakoby asi zachrání, protože vyhráli má 3-0, že? Mm-hmm. V některých fázích je to asi jakoby zajímavý. No. Někdy je to jako takový asi zbytečný, jako když hraje šestý tým, který už nemá šanci na nic jakoby v té skupině.
0: Ale začínalo to, že se hrálo v té prostřední skupině o Evropu a ostatně oni hráli taky Teplice, jenom to bohužel ty naděje na Evropu rychle zhasly.
10: Ve skupině o Evropskou ligu nastoupili Teplice proti Mladé Boleslavi a toto utkání pro nás sledoval na stadionu Na Stínadlech reportér David Kalvas.
11: Tady už je konec, domácí fotbalisté si co si vysvětlují se svými fanoušky, protože prohráli s Mladou Boleslaví Teplice vysoko 0-8. Teplice hráli od 40. minuty bez vyloučeného Skejbala a ve druhém poločase jim přidal další dva góly jejich odchovanec Takáč. Takže Teplice Mladá Boleslav 0-8.
0: No,
2: jak se říká, nešťastnou ranou z dálky.
0: Ne, poločas 0-6 to bylo.
3: Já si to pamatuju.
2: Jsi chytal, jo?
3: No, jasně, ale v útoku Komičenko Mešanovič. A tam, když si to pustíte, tak si myslím, že jsem neudělal žádnou chybu zrovna v tom zápase, ale oni prostě to svoji kvalitou jako dávali krásné goly, ale my jsme vedli, nebo opravdu takhle, nevedli jsme, protože jsme prohráli 8-0, ale my jsme dostali gola. A teď najednou, jak jsme věděli, že to je, jak to byla první rok na stavbě, že tady tohle, a že to jdeme teď zvrátit, tak najednou boom, druhý gol 0-2 a všichni se zblázně, teď byl roh a my jsme byli všichni ve vápně a nikdo nebyl vzadu. A Komličenko a Mršanovi zběželi normálně 70 metrů sami dva, že? Takže přede mnou to nahrál do prázdny a byl šilený zápas. No.
2: A kdo tam byl trenér v tu dobu?
3: To myslím, že
0: Stanislav Hejkal tam byl.
3: Stanislav Hejkal, pak dostal nějaký opas, ten pasový opar z toho.
0: Takhle, a kdo přestává řvát první v takovémhle zápase, golman nebo trenér?
3: Tak trenér podle mě už má hlavu v dlaních, to je, už neví, co má dělat.
2: To se jdeš schovat do té budky a nechceš být vidět.
3: Pak ještě on zašibal, dostal tu červenou, že tak to už bylo takové úplně, že se on se vysvobodil z toho zápasu, dá se říct.
2: To je jako dostal Martin Hašek kdysi červenou na Barceloně do Spartu.
0: A dostali Bůra.
2: No. Taky dostal druhou půl, hraješ na Barceloně v 10.
0: Když bys tam normálně potřeboval třeba 15 hráčů. No, každopádně, když jsme tady mluvili i o aktuálních věcech, tak hraje se baráž. Ona se hraje teď vlastně po 6. z těch 7 možných edic, ale tu jednu zrušil covid. A vy jste ji taky absolvoval za Teplice proti Vlašimi, ale vlastně bylo to podobné jako Baník teď proti Táborsku, první zápas 3-0 a pak klid? Nebo ne?
3: Bylo to tak. Bylo
0: protože
3: to úplně stejný.
0: Tom, že to je hotové.
3: Že to byl první poločas, byl takový nervózní, Vlašim jako celkem zajímavé to věci, ale my jsme potom v tom druhém, nebo na konci prvního poločasu jsme dali gola, pak jsme přidali další dva, bylo 3-0, tak už to bylo také klidnější. No. Samozřejmě ještě ten odvrtný zápas, to Vlašim to zkusila, jako dřeli makali, ale
2: no, teď vlastně
3: to si to pohlídali.
2: Můžeme to využít, jako jaký je ten pocit před tou baráží, vlastně ty tam můžeš jenom ztratit. Jako.
3: No, samozřejmě, chcete si uhájit tu ligovou příšlusnost, ale věřili jsme, že jako prostě, že tam je velký rozdíl mezi ligou a druhou ligou, co se jenom potvrzuje. No.
0: Ale
3: tuhle sezonu jsem si říkal, že by někdo z druhé ligy mohl to potrápit, ale po těch dvou zápasech to vypadá, že je hotovo.
0: Tak když jste viděli, třeba osobně jste chytal za Ústí tu druhou ligu proti Artisu, proti Táborsku, předpokládám, že ano. Když jste viděli tu výkonnost třeba a pak jste to porovnal s nedávnou zkušeností z první ligy, přesto je tam jako takovýhle rozdíl, že prostě ani třeba jedno to vítěz, oni je 22 barážových zápasů, opravdu zápasů těch 90 minut, jedno jediné vítězství loni Chrudimi nad Pardubicemi, jako jinak vůbec.
3: Tak bylo tam ještě ta Dukla, že měla trošku problémy s tou Lišní, ne? Že tam to šlo na penalty, ale
2: penalty, ne?
0: S Zvyškovem loni.
3: Zvyškovem, v té druhé lize jsme prohráli jenom fakt ze Zbrojovkou dvakrát, jinak jako Táborsko doma jsme smetli 4-0, nevím, Opavu 2-1, co tam bylo, kdo tam hraje?
0: No to Táborsko, to
3: v tom, na Artisu jsme vyhráli 3-1, takže jako tam je to tak vyrovnaný, že ale jako na tu ligu si myslím, že to ještě není, jakoby v té, jako postupí z druhé, třetí jeho místa přes tu baráž, to je hodně složitý.
2: To je těžký, no. Já jenom ještě teda, už se trošku blížíme ke konci, jo, takže 43 let.
3: Ano.
2: Konec Ústí teďka teda oznámený.
3: Ano.
2: Nějaký důvod jako zdravotní nebo...
3: Je tam sportovní ředitel nový, pan Dobijáš, a ten mi celou dobu říkal, že dostal prostě na starosti takový projekt, že do 2-3 let chce postoupit do ligy. A že tam chce mít golmana, který už prostě ty 2-3 roky tam bude chytat a bude potom hotový na první ligu. Mm-hmm. Tohle bylo takový
2: důvod. Proč důvod.
0: Ale končíte i s Janem Čtvrtečkou, dva golmani.
3: Ano.
0: Takže mají úplně nového někdo?
3: Nechali si tam třetího golmana Davida Němce, který si myslím, že tam asi chytat nebude tu druhou ligu, takže tam budou muset přivést minimálně dva golmany, no. Minimálně, no. Ale tak, jak bylo někde v těch novinách, tak má na seznamu 10 golmanů, 15 založníků a 20 útočníků,
2: takže celý mužstvo. No a ty jsi i trénoval teda, ty jsi byl i trenér golmanů v podstatě.
3: Jo, jak tam byla ta třetí liga a takový ten menší rozpočet, takže mě tam dělal jako, že budu chytat v Ústí a ještě trénovat jakoby Ačko v Ústí jako golmany plus dorosty, no. Takže jsem tam 2 roky trénoval, no. Takže...
0: Trénoval, jo? Jako to minulý čas je správně.
3: Ano.
0: Nebudete trénovat dál.
3: V Ústí je uzavřená kapitola, protože pan Dobijáš mi tam nechce.
0: Dobře, rozumíme tomu a...
2: To trošku, já teda se, no. Jestli můžu se k tomu vyjádřit, je to můj pořád, tak to je takový jako trošku smutný pro mě, no. Jako, když tam máš kluka, který si myslím, že tam něco odved, já samozřejmě nevím, jestli jsi úplně hodnej, ale tak logicky, když ho znám a znám i ty kluky některý kolem, tak nikdy jsem na Grigio neslyšel úplně nic špatného, takže je škoda takovýhleho člověka pouštět a hledat nový, no. To takový smutnej konec, někdy to tak prostě je, že jako o tom rozhodne člověk, který třeba úplně, nechci říct, že nemá tu kompetenci, protože ji asi má, ale není v tom tak zabředlý v tom fotbale. No.
0: No, paradoxně tedy, jak jsme zmiňovali poslední zápas 6. května a zase proti Opavě, odkud pocházíte při vítězství V1, takže no. V tu chvíli jste ale netušil, že končíte, vy jste se zranil, ne tam?
3: V tu chvíli už jsem to věděl.
0: Takže jste o poločase střídal schválně.
3: Nebo před tím zápasem, ne, to nebylo vůbec schválně. Před tím zápasem si mě zavolal zase pan Dobijáš a řekl mi, že končím. A říkám, kdo to rozhodl? No, říkal, no, že vedení klubu. No, a tak vedení klubu tam jenom Přema, Kubaň, trenér a pan Dobijáš. No. A já věděl, že trenér a pan Kubaň, že mě chce, no. Takže to říkal, že to je vedení klubu a přitom to bylo jeho rozhodnutí. Ale už jsem to věděl, tak už se Sváťou jsem řešil, ale tak už tam necháme chytat jako kluky, už byli, já nevím, poslední 4 kola dokonce. A Sváťa říkal, ne, chceme udělat co nejlepší výsledek a jsme na tom 4. místě aspoň, nebo něco, říkám, OK, tak tam jdu do té brány. Šel jsem s Opavou. Dobrý zápas, myslím, že jsem chytal v pohodě, ale prdlo mi v lítku a v čase jsem musel jít dolů. No. To nebylo nějak na schvál nebo
0: ne,
3: něco.
0: Ne, to
3: ale v té době,
0: ale...
3: když to řeknu takhle blbě, tak tomu Dobijášovi se to strašně hodilo. Že mě vyhodil, že já jsem se zranil, že už nebudu chytat.
2: Už jsi starý, už jsi zraněný. No.
0: Ale vy jste říkal loni, nebo letos dubnu pro iDnes.cz, zdraví zatím drží a dokud to půjde, budu chytat, jestli to bude druhá, třetí liga nebo divize, tak to takhle platí?
3: Platí to samozřejmě.
0: Takže kde?
2: Takže nabídky už tam jsou.
3: Nějaké oťukování už tam je, ale zatím není nic konkrétního.
2: A je to
3: tak
2: dobře, tak ne, jako konkrétně ne to, ale je to druhá liga nebo třetí liga?
3: Je tam něco s druhou ligou, jakože trénovat, dejme tomu, a nějaké ty nižší soutěže chytání. A ty ale jak se dopadne, tak
2: jasně.
3: Uvidíme.
2: A ty se cítíš normálně jako 100%?
3: Já se cítím
2: fit?
3: Dobře, samozřejmě. Když si nedám večer pivo, tak jsem ráno dobrý.
2: A nebo když se najíš těch 7.
3: No, samozřejmě. No,
0: ale sportovní dlouhověkost je obdivuhodná věc. Samozřejmě jsme mohli probrat ještě další věci, jako se týče třeba toho, jak se golman vyvíjí s tou dobou, ale v Ústí páteční zápasy, takže víkendy s rodinou to vám vyhovovalo, teď hledáte angažmá teda v pátek večer zápasy, jo?
3: Na tohle jako Svaťa Habanec tam dotáhl, dejme tomu polovinu kabiny, jakoby, že řekl, my hrajeme v pátek, víkend budeš mít volnej, většinou. Tak všichni řekli, že jo, že kdo by to nechtěl.
2: Každý 14 dní víkend volný, no. To nemáš celou kariéru.
3: No to právě, to si fakt jako užíváš potom, to ti řekne, jo hoši, a my jsme tam většinou furt vyhrávali, protože se nám dařilo, takže vždycky řekl, jo, OK, budete třeba v sobotu doma si zaběhat.
2: Ne.
3: Já tam byli vždycky tréninky ráno, co bylo dobrý.
2: Jasně,
0: a do Slezska nevrátíte se tam třeba příští týden? My jsme tam s Pavlem na svátku fotbalu, tam bude utkání osobností, že jste v rámci McDonald's Cupu taky chytal některý ten zápas.
3: No pojedu tam ale za rodičema.
0: Jasně, dobře. No. No. Tak se potkáme třeba při nějaké jiné příležitosti, protože by stálo za to zase někdy pohovořit, jak to vypadá. A držíme palce teda, ať ještě tu kariéru nekončíte, když Máste zdraví a když prostě se cítíte, že to je OK?
12: Já vám děkuju.
0: A moc děkujeme, že jste přišel. Pavel Horváth zase mohl zaspomínat, my s vámi rádi taky na některé ty momenty a věříme, že Tomáš Grygar ještě třeba bude plnit dlouho média.
2: Já teda v rychlosti jenom řeknu, že Tomáš říká, už když jsem mu říkal, ale proč jsi vybral mě, já jako moc mluvnej nejsem, myslím si, že z toho vyvrátil úplně jako bezpečně, buď v pohodě, seš mluvka.
12: Jo, děkuju, ale jsem spocený jako při zápase.
0: Moc vám gratulujeme i k té úspěšné kariéře, která ještě nekončí. Hostem desítky Pavla Horvátha byl Tomáš Grygar.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
13: Kovalčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
14: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
10: Slyšeli jste další díl povedené desítky Pavla Horvátha a samozřejmě Pavel Horváth bude i dnes vstupovat ve vysílání Radiožurnálu Sport. Teď už ale nás čekají aktuální zprávy.
15: Dobré ráno, 7 hodin. Zprávy Radiožurnálu s Vojtěchem Tomáškem.
16: Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka, čekají i kroupy. V Kongu otevře nové centrum pro léčbu eboli. Fotbalisté Ostravy se zachránili v Šancelize, odveta baráže čeká Slovácko a Artis Brno. A bude nejprve polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky i bouřky. Teploty až 29 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
16: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro celou jihozápadní polovinu Česka v pásu od Ústí nad Labem až po Znojmo. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu, říká meteorolog František Šopko.
17: Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
16: Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. Nebezpečné můžou být i blesky nebo větrem polamané větve. Výstraha platí až do půlnoci. Komunistická strana si dnes zvolí místopředsedy, naváže tak na včerejší volbu předsedy strany. Kateřinu Konečnou po 5 letech vystřídal dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Místo se uvolnilo po loňském volebním neúspěchu strany. Europoslankyně Konečná po volbách ohlásila rezignaci a o post se znovu neucházela. KSČM je mimo parlamentní stranou, v poslanecké sněmovně není od roku 2021. Bílý dům zveřejnil výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa. Lékař americkému prezidentovi doporučil zhubnout a víc cvičit. Některé Trumpovy zdravotní projevy ale zpráva nevysvětluje.
18: Trumpův lékař Sean Barbabella ho prohlásil za plně způsobilého vykonávat funkci prezidenta. V testu na detekci příznaků demence prý dosáhl nejlepšího skóre. Bývalý lékař Bílého domu Jonathan Reiner ale zprávě vytýká, že některé projevy Trumpova zdraví nevysvětluje nebo je rovnou zamlčuje. Lékař zmiňuje otoky kotníků, opakované usínání prezidenta přes den nebo nález na kůži jeho krku, o kterém Bílý dům dříve uvedl, že si jej prezident léčí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
16: Ve městě Bunia na východě Konga se dnes otevře nové centrum pro pacienty nakažené ebolou. Zařízení pod záštitou Světové zdravotnické organizace má kapacitu 40 lůžek. Počet lidí s podezřením na nákazu krvácivou horečkou je přes 1 000. Potvrzených případů jsou přes 200. Pražská zoo pokračuje v návratu divokých koní Převalského do Kazachstánu. Armádní letoun Kasa dnes odpoledne z pražských Gbel převeze do oblasti Altindala další 4 hřebce. V předchozích letech tam už zoo přepravila celkem 14 koní. Cílem projektu je obnovit populaci tohoto ohroženého druhu ve volné přírodě.
19: Vezeme 4 hřebce z chovné stanice v Dolním Dobřejově, kde jsme je shromáždili jak z našeho chovu, tak i z německých zoologických zahrad.
20: Začátkem června pak podle kurátorky kopytníků pražské zoo Barbory Dobijášové zamíří do Zlaté stepy Altindala taky další 4 klisny z berlínské zoo. V následujících letech tam chce zoo Praha postupně přepravit asi 40 koní Převalského.
19: Cílem tedy je, aby jsme do Kazachstánu přepravili vlastně další plemeníky, aby ta budoucí populace měla vlastně co nejvariabilnější genetický základ.
20: Po transportu zůstanou koně v takzvaných aklimatizačních ohradách. Do volné přírody je pak pracovníci zoo vypustí zhruba po roce. Karolína Burdová, Radiožurnál.
1: Sport.
21: Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Povedlo se jim to jako druhému týmu v moderní historii soutěže. Pařížané porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Českou fotbalovou reprezentaci čeká poslední zápas před odletem do dějiště mistrovství světa. V 16 hodin nastoupí Češi v přípravném utkání na Letné proti Kosovu. I hned po duelu trenerský štáb oznámí finální nominaci na světový šampionát, který začne za necelé 2 týdny. Fotbalisté Baníku Ostrava se zachránili v šance lize. V odvetě baráže vyhráli na hřišti Táborska 5-0 a celkově dvojzápas ovládli 8-0. Dnes čeká baráž Slovácko a Artis Brno. Úvodní duel vyhrál tým z Uherského Hradiště 4-1. Hrát se bude od 13 hodin. A tenista Jakub Menšík bude dnes na Roland Garros hrát o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. Rodáka z Prostějova čeká v Paříži Rus Andrej Rubljov.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Omezení na D8 za Prahou a nehoda na Hodonínsku. Dálnice po ránu plynule průjezdné. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem je u sjezdu Naslaný a Mělník. Nová uzavírka mezi kilometry 17 až 18. Čekejte zavřený pravý jízdní pruh. Na silnici 55 z Hodonína do Břeclavy u odbočky na Lužice. Zřejmě už odklízí následky nehody osobního auta. Bylo v betonovém žlabu z vozidla vytekl olej. Následky nehody omezení čekejte poblíž opravovaného úseku a čerpací stanice OMV. A na silnici 11 z Ostravy do Havířova srazilo auto lesní zvěř. Nehoda je mezi Šenovem a první odbočkou na Havířov. Je to přehledný úsek silnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
16: Čekáme většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo bouřky. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ pak dorazí až večer. Nejvyšší teploty dnes 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
10: Pěkné nedělní ráno, je 7 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Bude to dnes hodně tenisové, jak se slyšeli ve zprávách. Jakub Menšík bude bojovat na Roland Garros o čtvrtfinále, a to někdy po 16. hodině.
1: Radiožurnál Sport a Markéta Salajs-Vozilová.
10: Ale také samozřejmě pokračuje i beach volejbalový turnaj v Ostravě nebo třeba atletický desetiboj v Gécisu. Na místech máme své reportéry, takže všechno uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Příjemný poslech.

7 hodin a 9 minut doznívá píseň Don't Stop Me Now od Queen ve vysílání radiožurnálu Sport. No a nezastaví se ani do Baník, tedy co se týče udržení se v nejvyšší fotbalové soutěži, protože Ostravský se ani do Baník, tedy co se týče udržení se v nejvyšší fotbalové soutěži, protože Ostravský klub vyhrál 3-0 v odvetě, dokonce 5-0 v baráži

0: trošičku v těch kritických situacích, ale chci taky být ligový trenér, všichni hráči chcou hrát ligu a tomu klubu to přísluší.
1: Ostravský Boula potvrdil, že se v něm mísí pocity nadšení z vysoké barážové výhry a z nepovedené sezóny.
2: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se nám to povedlo zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je.
1: Boula nezapomněl na pochvalu fanouškům, kteří se ve velkém počtu vydali i do Tábora. Trenér Silonu Táborsko Radek Kronďák popsal, kdy se podle něj o barážovém výsledku rozhoduje a připustil, že rozdíl mezi první a druhou ligou je propastný.
3: Do baráže se rozhoduje možná v lednu, jestli posílíte, neposílíte, abyste na ten zápas v květnu byl připravený. A my jsme to neudělali z nějakých důvodů a k tomu se nám zranil Hora Kateřiňák a tím jsme byli slabší, ale přesto si myslím, že jsme odehráli solidní utkání, když říká to po výsledku 0-5 je špatný a rozhodují výsledky.
1: Doplnil Radek Kronďák z Tábora, Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Teď tedy konkrétně v 7 hodin a 14 minut se na Radiožurnálu Sport podíváme na zahraniční sportovní weby. Na málo kterém z nich nebude dnes dominovat fotbal a konkrétně finále Ligy mistrů. Hráči Paris Saint-Germain slaví obhajobu titulu. V Puškáš aréně v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltách. No a co se o tom píše v zahraničích, to už nám řekne Kristian Šveda. Vítej.
1: Krásné ráno.
0: Tak začneme na vítězné straně, tedy na straně Paříže.
1: Ano, když si otevřete francouzský L'Équipe a ještě předtím, než vůbec kliknete na jakýkoliv článek, tak na vás vyskočí obrovská fotografie, na ní jsou hráči Paris Saint-Germain, kteří zvedají trofej pro vítěze Ligy mistrů a pod nimi je velký nápis Paris est mythique, tedy Paříž je mýtická, legendární.

0: Článků o finále je na webu L'Équipe opravdu hodně, skoro byste nepoznali, že se v Paříži hraje například nějaké tenisové Roland Garros. Francouzský server popsal finále i na základě několika číslovek, třeba šestka pro všech šest ze šesti vyhraných penaltových rozstřelů pod trenérem Luisem Enriquem. Číslo 45 znamená vyrovnaný rekord v počtu vstřelených gólů jednoho týmu v jedné sezóně Ligy mistrů. Zmíníme, že Paříž tím vyrovnala Barcelonu ze sezóny 99-2000. A poslední číslo nepotěší fanoušky Arsenalu, 226. To je počet zápasů týmu z Londýna bez zisku trofeje, což je taky rekord.
1: Teď jsme nahrál na další otázku, protože tím můžeme vlastně plynule přesunout se na anglické zahraniční weby, co se týče o porážce Arsenalu.
0: Na BBC svítí titulek Bolest Arsenalu zažehne po zklamání v Lize mistrů oheň. Tím je myšleno, že touha a motivace v nejprestižnější evropské klubové soutěži se díky finálové prohře ještě znásobí. Slovo bolest, jak píše BBC, bylo taky to první, co po konci utkání pronesl trenér Arsenalu Mikel Arteta. The Guardian píše o roztříštěném snu londýnského celku a autor článku dodává, že tohle by mohla být historicky nejúspěšnější sezona, že tohle mohla být historicky nejúspěšnější sezona v klubové historii, kdyby Arsenal zvedl nad hlavou právě ten, jak se říká, ušatý pohár. Připomeňme totiž, že Gunners ani ne před dvěma týdny získali titul v anglické Premier League, a to po 22 letech. Tak nakonec se to nepovedlo.
1: Ale myslím si, že i tak Arsenal má za sebou slušnou sezónu a uvidíme, jak to tady bude dál. Ve studiu Radiožurnálu Sport teď byl Kristián Šveda. Děkujeme.
0: Hezký vstup do nového dne.

0: Pokračuje také hokejový světový šampionát a Švýcarsko bude usilovat ve třetím finále za sebou o první zlato z mistrovství světa. Na turnaji zatím vyhráli všech 9 zápasů, včetně semifinále s Norskem, a to i díky podpoře domácích fanoušků. Jejich chorály budou znít i ve finálovém klání s Finskem, které otočilo semifinálové utkání s Kanadou na 4-2.
1: Deset tisíc fanoušků už dlouho před zápasem skáče, tleská a zpívá. Strmé tribuny ještě umocňují tuhle podporu a hráčům samotným z toho naskakuje husí kůže.
2: Ano, to vždycky. Ale před zápasem nebo v jeho průběhu se pořád ještě musíte soustředit na další střídání. Ale když to všechno pak skončí a skončí to vítězně a fanoušci začnou zpívat tu naši švýcarskou, je to fantazie.
1: Říká Nicolas Beck. Tahle podpora dotáhla švýcarský tým k 9 vítězstvím v 9 zápasech. Večer se může počet zaokrouhlit na 10. Proti budou Finové, které Švýcarsko ve skupině porazilo 4-2, ale i z jejich strany je slyšet, že v takové kulise si zahrají rádi znovu.
3: Myslím, že dobří hráči vždycky rádi nastupují v bouřlivé atmosféře. Dokáže to nabudit. Samozřejmě se tu oni budou právem cítit jako doma a může to pro ně být výhoda. Každé ho ale musí bavit hrát na stadionu s takhle hlasitým prostředím.
1: Těší se na finále Mikko Lehtonen. Jen by asi nerad slyšel jeden popěvek. Když se blíží konec zápasu a domácí tým vede, začne celý stadion zpívat písničku, kterou proslavil Drupy a v české verzi Ilona Čáková.
4: Úžasné, jsou tak hlasití a výborně se s touhle podporou hraje. A když vyhrajete a oni vám zpívají, je to neuvěřitelný pocit.
1: Těší se na vítěznou píseň Dominik Egli. Finále mistrovství světa mezi Švýcarskem a Finskem začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Už od 15:30 vyzvou v boji o bronz Norové Kanadu. Z Curychu Petr Kadeřábek, radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Americká tenistka Coco Gauffová titul na Roland Garros neobhájí. Čtvrtá hráčka světového žebříčku ve třetím kole prohrála s Anastázií Potapovovou z Rakouska. Loňská finalistka Arina Sabalenková zase porazila Dariu Kasatkinovou a o čtvrtfinále se utká v duelu čtyřnásobných grandslamových šampionek s Naomi Osakovou. No a konkrétně tedy připomínám důležitou zprávu, že tenista Jakub Menčík bude zase hrát o postup do premiérového čtvrtfinále. 20-letý rodák z Prostějova narazí v Paříži na nasazenou jedenáctku Andreje Rubliova z Ruska.

0: Radiožurnál, 7 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek připravil zprávy.
1: Francouzská policie zadržela přes 400 lidí kvůli výtržnostem po včerejším finále Ligy mistrů, z toho víc než 280 v Paříži. Potvrdil to ministr vnitra Laurent Nunez. Pařížský klub PSG obhájil fotbalový titul. V penaltovém rozstřelu porazil britský Arsenal. K průběhu utkání i následným nepokojům přidáme podrobnosti krátce po zprávách. Americký útok na loď ve východním Pacifiku nepřežili 3 lidé. Americká armáda to uvedla na síti X. Plavidlo bylo podle ní napojené na narkoteroristickou organizaci. Jde o druhý útok za tento víkend. Podle lidskoprávních organizací se tím Spojené státy dopouštějí mimosoudních poprav, které odporují mezinárodnímu právu. Na letišti v Hradci Králové pokračuje aviatická pouť. Návštěvníci uvidí desítky historických i moderních letadel, vrtulníky i pozemní vojenskou techniku. Areál letiště je otevřený od 9 hodin. Letový program začíná v poledne. Sport. Hokejisty Švýcarska a Finska čeká finále mistrovství světa. Domácí Švýcaři porazili v semifinále Norsko 6-0, Finové vyhráli nad Kanadou 4-2. Finále začne ve 20 hodin a 20 minut. Už v 15:30 odstartuje boj o bronz mezi Norskem a Kanadou. České fotbalisty čeká před odletem na mistrovství světa přípravný zápas s Kosovem. Utkání začne v 16 hodin na Letné. Po jeho skončení oznámí trenér Miroslav Koubek finální soupisku pro světový šampionát.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na Frýdlantsku a u Havířova. Dálnice teď volné. Na Frýdlantsku silnici 13 v Habarticích narazilo osobní auto do plotu. Nehoda s únikem oleje je u pošty. Následky budou odklízet, nebo už zřejmě odklízí záchranáři. Na silnici 11 z Ostravy do Havířova srazilo auto lesní zvěř. Nehoda se stala zhruba před hodinou mezi Šenovem a první odbočkou na Havířov. A jak už jste slyšeli ve zprávách, v Hradci Králové u letiště dnes po ránu začíná druhý den letecké show. U letiště čekejte hustý provoz a taky omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zatím vstáváte do docela poklidného rána, někde už je zataženo, jinde mraku méně, prozatím stále bez deště. A s podobným počasím můžeme počítat i v dopoledních hodinách. Postupně se ale nebe nad Českem bude od jihozápadu zatahovat a smraky na naše území dorazí i srážky. Většinou se bude jednat o dešťové přehánky, ale právě v jihozápadní polovině našeho území počítejte i s bouřkami. Pokračuje meteorolog František Šopko.
5: Výstraha je vydána na bouřky na dnešní odpoledne a večer až do půlnoci. Platí pro jihozápadní polovinu naší republiky a bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
4: A já ještě doplním dnešní teploty. Ty odpoledne vyšplhají na letních 24 až 29 stupňů. Pokud míříte na hory, pak se připravte na teplotu kolem 19 stupňů. Citelně se ochladí zítra, to už budou teploty jen mezi 17 a 22 stupni. A v příštím týdnu nás čeká střídavé počasí. Po deštivém pondělí se k nám na úterý vrátí slunečno, ve středu se opět zatáhne a zopakují se přehánky a bouřky. Teploty ale porostou. V druhé polovině příštího týdne už zase bude kolem 25 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
7: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo koželí. Pod sedlem kůň, pod koněm moje

strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí. A zákon

0: Je 7 hodin a 38 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, no a pojďme na sportovní přehled, protože ten je dnes hodně, hodně bohatý a začneme ligou mistrů, protože fotbalisté Paris Saint-Germain i právě vyhráli. Titul tak obhájili, což se jim povedlo jako druhému týmu v moderní historii soutěže. Dříve obhajobu zvládl jen Real Madrid. Ve finále PSG porazilo Arsenal, právě finálovým zápasem v Budapešti se budeme zabývat hned v úvodu sportovního přehledu s Karlem Schambergrem. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Paris Saint-Germain ovládlo Ligu mistrů po výhře nad Arsenalem 2-1 po penaltovém rozstřelu.
2: Obránce Arsenalu Gabriel na konci páté série penalt přestřelil bránu a v tu chvíli vypukly velké oslavy Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, Champions League winners in 2026. Arsenal se přitom už v 6. minutě dostal do vedení 1-0 po tvrdé ráně Haverce pod břevno. V 65. minutě ale srovnal s penalty Dembele. Navzdory herní převaze týmu z Paříže už další branka nepadla a poprvé po 10 letech rozhodli finále Ligy mistrů penalty. Paris Saint-Germain se stal první francouzským klubem v historii, který nejprestižnější klubovou trofej vyhrál dvakrát. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Francouzská policie kvůli výtržnostem po včerejším triumfu PSG v Lize mistrů zadržela přes 400 lidí, z toho víc než 280 v Paříži. Potvrdil to ministr vnitra Laurent Nunez.
3: Tisícovky lidí slavili vítězství pařížského klubu na bulváru Champs-Élysées. Po utkání se střetli s policisty, házeli na ně lahve, petardy i rachejtle. Zásahové oddíly rozháněly davy obušky a slzným plynem. Cílem výtržností se stalo i policejní komisařství v centru Paříže. Ministerstvo vnitra potvrdilo rabování zhruba v 15 francouzských městech, včetně Štrasburku, Grenoblu a Rennes. I přes nepokoje vláda potvrdila odpolední oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží. Podle organizátorů můžou přilákat až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron večer přivítá vítězné fotbalisty v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Fotbalová reprezentace se připravuje na mistrovství světa. To začne už za 11 dní. Před odletem do dějiště šampionátu odehrají svěřenci trenéra Miroslava Koupka přípravné utkání proti Kosovu. Hrát se bude dnes na Letné. O síle soupeře před zápasem mluvil kapitán národního týmu Ladislav Krejčí.
4: No, velice kvalitní mužstvo. Viděli jsme po videoanalýze, jakou kvalitu mají, kolik v útočné fázi dokážou vystřelit gólu v takovýchhle zápasech. A jsme si vědomi za individuální kvality těch jednotlivých hráčů, kteří hrají na top úrovních, takže nečeká nás nic jednoduchého.
0: Přípravný zápas Česko-Kosovo začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 16 hodin. Hned po něm oznámí realizační tým kompletní nominaci na mistrovství světa. Do dějiště turnaje odletí národní tým po utkání. Ve čtvrtek ho čeká generálka v New Jersey proti Guatemale.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava budou i v následující sezóně hrát nejvyšší domácí soutěž. V odvetě baráže vyhráli na hřišti Táborska 5-0 a celkově dvojutkání ovládli 8-0. Pokračuje trenér Baníku Josef Dvorník.
5: Úlava to určitě je. Samozřejmě vždycky se na to každý bude dívat z pohledu toho, že Baník Ostrava by měl zůstat v lize a asi myslím si, že i lidé v okolí si nedokážou představit, jaký ten tlak je, tak jak na realizační tým, tak na ty hráče a vždycky se snažím zastávat trošičku v těch kritických situacích, ale chci taky být ligový trenér, všichni hráči chcou hrát ligu a tomu klubu to přísluší.
1: Odveta baráže čeká dnes Slovácko a Artis Brno. Klub z Uherského Hradiště má z úvodního dolu náskok 4-1. Utkání začne na jeho stadionu ve 13 hodin a u nás o něm uslyšíte. Kompletně se budeme věnovat všem fotbalovým aktualitám v 8 hodin a 50 minut s expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem. Tolik k fotbalu, teď další sporty.
6: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
0: Ano, je to tak a pojďme na tenis. Poslední český zástupce v singlu na Roland Garros Jakub Minčík bude dnes na antukovém grandslamu bojovat o postup do čtvrtfinále. Jeho soupeřem bude 11. nasazený Rus Rubljov. Hrát by se mělo poprvé za chladnějšího počasí. Teplota by v Paříži měla klesnout ke 22 stupňům, což Menšíkovi dělá radost.
7: Je to určitě něco, na co jsem se těšil. Konečně vlastně, jako kdyby ty podmínky budou aspoň trošku přijatelnější a myslím si, že určitě to bude pomalejší. Tak myslím si, že nejenom pro mě, ale všichni vlastně určitě hráči přivítají trošku, neřekl bych, že úplně studenější počasí, ale méně teplé počasí.
0: Čtvrtfinále Menšík Rubljov vám nabídneme živě. Už po 8. probereme také s naším reportérem v Paříži Davidem Prouzou.
1: A ještě doplníme program 8. finále deblu. V tom mužském nastoupí čistě české duo Pavlásek Rikl proti česko-rakouské dvojici Nouza Oberleitner. V ženské čtyřhře čeká nejlepší deblistku světa Kateřinu Siniakovou společně s Američankou Townsendovou, ukrajinskou japonský pár Kičenoková Ninomiová.
0: Hokejisté domácího Švýcarska a Finska budou hrát o zlato na mistrovství světa. Švýcarům budou pomáhat fanoušci na tribunách v Curychu. Nejen o tom mluví finský útočník Sakari Maninen, který odehrál 3 poslední sezóny za Ženevu.
8: Odehráli jsme toho proti sobě hodně, dobře se známe. Mají skvělé fanoušky, dokáží udělat dobrou atmosféru, jsou hlasití, skáčou. Hraju ve Švýcarsku a je to tady vlastně takové vtipné hokejové prostředí. Moc se mi to líbí.
0: Finále mistrovství světa v hokeji Švýcarsko-Finsko začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu digitální stanice Radiožurnál Sport. O bronz začnou hrát Kanada s Norskem od 15:30 odpoledne. I to probereme v ranním vysílání Radiožurnálu Sport, a to v 9 hodin a 10 minut s olympijským vítězem z Nagana Martinem Procházkou.
1: Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupních vítězů byla ve slalomu podruhé v kariéře. Předtím se jí to povedlo před necelými 6 lety v době covidu. A o tom mluvila ve vysílání Radiožurnál Sport.
9: Bylo to hodně dlouhé. Já se přiznám, že tu první medaili nepočítám zas tak moc, protože opravdu ta konkurence tam byla hodně jiná. Jezdila jsem ještě hodně jinak a celkově to byl trochu odlišný závod, takže já jsem za tenhle výsledek strašně vděčná, protože ta cesta, co jsem udělala, podle mě byla hodně dlouhá a nebyla lehká, takže jsem ráda, že ta práce, co jsme odvedli s trenérem, tak jde vidět.
1: Mezi kanoisty byl Václav Chaloupka druhý. Češi tak skompletovali medailovou sbírku výpravy ve Slovensku, když navázali na páteční bronz Jakuba Krejčího mezi kajakáři. Dnes soutěže v Tacenu zakončí disciplína kajak cross se 6 Čechy na startu.
0: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák si zahrají o medaile na ostravském turnaji Pro Tour kategorie Elite. Do semifinále postoupili po vítězství 2-0 na sety nad 6. párem světového žebříčku, Francouzi Basserorem a IM. Ondřej Perušič na domácím turnaji startuje, i když loni ukončil kariéru, také proto je z výkony nadmíru spokojený.
10: Já myslím, že už jsme tak asi o 2 až 3 kola za naším cílem, který jsme si dovolili si stanovit. Tohle je pohádka ostravská. Už když jsme v kvalifikaci hráli tiebreak, tak to vypadalo, že se klidně se turnaje můžeme rozloučit tam. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli a že jsme potom v té hlavní soutěži už ve skupině udrželi tu laťku takhle vysoko nasazenou i do toho čtvrtfinálového zápasu, který vůbec nebyl jednoduchý.
0: O postup do finále si Perušič se Sedlákem zahrají proti Američanům Krebovi s Benešem. Zápas začne v 11 hodin a nabídneme ho živě.
1: A sportovní přehled zakončíme atletikou. Čech Tomas Järvinen je po prvním dnu elitního světového desetiboje v Getsisu na 7. místě. Juniorský mistr světa z roku 2024 má závod velmi dobře rozjetý, když si vylepšil osobní rekordy v bězích na 100 a 400 metrů. Toho ale moc nepřekvapilo.
11: Čekal hlavně z tréninku teďko na soustředění, kde mi to vlastně i běhalo na dlouhých i na krátkých tratích, takže jsem to víceméně všechno čekal, ale bohužel třeba ta dálka se nevyvedla až tolik, jako jsem očekával.
1: Po prvním dnu vede Švýcar Ehammer, který se blízkl nejkvalitnějším dálkářským výkonem historie mezi 10 bojaři. Skočil 851 cm.
0: Desetiboj v Getsisu pokračuje i dnes, je u toho náš reportér, ale teď byl ve studiu Karel Schamberger, který připravil bohatý sportovní přehled. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Už je to 50 let, co vybojovali fotbalisté Československa titul mistrů Evropy. A tak si teď připomínáme posledních 50 dní až do finálového zápasu, který se hrál v Bělehradě 20. června. V našem seriálu i v rozhlasovém archivu se vracíme do 31. května roku 1976.
1: Nad úkoly, před kterými stojí náš chemický průmysl v této pětiletce, se zamýšlel profesor Rudolf Brechneider, doktor věd.
2: 31. května roku 1976 jste mohli slyšet v rozhlasových novinách zprávy o úspěších chemiků či kombajnérů.
3: Oba jsou kombajnéry strojní a traktorové stanice v Hustopečích na Jižní Moravě.
2: Ale ten samý den přišli redaktoři Večerní Prahy i s jednou velmi zajímavou matematickou úlohou. To, když se zabývali velmi napínavým závěrem druhé fotbalové ligy a šancemi nejlepších tří celků tabulky na postup do nejvyšší domácí soutěže. Velký článek na zadní straně má titulek Soutěž pro tři a konkrétně pro Banskou Bystricu, Frýdek Místek a Pražskou Spartu, s tím, že Bystrica a Frýdek mají 35 bodů a Sparta 34 a do konce soutěže zbývají ještě dvě kola. Sparta bude už za necelý týden hostit na Letné právě Banskobystrickou Duklu a pak jede na hřiště Kladna. Bystrica zakončí sezonu domácím zápasem s Kysuckým Novým Mestem. No a Frýdek Místek, tak ten jede do Prievidze a v posledním kole na vlastním stadionu přivítá Vlašim.
4: Bodové výsledky vedoucí trojce mají celkem 243 možných kombinací, z toho je pro Spartu 129 příznivých. Matematická naděje na postup mezi posledními dvěma koly je pro Spartu 54%, zatímco pro Banskou Bystrici 74%, pro Frýdek 72%. Ovšem, kdyby Sparta s Banskou Bystricí vyhrála, její naděje by okamžitě stouply na 88%. To proto, že by měla obod více než Bystrica. Letenští by pak nepostoupili jen tehdy, kdyby při posledním vítězství Bystrice sami v Kladně prohráli. Remíza by jim však postačila k postupu.
2: Píše se ve Večerní Praze 31. května roku 1976. Už příští kolo tedy hodně napoví, jestli se Sparta po historickém sestupu hned další sezonu dokáže vrátit. První liga bez Sparty byla zvláštní, ale druhé nejvyšší soutěži hodně pomohla.
5: Ta Sparta se hodně trápila v té druhé lize, protože kam přijela, tak to byla v tom městě událost, takže všichni to měli jako vrchol celoročního snažení a špatně se jí hrálo venku a měla hodně málo bodů zvenku na ty poměry, jak byla ona slavná a silná.
2: Vzpomíná na to fotbalový historik Jaroslav Kolář.
5: Ale zase na druhé straně v té druhé lize tomu šíleně pomohla, ty návštěvy tam byly opravdu velký díky Spartě.
2: První liga bez Sparty nabídla 31. května roku 1976 skoro všechny zápasy předposledního kola. Po předehrávce celků, které už nehrály o poháry ani o záchranu, Bohemians remizovali s Teplicemi 0-0, se hrálo ve stejný čas na 7 stadionech. Zřejmě nejvíc radosti zažil 31. května vršovický Eden. Pražská Slavia porazila před 11-tisícovou návštěvou Jablonec 7-1 a před závěrečným kolem byla stále na první příčce tabulky. Jenže čekala jí ještě cesta na bratislavské Tehelné pole, na stadion Slovanu, který v Brně remizoval se Zbrojovkou 1-1 a ztrácel teď na první příčku 2 body. Mezi Sláví a Slovanem číhal na svou šanci ještě ostravský Baník, který udolal Žilinu 1-0. Nejvyšší domácí soutěž skončí už za 4 dny. Finále evropského šampionátu s účastí československého národního týmu tady bude za 20 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Slovácka v baráži s Artisem Brno rázně nakročili k setrvání v nejvyšší soutěži. Na hřišti soupeře vyhráli 4-1 a před domácí odvetou mají 3gólový náskok. Trenér Roman Skuhravý ale nechce slyšet o tom, že boj o účast v příštím ročníku šance ligy už je rozhodnutý.
2: My nemáme fakt nárok na to, jako po té prasosezóně, kterou jsme předvedli, být nějaký euforii.
1: Kouč Artisu Roman Nádvorník ve složité situaci hledá inspiraci i ve fotbalové historii.
3: Můžeme se kouknout třeba na Ligu mistrů, kdy Liverpool střihnul a to otočil ve druhý poločas na 3-3.
1: Jestli si Slovácko náskok pohlídá, nebo se Artisu podaří sportovní zázrak, to bude jasné po nedělní odvetě v Uherském Hradišti. Začne hodinu popolední a Radiožurnál Sport ji nabídne v přímém přenosu.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 8 hodin. A zprávy, které nachystal Vojtěch Tomášek.
1: Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti, očekávají to předsedové všech klubů. Dneškem vyprší ultimátum maďarského premiéra Maďara, po prezidentovi chce, aby odstoupil z funkce. České fotbalisty čeká v přípravě na mistrovství světa Kosovo. Pozor na omezení na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem mezi 17. a 18. kilometrem. A čekáme nejprve polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo bouřky. Teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů, které oslovil Radiožurnál. Koalice chce prosadit rozšíření seznamu výdajů, které by se nezapočítávaly do maximálního povoleného schodku. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, to označují za hazard s budoucností země. Podle předsedkyně klubu hnutí ANO Jany Mračkové Vildumetzové, ale právě tyto strany Česko zadlužovaly v minulosti.
3: Pokud dneska se ozývají lidé, kteří za 4 roky udělali dluh 1,2 bilionu korun a nedodržovali zákon o rozpočtových pravidlech, tak mně přijde jako úplně neskutečné.
1: Senátorské kluby se ještě poradí, jestli připraví pozměňovací návrhy anebo navrhnou novelu zamítnout. Změny rozpočtových pravidel by měli senátoři projednat zřejmě v polovině června. Izraelská armáda dobila křižáckou pevnost Bufor na jihu Libanonu. Armáda to uvedla na síti X. Hrad doteď ovládalo hnutí Hezbollah, které odtamtud podle Izraele podnikalo útoky. Agentura AP napsala, že izraelská armáda pronikla do libanonského vnitrozemí nejhlouběji od roku 2000. Tehdy Hezbollah vytlačil izraelské jednotky a ukončil tak 18-letou okupaci jihu země. Pevnost z 12. století leží na strategicky významném místě nad údolím řeky Litání. Izraelská armáda a Hezbollah o ní bojovali několik dní. Izrael v rámci toho podnikl několik vzdušných úderů na vesnice v okolí pevnosti. Maďarský prezident Tamáš Šujok zatím zůstává v úřadu. Premiér Peter Maďar po něm žádá, aby do dnešního dne podal demisi. Prezidenta označuje za sluhu bývalého režimu, který skončil po dubnových parlamentních volbách.
4: Prezident Šujok už před několika dny odstoupení z úřadu odmítl, protože k němu nevidí žádný ústavní důvod. Podle něj se v Maďarsku změnila pouze vláda, nikoli celý režim. Kvůli tlaku ze strany premiéra se obrátil na Radu Evropy s žádostí o pomoc expertů na ústavní právo. Nový maďarský premiér Maďar tvrdí, že Šujok sloužil pouze zájmům strany Fidesz a jako hlava státu selhal. Právníci vládní strany TISA prý hledají cestu, jak prezidenta zákonným způsobem odstranit. Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: V parku Bohnické psychiatrické nemocnice pokračuje festival Mezi ploty. Největší evropská akce pro podporu duševního zdraví dnes nabídne třeba koncert písničkářů Xindla X a Tomáše Kluse, kapely Poletíme, anebo zpěvačky Kateřiny Marie Tiché.
5: Na Mezi plotech v tom areálu, když to tam procházím, tak mám pocit, že je to takový ostrůvek klidu a míru, kde se všechno může prostě zastavit, zamyslet.
6: Tak to popisuje atmosféru bohnického areálu Václav Bláha z kapely Divokej Bill, která bude dnešním headlinerem. Z divadelních souborů se pak představí například Spitfire Company s pohybovou inscenací Anti-Words. A chybět nebudou ani rozhovory a diskuze v rámci série Ujíždíme na duši. Ty se dnes zaměří na duševní zdraví v digitálním světě nebo krizovou intervenci. Josef Kaňka, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain slaví triumf v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti zvítězili nad Arsenálem 2-1 po penaltách. Českou fotbalovou reprezentaci čeká přípravné utkání před mistrovstvím světa proti Kosovu. Po zápase realizační tým zveřejní konečnou nominaci na závěrečný turnaj. 3 hráče s sebou do Ameriky trenér Miroslav Koubek nevezme.
7: Cítím se blbě, samozřejmě ta situace je nevděčná, na koho to padne, tak mi to bude strašně lidsky líto. Toto přináší fotbal, to nebude první případ, kdy ty nominační kritéria, to síto se řeší tímto způsobem. Na to se netěším na ten moment, ten si skutečně neužiji, ale patří to k trenérské práci a to rozhodnutí padnout musí.
0: Přípravný zápas Česko-Kosovo začne v 16 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D8 u Velvar a nehoda na silnici 13 na Frýdlansku. Na dálnici je D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem opatrně u sjezdu na Slaný. Mezi 17. a 18. kilometrem pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Mimo to jsou dálnice volně průjezdné, nemáme hlášené žádné nehody ani kolony, a to i v místech dlouhodobých omezení. Na silnici 13 mezi Polskem a Frýdlantem dejte pozor v Harbarticích. U pošty zasahují o nehody, osobní auto tam narazilo do plotu a vytékají provozní kapaliny. A na tahu 495 mezi Uherským Ostrohem a Uherským Brodem zpomalte za Ostržskou Lhotou. Osobní auto se tam střetlo se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo. Během dne bude od jeho západu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo bouřky. V jeho západní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ dorazí až večer. Nejvyšší teploty dnes 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
9: Krásné nedělní ráno, je 8 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a dnes je také 31. května, světový den bez tabáku, tak možná jen rychlá připomínka, že plíce se ve sportu hodí více na dýchání než na kouř, tak na to myslete, ale věřím, že posluchači Radiožurnálu Sport milují, takže tohle určitě ví.
10: Radiožurnál Sport
2: a Markéta Salaj-Svozilová.
9: A pokračuje i tenisové Roland Garros, my se za chvíli spojíme s naším reportérem, který je přímo na místě, takže je rozhodně na co se těšit. Teď Amy McDonald. Příjemný poslech.

0: Tenista Jakub Menšík bude dnes na Roland Garros hrát o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. 20-letý rodák z Prostějova narazí v Paříži na nasazenou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska a tenhle duel teď budeme hodně probírat s naším reportérem, který je přímo na místě, a to Davidem Prouzou. Davide, vítej.
1: Krásné ráno.
0: My se v podstatě celý týden bavíme o počasí a můžeme to udělat znovu, protože v Paříži by tentokrát, a to pozor, nemělo být horko. Potvrdí to také David Prouza?
1: Potvrdí s radostí. Myslím si, že nejsem sám, kdo tohle ocení. A je to tak, v Paříži by tentokrát mělo být zataženo a třeba 22, to by mohlo být taková maximální hodnota teploměru. Teď je třeba 18, je to opravdu výrazně znát a cítit, když otevřete okno, když vyjdete ven. A pro tenisty si myslím taky vynikající zpráva, protože opravdu hrát i lehké zápasy v teplotách nad 30 stupňů si vyžaduje potom velké množství nějaké rehabilitace a rekonvalescence, a teď si zahrát zápas, kdy bude prostě 22 stupňů, zataženo, sluníčko nebude svítit, tak to opravdu je prostě dobrá zpráva pro všechny.
0: My jsme se také v minulých dnech bavili o... že počasí vlastně ovlivňuje

0: tolik, což podle mě je právě dobře pro takového ranaře, kterým je Jakub Menšík, který má tvrdý servis, který je schopen hodně rychle ukončovat ty výměny. Takže já bych řekl optimální podmínky. Nechci vůbec mluvit za Jakuba Menšíka, ale v momentě, kdy on bude hrát na druhém největším kurtu v areálu, bude 22 stupňů a bude nějakých, teď typnu třeba 6 večer, kdyby tak zhruba přibližně mohl začít ten jeho zápas s Rusem Rubliovem, tak ideální. Ideální podmínky, snad bude dobře připravený fyzicky, snad dobře dal dohromady svoje tělo po těch zápasech, které byly náročné v tom horku, zejména po tom druhém kole, kdy hrál skoro 5 hodin, a že bude připraven.
1: Má tohle utkání vlastně favorita?
0: No, to je dobrá otázka. Já myslím, že nemá. Já si myslím, že v tuhle chvíli je to opravdu 50-50. Oba tenisté jsou schopni při dobré formě ten zápas zvládnout klidně ve 3 setech. Jestli něco by mohlo hrát trochu pro Jakuba Menšíka, tak si myslím, že to je nějaká obecná mentální vyrovnanost nebo lepší mentální stabilita. Andrej Rublev je občas znám tím, že když se mu nedaří, tak ventiluje ty negativní emoce ven, a na rozdíl od jiných hráčů mu to třeba úplně nepomáhá. Takže kdyby Jakub Menšík se dostal do situace, kdy, já nevím, povede 1-0 na sety, teď by prolomil servis znova svého soupeře, Rublev by měl třeba nějaké menší výlevy, tak by to určitě mohlo Čechovi pomoct. Ale zároveň v momentě, kdy Rus hraje dobře, kdy hraje svůj standard nebo nadstandard, tak je taky extrémně nebezpečný. Ale řeknu věc, kterou třeba Jakub Menšík tolik neřeší, vzájemná bilance zápasová 2-0 pro Čecha. Je to něco, co on vůbec nebere v potaz. Já to samozřejmě novinářsky připomenu, byť už ty vzájemné zápasy jsou trochu starší z roku 2024.
1: Mohl bys připomenout, kdy vlastně nastane souboj Menšík-Rubljov?
0: To bude samozřejmě také těžké odpovědět přesně, protože on je vlastně čtvrtý v pořadí na tom druhém největším kurtu v areálu. 2 ženské zápasy, 1 mužský, kdybychom počítali průměr 1,5 hodiny na ženský zápas a 2,5 až 3 na ten mužský, tak by to mohlo být třeba okolo nějaké, řekněme, 17. 18. hodiny, ale může to být také výrazně později, protože těch opravdu dlouhých zápasů nabízí letošní ročník Roland Garros, zejména v mužském pavouku, hodně.
1: Ty jsi naťukl dlouhé až maratonské zápasy, tak těch bylo včera docela dost, tak potvrdíš to?
0: Extrémně, extrémně. A jako přijde mi, že už je to skoro hraničící až s nějakou zvláštností, protože zápas třeba Argentince Serundula se Španělem Landalusem, mimochodem tenistou, který by řadil Víta Kopřivu okolo dříve, tak ten zápas trval 6 hodin. Hrálo se tam 4 tiebreaky, jenom jeden nedospěl do té zkrácené hry, hned ten první set. Serundula vyhrál po 6 hodinách asi 3 minutách a neumím si představit, v jakém stavu bude zítra nastupovat ke svému dalšímu zápasu, ale další 2 duely trvaly 5 hodin. Berrettini porazil Comesanu, také z Argentiny, také v tiebreaku posledního setu, ten zápas trval 5 hodin, vítězství Arnaldiho z Itálie také zabralo 5 hodin a i třeba ještě večer po půlnoci dohrával Američan Tiafoe svůj zápas s Portugalcem Fariou, tam to pravda bylo jenom v úvozovkách 4,5 hodiny, ale to jsou všechno obrovské cifry, obrovská zátěž. Trochu škoda, že většina těchto duelů je v té horní polovině pavouka, takže kdyby třeba Jakub Menšík dnes postoupil, budeme rádi samozřejmě, tak že ho nečeká nějaký třeba unavenější soupeř, že on je na té druhé straně a tam zase ty dlouhé zápasy tolik nebyly.
1: Do programu dnes také zasáhnou deblisté a dojde na docela jeden pikantní souboj, tak o co jde?
0: České derby, jinak to nazvat nelze. Pavlásek Rykl, jeden pár na druhé straně kurtu, Petr Nouza s Rakušanem Oberleitnerem. Je to zajímavé hlavně tím, že dvojice Nouza-Rykl se relativně etablovala v posledních letech. Gradovalo to, řekl bych, společným čtvrtfinále na Australian Open letos a také společnou premiérou na Davis Cupu, úspěšnou proti Švédům. No a potom došlo k rozchodu, věc, která se stává prostě ve světě deblistů běžně, ale samozřejmě příjemná není, obzvlášť když máte delší partnerství za sebou. No a teď tedy Patrik Rykl hraje s Adamem Pavláskem, Nouza se svým rakouským parťákem a jdou na sebe ve osmifinálovém utkání. Čili jistota je, že bude minimálně jedna česká ryze, nebo alespoň z půlky dvojice, která bude hrát ve čtvrtfinále French Open, což je fajn, ale zároveň jsem sám zvědavý, jaký ten zápas bude, protože ten rozchod Rykla s Nouzou asi úplně ideální nebyl, byť detaily dopodrobna nikdo zatím nedával.

0: do veřejného prostoru, ale určitě to příjemné nebude. No a pokud jde o ještě jeden zápas, který by se stál za zmínku v zase ženském pavouku, tak tam jedničky celého turnaje, Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou, nastoupí hned v 11 hodin nebo krátce po 11. hodině v tom prvním programu a tam je vlastně jedno, s kým hrajou. V momentě, kdy jim to jakoby sedne na tom kurtu a budou mít tu správnou chemii, tak by měli postoupit dál a já doufám, že Kateřina Siniaková si zase po nějakém čase spraví chuť v Paříži a třeba dojde do finále.
1: Říká náš tenisový reportér David Prouza, moc děkujeme za tvůj čas a brzy se uslyšíme, takže zatím naslyšenou.
0: Přeji hezké ráno a těším se za pár hodin.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport se teď v následujících minutách budeme věnovat hodně finále fotbalové ligy mistrů. Nejdřív začneme tou sportovní stránkou s Kristiánem Švedou. Vítej.
1: Krásné ráno. Hráči Paris Saint-Germain porazili ve finále v Puškáš aréně v Budapešti Arsenal po penaltovém rozstřelu a Pařížané tak ovládli ligu mistrů po druhé v řadě, navíc s téměř totožným týmem. Ta základní sestava byla úplně stejná jako před rokem. Znovu ji poskládal trenér Luis Enrique, no a tento španělský kouč v rozhovoru pro CBS vysvětlil, co je na úspěchu to nejdůležitější.
2: Musíte se tím prostě bavit. Jsou potřeba kvalitní a techničtí hráči, ale ta nejdůležitější věc, když poslouchám naše fanoušky a vlastně i fanoušky soupeře a slyším, že je náš fotbal baví, že je baví dívat se na naše zápasy. To je na tom to nejlepší.
1: Rychlé a pohledné kombinace, odvážný fotbal a technicky nadprůměrní hráči, to všechno Paris Saint-Germain ukazuje už druhým rokem. Tak jen rychlé shrnutí toho finálového duelu. Arsenal šel do vedení v 6. minutě po prudké ráně Havertze pod břevno. V 65. vyrovnal skóre z penalty Dembele. No a Paříž měla herní převahu, nicméně další branka už nepadla a to ani v prodloužení. Takže rozhodoval penaltový rozstřel a v něm byla klíčová 5. série, když obránce Arsenalu Gabriel přestřelil branku. Předtím se netrefil ani jeho spoluhráč Eze a taky pařížský obránce Mendes.
0: Jak kruté je ta porážka, nebo respektive je porážka pro Arsenal?
1: Je hodně krutá a to nejenom proto, že finále rozhodli penalty. Arsenal v celém ročníku soutěže prohrával dohromady jen necelých 43 minut. Londýnský klub, nejprestižnější evropskou klubovou soutěž, ještě nikdy nevyhrál. Takhle blízko byl naposledy před 20 lety, tehdy ve finále Ligy mistrů podlehl Barceloně. Pro Arsenal je to hořké zakončení, ale jinak úspěšné sezóny. Nejsou to totiž ani 2 týdny, co oslavil titul v anglické Premier League, na který čekal dlouhých 22 let. Naopak Paris Saint-Germain se stal po Realu Madrid teprve druhým klubem, který v moderní éře Ligy mistrů obhájil celkové vítězství.
0: Říká Kristián Šveda, děkujeme. No a navíc po finále fotbalové Ligy mistrů má za sebou Paříž také dlouhou noc. Oslavy doprovázely výtržnosti a nepokoje v centru Paříže i v dalších francouzských městech a v ulicích, natáčel náš reportér.
3: Tisícovky lidí na bulváru Champs-Élysées propukly v jásot, rozeběhli se, začali tancovat, skandovat. My jsme šampioni.
4: Nebudeme si nic nalhávat. Bylo to velmi náročné a stresující utkání. Doufali jsme, že náš tým rozhodne už na začátku. To se ale bohužel nepovedlo. Nakonec to ale všechno dobře dopadlo a můžeme slavit. Užijeme si to.
3: Dominik si vzal červený dres jednoho z hrdinů zápasu Usmana Dembeleho, který ještě v základním hracím čase proměnil penaltu a vyrovnal stav utkání na 1-1. Tak trochu závod s časem zažíval na bulváru Champs-Élysées řemeslník Loran se svou partou. Do poslední chvíle ještě během zápasu instalovali na jeden z luxusních obchodů fošny.
2: Ozvali se nám až v 17 hodin, tedy asi hodinu před zápasem, abychom jim zabezpečili obchod. Děláme, co můžeme. Nemohli jsme sem ani přijet autem, všechno je zavřené. Obkládáme výlohu obchodu dřevotřískou.
3: Sotva zápas skončil, tak vypukly první nepokoje. Lidé začali zapalovat červené dýmovnice, házet petardy, házeli taky lahve s vodou na policisty. Policisté je rozháněli obušky a slzným plynem. Procházím dolů do spodní části bulváru Champs-Élysées. Přede mnou prochází 4 těžkooděnci. V rukách drží jednoho člověka, muže s culíkem. Tady kousek dál mladík v mrákotách, tady ho ošetřuje další policista. A tady procházím kolem kompletně vysklené autobusové zastávky. Lidé kašlají, mají zarudlé oči, výsledek slzného plynu. Oslavy v centru Paříže ani zdaleka nekončí, budou pokračovat i v následujících hodinách. Pařížané chtějí druhý titul s fotbalisty PSG oslavit pod Eiffelovou věží odpoledne. Organizátoři na místě očekávají až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron přivítá úspěšné fotbalisty večer v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.

Dnes končí světový šampionát v hokeji a to samozřejmě zápasy o medaile. V 15 hodin a 30 minut budou o bronz bojovat Kanada a Norsko. Ve 20 hodin a 20 minut o zlato se střetnou Švýcarsko a Finsko.

0: Radiožurnál 8 hodin a 30 minut. Na řadě jsou zprávy Vojtěcha Tomáška.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí od dnešního poledne do půlnoci. Týká se severozápadních, středních a jižních Čech a taky Znojemska a části Vysočiny. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu. Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. Ve městě Bunia na východě Konga se dnes otevře nové centrum pro pacienty nakažené ebolou. Zařízení pod záštitou Světové zdravotnické organizace má kapacitu 40 lůžek. Počet lidí s podezřením na nákazu krvácivou horečkou je přes 1 000. Potvrzených případů jsou přes 200. Lidé se dnes na internetu můžou zapojit do takzvaného bábovkového dne. Sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou, upečenou nebo třeba z písku, podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Povedlo se jim to jako druhému týmu v moderní historii soutěže. Pařížané porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Plážové volejbalisty Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka čeká na ostravském turnaji nejvyšší světové úrovně boj o medaile. V semifinále nastoupí v 11 hodin proti Američanům Krebovi s Benešem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 před Šmejkalkou a také na D8 u Velvar. Na D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru pracují silničáři na údržbě kanalizace, jsou v pravém pruhu, vzhledem ke slabšímu provozu se nezdržíte. Na D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem spozorněte v okolí sjezdu na Mělník a Slaný. Mezi 17. a 18. kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu, místem se projíždí plynule. D8 ještě jednou, tentokrát ve směru do Prahy, opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7. kilometru sekají trávu v levém pruhu, vozidla údržby budou pokračovat dál až do Prahy. A na silnici 247 mezi Libochovicemi a Litoměřicemi zpomalte za Ravosevicemi. Řeší tam nehodu dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Postupně se nebe nad Českem bude od jeho západu zatahovat a smraky na naše území dorazí i srážky. Většinou se bude jednat o dešťové přehánky, ale právě v jihozápadní polovině našeho území počítejte i s bouřkami, ve kterých bude velmi intenzivně pršet. Také se můžete setkat s nárazy větru a doplnit to mohou i menší kroupy. Teploty odpoledne vyšplhají na letních 24 až 29 stupňů. Pokud míříte na výlet na hory, pak se připravte na teplotu kolem 19 stupňů Celsia. Zítra se výrazně ochladí a čeká nás další deštivý den. Poslechněte si meteorologa Františka Šopka.
5: Zítra očekáváme oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty vzduchu v noci klesnou na 16 až 12 stupňů, přes den vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia, to znamená zítra bude významně chladněji než dnes.
4: V úterý pak bude polojasno až oblačno a deště čekáme jen velmi málo. V dalších dnech příštího týdne bude převládat oblačno, místy s přehánkami nebo i bouřkami. Teploty budou ale zase příjemné, většinou do 25 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Teď krátce zabrousíme do automobilových sportů, protože britský pilot Elfyn Evans z týmu Toyota vyhrál po třetí během 4 let japonskou rally a zvýšil vedení v mistrovství světa v automobilových soutěžích.

0: Red Hot Chili Peppers zaznívají ve vysílání radiožurnálu Sport a následující minuty budou patřit hokeji, protože se budeme bavit o světovém šampionátu, na kterém zbývají už závěrečné dva zápasy, a proto jsme teď ve spojení s naším kolegou reportérem, který je přímo na místě, Františkem Kunou. Vítej.
1: Hezký den.
0: Začneme tím prvním zápasem, tedy o bronz. Kanada vyzve Norsko, tak má vůbec Norsko šanci proti Kanadě?
1: Má, proč by ne? Navíc tyto týmy spolu hrály v základní skupině. Norové dokázali vést nad Kanadou 2x2 góly a vlastně o plný bodový zisk přišli až v předposlední minutě utkání. Navíc Kanaďané, to je tým, který má takovou, řekněme, podobně severskou americkou mentalitu jako Spojené státy, jako je to v NHL, prostě Stanley Cup nebo nic. Takže Kanaďané třeba z posledních let, kdy hráli o bronz, tak nedokázali vyhrát a naposledy vyhráli utkání o bronz v roce 1995. Od té doby hráli 4x a vždy prohráli. Vždy to ale v těch 4 případech bylo proti týmu z té úzké světové špičky. A teď jsou tu Norové, kteří vlastně už v podstatě nemají co ztratit od zavedení systému play-off a od doby, kdy se Norové jako napevno usadili mezi elitou, tak nehráli během finálového víkendu. Takže ten zápas zajímavý rozhodně může být. Otázkou je ještě i to, jak třeba i ten čas, který měli oba týmy na regeneraci, bude hrát roli. Jsou to nějaké 4, možná 5 hodin, takže každopádně Kanada je favorit 100%, ale uvidíme, jak k tomu přistoupí.
0: Pojďme tedy na ten další zápas o zlato ve 20 hodin a 20 minut, tak Švýcarsko vyzve Finsko, tak tady je kdo favoritem?
1: Ty týmy už se potkali společně, hráli v závěru skupiny a vlastně i díky tomu si Švýcaři v podstatě přihráli do semifinálového souboje Nory. Byl to souboj v závěru skupiny, který vyhráli Švýcaři 4-2, takže už tyhle týmy mají zkušenost proti sobě z tohoto turnaje. Takže pokud se budeme bavit o favoritovi, asi to Švýcaři mohou být, vzhledem k tomu, že hrají doma, na turnaji v podstatě nenašli nikoho, kdo by je nějakým způsobem zaskočil, porazil a překvapil. Ale Finové ukázali v zápase proti Kanadě, v tom semifinálovém, že dokáží být tady ukrutně nepříjemní. Byly to velmi rozdílné zápasy, protože Švýcaři vedli až na konci první třetiny a porazili Norsko 6-0. Na straně druhé finský postup přes Kanadu se rodil velmi těžko až vlastně ve druhé třetině, kdy Finové dali 3 góly, zlomili odpor Kanady a pak už ji vůbec k ničemu nepustili. A jak říká český útočník David Tomášek, proti Finsku nechcete hrát, když Finsko vede, takže to bude v podstatě asi to klíčové, kdo dá první gól, tak to by mohlo velice, velice napovědět o zlatých medailistech pro tento šampionát.
0: Říká náš reportér František Kuna, který bude také komentovat tento finálový zápas Švýcarsko versus Finsko ve 20 hodin a 20 minut. Františku, moc děkujeme a hezký den.
1: Hezký den.

0: Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili triumf soutěží jménem Liga mistrů. Na penalty zdolali Arsenal, který tak dál čeká na úspěch v elitní evropské soutěži. I toto fotbalové téma teď probereme s naším expertem Pavlem Horvátem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno, dobrý den.
0: Tak dalo by si říct, že penalty slušely tomuto finále?
1: Tak samozřejmě pro nás fanoušky slušely. Já si myslím, že Pařížani si zasloužili vyhrát už v základní hrací době, ale pro nás, pro fanoušky, si myslím, že to vyvrcholení bylo ideální.
0: Ty jsi rekordmanem v počtu proměněných, s nadsázkou i neproměněných penalt v samostatné historii České ligy. Co udělali dva hráči Arsenalu, kteří netrefili z pokutového kopu bránu špatně?
1: No tak je to samozřejmě velký tlak na nervovou soustavu celou, bych řekl. Myslím si, že Eze první, tak ty poskoky před tou penaltou čekal na pohyb golmana. Safonov to udělal výborně, ani nehnul brvou, bych řekl, jenom tak poskočil dopředu a Eze to neunesl. No a Gabriel, ta poslední penalta je opravdu těžká, když ji musíš dát a víš, že když nedáš, tak je konec. Bohužel se to stalo jemu, ale to prostě k tomu fotbalu patří. Někdo nedat musel, tak bych to řekl, a bohužel to padlo na něj. Samozřejmě tohle už je potom opravdu jenom o té hlavě a jak ten hráč je schopný to zvládnout, tu situaci. Arsenal prostě prohrál, ale myslím si, že ta výhra Paříže je zasloužená.
0: PSG obhájilo, Arsenal naopak 20 let po finálové prohře s Barcelonou znovu na takzvaný ušatý pohár nedosáhlo, tak bude to hodně bolet, nebo je vítězství v anglické lize dostačující?
1: Tak já si myslím, že v tuhle chvíli ještě samozřejmě ten smutek bude veliký, nicméně Arsenal po dlouhé době vyhrál anglickou ligu. Já si myslím, že to je velmi, velmi solidní náplast na ten neúspěch v Lize mistrů a před Artetou a jeho týmem je další cíl.
0: Na Radiožurnálu Sport se teď bavíme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pojďme k baráži. Ostravský Baník zvítězil celkově 8-0 nad Táborskem. Včera totiž venku vyhrál 5-0. Opravdu byl mezi oběma celky až tak velký rozdíl?
1: No tak on ten první zápas hodně napověděl. Samozřejmě vrátíme se k tomu, že Táborsko tam mělo prostě svoje šance, nevyužili je a prostě proti tomu silnějšímu týmu nebudeš mít jako 5-7 šancí. Tenhle ten zápas, co byl včera, tak já si myslím, že vlastně už bylo rozhodnuto a nehraje se úplně jednoduše. Kluci z Táborska to chtěli zkusit, ale Baník už byl na té vlně a už si ten zápas dohrál. Myslím si, že ten výsledek není úplně rozhodující, myslím výše skóre, ale to, že Baník se zachránil, je pro ostravský region celý velmi důležitý.
0: Má vůbec baráž v tomto formátu smysl, protože i druhé dvojutkání se zdá být rozhodnuté. Slovácko bude doma bránit náskok 4-1, které si odvezlo z Trávníku Artisu Brno.
1: No já proti tomu nic nemám, já si myslím, že teď jsem to zmiňoval, stejně tak Artis v tom prvním zápase dokonce šel do vedení, měl takový nepříjemný situace pro soupeře a kdyby je využil, tak by to bylo daleko jiný. To, že ty zápasy dopadly oba dva první o 3 góly, je samozřejmě trošku výjimka, já jsem to takhle jednoznačně nečekal, ale samozřejmě by měl být vidět mezi první a druhou ligou, ale to playoff je takový, že se může stát cokoliv a říkám, kdyby využili ty druholigový manšafty ty svoje šance a příležitosti, tak by to možná měli ty ligisti složitější, ale to se nestalo a proto si to zaslouženě uhrajou.
0: A na závěr našeho povídání ještě krátce příprava české reprezentace na mistrovství světa. Dnes utkání s Kosovem, co je úkolem podle tebe pro reprezentaci? Nezranice?
1: No tak já si myslím, že samozřejmě většina těch kluků ví a tuší, že bude v tom užším kádru na to mistrovství. Určitě jedna tato myšlenka na to nezranit se bude. Na druhou stranu je to mezistátní, mezinárodní zápas, kde ty kluci, který opravdu začínají a dostanou dneska šanci, bavíme se o těch třech nováčcích, tak určitě budou hrát naplno a hrajou si o svoji životní šanci. Takže je to takový trošku rozmělněný, ale já si myslím, že hlavně jde o to, aby opravdu ty kluci měli nějaký rytmus a trošku si zahráli a ty tři bojují o nominaci.
0: Říká Pavel Horvát, moc děkujeme za tvůj čas a příjemný zbytek neděle.
1: Díky, hezký den.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Bylo 9 hodin. A zprávy Radiožurnálu má Vojtěch Tomášek.
1: Francouzská policie zatržela stovky lidí při oslavách vítězství PSG ve fotbalové lize mistrů. Správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Tenista Jakub Menšík zabojuje na Roland Garros o postup do čtvrtfinále. Pozor na sekání trávy na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy na 4. kilometru. A bude nejprve polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo bouřky. Teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Francouzská policie zadržela přes 400 lidí kvůli výtržnostem po včerejším finále Ligy mistrů, z toho víc než 280 v Paříži. Potvrdil to ministr vnitra Laurent Nunez. Pařížský klub PSG obhájil fotbalový titul. V penaltovém rozstřelu porazil britský Arsenal.
3: Tisícovky lidí slavili vítězství pařížského klubu na bulváru Champs-Élysées. Po utkání se střetli s policisty, házeli na ně lahve, petardy i rachejtle. Zásahové oddíly rozháněly davy obušky a slzným plynem. Cílem výtržností se stalo i policejní komisařství v centru Paříže. Ministerstvo vnitra potvrdilo rabování zhruba v 15 francouzských městech, včetně Štrasburku, Grenoblu a Rennes. I přes nepokoje vláda potvrdila odpolední oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží. Podle organizátorů můžou přilákat až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron večer přivítá vítězné fotbalisty v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Zaporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zasáhl dron. Píše o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii, které incident nahlásila Ruskem kontrolovaná správa elektrárny. Dron údajně zasáhl budovu s turbínou a poškodil zeď. Agentura na síti X napsala, že požádala o přístup do zasažené budovy k její kontrole. Správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodních e-mailů. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a snaží se z lidí vylákat citlivé údaje, třeba i bankovní. Jde o takzvaný phishing. Mluvčí sociální správy Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na takové e-maily neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
4: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
1: Ve Zlíně na silnici 1/49 na křižovatce směrem ke krajské nemocnici Tomáše Bati zítra začnou stavební práce. Výrazně to omezí dopravu. Silničáři budou téměř měsíc opravovat vozovku. Řidiči tak po hlavní trase na Vizovice, v Vsetín a dále na Slovensko, kterou denně projede přes 20 000 aut, pojedou pouze kyvadlově. Podle policistů se dají čekat dlouhé kolony a řidiči by se tomuto místu měli raději vyhnout. Ve Vlčnově na Slovácku se dnes chystá jízda králů. Tradiční zvyk, který je zapsaný na seznamu UNESCO, doprovodí i folklorní vystoupení. Jezdci na koních v čele s letošním králem v dívčím kroji a s růží v ústech bude obcí projíždět od 12 do 17 hodin. Jak říká organizátorka akce Petra Kučerová-Brandisová.
5: Ta družina se skládá z jezdců, z pobočníka a z krále, takže celkem máme 14 koní a máme tam taky takovou specialitku, že v družině Legrútu jsou dva bývalí králové. No a v letošním roce je i 15. výročí zápisu jízdy králů do UNESCO.
6: Sport. Fotbalisty české reprezentace čeká v přípravě na mistrovství světa zápas s Kosovem. Hrát se bude od 16 hodin na Letné. Následně trenér Koubek oznámí finální nominaci na šampionát. Tenista Jakub Menšík se dnes na Roland Garros znovu pokusí posunout své kariérní maximum. V osmifinále se utká s Andrejem Rubliovem z Ruska. Toho už v minulosti dokázal dvakrát porazit. Menšík ale tvrdí, že takové statistiky před zápasem vůbec nebere v potaz.
7: Pro mě to jedno, jestli to je 0-5 nebo 5-0 nebo 0-2-2-0. Ten další zápas je zase jiný, je to jiný den, jiný povrch, jiné podmínky a tak dále. Že jo. Těším se, moje první osmifinále, na které nastoupím. A jo, určitě budu se snažit podat ten nejlepší výkon, co bude v mých silách.
6: Souboj začne v podvečerních hodinách a uslyšíte o něm na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D8 u Doliny vody a na D1 před Šmejkalkou. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Mezi 5. a 4. kilometrem se pohybují vozidla údržby v levém pruhu, sekají trávu a budou pokračovat dál do Prahy na konec dálnice. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru pracují silničáři na údržbě kanalizace. Mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na silnici 128 mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí zbystřete v Čiměři. Zasahují tam u nehody osobního auta s motorkou, na vozovce jsou vyteklé kapaliny. A v Praze v Hartigově ulici dejte pozor v křižovatce Ohrada, řeší tam nehodu nákladního auta s osobním. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku i zataženo, během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo bouřky. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ dorazí až večer. Nejvyšší teploty dnes 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
9: Hezké nedělní ráno, je 9 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a cyklistické Giro d'Italia dnes napíše svou poslední kapitolu. Jestli čeká závěrečná 21. etapa v ulicích Říma. Čeká je rovinatých 131 kilometrů, takže pokud se nestane něco opravdu nečekaného, růžový trikot už Jonasu Vingegaardovi nikdo nevezme. Dánský cyklista vede celkové pořadí o víc než 5 minut před Felixem Gallem a míří za vítězstvím při své premiérové účasti na Giro. Z českého pohledu si vedl velmi dobře Jan Hirt, ten drží 12. místo a i letos potak potvrdil, že v horách umí být opravdu hodně vidět.
2: Radiožurnál Sport a Markéta Salajs-Vozilová.

0: Následující minuty budou patřit hokeji, protože domácí Švýcarsko nebo Finsko. Dnes večer se rozhodne o vítězi hokejového mistrovství světa. Finále u nás uslyšíte v přímém přenosu. Už teď se o něm ale pobavíme s naším expertem, olympijským šampionem Martinem Procházkou. Martine, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Čekal bys, Martine, před turnajem ve finále právě Švýcarsko a Finsko?
1: Švýcarsko bych čekal, se přiznám. On tam jsme měli už od začátku, že mají velmi kvalitní tým, že opravdu kromě Kevina Fialy, jedna z hvězd Švýcarů, která byla kvůli zranění, se nedostala na šampionát. Každopádně Švýcaři patřili těm favoritům právě do toho, aby hráli to finále. Neviděl se samozřejmě s jakým soupeřem a přiznám se, že včera jsem říkal Kanada, Finsko, že to bude velmi vyrovnané utkání. Nakonec Finové ho urvali pro sebe a dostali se do toho finále.
0: Švýcarsko je po třetí v řadě ve finále, v obou předchozích případech to byla ale porážka. Jak moc může finále rozhodnout faktor domácího prostředí?
1: No, měla by to být samozřejmě výhoda pro ně, protože když jsem včera viděl to včerejší utkání z Norit, jak byla zaplněna curišská arena, jak tam opravdu bylo těma červenýma barvama, jak to tam úplně žilo, tak by to měla být trochu pro ně výhoda. Každopádně většinou to bývá tak, že kdo dá ten první gol v tom finále, tak to utkání nějakým způsobem asi potom podrží něco podobného, jako my v roce 2024, když jsme hráli doma v Praze tady právě se Švýcarama, tak vlastně jsme vyhráli 2-0 a dali jsme první gol a pak jsme to utkání už dohráli. Takže je to částečná výhoda. Na druhou stranu Finové ukázali včera, že proti Kanadě, že i když prohrávali 2-1 po první třetině, tak dokázali to utkání otočit a je vidět, že jsou velmi silní, takže velmi, velmi silný soupeř pro Švýcarsko.
0: Ty jsi teď mluvil vlastně o obou finalistech a

0: atmosféra domácího šampionátu, ti zkušení, velmi zkušení hráči, kteří, jak už si říkal, dvakrát po sobě hráli finále. Myslím si, že Švýcaři by, když se jim to povede to utkání, ho by měli zvládnout a po třetí nakonec konečně udělat tu zlatou medaili, což bych jim asi přál.
1: Na radiožurnálu Sport se bavíme s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Připomínám, že finále světového šampionátu mezi Švýcarskem a Finskem začne ve 20 hodin a 20 minut. Předtím už od 15:30 odpoledne nás čeká duel o bronz mezi Kanadou a Norskem. Na papíře asi jasná záležitost. Čekáš nějaké překvapení?
0: Nečekám, přiznám se, že si myslím, že Kanada, i když bude asi zklamaná toho, že nehraje v finále, tak pořád ten tým je velmi, velmi kvalitní. Norové si asi sáhli na to maximum, to, že už se dostali do toho, do toho semifinále. Bylo to vidět i v tom včerejším utkání, kdy ještě v té první třetině proti Švýcarům, dá se říct, trochu vzdorovali, ale ve druhé třetině inkasovali tři branky a bylo po zápase, takže myslím si, že Kanada si to nějakým způsobem pohlídá a to ty bronzové medaile získá. Bylo by to velké překvapení, pokud by Norové vyhráli nad Kanadou.
1: Říká Martin Procházka, moc děkujeme za tvé postřehy a příjemný zbytek neděle.
0: Hezký den.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Basketbalisté Oklahomy titul v NBA neobhájí a v rozhodujícím sedmém semifinále podlehli 103-111 San Antonio. Spurs se tak ve finále střetnou s New Yorkem. To byl basketbal a teď další hudba ve vysílání Radiožurnálu Sport.

0: Velký den čeká tenistu Jakuba Menšíka, protože ten se dnes na Roland Garros znovu pokusí posunout své maximum. V osmifinále se utká s Andrejem Rublevem z Ruska a poprvé to bude, pokud jde o počasí, v přijatelnějších podmínkách.
1: Mesdames et messieurs, nous allons recueillir les impressions de Jakub Menšík.
2: Celý první týden pařížského Grand Slamu platilo, že se během dne teplota dostala nad tropickou třicítku. V neděli by mohlo být třeba i o 10 stupňů méně a to dělá Menšíkovi radost.
3: Je to určitě něco, na co jsem se těšil. Konečně vlastně, jako kdyby ty podmínky budou aspoň trošku přijatelnější a myslím si, že určitě to bude pomalejší. Nejenom pro mě, ale všichni vlastně hráči přivítají trošku. Neřekl bych, že úplně studenější počasí, ale méně teplé počasí.
2: Vyprávěl Jakub Menšík po vítězném zápase s Australanem Deminorem, kterého porazil až na šestý pokus. Jeho dalším soupeřem bude teď Rus Rublev, se kterým má naopak český tenista pozitivní bilanci 2-0. Nad těmito statistikami ale Menšík před zápasem vůbec nepřemýšlí.
3: Pro mě to jedno, jestli to je 0-5 nebo 5-0 nebo 0-2, 2-0. Ten další zápas je zase jiný, je to jiný den, jiný povrch, jiné podmínky a tak dále, že jo. Těším se, moje první osmifinále, na které nastoupím. A jo, určitě budu se snažit podat ten nejlepší výkon, co bude v mých silách.
2: Říká před osmifinálovým duelem Jakub Menšík. V Paříži už není v mužském pavouku žádný grandslamový šampion, takže je jasné, že ať vyhraje Roland Garros kdokoliv, půjde o premiérový titul. O šancích českého reprezentanta mluví tenisová expertka a moderátorka radiožurnálu Sport Andrea Sestýny Hlaváčková.
4: Vždycky má šance, je to hráč, který byl schopný vyhrát Miami, takže určitě šance tam jsou. Ale na druhou stranu ten grandslamový formát nejlepší z pěti setů je jako tak strašně jiný, že to pro něj bude jako náročný asi to fyzicky třeba takhle utáhnout úplně do nějakých pozdějších kol. No, každopádně bych mu to přála.
2: Utkání Menšík Rublev je naplánované jako čtvrté v pořadí na kurtu Suzanne Lenglenové. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Připomínám včerejší skvělý úspěch fotbalistů Paris Saint-Germain, protože ti porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4-3 na penalty. V normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1-1. Francouzský celek jako teprve druhý tým po Realu Madrid v moderní éře soutěže obhájil trofej.

0: Dobré dopoledne, je 9:30. Zprávy Radiožurnálu a Vojtěch Tomášek.
1: Izraelská armáda dobila křižáckou pevnost Bufor na jihu Libanonu. Hrad doteď ovládalo hnutí Hizballáh, které odtamtud podle Izraele podnikalo útoky. Agentura AP napsala, že izraelská armáda pronikla do libanonského vnitrozemí nejhlouběji od roku 2000. Tehdy Hizballáh vytlačil izraelské jednotky a ukončil tak 18-letou okupaci jihu země. Pevnost z 12. století leží na strategicky významném místě nad údolím řeky Litánii. Senát zřejmě neschválí změny rozpočtových pravidel, vyplývá to z vyjádření předsedů všech senátorských klubů. Vládní politici chtějí, aby se do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu nezapočítávaly třeba peníze na výstavbu dálnic nebo část výdajů na obranu, jinak podle nich hrozí kolaps veřejných financí. V Senátu mají většinu opoziční strany, které návrh označují za hazard s budoucností země. Desetitisíce lidí v ulicích Ankary podpořili tureckého opozičního lídra Ezgira Ezela. Soud ho nedávno zbavil funkce předsedy Lidové republikánské strany, když zrušil výsledky vnitrostranických voleb z roku 2023. Justice poukázala na údajné nesrovnalosti. Ezel ke svým příznivcům promluvil a pak se postavil do čela průvodu. Podle agentury Reuters shromáždění ukázalo, že má stále silnou podporu. Pražská zoo dnes odpoledne odveze do Kazachstánu další 4 koně Převalského. Pokračuje tak v projektu návratu tohoto ohroženého druhu do volné přírody. V tamní Zlaté stepy teď žije 14 koní Převalského, které tam zoo přepravila při předchozích transportech loni a předloni. Do stejné oblasti Altyn Dala teď nejprve zamíří 4 hřebci, o pár dní později 4 klisny. Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava se zachránili v šancelize. V odvetě baráže vyhráli na hřišti Táborska 5-0 a celkově dvojzápas ovládli 8-0. Dnes čeká baráž Slovácko a Artis Brno. Úvodní duel vyhrál tým z Uherského Hradiště 4-1. Hrát se bude od 13 hodin. Radiožurnál Sport nabídne zápas živě. Na Radiožurnálu uslyšíte přímé vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Divišova a omezení před Šmejkalkou. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Kolín. Na 41. a půltém kilometru nám hlásíte překážku.
4: Já bych chtěl upozornit na odstavené vozidlo ve stoupacím pruhu na dálnici D1 ve směru na Prahu. Jedná se o 41. kilometr, je to těsně před sjezdem z dálnice.
3: Jen dodáme, že místo je označené světelnou šipkou. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru pracují silničáři na údržbě kanalizace, jsou v pravém pruhu. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Mezi 3. a 2. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu, sekají trávu a budou pokračovat až na konec dálnice, kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo bouřky. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ dorazí až večer. Nejvyšší teploty dnes 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport. You're the one I let to build a future in a home.

0: belong together.
1: 9 hodin a 35 minut posloucháte Radiožurnál Sport a teď se budeme bavit o beachvolejbalu, protože jediným českým párem, který si dnes zahraje na beachvolejbalovém turnaji Pro Tour Elite v Ostravě, jsou Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem. Ti nejdřív v osmifinále porazili další českou dvojici David Schweiner, Tadeáš Trousil a ve čtvrtfinále pak zdolali i Francouze Basserova s Ajem 2-0 na sety. Právě po postupu do semifinále oba hráči přivítal v našem mobilním studiu Airstream v areálu v Dolních Vítkovicích reportér Krištof Kousal.
2: Ať jste měli jakýkoliv cíl do tohohle turnaje, tak tohle muselo asi cokoliv předčit, ne?
3: Určitě, já myslím, že už jsme tak asi o 2 až 3 kola za naším jakýmkoliv cílem, který jsme si dovolili si stanovit. Tohle je úplně pohádka ostravská. Už když jsme v kvalifikaci hráli tiebreak, tak to vypadalo, že se klidně se turnaje můžeme rozloučit tam. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli a že jsme potom v té hlavní soutěži už ve skupině dokázali hrát, jak nejlépe umíme a že jsme udrželi tu laťku takhle vysoko nasazenou i do toho čtvrtfinálového zápasu, který vůbec nebyl jednoduchý.
4: Je to neuvěřitelný, já bych zvlášť v té kvalifikaci, už když byly tam docela nervy, tak jsem si říkal, že jestli vyhráme ve skupině něco, tak to bude super. Nakonec jsme zatím podlehli jenom jedním Francouzům a už jsme dál, takže pro nás dobrý.
5: Ve čtvrtfinále jste porazili Basserova a Jema, francouzský pár, ty porazili i David Schweiner s Tadeášem Trousilem ve skupině. Jaký byl teda taktický plán? Dostali jste na ní nějaký tip?
3: Ta taktika byla velmi podobná tomu, co na ně hráli kluci. Jediná změna byla to, že Francouzi si vyměnili pro ten první set pozice, možná právě proto, aby nás zbavili toho taktického plánu, který fungoval v tom minulém zápase. To byl podle mě z jejich strany trochu riskantní tah, protože na těch jiných stranách hřiště nejsou tam zvyklí hrát a bylo to potom vidět, že se trochu trápili s přesností na nahrávce nebo i na příjmu. Takže to pro nás nebyla až zas taková změna. My jsme se toho taktického plánu drželi i přes změnu strany, jo, jsme ho trochu upravili a jsem strašně rád, že to vyšlo, protože zejména ten první set byl takový hodně, hodně dramatický. Já jsem tam bohužel kupil docela dost chyb při těch bodových útocích, které nás možná stály nějaké výraznější vedení a jsem strašně rád, že ten první set jako psychologicky pro nás byl velmi důležitý, že jsme ho nakonec zvládli.
5: Solidně odehrané v poli jak osmifinále, tak čtvrtfinále, ale přidalo se i hodně bodových bloků od vás, Jiří. Vycházel vám nějaký taktický plán té obrany na cítí?
4: Takticky nás trenér Andy Rátomatis připravil dobře, věděli jsme i od kluků, jak oni reagují a jsem strašně rád, že jsem hlavně dokázal dodržet taktický pokyny na jedničku až na dvojku, občas mi tam uteklo, ale to se stane. A celkově řekl bych, že Perun mě podržel výborně v zápasu proti Davovi Stádou a teďka v tom zápase jsem rád, že jsem se mohl na té obraně taky hodně podílet a veškerý vyběhaný body, který jsme tam měli, tak nám nakonec doneslo a dostatek jistoty, no.
5: Takže se představíte i v semifinále, vaši soupeři, Američani, Krab a Beneš. Co k těmhle soupeřům?
3: Trochu jiný typ soupeře, než byli třeba Francouzi. Američané jsou podle mě o něco solidnější, dělají méně chyb, zejména Krep je menšího vzrůstu, ale zase velmi talentovaný hráč, bude to trochu něco jiného, než Francouzi, kteří sázeli více na razantnější útoky. Beneš je velmi dobrý blokář, budeme se muset připravit na to, že budou mít dobrou obranu, ale zároveň si myslím, že když navážeme na ty naše výkony a opřeme se o tu dobrou obranu, takže to určitě je soupeř, na kterého můžeme vyzrát.
5: Ondřej Perušič, Jiří Sedlák postoupili do semifinále turnaje Ostrava Beach Pro. Gratuluju vám ještě jednou.
3: Díky, malujeme.
5: Z Ostravy Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Dodnes se povedlo jen 7 cyklistům vyhrát všechny 3 takzvané Grand Tour, tedy Vueltu, Tour de France a Giro d'Italia. Odpoledne se mezi elitní společnost zařadí pravděpodobně nebo s velkou pravděpodobností 8. muž. A jaký, tak to prozradí Christian Schweda, který nás zároveň pozve na dnešní poslední etapu Giro d'Italia.
1: Krásný den, právě triumf na Giro je tím posledním, který ve sbírce chybí dánskému cyklistovi Jonasi Vingegaardovi a už je jasné, že ho získá, pokud tedy dojede do cíle. Odpoledne uzavře letošní ročník rovinatá 21. etapa. Dán má v čele závodu víc než 5minutový náskok a je dlouhodobým zvykem, že se ten poslední den o celkové prvenství už nebojuje. Sprinteři se samozřejmě mezi sebou utkají o etapovou výhru, ale vítězství letošního Gira d'Italia Vingegaardovi nikdo nevezme. Dán všeobecně dominoval. Celkem vyhrál 5 etap, včetně té včerejší, kde se víc než 10 kilometrů pod vrcholem posledního stoupání utrhl soupeř.
0: Připomeň, mezi které cyklisty se Vingegaard svým vítězstvím zapíše.
1: Vueltu, Giro d'Italia i Tour de France dosud vyhrálo, jak jsme zmiňovali, 7 cyklistů: Anquetil, Merckx, Gimondi, Hinault, Contador, Nibali a Froome. Vingegaard tedy bude 8. Ještě pro úplnost doplním, že dánská hvězda zvítězila na Tour de France v letech 2022 a 2023 a Vueltu vyhrála loni. Dnes odpoledne tedy čeká závodníky v Itálii na závěr Gira rovinatá trasa, která odstartuje v Římě, vede na západní pobřeží a následně zpět do Říma. No a po ní tedy bude moct Vingegaard slavit.
0: Jak jsou na tom čeští závodníci na letošním Giru?
1: Nejlepší z Čechů je Jan Hirt, který včera vybojoval 13. místo a celkově je 12. Bratři Matyáš a Tadeáš Kopečtí, ti jsou až ve druhé stovce pořadí. Ještě doplním, že ta závěrečná etapa letošního Giro d'Italia odstartuje v 15 hodin a 45 minut.
0: Možná se sluší jenom říct, že je škoda pro Jana Hirta, že Grand Tour možná nemá 4 týdny, protože ta jeho forma v posledním týdnu byla opravdu docela dobrá, ale teď byl ve studiu Christian Schweda. Děkujeme. Naslyšenou.

0: Fotbalisté Slovácka se dnes pokusí napodobit Baník Ostrava a uhájit v baráži se soupeřem z druhé nejvyšší soutěži prvoligovou příslušnost. Favorit bude v souboji s Artisem Brno doma v Uherském Hradišti navazovat na výhru 4-1 z úvodního zápasu. Odveta se hraje od 1 hodiny odpoledne. Pokud i Slovácko potvrdí roli favorita, bude v příštím ročníku jediným nováčkem vítěz druhé ligy Zbrojovka Brno. Baník včera navázal na hřišti Táborska na domácí výhru 3-0 výrazným vítězstvím 5-0.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Teď půjdeme k jinému tématu, protože před 2 lety ukončil kariéru a stejně má Jiří Beran stříbro z národního šampionátu. V Litoměřicích si v ojedinělém závodě, do kterého nastoupil, došermoval pro 2. místo v soutěži kordistů, když ve vyřazovací fázi nestačil jen na Martina Rubeše.
3: Takhle vysoko jsem rozhodně nemířil, ale bavilo mě to. Ale je vidět, že už síly docházejí na to finále. No.
4: Usmíval se Jiří Beran, který podlehl Martinu Rubešovi 11-15. Ten byl výrazně čerstvější.
5: Rozhodně nebudu lhát. Jirka měl strašně těžkou větev. Já jsem mu to říkal na stupních vítězů, že když jsem viděl toho jeho pavouka eliminačního, tak jsem mu moc nevěřil, protože tam měl fakt těžký zápasy. Každý ten zápas byl proti skvělému Šedmíři. A to se pak ukázalo ve finále, že prostě já jsem věděl, že Jirka nemá už tolik natrénováno, jako kdysi mýval.
6: Zkoušel jsem to tahat hodně zkušenostma a zkouskovat ten zápas a těžit z toho, že už nejsem zas tak rychle, nemám tolik natrénováno, to se dařilo, ale do jistý míry ty zápasy pak už byly náročný ke konci.
4: Jak se to dá tahat zkušenostmi v šermu?
6: Čekat na ten správný moment a pak mít to zrychlení a vlastně šetřit síly, nevyčerpávat se zbytečnýma pohybama, zbytečnýma akcemi, které nikam nevedou.
4: Ale nestačilo to. Mistrem republiky je stejně jako v minulém roce Martin Rubeš, který navíc v semifinále vyřadil toho nejlepšího českého kordistu současnosti na mezinárodní úrovni. Tím je myšlený Jakub Jurka.
5: Vždycky ty reprezentační zápasy jsou trošku jako jiný, protože Kuba byl jasný favorit, že světová devítka. Minulý víkend byl 3. na světovém poháru. Já jsem šermal parádně, mi se tam rozsvícelo hodně věcí, které jsme teď trénovali, takže jsem rád, že jsem je zužitkoval tady v tom zápase.
4: Říká Rubeš, který se stejně jako Jurka bude teď po konci sezóny světového poháru chystat na 2 poslední akce. Za 2 týdny pojede na mistrovství Evropy a za 1,5 měsíce na mistrovství světa. Z Litoměřic Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
1: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
0: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
2: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
1: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
0: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
1: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
0: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
1: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
0: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.

0: Švýcar Simon Ehammer se na víceborském mítingu v rakouském Gecisu blízkl nejlepším dálkařským výkonem roku. Ehammer skočil 851 cm, což se dosud žádnému víceboři v soutěži nepovedlo. Čech Tomas Järvinen je v průběžném pořadí 14. a víceboj pokračuje dnes a samozřejmě o něm uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Teď se ale blíží 10. hodina a další aktuální zprávy.
1: Radiožurnál je 10 hodin. Zprávy má Kateřina Cousidisová.
2: Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka, čekají i kroupy. Americká armáda znovu zaútočila na loď na východě Tichého oceánu. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů, ve finále porazili Arsenal. Pozor na nepojízdné auto na D1 z Brna směrem do Prahy na 41,5 kilometru. A bude polojasno, postupně se zatáhne, přidají se přehánky nebo bouřky, teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro celou jihozápadní polovinu Česka v pásu od Ústí nad Labem po Znojmo. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu, říká meteorolog František Šopko.
4: Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
2: Nebezpečné můžou být i blesky anebo větrem polámané větve. Výstraha platí až do půlnoci. Čeští hoteliéři očekávají, že letošní letní sezóna pro ně bude stejná anebo lepší než loni, řekl to prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Velký zájem hostů evidují obyvatelé například na Šumavě.
5: No tak teď víme tam smetí.
6: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti.
7: Tatiana Staňková drží v ruce fukár.
8: Sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
9: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
10: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno.
9: Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka zatím někteří hosté stále váhají.
11: Mezitím zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
9: Do cen některých hotelů a penzionů se může promítnout zvyšování cen externích služeb a mest. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
2: Americký útok na loď ve východním Pacifiku nepřežili 3 lidé. Americká armáda to uvedla na sociální síti X s tím, že plavidlo bylo napojené na narkoteroristickou organizaci. Jde o druhý útok za tento víkend. Na podobné plavidlo armáda zaútočila taky v sobotu, zabila přitom 3 lidi. Spojené státy na lodě útočí od loňského září. Washington tvrdí, že jde o boj s pašeráky drog. Pro svá tvrzení ale zatím nepředložil důkazy. Podle lidskoprávních organizací se tím Spojené státy dopouští mimo soudních poprav. Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou od zítřka jezdit do centra Prahy na Masarykovo nádraží. Dělníci začnou s opravou nástupišť a kolejí. Vlaky kvůli tomu budou končit na nádraží Praha-Bubny. Výluka bude podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala dlouhodobá.
12: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
13: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Tým z Paříže dovedl k trofeji znovu trenér Luis Enrique. Španělský kouč v rozhovoru pro CBS vysvětlil, co je na úspěchu Paříže nejdůležitější.
14: Musíte se tím prostě bavit. Jsou potřeba kvalitní a techničtí hráči, ale ta nejdůležitější věc. Když poslouchám naše fanoušky a vlastně i fanoušky soupeře a slyším, že je náš fotbal baví, že je baví dívat se na naše zápasy. To je na tom to nejlepší.
13: Český beach volejbalový pár Perušič Sedlák čeká už za hodinu zápas o postup do finále ostravského turnaje nejvyšší světové úrovně. Domácí duo nastoupí proti americkému týmu Crab Beneš. Semifinále odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D1 u Divišova a omezení před Šmejkalkou. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Kolín. Na 41,5 kilometru stojí nepojízdné osobní auto ve stoupacím pruhu. Místo je označeno světelnou šipkou. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy ve směru do Brna, opatrně za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru pracují silničáři na údržbě kanalizace v pravém pruhu. Kolem se projíždí plynule. Na silnici 360 mezi Ústím nad Orlicí a Litomyšlí zpomalte za Řetůvkou. Osobní auto tam sjelo mimo komunikaci. A ve Zlíně v Galuhově ulici počítejte s komplikacemi u zámku, řeší tam nehodu autobusu a osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo, během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy.
0: Hezké dopoledne, je 10 hodin a 5 minut, posloucháte radiožurnál Sport a v následující hodině si můžete poslechnout reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ježka. Příjemný poslech.
16: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
17: Příjemný poslech u aktuálních kilometrů Jiřího Ježka a věřím, že dneska to bude hodně příjemné, protože ve studiu na Vinohradské 12 se mnou usedí asi dva nejoptimističtější, nejmilejší, nejhodnější a nejúžasnější lidi, které jsem kdy ve svém pracovním životě potkal.
18: Teď můžeme už jenom zklamat.
17: Já pevně věřím, pánové, že se vám to nepodaří. Samozřejmě jako prvního vítám Jiřího Ježka, po kterém se tenhle pořad jmenuje. Jirko, krásné dopoledne.
19: Ahoj Karle, zdravím všechny naše posluchače a myslím si, že ten dnešní den bude opravdu specifický v tom, slyšeli jste jméno, teda jméno jste ještě neslyšeli, slyšeli jste hlas a z toho jste pochopili, že naším hostem je Dan Stach, jeden z nejlepších moderátorů současnosti, tvář a srdce vědecké redakce České televize, zároveň nadšený komentátor obrovských sportovních akcí a náš velký kamarád. Dané, vítej, děkujeme za tvůj čas.
18: Děkuju moc za pozvání, kluci, jsem tady s váma rád.
19: Myslím si, že můžu pořád říct tvůj nízký věk, 38 teď, že? Mm-hmm.
18: Moje šéf vás to nemyslí, ta je o 7 let mladší.
19: No dobře, ale tak zase já jsem v jiné roli, takže já si to myslím. Tak přes tvůj věk, jako seš ve většině svých oborů už na absolutní špičce. Jako sbíráš významné ceny, teď si dostal cenu třeba i zajímavou cenu, cenu Fair Play, k tomu se určitě vrátíme, ale máš na svém kontě prestižní novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky, ceny za popularizaci vědy. Myslím si, že patříš mezi nejznámější hlasy vlastně českého sportovního prostředí. Tak pojďme začít tím činem Fair Play, vlastně cenou za čin Fair Play. Bereš Fair Play jako nezbytnou součást jako tvýho života i mimo sport?
18: Jako úplně normální. Pro mě je vlastně normální a chci, aby byla normální, protože to, že se k sobě chováme podle pravidel Fair Play, by mělo být normální. Pojďme si říct, že když se tak nechováme, tak je to, co je divný. Ne to, že se někdo podle Fair Play chová.
19: A je to tak, máš to tak jako v té DNA, protože jsi vyrůstal v prostředí vodáckého sportu, který třeba já cítím hodně, že je tam jako důraz na respekt, na kamarádství, na fair play právě už od těch malých dětí. Byly právě tohle ty hodnoty, které se ti vtiskávaly jako do toho srdce?
18: Určitě nejvíc za to můžou moji rodiče, tam je to jednoznačné, protože mě v životě nejvíc ovlivnili moji rodiče a pak právě ta voda, kterou zmiňuješ. U vody je obrovská výhoda, že voda, jakmile máš jenom chvíli nos nahoře, tak ti okamžitě srazí celýho dolů. Okamžitě. U vody tohle funguje hned. Člověk si myslí, je to v pohodě, dám to. Ne. Hotovo. Jakmile je arrogantní na vodě, okamžitě končí. A voda je pak úžasná do života, protože ona učí analyzovat, ona učí rozhodovat se, ale zároveň mě naučila rozhodnout se, aniž bych přemýšlel. Protože ta divoká voda se pořád mění. To není prostě basketbalová palubovka, která zůstává stejná. Tam se mění ti soupeři, mění se podmínky té hry a podobně. Ale ta voda, já pojedu jednu jízdu 10x za sebou. A 10x budu mít trošku jiné podmínky na té vodě. Takže to musím vyhodnotit, musím se rozhodnout a zároveň se musím být schopný rozhodnout bez toho, aniž bych to vyhodnocoval. A to je do života strašně super.
17: S Danem Stachem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Pojďme na chviličku ještě k tomu konkrétnímu činu Fair Play. O tobě se hodně mluví, protože děláš strašně moc věcí, jak už to Jirka říkal. Já jsem si velmi oblíbený, prostě myslím, že ty recenze na tebe a určitě se k tobě dostali, jsou velmi, velmi pozitivní. A moji kamarádi občas jako říkají, že už se bojí otevřít skříň, aby na ně nevyskočil Dan Stach. A potom přijdou právě nominace nebo ocenění ještě za ceny Fair Play. A teď tam je to takhle různě popsáno, kdo za co byl oceněn. A najednou je tam Dan Stach a prostě to už si lidi opravdu říkají, jak je tohle možné, jak to ten člověk člověk dělá. Tak já vím, že to budeš asi umenšovat nebo říkat, že jsi se zachoval normálně, ale jenom krátce shrni nebo řekni posluchačům, kteří nevědí, o co šlo.
18: Jo, a fakt nešlo nic významného. Jako je to prostě věc, která se stane. Tohle byl závod na 10 kilometrů, kdy závodník dobíhal do cíle a ušel za hranici svých možností. A v tu chvíli mozek říká: hele bacha, já vím, že hrozně chceš. Já vím, že to hrozně chceš dát, že chceš doběhnout, ale jde ti o zdraví, jde ti o život. A tak mu začal vypínat nohy. Protože mozek takhle funguje. On vypne ty periferie tak, aby nás ochránil, aby jsme neumřeli. A on běžel dál, protože v tom rauši, toho běhu prostě nemohl zastavit. A já jsem mu pomohl do cíle. On mi pak psal, že moc děkuji, že to vlastně ani neuvědomoval, ale to je něco, co se na závodech opravdu děje. Já jenom mám jednu prosbu, když se vám tohle na závodech stane, tak fakt zastavte. Fakt nestojí za to doběhnout. Možná si vybavíte Brownleeovi slavné to video triatlonových bratrů, jak jeden bratr vlastně táhne druhého do cíle. Ne, to není správně. Nejlepší bylo opravdu zastavit těch 200 metrů před cílem, postarat se o bráchu, počkat, až tam přijdou zdravotníci a pak doběhnout. Protože náš mozek říká, bacha, už je to moc a my jdeme přes čáru. Já jsem o tomhle dělal rozhovor v Hyde Parku Civilizace s přímo sportovním lékařem, panem doktorem Dostálem, a hodně doporučuju, my přímo tohle video tam rozebíráme, přímo o něm se bavíme a on medicínsky vysvětluje, proč opravdu riskujeme svoje zdraví.
19: Zvlášť, když se to stane někde jinde než v cílové rovince, kde není Dan Stach. A Dan Stach nemůže být všude, prosím vás.
17: Takže někdo myslí, že lec kde je.
19: Ano, ano.
18: A s váma to bude těžké dneska, kluci.
19: Ne, ale je to s obrovským respektem k tobě.
18: Hodný, já si to vážím, ale uvádíte mě do rozpaků. Fakt jsem neudělal nic, co by tam neudělalo spousta dalších lidí, kteří takhle pomůžou jako někomu na trati anebo v samotném závěru. Tady spíš, myslím, že se to dostalo do toho povědomí tím, že i mě se na to pak ptali novináři a já jsem právě vysvětloval tu zdravotnickou stránku zatím, která si myslím, je fakt důležitá.
19: Ne, tak tím, že já jsem byl v té komisi, kdy jsme rozhodovali vlastně, které ty činy ocenit, a je to strašně těžký, protože každý vlastně ten čin fair play, zvlášť v dnešní době, potřebuje ocenit, a my jsme se snažili opravdu vybrat ze všech těch různých kategorií, ať to byla vyloženě záchrana života, ať to byla pomoc třeba soupeři s tím, že on si nepřivezl svoje technické vybavení pro svůj sport, a půjčil mu ho soupeř, a nakonec ten, který mu vlastně tu věc půjčil, tak byl poražen vlastně tím svým rivalem. Jo. Takže to jsou věci, které vlastně opravdu ukazují to, že v tom sportu je i kamarádství. Když se vrátíme na začátek, vlastně opravdu ukazují to, že v tom sportu je i kamarádství. Když se vrátíme na začátek, mluvil jsi o té vodě. Byli to právě rodiče, když jsi říkal, že tě hodně ovlivňovali.

0: záložník, ale já jsem byl v takovém týmu, že se nás občas na zápas sešlo jenom 10, takže jsme hráli pak v 10 od začátku. Zase na druhou stranu člověk si hodně zaběhal. Ne, zdravím všechny dobrý fotbalový fandy, zdravím všechny ty, kterým fotbal dělá radost, zvlášť prostě na těch jako malých městech nebo vsích, kdy to je skvělý. Já se teď nějak chodím z práce a tam večer kluci prostě, kolik jim bude, 50, 60, 70, tam prostě valej fotbálek a to je super, jo, to je prostě skvělý. Ale pardon, utekl jsem od tvé otázky, jak kdybych byl u poslaneckého pultíku a ne u mikrofonu sportovního pořadu. Ta otázka směřovala na to,
1: jak mi tomu rodiče. Vodu, jak ti pomohli,
0: já jsem se vlastně takhle připojil k Segře, která začala jezdit a začali jsme jezdit spolu u nás v Českém Vrbném v areálu Lídy Polesné, kousíček od Českých Budějovic a potom už jsem u toho vlastně úplně zůstal. My jsme tehdy dělali ještě orientační běh, což je mimochodem sport, který já považuji za ultimátní. Za mě ultimátní sport je orientační běh, protože člověk musí běžet a přece jenom, a teď to nemyslím nějak zle, jo, ale na tom kole se občas člověk může svést.
1: Jo.
0: V tom běhu se prostě nesveze.
2: My to víme a přiznáváme.
0: Tam se člověk nesveze a musí se rozhodovat sám, žádný trenér. Prostě vběhnu do lesa a zaběhu, když jsem pod tlakem, dělám rozhodnutí. Já třeba jsem mapoval velmi špatně, takže já jsem toho hodně naběhal, protože jsem dělal hodně špatných mapových rozhodnutí.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
2: Že ta příprava potom byla vlastně velmi dobrá k té vodě a jo, to je taky jedna z věcí, která se vždycky zmiňuje, když se řekne Daniel Stach, že jo, český reprezentant, víc.
0: Jenom juniorský.
2: A ty to vždycky takhle dodáváš, že juniorský. No, ale tak juniorský. Asi nebylo to úplně špatné, ne? Do kolika let to nebylo takhle vůbec špatné?
0: No tak do 18 jsem jezdil a pak já jsem věděl, že chci jít studovat, ale tak já jsem jezdil s tou generací, co je Vávra Hradilek, Vítek Přindiš, Honza Vondra, to byly vlastně tři moji takový největší soupeři, kdy my jsme se tak různě střídali, že Vítek je o rok mladší, to je teď současný reprezentant mistr světa, mistr Evropy. Stoupa vlastně Honza Vondra, tak to je juniorský mistr Evropy a Vávra Hradilek, tak to je stříbrný z olympiády mistr světa. Takže s těma já jsem jezdil.
1: To byla dobrá líheň.
0: A bylo to skvělý, já jsem hrozně rád, že jsem vlastně měl tu šanci vlastně soutěžit s těma, co jsou dneska nejlepší na světě. A bylo to skvělý. My jsme kamarádi, vždycky jsme byli, jsme pořád. Já jsem u stoupy Honzy Vondry, jsem bydlel už v 11 letech, když jsme prostě v létě, jsem zůstával u něj třeba přes týden. S Vítkem se potkáváme jako dál i s rodinami, takže já je mám hrozně rád, oni jsou prostě fajn a proto třeba pro mě ta nominace je těžká, protože já tam mám ty kamarády, ale zároveň jsem tam jako komentátor té nominace, takže jako je tam ten bias, jo? To nezastírám, ale musím ho držet trošku na úzdě.
1: Jak velká porce makačky to byla vlastně ta voda pro tebe ve srovnání potom třeba s tím orientačním během nebo vůbec s tím, co vidíš dneska, tu profesionalitu toho sportu?
0: Pro mě největší posun je v tom, jaká je péče o toho sportovce. Já jsem byl poprvé u fyzioterapeuta v 17 letech. V 17 letech, když jsem zablokoval krční páteř před nominací a moje mutinka tehdy pracovala pro fotbalový klub, kde měli fyzioterapeuta, a tak jsem mi pomohl uvolnit tu krční páteř. Dneska je úplně normální, že od začátku, a je to dobře, že cvičí, že kompenzují. A my jsme prostě se řídili podle toho, že hodně dobře, víc bude lépe, a to není vždycky dobré. Já jsem pak v těch 17-18, kdy jsem se dal dohromady s Kubou Prýherem, což je jeden z lidí, který mě ovlivnili v životě vůbec nejvíc. Ten startoval na olympiádě v Barceloně 92. Který je vodák, který se pak k vodě vlastně vrátil po té, co rozjel firmu, tak ten mi ukázal, že se dá dělat těch věcí víc najednou. Že člověk může trénovat a zároveň může mít firmu, může mít rodinu, že to nemusí být jedna věc a to mě ovlivnilo hodně. A potom, ano, pak jsme měli těch 14 fází týdně, kdy jsem stával v 5 ráno, šel jsem plavat, pak jsem šel do školy, pak jsme šli běhat, pak jsme šli do posilovny, večer jsem se šel učit a pak jsem šel spát.
2: A to rozhodnutí víceméně, ty už asi na to odpověděl, ale ty si tak nějak už tušil, když si věděl, že chceš studovat, že to prostě dohromady tohle jako nejde dál.
0: Ale já jsem ve 14, ve 13 a půl jsem si říkal, že chci být 4-násobný olympijský vítěz, 8-násobný mistr světa, 8-násobný mistr Evropy a 16krát vyhrát celkový hodnocení světového poháru, což znamená, že 16 let si neporažen.
1: K tomu mít dva doktoráty.
0: A ve 14 jsem si řekl, že by mě to nebavilo a že bych chtěl studovat. Takže já jsem od 14 věděl, že chci jezdit naplno, dokud jsem junior, ale pak chci jít studovat.
1: A bylo v ten moment i to rozhodnutí zůstat u té vody aspoň za tím mikrofonem?
0: To vlastně vzniklo tak trochu jako náhodou, protože přišel právě Kuba Prýher, ten můj trenér, a říká: hele Dane, lidi sem přijdou k nám do areálu, zastaví se tady, protože kolem areálu vede cyklostezka, kde jezdí tisíce lidí denně. Teď zastaví, ty koukáte vodní slalom. Někdo vyhraje o, když je to o hodně, tak vyhraje o sekundu. A ty lidi vůbec neví proč. Tak jim vysvětli, proč někdo vyhrál o desetinu. Takže můj vstup do sportovního komentování bylo, kdy můj trenér řekl: hele, vysvětli jim, proč někdo vyhrál a někdo prohrál.

0: Což je trošku paradoxní, že to dneska já se živím tím, že vysvětluju. Já vlastně celé moje komentování je vysvětlování. Takže já pořád něco vysvětluju. A na to jsou nejlepší tréninková jako metoda děti, samozřejmě, že všechno vysvětlovat je nejlepší. No a v těch 17 já jsem komentoval první závod. První závod u nás na kanále a díky tomu jsem pak postupně, že lidi na to strašně dobře reagovali a abych prvního klienta vlastně já získal jakožto komentátor, tak jsem jel vlastně 320 kilometrů jenom kvůli smalltalku. Jel jsem 160 kilometrů vlakem tam a zpátky, popovídali jsme a pak mi nabídli práci spolu s mým parťákem Mírou Lencem. A my jsme komentovali, bylo to zrovna shodou okolností cyklistické Omnium, o kterém já jsem, když mi to v úterý řekli, jako věděl, že existuje, ale nikdy jsem nebyl na dráhové cyklistice. A tak jsme strávili s Mírou následující dny až do té soboty tím, že jsme jako projížděli videa, koukali jsme na to. A když jsme odcházeli, tak za náma přišli cyklisti a říkali, hele, z jakého jste klubu, kluci? A my říkáme SK Vodní Slalom České Budějovice. Ne, počkej, najdi, to znáte tu cyklistiku. A říkám, no, jako já jsem poprvé tady jako na dráze, já jsem tady ještě nikdy nebyl. A oni, to není možný. A to mě samozřejmě potěšilo, protože to je to, na čem je vlastně postavené to moje komentování a moje práce, že se snažím co nejlíp připravit.
1: A to kamarádství s Mírou Lencem,
0: je,
1: protože
0: unikátní.
1: Vy jste vlastně jako parťáci, berou vás lidi hlavně na těch veřejných akcích, na těch sportovních akcích jako pořád jasný duo, tak vzniklo na té vodě.
0: Ano, my jsme oba dva vodáci. My jsme spolu dokonce s Mírou jezdili na deblu.
1: Aha.
0: A jednou jsme spolu vyhráli růžový legíny. V jednom závodě.
2: To je prosím tě cena nebo název nějaké soutěže?
0: Ne, to byla cena. To bylo, tuším, na jihočeském poháru, kdy jsme jeli spolu s Mírou na deblu, tak jsme vyhráli růžový legíny. Máme z toho i dost děsivou fotku, myslím si. Je dost děsivá. No.
1: Já si dost ani nedokážu představit vás dva v jedné lodi.
0: Ale moc jsme toho nenajezdili. Oficiálně proto, že Míra je o 2 roky starší, tím pádem já bych musel jezdit ve vyšší věkový kategorii než on a tam už ta konkurence byla těžší. Ale myslím si, že my ani jeden nejsme jako do deblové posádky jako ideální varianta.
1: Takže to komentování jste začali dělat spolu.
0: Jo, já jsem vlastně poprosil Míru, jestli by do toho nešel, protože já jsem říkal, že on na to bude dobrý. A myslím, že je na to dobrý. Myslím, že je na to hodně dobrý.
2: Myslím, že docela dobré oko na kolegu. Já, když se u tohohle na chviličku zastavím, já tomu všemu rozumím. Ten široký rozptyl, který ty už si tady párkrát zmínil, ten ty si vlastně držíš, protože jednak vysvětluješ vědu a jednak s Mírou Lencem stojíte u kanálu a řvete. A to, co je mezi tím, mluvíte velmi důrazně, Dané. Já, když jsem vás prvé viděl na život, tak jsem si říkal, že to snad proboha není ani možné, jak skvělé to je, ale jak strašně daleko je to od toho člověka, se kterým jsem pár let zpátky seděl ve studiu na Kavčích horách a společně jsme prostě tlumočili profesora Lorence Krause a bavili jsme se prostě o černých dírách. Jo? A já jsem si říkal, to je úplně neuvěřitelné, kde se to v nich jako bere. A zůstává to ve vás pořád, ale prostě tohle jste v sobě objevili od začátku.
0: Já jsem naopak se musel v televizi zbrzdit.
2: Jasně.
0: Jako moje defaultní nastavení je jiné. Já se teď brzdím, abych mluvil pomalu. Teď mluvím pomalej, než mě by bylo příjemné. A ta Troja, no teď nás čeká Troja, vlastně příští víkend, že jo? Vlastně příští víkend je Svěťák v Troji, tak přijďte v pátek v podvečer a my budeme mluvit rychle, to můžu slíbit. A budeme mluvit určitě rychle a náš cíl je, aby se třásly břehy. To je můj cíl. Já prostě, a to je skvělý, jo, kluci, protože já jsem na druhé straně břehu, než jsou diváci. A já, když to jde, tak komentuju bosej. Já hrozně rád komentuju bos. A já normálně, když jedou závodníci, tak pode mnou stavě třese. Normálně se klepe a na těch bosých nohách to člověk slyší. A cítí, pardon.
2: Mám pocit, že se třese na druhé straně stromovka. Okay. Snažíme se o to.
0: Protože ta voda je zábava. Já chci, aby se lidi přišli podívat na vodní slalom. Aby se něco dozvěděli, aby mu líp porozuměli. Ale hlavně, aby se bavili. To je zábava. Já chci, aby si řekli, to je cool, to jsem nevěděl, to je hustý, to je super. A příště přijdu zas.
1: No ale to není jenom kanál, to jsou všechny závody Rančeku, všechny ty půlmaratony po republice, Pražský maraton, závody na horských kolech v Novém Městě.
0: To bylo teď o víkendu fakt dobrý.
1: Jako neuvěřitelný.
0: Byl krásný.
1: Liší se nějak, protože třeba já cítím, že když komentujete ty běžecký závody, tak hodně té energie vlastně dáváte těm běžcům.
0: Ano.
1: Tam je těch diváků možná méně než těch samotných běžců. Jo? Samozřejmě diváci jsou v těch posledních metrech, ale jsou to většinou příbuzní těch, kteří běží a snaží se odchytit v tom cíli, tak jako si odchytával ty toho zoufalce. Myslím v dobrém, jakože prostě chtěl se doplazit do cíle, já to chápu. Asi bych někdy by vypla nohy, no tak jako mě vypla jedna, já už kdysi dávno, jo, ale... Možná to tělo už tenkrát vědělo, že to...
2: Malinko, Jirko, v tom slyšíme, že kdo nesprintuje do cíle, tak už zího Ježka je zoufalý. Dobré.
0: Já bych chtěl jenom do toho udělat jednu vsuvku. Jestli kdo jste nečetli knížku Frajer, přečtěte si knížku Frajer, anebo si puste Hyde Park Civilizaci, kde byl hostem Jirka Ježek. Kde se bavíme, aby to nevyznělo, že to lidi mají vždycky zabalit, jo? O tom, jak chtěl Jirka jako životem ještě neprotřelý závodník nevyjet kopec, když prohrával v závodě. Jo? Co se stalo tehdy? Puste si to, přečtěte si to. A to je to, co je ten rozdíl. To je přesně ten rozdíl. No? Kdy někdy to vzdát nesmíš. A někdy bys naopak měl.
1: No, přesně tak. Jo. Takže to komentování vlastně těm lidem, vydáváte energii těm samotným sportovcům při těch bězích. Kdežto naopak při třeba těch slalomových vodáckých závodech, tam podle mě ten závodník asi moc ani neslyší, že jo, v té vodě.
0: Já to říkám závodníkům otevřeně. Mm-hmm. Já tady nejsem pro vás. Mm-hmm.
1: Jo.
0: Já tady nejsem pro vás.
1: A liší se to třeba v tvým nastavení, když komentuješ pro ty běžce a komentuješ pro diváky. Mm-hmm. Tady diváku musíš vlastně vysvětlovat, co se děje v tom závodě, kdežto běžcům spíš dáváš tu energii.
0: Žiješ
1: a dáváš
0: s nimi, vlastně.
1: Jí skvělou. Teda,
0: Ježiš, děkuju. Jako. Děkuju. Já, když jsem u vody, tak, a teď to možná vyzní jako by zle, ale nemyslím to vůbec jakkoliv zle, ale ten závodník je pro mě nástroj, pro tu moji cílovou skupinu, a to jsou diváci. Jo. A já jim to říkám zcela otevřeně, já tady vůbec nejsem pro vás. Jo, protože my, když jsme začali takhle s Mírou komentovat, tak ne všichni byli nadšení, protože najednou na vás je to pro závodníky jako daleko větší tlak. Jsou závodníci, kteří se chtějí jenom soustředit, ať mají ticho. Já říkám, ne.
1: Hlavně, sport, jak tam přijdou diváci.
0: Přesně, jo.
1: A hlavně,
0: ne.
1: Nevědí, že jedu já.
0: Naštěstí těch bylo úvody úplný minimum, takže na toho vlastně byli jako jednotlivci, kteří za mnou chodili a říkají, hele, ne, a říkám, hele, ne, ty tady seš prostě jednak v okamžiku, kdy seš na světovém poháru, tak seš jako profík a ty seš tady prostě v práci. A v práci seš tady pro ty diváky. Takže moje nastavení je snad pro diváky. A u těch běhů zase já tam víc pro ty běžce, protože oni dobíhají jakoby za náma. My dobíháme jakoby s nimi v uvozovkách. Tím neříkám, že zapomínáme na ty fanoušky okolo, ale daleko víc vnímám toho závodníka. Proto já vlastně zůstávám celou dobu v cíli. Já se vlastně nehnu z cíle a stojím před cílem a dávám si high five se všemi závodníky. Jestli dívám tady na pravou ruku, kde už tady zva není vidět. Chtěl bych poprosit vás všechny dámy, které už jsou vdané nebo zasnoubené, prosím vás, neotáčejte si ty diamantové prsteny směrem dolů, když si dáváme high five. Stalo se mi to loni nebo předloni na maratonu, kdy hned na začátku jako kolem probíhají, kde je high five, a takhle jsem měl roztržený kus jakoby ruky, kdy vlastně tam byl jako ten dráp v uvozovkách.
1: Měl si najednou delší čáru života.
0: Jo, o dost. No, ale ono to bylo na začátku a lidi mi samozřejmě plácali dál a do toho tam jde ten pot, že jo. Takže já jsem potom tak jenom na druhou stranu, ale jinak já jsem nadšený. Já jsem
1: tak takhle se rozšířila ta žloutenka. V té Praze.
0: Očkovaný, dezinfikuju, já jsem vzornej. Ne, byl to jako naštěstí, byl to vlastně škrábanec, jo, jako řízlá kůže. Ale pamatuju si to docela dost, že těch následujících 6 hodin těch high five, protože jich mám na maratonu několik tisíc vlastně, no, si plácnu, což je super. A je to fakt skvělý, já jsem úplně nadšenej. A jsou skvělý ty běžci, co dobíhají a pak mi třeba píšou, víte, na co jsem se těšil nejvíc? Že vás uvidím v cíli.
1: Jo.
0: Už je ten cíl, už je Dana, už je ten cíl. Tak to mi dělá samozřejmě obrovskou radost a jsem z toho šťastný, že to ty lidi užívají, že jim to dává tu radost. Zvlášť ti, co dobíhají vlastně úplně na konci, kdy tam jsou ty nejsilnější emoce. Na to byl jen skvělý týpek, to byl Ir, doběhl do cíle po maratonu, hned se o něj začali starat zdravotníci, on se tam složil pozvracený, měl křeče, teď tam 20 minut jako ležel, starali se o něj, po těch 20 minutách se zvednul a říkám, seš v pohodě? A on, jo, a příští rok přijedu zas.
2: Takže vytrvalostní běhy, cyklistika, úvody, tam je to jasné. Máte s Mírou Lencem nějaké omezení, kam byste, do čeho byste nešli, nebo jste otevření do čehokoliv?
0: Já vím, že Míra třeba komentoval i bojový sporty. A dělal teď třeba mistrovství světa v hokeji, a beach volejbal, volejbal, v baseball. A ten se v tom pohybuje víc, já přece jenom pak víc inklinuju k té vědě a těm odborným věcem, takže pak jsem rozkročený spíš tímhletím směrem.
1: Ale ty věci, které děláte spolu, spíš si držíte ty spolupráce, které jste měli. To znamená ty závody, na kterých vás vlastně diváci nebo i ty běžci čekají a jste tam pořád. A nemusíte to nějak jako ořezávat kvůli tvým aktivitám? Asi jo, trošku.
0: No, nestihneme úplně všechno, co bychom si třeba spolu přáli, ale zase to bereme tak, že to, co spolu strávíme, tak si o to víc užijeme. Ale jestli někdy půjdu sedět, tak je to kvůli Lencovi, to vám můžu. A to vždycky s nadsázkou, to vždycky říkám. Vždycky v legraci z tohle to říkáme. Ne, on je opravdu je super. My jsme spolu fakt vyrostli vlastně od malička, takže potom ten vztah je úplně jiný. On mě oddával.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: Jsme tady na půdě Českého rozhlasu. Já si pamatuju, že vlastně poprvé my jsme se potkali spolu na nějakých cyklistických závodech, který jste oba komentovali, a pak na úkor toho jste, nebo díky tomu jste mě pozvali do svého pořadu, který jste měli tady, Sportstake na Radio Wave, tady na půdě Českého rozhlasu. Tak to byla asi první jako taková ta studiová vaše
0: role. Jo, to byl obrovský krok pro nás. To byl obrovský krok, tam vlastně náš třetí klient, pro kterého my jsme komentovali, tak nás doporučil, protože věděl, že v rozhlase na Radio Wave se uvolnilo místo jako v rámci pořadu, který byl o sportech. Tehdy tam byla Ride Zone a oni vlastně ty kluci, kteří to dělali, tak končili a teď se tam uvolnili 2 hodiny vysílacího času a Judita tehdy hledala prostě někoho nového a nás tady doporučil prostě náš klient jako zvenku z cyklistického světa právě. A my jsme tam přišli na ten konkurs, uspěli jsme a dostali jsme 2 hodiny vysílacího času, ve kterém jsme vlastně mohli dělat, co jsme chtěli. A to byla úžasná škola. To byla naprosto úžasná škola, protože my jsme první hodinu jsme dělali rubriky, druhou hodinu jsme měli vlastně hodinový rozhovor. A mohli jsme tam fakt dělat, jako co jsme chtěli. Takže jsme řekli, dáme tam tady jako rychlý breaking news, dáme tenhle rozhovor, protáhneme ho, zkrátíme ho. Všechno jsme si museli míchat sami. Bylo to skvělý. To byla jako obrovitánská škola a mohli jsme zvát, koho jsme chtěli. Jo, takže právě jsme měli Jirku, kterého jsem tehdy scháněl přes Soňu samozřejmě. A nevěděl jsem tehdy, že volám na špatné číslo. Takže jsem zavolal nějaké paní. Do dneška si to pamatuju. A ona říká, no já teď nemůžu, tak mi zavolejte v pondělí. A byla asi středa, ne? Já si říkám, tak dobře, tak asi jsou jako fakt busy ty Ježkovi. Říká, tak jsou to jako profíci, tak jako má za sebou to, co má. Říkám si, OK, v pohodě, tak jako dobrý, myslel jsem, že ten telefonát zvládnem, ale dobrý. Tak volám jako ve stanovený čas v pondělí a říkám, dobrý den, chtěl pozvat Jirku Ježka do vysílání. A ona, Jirka Ježek? A já říkám, dovolal jsem se Seni Ježkové. Ne, nedovolal. Takže jsem ztratil týden, jsem volal někomu jinému. Pak jsem hned sehnal správné číslo a dovolal jsem se Soně a asi za 2 hodiny jsme měli potvrzeno, že Jirka přijde. Takže hned jsem ztratil takový ten dojem, jo, to je nějaká ta celebritka, která má toho manažera, která kolem něj to. A bylo to super. No a ještě teda musím prásknout, že Jirka, když přišel do Hyde Parku Civilizace jako host, tak první větu, kterou řekl, když přišel do studia, říká, hele, sorry, já zapomněl nohu.
1: Jo, to je pravda, ne? Protože já jsem měl přinést nohu nějakou jako na ukázku, to je pravda. No.
0: A teď ty kameramani za těma kamerama, jako, co se to tady děje, teď mě, co se to tady stane. A pak mě ještě dobře Jirka kolnul ve vysílání, protože jsme tam měli Honzu Říhu, což je nevědomý horolezec. A já v jedné té reakci říkám Honzovi, a Honzo, jak to vidíš ty? A Jirka... Já pak jsem se obrátil na Jirku a Jirka říká, no já bych teda jenom chtěl říct, že bylo jako zajímavý, jak si říkal Honzo, jak to vidíš. A teď to nechal úplně ten drop a já jsem musel vysvětlovat, že vím, že Honza tohle to používá sám. A hrozně se mi to líbilo a do dneška to na to vzpomínám občas, když se potkám se studentama. Že to jsou přesně jako ty jako lidský okamžiky toho vysílání, který tam podle mě strašně patří.
1: A já musím říct, že jak jsem byl poprvé s váma v tom studiu na tom Radio Wave, tak jsem si říkal, tyjo, tohle jsou borci, jako to je škoda, že jsou tady jako na tomhletom, nechci snižovat Radio Wave, ale tenkrát jako to nebyla úplná poslechovosti jako hlavní Hyde Peak, takže nakonec jsem vás pak viděl na tom jednom z pražských půlmaratonů a rozjelo se to neuvěřitelně. No, ale když jsme právě v tom kontrastu tvojich studiových prací v České televizi, vědecká redakce, Hyde Park Civilizace a další pořady, a na rozdíl právě, když pak stojíš bos na tom kanále, tam musí být i hrozná práce s tou energií, jako i třeba co se týče hlasivek, ne? Mm-hmm. Ty musíš mít jako buď obrovský štěstí na to, že ty hlasivky ti drží, nebo staráš se o ně nějak speciálně?
0: Já mluvím přes záda. Mě to učil právě ten Kuba Príher, který je v punkové kapele Akia B.A. Mají písně o lásce, jsem patolog, psychopat, nenávidím bouračky, z těch jsou lidi na kampe, chápete, kam to spěje. Šťourám si to vidličkou, to je dneska masíčko. Takže ten mě právě učil mluvit. Takže já vlastně, když mluvím a dám si tady vlastně na obratle, co to je, nějaký čtvrtý obratel plus minus, tak budete cítit, jak mi vibruje. Takže já vlastně šetřím hlasivky tím, že je tolik nenamáhám, potřebuji zlepšit dýchání, to je něco, na čem teď chci zapracovat, protože nedýchám dobře do bránice, mám tam jako rozhodně volný prostor, dýchám moc nahoru a málo dolů, ale vlastně ty hlasivky se snažím šetřit. A nejhorší je, když jako začne foukat, protože vyschnou, takže já hodně piju. Já za finále kajakářů vypiju třeba kolem, třeba jako rekord, myslím, byl něco k 8 litrům vody, jakože to vlastně prolévám za ten den. Za ten den já třeba přes 10 litrů vody na kanále jako vypiju, což není potom už úplně zdravý, upřímně řečeno, ale pro ty hlasivky je to důležitý. A nejhorší je, když já občas něco jako zakřičím, že mi to jakoby ujede, tak v tu chvíli já si můžu jako naběhnout. Pamatuju si jeden světový pohár, kdy jsem říkal, a teď si naběh, kámo. Kdy vlastně jsem jako přetáhl a potřeboval by prostě 2 dny odpočinout a já věděl, že 2 dny budu komentovat. Ale pokud se hlídám, pokud jsem zdravý, pokud na mě něco jako neskočí, tak můžu mluvit. Teď třeba ten světový pohár v horských kolech, horských kol, tam my každý komentujeme sám na různých místech a tam já vlastně nepřestanu za ten závod vůbec mluvit, ale jakože vůbec. A pak přebíhám, mám rozhovory a pokračuju dál, takže já za tu sobotu jakoby regulérně nemluvím jenom v okamžicích, kdy přecházím z místa na místo. Ale ten závod to opravdu se jde hodinu a půl, kde já hodinu a půl bez přestávky mluvím. A to je samozřejmě dobrá výzva, zvlášť když nemáte televizní přenos a komentujete to bez přenosu.
2: S Danem Stachem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Mně se moc líbilo, jak si před chviličkou vysvětloval, jak vlastně si hlídáš to dýchání a odkud jsi to vzal. A jak ty prostě ve všem vlastně propojuješ ten sport s tou vědou. Ha? Tak když, a nevím, jestli ta věda je prostě pro tebe teď číslo jedna, to, že se snažíš vysvětlovat, přibližovat lidem, prostě dávat informace, tak i tohle spojuješ třeba s tím sportem, protože říkal jsi, že jste tam měli pana doktora Dostala a další spoustu hostů.
0: Určitě, protože jako věda je ve sportu. Jako sport je čím dál tím větší věda. V dobrém i ve zlém, jo. Jasně, můžeme se bavit o tom, jestli chceme, aby všichni koukali na wattmetry nebo ne u cyklistiky, jestli opravdu chceme, aby byly všude vary a jestli chceme, aby všude byla jako ten rozdíl v technice, který dělá obrovskou, obrovskou. Podívejte se na nový světový rekord na maratonu, jo. 1:59:30, ale máte prostě boty, které vám přihodí pár procent. A pár procent je strašně moc. To je extrémně moc. Mimochodem, ten světový rekord je neuvěřitelný za mě. Jako mě nejvíc líto je toho druhýho. Jo, vy doběhnete prostě pod 2 hodiny, suverénní svěťák a hashtag sorry jako.
1: Ano.
0: Toho je mi fakt strašně líto. Stejně tak ta nejlepší ženy, taky prostě doběhnete skvěle, ale samozřejmě všichni řeší 1:59:30, zcela právem samozřejmě. Ale já tu vodu třeba na té vodě, já tu vědu tam opravdu vidím. Dokonce, když byla olympiáda, tak já jsem natáčel vědu divoké vody. Měli jsme to v Událostech a my jsme vysvětlovali, jak tu vědu využíváme. Protože ať chceme nebo nechceme, tak aerodynamika, technologie, ale i jako chování, ta psychologie, dívejte se, jak obrovská věda tohle je, výživa, fyzioterapie, to je všechno postavené na vědě. Ať se mi to líbí nebo nelíbí, ta věda prostě do značné míry ne ovládá, ale ukazuje směr sportu.
1: No a teď tvoje osobní sportovní aktivity. Seš ten typ, který když už má ty vědomosti a vlastně dělá o tom pořady, přesně ví, co v kterém sportu se dá využít za ty poslední high-tech technologie. Využíváš to? Nebo ne. Když si jdeš zaběhat, tak běžíš nejlíp. Málem si zapomeneš zapnout
0: hodinky. Ne, to sleduju. Já mám rád data, mám rád čísla. Mám hodinky, které mě neustále sledují. Měřím, jako sleduju body baterie, sleduju hladiny stresu, sleduju prostě vše možné ukazatele, byť jsem v tomhle tom, jakože klidová tepovka. Dneska ráno jsem vstal, díval jsem se, mám klidovou tepovku 42, vím, že je to jako v pohodě, to je tak jako, když se mi dobře nějak funguje, tak se jako pohybuju. Ale že bych prostě řešil jako úplně jako do detailů, já nevím, HRV třeba, HRV, jako to úplně ne třeba, to úplně neřeším, protože tím, jak mám malý děti, tak mi to rozhazuje prostě doprava doleva, tam to vůbec nemá jako smysl řešit. Ale já když běžím, tak já mám problém běžet na pocit, já to jako úplně necítím. Takže já běhám na pocit jenom, když jdu běhat proto, abych si vyčistil hlavu. To se mi dělo v posledních dnech, protože jsme rozjeli nový pořad na dosah, měl jsem hodně práce, takže teď jsem nešel běhat jako pro trénink, ale pro vyčištění hlavy. A tam já žádný technologie nepotřebuju. Já mám boty, které jsou široký a měkký, protože já mám hodně těžkopádný běh a mám velký nohy, hodně široký, takže mám vlastně, našel jsem jedinou značku bot, ve který můžu běhat, abych tam vešel. A potom běhám prostě v triku, co jsem dostal, v kalhotech, který mám od roku... Já jsem v nich totiž, teď mi totiž připomněla manželka, když jsem v nich šel v pondělí běhat. Říká, ty si bereš tyhle kraťasy? A já říkám, jo, já jiný nemám. A ona, počkej, to jsou ty špinaví. A já říkám, jo, já nechtěž, když bydlela v Budějovicích, tak já jsem jim tam totiž maloval v těch kraťasech. A od té doby jsou na ní bílý
1: flaky. Mají svůj vlastní design.
0: Jako tvrdě, ale tvrdě. No, takže ty mám přes 10 let, ve kterých jako běhám. Běžel jsem v nich i maraton. A
1: vlastně tak ještě můžeš použít ty růžový legíny, co
0: ty už nemám, když jsem vyrost. Ale jezdil jsem v nich zimně na vodě. Normálně jsem nosil pod neoprenky tyhle ty růžový legíny. Takže no a pak jako speciální oblečení vůbec jako nepotřebuju. Ne. A samozřejmě, když jedu na kole, tak mám dobrou helmu třeba, mám dobrý rukavice, aby to bylo jako bezpečný. To jako jo.
1: Tak v tom tvým nabitým programu pracovním, jak často se dostaneš vlastně ke sportovním aktivitám?
0: Snažím se to hlídat, abych jako ideální je, abych 4x týdně minimálně něco dělal. A ne, vždycky se mi to podaří. Záleží na tom prostě, jak děti spí, jak mám prostě práci, co a jak stihnu. A vodu teď třeba nestíhám, ale já jsem měl trošku problematický záda, takže jsem na vodu chvíli nemohl. A pak jsem měl problematickou nohu a potom koleno. A
1: já mám taky trošku problematickou nohu.
0: Méně problematickou nohu. Beru. Takže se snažím, takže tenhle ten týden třeba jsem byl dvakrát běhat, ale vysloveně na to, abych si vyčistil hlavu, takže jsem si odběh 7-8 kilometrů a pak já cvičím doma, že cvičím opravdu takový ty v uvozovkách jogový cviky, ale pro mě je to částečně posilující, částečně posilovací cvičení a částečně jako regenerační a rehabilitační.
2: A jen tak pro zajímavost, když jsi zmínil to kolo, tak když se na něj dostaneš, tak někam do lesa nebo někdy?
0: Bike, jo? Vysloveně bike, no, já jsem bajkový typ, takže pro mě jako horský kolo potřebuji vyměnit vidlici, nemůžu ji teďkon zaaretovat, nedá se mi zamykat vidlice, tak jsem, už je to vždycky hrozně dlouho, si na to vzpomenu, Jirka chyba mi říká, já jsem u něj byl už před lety, a on říká, jo, hele, musím ji vyměnit, a já se na to vždycky vzpomenu, až když s těma dětma vyrážím a ta vidlice mi prostě takhle pumpuje.
1: Tak asi to není to hlavní, jako čemu by si se věnoval. Je to tak, že ten běh je pro tebe i produkčně jednodušší, že prostě
0: tak.
1: Člověk si vezme
0: to
1: tenisky
0: času. A ano, vyrazí. Takže přesně, já jsem uspal děti a šel jsem běhat. A
2: teďku nej ty staré špinavé kraťasy a jdeme
0: na to. jo, tak oni jsou pak fakt na jednom místě. Ale stalo se mi teda, že jsem šel k Vojtovi Hačeckému před lety, když jsem si řekl, hele, půjdu maraton, tak já jsem zase v tomhle tom jako zodpovědnej, že jsem chtěl otestovat, že nemám nějaký skrytý zdravotní problém, něco, abych si prostě nepřivodil nějaký problém. Tak jsem říkal, hele, chci trénovat na maraton, tak jdu k němu jako na testy, aby mě opravdu zátěžové věci udělali. No a přišel jsem k němu na ty testy, vybalil jsem ty věci, já jsem je ráno balil putně, abych jako nezbudil doma rodinu. Vytáhl jsem je, no a místo kraťasů jsem si vzal manželky sukni. Takže jsem běžel, takže ten test na pásu jsem běžel v běžecké sukni. Vojta Hačecký na to má zdokumentované.
1: Podle mě v Centru sportovní medicíny tam má jako...
2: Vojta je na seznamu hostů do kilometru Jiřího Ješka, tak se k tomu možná někdy dostaneme.
0: Vojta je super, Vojta je fakt super.
2: A ty teda jenom, když se tě zeptám, ty jsi řekl, že jsi běžel maraton, a tak jak dlouho třeba bylo mezi tím, co jsi šel tady k Vojtovi zkusit, jestli je to vůbec dobrý nápad a když jsi se rozhodl běžet?
0: Já jsem se tomu věnoval času? Že chci jít maraton, to bylo prostě na jaře, jsem si řekl, že v tuhle chvíli, ještě než mám děti, bylo 2019, tak je čas jako natrénovat, že ten objem času na ten maraton je prostě hrozný. Tak jsem řekl, než se do toho pustím, zjistím, že jsem v pohodě a pak se roztrénuju. Takže můj kolega Robin Šemotl, který hodně běhá, tak mi psal tréninkový plán. To, že hodně běhá, jsem zjistil tak, když jsem se ho ptal, hele Robine, ty kompresní podkolenky, má to smysl nebo nemá? A on říká, hele, já si beru na druhou půlku závodu. A já říkám, počkej, jak na druhou půlku závodu? Jako zastavíš, jako převlečíš si ponožky, jako co to je za to? A on říká, no tak na tu druhou padesátku. Říkám, dobré Robine, tak tady jsme to skončili spolu. A nebudeme pokračovat v téhle debatě. Takže ten mi psal tréninkový plán a já jsem na podzim šel jsem třeboňský maraton. Nebyla to pro mě úplně dobrá volba, nesedlo to úplně tak, jak by jako by mělo. Přiznám, že jsem šel do toho závodu hodně unavený, že jsem se chystal na rozhovor s přeživší holokaustu a hodně mě to jako sebralo, měl jsem moc práce. Podcenil jsem ten poslední týden a takže jsem nebyl ani s výsledkem jako úplně spokojený. Tak jsem řekl, že zaběhnu jako hned na jaře znova, no a přišla pandemie covidu a měl jsem úplně jiný starosti.
2: Takže to byl jediný maraton, který si běžel ten v Třeboni.
0: Jediný.
2: Já jsem teď nedávno jsme se vlastně s někým bavili, kdo běžel i v Třeboni a nic proti Třeboni, krásné město, ale třeba běžel zrovna i v Praze. A právě ta zpětná vazba, kterou já jsem zaznamenal, byla, že pro člověka, který běží třeba poprvé, je to strašně těžké v té Třeboni, protože tam mnohem méně lidí. A vlastně zatímco v té Praze pořád jste s nějakou skupinou a vlastně pořád se člověk s někým drží, takže to tady bylo jako na hlavu hodně náročné taky. No.
0: Pro mě, já vlastně jsem rád jako pryč od lidí. Jo, teď to nemyslím nějak zle, já jsem hrozně rád jakoby s lidmi na tom závodě, ale ne běžet jakoby v tom davu, ale já jsem si tehdy Třeboň vybral kvůli tomu, že sliboval, že tam bude jako hodně měkkýho povrchu a tím, jak já jsem těžkej a tak, tak mě se po měkkým běhá prostě líp, mám to radši. Nakonec tam mě nejvíc vlastně vadil takový jako dlouhá rovinka skrz les, kilometr, prostě úplná rovina a droboulinký stoupání, což na tu hlavu prostě jako nefunguje úplně dobře. A byla tam tehdy trochu škoda, protože já jak opravdu necítím to tempo, tak jsem řekl, hele, chytnu se Spacemakerem, vypnul jsem si alarmy na hodinkách, žádný hlášení kilometrů, což jsem si na první kilometru uvědomil, že budu asi jediný z těch lidí, kteří tam běží, takže to opravdu nic neřeší. A chytnu se Spacemakerem, takže moje tempo mělo být, já jsem chtěl jít pod 3.30, byl můj cíl, takže vlastně těch 4.54 na kilometr byl můj cíl. No ale Pacemaker to rozběhl hrozně rychle, šel první kilometr za 4.30 a já v tu chvíli jsem říkal, hele ne, tak z tohohle vystupuju, na to jako nemám. No takže já jsem vlastně celou dobu viděl toho Pacemakera, jak jako má ten náskok přede mnou a já, jakože kdybych je docvaknul, tak by mi to hrozně pomohlo, ale oni šli ten první půlmaraton, vlastně šli o nějaký 2,5-3 minuty rychlejc, než já jsem jako bych chtěl jít, takže já jsem byl na půlmaratonu 1,43 jsem šel, což bylo ještě jakoby nad můj plán, no ale pak jsem odpadl za 30. No.
1: Ale tak pak, že nemáš tempo, jako když to cítíš, jako že běžíš vlastně bez hodiny, pořád
0: ne,
1: s tím
0: pak
1: stejným.
0: Jsem si je kontroloval, jenom jsem si vypnul takový ty, že ti to nepočítá ten kilometr, aby mi to hlásilo. Takže nakonec se doběhl jsem za 3.44, takže spokojený jsem nebyl. No, nebyl.
1: Musíš teďko, už jsi v té fázi kariéry, kdy vlastně přemýšlíš o tom, že na tobě vlastně visí několik lidí, několik pořadů, takže se i v těch sportovních aktivitách trošku jako kontroluješ, šetříš, aby si nevypadl, protože ty, kdyby si prostě nepřišel, tak ten pořad se neodvysílá nebo nenatočíš.
0: Musím to hlídat, no. Musím to hlídat, abych to nepřepálil, aby to nebylo moc. Teď zrovna, no předevčírem, jsem vyběhl a měl jsem prostě fakt chuť běžet. Jo, jak to člověk někdy to fakt cítí, jo, že chceš ano, běžet. Jo. A teď já jsem si vyběhl na ten kopec jako, a teď jsem byl, můžeš jít po krásný ten travers, po té vrstevnici, běží se ti strašně dobře, že člověk vyběhl ten kopec, tak po té vrstevnici je to super. Úžasný počasí, bylo 9 večer, jako stmívalo se, nikdo tam nebyl. A já si říkám, hele, nemusíš to otočit, kámo. Měl bys toho, když tady poběžíš 15 kilometrů, užiješ si to, ale prostě přiběhneš domů pozdě, už se nestihneš pořádně protáhnout, půjdeš pozdě spát, zítra budeš unavený, víš, že potřebuješ se otočit do Budějic a pak co hlavně, jako čeká mě vrchol mého týdne, což je rozhovor v kilometrech Jirky Ješka a tam nesmím přijít unavený prostě. Jo. To, že budu teď tlumočit na stolku Nobelovy ceny je vedlejší, pro mě tady prostě highlight tohoto týdne je teď a tady. Takže já jsem věděl, že musel jsem potlačit to, že jsem fakt chtěl běžet.
1: Tak to nás mrzí, protože...
0: Ne, samozřejmě... to nemá.
1: Ne, samozřejmě, tohle ten pocit já mám taky, že někdy prostě mám málo času, jdu si vyběhnout a je to zrovna ten den, kdybych klidně běžel půlmaraton sám pro sebe někde v lese a užil bych si to, vrátil bych se, odpočinul se, lehnul si na terasu a nedělal nic, ale to prostě bohužel nejde, no. Takže nejsme profesionální sportovci, bohužel.
0: Nemůžu to dovolit, no. Ale... pro mě bohu dík teda.
1: Ne, tam je ale krásně vidět, jak to tělo každý den je jiný, jak každý den funguje jinak a někdy prostě člověk se cítí dobře, i hodinky říkají, že je dobře, vyběhnu a je to špatně a naopak zase někdy prostě to tělo překvapí.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
1: My jsme oba velký milovníci koček.
0: Ano.
1: Myslím si, že jako...
0: Karel, to... ten prostě teďkon se bude muset...
1: Karle, promiň.
2: Je to vaše. Ne, já jsem psí, já jsem měl jednoho...
0: Dobrý, dozraješ, neboj. A Jirko, pokračuj.
2: Omlouvám se, pánové.
0: Ne, jenom, aby byl fér, já bych chtěl mít psa taky, jo, jenom já se o ní nestíhám starat. Ale jinak bych hrozně rád měl psa taky, ještě k tomu třeba morče a tak, abych chtěl mít jako hodně zvířat, ale nestíhám se o ně starat. Takže ano, kočky.
1: Já jsem teď naprosto pohlcený světem koček, protože mám kočky teprve asi 4. rokem v životě. Do té doby jsem byl natolik zodpovědný. Ne, zodpovědný, protože jsem byl 300 dní v roce mimo republiku, tak jako moje zvíře by asi trpělo, pokud by teda nemohlo cestovat se mnou všude. Ale teď od té doby, co jsme se usadili a máme kočičky, tak jsem naprosto pohlcený tímhle světem. A musím říct, že pro mě jsou obrovskou inspirací i pro normální život, i pro ten sportovní. Je tam něco, co ty třeba od tvého pana Rozárky si nějakým způsobem proinspiroval pro svoji sportovní aktivitu? Nebo i třeba...
0: To jako umí výborně regenerovat.
1: Jo.
0: To je... musím říct, že u nás doma nejsilnější v regeneraci je pan Rozárky. Kozárka, jo, ten si vždycky najde čas. Vždycky si najde čas. Vždycky si najde prostor, pokud ho okupujeme my, tak ho samozřejmě musíme vyklidit.
1: Vždycky není natolik unavený, aby si nemohl odpočinout. Že?
0: Ano, ještě krásná definice. To je krásná definice, ano. Ale musím teda přiznat, že pan Rozárka je jako dost psí, takže on na mě čeká před dveřma. Já když jdu spát, vždycky než já usnu, tak si čtu, tak já říkám: Rozárko, jdem si číst, a on jde se mnou a lehne si ke mně a jde si číst se mnou. Takže on je opravdu hodně psí, hrozně moc se o nás stará. Když já jsem nemocný, tak tam leží se mnou prostě celou dobu. Takže asi tu péči bych si od něj mohl vzít. A do sportovního života...
1: Mě tam strašně inspiruje to protahování.
0: Hele, to je ale velmi dobrý point. Protože v tom já nejsem úplně silný, protože já jakmile už mám tu ten čas, že vyběhnu, tak já mám to nutkání běžet. No a teď já vím, že těch 10 minut mi strašně pomůže. Je to hloupých 10 minut. S výjimkou tedy, když jsem jezdil na vodě s Jiřou Prskavcem starším, a protože před prací jsem s ním šel jezdit táta Jiří Prskavce, našeho olympijského vítěze, mistra světa, a před jeho tréninkem šel jsme spolu na vodu a říkám: Jiřo, tak se jdem rozjezdit, že dojedete v troji k tomu mostu a zpátky. To je takový jako minimum. Jiřa dojel na kraj těch branek a říká: tak jdem do toho kanálu, ne? A říkám: Jiřo, já jsem úplně tuhej. A Jiřa říká: no to je dobrý, já vždycky se protáhnu, jak se bojím, že něco povolí. Takhle když je to tuhý, tak to drží pohromadě. Ale mě to hrozně pomáhá. Takže já třeba teďkon právě v úterý jsem se dobře protáhnul a vím, že se mi díky tomu běželo výrazně líp.
1: Já se takhle cvičím každý ráno, než úplně začnu vůbec jako fungovat, tak musím mít těch svých 20 minut přesně na tohle to. Proto, každý ráno.
0: Hele, a dáš to ještě než chvíli jdeš? Já třeba potřebuji chvíli se pohybovat, aby mi bylo příjemné se protahovat.
1: Tak to já dojdu si jako na záchod a vyčistit zuby. To je tak jako, to jsou ty moje kroky a pak teda vylezu na tu terasu, zvlášť když je sluníčko, tak je to úplně krásný. Úžasný. Když ne, tak prostě doma zavřený a pustím si k tomu moje tady milé kolegy, protože Karel, když vysílá, tak vysílá od 6 od rána, takže to krásně
0: stíhám. Takže počkej, ty stáváš s Karlem, jo?
1: No, tak jako.
2: Někdy podle mě stává až na naší poradu, přitom si myslím, že se taky velmi dobře procvičuje, ne? To je až 9.30, to si myslím, že je velmi zábavné. Já si vždycky představuju, když tam řešíme, co pracovně bude v následujících dnech, jak Jiří Ježek doma prostě u toho leží na karimace, jogamace a nebo s činkami tam.
0: Zdraví slunce.
1: Ano, zdraví slunce. Jednou se mi stalo, že jsem nechtěně u té porady zapnul i video. A cvičil se tam do půl těla a samozřejmě to sklidilo obrovský ohlas od našich kolegů.
0: Jak to, že tohle nebylo na sociálních sítích, to jsem neviděl.
2: To jsou print screeny, které máme uchované pro pozdější použití, třeba ještě bude čas na to je vytáhnout. Dane,
0: jak jsi to zmínil, že můžeš hned vstát a protahovat se, protože já jsem dneska vstal a měl jsem tuhé levé lítko, jo? A věděl jsem, že když to začnu protahovat...
1: Já mám pravý dost tuhý dneska. I včera bylo.
0: Hele, musím říct, a to teda teď jako odbočuju od toho tujího lítka, chtěl jsem vám říct dobrou story, jak jsem se protahoval až tady v rozhlase, jo, ale dobře. S Jirkou Ješkem jsme seděli na, to byl světový nebo evropský pohár handicapovaných cyklistů, který já jsem několik let měl to štěstí komentovat na Strahově. A tam já
1: My
0: jsem
1: jsme
0: poznal,
1: měli to štěstí, že jsi to komentoval.
0: To bylo fakt pro mě čest, jako opravdu. A tam jsem poznal, že jako můj černý humor opravdu není černý, jo. Opravdu není černý.
1: Že jsou tam ještě daleké rezervy.
0: Tam jako velké, jo. Jako Jirko, můžu říkat, co jsi říkal?
1: Já si to nepamatuju.
2: Jo. Teď můžeš, když tak to vystřihneme. Teď následuje velmi vtipná historie s velmi černým humorem Jiřího Ješka. Dnes byl s námi ve studiu. Děkujeme. Pojď.
0: To bylo i pro mě, a k tomu... No, se to k tomu prostředí hrozně hodí a mě se to strašně líbí, jak prostě opravdu u handicapovaných sportovců to máš prostě ložený na férovku, jako žádný keci okolo, prostě jdeme. A tam byl kluk, který jezdí na tricyklu, protože po mozkový obrně, byl to zahraniční závodník a teď on prostě přijížděl a jel tam na záchod k těm mobilním záchodům. My jsme seděli s Jirkou na tom našem komentátorském stanovišti a my jsme se o něčem bavili, o nějakých závodech, co budou. Jirka úplně z ničeho nic, takhle se mě podívá a říká: hele, koukni se na něj prostě. Takhle brzo ráno je za volantem a už se klepe prostě, jo. Ten je snad ještě furt ožralej prostě. A teď já tam takhle jako sedím. Říkám, co se to teď stalo? Co se to teď stalo? Co to je?
1: A on měl chudák takový ty křeče. Jako,
0: no přesně. No, tak a mě to bylo, já říkám, co se to jakoby děje? A pak čím víc jsem jakoby proniknul do toho světa handicapovaných, tak přesně nevědomí říkají, já na to kouknu. Kluci na vozíčkách říkají, počkej, já tam skočím. Prostě.
1: No, jo.
0: A vlastně taková ta jako opravdu otevřenost, takže prostě jdeme k věci. Jasně, ložený je to takhle. je, jako myslím si, pro spoustu lidí by měla být podle mě fakt inspirativní. Ale otevřeně říkám, že jako na mě někdy ten černý humor je tam teda jako opravdu jako, jako hodně temnej.
1: Dá se najít třeba černý humor v té vědě?
0: Jasně.
1: Podle mě jsou to strašně vtipný lidi, když
0: hele,
1: jsou
0: hele,
1: jako...
0: jsou. Já jsem třeba se bavil s jedním vědcem, který, aby dodrželi časový limit těch vystoupení na konferencích, což je problém, tak ty normálně kreslí oběšence. Jo, že normálně postupně nakreslej šibenici a pak prostě oběšenec, aby prostě dokončil jako v čase ten člověk, co má. Jo. A jinak tam samozřejmě ten humor je někdy jako brutální. A to je v individuálních lidech. Někteří vůbec, někteří úplně. U toho sportu handicapovaných mám pocit, že ta jako laťka je celkově teda posunutá úplně někde jinde, ale i že to procento lidí, kteří tomuhle humoru fandí, je jako výrazně vyšší než běžné populace.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: Dává ti pořád ten sport ještě jako víc pro ty tvý energie, kterou potom použiješ pro ty vědecký pořady? Chodíš si tam dočerpávat?
0: Hodně ji tam nechám.
1: To jasný je to.
0: A po komentování světového poháru nebo třeba maratonu mě nejvíc bolí nohy, teda musím přiznat, protože já za maraton nachodím půlmaraton, jako měří hodinky. A,
1: no protože ty tam chodíš na té rovince jak lev v kleci.
0: Jeden použil lev, druhý použil tygr, jsem rád, že stejně jeden neřekl něco jako, nevím, mravenečník. Ale... pro mě je to místo, kde jsou ty emoce. Mm. Já v tom televizním vysílání, kde dělám vědu nebo dělám rozhovory třeba s přeživšími holokaustu, tam jsou úplně jiné emoce a úplně jiná práce s emocemi. Tady je to otevřené, tady je to pro mě jako úplně totálně volné a já se nemusím vlastně brzdit.
1: No ale na druhou stranu je tam krásná ta protiváha, že zase děláš takhle jako důležitou a nádhernou práci, která je jako klidná o tom sklidnění, o tom respektu. A pak vlastně přepneš a můžeš se jít vyřádit za ten mikrofon mezi ty lidi.
0: To si asi popsal líp, než bych to dokázal popsat já, že vlastně v tohle se ve mně jakoby přepíná. Nevím, jestli je to Jekyll a Hyde a myslím, že to je pořád Dan.
1: To je Dan, to jsou dvě tváře jednoho Dana.
2: Na spektru prostě, to nejsou dva Danové, to je Dan prostě i tam.
0: Jako je fakt, že jsem normální, mi někdo řekl naposledy ve 12 letech.
1: Ty nemáš čas být normální, podle mě.
0: Tak kamarádím s váma, tak jak můžu.
1: Hele, co do budoucna? Máš nějaký, ty nemůžeš
0: mít
1: teď už cíle.
0: Jako, když to takhle říkáš, tak se rozhovor blíží ke konci, což znamená, že můj životní vrchol právě končí.
1: Jako můžeš mít nějaký ještě pracovní cíle?
0: Ty? Já nejsem nastavený tak, že bych si řekl za 5 let si moderovat tohle nebo dělat takhle. Tak to já vůbec nejsem nastavený, jako absolutně. Takže já kdybych dostal na pohovoru, kde se vidíte za 5 let, tak já odpovídám, chci být zdravý a spokojený.
1: Spíš nějaký touhy, jako jestli máš něco, co bys si chtěl vyzkoušet třeba a můžeš to říct takhle veřejně.
0: Hele,
1: A nebo to přichází většinou, že prostě ty dostaneš nabídku a zvažuješ, že si ji vemeš nebo ne?
0: Mně se víc ta cesta otevírala, ne že bych nešel tou cestou, která se mi nakonec otevřela, protože si nemyslím, že kdybych byl pasivní, tak se něco z toho, co dělám dneska, stane. To jako bezesporu jsem musel být aktivní hodně. Ale já třeba nevím, jestli mě za 20 let nebude bavit něco úplně jiného. A já jsem s tím vlastně i vnitřně, jsem s tím úplně v pohodě. Nechápejte mě špatně. Mě baví komentovat, mě baví moderovat, mě baví dělat rozhovory. A cítím se v tom dobře a věřím, že to má nějaký smysl, že to má nějaký přesah, že to je užitečné, že to lidem pomáhá. Teď jsem dostal třeba po tom prvním vysílání pořadu Na dosah, jsem dostal teďkon zprávu, že na základě toho vysílání už se jednomu týmu, který tam vlastně vystupoval, ozvali 3 další, kteří s nima chtějí spolupracovat. Že to slyšeli, že to se to zvěděli a že by s nima chtěli spolupracovat. Vím, že díky Hyde Parku civilizace jsou tady vědkyně a vědci, kteří by nikdy do vědy nevstoupili. Vím, že jsou tady děti, kteří šli třeba studovat něco, co by nikdy studovat nešli, a nebo si na to začali věřit díky té mojí práci. A to mě těší. A vím, že jsou děti, kteří sportují díky tomu, že viděli sport, že může být zábava, že je to bavilo, že se jim to líbilo a že jejich rodiče si řekli, já bych vlastně chtěl, aby to moje dítě u toho bylo, protože ten sport bavil. A jestli tohle budu moct dělat dál a bude mě to dál dávat smysl, tak to budu dělat dál rád.
2: Dané, my moc děkujeme. Já jsem před 50 minutami začínal tím, že se moc těším, protože tady opravdu jsem snad se dvěma z mých nejoblíbenějších lidí, se kterými jsem se potkal na planetě, a nesklamalo to. My moc děkujeme opravdu, že jsi na nás našel čas mezi těmi držiteli Nobelových cen, kterých pořád přibývá. Nevím, jestli si ještě děláš čárky. Už jich je přes 40.
0: 46, no, když nepočítám teda za ekonomii. Tak...
2: Dělej, prosím, dál to, co děláš, protože je to skvělé. Buď dál zdravý a spokojený a opravdu moc, moc, moc děkujeme, že jsi našel čas na kilometry Jiřího Ješka.
0: Já, kluci, moc krát děkuju za rozhovor, moc děkuju za to, že vy jste si na mě udělali čas a dali mi tu důvěru sem přijít. Karle, tobě děkuji, jsme spolu mohli dávat světu kosmologii stejně tak jako astronauta, co lítal na oběžné dráze, protože ano, tam byl Karlův hlas. Najděte se u Hyde Parku civilizace, u Andrew Foisla i Lorence Krause. A Jirko, tobě moc děkuji za to, jaký jsi a co všechno děláš pro tuhle společnost. Fakt, jako není to vůbec málo.
1: Děkujeme za tobě, že jsi našel čas a pozdravuj pana Rozárku.
0: Pozdravuj ho za uchem.

0: Zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: Radiožurnál 11 hodin. A zprávy má Kateřina Causidisová.
3: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu, počítají s tím předsedové všech klubů. Rusko tvrdí, že záporožskou jadernou elektrárnu zasáhl dron. Beach volejbalisté Perušič a Sedlák zabojují o postup do finále turnaje v Ostravě. Omezení brzdí provoz na D1 z Prahy do Brna před Šmejkalkou. A bude polojasno, postupně se zatáhne, přidají se přehánky nebo bouřky, teploty až 29 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory Miloše Vystrčela z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu anebo peníze na dálnice a železnice. Většinu v Senátu mají opoziční strany, které koaliční návrh označují za hazard s budoucností země. Vystrčel předpokládá, že horní komora připraví pozměňovací návrhy.
5: Já považuji ten návrh za nezodpovědný a velmi riskantní pro budoucnost České republiky a budeme chtít, aby nedošlo k tomu, že například vláda může o 10% rozpočtu rozhodovat, aniž by se zeptala poslanecké sněmovny.
3: Vláda naopak varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Senátoři budou o návrhu jednat zřejmě v polovině června. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí od dnešního poledne do půlnoci. Týká se severozápadních, středních a jižních Čech a taky Znojemska a části Vysočiny. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až kolem 70 km za hodinu. V Česku končí dlouhé období sucha. Bouřky by tak měly krajinu zavlažit. Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zasáhl v noci dron. Píše o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii, které incident nahlásila Ruskem kontrolovaná správa elektrárny. Dron údajně zasáhl budovu s turbínou a poškodil zeď. Agentura pro atomovou energii na síti X napsala, že požádala o přístup do zasažené budovy k její kontrole. Dronový útok na Záporoží by podle ní byl první od dubna roku 2024. Pod křižovatkou Mileta na silničním okruhu Hradce Králové se zítra ráno otevře podchod pod Sokolskou ulicí. Důležitý je především pro studenty Hradecké univerzity a také pro pacienty a zaměstnance fakultní nemocnice. Ukončí komplikované obcházení křižovatky.
6: Spolu s podchodem začíná od zítřka fungovat také úplně nová autobusová zastávka s názvem Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy ve Zborovské ulici. Zbývající podchody v této lokalitě začnou lidem sloužit na začátku srpna. Z Hradce Králové Jana Házová, Radiožurnál.
7: Sport. Beach volejbalisty Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka čeká semifinále ostravského turnaje nejvyšší světové úrovně. Proti českému páru se postaví americké duo Krep Beneš. Aktuální informace přidá přímo z dolní oblasti Vítkovic Krištof Kousal.
8: V Ostravě se teprve dohrává druhé semifinále žen a utkání Perušiče se Sedlákem se posune o pár desítek minut oproti plánované 11. Připomínám, že tahle dvojice je poslední českou v soutěži, ačkoliv se dala dohromady speciálně pro Ostravu, protože Perušič už ukončil vrcholovou kariéru. Přímý přenos bude na Radiožurnálu Sport z Ostravy, Krištof Kousal, Radiožurnál.
7: Fotbalová reprezentace se připravuje na mistrovství světa. To začne za 11 dní. Před večerním odletem do dějiště šampionátu odehrají svěřenci trenéra Koubka přípravné utkání proti Kosovu. Hrát se bude od 16 hodin na Letné. Po skončení zápasu oznámí realizační tým kompletní nominaci na světový šampionát.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D10 u Bakova a nehoda ve sjezdu z pražského okruhu u Slivence. Na dálnici D10 Studnova ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Bakov nad Jizerou. Na 51. a půl kilometru máme hlášené porouchané vozidlo. Na okruhu směrem na D1 opatrně ve směru na Barrandov. V zatáčce tam havarovalo osobní auto a musí se vybočovat do protisměru. Na silnici 3 mezi z Tábora ve směru do Prahy počítejte se zdržením v Benešově.
10: Teďka už tady začíná kolon na tom prvním kruhovým objezdu, když se přijíždí od Tábora. Je to celkem nebezpečný, protože tam je stoupací pruh, přijíždí se po dvou pruzích na kruháč a v tom kruháči vlastně v tom výjezdu už to stojí.
9: A na tahu 56 mezi Frýdkem Místkem a Slovenskem spozorněte za Ostravicí. Úvodní nádrže Šance zasahují u nehody osobního auta s cyklistou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo. Postupně od jihozápadu bude oblačnosti přibývat a přidají se přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
11: Pěkné nedělní dopoledne, je 11 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a následující hodina bude hodně pestrá, protože začal další hrací den na tenisovém Roland Garros. Pokračuje také prestižní atletický desetiboj v Gécisu s Čechem Tomasem Järvinenem a hlavně se hraje také beach volejbalový turnaj Ostrava Beach Pro, kde se hraje semifinále s českou účastí, respektive se bude hrát za přibližně 15 minutek. No a na všech místech máme své reportéry, takže o vše podstatné nepřijdete, protože opravdu budeme neustále střídat jednotlivá místa, takže je na co se těšit, takže příjemný poslech.
4: Radiožurnál Sport a Markéta Salaj-Svozilová.

0: Švýcar Simon Ehammer se na víceborském mítingu v rakouském Gecisu blízkl nejlepším dálkařským výkonem roku. Ehammer skočil 851 cm a to se dosud žádnému víceboři v soutěži nepovedlo. V akci je samozřejmě také český zástupce, a to Tomas Järvinen. Ten je po prvním dnu v průběžném pořadí jako 14. A jak si aktuálně vede, tak to už nám prozradí Jakub Marek, který je přímo na místě. Kubo, vítej.
1: Hezké dopoledne. Čech Tomas Järvinen aktuálně po šesté disciplíně, tedy 110 překážek, na čtvrté pozici. Poskočil na čtvrté místo ze sedmé pozice po včerejší poslední čtyřstovce. Aktuálně Järvinen 5301 bod, i když s tou 110 překážek zas až tak úplně spokojený nebyl. Po doběhu jen tak zakroutil hlavu, i když čas 14,18 sekundy vůbec není špatný. Je to zhruba jednu desetinu sekundy za osobním rekordem českého reprezentanta, ale po včerejším osobním rekordu na stovce a také čtyřstovce věřil i, že v další běžecké disciplíně předvede tu svou skvělou běžeckou formu, ale i těch 14-18 si myslím je solidní přísun bodu a je to vidět i na tom pořadí, jak už jsem říkal, posunul se na čtvrté místo v nejprestižnějším světovém desetiboji a před sebou má už jen trojici Ehammer, Neugebauer, Warner. To jsou tři, řekl bych, už teď legendy světového desetiboje. Ehammer, ten tady závodí Švýcar famózně, i 110 překážek prolétl ve fantastickém čase 13,48 sekundy. Budou ho čekat ale dnes ještě jeho slabší disciplíny, vrhy, disk a oštěp. Na druhém místě je skoro o 300 bodů Leo Neugebauer, mistr světa z Tokia, ale Neugebauer naopak, ten má disk velice silný, tam ho může hodit třeba jeho 10-15 metrů dál než Švýcara. Na třetí pozici je olympijský vítěz z Tokia a jeden ze čtyř mužů, kteří se v historii dostali přes 9000 bodů, Kanaďan Damien Warner. Tomu už je 36 let, ale i tak tady předvádí parádní výkony. On je jen 4 body za druhým Neugebauerem a Warner, on už je tady po 13. závodí po 13. v Gecisu. 8krát tady vyhrál a i teď tady je mezi nejlepší trojicí. Za tu elitní trojicí už je tedy mezera větší, více než 200 bodová, čtvrtý je právě Tomas Järvinen a za ním to tam je hodně naskládané, takže třeba po té další disciplíně hodu diskem, který bude začínat za pár minut, může klesnout třeba někam k 10. pozici, ale znovu připomínám, že není zas až tak podstatné, jestli tady bude Järvinen 4., 5., 8., 9., ale podstatný je ten celkový součet, který předvede v Gecisu, protože 8300 bodů, to je limit, ostrý limit pro evropský šampionát v Birminghamu, no a 8340 bodů, pokud by tady nazbíral, tak by se dostal na čtvrté místo české desetibojařské historie za trojici legend Šebrle, Dvořák, Změlík.
0: To byl tedy kolega Jakub Marek. Jaký ještě orientačně následující časový plán dnešního desetiboje?
1: Za několik minut by tedy měla začít sedma.
0: Orientačně následující časový plán dnešního desetiboje?
1: Za několik minut by tedy měla začít sedmá disciplína hod.

0: 30 stupňů ve stínu na sluníčku je ještě mnohem víc, ale pokud by přišly nějaké plánované bouřky a lijáky právě třeba na ten oštěp, který bude kolem 4. hodiny, tak tam by to rozhodně nějaké metry ubralo. No a na závěrečnou 15 stovku, která bude v 18 hodin, tak tam si myslím, že by ten déšť přišel vhod právě více bojařům, ale uvidíme, jak to tady dnes nakonec dopadne, jak s výkony, tak s počasím.
1: Říká jako Marek, zatím děkujeme.
0: Díky, hezký den.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Je 11 hodin a 16 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Tenista Jakub Minčík bude dnes v odpoledních hodinách bojovat o postup do čtvrtfinále na Roland Garros. To je vlastně poslední český zástupce, co se týče singlu. V deblu je to z českého pohledu přeci jenom pestřejší. No a víc už nám řekne kolega David Prouza, který je přímo na místě. Davide, vítej.
1: Hezké odpoledne z Paříže. Přesně tak, v tuhle chvíli na třetím největším kurtu v areálu se hraje de facto české derby. Na jedné straně dvojce Adam Pavlásek, Patrik Rykl, na té druhé Petr Nouza s rakouským parťákem Ninem Oberleitnerem. To utkání začalo před několika minutami, zatím 1-1 a na servisu v tuhle chvíli Patrik Rykl ve větších problémech. Museli už společně s Pavláskem odvracet jeden breakball, ale v tuhle chvíli mají výhodu na 2-1. Připomenu a doplním, že dvojce Nouza Rykl, která je jestli vám je povědomá, tak se není čemu divit. Hrála spolu dlouho, rozešla se přednedávnem. V tuhle chvíli tedy už proti sobě nastupují jako soupeři. Malá zajímavost, oba jsou úplně stejně oblečení, protože samozřejmě ten design těch triček a kraťasů pravděpodobně naplánovali ještě v dobách, kdy byli společnými partnery. V tuhle chvíli stále 1-1 a 40-40. Kateřina Siniaková, ta se chystá na svůj deblový zápas s Američankou Townsendovou, nastoupí na kurtu číslo 7 proti ukrajinsko-japonské dvojici Kičemoková-Nimoniová, ale to až po 12. hodině.

0: Ještě možná lehce odbočíme o tenisu, protože ty jsi samozřejmě ve Francii, v Paříži a včera vyhrál Ligu mistrů, tedy francouzský celek PSG. Tak jaká je vlastně atmosféra nebo dozvuky v ulicích?
1: Já začnu vlastně tím, jak se ještě včera hrál ten zápas, tak se samozřejmě logicky v areálu Rolanda Garrose hrály singly večerní a v momentě, kdy Paris Saint-Germain získal ten druhý titul za sebou, tak se to samozřejmě projevilo i mezi diváky, takže to utkání na chviličku muselo být přerušené. Hrál na centrálním dvorci Ožer Aliasim z Kanady a Američan Nakashima a museli si chvilku počkat, protože se samozřejmě začalo slavit i na tribunách. Pokud jde o ty oslavy v úvozovkách, oslavy ve městě, protože ona je to spíš taková záminka udělat trochu, řekněme, neplechu v centru Paříže a nejenom tam, tak minimálně mně přijde oproti Loňsku, že to nebylo tak hrozné, pokud jde o ty pozůstatky toho nočního řádění. Přišlo mi, že loni to bylo horší v tom smyslu, že to byl vlastně první titul, tak možná o to divočejší byli lidé, neříkám fanoušci, protože tohle podle mě vůbec fanoušci toho fotbalového klubu nejsou. Každopádně, když člověk pak vidí záběry z různých videí, které kolují na sociálních sítích, byť některé třeba vůbec nejsou z Paříže, ale vydávají se za to, tak to vypadalo opět velmi divoce, asi jeden příklad za všechny, spíš mě pobavil popisek Pařížská bitva o Bradavice, kdy to opravdu vypadalo jako závěrečné finále z filmové série o Harry Potterovi, těch římských svící, které střílely vlastně jedna skupina na druhou, tak to byl opravdu docela spektakulární záběr, ale samozřejmě celkově ten dopad, to, jak to vypadá v Paříži teď, tak to je smutné.
0: Říká David Prouza, my se s tebou samozřejmě spojíme za pár minut, ať se dozvíme další průběžný stav tedy tenisového zápasu a zatím tedy naslyšenou.
1: Hezký den.

0: V španělské Sevilla se urodil velmi zajímavý úspěch, protože české veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková ovládly úvodní závod světového poháru právě v Sevilla v kategorii dvojek bez kormidelnice. Je 11 hodin a 25 minut, posloucháte radiožurnál Sport a my už se přemístíme do Ostravy na turnaj Ostrava Beach Pro, protože za malou chvíli už začne semifinálový duel, a to i s českou účastí, a já už slovo předávám kolegům Krištofovi Kousalovi a Lukáši Kaletovi.
1: Krásné, ještě stále dopoledne z Ostravy.
2: Dobrý den.
1: Už jenom desítky sekund nás dělí od začátku semifinálového zápasu Ondřeje Perušiče s Jiřím Sedlákem, kteří se postaví proti americké dvojici, která podobně jako ta česká je nově sformovaná teprve nedávno, a je to tedy Taylor Crabb proti Andymu Benešovi. Očekávané semifinále, Perušič se Sedlákem jsou poslední českou dvojicí, která zbývá v celém turnaji. Ženy ty vypadly už v osmifinále a osmifinálová bitva, ta byla taky mezi českými dvojicemi, právě Perušič proti Schweinerovi, to bylo velké téma včerejšího dne, ale teď už začíná ten semifinálový zápas. Perušič na podání a jako první útočí Američani, a je to vytlučený blok od Beneše, který tak získává první bod pro americkou dvojici, 1-0.
2: Andy Beneš je v Česku dobře známý, protože tady vyhrál v Ostravě bronzovou medaili, to ještě hrál se svým bývalým kolegou Partainem. Beneš má navíc podle svých slov i české kořeny, jak už napovídá jméno. Teď je dobrý příjem Čechů a přes Benešovi konečky prstů se míč odráží do autu po útoku Jiřího Sedláka, takže je srovnáno na 1-1 v prvním setu a Jiří Sedlák půjde na podání za potlesku vyprodané domácí arény tady v dolní oblasti Vítkovic v industriální zóně. Ale teď je další vytlučený blok, opět to schytal Jiří Sedlák od Beneše, který zatím na hlavním kůlu se nemýlí a takticky hraje ty údery výborně. Je to 2-1 pro Američany.
1: Beneš teď znovu na podání, dvakrát tedy vyzrál na Jiřího Sedláka na bloku, tomu se na bloku dařilo hodně včera, hlavně ve čtvrtfinálovém zápase, kde udělal několik bodových bloků a byl to jedním z klíčových faktorů toho vítězství. Sedlák teď zakončil z levé strany na dlouhou diagonálu přímo do rohu doprava důrazným útokem a je tu znovu srovnáno, tedy 2-2, a Ondřej Perušič si po druhé v tomto zápase vyzkouší podání, uvidíme, jestli bude znovu směřovat na Andyho Beneše, protože toho si zatím vybírají čeští beach volejbalisté svým servisem v tomto zápase. Ještě úprava liney, pod kterou se musela trošku upravit ten písečný povrch, tak aby bylo všechno rovné, regulérní, v pořádku. A teď už Perušič posílá plachtící servis na Beneše, ten vybírá, tam se musel Crabb trošku doběhnout pro tu nahrávku, ale Beneš technicky zakončil znovu o prsty Jiřího Sedláka, ten nesmí podlehnout frustraci v chvíli na bloku, protože ty bodové bloky rozhodně ještě můžou přijít a zatím si snad po každé sáhnou. Nicméně teď je to bod pro Američany, 3-2 na podání Crabb, který našel Sedláka krátkým servisem. Sedlák utočí ze středu, když se musel přetlačit Beneše, podařilo se mu to. Krásný důrazný útok, tlačení nebo přetlačovaná na cítí, a tam byl Sedlák silnější než podstatně vyšší protivník Američan Beneš a je srovnáno na 3-3.
2: Vítěz tohoto duelu se ve finále utká s lepším ze dvojice Šerif Ahmed Ohman Helvik, tedy Katařané versus Švédové, ti přijdou na řadu až po tomhle utkání. Teď je opět Beneš v útoku. No a podle čárového rozhodčího byl v autu ten jeho technický úder, ale hlavní, ten je proti a ukazuje, že trefil pásku. Takže je to bod pro Američany za stavu 4-3. Dochází ke změně stran a servírovat bude Andy Beneš, který už má míč ve své moci. Takovou technickou roládou předčil v tom předchozím útoku Jiřího Sedláka. Právě jej si vybírají Američani při svých útočních akcích. Teď tvrdý smečovaný servis končí pouze v saku, tedy v síti. No a tak Andy Beneš dává bod Čechům. Je to 4-4. Ondřej Perušič, stále můžeme říkat amatér, byť se ukázal ve velkém stylu, ale on sám nadále tvrdí, že se nechce vrátit k profesionálnímu volejbalu, teď servíruje, vybral si konfliktní zónu, ale Krep vybral balón, no a následně po nahrávce od Beneše technicky obloučkem dozadu takovým lobem předčil Jiřího Sedláka, ten zatím v obraně ještě nezaznamenal úspěšný zásah, takže je to z českého pohledu 4-5.
1: A v tuhle chvíli znovu na podání Krep s malými slunečními brýlemi a krátký servis rolovaný těsně za síť, ale s tím si Sedlák poradil a teď útočí z levé strany poleně skvěle. Výtečně si nechal poradit od Perušiče.
0: Beach volejbalu se samozřejmě budeme postupně vracet. Teď skvělá zpráva opět od vody, protože slalomář Jakub Krejčí, tedy vodní slalomář, skončil na světovém poháru v Tacenu třetí v časovce kajak krosu. Kateřina Beková byla ve Slovinsku čtvrtá. My se teď přemístíme do Gecisu, kde aktuálně je atletický desetiboj. No a další podrobnosti už prozradí Jakub Marek.
3: Tomas Järvinen vstoupil velmi dobře do sedmé disciplíny desetiboje hodu diskem, protože si posunul svůj osobní rekord v disku na 43,76 cm. Ten posun není sice nějak výrazný, je to o 52 cm, ale každopádně už třetí osobák z těch sedmi disciplín, to je výborný desetiboj pro 20-letého Tomase Järvinena v té B skupině slabších diskařů, je aktuálně na třetí pozici v Ačku, tam samozřejmě jsou mnohem silnější diskaři, ale komu se nepovedl vůbec úvodní pokus a bude muset v těch následujících dvou hodně přidat, je Němec Leo Neugebauer. To je takový hromotluk, můžu-li to říci, který váží 110 kg, měří přes 2 metry a je to vůbec historicky nejlepší desetibojař diskař. On má osobní rekord 57 metrů, 70 cm z Eugene. Dál se nikdy v historii žádný desetibojař v disku nedostal, ale prvním pokusem hodil jen 36 metrů 26 cm, ale rozhodně si myslím, že bude velké metry přidávat. Jak je na tom ještě Švýcar Simon Ehammer, který aktuálně stále v čele desetiboje v Gecisu, ten prvním pokusem 41.09, to je na něj takový diskarský standard. Tomas Järvinen, ten bude mít před sebou ještě jeden diskarský pokus. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: A z atletiky zamíříme na tenis, na tenisové Roland Garros, kde se hraje debl i vlastně s trojnásobnou českou účastí a víc už prozradí David Prouza.
4: Na jedné straně Pavla Sekrykl, na druhé Nouza Oberleitner a druhá jmenovaná dvojice vede aktuálně 4-2 na podání v tuhle chvíli Patrik Rykl, nicméně on už právě jednou o svůj servis přišel a tak je to právě dvojice Nouza Oberleitner, která má ten break, řekněme, v zádech a v deblu, v tom současném stylu, jak se čtyřhry hrají na okruhu ATP, tak je to docela dobrá nebo hodně velká výhoda k tomu, abyste získali první set, protože deblisti současní jsou velcí ranaři, na servisu se jim velmi dobře daří a tak v tuhle chvíli o poznání blíže zisku prvního setu ve třetím kole Roland Garros 4 mužů dvojce Nouza Oberleitner.
0: To říká David Prouza a opět půjdeme na beach volejbal, protože, jak už jsme zmiňovali, hraje se ostravský, nebo respektive v Ostravě turnaj Beach Pro, no a hraje se semifinále s Perušičem a Sedlákem proti Američanům, Krebu s Benešem. No a víc už řeknou Krištof Kousal a Lukáš Kaleta.
1: Oddechový čas pro českou dvojici Perušiče se Sedlákem, protože ta prohrává o 3 body v úvodním setu. 6-9, pár nepřesností, nepřesných útoků, i přestože výměny tady ozvláštňují nebo trošku vylepšují pěkné zákroky v poli v předchozích dvou případech, tak Češi nakonec na konci téhle výměny, nebo každé z nich, tak na té špatné straně. A takže je tady 3-bodový náskok právě Američanů. V tuhle chvíli pomalu končí oddechový čas, americká dvojice už se vrací na kurt a Češi po domluvě s trenérem už taky trošku možná uklidněnější, mají vyjasněnější v hlavě, jak budou hrát následující výměny a je to Krep, který se teď připraví na servis a uvede míč do hry.
2: Ano, Krep dostává od Beneše signál, kudy servírovat. Vybral si Jiřího Sedláka, ten v pohodě přijmul a teď má nabito, ale je tady blok, který je vytlučený do autu k české radosti. Beneš sice natáhl své dlouhé paže, co to šlo, všem Jiří Sedlák ho vytloukl a tak je sníženo na 7-9. Američanům se před chvílí, před tím timeoutem podařilo slepit dvakrát po sobě vyhrané rozehry a díky tomu Čechy donutili k tomu oddechovému času. Teď Jiří Sedlák servíroval na Beneše, který nakonec svůj útok nedotáhl. A dobře, Perušič kobrou vybral a následně skóruje. Dokázal odrazit balon svým tvrdým úderem od Beneše na zem, takže je to opět už jen o jeden bod. 8-9 z pohledu českého týmu.
1: Nejdřív snížení a pak ještě odstrátování dobře na českou stranu, takže teď podání Jiřího Sedláka, které míří znovu na Beneše, ten bude útočit z levé strany, z hlavního kůlu a útočí ale moc pěkně vedle rukou, možná mezi rukama taky Jiřího Sedláka, protože ten míč zapadl do prostřed kurtu na zadní lineu, Perušič ten byl postavený v diagonále, každopádně je to bod pro Američany 10-8, teď tady diváci rozkleskávají beach volejbalisty a na podání je to Andrew Beneš, který teď dává někam mezi hráče, nakonec si ten servis sbírá Perušič a ten útočí středem sítě, útočí dobře vedle bloku, bod pro české volejbalisty, snížení na 9-10 a Ondřej Perušič na podání, zatímco diváci tady oslavují jeho bodový útok.
2: Složil pěkně bodovku a teď Ondřej Perušič jde na servis, rozbíjá se z levé strany z rohu kurtu, no a trefuje horní část sítě, lehce od pásky se balon dotkl a odrazil zpět na polovinu Čechů, takže škoda, je tady další bod pro Američany, kteří vedou 11-9 v prvním setu tohoto semifinálového utkání turnaje v Ostravě, který spadá do nejvyšší světové úrovně Elite 16. Češi si poradili napřímo, ale výborný blok Beneše jim kazí radost, protože se Američan vyšplhal na střed sítě a svými pažemi zablokoval Jiřího Sedláka, balon se odrazil přesně na českou polovinu, takže je to 12-9 pro Američany a Češi jsou opět minus 3 v tomhle utkání.
1: A oddechový čas, tedy technický oddechový čas po 21 odehraných bodech, celkově 12-9, tedy 3-bodové vedení pro americkou dvojici.
0: Opět krátká pauza od beach volejbalu, protože fotbalové Slovácko při Sičovou výhrou v úvodním duelu baráže proti Artisu Brno nakročilo k záchraně v první lize. Celek z Uherského Hradiště bude v domácí odvětě se soupeřem z druhé ligy hájit 3-golový náskok, a to dnes od 1 hodiny odpoledne. A teď opět tenis a Roland Garros a reportér David Prouza.
4: A dost možná konec prvního setu. Nouza s Oberleitnerem vedou nad dvojicí Pavlásek Rykl 5-2. Petr Nouza podává stav 30-30, pardon, podává Rakušan Oberleitner, to je na stavu nic nemění, 30-30 platí a dva míčky potřebuje tahle česko-rakouská dvojice k tomu, aby získala první sadu, a to celkem přesvědčivě 6-2. Důvodem pro tohleto výrazné vedení je fakt, že Patrik Rykl zatím dvakrát neudržel svůj servis a logicky pak se nedá očekávat, že byste mohli získávat sety. 2-5 z pohledu dvojice Pavlásek Rykl a teď setball pro duo Nouza Oberleitner 5-2 a 40-30. Velmi rychle se zatím hraje tenhle zápas, půl hodinky a první set už může být za malou chvíli minulostí. Servis Rakušana ven z kurtu, Pavlásek si na ten balon sáhl, teď se ještě dívá na stopu toho míčku, ale je hotovo. 6-2. Petr Nouza s Neilem Oberleitnerem získávají první sadu, ta druhá začne zhruba za minutu a půl.
0: Teď něco o cyklistice, protože Nizozemka Lorena Vípsová se ze včerejší výhry v úvodní etapě ženského Gira d'Italia radovala jen krátce. Několik hodin poté byla bývalá mistryně Evropy z celého závodu diskvalifikována kvůli tomu, že její kolo nesplňovalo pravidla týkající se minimální hmotnosti. Její tým SD Works Pro Time verdikt kritizoval. A zatímco ženské Giro d'Italia začíná, tak to mužské dnes bude končit, a to závěrečnou etapou. V Římě Čech Jan Hirt ho pravděpodobně, pokud tedy dnes dokončí etapu, ho dokončí celkově na 12. místě a vede Dan Jonas Vingegaard. Teď opět beach volejbal v Ostravě, Ondřej Perušič a Jiří Sedlák proti Američanům Grebu a Benešovi a je u toho Krištof Kousal a Lukáš Kaleta.
1: 13-11 a teď útok do zámezí od amerických volejbalistů, konkrétně od Taylora Kreba, který tak dává bod zadarmo v úzovkách české dvojici Perušič Sedlák, snížení na 12-13 a Ondřej Perušič jde znovu na podání. Podává z pravé strany téměř od rohu hřiště a plachtící servis posílá na Kreba, dobrý příjem od amerického hráče a ten těsně zasídává tam, sice stihl být Ondřej Perušič, ale nestihl nadrazit ten míč tolik, aby mohl hrát jeho spoluhráč Jiří Sedlák, taky tu bod pro Američany 14-12 a Taylor Crabb na podání.
2: Moc hezký úder, takový, chce se mi říci, kraťas jako v tenise, rolovaný balon hned za sítě. Teď je Crabb na podání, který už se rozbíhá, vybral si Jiřího Sedláka, ten přijmul, následně mu bagrem Perušič nabil a ta nahrávka vyšla, protože otřel Jiří Sedlák balón o blokujícího Američana Beneše a od něj se míč odrazil do zámezí. Je sníženo na 13-14 v prvním setu z českého pohledu a Jiří Sedlák teď bude servírovat.
1: To je taky informace pro posluchače Radiožurnálu. Dobrý den posluchačům Radiožurnálu, 14-13 z 15-13 teď v tuhle chvíli z amerického pohledu. Američané mají mírně navrch prakticky od začátku setu, ten dvoubodový, tříbodový poštář si nesou od začátku sady a jsou tak ve výhodě po celou dobu 15-13 v tuhle chvíli dvoubodový náskok. Připomeneme, že Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem jsou posledními Čechy v celé soutěži, jak mezi ženami, tak mezi muži a bojují tak o postup do finále. Ondřej Perušič už tady v finále třikrát hrál, ale se svým novým parťákem Jiřím Sedlákem ještě nikdy. Je to dvojce, která byla sformovaná speciálně pro tenhle turnaj. Teď dává další bod, snižuje na 14-15 a trošku ještě tady dramatizuje průběh prvního setu, ve kterém mají navrch Američané, ale teď je to jenom o jediný bod. 14-15, Ondřej Perušič na podání a přímý přenos tohle zápasu můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport z Ostravy. Krištof Kousal, Radiožurnál.
2: Ondřej Perušič bude servírovat za stavu 14-15 první sadě, už se rozbíhá, posílá balon, no trošku mezi oba Američany, ty s tím neměli ale problém, protože v pádu Crabb dokázal míč nadrazit, ale poté dobře ještě zareagoval, nacítí na jeho útok Sedlák, ten teď nahrává na střed Perušičově a je srovnáno 15-15, Ondřej Perušič napálil balon do Beneše a od něj se míč odrazil na polovinu Američanů, je tady srovnané skóre, takže přestože dvakrát Češi v tomhle utkání už prohrávali o 3 body, tak v prvním setu je to opět vyrovnané.
1: Ondřej Perušič si včera hodně vyčítal, že nedokázal skládat ty takzvané bodovky, to znamená za prvé míče zadarmo a taky body nebo míče, které přijímají po podání soupeřů, ale teď zatím Ondřej Perušič příliš nechybuje v těchto situacích. Teď útok Taylora Crabba důrazně těsně vedle bloku do prostřed hřiště před zadní čáru a další bod pro Američany 16-15, ale teď už je to opravdu o ztrátách, není tam dvoubodový rozdíl ve skóre, takže ta pozice českých beach volejbalistů v tuto chvíli je lepší, než byla dosud v úvodním setu. Crabbův servis z levé strany plachtící na Jiřího Sedláka, tedy doprava. Jiří Sedlák bude útočit z hlavního kůlu, náhra trošku odhozená do prostřed hřiště a technický úder k pravé lajně z pohledu Jiřího Sedláka a srovnáno 16-16, právě Jiří Sedlák je tím volejbalistou, který půjde jako další na podání.
2: V Ostravě se trochu proměňuje počasí, zatímco ráno byla trošku zima, tak poté vysvětlo slunce. Teď už se opět lehce zatahuje, ale naštěstí neprší. Útok Crabba míří k lajně a padá na zem, na písek, aniž by se ho někdo dotkl z Čechů, byť Perušič skočil velmi mohutně přes takřka celou šířku kurtu, ale nedostal se na ten míč, takže je tady další bod pro Američany v prvním setu. 17-16 vedou Crabb s Benešem v semifinálovém duelu Ostrava Beach Pro. No a teď míří Benešův servis pouze daleko za koncovou čáru do autu, takže opět máme srovnané skóre 17-17 a teď budou potřebovat Češi zatlačit Američany servisem.
1: Trošku tu fouká vítr, což u zejména u těch platících servisů může působit velké potíže na přihrávce, přihrávajícím hráčům, ale tady to Sedlák s Perušičem výborně odhadli, pustili míč do zámezí. Teď podává Ondřej Perušič tvrdý servis na Crabba, který ale přihrál dobře a teď taky tvrdě útočí přímo do Perušiče, bude se mu muset nebo chtít nejspíš omluvit, protože Perušič dostal tu ránu, odlétli mu sluneční brýle, ale bude v pořádku, ber to sportovně, plácli si s oběma soupeři a je tady teď bod tedy pro Američany, rozdílový 18-17. Výměna stran, Ondřej Perušič, ten se ještě teď domluví s čárovým sudím Italem Davidem na tom, jak se bude pokračovat dál. Nejspíš dostane náhradní sluneční brýle, pokud se mu nepodaří spravit ty, co má aktuálně. Už dostal náhradu od svého trenéra, protože tam se ulomila nožička brýlí, ale teď už je Ondřej Perušič připravený, vyzdobený tady trošku jinou pokrývkou očí, řekněme, a teď bude čelit servisu Taylora Kreba.
2: Kreb už posílá balon na českou polovinu, Jiří Sedlák v pohodě, ještě dostává nahrávku bagrem od Perušiče, no ale Merčeni si poradili se Sedlákovým útokem a kontrují, no tak teď Kreb výborně ještě stihl se přemístit k síti a úderem k lajně ze svého pohledu doprava dává bod, no tak teď to je pro Čechy možná kritické, protože prohrávají v koncovce prvního setu 17-19 a Kreb bude servírovat. Teď je potřeba si poradit na příjmu, Sedlák nechává balon do autu, udělal to dobře. Je z toho český bod 18-19.
1: Ale Češi potřebují dotahovat a na podání se o to pokusí, nebo na to pokusí přičinit Jiří Sedlák, který tedy bude podávat z pravé strany mezi Beneše a Kreba. Nakonec si servisem vybírá Beneše, byl to servis klajně, ale Beneš má dobrou útočnou pozici, útočí tvrdě na zem z velké výšky. Jednoduchá pozice pro tohle velmi vysokého volejbalistu a ten tak dává 20. bod a jsou tu dva setboly pro americkou dvojici Kreb Beneš v semifinálovém souboji proti Čechům Perušičovi a Sedlákovi. Beneš už má míč nad hlavou a bude podávat na českou stranu platící servis na Sedláka, ten ale přihrál výborně a Perušič se může vybírat, dává nahrávku na střed a oblok, dokázal Sedlák dostat míč do zámezí, čili se tečí bloku Beneše a taky to snížení na 19-20, ale Češi teď potřebují bodovat.
2: Ondřej Perušič na servisu za skandování Češi, Češi, publikum jasně přeje domácím, to je jasná zpráva. Teď Perušič posílá balon na Beneše, ten v pohodě přihrál, má nabito a dává setball, proměňuje, dává bod, trefil to přesně na zadní čáru, kde stál sice Perušič, ale byla to taková dělovka, že se od Ondřeje Perušiče balon odrazil do autu, takže 21-19 vítězí Američani v prvním setu, ale ještě rozhodně není pro české barvy nic ztraceno.
0: A my samozřejmě u dalšího setu také budeme ve vysílání Radiožurnálu Sport a připomínám, že dnes se bude bojovat na hokejové mistrovství světa o medaile v 15 hodin a 30 minut Kanada versus Norsko, to je souboj o bronz a večer ve 20 hodin a 20 minut Švýcarsko bude bojovat o své premiérové zlato na světovém šampionátu proti Finsku, takže je rozhodně co sledovat, co poslouchat, protože konkrétně duel Švýcarsko-Finsko budeme vysílat ve vysílání Radiožurnálu Sport. Sport živě. Teď opět tenis, Roland Garros a náš reportér David Prouza.
4: A stále rozehraný zápas, takové malé české derby, Pavlásek Rykl versus Nouza Oberleitner. Pavlásek Rykl, tedy tohle duo nebo tahle dvojice, prohrála první set 2-6. Teď je to 1-1. Na podání je Patrik Rykl a bojuje o to, aby si ho poprvé udržel v tomhle zápase. Právě proto byl ten první set tak jednoznačný, protože právě dvakrát Rykl svůj servis nedokázal zvládnout. Teď má další příležitost 40-15 a pěkný lob od českého tenisty, který poslal přes svého někdejšího spoluhráče Petra Nouzu a to je dobrá, nebo to je dobrý výkon přelobovat Petra Nouzu, který měří skoro 2 metry, to se vždycky počítá. A tak dvojice Pavlásek Rykl teď vede 2-1 na začátku druhého setu, ten první ale ztratila 2-6. Připomínám, že z českého programu to dnes nekončí v Paříži, Kateřina Seniaková s Taylor Townsendovou se představí po 12. hodině, budou bojovat o postup do čtvrtfinále, tedy do stejné fáze, jako teď bojují právě Pavlásek Rykl a také Nouza Oberleitner. No a všechno bude gradovat odpoledne až večer, podle toho, jak rychle se budou hrát zápasy na dvorci Suzan Lenglenové. Čtvrtý v pořadí je souboj Jakuba Menčíka s Rusem Rubliovem a to je samozřejmě osmifinále singla, které může začít v 6 večer, v 5 odpoledne nebo třeba také v 8 večer. To samozřejmě záleží na tom, jak ty předcházející singly se budou hrát.
0: David Prouza ale bude připraven. Teď si ještě můžeme rozebrat detailní úspěch veslařek Pavlíny Flamíkové a Anny Šantrůčkové, protože tyto ženy ovládly úvodní závod světového poháru v Sevě v kategorii dvojek bez kormidelnice a připsali si premiérový triumf seriálu v kariéře. Ve Španělsku porazili druhé francouzsky Emu Cornelisovou a Ezekiu Peronovou o 0,7 sekundy. Třetí skončili Melita a Antonia Abrahamovi z Chile. Siřenkyně trenéra Petra Blechy se v úvodu 2-kilometrové trati drželi v čele, v polovině závodu byli třetí. No a v závěrečné pětisovce byli vůbec nejrychlejší, posunuli se do čela a první místo bezpečně udrželi. Teď opět beach volejbal, turnaj Ostrava Beach Pro s českou účastí semifinále Perušič Sedlák bojují proti Grebovi s Benešem a vše sledují Krištof Kousal a Lukáš Kaleta.
1: Češi vedou 2-1, nejenom, že poprvé vedou v tomhle zápase, ale vedli taky o dva body. Pak Američani snížili a teď vyrovnávají. Krep a je toho technický úder z levé strany po lajně, těsně za síť. Úspěšný a 2-2. Češi zatím v tom druhém setu předvedli pár pěkných zákroků v poli. Vypadalo to, že tedy chtějí zapracovat víc na té hře v hřišti, protože v tom úvodním setu zkrátka Američani hodně úspěšně skládali svoje útoky a teď Jiří Sedlák vypadá to, že zapnul na trošku jiné obrátky, dokázal se tam jednou hezky vykrýt a i díky tomu Češi vedli 2-0, ale teď je to znovu 2-2. Beneš na podáním zautočil dobře na Sedláka, ten musí útočit za sebou, měl balón, ale dobře si s tím poradil přes Benešův blok z prostředku sítě na levou stranu a tam nebyl nikdo, potažmo nebyl tam Krep, který byl v poli a teď Češi tedy vedou 3-2 a Jiří Sedlák jde podávat.
2: A Češi musí to vedení dotáhnout až do konce, jestliže chtějí hrát tiebreak, protože první sadu ztratili 19-21, teď je útok Beneše a zablokovaný Jiří Sedlák, že by se chytil jako ve čtvrtfinále, kdy svými bodovými bloky několika v řadě nastartoval český park postupu. Tohle je možná důležitý moment, Češi vedou 4-2 ve druhé sadě, samozřejmě jsme stále na začátku tohoto dějství, ale Jiří Sedlák teď servíruje, Beneš v takovém pokleku vybírá a jde útočit. Ale ještě Ondřej Perušič dokázal nadrazit ten balon a může zautočit středem. A od pásky se míč odráží na polovinu Američanů, kteří byli v ústupu, couvali a nezareagovali. 5-2 vedou Češi ve druhé sadě, takže mají tříbodový náskok.
1: Perušič měl štěstí, protože trefil pásku a ten míč mířil do pravé strany, možná do autu, ale nakonec zapadl přesně na lajnu, takže je to bod pro české beach volejbalisty, tříborový náskok a Jiří Sedlák na podání. Tomu Ondřej Perušič ukazuje, kudy by měl bránit a koho si vybrat na servisu. Vybral si nakonec Beneše a ten útočí pouze do připraveného Ondřeje Perušiče. Jeho útok tam trefil blok Beneše a může Perušič útočit znovu středem sítě proti blokujícímu Benešovi technicky. Zasíč, Perušič dobře, čtyřbodový náskok ve druhé sadě, potom tu Češi prohráli tu první 19-21, tak teď ve druhé sadě vedou v semifinále turnaje Ostrava Beach Pro 6-2 a to donutilo Američany k tomu, aby si vzali oddechový čas. Takže komplikace pro Američany, naopak dobrá výchozí pozice ve druhé sadě pro české beach volejbalisty.
0: Samozřejmě se budeme k tomuto zápasu vracet. Teď zpráva méně, řekněme, obvyklejší. Do síně slávy Mezinárodní hokejové federace byly dnes během slavnostního ceremoniálu v Curychu na závěr mistrovství světa uvedení Patrice Bergeron, Niklas Kronwall, Tomáš Vaněk, Andreas Ambil, Florence Schellingová, Casey Kemblová, Pascalová, Ralf Krieger a dosluhující šéf IIHF Luke Tardif. Teď na malou chvíli opět tenis a tedy deblový zápas. Pas s trojnásobnou českou účastí a víc už řekne David Prouza.
4: Stav 2-2 ve druhém setu na servisu Adam Pavlásek, který hraje s Patrikem Ricklem. Proti ním stojí dvojice Petr Nouza, Neil Oberleitner. Připomínám, Rickl s Nouzou ještě donedávna deblový parťáci. Teď aktuálně poprvé stojí proti sobě jako soupeři na Grand Slamu, tedy minimálně. Adam Pavlásek servíruje stav 15-0 právě pro tohoto, asi můžeme říci veterána, který už se pohybuje jako deblista na tom okruhu ATP docela dlouho. Teď pěkný volej Patrika Rickla. 30-0 pro dvojici Pavlásek. Pavlásek Rykl, ovšem pro dvojici, která ztratila první set 2-6. Připomínám zase, že ve vysílání radiožurnálu Sport v příštích hodinách uslyšíte také o deblovém výkonu Kateřiny Siniakové s Taylor Townsendovou a o singlovém osmifinálovém zápase Jakuba Menšíka, jehož soupeřem bude odpoledne či večer Rus Rubljov.
0: Z Paříže se přemístíme do Ostravy. Perušič, Sedlák, Reb, Beneš, tak to je čtveřice, která aktuálně hraje proti sobě semifinálový zápas na Ostrava Beach Pro. A vše vidí Krištof Kousal a Lukáš Kaleta.
1: Češi teď odstrátovali čtyřborový náskok, vedou 7-3, přesný útok Jiřího Sedláka po levé straně k lajně a teď může Ondřej Perušič znovu uvést míč do hry svým servisem. Krátký servis na Beneše, ale ten si poradil s přidávkou, útočí a přesně technicky podél sítě na pravou stranu před lajnu. Tam Ondřej Perušič nebyl, vůbec se tam ani nevydal a je sníženo na 4-7. Z amerického pohledu, ale vypadá to zatím velmi dobře ve druhé sadě z toho českého. Beneš teď na podání plachtící servis pošle kam, uvidíme to za vteřinku, uvidíme to teď na Jiřího Sedláka, který hrál bagrem za sebou, ale dobře útočí po diagonále, na ten míč si sáhl Krep, ale míč se odrazil pouze na tribunu, takže je to bod pro české hráče a ti vedou ve druhém setu 8-4.
0: Nesmíme zapomínat také na prestižní atletický desetiboj v rakouském Gecisu a průběžné informace nám teď sdělí Jakub Marek.
3: Desetibojaři mají za sebou sedmou disciplínu hod diskem a Tomas Järvinen drží pátou pozici v nejprestižnějším světovém desetiboji, součet 6042 bodů. No a v disku si vylepšil osobní rekord na 43 metrů 76 cm. Je to jeho třetí osobák v této soutěži po stovce a čtyřstovce. V čele závodu je stále Simon Ehammer 6492 bodů, ale výrazně se mu přiblížil mistr světa Němec Leo Neugebauer. Teď už na rozdíl 72 bodů, protože v disku téměř 200-bodový rozdíl mezi Neugebauerem, který hodil přes 50 metrů, a Ehammerem, který hodil zhruba o 10 metrů méně právě než Neugebauer. Na třetím místě olympijský šampion z Tokia Damien Warner, Kanaďan, který je zhruba 100 bodů za druhým Neugebauerem. Osmá disciplína, desetiboje, skok o tyči, ta začne zhruba za nějakou hodinu, protože ve 13 hodin už by měly být tyčkaři, respektive desetibojaři v tyčkařském sektoru. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Britský pilot Elfyn Evans týmu Toyota vyhrál po třetí během 4 let japonskou rally a zvýšil vedení v mistrovství světa v automobilových soutěžích. Po polovině šampionátu vede pětinásobný vicemistr světa o 20 bodů před stájovým kolegou Takamotem Katsutou, který v domácí rally skončil čtvrtý. Teď opět beach volejbal, semifinále turnaje v Ostravě, Perušič Sedlák versus Krep Beneš a jsou u toho Krištof Kousal a Lukáš Kaleta.
2: Američani vedou na sety 1-0, ale ve druhé sadě Češi mají dvoubodový náskok, je to 9-7, viděli jsme z podání českého páru také na druhou přes, tedy kdy Perušič hned dokázal přijmout a přihrál k síti Jiřímu Sedlákovi, který poté zasmečoval a skóroval, takže i tento prvek, který hrají vyspělé týmy, nebo ty nejvyspělejší týmy, nám předvedli Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem, kteří vedou v tuto chvíli 10-7, Sedlák servíroval a teď nadrazil balón při snaze zablokovat od Beneše do autu, takže vytlučený blok a Američané snižují 8-10, prohrávají a půjdou na servis. Je to Krep, který se ujímá míče.
1: Který si vybere opět mezi Perušičem a Sedlákem. Na Sedláka nejčastěji míří servis amerických hráčů a jak tomu bude teď, není tomu jinak. Tvrdší servis, ale s ním si hravě poradil. Sedlák útočí do bloku a Perušič musí vykrývat a teď bude taky útočit z dobré pozice, skvěle technicky těsně zasít z pravé strany vedle, hodně daleko vedle Benešova bloku, ten byl uklizený úplně v lajně, otevřel prostor bránícímu parťákovi Krebovi, ale ten si nedošel pro krátký technický úder Ondřeje Perušiče. 11-8, zase je to o 3 body z českého pohledu a Ondřej Perušič teď za základní lajnou na podání. Jeho platící servis míří na Kreba, který bude teď útočit z pravé strany ze středu sítě, možná trošku Perušič dobře nakonec nadrazil a teď zadarmo dává na třetí přes a Krep znovu útočí technicky za síť. Perušič tam znovu je a teď útočí technicky, zablokovaný tentokrát a znovu Beneš nacítí a opět Perušič zasahuje v poli a jeho další útok kobrou na zadní čáru. Ondřej Perušič rozhodil rukama, jako by říkal, podívejte se na to, co tady všechno zvládneme oběhat, vybojovat a z čeho rád bod, je to 12-8. Zase o 4 body vedou čeští beach volejbalisté ve druhém setu semifinále Ostrava Beach Pro protipáru z Ameriky Krebovi a Benešovi.
2: Celé publikum vstalo jako jeden muž a tleskalo ve stoje, skandovalo, protože tohle stálo rozhodně za velké ovace. Teď útok do autu. Bereš si stěžuje, hádá se s rozhodčím, že tam byla teč a Jiří Sedlák se přiznává. Je to fair play, opravdu dal svou ruku na cíť a konečky prstů tečoval balon do zámezí, takže je to přece jen bod pro Američany. Ovšem Češi nadále...
0: Druhý set zatím vypadá z českého pohledu pozitivněji než ten předchozí a zase si můžeme připomenout úspěch slalomáře Jakuba Krejčího. Ten skončil na světovém poháru v Tacinu třetí v časovce kajak krosu, ve kterém se odpoledne uskuteční vyřazovací jízdy. 24-letý Čech navázal na úspěch ze závodu kajakářů v klasickém slalomu, kde také skončil na bronzové příčce. Mezi ženami se z českých závodnic nejvíc dařilo Kateřině Bekové, která skončila v časovce čtvrtá. Teď opět tenis a David Prouza.
4: Můžeme začít tím, co se děje na centrálním dvorci Filipa Šatriera. Tam se rozehrál souboj mezi Ukrajinkou Kostěkovou a Polkou Švontekovou. 5-5 v tuhle chvíli. Švonteková nevyužila možnost doservírovat první sadu do konce, když vedla 5-4. Teď je to tedy srovnané. Marta Kostěková podává, vede 30-15. No a vede taky česko-rakouská dvojice Nouza Oberleitner nad ryze českým párem Pavlásek Rykl 1-0 na sety. V tom druhém aktuálně Pavlásek s Ryklem mají náskok 4-3. Ale po výměně stran budou servírovat jejich soupeři.
0: Z Paříže opět do Ostravy a my se už těšíme na další přímý přenos zápasu. Perušič Sedlák bojí proti Krebovi s Benešem a jsou u toho Krištof Kousal a Lukáš Kaleta.
1: 12-9 pro Čechy, Sedlák nejdřív dostal hodně naleperou nahrávku od Perušiče, musel se přetlačovat s Benešem, ale dalším útokem už chtěl technicky polajně. Češi vedou opět o 4 body, 13-9 a Jiří Sedlák jde na podání zatím výborný průběh druhého setu z českého pohledu. Vypracovaný náskok, který si zatím česká dvojice drží a teď Jiří Sedlák posílá servis na americkou stranu, vybral si tentokrát Beneše, který bude útočit z levé strany, útočí do bloku Jiřího Sedláka, výborně postavená obrana na cítí. Jiří Sedlák se ve druhém setu probouzí na bloku, tak jak to předváděl včera, tak teď v tom pokračuje po tom, co v prvním setu se mu úplně nedařilo, tak teď je tu znovu dobré vedení 14-9. Sedlák na podání, opět jde tenhle servis na Beneše, znovu bude Sedlák bránit na cítí, ale tentokrát technicky Beneš to zvládl složit podél sítě na pravou stranu a snížit na 10-14, ale ten náskok Čechů už je opravdu velký a tohle by si, chtěl jsem říct zkušený pár, ale ona je z něj zkušená hlavně jedna polovina s těmito, řekněme, okamžiky v pozdějších fázích turnaje na elitní úrovni. Mluvím o Ondřeji Perušičovi, ale Jiří Sedlák dokazuje, že taky si dokáže s tlakem poradit. Teď zakončoval technickým úderem přesně na lineu. Češi vedou opět bodů. 15-10 ve druhém setu semifinále Ostrava Beach Pro.
2: Jiří Sedlák má taky leccos na mezinárodní scéně odehráno, byť nemá ty úspěchy jako ikonický český pár Perušič Schweiner. Teď je útok u hlavního rozhodčího, vytlučený blok Sedláka, takže bod pro Američany. Beneš to udělal dobře, věděl, že se Sedlák bude snažit opět navázat na ty své dva bodové bloky, které předvedl v tomhle setu a tentokrát si na něj Beneš počkal. Takže 15-11 vedou Češi, ale vypadá to nadále poměrně slušně, plus 4, takový je jejich náskok ve druhé sadě, tu první ztratili 19-21. Teď je problémy na příjmu Čechů, museli házet rybičky, aby chytili balon a jen ho zadarmo dali na útočnou polovinu, tedy na polovinu soupeře, ale teď si naopak dobře poradili v obraně a výborně Polař Ondřej Perušič vyčapal balon a pak sám zautočil nekompromisní ranou do rohu kurtu, tak tohle byla perfektní práce nohama od Ondřeje Perušiče. Začal to rybičkou, pak posunem chytrou prací rukama, no a následně dobrým tvrdým útokem, takže Češi vedou opět. Je to 16-11. 16 a Jiří Sedlák na podání už se rozbíhá a posílá balon na Beneše, ten jako jediný hraje v čepici, ostatní mají hlavy bez pokrývky a teď Beneš nezautočil ideálně, opět chytře postavený Ondřej Perušič, ale míří svým útokem následně jen do autu, byl to technický úder, který měl skončit na pásce na lajně, ale nestalo se tak, těsně mimo, ovšem Češi ten zápas mají nadále dobře rozehraný, respektive ten set vedou 16-12 a teď budou čelit servisu Ameriky.
1: Kreb by býval možná stihl i ten míč, ale na poslední chvíli se asi rozmyslel zákrok, protože balon letěl těsně vedle čáry, tedy do autu. A Kreb tedy v tuhle chvíli taky na podání o 4 body, to tedy stále ve druhém setu. Kreb a jeho platící servis dobře přejmutý od Sedláka, který útočí z levé strany nad blokem a je to další bodový útok technický 17-12, opět budu v koncovce, tohle by si Češi zkrátka měli pohlídat, tam potom bloku se omlouval svému spoluhráči Američan Beneš, že ho zkrátka nepostavil dobře ten blok a teď Perušič může uvést další míč do hry, našel Beneše svým servisem u lajny, Beneš útočí z hlavního kulu, tady z levé strany, ale zablokovaný Jiřím Sedlákem. On byl Beneš hodně vyhnaný do toho kůlu a Jiří Sedlák zkrátka mu stačilo správně na správné místo postavit ruce a protože Beneš nenadehrál dostatečnou vzdáleností nad blokem, tak byl právě zablokovaný Jiřím Sedlákem. Další Perušičův servis na druhou přes teď zahrál Krep, ale skvěle Perušič v poli a teď útočí na bezblok, tam jednou rukou zasáhl v poli Beneš a teď nacítí si, poradil Sedlák. 19-12, to je obrovský náskok české dvojice Perušič Sedlák ve druhém setu semifinále Ostrava Beach. Pro ten první Češi prohráli 19-21, ale teď vedou 19-12 o 7 bodů Perušič na servisu.
2: To byla krásná výměna, nejprve to chytrým úderem hned zasít zkoušel Krep, ale na Čechy si nepřišel a poté Jiří Sedlák výborně, jak už několikrát ukázal na bloku, teď míč v autu, ale po teči. Tak rozhodčí ukazuje, že je to bez teče a Beneš zamířil hodně daleko za koncovou čáru. Je tady setball 20-12 pro Čechy, tak tedy několik setballů v řadě mají Češi 8 a teď už Češi se budou snažit ubránit a podařilo se to. Perušič to má nalité na středu a technicky obloučkem, lobem přehodil blokujícího Beneše. Ten jakoby už rezignoval v závěru tohle setu. No a je jasné, že půjdeme do zkrácené sady, do tiebreaku, protože Češi vítězí ve druhém setu nekompromisně 21-12. Tohle byla paráda.
5: Říkají Lukáš, Kaleta a Krištof Kousal, kteří jsou na beach volejbalovém turnaji. Perušič Sedlák versus Krep a Beneš 1-1 na sety a za chvíli začne tiebreak. Do té doby míříme na sport, na kterém jsou tiebreaky poměrně běžnou součástí jeho hry, a sice na tenis. Tenisové Roland Garros a především 4 hry v českém podání. Zatím sleduje David Prouza.
4: Atmosféra v Paříži asi nebude taková jako v Ostravě, ale snad to na vysílání radiožurnálu Sport nebude mít takový vliv. 1-0 na sety vede česko-rakouská dvojice Nouza Oberleitner nad ryze českým párem Pavlásek Rykl, který vede 4-3 ve druhém. Rakušan podává, teď mají výhodu, nicméně ta výměna se bude opakovat. Adam Pavlásek zahrál světový return teď v tuhle chvíli, nicméně počítat se nebude, protože servis Oberleitnera se dotkl pásky a tak se to všechno zopakuje a to samozřejmě Pavláska může trochu zamrzet, protože to byla fakt paráda. Následující return už se Pavláskovi nepovedl, takže máme srovnáno ve druhém setu 4-4 a právě Adam Pavlásek, nejstarší z této čtveřice na kurtu, půjde za malou chvíli podávat a možná trochu pod tlakem, protože připomínám první set 2-6 z pohledu Pavlásek Rykl, teď tedy 4-4 a český reprezentant Davis Cupový letitý reprezentant bude podávat teď na své česko-rakouské soupeře. Připomenu také to, že na centrálním dvorci Filipa Šatriera Marta Kostiuková je o něco blíže zisku první sady, protože nad Švontekovou z Polska vede 6-5. Při podání Polky je to 30-0 pro Ukrajinku. Zpět na debla Pavlásek Rykl, první jmenovaný na podání a stav 15-0 v tuhle chvíli, potom co Pavlásek dobře trefil první podání, takže první 15 získává tahle česká, stále můžeme říkat asi nově složená dvojice, Rykl s Nouzou teď soupeř soupeři dříve samozřejmě dlouholetí spoluhráči, kteří si také v tomhle roce odbyli třeba společnou Davis Cupovou premiéru v Jihlavě, když zvítězili nad švédským párem. Teď hrají proti sobě, po rozchodu Rykl hraje s Pavláskem, Nouza s Oberleitnerem z Rakouska a Adam Pavlásek podává teď zleva za stavu 15-15 právě na Petra Nouzu, který teď trochu povyskakuje v takovém skoro až nedůvěře, že se netrefil do toho returnu o poznání lépe.
5: Říká David Prouza, náš tenisový reportér a expert, který je v Paříži na Roland Garros. Více času u něj budeme trávit, až se na kurt dostane Jakub Menší, který poslední český zástupce ve dvouhře, který nastoupí proti Rusy Rubljovovi. Nicméně, teď se na Radiožurnálu Sport ve 12 hodin a 8 minut pomalu znovu vydáváme do Ostravy na semifinále turnaje beach volleybalistů mezi českým párem Perušič Sedlák a americkým Krep Beneš. Komentují Lukáš Kaleta a Krištof Kousal. Tahle ta česká dvojce se aktuálně teď dostala do vedení 2-1 a tím pádem se můžeme do Ostravy právě za Lukášem Kaletou a Krištofem Kousalem vydat.
1: Servis Beneše na Sedláka. Sedlák teď útočí do bloku a nakonec je tedy zablokovaný. Tam nedokázal Perušič doskočit na zadní lajnu, kam se balon odrazil od blokujícího Beneše. Beneše a tak je srovnáno 2-2 ve třetí rozhodující sadě do 15 bodů. První se 21-19 pro Američany, druhý 21-12 pro Čechy. A teď ve třetím setu za stavu 2-2 znovu servíruje Beneš. Servíruje dobře krátkým podáním. Sedlák musel útočit technicky a tam ho vybral Krep v poli. Ten teď tvrdou ranou útočí do Perušiče a tak je zablokovaný Sedlák na cítí, který to zkoušel na druhou přes, ale tam bylo zavřeno od Američana Beneše. Míč neprošel na druhou stranu. Teď ještě nějaká technická zřejmě domluva mezi Benešem a hlavním sudím Španělem Padronem Hozem Mariou, ale teď už po výměně stran bude pokračovat hra dál a Američani jsou teď ve vedení v rozhodujícím tiebreaku 3-2 nad českou dvojicí. A oddechový čas přerušuje prout hry. Oddechový čas si bere česká dvojice, respektive trenér české dvojice za stavu 3-2 pro Američany v tiebreaku. Úprava hrací plochy. Uklidová četa z Hrably přišla na kurt a teď schrabává písek nahrabaný kolem line a taky podsítí a za malou chvíli bude pokračovat hra semifinále Ostrava Beach Pro mezi Američany Krebem a Benešem a českou dvojicí speciálně sformovanou pro tento turnaj Perušičem a Sedlákem. Je to 1-1 na sety a tiebreaku, tedy Američani zatím vedou o jeden bod. Není to žádná extra kritická situace pro českou dvojici, ale přesto se trenér rozhodl trošku zabrzdit postup Američanů v rozhodujícím třetím setu a teď už je po všech poradách uklidňování a budeme se moct vrátit do hry v tiebreaku semifinále turnaje Ostrava Beach Pro.
2: Andy Beneš se ujal míče, bude servírovat. Česká dvojice už je připravená na své polovině kurtu. Za potlesku vyprodané domácí arény tady v Ostravě Vítkovicích, respektive v Dolní oblasti. Perušič nahrává k hlavnímu rozhodčímu, kde byl postavený Jiří Sedlák a ten vytloukl blokujícího Beneše do autu. Je srovnáno 3-3 a právě Jiří Sedlák půjde podávat. Už si převzal balón od podavače. No a teď si ještě upravil brýle a v tuto chvíli dostal pokyn od rozhodčího, aby zahájil rozehru a tentokrát ten jeho servis byl slušný, protože donutil Američany k tomu, aby bagrem museli si nahrát, ale nakonec byla to poměrně vyrovnaná výměna a až antenky se dotkl míč po smeči Kreba, což je technická chyba a Češi tak vedou 4-3 v tomhle tiebreaku, tedy ve zkrácené sadě do 15 bodů a podávat bude Jiří Sedlák.
1: Češi to dokázali tedy otočit, Jiří Sedlák, jeho plachtící servis na Beneše na pravou stranu, Beneš útočí z hlavního kulu, tedy zleva, po léně do autu. Pokud vidím správně, ano, je tam zvednutý praporek Čárové sudí, to znamená další bod a dvoubodový náskok pro českou dvojici Perušič Sedlák. Dojde tam ještě k přezkoumání situace. Hlavní sudí Padron Jose Maria si přizývá taky Čárovou rozhodčí. Je tam jasný otisk a ta naznačuje svým gestem, tuším, že verdikt platí, ten, který vyřknula, respektive o kterém rozhodla předtím, a tak uvidíme, co nakonec zahlásí hlavní sudí, ale ne. Je to bod pro americkou dvojici. Domluva mezi sudími dopadla tak, že nakonec přisknuli čtvrtý bod Američanům Krebovi a Benešovi a Kreb teď podává ze vyrovnaného stavu v tiebreaku.
2: Vybírá si Jiřího Sedláka, ten bagrem v pohodě přijal a po nahrávce od Perušiče na vedlejším kůlu dokázal zasmečovat tak prudce, že se od Američanů balon jen odrazil do zámezí. Je tady opět české vedení o jeden bod 5-4 a Ondřej Perušič půjde podávat. Ondřej Perušič, co by amatér, to dotáhl jeden bod 5-4 a Ondřej Perušič půjde podávat. Ondřej Perušič, co by amatér, to dotáhl s Jiřím Sedlákem z kvalifikace.

0: Výborně rozproudil domácí publikum.
1: A teď podává z pravé strany základní čáry taky na svou pravu, tedy Polajně. Tam z výskoku nahrával Kreb, trošku možná zmátl českou obranu a pak to byl relativně jednoduchý útok pro Beneše na cíti, který po dlouhé diagonále dokázal zakončit na zem před blokujícího Jiřího Sedláka a snižuje tak na 5-6 amerického pohledu. A je to právě Beneš, který teď půjde na servis za tohle stavu, kdy Američané zaostávají o jeden jediný bod za českou dvojicí a bude posílat míč na druhou stranu. Teď velmi ostré slunce vyšlo nad ostravským areálem a útočí Jiří Sedlák středem hřiště, nakonec do prostředka před základní čáru přes blok. Přesný útok technický od Jiřího Sedláka a znovu je to o dva body. 7-5 a jsme v polovině zkrácené hry.
0: Český pár Perušič Sedlák vyhrál na tomhle turnaji 5 zápasů ze 6, pouze jednou ve skupině. Tihle dva prohráli a teď chtějí přidat 6. korálek. Beneš útočí středem a je zablokovaný. Jiří Sedlák ukázal svou sílu na síti, vyšplhal se do vzduchu a teď Monster blokem navyšuje české vedení ve zkrácené sadě 8-5 a je tady timeout a tak dojde i k úpravě.
2: 8-5 říkají Lukáš Kaleta a také Krištof Kousal, kteří jsou na beachvolejbalovém turnaji v Ostravě a sledují semifinále mezi českou a americkou dvojicí. Připomeňme, co už se dnes stalo a že toho je z českého pohledu poměrně dost. Třeba to, že veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantručková ovládly úvodní závod světového poháru v Sevíje v kategorii dvojek bez kormidelnice a připsali si premiérový triumf v seriálu V kariéře. Nebo se také stalo to, že vodní slalomář Jakub Krejčí skončil na světovém poháru v Tacenu třetí v časovce kajak krosu. Kateřina Beková byla ve slovinském Tacenu čtvrtá v této disciplíně. Na Radiožurnálu Sport se také věnujeme tenisu, ale v posledních minutách především beach volejbalu. A na ten se právě vracíme za Krištofem Kousalem a Lukášem Kaletou.
1: Po oddechovém času uprostřed tiebreaku ve vedení 8-5 o 3 body Češi a půjdou teď jako další podávat. Jiří Sedlák bude uvádět míč do hry z pravé strany z našeho pohledu a z pravé strany hřiště. Polajně si vybírá Beneše svým servisem, ten útočí zleva z hlavního kůlu a útok, který dokázal vybrat Ondřej Perušič v poli, teď má útok za hlavou a přesto dokázal zakončit na druhou stranu. Beneš nahrával jenom jednou rukou a teď nemůže zakročit v poli. Jiří Sedlák na cíti dokázal pinknout ten míč k základní čáře na americkou stranu a Češi vedou v tiebreaku o 4 body 9-5.
0: Beneš nalepil ten míč až moc k saku a tím pádem dal jasný signál Jiřímu Sedlákovi, můžeš zadarmo získat bod. Teď Jiří Sedlák servíruje právě na Beneše, ten vybírá bagrem a dostává přihrávku, nahrávku prsty a následně jemným lobem přes Sedláka snižuje skóre. Tohle bylo dobře sehráno od Američanů, kteří tedy prohrávají v tuto chvíli ve zkrácené sadě v tiebreaku 6-9 s českým párem. První sadu Američané vyhráli 21-19, následně Češi kontrovali rezolutním vítězstvím ve druhém setu 21-12 a teď vedou 9-6 v tiebreaku v semifinále ostravského turnaje nejvyšší světové úrovně. Dobře si přihráli Češi a Perušič nahrává Sedlákovi, ale toho dokázal ještě vyčapat v poli Kreb a ten teď útočí chytře přes blokujícího Sedláka, počkal si na jeho výskok a pak jemně takovou malou rolátkou posílá balon na českou polovinu. Je to 7-9 z pohledu Američanů, kteří se snaží dostat do toho tiebreaku a ještě se postarat o dramatickou koncovku.
1: Češi by teď potřebovali dobře přihrát, složit bodovku, pokusí se o to Jiří Sedlák, který přijal podání od Kreba a útočí z levé strany, ale pouze do připraveného Kreba v lajně a ten teď může dát míč na druhou stranu, je zablokovaný Sedlákem. Američani bojují v poli, bojují úspěšně. Perušič přihrává v poli zadarmo a teď bude útočit středem sítě. Oblok, je to na druhou stranu, bod pro české beachvolejbalisty. 10-7, zase je to o 3 body z českého pohledu a ty výhledy jsou velmi pozitivní, tedy zatím ve zkrácené hře. Teď to ani nevypadá, že by si Američani chtěli vzít další timeout, nebude se pokračovat ve hře. Ondřej Perušič na podání na pravé straně u základní čáry, jeho platící servis krátký míří na Beneše, ten si s ním ale poradil a bude útočit z hlavního kůlu a útočí přesně za síť po diagonále ostré a snižuje na 8-10, ale Češi stále drží ten důležitý dvouborový náskok nad americkou dvojicí a je to Andy Beneš, který teď půjde uvést míč do hry.
0: Andy Beneš

0: jak už jsme zmínili, muž, který údajně má i české kořeny sahající až snad k prezidentu Edvardu Benešovi, jak jednou sám uvedl v předchozích rozhovorů v minulých ročnících, ale teď je svým servisem dobře zahnal Čechy a ti následně s útokem neuspěli a naopak Krep dokázal jen napálit balon do Perušiče a získává bod, protože od Peruna, jak se Ondřej Perušičovi přezdívá, se balon odrazil na českou polovinu. Je to pouze o bod. Na servisu zůstává Andy Beneš, minule nadělal svým podáním problémy, teď se bude chtít pokusit zopakovat to stejné a posílá balon na Jiřího Sedláka, ten vybírá nad sebe bagrem, Perušič nahrává na levou stranu a Sedlák nekompromisně smečuje a skládá balon. Výborně, 11-9, Češi se mohli lehce uklidnit a díky Jiřímu Sedlákovi opět vedou o dva.
1: Američani, nutno říct, ukrají pomaličku z toho náskoku Čechů, který byl značný v začátku zkrácené sady, ale teď už je to jenom o ty dva, které ale stále Češi potřebují k tomu, aby dokázali v koncovce tenhle set tiebreak dotáhnout do vítězného konce. Tiebreak, připomínám, se hraje do 15 bodů. Teď Jiří Sedlák, plaktící servis pravé strany opásku, ho vybral Beneš a teď útočí přes blok. Perušič tam ale je a hraje hned na druhou stranu, na druhou přes, nakonec nebude hrát Krep, nahrává Benešovi a ten útočí přesně do růžku. Dobrý technický úder. Teď to Američani zvládli přes to, že Perušič bojoval v poli a Američané tak snižují na rozdíl jednoho bodu. 10-11 a Taylor Krep půjde na podání.
0: Právě Krep výborně nachytal Jiřího Sedláka, už to vypadalo, že bude hrát na druhou přes, ale ještě vrátil balon Sedlákovi doleva a to bylo klíčové. Teď je zkrácený servis, Češi s ním mají problémy, nahánějí balon po kurtu a dávají jen zadarmo Američanům, ti si mohou připravit útok. Krep pálí je a úspěšný. Bohužel trefil blokujícího Sedláka, už to vypadalo, že se míč odrazí na, jak bychom si přáli, jak bychom si přáli na druhou polovinu, ale nestalo se, padá pouze na českou půlku, takže je srovnáno 11-11 a Krep bude podávat.
1: Beneš hodně odhodil nahrávku Krebovi a ten měl tak dobrou pozici, obehrál blok Jiřího Sedláka, ten teď přijímá Krebu, servis útočí z levé strany a je zablokovaný Benešem, Američani otáčí vývoj tiebreaku a dostávají se v něm poprvé do vedení, vedou 12-11 o jeden bod, teď by to chtělo trošku přibrzdit ten rozlet americké dvojce. Ondřej Perušič teď ještě zády ke kurtu, trošku uklidňuje svého spoluhráče, nabádá ho k větší pozitivitě možná ve zbytku zkrácené sady. Sedlák si poradil s přidávkou opásku, útočí z místa, ale útočí moc pěkně, důrazně, polajně, hodně zrychlil zápěstí tom konečném úderu, vypadalo to, že bude znovu zalívat, ale nakonec plásnul do balonu tak, že spadl na zem přímo po přímce polajně na americkou stranu hřiště a je to znovu vyrovnáno 12-12.
0: Připomeňme, že Češi v semifinálovém tiebreaku vedli o 4 body, teď je tady srovnané skóre a Beneš útočí z levé strany, ale ještě v pádu dokázal Perušič míč odrazit na útočnou polovinu, znova útočí Američani a opět Perušič výborně zasahuje, ještě je tady možnost pro Perušiče zautočit, ano! Podařilo se mu technicky roládou poslat balon za blokujícího Beneše v pravé lajně, tohle bylo klíčové od Ondřeje Perušiče, nejdříve dvakrát dokázal skvěle zareagovat v poli a ubránil útoky Američanů, následně pak měl nahráno od Sedláka a dokázal otočit stav znova na českou stranu. 13-12 pro domácí mužstvo.
1: Ondřej Perušič ještě se omlouvá rozhodčímu, že trošku bude muset pozdržet výměnu, ale teď už uvede míč do hry s podání, plachtící servis těsně za síť na Beneše, to už je tradiční v tomhle zápase z pohledu Perušiče a Beneš pak přes blok útočí na zem doprostřed hřiště, vyrovnáno 13-13, ale Češi dokázali otočit koncovku rozhodující sady a mají teď mírně navrch, Američani musí dotahovat. Podávat bude Andrew Beneš na Perušiče a Sedláka, Beneš podává z levé strany za vyrovnaného stavu 13-13, podává na Sedláka, ten přijímá jeho plachtící servis, Perušič nahrává bagrem na střed sítě a úspěšný útok Jiřího Sedláka, sice do připraveného Kreba, ale ten od něj se míč odrazil pouze na zem. Takže jsou tady matchboly, respektive jeden matchball 14-13 z českého pohledu.
0: Jiří Sedlák bude servírovat, celá aréna v Dolních Vítkovicích stojí, fanoušci tleskají, Sedlák posílá balon na útočnou polovinu. polovinu. Kreb nahrává na střed a Sedlák nadrazil ten útok. Beneše ještě Perušič, opásku a je to tam. Češi jsou ve finále. Američané nedokázali ještě zachytit ten útok Ondřeje Perušiče a ten tak složil balón. Je to 15. bod v tiebreaku a poměrem 15-13 Češi postupují do finále a mají jistou medaili. Tohle byl fantastický zápas, kdy nejprve v úvodní sadě Češi prohráli 19-21, následně rezolutně zvítězili 21-12, no a teď 15-13 v tiebreaku poráží Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem, Kreba s Benešem 2-1 na sety a zahrají si ve 4 hodiny odpoledne finálový zápas tady v Ostravě na turnaji nejvyšší světové úrovně.
2: Říká Lukáš Kaleta, děkujeme jemu, stejně tak i Krištofu Kousalovi, jenom je nutné říct, že Perušič a Sedlák ještě neví, proti komu to finále budou hrát, to druhé semifinálové utkání přijde na řadu za chvíli. Výběr je jednoduchý, buď to budou Katařani, anebo favorizovaná švédská dvojice Aman Helvik, což jsou pravděpodobnější soupeři, protože to jsou favorité toho druhého semifinále. Na Radiožurnálu Sport ve 12 hodin a 25 minut vám jednak můžeme slíbit ohlasy od Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka. Nicméně se teď vydáváme do té doby, než je budeme mít znovu do Paříže na Roland Garros, na tenis, na kterém je David Prouza.
3: Bitva, stále můžeme říkat česká bitva mezi dvojicí Pavlásek Rykl a Nouza Oberleitner dospěla do třetí sady, protože ten druhý set v tiebreaku, a to celkem jednoznačně nebo hodně jednoznačně 7-1, získali Pavlásek s Ryklem a tak za malou chvíli začne v Paříži třetí sada na třetím největším kurtu v areálu. Rozehrál se už také zápas světových jedniček v deblu Kateřiny Siniakové a Taylor Townsendovou s ukrajinsko-japonskou dvojicí Kičenoková Nimomijová a tam je to zatím 3-2 v první sadě pro nasazený pár číslo 1. Takže v tuhle chvíli přestávky na obou kurtech a za maličkou chvíli se rozehraje jak zápas Kateřiny Siniakové, tak také české derby Pavlásek Rykl versus Nouza Oberleitner.
2: Říká David Prouza, děkujeme mu za to ve vysílání Radiožurnálu Sport. Si teď můžeme připomenout, co se dnes ještě bude dít. Například za půl hodiny, tedy ve 13 hodin, začne odvetné utkání fotbalové baráže o šanci ligu, tedy utkání mezi Slováckem a Artisem Brno. Slovácko se snaží udržet, Artis Brno postoupit. Pro Artis složitá situace, protože přestože v úvodním utkání Artis vedl na svém stadionu 1-0, tak nakonec pro hrál 1-4 a Slovácko tak má poměrně komfortní pozici do domácí odvety, komu už se podařilo udržet, to je Baník Ostrava, který nedovolil Táborsku se ani přiblížit, ať už v domácím utkání, anebo v odvetě a Táborsko tedy zůstane ve druhé nejvyšší soutěži a Baník Ostrava v té soutěži úplně nejvyšší. A dále připomeňme, že se dnes samozřejmě rozhodne o medailistech na mistrovství světa. Jeden z dvojice Kanada-Norsko medaily mít nebude, to je zápas o třetí místo, který začne v 15 hodin a 30 minut. No a jeden z dvojce Švýcarsko-Finsko získá zlato a ten druhý logicky stříbro, to je totiž finále, které se bude hrát od 20 hodin a 20 minut. Samozřejmě také u toho budeme s vysíláním Radiožurnálu Sport.

0: 12 hodin 29 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který dnes přináší samé příznivé zprávy. Tu poslední jste slyšeli od našich reportérů z beach volejbalového turnaje v Ostravě, protože Ondřej Perušič a Jiří Sedlák postoupili do finále, protože porazili Američany Kreba s Benešem 2-1 na sety, navíc ve velmi těsném tiebreaku 15-13. Na Radiožurnálu Sport se teď znovu vracíme do Ostravy, nicméně ne na komentátorskou pozici, ale do našeho pojízdného studia, zvaného Airstream, kde je reportér Lukáš Kaleta a má s sebou zajímavého hosta.
1: Hezký den z mobilního Airstreamu Radiožurnálu Sport. Vedle mě už sedí Markéta Nauš-Sluková, bývalá česká beachvolejbalistka, reprezentantka v plážovém volejbale, takové vicemistryně Evropy a hlavně vítězka vůbec prvního ročníku Ostrava Beach Pro ještě s Barborou Hermanovou. Bylo to v roce 2018, když to byl čtyřhvězdičkový turnaj. Markéto, vítejte.
2: Děkuji za přivítání, krásný den.
1: Jak se vám líbil zápas českých reprezentantů Perušiče se Sedlákem, kteří postoupili do finále?
2: Fantazie. Já musím říct, že opravdu po tom uhrání toho matchballu mi naskočila husí kůže. Strašně moc jim to přeju. Přeju to celému turnaji, přeju to těm českým fanouškům. Samozřejmě se mi vrátily se mi ty pocity toho, jak je to krásný uhrát takovýhle těžký zápas a ještě na domácí půdě. Takže musím si říct, kluci hodně si to vydřeli a moc si to zasloužili.
1: Jak velký vliv na to má právě ta atmosféra na tom centerkurtu, který je obklopený opravdu exkluzivními kulisami, nejen těmi vysokými pecemi, ale i těmi tribunami plnými lidmi?
2: Troufám si říct, že ohromný vliv to má na to, že to opravdu žene ty český týmy dopředu a věřím, že to přidá ten jeden, dva, tři extra bodíky, který třeba jinde by nespadly, tak tady opravdu, vím, že Ondra Perušič to, myslím, zmiňoval v nějakém rozhovoru, že prostě člověk zapomene trošičku víc na tu únavu, jede opravdu až jde po každém balónu a to je ten vliv těch českých diváků, že opravdu tam ty sportovci čeští chtějí ukázat ten nejkrásnější volejbal a rvou se tam jako lvy.
1: Možná, že i čeští hráči zapomněli v té atmosféře, že prohráli ten první set a hráli úplně na novo. Je možné i tady tohle, že to prostě takový vliv má ta kulisa?
2: Tak tam si troufám říct, že to asi bude i tou kulisou, samozřejmě to pomůže, ale to patří k té profesionalitě a k tomu, že kluci vědí, že to už prostě ten první set nezmění, to skóre je takový, jaký je a tam se vlastně jako naučili to prostě nechat za hlavou a jet od toho začátku druhého setu naplno a očividně se tam poradili s Andrejou, něco tam změnili a podařilo se to fantasticky.
1: Říká Markéta Nauš-Sluková, která je vlastně jedinou českou hráčkou společně s Barborou Hermanovou, kterou jsme také měli v minulých dnech v Airstreamu, které vyhráli společně turnaj v Ostravě. Žádnému jinému českému páru, ani mužskému, ani ženskému se to nepovedlo. Bylo to hned ten první rok. Tak bylo by to krásné, kdyby dnes jsme se dočkali, že?
2: Tak já myslím, že jsme to v tom roce 2018 tak jako watchpuntovali. Kluci potom Ondra s Davidem tam vymetli každou tu medaili, která tam možná byla kromě té zlatý, tak by bylo hezký, kdyby teď to zase cinklo tím nejkrásnějším zlatým kovem.
1: Ano, Ondřej Perušič, když hrál ještě s Davidem Schweinerem, tak byl nesčetněkrát druhý, také měli bronz z ostravského turnaje. Teď by to byla taková možná ironie osudu, že Ondřej Perušič, který už není profesionál, sám se označuje za amatérského beach volejbalistu, se dal dokupy na poslední chvíli s Jiřím Sedlákem a teď útočí na zlato.
2: Ono občas je to takovej ten, já tomu říkám, ty líbánky, oni se kluci vlastně spojili jenom na tenhle turnaj, na druhou stranu se znají ze té tréninkové skupiny a možná i to, že tam není žádný očekávání, že Ondra opravdu už se tomu nevěnuje jako velký profesionál, i přesto, že trénuje, ale samozřejmě ten počet asi tréninků je výrazně nižší, tak ty kvality tam prostě jsou a já si myslím, že to je jak jízda na kole, on to tam má to v hlavě, má to v ruce, samozřejmě ty fanoušci ho ženou dopředu, takže i ta fyzička podle mě odpadne, si myslím, zítra, ale ta fyzička na ten poslední zápas se určitě ještě najde a v tomhle tom je to určitě krásný hrát až do toho posledního dne a věřím, že ty kluci se ještě jako schopí na ten poslední zápas a dopadne to.
1: Tak pojďme závěrem zatipovat, s kým se potkají ve finále, buď Katařani Šerif nebo Ahmed, případně Švédové Uhman Helvik a jak to dopadne?
2: No, ty brďo, to je jedno, jak to vlastně, nebo kdo tam bude, bude to jako těžký soupeř, těžký, zkušený, vyhraný soupeř. Já si maličko troufám říct, že to budou Švédi. A ty teda kluky naše hodně proženou těma svýma skákanýma nahrávkama a hrou na druhou, ale protože jim strašně fandím, přála bych jim to, tak si myslím, že vyhrajou 2-1.
1: Říká Markéta Nauš-Sluková, česká reprezentantka v plážovém volejbale, která je také vítězkou vůbec prvního ročníku Ostrava Beach Pro. Díky, že jste si na nás udělala čas.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
0: Říká tedy Lukáš Kaleta, děkujeme mu za to a tím pádem se teď vydáváme na Radiožurnálu Sport na tenisové Roland Garros, kde hrají čeští zástupci zatím ve čtyřhře. Připomínám, bude dnes hrát také Jakub Menšík jako poslední český zástupce ve dvouhře, ale zatím jsou to muži ve čtyřhře a sleduje je David Prouza.
3: Pavlásek, Rykl versus Nouza Oberleitner, takové kvazi české derby se hraje na třetím největším kurtu v areálu Rolanda Garrose. 1-1 na sety, první set získali Nouza s Oberleitnerem 6-2, druhý Pavlásek s Ryklem 7-6 v tiebreaku, když tu zkrácenou hru zvládli 7-1. Teď je srovnáno, servíruje za stavu 1-1 a 15-15 Oberleitner zprava na Patrika Rykla, který zlepšil své returny významným způsobem od druhého setu, nicméně teď mu ani jeho zdařilý return nebyl nic platný, protože Oberleitner zkrátka zaservíroval skvěle. Hraje také Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou, vedou nad ukrajinsko-japonskou dvojicí Kitchenoková Nimomiová 4-3 v prvním setu a teď mají breakboly, takže světové jedničky a nasazený pár číslo 1 teď možná dělá klíčový krok k tomu, aby získal první set. Tady v souboji mezi Pavláskem Ryklem a Nouzou Oberleitnerem už je set třetí, v tuhle chvíli 40-15 pro servírujícího Oberleitnera a tenhle zápas, který se hodně vyrovnal od startu druhé sady, tak zatím nemá jasného favorita. Myslím si, že v tuhle chvíli možná o poznání lepší dvojice Pavlásek s Ryklem, kteří teď na returnu jsou trochu přesnější, než byli v první sadě. A také Patrik Rykl se rozservíroval do trochu lepší pohody. Každopádně v tuhle chvíli Petr Nouza u sítě ukončuje celý gem, dostávají se tedy společně s rakouským parťákem do vedení 2-1. Na servis se poprvé ve třetím setu bude chystat Adam Pavlásek. Na centrálním dvorci Filipa Šatriera, kde je také komentátorská pozice Radiožurnálu Sport, probíhá zápas mezi Ukrajinkou Kostiukovou a Polkou Švjontekovou a zatím možná trochu překvapivě právě Kostiuková je blíže postupu do čtvrtfinále, když vyhrála první set 7-5 a teď vede nad polskou tenistkou 2-1. Ve druhém setu Polka servíruje, ale je přeci jenom o krok pozadu. Kostiuková má zatím znamenitou sezónu, vyhrála jeden turnaj před Roland Garros, myslím si, že to byla dokonce i tisícovka. Takže je připravena ideálním způsobem. V prvním setu prohrávala už 4-5, servírovala Švjonteková, ale od té doby to byla Kostiuková, která získávala všechny podstatné gemy. Rychlý pohled na kurt číslo 7. Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou nevyužili úvodní breakboly tohoto zápasu, a tak stále vedou 4-3 a je to 40-40. Mezitím Adam Pavlásek už běží k základní čáře a za maličkou chvíli půjde podávat za negativního stavu 1-2 ve třetím setu, ale právě Pavlásek teď bude mít při svém podání možnost srovnat zase na 2-2, hraje se hodinu a půl. Tohle české derby, připomínám, že Patrik Rykl s Petrem Nouzou proti sobě teď na Grand Slamu poprvé jako soupeři, dlouho hráli spolu, došli spolu do čtvrtfinále Australian Open v tomto roce, taky si odbyli vítěznou premiéru v Davis Cupu, ale teď po rozdělení nastoupili proti sobě a to by samozřejmě mohla být docela vítaná otázka pro oba, jak se hrálo proti bývalému parťákovi. Nikdy to nebývá úplně jednoduché. Pavlásek s Ryklem teď díky zásahu právě druhého jmenovaného vedou 15-0, prohrávají 1-2 ve třetím setu, vy o tom slyšíte přímo z Paříže na Radiožurnálu Sport. Krátká porada, teď Pavlásek mluvil na Rykla, který k němu stál zády, tak aby nebylo vidět, co mu říká, protože tady opravdu dává smysl schovávat trochu své rty, protože samozřejmě Češi si mohou rozumět a mohou i trochu odezírat. Teď výborně Oberleitner u sítě dokázal zakončit výměnu a je to 15-15. V tuhle chvíli zase srovnaný průběh tohoto gemu, kdy podává Adam Pavlásek. Ten zatím o svůj servis nepřišel ani jednou oproti svému spoluhráči Ryklovi, i proto ztratili první set 2-6, protože Rykl dvakrát na podání úspěšný nebyl. Teď ale Adam Pavlásek nabízí soupeřům možnost, protože po chybě z forehandu je to 30-15 pro Nouzu s Oberleitnerem a to samozřejmě by mohl být také jeden z klíčových momentů, protože obecně to platí v mužském deblu, v mužské čtyřhře na servisu se prostě ty gemy příliš nesmí. nestrácí. Deblisté jsou aktuálně velcí ranaři, umí opravdu velmi dobře hrát úhly, umí hrát dobře rychlost. Teď Adam Pavlásek zapracoval spíše na úhlu a donutil Nouzu k nepřesnému returnu 30-30, ale zpět k tomu, co jsem chtěl říci, to, že si tenista jako Patrick Rykl v prvním setu dvakrát prohraje servis, to se prostě v moderním deblu příliš často neděje. Každý break je důležitý, proto je teď velmi důležitá výměna za stavu 30-30. Nouza s Oberleitnerem vedou nad Pavláskem a Ryklem 2-1 ve třetím setu. Teď je to po 30. Adam Pavlásek podává do backendu. Rakušana, ten hraje pěkně pod nohy českého tenisty a výměna je rozehrána. Od základní je čáry, velké úhly, krosové údery, které teď Pavlásek narušil backendem na Nouzu. Ten byl připraven a je tady breakball pro dvojici Nouza Oberleitner za stavu 2-1 pro česko-rakouský pár. K tomu 40-30. Adam Pavlásek zkusil překvapit Petra Nouzu, ale ten byl opravdu náramně připravený a velmi nekompromisně backendem křížem ukončil celou výměnu. A je tady breakball. Adam Pavlásek bude na svém servisu odvracet právě tuhle příležitost. Zopakuje si první podání, protože to první se dotklo opásku a tak Oberleitner nemusel returnovat. Udělal to stejně, logicky, protože...
0: Na tenis se samozřejmě ještě vrátíme ve vysílání radiožurnálu Sport, ale teď se vydáváme zpátky do Ostravy, protože tam se podařilo Ondřeji Perušičovi a Jiřímu Sedlákovi postoupit do finále beachvolejbalového turnaje a právě tyto dva české beachvolejbalisty má teď u mikrofonu také náš reportér Krištof Kousal.
4: Ondřej Perušič a Jiří Sedlák po vítězném semifinále v tiebreaku na turnaji Ostrava Beach Pro. Pánové, jak si to vysvětlujete, že se ten turnaj takhle povedl, že si to takhle sedlo, Ondřej?
5: To se velmi těžko vysvětluje. My to sami úplně dobře nechápeme, takže to asi nemůžeme dobře vysvětlit. Sešlo se dohromady strašně moc věcí. To, že jsme ustáli nějaký neúplně dobrý vstup do turnaje, to, že jsme neměli co ztratit, ale taky to, že se nám podařilo tady hnání domácími fanoušky předvést asi to nejlepší, co umíme hrát. To, že to stačilo na finále, potom samozřejmě už je trochu i o štěstí.
4: Jiří, jak probíhala komunikace, zejména v tom tiebreaku by mě zajímalo, protože potom, co jste byli v absolutním laufu ve druhém setu, tak v tom třetím se dostali v koncovce Američani navrch, tak co jste si říkali mezi sebou?
6: Jak trenér, tak Ondra vedle mě se mě snažili vtlout do hlavy, ať fakt věřím tomu, co na ně máme nachystaný, ať fakt věřím tomu, co umíme, co máme nachystaný a ať držím to, co si domluvíme, že to zvládneme. A musím říct, že až na jeden moment jsem jim potom v těch krizových momentech se snažil věřit co nejvíc a nakonec se ukázal jako dobrá volba nic nevymýšlet a poslouchat zkušenáky.
4: Ondřej, vy jste tady opřený, jíte banán, občerstvujete se, kolik zbývá sil do finále?
5: Sil samozřejmě moc nezbývá, ale myslím si, že před takovouhle diváckou kulisou, tak se ještě nějaké najdou.
4: Jiří, jak těžké bude uklidnit možná tu euforii v sobě, zkoncentrovat se na to finále, nebo je to vůbec žádoucí, nechcete na té vlně zůstat a nechat se dál hnát diváky ve finále?
6: Já to vezmu, zkusím to vzít co nejpoctivěji a zkusíme se sklidnit něčím, jako je studená sprcha, fyzioterapie, nějaký žvanec a pak si dáme 20. Navštívíme fyzioterapii tady v Gongu, kteří jsou skvělí. Naše fyzioterapeutka Kamča taky skvělá, takže za nima se podíváme. A uvidíme, oni Kataři ani Švédi na to sice nevypadají, ale věřím, že už taky nebudou mít tolik sil, ale na jejich straně nejsou diváci, takže věříme, že ti nás v tom finále zase potáhnou.
4: Pánové, ještě jednou moc gratuluju. Ondřej Perušič, Jiří Sedlák postupili do finále turnaje Ostrava Beach Pro. Budou ho hrát od 16 hodin tady v dolní oblasti Vítkovic. Z Ostravy Krištof Kousal, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu Sport nás zajímá také fotbal. Čeští fotbalisté dnes nastoupí k předposlednímu utkání před mistrovstvím světa. V Praze na Letné přivítají v přípravě Kosovo. Trenér Miroslav Koubek v zápase plánuje nasadit především hráče, kteří jsou jsou na hraně nominace na šampionát a hned po duelu oznámí finální 26členný kádr pro závěrečný turnaj hraný v Mexiku, Spojených státech a také Kanadě, pro český tým tedy především v Mexiku a Spojených státech. To je zápas, který začne v 16 hodin na Letné, Česko-Kosovo, na něm pochopitelně také budeme, ale ještě předtím se ve 13 hodin vydáme do Uherského Hradiště. Fotbalisté Slovácka totiž chtějí dodělat rozdělenou práci. V domácí odvětě baráže o účast v příští prvoligové sezóně přivítají Artis Brno a do zápasu půjdou s pohodlným náskokem. Úvodní duel na hřišti soupeře totiž vyhráli 4-1. Kdyby po vysoké výhře náhodou někteří hráči cítili možnost polevit, speciální motivaci jim dodal služebně nejstarší hráč týmu Vlastimil Daníček.
8: Tak to odpovídal fotbalista Slovácka Vlastimil Daníček už před startem baráže o prvoligovou účast na otázku, co musí každý hráč udělat, aby mužstvo z Uherského Hradiště porazilo brněnský Artis.
9: Musí ukázat srdce, vášeň, touhu, chuť a nechat na hřišti úplně všechno, jak kdyby šlo o jeho poslední zápas v kariéře.
8: V tu dobu už sám Daníček věděl, že pro něj bude domácí odveta opravdu poslední zápas kariéry. Zveřejnil to ale až ve videu, které Slovácko vydalo poté, co úvodní duel na hřišti soupeře vyhrálo 4-1.
9: Když jsem přišel do Slovácka jako kluk, tak by mě nikdy nenapadlo, že tady strávím celou kariéru, že tady prožiju tolik zápasů, tolik radosti, ale i těžkých momentů, že tady najdu kamarády na celý život a že jednou přijde den, kdy se budu loučit a ten den je dnes.
8: Defenzivní univerzál strávil ve Slovácku s výjimkou jednoho hostování před víc než 10 lety skutečně celou kariéru a byl u největších úspěchů klubové historie, jako byl zisk českého poháru v roce 2022. Teď se zdá, že se bude loučit po úspěšně zvládnuté baráži. Trenér Roman Skuhravý ale ani po úvodní jasné výhře na hřišti soupeře nechce mluvit o tom, že je rozhodnuto.
10: Věřte mi, že to není fráze, prostě vůbec jsme neslavili. A vůbec, my nemáme fakt nárok na to, jako po té prasosezóně, kterou jsme předvedli, prostě být v nějaký euforii.
8: Zatímco Skuhravý mluvil o frázích, obránce Artisu Jan Štěrba zmiňuje kliše, když mluví o tom, jak se připravit na zápas, do kterého jdete s 3gólovou ztrátou.
11: Musíme se tady toto prostit, vyhodnotit si to a hodit to za hlavu. Jako samozřejmě to takové kliše, obligátní věc, co se říká dokola, ale nic nám jiného nezbývá. No, je tam 90 minut. To taky se dějí, samozřejmě bude to náročný, obrovsky náročný, ale my do toho určitě půjdeme na 100%. No.
8: Barážová odveta začne v Uherském Hradišti 1 hodinu popolední a po jejím konci tedy bude jasné, jestli se Slovácko podle očekávání udrží v nejvyšší soutěži, nebo dosud druholigový brněnský tým předvede zmíněný zázrak a postoupí. David Nekvinda, Radiožurnál.
0: Abych to přeložil, 13 minut chybí do začátku utkání Slovácko-Artis Brno, pochopitelně na tomto zápase také budeme, ale teď se snažíme co nejčastěji být na kurtech Rolanda Garrose, tedy na druhém Grand Slamu tenisové sezóny, takzvaném French Open, a na něm máme svého reportéra Davida Prouzu.
3: Petr Nouza s Neilem Oberleitnerem jsou výrazně blíže. Postupu do čtvrtfinále Roland Garros nad českou dvojicí Pavlásek Rykl vedou 4-1 ve třetím setu. Teď servíruje Patrik Rykl. Může se dočkat dílčího snížení na 2-4, ale z tohohle stavu je vám úplně jasné, že jeden break už získali právě Nouza s Oberleitnerem. Mezitím se na centrálním dvorci Filipa Chatriera rodí docela zajímavé překvapení. Marta Kostiuková vede totiž nad Polkou Švjontekovou 7-5, 5-1 a teď také při vlastním podání 40-15, takže Kostiuková velmi blízko k postupu rovněž do čtvrtfinále, mezitím Pavlásek s Ryklem díky dobrému podání Patrika Rykla snižují v Paříži aktuálně na 2-4.
0: Říká David Prouze, děkujeme mu za to a tím pádem se teď z tenisu vydáváme na fotbal, protože, jak zmíněno, v Uherském Hradišti se bude hrát odveta baráže mezi Slováckem a Artisem Brno. Slovácko zvítězilo v úvodním duelu v Brně 4-1. No a komentovat tu odvetu bude náš reportér David Nekvinda, kterému teď přeji hezké odpoledne, Davide.
12: Hezké odpoledne z Uherského Hradiště.
0: Jak velké jsou změny v sestavách oproti tomu prvnímu duelu? Dovolí si Slovácko nějakým způsobem polevit, když má lidově řečeno nahráno?
12: Ne, to určitě ne. Slovácko udělalo dvě změny v základní sestavě, respektive jeho trenér Roman Skuhravý. Z té základní sestavy vypadly Daniel Tetour a Alan Marinelli, místo nich Jan Suchan a Tihomir Kostadinov, ale to nejsou žádní třeba dorostenci, které by teď chtěl Roman Skuhravý zkoušet, to jsou zkušení hráči, kteří i v tom minulém zápase zasáhli do utkání a Slovácko pravidelně rotuje tu základní sestavu málo kdy, dvakrát v řadě stejná, takže to, že je zase drobně změněná, není žádné překvapení. Naopak pro mě osobně překvapení určitě je, že Artis Brno a jeho trenér Roman Nádvorník po tom úvodním zápase, který tedy Artis doma prohrál jednoznačně 1-4, tak neudělal v základní sestavě jednu jedinou změnu. Ten tým je úplně stejně poskládaný jako v tom úvodním duelu, a to včetně třeba i brankářské pozice, kdy Jiří Borek v tom zápase v Brně nebyl úplně jistý, ale přesto tedy dostává dnes opět přednost, a tak tedy Artis v úplně stejném složení jako ve středu.
0: Oba dva kluby jsou takzvaně z tvého regionu, Davide Nekvindo, tak tedy myslíš si, že Artis má na to, potom jak ho sleduješ v podstatě celou sezónu, stejně jako Slovácko, aby ho dokázal překvapit na domácím stadionu a třeba navázal na to, že úvodní utkání proti Slovácku velmi dobře rozehrál, protože Artis vedl 1-0 v tom zápase.
12: Tam byl Artis skutečně první půl hodinu jasně lepší, ale pak si myslím, že Slovácko převzalo otěže takovým způsobem, že si dovedu představit, že dnes třeba Artis o jeden gól vyhraje, ale ani to si úplně nemyslím. Myslím si, že i tím, jak jsou ty týmy teď psychicky rozpoložené, tak osobně spíš očekávám, ne úplně tak, jako třeba včera v zápase Táborsko-Baník, že to bude 5-0 pro prvoligostu, to rozhodně ne, ale bohužel z pohledu nezaujatého posluchače si myslím, že velké drama nás tady tentokrát v Uherském Hradišti nečeká, Slovácko si to bude hlídat.
0: Tak si to ověříme, to, co říká David Nekvinda, protože přibližně za 10 minut utkání mezi Slováckem a Artisem začne, právě David ho bude komentovat. Zatím díky, Davide, a naslyšenou.
12: Těším se, naslyšenou.

0: byla kapela Nickelback ve 12 hodin a 54 minut. Jsme Radiožurnál Sport. Těžké rozhodnutí má před sebou trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek. Národní tým připravuje na mistrovství světa, to začne za 11 dní. Před odletem do dějiště šampionátu čeká reprezentaci proti Kosovu přípravné utkání. Hned po něm bude muset Koubek říct třem hráčům, že s nimi na závěrečném turnaji nepočítá a do Ameriky neodcestují.
1: Cítím se blbě, samozřejmě ta situace je nevděčná, na koho to padne, tak mi to bude strašně lidsky líto.
2: Realizační tým má vytipované hráče, kterých se to týká. Trenér s nimi mluvil a seznámil je s tím, že jsou podle Koubkových slov v závěrečném výběrovém řízení. Rozhoduje vše, člověk musí mít určitý odhad, nastínil Koubek.
1: Toto přináší fotbal, to nebude první případ, kdy ty nominační kritéria, to síto se řeší tímto způsobem. Na to se netěším na ten moment, ten si skutečně neužije. Ale jak říkám, patří to k trenérské práci a to rozhodnutí padnout musí.
2: Ví Koubek, proti Kosovu dostanou šanci především ti, kteří jsou na hraně nominace na závěrečný turnaj. Tam se Češi kvalifikovali po dlouhých 20 letech. A nováčci, tedy Kabongo, Sojka a Sochurek, tak ti do utkání zasáhnou všichni. I když jde s Kosovem o přípravu na mistrovství světa, zápas bere trenér národního týmu se vší vážností. Vždyť na Letné se očekává návštěva okolo 12 000 diváků.
1: Mezistátní, tady nepřichází úvahu, abychom pojali jako nějaký tréninkový utkání. Na to budu apelovat, odehrát maximálním módu, maximální úsilí, že jo, se s tou sestavou, která bude, může tam být trošku neskušenější, ale určitě tam bude velká motivace celého mužstva to utkání zvládnout a předvést své individuální výkony. A není to něco, co bychom mohli podcenit mezistátní utkání, který vstupuje do historie a takhle to musíme přistoupit.
3: Jo, jak říkal trenér, velice kvalitní mužstvo. Viděli jsme po videoanalýze. Kvalitu mají, kolik v útočné fázi dokážou vystřelit gólu v takovýchhle zápasech a jsme si i vědomi za individuální kvality těch jednotlivých hráčů, kteří hrají na top úrovních, takže nečeká nás nic jednoduchého.
2: Doplnil trenéra Koubka kapitán národního týmu Ladislav Krejčí. Utkání Česko-Kosovo začne v 16 hodin. Z Letné Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
0: To byl fotbal, teď se z něj vydáváme na tenis.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: Protože tři čeští deblisté jsou na kurtu ve chvíli, kdy se teď hraje o postup ve čtyřhře Roland Garros a když jsou tři, znamená to, že nemůžou být všichni na jedné straně kurtu. Vysvětlí to spolu s tím, kdo postupuje, také náš reportér David Prouza, který je v Paříži.
6: Přesně tak, Adam Pavlásek a Patrik Rykl, to je čistá česká dvojice, která je na jedné straně a Petr Nouza a Neil Oberleitner, rakouský tenista, to je zase pár na druhé polovině kurtu a právě ten vede 5-3 a 30-0 a ve třetím setu servíruje Petr Nouza, téměř dvoumetrový Petr Nouza, který na servisu zatím velmi přesvědčivý po celý průběh zápasu a potřebuje ještě dva servisy k tomu, aby se dostal se svým, stále můžeme říkat, relativně novým parťákem do čtvrtfinále Roland Garros. Už byl ve čtvrtfinále Australian Open, to bylo ještě s Patrikem Ryklem. Teď to tedy může zopakovat znovu, to by ovšem Patrik Rykl nemohl trefit. Teď krásný return z backendu po lejně, který Oberleitner nechal proletět okolo sebe. Doufaje, že to bude out, ale nakonec to spadlo na čáru, nebo před čáru, to je v tuhle chvíli úplně jedno. Stav tedy 30-15 z pohledu servírujícího Petra Nouzy, k tomu 5-3 ve třetím setu, ale možná mírná komplikace nebo taková šmouha na té cestě ke čtvrtfinále, tohle samozřejmě také dost jednoduše mohlo být už 40-0. Teď tedy 30-15, servis Petra Nouzy, returnující Adam Pavlásek připraven a hraje sice dobře return pod nohy Oberleitnera, ale ten zareagoval skvěle a jsou tady opravdu matchboly. 5-3 a 40-15 pro česko-rakouský pár. Petr Nouza to všechno může za chvíli stvrdit z pravé strany. Mezitím připomenu, že stvrdila svůj postup Ukrajinka Kostiuková, když porazila Polku Švjontekovou 7-5 a 6-1. Možná trochu překvapení s ohledem na to, že Švjonteková je čtyřnásobnou šampionkou Roland Garros, ale zároveň tuhle sezónu nemá tak dobrou. Servis Petra Nouzy skvělý, dokázal ho ještě skrotit Patrik Rykl a následně Petr Nouza u sítě chybuje, takže první matchball je pryč. Přitom už to měl opravdu dobře připravené, ten balon se snášel z rakety Adama Pavláska z velké výšky dolů. Petr Nouza řadu takovýchto balónů trefil v pohodě. Tentokrát ho zastavila síť a dost možná se projevuje ta tíha situace, protože je to blízko blizoučko postup do čtvrtfinále Roland Garros. To už je v deblu velice solidní počin, ať už jde o přísun bodů, nebo také samozřejmě finanční odměny. 5-3, 40-30, servis Petra Nouzy zleva na Adama Pavláska.
7: asi bude.
6: Celý se to ještě zopakuje Petr Nouza v tuhle chvíli, protože si nenadhodil ideálně a také tam bylo nějaké vyrušení ze strany publika. Takže až teď znovu Petr Nouza podává na Adama a Pavláska. Je to krásná rána, bod z podání a Petr Nouza s Nílem Oberleitnerem slaví postup do čtvrtfinále. Roland Garros poráží ryze český pár Pavlásek Rykl ve třech setech 6-3 v tom závěrečném. A dobré zprávy přidám tedy také z českého pohledu, alespoň částečně tedy určitě českého pohledu. Kateřina Seniaková s Taylor Townsendovou v tuhle chvíli získali první set 6-4 nad ukrajinsko-japonskou dvojicí Kičenoková-Ninomiová. Takže v tuhle chvíli nasazené jedničky blíže postupu do čtvrtfinále. Tam už jsou Petr Nouza s Nílem Oberleitnerem.
0: Děkujeme Davidu Prouzovi, ale Davide, když jsme ve vysílání teď ve 12 hodin a 59 minut, tak by mě ještě zajímalo, předtím než se dostaneme také na odvetné utkání fotbalové baráže, nebo spíše části o udržení mezi Slováckem a Artisem Brno, to, jak vidíš ten nejzajímavější zápas dnešního pohledu, protože Jakub Menšík, připomeňme, bude hrát s Rusem Rubljovem, což by mělo být někdy v odpoledních, možná pozdně odpoledních hodinách. Jak vidíš šance Jakuba Menšíka po tom, co má za sebou poměrně dost složité zápasy, také proti Deminorovi v minulém kole musel otáčet navzdory tomu, že výsledek v dalších třech sadách vypadal poměrně hladce, předtím vlastně dlouhý pětisetový zápas. Jak vidíš jeho šance proti Rubljovovi?
6: No já doufám, že Jakub Menšík zregeneruje dostatečně, protože v momentě, kdy bude fyzicky připravený, tak bude prostě to 50 na 50. Tady nelze úplně určit favorita. Menšík sice dva vzájemné zápasy vyhrál, ale bylo to v roce 24 a na jiném povrchu, nebylo to na Grand Slamu na 3 vítězné sety, což je prostě obrovský rozdíl oproti tomu, když proti svému soupeři hrajete jenom na ten formát best of three, neboli nejlepší ze 3 setů. Jakub Menšík v momentě, kdy bude připravený a v momentě, kdy už v Paříži že není 33 stupňů, ale třeba jenom 23 samozřejmě, tak to je faktor, který by rozhodně mohl také Menšíkovi pomoci, protože balon bude lítat podobně rychle, není to jako, že by bylo 14 stupňů a déšť, ale zároveň Jakub Menšík bude moct se pohybovat na tom kurtu v trochu snesitelnější teplotě. Takže otázka samozřejmě, Martine, za milion, kdo to zvládne. Rubljov neměl zatím tak silného soupeře, si myslím, jako Menšík teď, když hrál proti Deminorovi, ale zároveň to znamená, že také pošetřil trochu více sil. Je to opravdu 50-50, 50 na 50, budeme věřit a doufat, že Jakub Menšík to zvládne a podívá se poprvé v kariéře do čtvrtfinále Grand Slamu a poprvé logicky tedy také na Roland Garros.
0: Děkujeme Davidu Prouzovi, to byl tenis, teď na fotbal.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: Už totiž začíná utkání mezi Slováckem a Artisem Brno, odvetný zápas v rámci baráže o udržení. Připomeňme, Slovácko první duel vyhrálo 4-1 v Brně a má tak pro domácí odvetu nahráno. Úvod utkání sleduje David Nekvinda.
8: Druhá minuta zápasu, zatím 0-0 v Uherském Hradišti, ale tedy v součtu s minulým zápasem stále 4-1 pro Slovácko, které zatím Artisu, dá se říct, nepůjčilo balon. Na druhou stranu taky si s ním prakticky nezahrálo na útočné polovině, zatím opatrný start, ale teď už Slovácko je u pokotového území. Havlík se tam snažil narovnat si míč na střelu, což mu nevyšlo. Balon mu sebral Pospíšil a Havlík pak ve snaze ten míč získat znovu, tak Pospíšila evidentně fauloval, takže teď si s balonem zahraje nějakou chvíli Artis, ale je to rozehrávka na obrané polovině. Jeřábek poslal bíč jenom dozadu k brankáři Borkovi, ten dává k levé léně Harazimovi, Harazim vrací na střed Štěrbovi a Štěrba už nakopává dopředu, jenomže do míst, kde je připravený pouze Daníček, tedy stoper Slovácka, který tak získal tým, tedy balon pro svůj tým a Slovácko může rozjet kombinaci, kterou teď docela aktivně napadá Adediran, ale Daníček před ním dokázal odehrát míč k brankáři Hečovi, který teď tedy zpracoval před vlastním velkým vápnem a zapojuje se do kombinace se svými spoluhráči. Za okamžik se připojí taky posluchači Radiožurnálu, mezi tím Heča nakopává míč až druhému golmanovi Jiřímu Borkovi, který trochu uklouzl, když šel pro ten balon, který letěl skutečně přes celé hřiště, ale uklouzl už v momentě, kdy měl míč pevně pod kontrolou, takže žádný problém pro Artis. Borek vstal a rozehrává nákopem do středového kruhu, kde Adediran dokázal pro Artis získat míč a hosté to teď zkouší po levé straně. No a teď se připojí tedy taky posluchači Radiožurnálu, jak jsem před okamžikem avizoval. Třetí minuta zápasu, Slovácko Artis Brno 0-0 z Uherského Hradiště, David Nekvinda, Radiožurnál. To byl ten vstup pro posluchače Radiožurnálu, pokračujeme v přímém přenosu, nic zásadního se tady nestalo, balon teď mimo hrací plochu, diskuze o tom, kdo bude vhazovat přímo mezi oběma lavičkami, nakonec se rozhodčí domluvili tak, že nechají míč Slovácku, takže Stojčevský poslal balon dozadu na Daníčka, který tedy, jak už zaznělo, hraje poslední zápas kariéry a teď zase nic nevymýšlel složitého, vyměnil si balon s dalším stoperem Rundičem a ten posílá dozadu Hečovi. Artis prohrává o 3 góly, když stav je 0-0, ale stát chápete, jak to myslím, takže bude muset začít trošku víc napadat tu rozehrávku Slovácka, která je zatím opravdu hodně, hodně pozvolná a teď míří po levé straně dopředu domácí tým, jenomže Trávníkova přihrávka už, která byla kolmá, tak tu našel jenom kapitán hostujícího týmu Jeřábek, takže teď si oba kapitáni vyměnili balon a s míčem hraje Artis, zatím ale ne směrem dopředu, ovšem naopak směrem až k brankáři Borkovi, který teď zaseknul odvážně před dotírajícím Havlíkem, ten tam proti němu vyběhl a Borek si troufnul na kličku v pokutovém území, vyšla mu pěkně, on Havlíka velmi dobře zná, Borek několik let působil tady ve Slovácku, ale jedničkou prvoligového týmu se nestal, teď sledoval už trochu na větší dálku to, jak u půlící čáry, kam pokračovala hra, jeho spoluhráč Adediran trefil loktem jednoho z domácích hráčů a Adediran dostává žlutou kartu, ještě se proti tomu tedy snaží protestovat, je to Trávník, který leží na trávníku, teď to tak vyšlo, to nebyl můj záměr, tady teď s tou souhrou jména domácího kapitána a s povrchem, na kterém se hraje fotbal, každopádně vypadá to, že zkušený záložník bude moct pokračovat v zápase a Adediran ještě stále s rozhodčím Volkem o té situaci diskutuje, ale už mu sudí ukazuje, že zkrátka diskuze skončily. Pátá minuta, stav 0-0 a Adediran si tady bude muset dávat pozor. Ve zbytku zápasu Slovácko rozehrálo nakrátko a nic moc nevymyslelo. Dopředu se teď snaží dostat Artis v souboji 1-1, ale Haman se nějak, když dobíhal dlouhý míč, fauloval Stojčevského, takže v šesté minutě stav 0-0 zůstane a taky zůstane Slovácko u míče. Slyšíte určitě atmosféru pod mým hlasem, kotel domácího týmu prakticky zaplněný, určitě lepší atmosféra i návštěvnost než na většině běžných prvoligových zápasů, i když Slovácko věří, že už o moc nepůjde, že ten náskok 4-1 si pohlídá. Havlík má teď míč v rukách na levé straně, protože po rozehrávce Slovácka se balon rychle dostal právě do autu, takže domácí teď rozehrávají jiným způsobem. Nakonec Stojčevský vhazoval a Slovácko je už docela hluboko na útočné polovině. Stojčevský u levé lajny nemá ale komu přihrát a tak se s míčem vrací až na vlastní obranou polovinu a přihraje golmanu Hečovi. Nemá důvod se někam hnát. Heča posílá balon na druhou stranu, kde nabíhal Blahut a tak, že dobrý míč od Heči nedostal, ale přeci jenom Blahuta dokázal pokrýt plechatý. Ten získal na okamžik balon pro Artis, ale odražený míč sbírá domácí tým, takže ten se teď z levé strany snaží dostat do pokutového území. Je to Uanda, ten už je uvnitř vápna, padá po souboji s plechatým, ale to rozhodně nebude pokutový kop a Artis se snaží dostat míč do bezpečí, což se ale nedaří a je tu střela, kterou jenom vyrazil golman Borek. Slovácko je v pokutovém území, ale Havlík to teď trošku přetáhl ještě jeden pokus Kostarinova, tak tam Havlík dostal po Borkově zákroku, střílel Rundič, Borek vyrazil míč, Havlík se dostal k balonu, ale trošku se mu zamotal pod nohama, už tam proti Havlíkovi se dokázalo postavit několik hráčů Artisu Brno, ještě se tady snažil přihrát spoluhráči, který byl přece jenom trochu lépe postavený, Kostarinov měl víc prostoru, ale už střílel z větší dálky a netrefil bránu, každopádně Slovácko tedy v 7. minutě mělo slušný závar v pokutovém území, gol to ale nepřineslo, stav 0-0 zůstává, respektive 4-1 pro Slovácko, když to sečteme s minulým zápasem této baráže. A domácí se teď chtěl jsem říct, derou do další šance, ale Uanda v souboji o balón fauloval Štěrbu, oba to dobíhali ten míč bok po boku, Uanda si pak příliš pomohl rukama v tom souboji, takže sudí Volek mu písknul faul a v 8. minutě tedy z toho šance nebude a stav 0-0 zůstává, rozehrává golman Artisu Borek. Jenom na krátko.
0: Davina Nekvindu budeme ve vysílání Radiožurnálu Sport občas přerušovat, pokud byste nechtěli ho přerušovat a chtěli ho poslouchat celých 90 minut utkání Slovácko Artis Brno, můžete k tomu použít ať už aplikaci Můj rozhlas, kterou máte nejspíše na mobilním telefonu, případně na tabletu, anebo pokud jste u internetu, tak můžete přes stránky radiožurnalsport.cz, popřípadě irozhlas.cz, tam všude ten internetový přenos, takzvaný stream, který k tomu můžete využít. Krátká pozvánka na to, co nás všechno čeká na Radiožurnálu Sport, protože je toho poměrně dost. V 15 hodin a 30 minut zápas o bronz na hokejovém mistrovství světa Kanada-Norsko, potom ve 20 hodin a 20 minut finále světového šampionátu ledních hokejistů mezi Švýcary a Finy. Češi skončili na turnaji, jak známo, celkově pátí. V pozdním odpoledne se k tomu přidá také tenis, konkrétně dvouhra, kde má Česko posledního zástupce Jakuba Menšíka. Jeho soupeřem bude Rus Andrej Rubljov, což budeme také prostřednictvím našeho reportéra Davida Prouzy nabízet. V 16 hodin začne hrát přípravné utkání česká fotbalová reprezentace, poslední domácí přípravný zápas před odletem na mistrovství světa. Soupeřem Čechů bude v Praze na Letné Kosovo a následně po utkání oznámí trenér Miroslav Koubek nominaci 26 jmen, která pojedou na mistrovství světa do Mexika, respektive Spojených států nejprve. Současně jsme také v rakouském Getzisu, kde probíhá desetibojařský meeting z známý to meeting, kde mimochodem před 25 lety stanovil Roman Čebrle světový rekord a teď ještě závodníky čekají poslední tři disciplíny. Mimochodem včera například Ehammer stanovil světový rekord mezi 10 bojaři v dálce, což byl skutečně excelentní výkon, jak se dostal přes 8-metrovou hranici. No a také budeme od 16 hodin na Radiožurnálu Sport sledovat finále beachvolejbalového turnaje v Ostravě, kam se probojovali Jiří Sedlák a Ondřej Perušič. To proti soupeřům, které ještě neznáme jménem, protože druhé semifinále se stále hraje, ale Švédové Almaz s Helvigem vyhráli nad katarskými soupeři úvodní set 21-18, v tom druhém ale prohrávají 9-10. Na Radiožurnálu Sport teď máme možnost se znovu vrátit na fotbal, konkrétně tedy do Uherského Hradiště, kde domácí Slovácko po úvodní výhře v barážovém dvojzápase 4-1 na hřišti Artisu Brno hostí tohoto jihomoravského regionálního rivala na svém stadionu a na tom je také náš reportér David Nekvinda.
8: 11. minuta zápasu, stav 0-0 v Uherském Hradišti, takže Slovácko drží ten třígólový náskok a už ho mohlo i navýšit. Jednoznačně zatím aktivnější domácí před okamžikem měli další slušný tlak u pokutového území, ale tentokrát neohrozili gólmana Artisu Borka, který teď reagoval na dlouhý Ndefeho nákop, ale vlastně nakonec ani nemusel. Ndefe chtěl od půlící čáry poslat míč do pokutového území, ale nesedlo mu to. Balón skončil výrazně vedle brány a za ní, takže Borek si vzal nový míč a bude ho rozehrávat. Vypadá to, že nakrátko zůstávají mu tam spoluhráči z brněnského Artisu, tomuto golmanovi, který ale nakonec se posílá dál směrem vpřed a je to dlouhý míč, který hledá hrotového útočníka Adedirana, ten poslal balon vysoko do vzduchu. Jako druhý se k míči dostal jeho spoluhráč Jeřábek, ale to bylo od Artisu vše. Jeřábkova hlavička nenašla žádného spoluhráče, jenomže pak dopadl podobně taky domácí tým, když chtěl rychle poslat dopředu balon na Havlíka, ten byl rozběhnutý na pravé straně, jenomže ten míč byl hodně nepřesný. Havlík rozhodně nemohl balon stihnout na hrací ploše, takže to bude opět rozehrávka brankáře Artisu Brno, tedy Jiřího Borka. Tentokrát mu tam nikdo na tu variantu nakrátko ani nezůstává. Borek, který to tady v Uherském Hradišti velmi dobře zná, bude posílat míč daleko z vlastní brány směrem dopředu, volí levou stranu, kde zase hledá Hrota Adedirana, který tentokrát ale neuspěl v souboji s Kostarinovem, jenomže od domácího záložníka, tedy Kostarinova, se balon odrazil do autu, takže Artis Brno za stavu 0-0 ve 12. minutě může pokračovat ve hře dopředu. Harazim po levé lajně hledal Hamanseniu, jenomže ten byl přikrytý Ndefem a Ndefe to spolu s dalšími ostatními hráči Slovácka zvládl tak, že domácí fotbalisté teď zase mají balon pevně pod kontrolou, i když zatím jenom na obrané polovině. Mění to Daníček, který posílá dlouhý nákop k pravému rohovému praporku, kam se snaží doběhnout Uwanda, ale nestihne to, tak, že Uwanda netrefil některého z fotografů, kteří tam sedí u toho rohového praporku. Tento kanadský hráč, který hostuje na Slovácku ze Slávie, hodně rychle sprintoval a pak naštěstí našel mezírku mezi dvěma sedícími fotografy a proběhl mezi nimi. Kdyby je tam povalil, tak to by mohlo být nepříjemné jak pro ně a pro jejich techniku, tak samozřejmě pro samotného hráče. Ale dopadlo to dobře, můžu o tom mluvit, protože Borek jako golman Artisu teď trochu otálel s rozehrávkou, nakonec zase hledal dlouhým míčem Adedirana, to je stále stejné, a Adediran tentokrát fauloval Vlastimila Daníčka, tedy hráče Slovácka, který zůstává ležet na trávníku ve 13. minutě za stavu 0-0. Zmiňoval jsem to Nějáska, který zůstává ležet na trávníku ve 13. minutě za stavu 0-0. Zmiňoval jsem to několikrát, Daníček hraje poslední zápas

0: 16. minuta zápasu, takže skutečně Kadri Adediran, ten tedy se s tím úplně nemaže zatím v tomto duelu a uvidíme, jestli tím Artis třeba neoslabí. Do zbytku zápasu, který je zatím 0-0, Slovácko rozehrálo po levé straně, tentokrát se k zakončení nedostane, Artis ale zase jenom odkopává balon do míst, kde je připravený právě Daníček, už tedy na nohách schopný pokračovat v zápase. Právě Vlastimil Daníček je dál u balonu, dává na pravou stranu Stojčevskému, zatím je to na obrané polovině, ze které se Slovácko snaží vyjet sérii přihrávek, ale teď Ndefe trošku zahnal spoluhráče Stojčevského, který však zvládl před Hamasenijou odehrát balon ke golmanu Hečovi. Heča teď úplně nespěchá s rozehrávkou, když stojí u balonu před vlastním pokutovým územím. Takže už tam běžel napadat Adediran a Heča kopnul do balonu, poslal ho na levou stranu, kde je trávník a Slovácko se díky tomu drží u balonu. Blahut na levé straně rozběhnutý, ale musí si zaběhnout pro balon k rohovému praporku. Teď už centruje do pokutového území, balon propadne až na druhou část nebo na vzdálenější část velkého vápna, kde se daří Slovácku kombinovat. Obrovská šance. Kostarinov dá gól a Slovácko, ne, pardon, Suchan je to a Slovácko vede 1-0, no a vypadá to taky na oznámení těhotenství, protože ten hráč, nakonec to byl Kostarinov, na poprvé jsem se trefil správně, si dává balon pod dres, tak jak to dělají fotbalisté, když čekají potomka. Slovácko po tom přitaženém Blahutově centru zleva doprava zvládlo udržet míč na pravé straně pokutového území a pak přihrát na střed Kostarinovi, který si tam seběhl, byl úplně sám a od penaltového puntíku se trefil po zemi k levé tyči z pohledu střelce. Skvěle sehrané Slováckem, to vede teď tedy 1-0 v tomto zápase, ale v součtu obou utkání už 5-1, no a skutečně těžko si představit, že ještě Artis Brno s tímto dokáže něco udělat a dostane se jako první druholigový tým přes baráž do první ligy. Kostarinov si tedy ještě užívá oslavy, už balon spod dresu, ale vrátil zpátky.
1: Slovácko vede 1-0 nad Artisem Brno v odvetném utkání. První zápas vyhrálo Slovácko v Brně 4-1, v součtu tedy 5-1 a vypadá to s Artisem Brno podobně, jako to dopadlo třeba s Táborskem v druhém utkání baráže. Táborsko, připomeňme, podlehlo v obou zápasech Baníku Ostrava.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: Na Radiožurnálu Sport se ale teď budeme věnovat fotbalu z trochu jiného pohledu. Dojemné, radostné, ale i vtipné momenty provázely včerejší finále fotbalové ligy mistrů. Paris Saint-Germain obhájil titul, v penaltovém rozstřelu zdolal londýnský Arsenal, který tak stále čeká na trofej z nejprestižnější evropské klubové soutěže. Už jsme vám souboj přiblížili z herního pohledu, slyšeli jste o výtržnosti v Paříži, je o tom, jak se o finále píše na zahraničních webech. Zbývají ještě sociální sítě a na ty se právě teď vydáme s Kristiánem Švedou. Přeji ti hezké odpoledne.
4: Krásné odpoledne, tak já začnu těmi vtipnými příspěvky na adresu anglického klubu, se jich totiž samozřejmě vyrojilo hned několik, tak pobavil mě třeba londýnský rival Arsenalu Chelsea. Admin profilu na sítě X totiž neváhal a pár minut po penaltovém rozstřelu přidal takovou provokativní pozvánku na prohlídku Stamford Bridge, tedy stadionu Chelsea. Píše se v ní: navštivte londýnský domov trofejí. Pozvánku doprovází několik fotografií, vitrín s poháry, trofejí z ligy mistrů nebo třeba mistrovství světa klubů a nechybí odkaz přímo na webové stránky klubu, kde si můžete zakoupit právě vstupenky na tu prohlídku.
1: No, prohlídka Chelsea, ne Arsenalu, ale nicméně připomeňme, že Arsenal v této sezóně aspoň tak moc smutnit nemusí. Na finálový duel na stadion Ferenci Puškáše v Budapešti se nedostal ani zdaleka každý fanoušek Paris Saint-Germain. I proto třeba bary a restaurace na vízely televizní přenosy na svých zahrádkách. Jenže ne všechny se povedly, jak měli, že ano?
4: Jeden z fanoušků Pařížanů sdílel na síti X video, jak v té nejvýpětější chvíli právě na jedné ze zahrádek přenos sledují desítky lidí. Penaltu Gabriela, který musí dát, aby série pokračovala. Mnozí sledující si situaci natáčí, další se třeba drží za ruce, někteří se i objímají, prostě doufají, že Paříž vyhraje. No a pak přijde asi ten nejhorší možný moment. Tipnete si podle zvukové ukázky z videa jaký?
1: Zní to trochu jako gól, ale viděl jsem to, napovím, gól to není.
4: Gól to není, ano, když se Gabriel rozeběhl, tak na té zahrádce prostě vypadl v televizi obraz i zvuk. Černá obrazovka, začal prostý chaos, všichni šíleli, křičeli, jak jste slyšeli.

0: Tak s odstupem času je to samozřejmě takový úsměvný moment, ale musím se přiznat, že kdybych byl na místě, já rozhodně by mi to radost neudělalo, ostatně jako zbylým fanouškům na místě.
1: Proto je výhodné poslouchat Radiožurnál Sport, nám se takové věci naštěstí nestávají. O jednu kuriozitu se postaral i prezident Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin. O jakou a kam se špatně postavil?
0: Ano, na síti X jsem na profilu TNT Sports objevil video, kde Čeferin předává medaile a chce informovat kapitána o tom, jak pak zacházet se samotnou trofejí. K prezidentovi přichází Dembele, ten neváhá a začíná s vysvětlováním, že kapitánem je samozřejmě Marquinhos a taky vidět, jak se Dembele směje a Čeferinovi vysvětluje, že z instrukce by musí jít za někým jiným.
1: V úvodu jsem mluvil i o dojemném momentu a ten souvisí právě s Marquinhosem. Jak?
0: Když Gabriel přestřelil při penaltách bránu, tak začaly velké oslavy Pařížanů. Fotbalisté běží ke kotli, všichni slaví, zatímco Gabriel má spojené ruce a tak hledí před sebe. No a ještě dřív, než spoluhráči doběhne Brazilce utěšovat a objímat místo oslav právě pařížský kapitán Marquinhos, protože to je jeho krajan a je to muž, po jehož boku bude pravděpodobně nastupovat na blížícím se světovém šampionátu, takže krásné gesto.
1: Mě to až překvapilo, že vlastně v tu chvíli nebyly větší ty emoce Marquinhose z toho, že znovu je u triumfu v Lize mistrů, ale že vlastně běží za tím, kdo zklamal.
0: A je možná na tom, určitě možná nějaký faktor byl v tom, že třeba už Paříž vyhrála Ligu mistrů loni, tak ty úplně bezprostřední prvotní emoce už Marquinhos prožil a teď opravdu ukázal velký charakter a přátelské vstřícné gesto ke svému krajanovi. Mně se to moc líbilo.
1: No mě ve výsledku také. Tohle byly sociální sítě, jejich přehled s Kristianem Švedou. Děkuji ti.
0: Naslyšenou. Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu Sport máme dobrý důvod v tématu Paříž pokračovat, nicméně ne z toho fotbalového, ale z tenisového pohledu, protože se vydáváme na Roland Garros za naším reportérem Davidem Prouzou.
2: No a za malou chvíli by možná mohl být známý další, alespoň z poloviny, český postup do čtvrtfinále, tentokrát v dámské čtyřhře. Mluvím samozřejmě o nasazených jedničkách Kateřině Seniakové a Američance Taylor Townsendové, protože tyhle dvě tenistky aktuálně vedou v utkání proti Ukrajince Kitchenokové a Japonce Ninomiové 6-4 a 4-2 a na servis se za maličkou chvíli bude chystat Američanka Taylor Townsendová. Takže nasazené jedničky, světové jedničky, to mají rozehrané znamenitě. Připomenu také to, že znamenitě hrál Petr Nouza s Rakušanem Oberleitnerem, porazili český pár Adam Pavlásek, Patrik Rikl ve třech setech. A můžu přidat třeba také dva relativně zajímavé výsledky ze singla. Ukrajinka Kostiuková vyřadila Polku Švjontekovou ve dvou sadách a Sorana Kirsteová v 36 letech postoupila do čtvrtfinále, když si poradila s Číňankou Wang. Odpoledne lomeno večer, to samozřejmě zatím nevíme, Jakub Menšík v osmifinále singla mužů nastoupí proti Rusku Rubliovovi, o tom samozřejmě na Radiožurnálu Sport budete slyšet velmi často.
1: Budete slyšet velmi často, David Prouza má naprostou pravdu, jenom na večer, připomínám, tu budeme mít velmi nabité. Ať už se to týká beach volejbalu v Ostravě, začíná v 16 hodin finále Perušič Sedlák na jedné straně, nebo v 16 hodin fotbalová příprava mezi Českem a Kosovem, případně potom od 15.30 souboj o bronz na hokejovém mistrovství světa a zároveň se také budeme ještě vracet do rakouského Gecisu na desetiboj. Bude to opravdu hodně nabité. Ve vysílání Radiožurnálu Sportu, ale máme nabité i teď ve 13 hodin a 23 minut, kdy se vydáváme zpátky na Slovácko, konkrétně do Uherského Hradiště. Slovácko totiž v baráži o udržení v Šancelize hostí v odvetném utkání Artis Brno za dohledu Davida Nikvindy.
3: 23. minuta zápasu a Slovácko už vede nad Artisem Brno 2-0, takže v součtu obou zápasů 6-1, i když ten gol ještě nemůžu úplně potvrdit, dal ho Michal Trávník, ale po skvělé akci, kterou provedl Uanda na pravé straně útoku Slovácka, se zbavil dvou protihráčů, Harazima a Štěrby, z té pravé strany šel směrem na gólmana, ale už byl hodně z úhlu a tak od brankové čáry poslal míč k penaltovému puntíku, kam dobíhal Trávník a ten z voleje mu stačilo víceméně trefit polovinu prázdné brány, což udělal. Ještě to krátce rozhodčí Volek konzultoval s videem, ale teď tedy dává pokyn k pokračování. 2-0 pro Slovácko a zatímco jste tady vy, posluchači Radiožurnálu Sport, nebyli, tak už nastal jeden okamžik, na který se čekal. začalo. Už v 17. minutě vystřídal domácí trenér Roman Skuhravý po úvodním gólu Slovácka Vlastimila Daníčka, tohoto hráče, který za Slovácko odehrál 353 ligových zápasů a strávil v něm takřka celou kariéru, takže Daníček, protože se dnes loučí, tak mu hráči obou týmů vytvořili takový špalír, zatleskal fanouškům, podal si ruku se všemi hráči, pak se dojemně objímal taky s realizačním týmem Slovácka a tím tedy ukončil fotbalovou kariéru. O Vlastimilu Daníčkovi už jako o profesionálním hráči neuslyšíte, ale zpět na trávník, protože teď Artis v náznaku šance, dá se říct, ale bylo to jenom velmi rychlé. Haman Senia na levé straně vybojoval míč pro hostující tým, hned centroval do vápna, jenomže tam nebyl vůbec nikdo z jeho spoluhráčů v těch místech, kam letěl balon, takže míč jenom proletěl pokutovým územím a bude rozehrávat nakrátko domácí golman Heča. Tady to skutečně vypadá v Uherském Hradišti teď už na takovou spíš oslavu, protože pětigólový náskok dává Slovácku, troufnu si říct, jistotu, i když je 25. minuta, tak stav 6-1 v součtu s minulým zápasem, když je to teď 2-0 pro Slovácko, skutečně si myslím, že nedává prostor pro nějaké pochyby. Artis se dostal k balonu, který pak ale rychle zamířil do autu, takže bude Plechatý vhazovat. Z pravé strany je to na útočné polovině, ale ještě ne tak blízko, že by to třeba mohl být nějaký dlouhý aut do pokutového území. Plechatý si nakonec vybírá na lajně Fombu, který je u rohového praporku, bude centrovat z té pravé strany do vápna. Tam je sice Hamansen, ale jeho hlavička míří hodně vysoko a to je tak vše, takže si pro ten balon doběhl golman Heča, počkal, až spadl přímo do jeho náručí a Slovácko může zase směrem vpřed. Dva hezké góly dali domácí fotbalisté, jsou teď rozjetí a chtěli by přidat určitě ještě další, ale teď Suchanovi utekl balon, když ho dostal do pokutového území, tak se snažil v rychlosti ve sprintu přebírat míč, ale nezvládl to a bude z toho tedy odkop od brány brněnského Artisu. Připomínám, ten první gól v 15. minutě dal Kostadinov, druhý tedy ve 21. Michal Trávník. Teď je minuta 26. a chystá se odkop od brány Jiřího Borka, golmana Artisu Brno. Ten tak jako prakticky vždy hledá Adedirana a Adediran tak jako ne úplně vždy, ale jako taky ne úplně výjimečně fauluje. Trefil tentokrát Kostadinova rukou někam do obliče, takže zase musí Artis míč odevzdat a Adediran ten opravdu riskuje, protože od 5. minuty hraje se žlutou kartou a že by od té doby polevil, se mi vážně nezdá. Slovácko se teď pokusilo o další kolmou přihrávku na Suchana, to přečetl Čoudek a je to naopak proti akce Artisu. Po pravé straně jí vede Fomba, který má prostor, byl faulovaný, ale rozhodčí dává výhodu. Fomba střílí a do té jeho rány snad hlavou se vložil stoper Stojčevsky. Tam opravdu skočil jak hokejista, když blokuje střelu. No a potom, co míč od Stojčevského zamířil za bránu a bude z toho rohový kop, tak tento severomakedonský obránce tam tak hecoval takovým tím klasickým gestem, kdy zvedáte ruce, kotel fanoušku Slovácka, protože ten je přímo za bránou, kterou teď stráží Milan Heča jako brankář domácího týmu. Martin Pospíšil bude rozehrávat rohový kop v podání Artisu Brno, tedy pro něj jedna z prvních šancí tohoto zápasu, aspoň se dostal do zakončení, ale nevyšlo, protože u míče je hned domácí tým a Uanda dává už na útočné polovině Kostarinovi, kterého dokázal doběhnout Haman Senia a tak z toho nebude další šance. Slovácka ve 28. minutě, ale domácí vedou 2-0 a kráčejí za záchranou v nejvyšší soutěži.
1: Říká David Nekvinda, opouštíme Uherské Hradiště a přepojujeme se do Paříže, kde bojují favoritky deblové soutěže, tedy Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová o postup a podle Davida Prouzy vypadá to bojují úspěšně. Davide.
2: Bojují velmi úspěšně. 6-4-5-2, 40-15 a teď dvojchyba Japonky Ninomiové znamená, že tohle utkání skončí vítězstvím 6-4 a 6-2 nasazených jedniček Taylor Townsendové a Kateřiny Siňakové, které si teď se svými soupeřkami, mezi které patří taky Ukrajinka Kičinoková, podávají ruce a velmi rychle slaví postup do čtvrtfinále v podmínkách, které poprvé připomínají, řekněme, kategorii příjemnou. V nějakých 22 stupních se teď děkují, mávají publiku. a tedy velmi rychle jsou mezi nejlepší osmičkou. Ušetřili, řekl bych, také dost sil, protože v tomhle zápase upřímně řečeno ruku na srdce se tolik nenadřeli a Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou jsou tedy pokračují v pavouku dál, stejně jako Petr Nouza se svým rakouským parťákem Oberleitnerem, když porazili český pár Pavlásek Rykl 2-1 na sety. V tuhle chvíli teď zatím z Paříže to asi stačí na nějakou malou až delší chvíli, protože zápas Jakuba Menšíka, to je až realita pozdního odpoledne či večera.
1: A to samozřejmě budeme často u Davida Prouzy. Připomeňme také to, co se děje na silnicích, ne přímo na těch českých. Pokud chcete slyšet zelenou vlnu, tak doporučujeme možná poslech Radiožurnálu, který bude zprávy vysílat častěji než my. My se zaměřujeme na to, co se děje a kde máme své reportéry, a to je opravdu hodně takových míst. Ale vrťme se k tomu, co se děje na okruzích, protože český jezdec Filip Salač ve velké ceně Itálie ve třídě Moto 2 v Mugellu dojel po startu z druhé pozice nakonec na pátém místě, ale přesto zaznamenal nejlepší výsledek v probíhající sezóně. Vyhrál Španěl Manuel González a upevnil si průběžné vedení v celém seriálu. Salač měl výbornou pozici, po startu s přehledem udržel druhou příčku, kterou měl po kvalifikaci, ale postupně začal na nejlepší trochu ztrácet, propadl se až na šestou příčku a v posledním kole po odstoupení jednoho ze závodníků se vrátil na pátou pozici. V tom průběžném pořadí seriálu je Filip Salač na 13. místě. 13 hodin 30 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport zpátky na fotbal do Uherského Hradiště odvetné utkání baráže mezi Slováckem a Artisem Brno. Také tento zápas komentuje David Nekvinda.
3: 3-0 pro Slovácko právě teď. Jan Suchan se raduje a toto je pro Artis už opravdu debakl. 31. minuta zápasu. 3-0 v tomto utkání a v součtu obou zápasů 7-1. Tak já se přiznám, že jsem ve vstupu pro Radiožurnál Sport před zápasem říkal, že nečekám žádný velký debakl, ale teď to tím tedy zavání. Řeknu taky informaci posluchačům Radiožurnálu, jak se zápas vyvíjí. 31. minuta utkání Slovácko vede nad Artisem Brno 3-0 z Uherského Hradiště David Nekvinda, Radiožurnál. No, tak se můžu dostat k tomu, jak padl teď ten gól po třetí. To byl krásný gól z pohledu, že šlo o kombinaci, kdy hráč, který střílel, už neměl extra těžkou pozici. Po rohovém kopu z levé strany Slovácko drželo míč nedaleko pokutového území a pak zase vykombinovalo tak, že Suchan opět u toho místa nedaleko puntíku pro pokutový kop, tam nechává Artis úplně nepochopitelně tak tolik prostoru hráčům Slovácka, dostal míč a dokázal ho uklidit do brány o levou tyč. Teď tedy i centimetry mohly pomoct Artisu, ale od té tyče se balon odrazil do sítě a je to tedy 3-0. A skutečně nezávidím hráčům brněnského týmu, že tento zápas musí dohrávat. Myslím, že kdyby mohli, tak skutečně hodí ten bílý ručník do ringu, respektive na hrací plochu, protože je to tedy 3-0 ve 32. minutě a Slovácko to vypadá, že si chce tento zápas ještě užít. A to navíc připomínám, že stále to je v součtu 7-1, protože Slovácko vyhrálo úvodní zápas 4-1, takže Artis by teď musel dát 7 gólů, aby postoupil, to už je zkrátka úplná teorie a Slovácko si užívá tento zápas, který přilákal hodně diváků, tak to v neděli v 1 odpoledne. Samozřejmě čekáme na údaj o návštěvnosti, dozvíme se ho ve druhém poločase, ale zpět na hřiště, tam Slovácko hledalo teď na levé straně rozběhnutého Blahuta dlouhý centr od Havlíka, který nebyl špatný, ale přeci jenom plechatý, jak ten centr dlouho letěl, tak se dokázal dostat před Blahuta a pro Artis na nějaký okamžik zajistit klid. Hosté se pak ale nedokázali s tím balonem dostat přes půlící čáru. Od Sedláka zamířil balon do autu a tak zase bude hrát Slovácko. Kostelník vhazoval na Ndefeho, ten dává na střed Stojčevskému. Stojčevský si vyměnil balon s Trávníkem a znovu je Stojčevský u míče, dává na levou stranu Rundičovi. Teď je to tedy taková klidnější pasáž a kombinace domácích fotbalistů u půlící čáry nedaleko středového kruhu, kde se teď zapojuje Havlík. Ten sice padá, ale Zastoupil ho Kostarinov a získal míč pro Slovácko. Přihrává už dovnitř do pokutového území Blahutovi. Blahut dává na pravou stranu Kostelníkovi a toto není gól, ale další obrovská šance. Patrik Blahut nalevo byl obsazený, ale viděl, že napravo uvnitř pokutového území má Kostelníka. Předal mu míč a Kostelník z voleje chtěl poslat balon do vzdálenějšího horního rohu. O pár decimetrů přestřelil bránu Jiřího Borka a tak tedy stav zůstává teď v uvozovkách jenom 3-0 ve 34. minutě zápasu. Za brankou Slovácka teď se hodně dýmí, tak že opět pyrotechnika na fotbalovém zápase, tak jak se s tím zkrátka nedaří stále úplně úspěšně bojovat, ale teď řekněme počasí nebo spíš vítr hraje pro fotbal. Vypadá to, že ten dým stoupá rychle nad hřiště, nad stadion a nemuselo by se třeba přerušovat. Stále se hraje ve 34. minutě, Slovácko tedy vede 3-0. Artis znovu po rozehrávce od vlastní brány víceméně jenom odevzdal balon a Slovácko s ním teď tedy zase kombinuje, ale tentokrát je to
1: Vypadá to, že Slovácko nebude mít v baráži úplně velký problém s Artisem Brno. Úvodní utkání, pravda, půl hodinu. Úvodní Artis byl lepší, vedl 1-0. Od té doby v součtu s dnešním zápasem 2,5 poločasu, 7 gólů Slovácka, tedy úvodní vítězství 4-1 v Brně, teď vedení 3-0 ve 35. minutě. Na Radiožurnálu Sport proto měníme sporty a vydáváme se do Rakouska na hranice se Švýcarskem, do Gecisu, kde se koná tradiční meeting. Je tam také Tomas Järvinen, český reprezentant, a je tam také náš reportér Jakub Marek, který sleduje 8. disciplínu 10 boje. Jakube.
4: Krásné odpoledne, Tomas Järvinen právě teď dopadl na doskočiště v tyčkarském sektoru a bohužel na podruhé nepřekonal 440 cm, to rozhodně je výška, na kterou Tomas Järvinen má, ale já jsem tady zhruba tak před 10-15 minutami sledoval gestikulaci mezi trenérem Josefem Karasem a právě Tomasem Järvinenem a zdálo se mi, bohužel, že tam opět má nějakou komplikaci zdravotní Tomas Järvinen podle toho, co si ukazovali, řekl bych, že to byl asi problém s hamstringem, tedy zadním stehenním svalem. Pár minut jsem si říkal, jestli vůbec bude pokračovat Tomas Järvinen v soutěži, který má ty zdravotní patálie dlouhodobě, přestože je obrovským českým atletickým talentem, je to juniorský světový šampion v 10 boji z roku 2024, ale Tomas Järvinen pokračuje dál v soutěži, kterou má rozjetou parádně, po 7 disciplínách je na 5. pozici tady na meetingu v Gecisu, ale co je podstatnější, tak on útočí, řekl bych, zhruba na výkon kolem 8400 bodů, možná pokud by se mu povedly ty závěrečné tři disciplíny, a takový výkon jsme naposledy viděli od Romana Šeberleho před 19 lety a on by se vlastně obdobným výkonem, pokud by to tak dopadlo, posunul na 4. místo české historie, desetibojařské za trio Šeberle, Dvořák, Změlík, ale to hodně ještě předbíhám, zvlášť když teď v tyčkarském sektoru se Tomas Järvinen trápí. On už naštěstí zakládal ještě na nižší výšce, na 4 metrech a 20 centimetrech, takže nula styče by to nebyla, ale bodová ztráta rozhodně pro Tomase Järvinena, protože on už letos vale se přenesl i přes 490 centimetrů, přestože to dlouho v tom halovém závodě v Ostravě vypadalo, že sotva skočí základní výšku, a nakonec se dostal na 490 centimetrů a tuto výšku překonal. Teď tedy bojuje se 4 metry 40 cm a neúspěšně před ním na 4,40 Rasmus Roslecht, estonský závodník, a to byla pro něj základní výška, takže tento Estonec, který byl těsně za Järvinenem v tomto závodě, tak Estonec zapisuje nulu v tyči, ale řekl bych, že to má na svědomí tak trochu i vítr, který se výrazně zvedá. Zatím jsem ty předpokládané bouřky a deště nedorazily, ale vítr je velký, boční, z pravé strany fouká tyčkařům a před ním už i velmi zkušený Francouz Mackensen Glety také třikrát schodil na své základní výšce, takže tady to bude slušné vyvěsí to, no a Tomas Järvinen už bude tím dalším tyčkařem v sektoru a bude mít tu svou poslední opravu na 4 metrech 40 cm. Rozleskává mu tady publikum i Josef Karasio, trenér. Järvinen 4.40 překonává s obrovskou rezervou, tak teď se zaradoval Tomas Järvinen a vypadá to, že nějaké zdravotní komplikace teď neřeší, teď je napumpovaný adrenalinem a podstatné je to, že bude pokračovat dál v 8. disciplíně 10 boje ve skoku o tyči. Z Getisu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Děkujeme Jakubu Markovi a hodně štěstí Tomasi Järvinenovi, protože posunout se za 3 české buď olympijské medailisty anebo mistry světa svým výkonem, to by opravdu bylo něco parádního. Ve vysílání Radiožurnálu Sport ve 13 hodin a 39 minut se znovu vracíme na fotbal, na odvetné utkání baráže o udržení mezi Slováckem a Artisem Brno. V Uherském Hradišti je náš reportér David Nekvinda.
3: Radiožurnál Sport. 39. minuta utkání, 3-0 pro Slovácko, které tedy v součtu s minulým zápasem vede 7-1. Teď nepříjemná situace pro jednoho z hráčů Artisu. Přiznám se, nedokážu ho teď identifikovat po standardní situaci, která předcházela tomu, že teď bude Artis kopat rohový kop, tak tam vypadá to Čoudek, to je, zůstal ležet a asi bude střídaný. Bylo to v takové té vřavě před golmanem a nebudu lhát, nevšiml jsem si, co se tam Čoudkovi stalo. Každopádně nahrad plochu jsou teď povoláváni nejen zdravotníci Artisu, ale i zdravotníci z nosítky, tak to je samozřejmě hodně nepříjemný okamžik pro Ondřeje Čoudka tedy nejvíc, ale samozřejmě asi pro všechny tady na stadionu nikdo nechce vidět, tak hráče odnášejí na nosítkách, každopádně Čoudek se nějakým způsobem hýbe, není to tak, že by byl snad úplně paralizovaný, ale radši tedy ho teď nakládají na ta nosítka a v zápase tedy dá se říct takřka 100% pokračovat nebude. Artis už chystá nějaké střídání. Čoudek teď ukazuje zdvižený palec nahoru a tomu samozřejmě tleskají, jak můžete slyšet i domácí tribuny, protože tedy tento hráč sice opouští hrací plochu na nosítkách, ale tím zdviženým palcem ukázal, že by snad nemělo jít o nic fatálního. Každopádně v tomto utkání už ho opravdu na trávníku nečekám. 41. minuta, 3-0 pro Slovácko a chystá se tedy rohový kop Artisu. Otázka, asi tu situaci nějak zkoumalo video, jestli tam nebyl Čoudek nějak zasažený, že to měl být pokutový kop, ale evidentně nic takového a tak se tedy teď chystá ten roh hostujícího týmu, který rozehraje Martin Pospíšil. Artisu chybí aktuálně na hrací ploše jeden hráč, Pospíšil posílá na přední tyč, tam je připravený Kostelník, odhlavičkoval do bezpečí, ale Artis ještě se dostává k odraženému balonu a Hamansen to zkusil, no to bylo snad ze 30 metrů. Rána, která mířila nad bránu, brankář Řeča jenom tak očima kontroloval, co se děje, a teď tedy střídání, které muselo přijít, místo Čoudka přijde na hrací plochu Samek, to znamená, že nejspíš mezi stopery, protože Čoudek je stoper, tak se zatáhne defenzivní záložník Jeřábek, je to tak, a Samek ho nahradí na té pozici v záloze. 42. minuta, rychlé střídání, Čoudek, ten teď už je někde uvnitř stadionu ošetřovaný, tak snad bude co nejdřív v pořádku a může se dál hrát. Kombinují fotbalisté Slovácka, kteří míří za záchranou v nejvyšší soutěži a teď si tedy přihrávají na obrané polovině. Zatím se z ní nedostávají a nemají úplně ani tu potřebu. Artis nějak aktivně nenapadá. Teď už přece jenom ano, Harazim tam přiběhl ze zadu ke Kostelníkovi a napadal až příliš důrazně. Je to faul a ale trenér Roman Skuhravý, přestože Slovácko teď vede 3-0, tak nebyl spokojený s tím, jak si jeho svěřenci přihrávali na vlastně obrané polovině a Kostelníka potom, co byl faulovaný, tak ještě seřval za něco. Tak je vidět, že Roman Skuhravý ani za toho stavu 7-1 v součtu obou zápasů nepolevuje a nechce vidět od svých svěřenců žádné vypuštění toho zbytku zápasu. Slovácko se dostalo na útočnou polovinu, právě Kostelník tam teď dává k pravé lajně Havlíkovi, ten nastřed Kostarinovi, balon létá teď víc vzduchem než po zemi, tak ho domácí dávají právě na zem. Tam je Rundič na levé straně, dává Blahutovi, který už je u pokutového území, přihrává za vápno Suchanovi. Střelci zatím posledního gólu na 3-0. Suchan dává doprava Defemu, zase Slovácko tedy obehrává pokutové území a snaží se do něj nějak dostat. Všechny tři góly po hezkých kombinacích, tentokrát to byl centr Defeho na zadní tyč z pravé strany, kde byl Blahut, ale byl pokrytý Jeřábkem a fauloval Blahut svého protihráče z Artisu, takže útočný faul ve 43. minutě. Slovácko musí odevzdat balon hostujícímu golmanovi Jiřímu Borkovi, který bude rozehrávat uvnitř vlastního pokutového území v tomto zápase, který tedy za okamžik dospěje do konce prvního poločasu. Bylo tam tedy ale střídání dlouhé Vlastimila Daníčka a ošetřování Ondřeje Čoutka, tak správně by asi rozhodčí měl nastavit docela dost sudí volek, ale vzhledem k tomu, jak se vyvíjí ten dvojzápas, tak si myslím, že žádné dlouhé nastavení ani v prvním, ani ve druhém poločase neuvidíme. Teď vidíme průnik Artisu po levé straně, ho vedl Fomba, který se dostal do vápna, centroval do předbrankového prostoru a bude z toho rohový kop, protože jeden z hráčů Slovácka, myslím, že to byl Kostelník, odvrátil ten balon za bránu. Přece jenom od toho stavu 3-0 už Slovácko trochu, řekl bych, polevilo směrem dopředu, víc kontroluje ten velký náskok a Artis se častěji taky dostane s míčem na útočnou polovinu. Několik rohů už jsme viděli, teď tedy další v podání Martina Pospíšila, tentokrát z levé strany, takže bude kroutit míč směrem do brány, ale nakonec ho chtěl ten balon poslat až na hranici velkého vápna, kde číhal Sedlák, jenomže to Slovácko přečetlo a Havlík nepustil Sedláka k balonu. Odražený míč, ale přece jenom Artis znovu získal a tak kombinuje na útočné polovině, ale ta kombinace teď míří až k půlící čáře, kde jako poslední hráč Samek a jeho centr na pravou stranu, který měl najít Hamanseniu, nenašel nikoho. Balon končí v zámezí, bude to autové vhazování, které provede Slovácko. Na vlastní obrané polovině, ale Artis nevypadá, že by teď chtěl nějak výrazně napadat tu rozehrávku domácího týmu a tak Rundič jenom v klidu přikulí na pár metrů Stojčevskému, který mu tam zůstal připravený. Právě Stojčevský je teď u míče, stále je to kombinace nebo hra na obrané polovině Slovácka. Fotbalisté Artisu teď nechávají domácí v klidu dokráčet až na útočnou půli, kde už ale přišel balon, který měl hledat Cuchana, jenomže ten byl pokrytý Plechatým a tak Plechatý získal míč pro Artis. A teď pozor, Adediran znovu fauloval na útočné polovině. Hráč, který už má jednu žlutou kartu, zůstává tam po souboji s Adediranem ležet na trávníku Rundič. No a podle mě si Adediran opravdu říká od té páté minuty o to, aby dostal druhou žlutou, ale vypadá to, že ještě vyvázne bez ní. Je to tak? 4 minuty nakonec nastavení, tak jsem se trochu mýlil, když jsem čekal, že rozhodčí volek nebude už dlouho trápit, když to tak řeknu hráče na hřišti v tom vedru, v tomto rozhodnutém dvojzápase, ale tedy rozhodčí volek tak, jak velí pravidla, tak potom několikerém přerušení první půle tedy nastavil poctivě a Slovácko na začátku nastavení se snaží jít vpřed nákopem na trávníka a bude to penalta. Ano, tam trávník běžel pro balon na levé straně pokutového území v souboji s Dominikem Plechatým. Ten míč by rozhodně neznamenal, že by trávník šel pak nějak sám na bránu. Ten balon mířil tak, že kdyby ho trávník stihnul, tak by to bylo sotva na hrací ploše a Plechatý přesto soupeři zasáhl asi nohou. Trávník upadl, hned se díval směrem na rozhodčího a volek chviličku váhal, ale pak ukázal na penaltový puntík, takže za stavu 3-0 je tu pro Slovácko ještě pokutový kop v nastavení prvního poločasu. Plechatý, ten se už snad ani moc nehádá. Místo něj to dělá kapitán Jeřábek, ale hráči Artisu, oni vědí, že teď už se hraje spíš o skóre. Samozřejmě nechcete končit nějakým debaklem, no ale to prostě Artisu hrozí. A vypadá to, nebo ne, že vypadá, bude to tak, že ten pokutový kop obstará přímo faulovaný hráč. Michal Trávník už tedy dal jeden gól v tomto zápase a teď se pokusí přidat kapitán Slovácka další v souboji s Jiřím Borkem, kterého dobře zná. Borek chytal za Slovácko několik let, takže je to souboj starých známých a rozhodčí Volek ještě kontroluje hráče za velkým vápnem, ještě stále nedal pokyn Michalu Trávníkovi, aby rozehrál, protože taky ještě asi nedostal posvěcení od videa, drží si ruku na uchu, takže ještě je teoreticky možné, že ten pokutový kop bude odvolaný a rozhodčí Volek stále diskutuje s asistenty u videa, těmi jsou Benešové, Jan Beneš a Adam Beneš, a teď ukazuje sudí Volek, že se půjde podívat na video, takže to vypadá, že spíš penalta nebude. Aha, tak on to bude totiž, byl to faul, ale k tomu kritickému kontaktu došlo ještě před velkým vápnem, což tady teď oznámil hlasatel, a je to taky jasné z toho, že rozhodčí Volek ukazuje, kam mají dát hráči Slovácka míč, a je to opravdu těsně před velké vápno, trochu z té levé strany, takže tentokrát spíš pro praváka na přímou střelu. No a tak Michal Trávník, který už se nejspíš těšil na to, jak oslaví druhý gól, tak tu příležitost možná ještě jako pravák dostane, ale bude to mít složitější. Není to pokutový kop, ale přímý kop z nějakých opravdu 16 metrů a 20 centimetrů. Je to těsně za velkým vápnem. Pět hráčů Slovácka teď stojí u míče a možná domlouvají nějakou fintu, jak rozehrát. Můžou si teď dovolit i třeba něco trošku zvláštního, něco trošku pro fanoušky. Vedou 3-0 v nastavení prvního poločasu v součtu s předchozím zápasem 7-1, takže pokud nedostanou 6 gólů v příštím poločase, tak se udrží v první lize. Tak uvidíme. Teď už rozhodčí Volek dává pokyn k rozehrání. Je tam několik hráčů, nakonec střílí Havlík, ale tentokrát trefil svou levou nohou jenom zeď. Míč se znovu odrazil k Havlíkovi a ten pak znovu ale trefil jenom proti hráče, kteří k němu dobíhali. Takže stav 3-0 zůstává. Slovácko je ale zpět pokutovém území. Centr Defeho z pravé strany nenašel žádného spoluhráče a Artis odkopává ke středovému kruhu a přichází konec prvního poločasu. Rozhodčí Stanislav Volek ho právě odpískal a připojí se na okamžik taky posluchači Radiožurnálu po té, co tedy skončil první poločas, a Slovácko míří za záchranou v nejvyšší soutěži, vede 3-0. Teď tedy ten vstup pro posluchače Radiožurnálu.
1: Na ten už samozřejmě ve vysílání Radiožurnálu Sport nemusíme čekat. Za chvíli vám na něm nabídneme sportovní přehled.

0: Tohle byl Machine Gun Kelly ve vysílání Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Slovácka kráčí za záchranou Šancelize. V součtu s úvodním utkáním vedou v baráži nad Artisem Brno 3-0. Druhý poločas začne zhruba za nějakých 14-13 minut a na Radiožurnálu Sport ho uslyšíte živě. Přestávku ale vyplníme teď také dalšími zprávami a to ve sportovním přehledu, který připravil Karel Schamberger. Vítám tě.
1: Hezký den. Fotbalová reprezentace se připravuje na mistrovství světa, které začne za 11 dní. Před odletem do dějiště šampionátu odehrají svěřenci trenéra Miroslava Koupka přípravné utkání proti Kosovu. Hrát se bude za 2 hodiny na Letné a po zápase realizační tým zveřejní konečnou nominaci na závěrečný turnaj. 3 hráče sebou do Ameriky trenér Koubek nevezme.
2: Cítím se blbě, samozřejmě ta situace je nevděčná, na koho to padne, tak mi to bude strašně lidsky líto. Toto přináší fotbal, to nebude první případ, kdy ty naši kritéria, to síto se řeší tímto způsobem. Na to se netěším na ten moment, ten si skutečně neužiji, ale patří to k trenérské práci a to rozhodnutí padnout musí.
1: Přípravný zápas Česko-Kosovo začne v 16 hodin, hned po něm oznámí realizační tým kompletní nominaci na mistrovství světa. Do dějiště turnaje odletí národní tým i hned po utkání. Ve čtvrtek ho totiž čeká generálka v New Jersey proti Guatemale.
0: Beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák postoupili do finále turnaje Ostrava Beach Pro. Do boje o zlato prošli díky výhře 2-1 na sety nad americkým párem Krep Beneš. Ondřej Perušič se snaží vysvětlit, co stojí za postupem do boje o zlato.
3: To se velmi těžko vysvětluje. My to sami úplně dobře nechápeme, takže to asi nemůžeme dobře vysvětlit. Sešlo se dohromady strašně moc věcí. To, že jsme ustáli nějaký neúplně dobrý vstup do turnaje, to, že jsme neměli co ztratit, ale taky to, že se nám podařilo tady hnání domácími fanoušky předvést asi to nejlepší, co umíme hrát. To, že to stačilo na finále, potom samozřejmě už je trochu i o štěstí.
0: Také tohle utkání začne v 16 hodin, stejně jako fotbal. Perušič a Sedlák budou hrát proti Švédům Amanovi s Helvigem a také tenhle zápas nabídneme na Radiožurnálu Sport.
1: Tenista Jakub Menšík se dnes na Roland Garros znovu pokusí posunout své kariérní maximum. Čeká ho 8. finále. Potom, co na 6. pokus dokázal porazit Australana Deminora, se utká s Andrejem Rubljovem z Ruska. Toho už v minulosti dokázal 2x porazit. Menšík ale tvrdí, že takové statistiky před zápasem vůbec nebere v potaz.
4: Pro mě to jedno, jestli to je 0-5 nebo 5-0 nebo 0-2-2-0. Ten další zápas je zase jiný, je to jiný den, jiný povrch, jiné podmínky a tak dále, že jo. Těším se, moje první 8. finále, na které nastoupím. A jo, určitě budu se snažit podat ten nejlepší výkon, co bude v mých silách.
1: Souboj Menšíka s Rubljovem se odehraje na kurtu Susan Lenglenové v podvečerních hodinách a na Radiožurnálu Sport o něm uslyšíte v častých reportážních vstupech. V mužské čtyřhře postoupil do čtvrtfinále česko-rakouský pár Nouza Oberleitner a to díky výhře nad českým duelem Pavlásek Rykl 2-1 na sety. Postup slaví také Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou po výhře nad ukrajinsko-japonskou dvojicí Kičenoková Ninomiová 2-0 na sety. A French Open ještě jednou, čtyřnásobná šampionka Iga Świątecová vypadla už v 8. finále. Polskou tenistku porazila 7-5 a 6-1 Ukrajinka Marta Kostiuková.
5: Radiožurnál Sport.
6: Sportovní přehled.
0: Hokejisté domácího Švýcarska a Finska budou bojovat o zlato na mistrovství světa. Švýcarům budou pomáhat fanoušci na tribunách v Curychu. Nejen o tom mluví finský útočník Sakari Manninen, který odehrál 3 poslední sezóny za Ženevu.
7: Odehráli jsme toho proti sobě hodně, dobře se známe. Mají skvělé fanoušky, dokáží udělat dobrou atmosféru, jsou hlasití, skáčou. Hraju ve Švýcarsku a je to tady vlastně takové vtipné hokejové prostředí. Moc se mi to líbí.
8: I really like it.
0: Finále mistrovství světa v hokeji Švýcarsko-Finsko začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu digitální stanice Radiožurnál Sport. Obrout začnou hrát Kanada s Norskem v 15 hodin a 30 minut.
1: Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková ovládly úvodní závod světového poháru v Sevě v kategorii dvojek bez kormidelnice. Připsali si tak premiérový triumf v seriálu v kariéře. A to navzdory tomu, že po polovině závodu byly Češky na 3. místě.
0: Slalomář Jakub Krejčí skončil na světovém poháru v Tlacenu třetí v časovce kajak krosu. Za malou chvíli ve stejné disciplíně začnou vyřazovací jízdy. Český reprezentant tak navázal na úspěch ze závodu kajakářů v klasickém slalomu, kde skončil také na bronzové příčce.
1: V rakouském Getzisu pokračuje druhým dnem více bojařský meeting. V českém dresu je Tomas Järvinen, který má za sebou 7 disciplín a teď bojuje o body v tyčkařském sektoru. Výkony českého reprezentanta sleduje přímo v Getzisu reportér Jakub Marek.
8: Tomas Järvinen zapsal už body za 440 cm v tyči, tedy i když se na této výšce musel zachraňovat posledním pokusem. Podstatné je ale to, že stále v soutěži za chvíli ho bude čekat 460 cm. Po 7 disciplínách drží český reprezentant v nabité konkurenci 5. místo a stále má naději na výrazný bodový součet vysoko nad 8000 body. Z Getzisu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Britský pilot Elfyn Evans z týmu Toyota vyhrál po třetí během 4 let japonskou rally a zvýšil vedení v mistrovství světa v automobilových soutěžích. Po polovině šampionátu vede pětinásobný vicemistr světa o 20 bodů před stájovým kolegou Tomakom Takamotou Kacutou, který v domácí rally skončil čtvrtý. 14-dílný seriál světového šampionátu pokračuje za měsíc v Řecku.
0: Tak jsme se dostali na konec sportovního přehledu. Děkuju Karlovi Schambergerovi.
1: Naslyšenou.
0: A teď už na Radiožurnálu Sport krátká pozvánka.
6: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
5: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
6: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
9: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
5: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské antuce neobhájí.
6: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
5: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
6: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
5: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
6: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.
10: 14 hodin. Aktuální zprávy a Kateřina Cousidisová.
11: Česko odpoledne a večer čekají velmi silné bouřky, přicházejí ze západu. V Paříži se otevírá fanzóna pro oslavy titulu PSG. Tenistka Siňaková prošla s Američankou Tausendovou do čtvrtfinále čtyř hry Roland Garros. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Prahy do Plzně na kilometru 47,5. A postupně se zatáhne, přidávají se přehánky, bouřky i kroupy, hlavně v Čechách a části Moravy. Teploty až 29 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Meteorologové varují před silnými až velmi silnými bouřkami. Výstraha platí pro západní polovinu Česka od Šluknovského výběžku až po jihozápad Moravy. Bouřky na naše území přicházejí hlavně z Německa. Pokračuje meteorolog Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
12: Při nich se může objevovat nárazy větru až 90 km za hodinu, také přívalový déšť, úhrny kolem 40 mm a kroupy, které mohou být výjimečně i přes 2 cm v průměru.
11: Kvůli intenzivním přívalovým dešťům hrozí lokální záplavy, například zatopení sklepů a podchodů. Lidé by si měli dávat pozor taky na blesky a na větrem polámané větve a vyvrácené stromy. Výstraha platí do dnešní půlnoci. U pařížské Eiffelovy věže se právě v těchto chvílích otevírá fanzóna. Fanoušci tam oslaví titul v Lize mistrů. Ten včera vybojovali fotbalisté PSG, kteří ve finále porazili anglický Arsenal. Přímo na místě je i náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
13: Tady před fanzónou pod Eiffelovou věží čekají tisícovky, ne-li desítky tisíc lidí, mnoho z nich mají modré dresy klubu PSG. Taky vidím, že slyším, že skandují. Před chviličkou zpívali francouzskou hymnu. Na rozdíl od těch včerejších oslav na bulváru Champs-Élysées, tady vidím i rodiny s dětmi. Na cestě jsem ale viděl ty následky včerejších nepokojů, zapálené popelnice, zapálené stanice sdílených kol. Proto některé asociace vyzývaly ke zrušení těchto oslav tady pod Eiffelovou věží. Policisté po celé Francii zadrželi skoro 800 lidí, nicméně ministr vnitra Laurent Nunez potvrdil konání těchto oslav s fotbalisté PSG, že by se měli dorazit kolem 16. hodiny. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
11: Lidé se dnes na internetu můžou zapojit do takzvaného bábovkového dne. Sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou upečenou a nebo třeba i z písku podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. Jak je možné se zapojit, říká koordinátorka rodinné politiky Krajského úřadu Libereckého kraje Zuzana Jackulíková.
14: Bábovku upečenou, namalovanou, vytvořenou z písku sdílejte na sociálních sítích s hashtagem Dík náhradním rodinám 2026 a hashtag Bábovkový den 2026.
1: Sport. Tenistka Kateřina Siniaková prošla s Američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále ženské čtyřhry na Roland Garros. Česko-americký pár porazil ukrajinsko-japonskou dvojici Kičenoková-Ninomiová 2-0 na sety. Do čtvrtfinále mužské čtyřhry prošel Petr Nouza s Rakušanem Oberleitnerem po výhře 2-1 na sety nad českou dvojicí Pavláse Krikl. Dnes v podvečer čeká posledního českého zástupce ve dvouhře Jakuba Menšíka v osmifinále Rus Rubljov. Fotbalisté Slovácka a Artisu Brno hrají odvetu baráže o šance ligu. Úvodní utkání vyhrál 4-1 tým z Uherského Hradiště. Stav a čas odvety ví David Nekvinda.
15: Za okamžik začne druhý poločas. Slovácko před ním doma vede nad Artisem Brno 3-0. Z Uherského Hradiště David Nekvinda, Radiožurnál.
1: Beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák si o titul na ostravském turnaji zahrají v 16 hodin proti Švédům Omanovi s Helvigem, kteří díky skreči Katařanů postoupili do finále.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D8 Uzdib a také na D1 u Ostředku. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na půltém kilometru vyprošťují po nehodě osobní auto z příkopu, vybočuje se do levého pruhu. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 34. kilometru se srazila dvě osobní auta, jsou v odstavném pruhu, projíždí se plynule. Na silnici 3 z Tábora ve směru do Prahy počítejte se silnějším provozem za Benešovem. Před druhým kruhovým objezdem se zastavuje, kolona pokračuje před Mráč, zdržení asi 20 minut. A na pražském okruhu ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Lohkov k Ořechu mezi 15. a 19. kilometrem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Od jeho západu přibývá oblačnost a postupně už se přidávají přehánky nebo bouřky. V jeho západní polovině budou srážky vydatnější, naopak na východ dorazí později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport posloucháte také po 14. hodině. Jsme za to moc rádi, protože dnes v neděli 31. května to vysílání je pořádně nabité, ať už se to týká tenisového Roland Garros nebo přípravy fotbalové reprezentace, případně také zápasům o medaily na hokejové mistrovství světa, atletickému desetiboji v Getsisu, případně beach volejbalovému turnaji v Ostravě. Je toho zkrátka hodně, ale za chvíli se vydáme ne na úplně jiný sport, ten sport už jsem zmiňoval, ale na úplně jinou soutěž.
16: Radiožurnál Sport
5: a Martin Charvát.
0: Ve vysílání Radiožurnálu Sport se totiž vracíme na Slovácko, kde se hraje barážový dvojzápas, konkrétně to druhé odvetné utkání mezi Slováckem a Artisem Brno. V celé sezóně Slovácko dokázala jenom jednou zvítězit o více gólů, a to když trochu překvapivě doma porazilo Plzeň v této sezóně 3-0. To je nejvyšší výhra Slovácka v této sezóně. Dnes se hraje úplně poslední zápas v českých nejvyšších soutěžích a Slovácko právě v té odvětě hostí Artis. Za dohledu Davida Nekvindy.
15: 46. minuta, takže začal teď před okamžikem druhý poločas. Stav 3-0 pro Slovácko, které míří naprosto s jistotou za udržením v nejvyšší soutěži, protože Artis by musel dát teď 6 gólů. Trenér Roman Nádvorník udělal 3 změny. Na hřiště přišli Fulnek, Toula a Vukarinovič, ale teď už se hraje spíš o to, aby Artis, řekněme, neutrpěl nějaký větší debakl o tom, že nepostoupí a rozhodnuto. Slovácko se teď pokusilo dostat míč za obranou linii Artisu, kde byl připravený Suchan, taky ten balon zpracoval, ale rozhodčí Paták, tedy asistent rozhodčího na čáře, zvedl praporek hned, bylo evidentní, že je to offside, takže tu situaci ani nenechal dohrávat a hrát budou fotbalisté Artisu Brno, konkrétně golman Borek, který tedy odkopává v těsné blízkosti svého pokutového území na levou stranu, tam se snaží teď Toula získat míč v souboji s Ndefem a Ndefe tam evidentně fauloval nováčka na hřišti v dresu Artisu u rohového praporku, takže bude to rozehrávka Artisu, dá se říct právě takový zkrácený roh, vytažený i trochu víc směrem k půlící čáře, směrem do hřiště, pro Pospíšila tedy příležitost poslat dost přesný centr na přímou střelu na bránu, to bude jenom velmi těžko, i když samozřejmě zakroutit to jde. Pospíšilovi spoluhráči se chystají před golmanem Slovácka Milanem Hečou. Když jsme u golmanů Slovácka, tak jiný Tomáš Frišták dnes končí kariéru, stejně jako Vlastimil Daníček, který střídal v prvním poločase, ale zatímco Daníček se tedy loučil na hřišti, tak Frišták, který ve Slovácku byl teď v poslední sezóně nebo sezónách golmanskou trojkou, tak ten není ani v zápise o utkání. Už letí centr do pokutového území, kde se dostane možná k zakončení Artis. Ano, je to tak, a střela Touly tečovaná těsně vedle, tak z takové skrumáže balon odpadl nebo vypadl k Toulovi, který za malým vápnem vystřelil, ale bylo tam ještě hodně noh a od jedné z nich se tedy míč odrazil do rohu.
0: Tím pádem na začátku druhého poločasu stále Artis prohrává na Slovácku 0-3 a v součtu s úvodní porážkou 1-4 to nevypadá, že by se měl podívat do české nejvyšší fotbalové ligy. Tu nejvyšší desetibojařskou ligu už se nějaký ten pátek snaží hrát Tomas Järvinen, český juniorský mistr světa, který teď soupeří s těmi nejlepšími na prestižním mítinku v rakouském Gecisu. Za nás, tedy Radiožurnál Sport, je na tom mítinku Jakub Marek.
8: A Tomas Järvinen, přestože měl na té předešlé výšce 4 metrech a 40 cm velké problémy a zachraňoval se posledním pokusem, tak svou další postupnou výšku 460 cm zvládl hned na poprvé, takže uklidnění pro českého 20-letého atleta. A na rozdíl od něj teď ještě někteří jeho soupeři bojují právě s laťkou výšce 4 metrů a 60 cm. Před okamžikem se to nepovedlo skvělému běžci Nizozemci Jeffovi Tessel, takže ten zapisuje 450 cm a na 460 překvapivě. Teď se trápí i Kanaďan Damien Warner, což je olympijský vítěz z Tokia z roku 2021, ale tady v 36 letech ukazuje, že je stále skvělým atletem, třeba stovka za 10-28, to skutečně v 36 letech je výjimečný výkon. Po 7 disciplínách byl Warner na třetím místě za dvojicí EH Neugebauer a právě tato dvojice v té tyčkarsky lepší, vedlejší skupině, která skáče aktuálně o 30 cm výš, tedy na 4,90, tak Ehammer i Neugebauer už oba zdolali 490 cm a budou pokračovat na 5 metrech, na rozdíl třeba od Američana Hakima McMorrise, vedoucího muže letošních světových tabulek, tak ten už do této soutěže skoku o tyči nenastoupil. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Jakub Marek z Gecisu, jenomže Jakuba Marka si ještě ve vysílání Radiožurnálu Sport podržíme, a to ne kvůli tomu, co se děje v Gecisu, ale kvůli tomu, že dnes bude diamantová liga v marockém Rabatu, kde se představí známá jména mezi koulaři Ryan Krauser, mezi výškařkami Jaroslava Mahučichová a mezi oštěpaři také Jakub Vadlejch. Ty si, Jakube, náš atletický expert, Jakuba Vadlejcha sleduješ poměrně pozorně. Jak všichni víme, tak zimní sezóna se oštěpařů logicky netýká. Tak jak je na tom Jakub Vadlejch podle tebe na začátku této sezóny?
8: Myslím si, že na tom rozhodně lépe než v té minulé sezóně, ve které se potýkal s bolavým kolenem a tyto problémy prakticky poznamenaly celou tu jeho minulou sezonu, ve které se sice nakonec dostal do elitní dvanáctky na světovém šampionátu v Tokiu, ale víc už z toho vyndat, řekl bych, nemohl Jakub Vadlejch. Ta sezona byla pokažená pro něj minulá, teď je na tom rozhodně lépe. On v tom prvním závodě v Tokiu To byl závod o kategorii níž zlatá kontinentální tour v Tokiu, tak tam hodil 85 metrů 24 cm a vlastně tak daleko vůbec v loňské sezóně nehodil, takže vypadá to, že je na tom o dost lépe, sám o tom tak mluví, že se příprava povedla, přestože už není nejmladší, tomu se také rád vždy zasměje, tak stále je na tom velmi dobře a myslím si, že dnes by mohl být velkým soupeřem těch elitních oštěpařů, jako je třeba Grenadian Peters, Trinidadian Wolcott nebo třeba Kenyan Jego.
0: Říká Jakub Marek, děkujeme mu za to, jak vidíte, v atletice se opravdu vyzná. My se teď vydáváme za mužem, který se vyzná ve fotbalu, především v Jihomoravském kraji a také v tom Zlínském, tedy Davidem Nekvindou. David Nekvinda totiž sleduje fotbalový odvetný zápas baráže mezi Slováckem a Artisem Brno.
15: Dál kombinuje na obrané. 52. minuta zápasu, stav 3-0 pro Slovácko, takže vzhledem k tomu, že v součtu obou zápasů je to 7-1, je to rozhodnutý dvojduel a Slovácko se udrží v nejvyšší soutěži. Teď na startu druhého poločasu Artis hraje, řekněme, sympaticky a měl dvě solidní šance Toula, tedy nový hrot Artisu, který střílel Adedirana v poločase. Jednou Toula střílel tak, že trefil v předbrankovém prostoru jednoho z protihráčů a byl z toho rohový kop a po druhé to byla právě po rohovém kopu taková patička ve vzduchu, kterou ale dokázal vyrazit brankář Slovácka Heča. Teď můžou být oba golmani celkem v klidu, hraje se daleko od obou branek u půlící čáry a chviličku se hrát nebude, protože balon je mimo hřiště, bude vhazovat z levé strany Artis, konkrétně si jde promíč Štěpán Harazim, který teď ale zase musí udělat pár kroků vzad, protože rozhodčí Volek mu ukazuje, že si popošel příliš dopředu. Harazim vazuje po levé léně dopředu, hledá tam Fombu, který ale padá po souboji a hrát můžou tedy fotbalisté Slovácka, kteří se dostali k míči, protože ten faul, tedy ten souboj nebyl faul. Nákop Rundiče po levé straně přinesl míč sražený do autu, takže vhazuje Rundičův spoluhráč Blahut a Slovácko zůstává na útočné v polovině v 54. minutě utkání, když vede nad Artisem 3-0 a míří k jistotě, nebo míří už k záchraně v nejvyšší soutěži. Slovácku teď ale nevyšla kombinace na útočné polovině, jenomže Samek jako hráč Artisu, který se dostal k míči, s ním taky nic nevymyslel a vlastně ho jenom odevzdal domácím fotbalistům, kteří teď postupně se zase vracejí trochu víc dopředu, ale zatím je to opravdu hodně postupné. Stojčevsky přihraje ze středového kruhu doprava Ndefemu a Ndefe to opravdu hodně postupné. Stojčevsky přihraje ze středového kruhu doprava Ndefemu a Ndefe není nikým napadaný, podrží míč, přihraje na krátko trávník.

prodloužit Vukarinovičovi, ale ten nebyl v místech, kam Fulnek balón sklepnul hlavou, takže to byl zase odevzdaný balón pro domácí fotbalisty v bílých dresech. Slovácka 55. minuta zápasu 3-0 pro domácí, kteří teď kombinují u půlící čáry. Rundič zleva doprava na Ndefeho. Ndefe posune k pravé lajně Kostelníkovi a ten zase vrací na střed Stojčevskému. Stojčevský doleva Rundičovi, ten už je pod tlakem Vukarinoviče, ale dokázal dát do lajny Suchanovi a Suchan posílá za obranu Blahutovi, ten už je uvnitř pokutového území, ale musel trošku zpomalit, když zpracovával míč, takže už je obsazený, přesto střela na zadní tyč, která trefila jednoho z hráčů Artisu, který tam dobře blokoval. A tak brněnští fotbalisté nebo fotbalisté brněnského týmu se můžou pokusit o protiútok. Je zastavený Toula u pravé čáry a zůstává ležet před lavičkou po faulu Stojčevského. Naštěstí Toula zase rychle vstane a v zápase bude pokračovat bez nějakých větších problémů. Míří na svoji pozici na hrotu útoku od pravé postraní čáry. Teď mezi oběma lavičkami bude rozehrávat zkušený záložník Artisu Martin Pospíšil, ale tak rozhazuje rukama, ukazuje, že nemá komu. Pospíšil je ve druhém poločase kapitán týmu, protože ten tradiční Michal Jeřábek střídal v poločasové přestávce. Pospíšil nakopl míč dopředu, ale Toula ten balon jenom vrátil vlastně směrem k půlící čáře, kde ale zase hrají hráči Artisu a Samek se po pravé straně snaží dostat dopředu. Nakonec takovým hezkým lobem překonal dva hráče Slovácka a přihrál Fulnekovi. To byl hezký fotbalový moment a Artis postupuje dál směrem až dovnitř pokutového území, kde se Toula znovu dostal ke střele, ale opět tam proti němu byli připravení hráči Slovácka, kteří tu ránu zablokovali a bude z toho rohový kop. Michal Trávník tam teď ale trošku zakřičel na své spoluhráče, prostě nechce připustit nějaké výrazné polevení a i když Slovácko vede 3-0 v tomto zápase a 7-1 v celé baráži, tak v 57. minutě teď tedy se domácí fotbalisté upozorňují na to, aby zůstali koncentrovaní i do závěrečných 10 minutovek. Pospíšil a jeho centr z pravé strany, na který sice vyskočil Plechatý jako hráč, který se dostal nejvýš, ale jeho hlavička zamířila hodně vedle brány Milana Heči, ten mohl zůstat úplně v klidu, jenom si dojde pro nový míč a bude rozehrávat. Tento golman Slovácka přihrává nakrátko stoperu Rundičovi, který může v klidu mířit krokem vpřed, protože hráči Artisu si zalezli až k půlící čáře, nijak teď nenapadají rozehrávku domácích fotbalistů, kteří si tak stále přihrávají mezi obránci. Teď je to zase Rundič, který má míč na své noze, přihrává na střed Kostarinovi, ten si tam tedy seběhl jako záložník mezi tu stoperskou trojici. Trošku už napadá Vukarinovič, ale je to spíš takové napadání pro oko teď v podání Artisu a Slovácko kombinuje u půlící čáry stále úplně v klidu. Na pravé straně Ndefe přihrává už na hranici vápna vzduchem Trávníkovi, ten dokázal zpracovat a chtěl z pravé strany odcentrovat do vápna, to sice se nepodařilo, ale míč je sražený znovu k hráčům Slovácka a tak chtěl jsem říct, že Trávník bude znovu centrovat, nakonec si to ale na poslední chvíli rozmyslel, přihrál pod sebe Ndefemu, kombinace na pravé straně pokračuje, tentokrát ale nepřesně, míč se kutálí za brankovou čáru a bude to tedy odkop brankáře Jiřího Borka, tedy gólmanu Artisu Brno v 59. minutě zápasu, ve kterém Artis v Uherském Hradišti prohrává 0-3 a už opravdu nemá šanci, aby postoupil do první ligy a stále tak tedy bude platit i po tomto zápase, že druholigové týmy se přes baráž do nejvyšší soutěže ještě nikdy dostat nedokázali, nebo ani jeden z nich to nedokázal. Borek teď poslal míč na útočnou polovinu, tam ale našel jenom protihráče Kostarinova, teď je to taková hlavičkovaná snaha o to dostat balon pevněji pod kontrolu a ten míč dostanou hráči Slovácka, protože tam fauloval záložník Artisu Samek. A tak bude rozehrávat obránce domácího mužstva Stojčevský nakrátko pro dalšího z obránců ze stoperů Rundiče. Rundič ten přímo teď na ten puntík na středu hřiště přihrál Kostarinovi. Kostarinov dává doprava Defemu. Slovácko zase rozjíždí tu sérii krátkých přihrávek, které nedokážou hráči Artisu nějak blokovat a upřímně se ani o to moc nesnaží teď, protože čekají zalezlí na své obrané polovině. Slovácko to zkusí po pravé straně, kde Kostelník už dává doběhu Trávníkovi, ten se dokázal zbavit protivníka.

0: A vbíhá po pravé straně do vápna, kde přihrává Uandovi, ale ten byl obsazený a bude z toho rohový kop, protože před Uandou odkopl míč Plechatý a Plechatý tam zůstává ležet na trávníku, tak on to asi nakonec rohový kop nebude, ale právě faul na Plechatého je to tak.
1: Slovácko Artis v odvetě 3-0, v součtu 7-1 pro Slovácko, tady to vypadá, že je poměrně hotovo a tím pádem se na Radiožurnálu Sport vydáváme znovu do rakouského Getsisu, znovu na snažení českého desetibojaře Tomase Järvinena. Ve tyčce, tedy osmé disciplíně, ho sleduje Jakub Marek.
2: Tomas Järvinen 470 cm napoprvé nepřeskočil, nezdolal laťku v této výšce, zatím má 460 ve svém zápisu, za to by měl 790 bodů, no a každých 10 cm je v tyči zhruba 30 bodů, takže skutečně tyčka je velmi dobře bodovanou atletickou disciplínou. A teď Damien Warner, Kanaďan, 470 na podruhé nezdolává, on se zachraňoval na 460 na potřetí, ale teď bude muset skákat na třetí pokus i 470, ale to bude až po Tomasi Järvinenovi. Tomas Järvinen, ten je dalším mužem v té tyčkařské skupině B. Když se podíváme do Ačka, tak v Ačku před chvílí překonal pětimetrovou hranici Němec Neugebauer, to se předtím povedlo i Švýcarovi Ehamrovi, to jsou dva nejlepší muži toho dosavadního pořadí meetingu v Getsisu, dostal se přes 5 metrů i Němec Amadeus Gräber, ale ten rozhodně kartami v popředí míchat nebude, ale teď už Tomas Järvinen a druhý pokus na 4 metrech a 70 centimetrech. Český rekordman už se rozebíhá ke svému pokusu. 4,70 na podruhé překonává Tomas Järvinen, takže opět velká radost českého 20-letého atleta a ještě po očku ve vedlejším sektoru sledoval Japonce Maruyamu a zatleskal mu ještě než si stačil dojít pro tyč, protože Maruyama překonal 5 metrů. On o tom včera i mluvil po tom prvním dnu Tomas Järvinen, že je tady zkrátka parádní desetibojářská parta. Samozřejmě soupeří mezi sebou, ale spíš než na to soupeření mezi sebou, tak atleti vidí ty své propočty, vidí ta svá maxima v jednotlivých disciplínách, takže spíš bojují sami se sebou a je tady obrovský přátelská atmosféra mezi tou 23 deseti bojařů, ale i mezi 7 bojařkami jsem tam viděl taková velmi hezká gesta fair play. 7 boji, tomu se samozřejmě tolik nevěnujeme, protože českou účastnici tady česká atletika nemá, ale po 5 disciplínách 7 boje je na prvním místě Švýcarka Kelly Novák, která v dálce se dokázala dostat na parádních 696 cm, to už i mezi specialistkami bylo velmi zajímavé, takže Švýcaři mají jak v deseti boji Ehamra, tak v 7 boji Kelinovou skvělé dálkaře, ale samozřejmě my se budeme dál zajímat hlavně o deseti boji, protože Tomas Järvinen odhaduje za nějakých 10 minut by měl pokračovat na 4 metrech a 80 cm v 8. disciplíně deseti boje. Z Getsisu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: U toho samozřejmě budeme, stejně jako budeme u fotbalového utkání českých hráčů před odletem na mistrovství světa proti Kosovu, to je přípravný zápas, stejně jako u zápasů o medaily na hokejovém světovém šampionátu, a stejně tak budeme i v Ostravě na finále beach volejbalového turnaje, protože tam se Švédy Amanem a Helvigem střetne česká dvojice Jiří Sedlák, Ondřej Perušič. No a také nebudeme chybět u toho, až se bude tenista Jakub Menšík dnes na Roland Garros snažit znovu posunout své maximum. V osmi finále se totiž Menšík utká s Andrejem Rubliovem z Ruska a poprvé to bude, pokud jde tedy o počasí v Paříži, v přijatelnějších podmínkách.
3: Celý první týden pařížského Grand Slamu platilo, že se během dne teplota dostala nad tropickou třicítku. V neděli by mohlo být třeba i o 10 stupňů méně a to dělá Menšíkovi radost.
4: Je to určitě něco, na co jsem se těšil. Konečně vlastně, jako kdyby ty podmínky budou aspoň trošku přijatelnější, a myslím si, že určitě to bude pomalejší. Nejenom pro mě, ale všichni vlastně hráči přivítají trošku. Neřekl bych, že úplně studený klidnější počasí, ale méně teplé počasí.
3: Vyprávěl Jakub Menčík po vítězném zápase s Australanem Deminorem, kterého porazil až na šestý pokus. Jeho dalším soupeřem bude teď Rus Rubliov, se kterým má naopak český tenista pozitivní bilanci 2-0. Nad těmito statistikami ale Menčík před zápasem vůbec nepřemýšlí.
4: Pro mě to jedno, jestli to je 0-5 nebo 5-0 nebo 0-2, 2-0. Ten další zápas je zase jiný, je to jiný den, jiný povrch, jiné podmínky a tak dále, že jo. Těším se, moje první osmifinále, na které nastoupím. A jo, určitě budu se snažit podat ten nejlepší výkon, co bude v mých silách.
3: Říká před osmifinálovým duelem Jakub Menčík. V Paříži už není v mužském pavouku žádný grandslamový šampion, takže je jasné, že ať vyhraje Roland Garros kdokoliv, půjde o premiérový titul. O šancích českého reprezentanta mluví tenisová expertka a moderátorka radiožurnálu Sport Andrea Sestýny Hlaváčková.
5: Vždycky má šance, je to hráč, který byl schopný vyhrát Miami, takže určitě šance tam jsou, ale na druhou stranu ten grandslamový formát nejlepší z pěti setů je jako tak strašně jiný, že to pro něj bude jako náročný asi to fyzicky třeba takhle utáhnout úplně do nějakých pozdějších kol. No, každopádně bych mu to přála.
3: Utkání Menčík Rubliov je naplánované jako čtvrté v pořadí na kurtu Suzanne Lenglenové. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: A hrát se bude velmi pravděpodobně, pokud se v Paříži nestane to, co za okny našeho pražského vinohradského studia, tedy že by přišel opravdu déšť, který by nedovoloval se na kurty vydat. Tady v Praze se to nestane, v Paříži by se ale hrát mělo. Ve vysílání Radiožurnálu Sport míříme na sport, který se přerušuje kvůli počasí jen velmi málo, a sice na fotbal, protože fotbalisté Slovácka stále hrojí proti Artisu Brno v odvětě barážového střetnutí. Slovácko Artis v Uherském Hradišti je David Nekvinda.
0: 67. minuta zápasu, stav 3-0 pro Slovácko v součtu obou zápasů, tedy 7-1, a prostě tady se dohrává, i když neříkám, že se hráči nesnaží na jedné nebo na druhé straně. Teď se snažil hostující Vukarinovič po pravé straně utéct obraně Slovácka, nevyšlo mu to, ale bude z toho aspoň autové vhazování pro hostující tým, který, jestli jsem přijížděl s nějakou nadějí, tak ta vyhasla v prvním poločase. Připomínám, v 15. minutě se trefil Kostarinov, ve 21. Trávník a ve 30. Suchan. To tedy určilo už v první půlhodině ten aktuální stav 3-0. Hra je opět přerušená, autové vhazování Slovácka se chystá, ale předtím ještě čas na odpočinek pro oba týmy. V 67. minutě rozhodčí Stanislav Volek ukazuje, že fotbalisté obou mužstev se můžou jít občerstvit klavičkám, protože v neděli krátce popolední je tady velké vedro v Uherském Hradišti a teď se dozvíme, kolik přišlo fanoušků. 5210, to je tedy návštěva tohoto zápasu. Samozřejmě fanoušci Slovácka přišli v situaci, kdy cítili, že to bude příjemná rozlučka se sezónou, což se taky děje. Navíc kromě sezóny se rozloučili taky z vlastní.
1: Na Slovácku se loučí se sezónou, my ale se vydáváme do Gecisu na desetiboj, kde se doufám ještě neloučí Tomas Jervinen s výškou tyčkařským sektorem, respektive tím tyčkařským. Jakube Marku.
2: Tomas Jervinen si teď žádá mohutný potlesk zdejších fanoušků a rozebíhá se ke svému prvním pokusu na 4 metrech 80 cm a překonává na poprvé opět s výraznou rezervou. Včera po prvním dnu, když jsme se tady spolu bavili, on už byl v takové té kádi s ledovou vodou, aby co nejrychleji zregeneroval, tak říkal, že se těší na skok o tyči z toho druhého dne, že hodně teď s trenérem Josefem Karasem pilovali právě tyčkarskou techniku a vypadá to, že se to vyplatilo, protože 480 cm na poprvé, to jsou další velmi slušné body a teď, když se podívám rychle na tu průběžnou tabulku, samozřejmě ještě není doskákáno v tyči v osmé disciplíně desetiboje, ale průběžně je tedy Tomas Jervinen aktuálně na páté pozici za Švýcarem Ehamrem, Němcem Neugebauerem, Kanaďanem Warnerem a Američanem Williamsem v parádní společnosti. Za Jervinenem je na šestém místě Kanaďan Pierce Lepage, což je světový šampion z roku 2023, takže Tomas Jervinen tady dál ukazuje, jak velkým je talentem a doufejme, že to bude ukazovat dál. Bude pokračovat tedy v tyčkarské soutěži, ale samozřejmě ještě hodně pak čeká oštěp a závěrečná 15. stovka. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Tomasi Järvinenovi se daří a dařilo se také veslařkám Aně Šantrůčkové a Pavlíně Flamíkové, které vybojovali na úvod sezóny světového poháru zlaté medaile. Vyhráli v Sevě v kategorii dvojic bez kormidelnice, druhé francouzsky zdolali o necelých 7 desetin sekundy. Pro české reprezentantky je to v elitním seriálu první vítězství kariéry a teď jsou s námi ve spojení tedy Ana Šantrůčková s Pavlínou Flamíkovou. Dámy, přeji vám hezký den.
6: Hezký den i vám, taky přeju hezký den.
1: V první řadě samozřejmě gratulace. Co jste prožívali, když jste se v závěru dostali před francouzsky a získali zlato?
6: Bylo to neuvěřitelný pocit. V závěru jsem tomu nechtěla trošku věřit, ale pak jsem se jako bála, aby jsme to nějak jako nepokazili. A když jsme projeli tou cílovou lineou, tak to byla neuvěřitelná radost, protože vlastně je to naše první vítězství ve světovém poháru, takže jako neuvěřitelný pocit to byl.
1: V půlce dvoukilometrové trati jste byli třetí, ale skvěle jste zvládli finish, podobně jako loni v Lucernu, kde z toho bylo nakonec druhé místo. Tak nás prosím proveďte tím dnešním finálovým závodem z toho vašeho pohledu.
7: No, tak z mého, já vlastně sedím na háčku, takže já následuju všechno, co Pavča dělá, tak se snažím dělat úplně stejně. A z mého pohledu to bylo tak, že jsem se snažila na ty soupeřky moc nekoukat. Věděli jsme, že na to fyzicky máme, že jsme dobře připravené, ale upřímně se zlatem jsme úplně taky nepočítali, takže jsme věděli, že to musíme schovat trochu do závěru, protože tam byla ta naše síla dneska. Bylo hrozně fajn, že se nám podařilo v průběhu té trati nestratit ten kontakt, dobře jsme to podrželi a jsem moc pyšná, že se nám tak povedl ten závěr. To je fakt velký příslib do budoucna pro nás.
1: To, jak jste, Pavlíno, hned v cíli lehla na loď, to bylo úlevou, to bylo radostí, to bylo vyčerpáním.
6: A byla to asi kombinace úplně všeho, protože ono, vlastně člověk, když dojede, tak je zahlcený laktátem, teď jako kyslík tam chybí, takže jako by to je tak asi jako kombinace úplně všeho, že už je to jako za mnou a že vlastně je to jako skvělý pocit a hlavně to je takový jako i můj kontakt jako s Aničkou, abych se nemusela úplně otáčet, tak jako by se tak jako k ní přiblížím.
7: A za mě teda ještě vedro, dneska tady bylo asi 35-37 stupňů, takže tomu taky, to tomu tělu taky dává hodně zabrat.
1: Ana Šantrůčková, Pavlína Flamíková, vítězky závodu světového poháru dvojic bez kormidelnice ve španělské Sevě. Ano, vy jezdíte i na skifu, jste dvojnásobnou vítězkou letní univerziády, loni jste vlastně vyhrála i pražské primátorky. Popište pro naše posluchače, v čem je nejvýraznější rozdíl mezi skifem a dvojkou bez kormidelnice.
7: No, tak základní rozdíl je, že tam mám jenom jedno veslo na dvojce bez kormidelnice a ještě tam mám parťačku, takže na skifu jsem sama, všechno se dělám vlastně podle sebe, tempo si určuju a když to na té dvojce, já vlastně sedím na háčku, takže já mám před sebou Pavču, koukám jí celý závod na záda a mým hlavním úkolem je udělat všechno úplně na co nejvíc stejně jak Pavča. A je to vlastně párové, nepárové veslování, takže ten rozdíl tam je poměrně velký a teď se právě chceme soustředit na tu dvojku, takže ten skif bude trochu stranou.
1: Sezona světového poháru začíná pro vás rovnou zlatými medailemi. Kam to poroste?
6: Tak my budeme doufat, že to poroste dál směrem k mistrovství světa, kde se nám vlastně loni úplně nepovedlo tak, jak jsme si představovali. Takže doufám, že letos to povede do finále a na mistrovství světa především, ale bylo by super zopakovat taky loňské vítězství v celkovém hodnocení světového poháru. Takže doufám, že to poroste tím směrem.
1: No a příští týden budou v Praze na Vltavě tradiční primátorky. Budete letos závodit nebo tentokrát vynecháte? Jak to máte?
7: My jsme se domluvili, nebo po dohodě s ústředním trenérem jsme se rozhodli, že primátorky vynecháme, protože vlastně nás čeká za 2 týdny světový pohár v Plovdivu a rozhodli jsme se upřednostnit teďkon právě tu dvojku, neodskočit si vlastně do těch jiných disciplín, ať už do skifa nebo do osmi na primátorky. Budeme v Praze, budeme trénovat a moc se těším, že se poprvé v životě přijdu, nebo ne poprvé v životě, teda jsem chodila, jsem vám malá, ale co vesluju, tak je to poprvé, co se přijdu na primátorky podívat.
1: Tak to je dobře, že se přijdete.
7: V neděli budeme na náplavce.
1: To je dobře, že se přijdete podívat a doufám, že to, že nebudete závodit, znamená ušetření sil pro ten zmíněný příští světový pohár v Plovdivu. Ať se vám tam daří, tohle byly Ana Šantrůčková a Pavlína Flamíková, která na úvod sezóny světového poháru získali zlato ve dvojice bez kormidelnice. Mockrát gratuluju a děkuji, že jste se spojili do našeho vysílání.
6: Taky děkujeme.
7: Díky.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.
1: No a na Radiožurnálu Sport se vracíme zpátky do Uherského Hradiště, kde stále hraje Slovácko proti Artisu Brno. Druhé utkání fotbalové baráže komentuje David Nekvinda.
0: 75. minuta zápasu, Slovácko dál vede 3-0, tento stav platí od 30. minuty, v součtu obou zápasů je to 7-1 a teď už by Artis musel dát gól snad co dvě minuty, aby se ještě dostal k prodloužení tohoto zápasu. Zkrátka je to o 6 gólů, je to rozhodnuté a teď poprvé vidíme taky mexickou vlnu na tribunách v Uherském Hradišti v tomto zápase, tak je to takový možná i vzkaz směrem k reprezentaci, protože tímto zápasem Slovácko Artis skončí první fotbalová liga nebo profesionální klubová sezona v Česku, ale hned bude pokračovat sezona reprezentační mistrovství světa, které český tým se hraje v základní skupinu právě v Mexiku, takže pro toto propojení teď Uherského Hradiště nebo Slovácka a fotbalové reprezentace, ta bude hrát přípravu s Kosovem, i tu uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Na hřišti se toho už opravdu děje málo, teď se snažil domácí Marinelli po pravé straně potáhnout míč směrem vpřed, získal z toho rohový kop, takže Slovácko zůstane na útočné polovině. Ještě v úvodu druhého poločasu Artis, ne, že bych chtěl mluvit o tom, že měl šanci si zajistit postup, ale prvních zhruba 10 minut druhé půle Artis byl aktivní, snažil se aspoň nějak důstojněji dohrát tuto baráž, ale teď už zase Slovácko dominuje, ovšem už nemá ten tah na branku z první půle, kdy dali domácí 3 góly. Teď se chystá ten rohový kop v podání domácích fotbalistů. V 76. minutě míč letí do pokutového území od Jurošky a snažil se hlavičkovat Švidersky, který tam teď zůstává ležet, trkl se hlavou se Štěrbou, Štěrba se taky drží za hlavu, ten tedy neleží, ale evidentně se tam oba navzájem bouchli, nepříjemné tedy pro tyto fotbalisty. Stojčevsky, ten stále zůstává ležet na trávníku, tak uvidíme, jestli dokončí tento zápas, a spíš ne, protože je povolaný, nebo jsou povoláni zdravotníci Slovácka a asi by neměl pro Stojčevského cenu nějak riskovat, případně třeba s otřesem mozku, aby dohrával tento zápas, i když Slovácko už má dostřídáno 5 střídání, tak ale v případě zranění hlavy je možné ještě jedno další střídání provést, tak uvidíme, jak se s tím poradí trenér Roman Skuhravý, tedy trenér domácího týmu. V 77. minutě stav 0-0, stále čekáme na to, až Stojčevsky, tedy pardon, 3-0.
1: V 77. minutě za stavu 3-0 se samozřejmě nehraje, jak naznačuje David Nekvinda, proto nebudeme trávit následující minuty fotbalem živým, ale fotbalem tím zpravodajským, tedy vám řekneme, co se stalo. Například, že reprezentant Lukáš Provod prodloužil do roku 2031 smlouvu ve Slavii Praha, za kterou hraje od roku 2019 a slavil s ní už 4 ligové tituly, tedy pokud by tam byl do konce toho celého smluveného období, což v současnosti znamená, že prodloužil smlouvu vlastně na to, aby za Slavii hrál následujících 5 let, tak by tam celkem strávil 12 let. Takový klubismus už v Česku není úplně běžný. Také Lukáš Provod samozřejmě bude čekat, jestli se dnes po přátelském utkání s Kosovem vejde do nominace na světový šampionát, která bude zúžena na 26 jmen, i když pokud můžu soudit, tak je velmi pravděpodobné, že Lukáš Provod by v nominaci nejspíš chybět neměl. Co se týče přípravných zápasů, zmíněno, že v 16 hodin nastoupí Česko proti Kosovu, v 15 hodin bude hrát Švýcarsko proti Jordánsku. Už dříve hráli třeba čeští soupeři na světovém šampionátu. Mexiko dokázalo zdolat Austrálii 1-0 a úvodní soupeř národního týmu, tedy výběru Miroslava Koupka, si poradil s Trinidadem a Tobago. Jižní Korea ho zdolala 5-0. 0-0. V dalších zápasech Ekvádor vyhrál nad Saúdskou Arábií 2-1 a Japonsko nad Islandem 1-0. Z těch zajímavých týmů, které se představí ještě dnes, tak Německo ve 20 hodin a 45 minut nastoupí proti Finsku. V 17 hodin a 30 minut souboj našich severovýchodních sousedů, tedy Polsko bude hrát proti Ukrajině. V 21 hodin a 30 minut Spojené státy přivítají Senegal a jeden ze spolufavoritů celého šampionátu, tedy Brazílie, která je tradičně tou zemí, ke které se upínají zraky v posledních 20-30 letech, opravdu velmi důležitá na světových šampionátech, tak se představí proti Panamě. Nechtěl jsem úplně říct, poměří své síly, Panamu by snad Brazilci měli zvládnout, to bude 23 hodin a 30 minut českého času, pochopitelně s tím výrazným přesunem směrem do Jižní Ameriky. Na Radiožurnálu Sport se ve 14 hodin a 40 minut toho středoevropského letního času vracíme do Uherského Hradiště. Slovácko versus Artis Brno, odvetný zápas baráže o šanceligu a reportér David Nekvinda.
0: 80. minuta zápasu, Slovácko vede 3-0 nad brněnským Artisem. Připomínám, v součtu je to 7-1, tedy v součtu obou zápasů i toho, který se hrál ve středu v Brně, a Slovácko vyhrálo 4-1, takže poslední minuty už nebudu lhát, v Uherském Hradiště se ten zápas spíš tak nějak dohrává. Půjde ho dohrávat i Daniel Švancara, útočník Artisu, syn Petra Švancary, tedy hráče, který právě v Uherském Hradišti taky strávil významnou část kariéry a vzpomínají tady na něj. Ale ještě si musí Švancara počkat, protože se hraje a Slovácko se teď středem hřiště dostává až na hranici pokutového území. Dává Marinelli doleva Stojčevskému.
1: Fotbal na Slovácku se dohrává, ale co se nedohrává, je atletika v Gecisu, respektive je tam teprve osmá disciplína z těch logických deseti a Tomas Järvinen stále v akci. Za dohledu Jakuba Marka.
2: A Järvinenův první pokus na 4 metrech 90 cm je neúspěšný. Tomas Järvinen po těch úspěšných pokusech na předešlých výškách teď opět zapisuje křížek. Připomenu, že on už na 4,40, tedy o půl metru níž, musel dvakrát opravovat, ale ten poslední třetí pokus zvládl a udržel se tak v soutěži, ale pak jakoby se nastartoval a teď už je v té B skupině a slabších tyčkařů mezi 10 bojaři jediným tyčkařem, takže Tomas Järvinen teď už je tam sám. Když se podíváme do té lepší skupiny, do Ačka, i když i v té lepší skupině jsou tyčkaři, kteří neskočili ani 480 cm, ale každopádně, kdo se dostal před chvílí přes 5 metrů a 10 cm, tak to je Švýcar Simon Ehammer, to je muž, který tady zvládl včera výjimečný první den desetiboje, byl to vlastně takový neoficiální světový rekord prvního dne deseti boje. Vlastně naposledy před 35 lety se na skoro stejný součet dostal Američan Dan O'Brien, ale od té doby nikdo ten jeho součet prvních pěti disciplín nepřekonal, až včera Simon Ehammer. Samozřejmě deseti boje to je ale dvoudenní záležitost, oni kolikrát deseti bojaři mluví o tom, že první den deseti boje je spíš pro sprintery a pro deseti bojaře, rizí deseti bojaře je až ten druhý den, ale samozřejmě musíte mít i tu rychlostní formu, abyste z toho dokázali udělat nějaký skvělý výsledek, a Simon Ehammer tady zatím útočí velmi slibně na svůj švýcarský národní rekord, který tady loni překonal, bylo to lehce přes 8,5 tisíc bodů, ale dnes by to mohlo být třeba i kolem 8 800 bodů. Výrazně se zlepšil ve vrzích, ještě rychlostní forma mu lehce přibyla, a když se podíváme na ty výkony z haly, kdy letos překonal halový světový rekord v sedmi boji, tak Simon Ehammer je skutečně unikátním vícebojařem, který ještě si myslím má nějaké rezervy a brzy by třeba mohl atakovat i hranici 9000 bodů, kterou tady před 25 lety jako první člověk v historii překonal Čech Roman Šebrle. Teď už ale druhý pokus Tomase Järvinena. Josef Karas, trenér, mu teď ukazuje, že mu dost fouká vítr. Je to podobná situace, jako vidíme třeba u skoku na lyžích, kdy trenéři ještě nechtějí na můstek poslat skokany, ale tady samozřejmě ten vítr hraje také velmi velkou roli už na těchto výškách kolem 5 metrů, kolem 5metrové výšky, ale teď každopádně už může se rozeběhnout Tomas Järvinen. Druhý pokus, 4,90 cm překonává. Tomas Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord, teď už se zaradoval i jeho trenér Josef Karas, no a myslím si, že by dnes mohl třeba i úspěšně útočit na 5metrovou hranici a Tomas Järvinen tak stále tady dokazuje, jak se mu daří už i teď v kategorii dospělých a bude pokračovat v 8. disciplíně 10 boje skoku o tyči. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Je 3/4 na 3, ve 3/4 na 4 odstartuje poslední etapa letošního Giro d'Italia. 109. ročník vyhraje Dán Jonas Vingegaard, to je v podstatě jednoznačné, protože poslední etapa už je pouze rovinatá a Vingegaard má v tom průběžném pořadí náskok 5 minut na Rakušana Felixe Gala. Pro konečné 12. místo si dojede Jan Hirt. Před začátkem Gira říkal, že by rád skončil do elitní desítky, což už se mu také v minulosti povedlo. 12. místo je zapříčiněno především jeho pokaženou časovkou a také velmi špatným dojezdem na jednu z těch prvních horských etap ve druhém týdnu Giro d'Italia. Jonas Vingegaard si tedy dojede dnes odpoledne v Římě pro titul na 109. edici Giro d'Italia. Tohoto cyklistického závodu. Na Radiožurnálu Sport ale zpátky na fotbal, zpátky do Uherského Hradiště. Slovácko versus Artis Brno. V součtu to bylo 7-1, když jsme naposledy slyšeli Davida Nekvindu a předpokládám, že na tomto udržení Slovácka se teď nic nemění. Davide.
0: Nemění, stále 3-0 pro Slovácko v tomto zápase, takže 7-1 v součtu, je, hraje se 86. minuta, ale teď přeci jenom měl Artis šanci dát aspoň takový ten čestný gól v Uherském Hradišti, protože po dlouhém nákopu směrem až do pokutového území Slovácka tak hodně vyběhl domácí gólman Heča, což bylo dobré, protože se mu podařilo vyrazit balon, ale pak za hranicí velkého vápra se k tomu míči dostal Švancara a tím, že byl Heča daleko z brány, tak se ho snažil tento čerstvý hráč na hřišti přilobovat, dostat míč do sítě. Ovšem Heča to nakonec zvládl, natáhl se potom míči a i když tedy chytal ve zvláštní pozici vlastně na hraně velkého vápna, kam předtím vyběhl, byl daleko od brány, tak nepustil míč za sebe a ten stav 3-0 zůstává. 87. minuta právě teď tady blikla na té obrazovce za hrací plochou. 3-0 pro Slovácko a domácí fanoušci teď odpalují další pyrotechniku, vzali si, jak to tak fanoušci dělají, zase takovou tu velkou plachtu, pod kterou se přikryli a teď tam hoří nějaké červené ohně, snad to bude v pořádku a nebude potřeba zápas nějak přerušovat. Samozřejmě to, že vůbec pyrotechnika na stadionu je, to v pořádku není. Na Radiožurnálu Sport jsme o tom mluvili dost, třeba po tom incidentu na stadionu Pražské Slávie, ale tady se naštěstí zatím nic takového úplně nechystá a fotbalisté Slovácka si teď přihrávají na vlastně.
1: Kdo se naopak chystá, tak to je Tomas Järvinen, který stále pokračuje v 8. disciplíně 10 boje v Gecisu, tedy ve skoku o tyči. Sleduje ho Jakub Marek.
2: Tomas Järvinen, první pokus 5 metrů, ale je to pokus nezdařený, bylo to mnohem méně povedené než na těch předešlých výškách, ale samozřejmě toto je výška, kterou ještě nikdy v životě 20-letý český atlet nepřekonal. Výkonem 490 cm si tady už vyrovnal svůj osobní rekord a teď bude mít ještě dvě opravy na 4, respektive na 5 metrech. Samozřejmě už jsme na 5 metrech, bude mít ještě Tomas Järvinen dvě opravy. Ve vedlejším sektoru tam už se skáče na 5 metrech 20 cm a skvělý tyčkař Amadeus Gréber 520 cm, ale ten ani zdaleka v celkovém pořadí nebude ohrožovat Tomase Järvinena. Leo Neugebauer, další Němec, ten už 5.10 neskočil, takže nepokračuje v soutěži, ale ještě je tam Simon Ehammer, který na poprvé 5.20 nepřekonal, ale ještě bude mít dvě opravy na této výšce. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: A tím pádem se z Gecisu vracíme zpátky na Slovácko, Artis Brno a David Nekvinda.
0: 88. minuta rozhodnutého utkání, 3-0 vede Slovácko. Co je ještě podstatnější, je to rozhodnuté dvojutkání, protože v součtu v baráži vede Slovácko tedy 7-1 nad Artisem Brno a to už prostě za dvě minuty základní hrací doby a případné nastavení Artis nemůže nijak zvrátit, to snad není ani fyzikálně možné. Slovácko navíc úplně v klidu teď kontroluje míč a Trávník posílá po pravé lajně dopředu Marinellimu, ten je v souboji s Plechatým a Plechatý to tentokrát zvládl, čistě tělem odstavil proti hráče, nepustil ho k balonu, jenomže Artis pak jenom odkopává balon mimo hrací plochu. Ve druhém poločase už skoro ani trenér Artisu Roman Nádvorník nebyl vidět, už jenom tak odevzdaně sleduje ten vývoj z lavičky a ví, že úkol v podobě posunu Artisu do první ligy nezvládne. Slovácko si zase přihrává u pulící.
1: Místo Slovácka teď volíme znovu Getsis, další pokus Tomase Jervinena a Jakub Marek.
2: Tomas Jervinen si nenechává příliš dlouhé intervaly mezi svými skoky, chce to mít rychle za sebou, ale samozřejmě chce si už také odpočinout na další disciplínu, devátou, tedy ho to štěpem, ale teď je ještě v tyčkarském sektoru a pokouší se překonat 5 metrů. Teď druhý pokus na 500 centimetrech. Tomas Jervinen nepřekonává, byl to podobný pokus jako ten první, nebylo to příliš zdařilé, řekl bych, že tam ani nebylo moc naděje na to, aby se přes laťku dostal, kdyby, samozřejmě jsou to kdyby, ale předvedl podobný pokus jako na 490 cm, tak to by rozhodně byl nadějný pokus, ale zkrátka zatím ještě na 5-metrové úrovně Tomas Jervinen úspěšný nebyl, bude mít ale ještě jeden pokus z Getsisu, Jakub Marek, Radiožurnál.
1: A místo Getsisu zpátky na Slovácko. V Uherském Hradišti by samozřejmě rádi udrželi nejvyšší českou soutěž a směřují k tomu Slovácko, Artis Brno a David Nekvinda.
0: Jedna nastavená minuta právě teď začíná, je to poslední minuta této prvoligové sezony, pokud počítáme tedy, že baráž patří do první ligy. Slovácko vede 3-0 nad Artisem Brno, v součtu obou zápasů 7-1, takže Slovácko zůstane prvoligové, ambiciozní Artis Brno si bude muset minimálně rok počkat na posun do nejvyšší soutěže. Teď domácí měli rozehrávku po faulu na levé straně hřiště, ale hráči Slovácka to vypadá, si už teď budou spíš jen tak přihrát. Tak přeci jenom ještě se Artis i chvíli dostane k míči, protože Rundič chtěl teď tak futsalově podrážkou, takovým trikem přeposlat balon Trávníkovi, ale to už se troufl trochu moc, balon opustil hrací plochu, bude vhazovat Fulnek, ale to už pomalu končí i ta nastavená minuta, jak Fulnek vhodí míč na hrací plochu, dá se čekat, že rozhodčí Stanislav Volek zápas velmi rychle ukončí, přece jen ještě nechá Artisu jeden nákop směrem na útočnou polovinu, tam byl připravený Stojčevský, Slovácko nechce dovolit hostům ani ten jeden čestný gól a v tuto chvíli zápas a taky prvoligová sezóna končí. Slovácko se zachraňuje v nejvyšší soutěži, když baráž s Artisem Brno zvládlo naprosto s přehledem, sice v tom středečním zápase v Brně se Artis dostal do vedení 1-0, ale pak Slovácko otočilo na 4-1, za tohoto vedení vstupovalo do domácího utkání a to vyhrálo 3-0. Všechny góly dalo Slovácko v první půl hodině, takže velmi rychle rozhodlo o tom, jak to dopadne. Slovácko vítězí v baráži v celkovém součtu 7-1, zůstává v nejvyšší soutěži. Artis Brno bude i příští sezónu druholigový.
1: Říká David Nekvinda, děkujeme mu za to. Tak tedy o co se prali dlouhou dobu Slovácko, Baník Ostrava a také Dukla Praha, bylo nakonec dost důležité, tedy přímý sestup. Přímo sestupuje Dukla Praha, zatímco Baník a Slovácko, které šly do baráže, tak se v ní s přehledem udrželi a Dukla Praha bude tedy nahrazena zbrojovkou Brno v příštím ročníku fotbalové šance ligy. Zpátky do Getsisu, tam se teď koná osmá disciplíně, tedy skok o tyči v mítinku 10 bojařů a my tam máme reportéra Jakuba Marka.
2: A Tomas Jervinen už drží ve své pravé ruce tyč, se kterou si za chvíli pokusí překonat 5-metrovou hranici. Je to taková magická hranice pro více bojaře, 10 bojaře a Tomas Jervinen ji ještě v životě nepřekonal. On si tady vyrovnal osobní rekord 490 cm, to jsou další velmi pěkné body, konkrétně 880 bodů pro Tomase Jervinena stále. Si myslím, že je reálný útok zhruba na 8400. 300 bodů. Teď už Tomas Järvinen si tady roztleskal. Zdejší publikum dostali pokyn k tomu, aby se rozběhl právě směrem k laťce a Järvinen na potřetí 5 metrů nepřekonává. Také tento pokus nebyl až tak zdařilý, ale Järvinen je velmi spokojený, zatleskal a uklonil se zdejším fanouškům, kterých přišlo opět zhruba nějakých 8 až 10 tisíc sem na ten malý stadionek na západě Rakouska. Tomas Järvinen teď může být spokojený s dalším, tentokrát vyrovnaným osobním rekordem. Järvinen už si v tomto desetiboji vylepšil osobní rekordy na stovce, na čtyřstovce a v disku teď tedy vyrovnaný rekord, takže 4 osobní rekordy pro Tomase Järvinena. Další disciplínou bude hod oštěpem, ten bude rozdělen na dvě skupiny, jedna začne házet v 15.45, druhá v 16.45, zatím nevíme, jak budou rozděleni oštěpaři do těch skupin, teď o tom organizátoři jednají, ale každopádně o výkonech Tomase Järvinena ještě na radiožurnálu Sport uslyšíte. Aktuálně je po 8 disciplínách Tomas Järvinen na průběžné páté pozici. Z Getisu Jakub Marek, radiožurnál.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení zanamenirová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já jsem musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. Poslechněte si i zprávy a Kateřinu Sousedisovou.
6: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS je na cestě na Tajvan. Ukrajinské noční útoky poškodily ropnou rafinérii. Fotbalisté Slovácka uhájili prvoligovou příslušnost. Pozor na nehodu na D5 z Plzně do Prahy na 13. kilometru. A postupně se obloha zatahuje a přidávají se přeháňky, bouřky, někde i kroupy. Hlavně v Čechách a části Moravy teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS označil svou cestu na Tajvan za hodnotovou a pragmatickou. Před odletem do Tajpeje dodal, že jeho návštěva přinese užitek. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO odmítla předsedovi Senátu poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku. Vystrčila na Tajvan doprovází zástupci českého biznesu i univerzit.
7: Jedu dělat na Tajvan hodnotovou pragmatickou politiku.
8: Návštěva Tajvanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tajvanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tajvanu ničí biznis s Pekingem.
9: My nebudeme dělat stejnou politiku, jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firem v Číně.
8: Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
6: Ukrajina v noci na dnešek útočila v několika ruských regionech. V Saratovské oblasti na jihozápadě země po vzdušném úderu vypukl požár v ropné rafinérii. Ukrajinské drony zasáhly taky řídící stanici v Kirovské oblasti. Napojený je na ní i ropovod Družba, který přepravuje ruskou ropu do Evropy. Další ukrajinský útok na Bělgorodskou oblast podle tamních úřadů zranil 3 lidi. Údery hlásí taky Rostovská a nebo Voroněžská oblast. Naopak ruský útok hlásí úřady v ukrajinském Dnipru, kde vypukl požár v areálu logistické firmy. Ve Zlíně na křižovatce směrem ke krajské nemocnici Tomáše Bati zítra začnou stavební práce. Výrazně omezí dopravu. Silničáři tam budou téměř měsíc opravovat vozovku. Řidiči tak po hlavní trase na Vizovice, Vsetín a dále na Slovensko, kterou denně projede přes 20 000 aut, projedou pouze kyvadlově. Diváci Těšínského divadla se dnes večer poprvé podívají na střešní terasu. Je tam nový prostor s hvězdárnou. K pozorování hvězd můžou návštěvníci používat menší mobilní dalekohledy, říká vedoucí Těšínského kulturního a divadelního centra Petra Slováček-Rypěnová.
10: Hvězdárna má kapacitu 38 míst, ale můžeme právě promítat, můžeme hrát, můžeme dělat nějaké workshopy a vlastně doufáme, že to bude více využitelné, než jenom kdyby to byla jakoby samotná hvězdárna. Samozřejmě má taky svá omezení, protože nemůže tady být najednou velké množství lidí z hlediska bezpečnosti, z hlediska požárního.
11: Sport. Fotbalisté Slovácka budou stejně jako Baník Ostrava po baráži pokračovat i v příštím ročníku šance ligy. Tým z Uherského Hradiště dvakrát porazil druholigový Artis Brno, nejprve 4-1 a dnes doma 3-0. S kariérou se během utkání rozloučil Vlastimil Daníček, který za A tým Slovácka odehrál v součtu ligy a domácích i evropských pohárů skoro 400 zápasů. A poslední český tenista ve dvouhře, Roland Garros, Jakub Menšík, zabojuje na Antukovém Grand Slamu o čtvrtfinále. Jeho soupeřem bude 11. nasazený Rus Rublev. Hrát by se mělo poprvé za chladnějšího počasí. Teplota je v Paříži v tuto chvíli okolo 20 stupňů Celsia, což Menšíkovi dělá radost.
12: Je to určitě něco, na co jsem se těšil. Konečně vlastně, jako kdyby ty podmínky budou aspoň trošku přijatelnější a myslím si, že určitě to bude pomalejší, tak myslím si, že nejenom pro mě, ale všichni vlastně určitě hráči přivítají trošku, neřekl bych, že úplně studenější počasí, ale méně teplé počasí.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D5 u Vráže a také u Mýta. Na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Vráž. Na 14. kilometru se najíždí do Kolony, ta pokračuje na 13. kilometr, tam řeší nehodu osobního auta v levém pruhu. D5 ještě jednou, tentokrát směrem do Plzně, pomalte za sjezdem na Mýto. Na 54. kilometru se srazila 3 osobní auta, projíždí se pouze odstavným pruhem, tvoří se kolona. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 30. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až k omezení na Šmejkalce, zdržíte se asi 20 minut. Na tahu 9 mezi Mělníkem a Zdiby opatrně zakly. Před mostem přes Labe je padlý strom na vozovce a musí se vybočovat. A na mnoha místech po republice silně prší, myslete proto na správné svícení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Většinou, když je polojasno až oblačno, až zataženo a postupně se přidávají přehánky nebo bouřky, v jeho západní polovině území budou srážky vydatnější, naopak na východ dorazí později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů a na horách kolem 19. Tolik zprávy.
15: 15 hodin 5 minut, stále je s vámi vysílání radiožurnálu Sport. Cestu jihoafrických fotbalistů na mistrovství světa provázejí administrativní potíže. Tým, který bude druhým českým soupeřem ve skupině A, neodletěl dnes na svou tréninkovou základnu do Mexika, protože někteří hráči a funkcionáři ještě nedostali víza. Jihoafričané chtěli do Mexika odcestovat kvůli lepší aklimatizaci už 11 dnů před zahajovacím duelem proti domácímu týmu. Dnešní odlet ale museli odložit. Jejich národní asociace se snaží problém vyřešit. Zatím zůstávají v Johannesburgu. S Českem se Jihoafričani jako s druhým týmem na šampionátu střetnou 18. června v Atlantě. Snad to Jihoafričani vyřeší. My jsme rádi, že naši reportéři Lukáš Michalík a Mirko Vasič zatím cestují na mistrovství světa bez výrazných potíží.
13: Radiožurnál Sport
1: a Martin Charvát.

0: Na světovém šampionátu v ledním hokeji ve Švýcarsku se dnes rozhodne o tom, kdo získá jakou medaili a kdo odejde se čtvrtým místem. Večer bude domácí tým bojovat proti Finsku o zlato, už zhruba za 20 minut nastoupí v souboji o bronz Kanada proti Norsku. Mluvit o tom budeme s naším expertem, olympijským vítězem z Nagana Martinem Procházkou. Přeji hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Švýcarsko je po třetí v řadě ve finále, celkově už po desáté, zatím z toho bylo jen jedno stříbro. Tentokrát budou hrát Švýcaři finále doma v Curychu. Může to být ten klíčový faktor, kdy ukončí sérii finálových porážek podle tebe?
1: Mohlo by být. Samozřejmě Švýcaři, jak už si říkal, dvakrát po sobě ve finále. Jednou jim to nevyšlo u nás tady v Praze, kde prohráli 2-0. Loni jim to taky nevyšlo a letos ten tým mají opravdu skvěle poskládaný. Mají tam velmi zkušené hráče v čele brankáře Ginoniho. Celkem tu skupinu prošli úplně naprosto v pohodě. Nastřelili více branek. Myslím si, že proti Finům jsou mírným favoritem. Neříkám, že jsou úplně jasným jako favoritem, ale mírným, protože si myslím, že opravdu Finové také dokázali ten tým dobře poskládat. Takže by jim to mohlo, jak říkáš, po třetí už konečně vyjít a získat zlato.
0: Říkal jsi, že na tomto šampionátu opravdu dali nejvíc gólů ze všech. Naproti tomu, když vezmeme tu finálovou kletbu v uvozovkách, tak v posledních dvou finále mistrovství světa, kde byli, tak Švýcaři gól nedali. Myslíš, že tedy tentokrát v koncovce problém nebude?
1: Myslím si, že ne. Že opravdu ten tým teďka, je to jedno, kdo je v podstatě na ledě, mají to výborně poskládaný, mají tam fakt zkušené hráče. Je to jedno, jestli to jsou obránci, útočníci, je to jedno, jestli hrajou přesilovky, nebo hra 5-5. Opravdu Švýcaři vypadají velmi dobře a přiznám se, že já osobně, když to řeknu, tak bych jim to přál, i když si myslím, že Finové opravdu předvedli za celý ten turnaj také velmi dobré výkony, tak bych jim přál Švýcarům, aby to vyhrali.
0: Zmiňoval si brankářskou odporu Ginoniho, dlouhodobého muže právě v brance Švýcarska, a tomu už je 38 let a stále předvádí výborné výkony. V semifinále od Norů nedostal ani gól a možná i pro Ginoniho budou chtít Švýcaři získat titul, ne?
1: Myslím, že nejenom kvůli němu, ale celkově tam opravdu je spousta zkušených hráčů. Je tam obránce Jozy, tam jsou útočníci Hirši a další prostě hvězdy NHL. Ten tým je výborně prostě nějakou dobu pohromadě, to znamená 3-4 roky jsou pohromadě. A už jenom to, že hrajou po třetí ve finále, tak už to jenom potvrzuje to, že opravdu Švýcaři patří těm, kteří by to měli vyhrát. Takže uvidíme, každopádně Finové včera zaskočili Kanadu, která asi si nemyslela úplně takhle, že skončí, že nebude hrát finále, tak Finové taky jsou velmi, velmi dobrý tým.
0: Souboj Švýcarsko-Finsko, to už jsme tu jednou měli na tomto mistrovstvím světa. Bylo to v úterý, kdy takto končila základní skupina, souboj mezi dvěma týmy, kdy se rozhodovalo, kdo bude mít v úzovkách jednodušší a kdo tu těžší cestu do případného finále, a tam se tedy znovu potkávají. Ale v té základní skupině tam Finsko podlehlo Švýcarsku 2-4. Myslíš si, že finští trenéři teď apelují na něco, co by bylo potřeba změnit z toho utkání, z čeho se poučit, jak ve finále soupeře zaskočit?
1: My jsme, Martine, u toho byli, u toho utkání, a myslím si, že to bylo úplně jiný utkání, jiný typ utkání. My jsme o tom mluvili, o tom, že nevíme, jestli jeden z týmů chce do čtvrtfinále Švédy nebo ne. Bylo to poslední utkání ve skupině. Každopádně Švýcaři ho nakonec vyhráli díky tomu, že to bylo po 2-3 a 2-2. První třetina byla 2-0 pro Švýcary, pak Finové dorovnali. A rozhodla jedna branka v prodloužení, Švýcaři nakonec to utkání vyhráli 4-2, tím si získali první. Každopádně nevím úplně, s jakou taktikou trenéři půjdou do tohoto dnešního utkání. Jestli to bude otevřené utkání, nebo budou se Finové snažit hrát třeba více té defenzivy, protože jsou si vědomi toho, že Švýcaři mají velmi, velmi dobrou produktivitu, dávají branky. Na druhou stranu Finové ukázali v tom všechním utkání, že i když prohrávali 1-2 po první třetině, takže dokázali to utkání otočit, dali 3 góly za druhou třetinu, takže nevím úplně, jak to bude mít postavený. Každopádně jsem si, že to bude velmi vyrovnané utkání, nebo to úplně otevřené utkání, a uvidíme, kolik branek padne.
0: Ve vysílání radiožurnálu Sport náš hokejový expert Martin Procházka, bavíme se o bojích o medaile na hokejovém mistrovství světa. Probrali jsme souboj o zlato, ten bude až večer ve 20 hodin a 20 minut padne úvodní buly, ale přibližně za čtvrt hodiny si zahrají o bronz Norové s Kanaďany. Celky ze zámoří si jdou pravidelně na velkých šampionátech pro zlato a cokoliv jiného už je bráno jako zklamání. Naopak pro Norsko by zisk bronzu byl dosud historicky největším úspěchem. Existuje tedy podle tebe alespoň malá šance na překvapení, protože je asi jasné, když se na to podíváme, kdo by měl být favoritem.
1: Už to řekl, malá šance, no, tak já to mám tak podobně asi postavené. Myslím si, že samozřejmě Norové udělají všechno možné pro to, aby se jim třeba povedla udělat ta medaile, což pro ně byl opravdu historický úspěch. Každopádně si myslím, že Kanada, která včera pohrála v to večerní utkání, tak i přes to zklamání, že nehraje ve finále, takže si to nějakým způsobem pohlídá. Když se přiznám za sebe, tak bych to možná přál Norům, aby nějakým způsobem pohlídá. Opravdu tu historickou medaili udělali, aby

0: to nebude, že vyhraje Kanada a přeju to Švýcarům, ale bojím se, aby to nahoru nebylo Finsko.
1: Říká Martin Procházka ve vysílání radiožurnálu Sport ve chvíli, kdy se blíží zápas o bronz na světovém šampionátu v ledním hokeji. Děkuji ti za tvé tipy a přeji hodně štěstí, aby to aspoň někdy vyšlo.
0: Děkuju, taky hezký den.

0: Beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák budou hrát o titul na turnaji Ostrava Beach Pro. Postoupili totiž před Američany Kreba s Benešem po 15-13 tiebreaku v samozřejmě rozhodujícím třetím setu, respektive tom tiebreaku. Jejich soupeřem budou Švédovi Amand s Helvigem, kteří zdolali své katarské soupeře, respektive Kataři za stavu 10-10 v tiebreaku zápas skrečovali. My ale teď míříme do Ostravy z jiného důvodu, který z našeho mobilního studia Airstream prozradí Krištof Kousal.
1: V našem mobilním studiu máme vzácného hosta, předsedu Českého volejbalového svazu Marka Pakostu. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Radiožurnálu.
1: Navážeme na to, co zaznělo ze studia. Nejaktuálnější věc, největší senzace. Ondřej Perušič společně s Jiřím Sedlákem ve finále turnaje Ostrava Beach Pro. Jaká je vaše reakce na tohle?
2: Tak je to pecka. Ona by to nebyla taková senzace, kdyby to bylo před rokem, ale poté, co Ondřej Perušič najel na nějaký poloprofesionální režim, kdy pracuje a vedle toho se neustále udržuje v kondici, tak ta jejich finálová účast může být pro někoho překvapení.
1: Pro vás není přece jenom ze všech párů, že zrovna tenhle to dotáhne nejdál, to muselo překvapit i vás?
2: Já jsem viděl, jak hráli v kvalifikaci a u Ondry je to o tom, jestli bude fyzicky v pohodě, protože ta technika a to vlastně, jakým způsobem přistupuje k managementu toho zápasu, to se nezměnilo. Je to jeden jakoby z nejlepších hráčů na světě v tomhletom, takže pokud mu vydrží síly, bude fyzicky v pohodě, tak je schopen se měřit s nejlepšíma na světě.
1: Jinak po výkonnostní stránce 4 páry české v play-off. 3 mužské, 1 ženský. Jak tohle hodnotíte?
2: To je příslib do budoucna a mám z toho velkou radost. Nikdy jsme neměli tolik týmů v hlavní soutěži. Ono je vždycky hezký mít někoho ten finálový nedělní den, kdy se hraje o medaile, ale tohle je pro nás možná ještě důležitější signál, tím spíš, že ty cíle zůstávají vysoké pro nás jako pro volejbalový svaz. Chceme, aby minimálně jeden z mužských týmů, jeden z ženských týmů se probojovali na olympiádu v Ali 2020

0: 8 a to, že vlastně máme na té startovní čáře 3 mužský týmy a 4 ženský, tak je dobrý předpoklad.
1: To, že se českým párům zadaří tady na Elite 16 právě v Ostravě, tak to je celkem přirozené. Na druhou stranu, jak tohle převést i do těch dalších turnajů na jiných hřištích?
0: Dobrá otázka. Máme tady trošku lepší pozici, disponujeme nějakými divokými kartami, takže do toho turnaje dostaneme víc párů, ale z té kvalifikace si to potom musí uhrát. Domácí prostředí dělá hrozně moc, protože když máte plný tribuny a ty fanoušci vás tlačí dopředu, tak to je jako třetí hráč na hřišti. A pomůžou taky body, tohle to je ta nejvyšší úroveň turnajů, přirovnám to Grand Slamu v tenise, takže tady jsou ty největší bodové porce, více bodů se rozdává už jenom na mistrovství světa.
1: Říká předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta, mimo jiné taky výtečný beach volejbalista, svého času mistr Evropy z roku 96. Obecně turnaj Ostrava Beach Pro, je to aktuálně jakási vlajková loď české volejbalové scény?
0: Popsal se to dobře, já bych řekl vlajková loď je beach volejbalové. My se snažíme pořádat velké akce českého volejbalu, což je mistrovství Evropy žen, které bude ve druhé polovině srpna v Brně. Nicméně to nejsou akce, které byste pravidelně opakovali, děláme za 4 roky. Tady ten náš ostravský beach volejbalový turnaj je pravidelně na scéně od roku 2018. Takže ano, vlajková loď.
1: A když se zeptám obecně na popularitu volejbalu, když směřujeme právě k tomu evropském šampionátu žen v Brně a v souvislosti s tím senzačním čtvrtým místem volejbalistů na loňském mistrovství světa, je tam nějaká stoupající tendence popularity? Sledujete to, anebo je to spíš dlouhodobější otázka?
0: Je to vždycky dlouhodobá otázka, ale ty sportovní úspěchy, ten stoupající trend umí akcelerovat. Takže my máme štěstí v tom, že vedle těch úspěchů v beach volejbale máme několik úspěšných sezon i v šestkovém volejbale. Děvčata nám hrají volejbalovou ligu národů, což je ta nejvyšší světová úroveň. Kluci odehráli fantastický mistrovství světa, kde skončili na 4. místě v loňském roce. Na světovém rankingu jsou oba dva týmy v top 20, takhle vysoko jsme nikdy nebyli. Je to vidět na té popularitě sledování, ale je to taky prostě proces, na který musíme pracovat neustále a dennodenně.
1: Tak já snad je český volejbal na té nejlepší možné trase aktuálně. Tohle byl Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu, hostem našeho mobilního studia Airstream tady na turnaji Ostrava Beach Pro. Díky za rozhovor.
0: Já děkuji za pozvání a díky za podporu beach volejbalu a volejbalu.
1: Z Ostravy Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Michala, iné kafe ve vysílání Radiožurnálu Sport. Centrum Českých Budějovic zaplavili běžci. Tamní půlmaraton ovládl v čase 1 hodina, 3 minuty a 37 sekund Španěl Blanco. Mezi ženami byla nejlepší Tereza Hrochová, která si posunula osobní rekord. Ten nově zní 1 hodina, 10 minut a 52 sekund a je druhou historicky nejrychlejší Češkou. Ale na jihu Čech nebyli jen elitní atleti, závodili i amatéři, a to i na kratších tratích. Budějovický running festival přilákal do ulic taky rodiny s dětmi. Doprovázeli je i dědečkové a babičky. Celkem bylo běžců kolem 8 000.
1: Velmi hlasitě povzbuzovali a tleskali fanoušci čelu závodu. Někdo se odvážil na půlmaraton, jiní si rozložili trasu do štafetových úseků, jako Anna Štrbáková s Týna nad Vltavou.
2: Z Dobšic přesněji.
3: To jste sem ale neměla moc daleko a běháte jako parta z Dobšic?
2: Ne, jsme parta z celé republiky, třeba z Prahy.
3: Mohlo by být chladněji?
2: Chladněji, rozhodně.
3: A vy tady teď čekáte na předávku?
2: Ano, čekám na předávku, až doběhne první z naší štafety. Máme dobrou partu a nikdo z nás by nedal 21, tak jsme se rozhodli, že to dáme takhle kouskovaně.
3: No téměř 8 000 běžců v Českých Budějovicích, co tomu říkáte?
2: Je to hustý. Takových lidí jako na jednom místě, neskutečný. Určitě je to jedna z věcí, proč člověk běhá, ale člověk běhá hlavně pro radost.
1: Anna Štrbáková to vystihla naprosto dokonale. Pro radost běželi i dva bratři, sportovci Fenclovi, mladší Matěj.
4: Má palec nahoru.
5: Dobře,
3: v rádiu ten palec tolik vidět není. Maminka musí odníst do domu teď hrdinu.
4: No, jako na zastávku, no, autobusu, musí, no.
1: Zatímco Matěj se nesl na maminčiných zádech, starší Antonín pyšně ukazoval, kolik mílí uběhl.
5: Já bych šel jednu míle.
3: A bavilo tě to?
5: Jo.
1: No ještě aby ne, když na všechny velmi pečlivě dohlížel dědeček Jiří Voříšek. Sám hrával nejvyšší soutěž volejbalistů, nastupoval i k zápasům v evropských pohárech. A děti odmala, stejně jako vnoučata, vedl a stále vede ke sportu.
6: No samozřejmě, vždycky to, nebo od začátku to bylo nejlepší ke sportu a to je pohoda potom.
3: No a jak se na to díváte, když vlastně běhá 8 000 sportovců v centru Českých Budějovic?
6: Je to krásný, samozřejmě, že to je pěkný a doufám, že to bude pokračovat takhle dál, každý rok.
1: Maminka Martina Voříšková stále s malým synem na zádech chválila kolegy běžce, soupeře, ale i pořadatele. Mimochodem, jedním z nich byl tatínek Matěje a Antonína.
4: No, je to obrovská akce, já jsem strašně ráda, že to tady je, že to vytáhne lidi do ulic a chvíli ty silnice jsou pro běžce. Víte, to jsme si užili, že tam nejezdili auta a běželi jsme tady my. A...
3: No, vy máte také startovní číslo, takže jste běžela s dětmi?
4: No, jasně, stíhala jsem jim.
1: S úsměvem na tváři vyrazila k domovu Martina Voříšková. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
7: Desítka Pavla Horváta míří letos už podruhé do Prahy.
8: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
7: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
8: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
7: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
8: Václav Němeček.
9: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále, to by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
8: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
7: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off Season.
8: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
7: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
8: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: Radiožurnál posloucháte v 15:30 odpoledne. Další zprávy má Kateřina Cousidisová.
11: Do Česka dorazily silné bouřky. Meteorologové kvůli srážkám varují před lokálními záplavami a rozvodněním menších toků. Hrozí například zatopení sklepů anebo podchodů. Silný vítr by mohl polámat větve anebo vyvrátit stromy. Lidé by si kvůli bouřkám měli zajistit okna, dveře a skleníky. Francie požádala o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Důvodem je izraelská okupace jižního Libanonu, která se stále rozšiřuje. Paříž se k tomu rozhodla v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil upevnit a rozšířit armádní kontrolu nad územím, které ovládalo libanonské militantní hnutí Hizballáh. Ve Varšavě začne od zítřka platit noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 hodin večer do 6 do rána a bude se vztahovat na všechny obchody, čerpací stanice i kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Podle primátora Varšavy jde o reakci na časté rušení nočního klidu a stížnosti místních a policejní výjezdy.
7: Sport.
11: Hokejisté Kanady a Norska rozehráli utkání o bronz ze světového šampionátu. V Curychu je u toho František Kuna.
12: Přerušeno už po 16 sekundách, stav 0-0 nepřekvapí, ale hned je tu faul krok dál a Kasa Stůla tedy na Marčouna a Kanaďané hrají hned v úvodu zápasu o bronz přesilovou hru. Zatím ale 0-0 v úvodních sekundách duelu. Suriku František na Radiožurnál.
11: Ve finále se od 20 hodin a 20 minut utkají domácí Švýcaři s Finy a české fotbalisty čeká za necelou půl hodinu předposlední přípravný zápas na mistrovství světa. Reprezentace se na pražské Letné utká s Kosovem.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D5 se uvráže a také za mýtem. Na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Vráž. Na 13. kilometru řeší nehodu osobního auta v levém pruhu. Kolona je od 14. a 5. kilometru asi na čtvrt hodiny. Na dálnici D5 z Prahy ve směru do Plzně zpomalte za sjezdem na Mýto. Na 54. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut. Projíždí se pouze odstavným pruhem. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Velké Popovice. Na 14. a 5. kilometru se srazila dvě osobní auta v levém pruhu. D1 ještě jednou směrem do Prahy z Bystřete za sjezdem na Sázavu. Na 30. kilometru se zastavíte, pomaleji se pak jede až na Šmejkalku, zdržíte se asi 15 minut. A silnice 44 ze Šumperka ve směru do Olomouce je na obchvatu Mohelnice neprůjezdná. Zasahují tam u vážné nehody, můžete to objet přes Mohelnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Večera v noci bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, zpočátku i lokální bouřky. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. Tolik zprávy.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.
0: 15 hodin 33 minut, to znamená, že hokejisté Norska a Kanady začali bojovat o bronzové medaile z mistrovství světa v ledním hokeji. Na tomto zápase v Curychu jsou také naši reportéři František Kuna a Petr Kadeřábek.
14: Za námi minuta 43 sekund, zatím stav 0-0, ale Kanaďané už trefili tyčku, pak jednou střílel Celebrini těsně vedle Crosby, také zblízka nedokázal překonat Haukelanda. To všechno proto, že Kanaďané už po 16 sekundách dostali možnost hrát přesilovou hru, když Kasa Stůl trefil Martouna velmi nepříjemně hokejkou do obličeje, no ale z té přesilovky zatím nevytěžili. Kanaďané vedení ještě teď mají možnost a tam byl velmi dobré pozici Thomas, který přenechává ještě vedle sebe na Holloway, ten ale už za stejného počtu hráčů na ledě posílá kotouč za branku, kde hraje Thomas, ještě přihrávka na modrou čáru, ale tam zlomil Matejčak hokejku při svém pokusu a tak ani tahle ta rána neprolétla až na Haukelanda, který už si připsal v úvodu 4 zákroky a to máme za sebou teprve 2,5 minuty. Haukeland tedy drží Norsko v tom nerozhodném a zatím bezbrankovém stavu 0-0.
15: Ronald a Salsten se snaží dostat kotouč z obraného pásma, nakonec z toho přihrávka za branku na Johannesena, který dává ještě Kasa Stůlovi do středního pásma. Jenže chyba a nedomluva, Norové raději nechtěli hrát u střídečky, aby z toho nebylo vyloučení za příliš mnoho hráčů na ledě. A tak hraje Kanada, Finney nahazuje kotouč do pravého útočného rohu, kde je Minton, ten ale přichází o kotouč a Kasa Stůl se snaží vyhodit zase nepřesně, ještě se tam plete jedna zlomená hůl. Nakonec mohou hrát Norové, Ronald váží, ale zase chyba. Finney zachytil bruslí kotouč a může o něj bojovat v levém rohu, což se na malou chvíli podařilo. Ve čtvrté minutě souboje o bronz dál 0-0 mezi Kanadou a Norskem. Teď se Norům povedlo vyhodit a daří se také napadat na malou chvíli. V obraných řadách teď musí pracovat i golman Graves, který přiťukl kotouč Dickinsonovi a ten nesmyslně přihrává před branku a vymyslel Norům šanci. Byl to Andreas Martinsen, nejzkušenější borec z norského týmu. Dostal v podstatě zadarmo touhle přihrávkou šanci, ale byl velmi blízko Gravesovi. Kanaďané s pukem, Kozen v útočném pásmu dává doprava na Tavarese, ten už zajel do třetiny. Backendem přihrává do rohu, odehrány přesně 4 minuty. Zatím bez branek v souboji o bronz mezi Norskem a Kanadou.
14: Nors nahazuje od modré čáry zleva, tam ještě bojuje O'Reilly, poslal kotou znovu na Norse, který po modré čáře hned na Waterspoona ten předal ještě Tavaresovi. Tavares dělá otočku, nahodil do levého útočného rohu, jenže dva Kanaďané se tam srazili, je tady rychlý protiútok a rána, která končí na tyči. Tam ji vyslal po opravdu velmi hezkém průniku do útočného pásma Hurot, který tam dostal přihrávku od pravého mantinelu, od vlastní obrané modré čáry až na útočnou doleva. Hurot si nabrusil nad levý kruh, vypálil na bližší tyč, ale trefil Gravesovi konstrukci jeho branky. Waterspoon hraje, ne, je to White Cloud, který ale také nepřesně přidá brance Tnigard. Tohle byla velká šance, znovu vyplaval norský reprezentant před brankou a další šance, další nahození. Teď Sten ještě zachrání pro Nory útočné pásmo, kombinuje po levé straně s Berglundem, ještě předání na dobře pálícího osy hřiště, teď vystřelil Ustrem Salsten a Graves si připisuje další zákrok. Myslím, že teď budou střely naskakovat, další střela Ustrema Salstena a před brankou si White Cloud neviděl úplně rady. Crosby musí získat kotouč a už s ním pílí. Dopředu navíc našel na druhé straně ještě Martona, který je v útočném pásmu, brzdí, upadl a tak z tohohle to velká kanadská šance alespoň v těchto okamžicích nebude. Stále platí v polovině 6. minuty Kanada Norsko v boji o bronz na mistrovství světa 0-0.
15: Kotouč za kanadskou brankou, Demelou tam byl rychleji a přihrává mezi krohy na Rileyho, ten posouvá rychle dopředu na levou stranu, ale je to offside, Porter Martin byl dřív v útočném pásmu s kotoučem, byl později v útočném pásmu s kotoučem než některý z jeho spoluhráčů. Za zmínku stojí předchozí tlak Norů, ale i předchozí také tyčka Metlina Celebrinaho. Obránce Hurot ten také najížděl a vypálil nebezpečně a trefil tyčku. Na tyčky 1-1 tedy, ale na nějaké závady před brankou a souvislejší tlak to bylo teď úspěšnější té dílčí části zápasu pro Nory. Možná trochu překvapivě. Stav 0-0 platí dál v souboji o bronz mezi Norskem a Kanadou. 6. minuta bude končit. Kotouč ve středním pásmu Kasastul posouvá před sebe a přes pravé hrazení mohl jít dopředu Koblar, ale daleko nedoputoval a Celebrini nahazuje. Kotouč, který ale mají jen norští beci a Saxrud Danielsen ho posouvá do středního pásma. Martinsen protečoval a vlastně odevzdal kotouč Kanaďanům a dopředu tak může Waterspoon, dává na pravý mantinel pro Matejčaka, ten zase přihrál za branku, kde už zase hraje Norsko, ale je to také s chybou, to se Norové nevyvarovali, rána z úhlu od Šajflího nepřichází, ten naznačil střelu, ale ještě si to rozmyslel. 7. minuta, stále 0-0 mezi Norskem a Kanadou, teď se Kanaďané nedohodli a Šajflí musí k červené, dělá sérii krátkých stahovaček a elegantně Kanaďané prošli do pásma, Holloway dává za branku, kde jsou ale zase norští obránci, Kasastul posunul, takže to nebude zakázané uvolnění. Bude pomalu končit 7. minuta zápasu a obrovská chyba kanadského golmana a končí to gólem. Norové vedou. Graves zajel za branku, čekal, než toto už dojede do toho jeho vymezeného lichoběžníku. Jenomže pak zazmatkoval, rozhrál za branku, no a tam byl osamocený muž, který dokázal skórovat.
14: Petersen. Ale on vlastně Graves minul ten kotouč při snaze o rozehrávku, naznačil, že bude rozehrávat po své levé ruce, pak, že bude hrát po pravé, ale kotouč mu mezi tím projel pod čepelí hole. No a Petersen tedy, musím říct, že s vypětím všech sil, on byl podražen, ale nakonec ten kotouč sebral z pozabranky, poslal si ho v pádu, ležíc, ještě hokejkou před brankovou čáru a pak už jej zametl za bezbraného Gravese, ale Gravesy za to může sám. Norsko vede v 7. minutě nad Kanadou 1-0 a vlastně můžeme říct, Františku, že je to zasloužené. Kanaděné nevyužili přesilovku, při ní měli velký tlak, ale při hře 5-5 jsou Norové zatím lepší. Teď to chce změnit Tavares, ten je před brankou. Nakonec se prosmíkl mezi dvěma obránci Norska, vypálil po osě hřiště, ale nakonec nedokázal Haukelanda překonat. A tak je tady možnost pro norský rychlý protiútok, který vede Solberg, který nahazuje sám pro sebe, jenže udělal to ještě před červenou čárou a tak se píská zakázané uvolnění. V čase 7.15 je tedy přerušeno po zakázaném uvolnění. Samozřejmě nemůže být vpuštěna uklidová četa na ledovou plochu, byť už se chystali, borci zrabli za vraty, ale ta se rychle zavřela a bude se vhazovat v útočném pásmu Kanaďanů, kteří prohrávají s Norskem 0-1.
15: Kuli po pravé ruce Haukelanda Kanaďané úspěšnější a Brown dává doprava rána. Haukeland ještě kryje i dorážku a druhou. Puk se dostal mezi kruhy a Norové mohou zaútočit, ale jen ve dvou do třech. I tak to nevadí Sténovi, který si udělal prostor a upadl při napadání. Teď se bude snažit zamakat dozadu, protože Minton už posouvá kotouč do Levana Villardyho. Ten je na vrcholu kruhu, přihrávka na modrou doprostřed. Rána Haukeland vykopl až k modré a zase honem rychle. Norové mohou dopředu a to po pravém mantinelu. Elfsven zajel do pásma návození od modré a tam je hodně místa u pravé tyče. Z pohledu Kanaďanů tedy, tak další okénko v kanadské obraně. Erik Salsten se objevil vlastně mezi kruhem, co je u branky a krajem brankoviště. Kanaďané otevřeli ten prostor. Pauza na čištění ledu, 8. minuta. Souboj o bronz. Norsko vede nad Kanadou 1-0.
0: Tím pádem hokej vyměníme ve vysílání Radiožurnálu Sport za fotbal a míříme na pražskou Letnou, kde se hrají čeští fotbalisté předposlední přípravné utkání před mistrovstvím světa. Jejich soupeřem bude od 16 hodin Kosovo a za Radiožurnál Sport už jsou na stadionu na Letné připraveni Mikuláš Jáša a Tadeáš Skalický. Přeji vám hezké odpoledne.
16: Hezké odpoledne z Letné. Krásný den z Prahy.
0: Tak koho postaví trenér Miroslav Koubek do toho přípravného zápasu, po kterém připomeňme, ten národní tým bude mít už pouze 26 men, tedy přesně ty, kteří odletí na mistrovství světa.
16: A právě tohle je jedna z posledních, ne-li poslední možnost, vlastně je to poslední možnost, třeba i pro trojici obránců, byť tam kapitán Ladislav Krejčí, ten by měl mít místo jisté, tedy v té nominaci, která odletí na mistrovství světa. Vedle něj bude hrát Robin Hranáč, no a zprava Štěpán Chaloupek, čerstvý mistr se Slaví. Nezapomeňme na brankáře, protože debut si v národním dresu odbude brankář Bragy Lukáš Horníček.
17: Pojďme teď na záložní řadu, tam by to měli zprostředka v prvním poločase kontrolovat ve dvojici Bucha společně s Červem. Na stranách budou operovat zleva Sojka, taky při svém debutu v reprezentaci, přitom kdy Alexandr Sojka dostal tedy první povolávací rozkaz do národního týmu. Z pravé strany nastoupí David Douděra, pod hrotovými hráči to je dvojice Hložek a Ladra, no a na hrotu útoku Jan Kuchta. Určitě mezi těmito jmény možná je i některé z těch, které dnes nebude mít určitě radost po tom, co trenér Miroslav Koubek oznámí tu finální nominaci. Určitě mezi těmito hráči se budou právě trenéři rozhodovat, právě proto hrají dnes s Kosovem. V jeho sestavě jsou i dvě známá jména právě tady na Letné.
16: Mluvíš o Rahmanim a Ernalem Krasničím, dva kmenoví hráči pražské Sparty. Kosovská sestava jenom v rychlosti. Murič v bráně, čtveřice obránců Galapeny, Hadžary, Krasniči, Vojvoda, čtveřice záložníků Hodža, Rečbekaj, Avdulanu a právě Ernal Krasniči, no a na hratu Rahmany a Aslány.
0: Když se ale vrátíme k té české sestavě, je na ní tedy zjevně patrné, že komu se to dneska povede, tak by ještě mohl jet na mistrovství světa. Až takhle by se ta sestava dala přeložit, když tam neslyšíme ta největší jména současného českého fotbalu?
16: Myslím si, že ano. Myslím si, že o mistrovství světa, respektive o nominaci na závěrečný turnaj, nejprestižnější závěrečný turnaj, bojuje několik jmen. Už jsme zmiňovali Ladislava Krejčího, tak ten asi úplně nepatří mezi ten balíček hráčů, kteří ještě jsou na vážkách na hranici. Ale když se podíváme na střed hřiště, kde je Pavel Bucha, na levou stranu pochopitelně, Alexandr Sojka, no ale i třeba Adam Hložek nebo Jan Kuchta, to asi úplně nejsou hráči, kteří by byli, řekněme, stabilními články reprezentace a že by s nimi úplně na 120% trenér Koubek počítal.
17: A samozřejmě se můžeme podívat i na to, kdo zůstal na střídečce a pravděpodobně zasáhne do druhé půle. Tam máme samozřejmě vedle Sojky, který bude hrát od první minuty, i další dva debutanty v reprezentaci, Huga Sochurka a Kristofa Kabonga. Dál tam najdeme třeba Višinského, který dle mého pohledu taky ještě může být relativně na hraně. Každopádně určitě jsou na hřišti nebo budou na hřišti borci, kteří si ještě budou snažit vykopat mistrovství světa. Hodně by mě zajímalo a určitě se na to budeme ptát i na pozápasové tiskové konferenci, jak to bude s těmi třemi muži, kteří neodletí do Spojených států, protože připomenu, že reprezentace se hned po tomhle utkání bude stěhovat právě do Ameriky, tak jestli už třeba mají připravené kufry tady na Letné, ale dnes nikam neodcestují.
0: Tohle je i pro fanoušky možnost se rozloučit s českou fotbalovou reprezentací, jistým způsobem ji vyslat na tu zámořskou misi na světový šampionát. Na Letné je ta kapacita kousek pod 20 000 místy, ale hádám, že vyprodáno asi nebude, co?
16: Vyprodáno určitě není. Nějakých 15 minut, čtvrt hodiny do začátku utkání, přípravného utkání Česko-Kosovo. Zmiňovalo se na předzápasové tiskové konferenci, že by přijít mělo 12 000 fanoušků, ale když se podíváme z komentátorského stanoviště na ochozy tribuny stadionu Letná, 12 000 tady rozhodně není.
17: Ale samozřejmě ještě určitě někteří dorazí, každopádně i po tom, co tady velmi hustě pršelo, podobně jako na velké části České republiky, teď už to vypadá, že ten déšť ustal, tak jsou samozřejmě mokré i ty sedačky, hlavně na těch spodních ochozech tady na Letné, takže to samozřejmě nebude nic příjemného pro některé fanoušky, kteří třeba podcenili oblečení dnes v tom dnešním o něco deštivějším počasí, než jsme možná všichni předpokládali. Každopádně stadion tady na Letné snad, doufejme, bude co nejvíce zaplněn, aby hnal Česko za vítězství nad Kosovem v přípravném duelu předposledním před startem mistrovství světa.
0: Snad oblečení nepodcenili naši reportéři, tolik Mikuláš Jáša a Tadeáš Skalický. Zatím díky.
16: Naslyšenou.
18: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Na Radiožurnálu Sport zpátky na hokej, zpátky na utkání o bronz na mistrovství světa v ledním hokeji Kanada versus Norsko komentují Petr Kadeřábek a František Kuna.
15: Odehráno 11 minut ze souboje o bronz a Norsko vede nad Kanadou 1-0. Po velké chybě při rozehrávce golmana Gravese toho využil Peterson a vytáhl kotouč od zadního mantinelu, vyjel u pravé tyče. Z pohledu útočícího týmu Graves se snažil vrátit se druhou stranou, ale nestihl to. Norský útočník v pádu zakončil a Norsko vede. Kanaďané ale aktivnější od té doby poměrně jsou, měli několik šancí, vrhají síly do útoku v zápase, který je pro oba týmy posledním v turnaji. Teď se hraje v obraném pásmu Kanady, ne však nadlouho, protože Crosby už našel obránce Nurse, ten vyjel do pásma, dává na levý mantinel, Martin prohrál kotouč až na pravé hrazení, kde je znovu Crosby, ale dostal tvrdý hit a těžce se zvedá, bude se vylučovat a Sidney Crosby zase na velkém turnaji leží tentokrát po tvrdém zákroku od Andrease Martinsena, který odjíždí na trestnou lavici. Norský kapitán tam sejmul Crosbyho a jak se bude jmenovat tenhle faul, to úplně nevím, jestli je hrubost, vražení, nahrazení, ale to úplně nepřišlo. Každopádně Crosby zdá se bude v pořádku a nedopadne tak jako pořád zákroku Radko Gudase na olympijském turnaji v Miláně. Čas na úpravu ledové plochy za malou chvíli skončí, stejně jako pak začne. Přesilovka Kanady. Norové ale vedou 1-0 a jsme aktuálně ve 12. minutě zápasu o bronz.
14: Zatím ale Norové zvládají výborně vyrážet do rychlých protiútoků, vytvářeli si i při tom tlaku Kanady, jak si vytvořili 2-3, no ne dobré, ale výtečné šance k tomu, aby ještě navýšili své vedení. Samozřejmě tu největší, tu jsme zaznamenali na druhé straně, kdy Scheifele byl úplně sám před Haukelandem, míchal s kotoučem, udělal takové přehození z forehandu do backhand, třikrát, čtyřikrát, rozhodil sice norského golmana, ale ten pak se přitlačil na led svými betony, roztáhl se, Scheifele nezvedl kotouč a tak Kanada zatím gól nedala. Teď ho ale dát může, začíná totiž kanadská přesilová hra, která patří mezi ty nejlepší na turnaji, byť Kanadě trošku vzala procenta nevyužívaná šance v souboji v semifinále proti Finsku, kde si Kanaďané dokázali sice jednou prosadit, ale to bylo po hříchu jen z jedné přesilovky a pak už nic, byť Kanaděné nějakou tu početní výhodu hráli. Teď tedy hrají druhou boji o bronz. Celebrini vyhrává buly pro Crosbyho, ten posouvá na Reilly, ten na modré čáře, schozí na Scheifeleho, který je nad pravým kruhem, Celebrini nad levým, pálí, rána stečovaná do zadního mantinelu, Scheifele si bere kotouč v rohu kluziště, najde zřejmě Crosbyho přihrávkou za brankou, to se také stalo, a pak po Crosbyho pobíce pálil Celebrini, ale minul nouskou branku o nějakých 15 sekund, první půl minutka, 15 centimetrů. Ale letělo to 15 sekund pak ven až do obraného pásma Kanady. Kanaďané zatím neskorují přesilovce a prohrávají tedy ve 13. minutě s Norskem 0-1.
15: Přesilovka pokračuje ještě 80 sekund, nabídka a zadovka Crosbyho pod nohama, zády k mezikruží, nakonec rychlé vyhození od Noru, ale Celebrini už může dělat otočku u červené vlevo, vjel do pásma, trochu škobrtl, ale přenechal Crosbymu, ten jde na prostředek modré čáry, na přehu je pálí, rána zamířila do plexiskla za brankou a teď už v levém rohu Celebrini vybojoval kotouč. Ještě 55 sekund kanadské přesilovky, teď je přihrávka do leva, Celebrini křižně hledal Crosbyho, ještě na modré čáře připravený Rilly na kotouč, pro kotouč dostává ho, dává na levý kruh Celebrini mu, ten pálí, ale první Nor byl proti a obránce Hurot to byl, nakonec ještě je tam Celebrini, dává na modrou, Rilly napřehuje, ne, přihrál doleva, znovu Celebrini zkoušel vypálit, ale možná trefil Villardyho. Ve 14. minutě vede Norsko nad Kanadou 1-0, možná trochu překvapivý výsledek vzhledem k hokejové historii, ale ne vzhledem k tomuto šampionátu, protože Norové už dokázali Kanadu potrápit v základní skupině a získali bod, byť mohli získat 3. Velkou chybu udělal golman Kanady Graves, který při rozehrávce za brankou chtěl posunout kotouč, netrefil ho ideálně. Objevil se tam Peterson, který pak vyjel zpoza branky jinou stranou než kanadský golman a dokázal i v pádu zasunout puk za bezbraného a přesouvajícího se na poslední chvíli kanadského golmana Jetta Gravese. Od té doby měli Kanaďané nějaké šance, teď hrají přesilovku, už prohospodařili skoro minutu a tři čtvrtě, ale tolik šancí zatím nepřichází. Jinak za Kanadu trefil Celebrini tyč, za Nory zase Hurot, to samé na druhé straně. Teď ještě závěr kanadské přesilovky ve 14. minutě souboje o bronz. Kanada dál prohrává s Norskem 0-1, jediným střelcem Peterson. Ještě jedna kanadská šance, ale také norské vyhození. Stále tedy 1-0 pro Norsko. Z Curychu František Kuhn, Radiožurnál.
14: Takový byl vstup pro Radiožurnál od Františka Kuny. Mezitím Matejčak zavezl kotouč do útočného pásma, dává Thomasovi, Thomas u pravého mantinelu zajíždí za branku, ale jeho zpětná přihrávka nebyla vůbec přesná, ale ani norské vyhození a Holovej může kombinovat v rohu kluziště. To už je samozřejmě stejný počet hráčů na ledě už nějakých těch pár vteřin a teď musí Waterspoon spěchat do útočného pásma a bude muset znovu spíše do středního. Špatně rozehrál a je tady možnost pro unikajícího Elfséna, jenomže toho obral a velmi pěkně ho obral Holloway, který teď může vystřídat, protože mezi tím Minton přejel do útočného pásma. Finney dělá kličku mezi modrým a červenou čárou, pomohl mu ještě Brown a také Minton. Minton tak dlouho šermoval s norskou převahou, až donutil Nory, jmenovitě Johannesena, vyhodit přes všechny čáry a tak v polovině 15. minuty je pískáno zakázané uvolnění. Kanada prohrává s Norskem 0-2. Famozní je porovnání počet gólů s počtem vyslaných střel. Kanada vede na střely 14-6.
15: Ale nestačí to, více než dvojnásobná střelecká převaha, umocněná samozřejmě tou přesilovou hrou, ale Norové ukázali, jak dokáží být obětaví a včas si stoupat do pozic, odkud se dá pálit a odkud Kanaděné pálili. Teď mohou znovu, protože jsou v útočném pásmu, jenže bez puku. V 15. minutě únik Norů 3-2 a dlouhá přihrávka za beky, která úplně nebyla beznadějná, nakonec to tady jen zahučilo v hale v Curychu a může znovu další šance, ve které se objevil Koblar, byl v mezikruží, vypálil ale mimo kanadskou branku a teď už spěchá dopředu Villardy, ten nahazuje, Haukeland stlumil kotouč pro Johannesena, ten posunul k směrem ke střednímu pásmu, Westerheim může být součástí spolupráce a brance Knigard. Tomu nakonec kotouč utekl a ještě se snaží napadat Scheiflího, ten dělá krásnou stahovačku a další kličku v riskantních místech i díky tomu už je Kanada vepředu vlevo, Nurse ve středním pásmu projel do útočného, vypálil, Haukeland vyrazil a byla tam šance na dorážku, teď zase při rozehrávce riskují pro změnu Norové, ale zvládají to a za brankou už Koblar s pukem, ale kanadské napadání je hodně agresivní, ale čisté a těží z toho Tavares, který dává na modrou, Rilly posouvá doprava, ještě kotouč na levé straně zase, kde míchají s pukem Kanaďané, Scheiflí si říká o puk, ale nakonec je z toho křižné nahození. To vše na konci 16. minuty souboje o bronz, kdy Kanada stále prohrává s Norskem 0-1.
14: Tavares vyjíždí nadbrankovou čáru, posunul na modrou čáru, přijde ještě do nahození, které plesklo do boční sítě od Winterspoona, který posouvá na Reillyho. Reilly, křížná přihrávka, O'Reilly pálí a minul norskou branku, ještě Cousins v útočném rohu, přihrávka na modrou čáru, tady je Reilly, znovu jedno jeho nahození a Haukeland lapil ten kotouč, vůbec nevím, jak ho mohl vidět, ale uviděl, lapil do lapačky a 3 minuty 47 sekund před první sirénou zavedení Norska 1-0. Je tady další pauza na úklid ledu a můžeme tak zhodnotit vlastně teď dosavadní průběh té první třetiny za 16 minut a 13 sekund, 17 kanadských střel, která z nich mohla skončit v síti, protože nepočítá se tam ta celibrního tyčka, ale těch ostatních mně přijde, že to nejsou až tak překvapivé střely pro Haukelanda.
15: Je jich dost, ale nejsou tak nebezpečné. To na druhé straně se říci nedá, protože Norové kromě té gólovky, kterou dostali darem od golmana Gravese, měli další šanci. Koblar třeba v mezikruží, ale je několik přečíslení a situace, kdy Salsten stál u levé tyčky úplně osamocený, ukazují na to, že Kanaďané rozhodně nejsou tak pozorní jako v jiných zápasech. A
0: zatímco se v Curychu čistí ledová plocha, tak jenom připomíná, co všechno se bude dít dnes odpoledne ve vysílání Radiožurnálu Sport, protože za chvíli bude 16 hodin, to znamená dvě věci současně. Jednak čeští fotbalisté nastoupí k poslednímu přípravnému tomu domácímu zápasu proti Kosovu před mistrovstvím světa, potom odehrají ještě jedno přípravné utkání v Zámoří, ale hlavně po tomto utkání proti Kosovu trenér Miroslav Koubek oznámí 26 men hráčů, kteří pojedou na světový šampionát současně v 16 hodin ve finále beach volejbalového turné Ostrava Beach Pro nastoupí česká dvojce Jiří Sedlák, Ondřej Perušič proti soupeřům ze Švédska, tedy Amanovi s Helvigem. To také budeme sledovat ve vysílání Radiožurnálu Sport. Pro nás dobře, že se posouvá začátek utkání Jakuba Menšíka v osmifinále tenisového Roland Garros, protože proti Andreji Rubliovovi by vzhledem k tomu, jak si ví zápasy před ním, měl nastoupit až v pozdějších odpoledních, spíše ve večerních hodinách, takže to už by měl být fotbal a také i beach volejbal, který není tak dlouhý dohraný. No a samozřejmě se také budeme ještě vracet na desetibojařský meeting v Getsisu, byť to samozřejmě nebude tak časté jako zmíněný fotbalový zápas. Jenom pokud byste nechtěli, abychom vás rušili u fotbalu Česko-Kosovo, tak si můžete tento zápas naladit na takzvaném streamu, nebo chcete-li jinak řečeno internetovém přenosu, který najdete v aplikaci Můj rozhlas. Dobrá je to aplikace především na mobilní telefony, případně na tablety. No a pokud nemáte tu aplikaci, tak si můžete onen přenos naladit také na internetových stránkách radiožurnalsport.cz. po případě irozhlas.cz. Ve vysílání Radiožurnálu Sport se teď vracíme na závěr první třetiny utkání Kanada-Norsko na mistrovství světa. Zápas o bronz komentují František Kuna a Petr Kadeřábek.
14: Vhozeno, White Cloud objíždí kanadskou branku a rozehrává další snahu Kanady 3 minuty před první sirenou o vyrovnání. Zatím Kanaděné stále prohrávají 0-1. Norseho střela tu vyrazil brankář Haukeland do rohu kluziště, kam spěchá Brown, výjíždí od modré, dává Norsovi, ten střílí jak uvedenu, ale zatím není úplně přesný, projektily létají rychle, ale ne úplně přesně a tak Villardy musí bojovat se Salstenem za brankou, zvládl to, Minton podává na modrou čáru další nahození, které zastavil ve své výstroji Salsten a je tady rychlý protiútok, který vedou norští hokejisté, ale jsou také vytlačeni do rohu kluziště, kde může hrát Cousins, našel Mintna, ale jeho přihrávka na Browna už nebyla tak přesná a Solberg si dojede pro kotouč za norskou branku. 2 minuty 20 zbývá odehrát z první třetiny. Diváci sledují průnik Solberga, ale ten také skončil na White Cloudově hokejce. Znamená to tedy, že skoro se měnit nebude, stále aktivnější pro Nory, kteří vedou nad Kanaděny 1-0.
15: Obránce Hurot je v útočném pásmu, dostává se na levou stranu, dává kotouč do rohu, rána z úhlu, Graves vyráží za branku. U kotouče bude první Tomes, který posílá do středního pásma a Brown má rychlost. Brown se dostává za obranu, ale má to na backhand a dva Norové ho tam křižovali, byť jeden přišel o hokejku, tak to Norové zvládli, ale Holloway se teď vytočil z rohu a přihrává mezi kruhy. Haukeland zasahovat nemusí, ta rána míří mimo. Obránce Matejček ještě dává za branku a na pravém mantinelu je kdo. Naopak tam je připravený Martinsen, který poslal kotouč přes spoluhráče ještě do středního pásma, ale Scheifele už znovu je ve třetině, dává na Holloway, ten je v úhlu, zajíždí za branku, dostává se puk do mezikruží na O'Reillyho, tomu puk propadla, Norové zase naopak mohou dopředu, 80 sekund před první sirénou, Norové vedou 1-0 a v útočném pásmu je Westerheim, dal za branku, ale tam bylo víc kanadských dresů a dopředu už může Reilly středem, nahazuje do pravého útočného rohu obránce Kasa Stůl za Norsko je u puku první a šikovně jen dal pro Bakeho Olsena, ten ve středním pásmu posouvá dále. Je z toho nahození za kanadskou branku ohlášena poslední minuta první třetiny souboje obronc. Norsko dál drží vedení nad Kanadou 1-0.
14: O'Reilly dává do útočného pásma napravo pro Kozince, ten zpracovával bruslí, ale zvládl to, O'Reilly mu vrátil a Kozenc prokličkoval až na osu hřiště, že byl vytlačen k mantinelu, odkud dává kotouč Dickinson, který proletěl přes oba dva zadní rohy a tam ho sbírá Sten, který sune ještě na Huroda, nakonec se vrátil kotouč ke Stanovi a tomu teď odskočil a jen tak, takže se nedostali Kanaděné do nějakého zakončení, ale Norům se nakonec podařilo vyhodit puk, který sbírá Dickinson, nachází na útočné modré čáře Kozince. Kozinc je pod pravým kruhem, přenechává Celebrinimu, ten objíždí norskou branku, dává přední, tam si střížil Nors, ale velmi dobře k němu přistoupil Salsten a vzal mu překvapivou nebo možná gólovou střelu, protože Nors byl ve výtečné pozici po přihrávce od Celebrinio. Ještě jedna šance, do které se tam složí Martoun, ale necelé dvě vteřinky před první sirénou ze stavu 1-0 pro Norsko. Kotouč končí v ochranných sítích nad plexisklem. Ještě jedno vazování, možná jedna střela. To už by byla 19. v podání Kanady za první třetinu. Těch střel je tedy požehnaně, ale prostě gol žádný. Norové stále vedou 1-0 a už jsme to říkali s Františkem Kunou, že Norové jsou ve svých šancích nebezpečnější než Kanada. Kanada střílí opravdu hodně těch střel i mimo branku. Napočítáme ještě podobný počet jako těch, které se vešly mezi tři tyče. Teď ještě tedy poslední vhazování, na které půjde Celebrini, proti němu Salsten. Norové ještě napomínání za to, že Kasa Stůl vjel do prostoru pro vhazování dříve, než tam pustili rozhodčí kotouč. Celebrini vyhrává, jenže White Cloud nedokázal zpracovat. Konec první třetiny, teď ještě vstup pro Radiožurnál od Františka Kuny.
0: Na tento vstup ale nebudeme čekat ve vysílání Radiožurnálu Sport, protože je 16 hodin a 3 minuty, logicky vstupy do zpráv pro naši sesterskou stanici, ale my už se můžeme vydat ve vysílání Radiožurnálu Sport poprvé také na přátelské fotbalové utkání, ale velmi důležité, mezi Českem a Kosovem, předposlední přípravný zápas českých hráčů před mistrovstvím světa v Mexiku, Americe a Kanadě. Zápas Česko-Kosovo komentují Mikuláš Jáša a Tadeáš Skalický.
19: Závěr třetí minuty zápasu a mezi Českem a Kosovem je to zatím 0-0. Teď mají kosovští obránci míč na svých kopačkách. My samozřejmě ještě pro posluchače Radiožurnálu Sport můžeme shrnout, jaká je sestava českého týmu. V brance gólman Horníček, potom obrana Chaloupek, Hranáč, Krejčí, zprava Douděra, zleva Sojka, záložní řada Červ, Bucha a podhrotový hráči Ladra s Hloškem, útočník Kuchta. To jsem teď mohl říkat, protože kombinují kosovští obránci na vlastní polovině.
20: Jan Kuchta, český reprezentant a útočník, který tady ten trávník velice, velice dobře zná, protože hraje za pražskou Spartu, se snaží napadat rozhrávku Kosova, to se mu nedaří, ale skvěle defenzivním zákrokem zastavil postupný útok Kosova Lukáš Červ a následně se zapojuje do té kombinace i Bucha, ale záložník hrající v zámoří, kde se mimochodem bude konat světový šampionát, ztratil míč. Čtvrtá minuta, Česko-Kosovo 0-0. Pozor, tady je Aslany, který rozebíhá na levé straně Hodžu, ten se dostal do vápna. Hoďa dává balon pod sebe. Výborná šance pro hráče Kosova, ale úspěšný zákrok si připisuje brankář Horníček.
19: Ano, to byl Albion Rahmány, který se dostal k zakončení tady na Letné, kde to moc dobře zná v dresu Sparty. Každopádně Horníček byl tam, kde měl být, a Rahmányho zakončení nebylo tak přesné, jako bývá v dresu pražského S. Každopádně teď rozehrávka trochu do šprajeců od Čechů. Od Horníčka se přesunul míč doleva, kde už je Ladislav Krejčí a posílá dlouhý pas na útočníky. Sojka tam hlavičkuje, ale nepřesně na Kuchtu, a bude tak moci v klidu hrát Iril Krasniči. To je jeden ze stoperské kosovské dvojce. Polovina páté minuty. Česko, Kosovo 0-0 tady na Letné.
0: Nejen fotbal sledujeme ve vysílání Radiožurnálu Sport. Sledujeme také to, jak se vyvíjí finále turnaje Ostrava Beach Pro, tedy duel česko-švédský. Aman Helvik, Švédové na jedné straně, a proti nim Ondřej Perušič a Jiří Sedlák. Za nás, tedy Radiožurnál Sport, také dvojice Krištof Kousal, Lukáš Kaleta.
2: Doteď to bylo velmi vyrovnané, až teď se dostávají Švédové poprvé do dvoubodového trháku 8-6, ale na 7-6 snižuje Jiří Sedlák. Tahle dvojce, tedy Sedlák a Perušič, se dala dohromady speciálně pro tento turnaj, protože Ondřej Perušič ten přerušil nebo ukončil kariéru neoficiálně před už na konci minulé sezóny, a teď tedy nastupuje svátečně se svým parťákem, tedy Jiřím Sedlákem. A teď vytlučený blok od Omana a je to 7-8 z pohledu českých volejbalistů.
20: Oman s Helvigem jsou šampiony tady v Ostravě, vyhráli v loňském ročníku stejně jako předloni, jsou to navíc mistři světa i olympijští vítězové, takže je to největší kvalita, je extra třída, a v tuto chvíli vedou nad českým párem 9-7, a teď navíc úspěšný blok Helviga, který se dokázal postarat o Sedláka, takže je tady další bod pro Švédy, kteří vedou v prvním setu v finále Ostrava Beach Pro 10-7.
0: Omlouváme se beach volejbalovým fanouškům, ale důležitě jsou ty fotbalové informace směrem k mistrovství světa, třeba i to, jak si vyvíjí přípravné utkání mezi Českem a Kosovem, komentují Mikuláš Jáša a Tadeáš Skalický.
20: 7. minuta, Česko-Kosovo 0-0. Momentálně se nehraje, protože na trávníku v Bolestech leží Galapeny, ale zdá se, že bude schopný pokračovat v přípravném utkání na mistrovství světa. To se bavíme tady o českém národním týmu. Kosovo to dědiště světového šampionátu nepoletí.
19: Je to tak, protože v tom finálovém barážovém utkání podlehlo Turecku 0-1, ale to už je historie. Pojďme teď na trávník na pražské Letné, protože čeští hráči můžou pokračovat s míčem po pravé straně po vhazování. Teď byl ve prostřed hřiště sražen k zemi v souboji tučím Lukáš Červ, ale vypadá to, že bude všechno v pořádku. Sudí Očenáš na chvilku zastavil hru, ale bude se pokračovat. Teď, když končí 7. minuta, za stavu Česko-Kosovo 0-0 v tom posledním, předposledním přípravném utkání před startem mistrovství světa. Hranáč rozehrává na Chaloupka. Stoperská trojce si teď vyměňuje míč, ale Češi už postupují po pravé straně dopředu. Dobře to ale teď vykombinovali kosovští hráči, kteří naopak budou moci to nebezpečí odklonit. Znovu Hadžary může pokračovat s míčem. To je stoper Kosova a dává Muričovi. Kuchta sice napadal, ale nepovedlo se získat míč. A tak můžou kosovští po levé straně rozehrávat balón. Tady je Hoďa, který si sklepával teď s Rečbekajem, a ten byl podle sudího ofaulován jedním z napadajících Čechů. Polovina 8. minuty, Česko-Kosovo stále 0-0.
20: Jakoby se hráči Kosova tak nějak oklepali, zdá se mi, že ze sebe schodili tu nervozitu, kterou dost možná pravděpodobně i měli před utkáním proti účastníkovi mistrovství světa. 8. minuta je v polovině. Česko gól nedalo, ale stejně na tom i Kosovo. Murič má míč a to je brankář. Jediný v zářivě oranžovém dresu, nikam nespěchá s rozehrávkou. Hlavu má sice zvednutou a poměrně nebezpečně přihrává až na Rahmanyho, což je útočník, který si seběhl do hlouby pole. Kuchta se snaží napadat rozehrávku Kosova. To se mu daří tak na půl. Češi fantasticky presují. Těžit by z toho mohl Ladra, kterému ale na poslední chvíli utekl míč. Nebude to ani rohový kop. Chtěl jsem říci, že jako poslední se dotkli míče hráči Kosova, ale opak je pravdou. Murič bude vykopávat od vlastní brány. 9. minuta. Česko-Kosovo 0-0.
19: Hodně vysoké a agresivní napadání, jo. Jana Kuchty. Murič byl několikrát pod tlakem spartanského útočníka, který určitě cítí, že je ještě možná na hraně té nominace na mistrovství světa, a tak se určitě v tomhle utkání bude hodně a set sakramensky snažit, aby si to místo a tu letenku do Ameriky zajistil. Teď už hrají kosovští fotbalisté po levé straně. Tady je Rečbekaj, kterému se ale nepovedla přihrávka, a tak naopak můžou Češi dopředu. Tam bylo několik nepřesných odrazů po pravé straně hřiště, a tak naopak naopak Hadžery bude moci z pozice stopera rozehrávat po levé straně toho trávníku, ale další nepřesnost, teď několik nepřesností na levé straně hřiště a míč tak míří k Muričovi, to je golman Kosova. Ladislav Krejčí z pozice levého stopera se ale dostává dopředu, dobře tam přihrál, ještě našel svého kolegu z útoku Hloška, který dává znovu zpátky Krejčímu. Teď sice signalizují kosovští fotbalisté offside, ale už je tady i zapískáno. Začátek 10. minuty, Česko-Kosovo 0-0 a kosovští fotbalisté teď budou rozehrávat z vlastní poloviny hřiště, prakticky od vlastní brány.
20: Pánové to nezapomněli, Ladislav Krejčí a Adam Hložek, někdejší spoluhráči z pražské Sparty, si mezi sebou vyměnili elegantně míč. Bohužel Adam Hložek byl v době přihrávky v offsideu. Polovina 10. minuty, u míče Lukáš Horníček, za stavu 0-0, debitant v dresu národního týmu, tady už je zkušenější. Ladislav Krejčí, který převzal kapitánskou pásku po Tomáši Součkovi, přihrávka na Lukáše Červa. Na pravé straně Douděra, přihrávka zpět, tam je Chaloupek, který využije toho, že je úplně volný Ladislav Krejčí, ten si svou levačkou zpracuje míč a vybídne ke spolupráci Buchu. Pavel Bucha se nabízí na středu hřiště, ale přihrávka letí k Sojkovi, jeho levačka také přesná. Teď si Češi nádherně vyměňují mezi sebou míč, ale je to taková, omlouvám se za ten výraz, házená, protože to není kupředu, je to ze strany na stranu. Teď už konečně Lukáš Červ na Ladru, který mu vrací, Červ je v dobrém postavení, dává ještě pod sebe, tam je Bucha, ten ale narazil na prvního bránícího hráče, co vymyslí Kuchta, který se snaží napadat rozhrávku Kosova, no nic úplně záludného ani kloudného. Polovina 11. minuty, Česko-Kosovo 0-0.
19: Bucha tam byl teď v souboji sražen s jedním z kosovských záložníků, tuším Abdullahem, ale rychle se zvednul ze hřiště, i když ta srážka nevypadala vůbec dobře. Každopádně Sojka se teď točí s míčem na vlastní polovině, teď si Bucha hodně efektní kličkou podařilo se mu obejít jednoho z hráčů Kosova, ale potom ta přihrávka Šajtlí nevyšla, mířila do zámezí a Hložek tak vůbec nemohl sprintovat dopředu. Kosovští fotbalisté tak budou z pravé strany ze svého pohledu rozehrávat, bude to kapitán Vojvoda, který už má míč ve svých rukách a na vlastní polovině teď vhodí míč do hry na konci 11. minuty, kdy Češi hrají v přípravě na mistrovství světa s Kosovem stále 0-0. Kuchta se dobře zbavil obránce a může tak dopředu Hložek, ten už se dostává do pokutového území, má to na levačku, ale ještě raději centruje, tam je Douděra po pravé straně, který střílí a tady je gól. Češi vedou 1-0 a prosazuje se a tuším, že to je Ladra, který dává tu branku na 1-0. Dobře si tam se běhnul úplně samostatně Douděra, který dokázal odrazit ten míč od země, byl to takový basketbalový bounce, no a od trávníku se míč odrazil na hlavu Tomáše Ladry a ten otevírá skóre tohohle zápasu. Češi vedou nad Kosovem ve 12. minutě přípravy na mistrovství světa 1-0.
20: Já jsem přesvědčený, že David Douděra, až se na to budeme ptát na pozápasové tiskové konferenci, tak bude tvrdit, to jsem chtěl, já přihrával, ale jsem přesvědčený, že střílel z komentátorského stanoviště Radiožurnálu Sport. Jsme viděli nápřah pravého wingbacka, obránce, záložníka, chcete-li, který ne úplně ideálně trefil míč, ale nakonec vlastně ano, vždyť našel volného Ladru a ten hlavou přesně zakončil. Půl gólu jde za Adamem Hloškem, který samostatnou individuální akcí se vlastně dostal až do vápna Kosova, nezazmatkoval, možná mohl střílet, ale nezazmatkoval, takovým dlouváčkem na zadní tyč našel právě Douděru a ten našel Ladru. 1-0 pro Česko.
19: A to znamená, že i tady na Letné se rozehřály ohně, které teď tedy značí to vedení 1-0 a fanoušci tak mají samozřejmě kromě toho fotbalového zážitku i show v tom směru atmosféry. Teď už rozehrává Horníček, dlouhý balon na levou stranu, tam byl Sojka, souboj s Vojvodou, tohle ale nebyl faul ani podle sudího a tak může pokračovat Krasniči po pravé straně, ještě znovu Vojvoda, který byl napadán Kuchtou a tohle už podle rozhodčího Očenáška bylo nedovolené bránění a tak budou moci pokračovat s balonem. Kosovští fotbalisté na konci 13. minuty prohrávají tady na Letné s českou reprezentací 0-1 poté, co se prosadil Ladra. Další z mužů, který je dost možná na hranici té nominace a dost možná si teď vystřelil tu stupenku na mistrovství světa, ale nepředbíhejme, protože nominaci oznámí kouč Miroslav Koubek až po zápase. Teď ale pozor na kosovský útok po levé straně. Tady je Rahmány, který může pokračovat s míčem, sprintuje za ním, dává si ho na pravačku, centruje na zadní tyč a tam sice dobíhal Ermal Krasniči, spolupráce dvou Spartanů, každopádně už Rahmány byl při tom náběhu v offsideovém postavení a sudí, jako tomu bývá teď v posledních letech běžné, dlouze čekali, než se akce dohraje.
20: A teď si vem, že by se někdo zranil a kvůli tomu by neletěl na mistrovství světa. Nechápu, proč praporek neletěl mnohem, ale opravdu mnohem dříve vzhůru. Česko-Kosovo 1-0, polovina 14. minuty, zahrávat vlastně po tom, co stál Rahmány v offsideu, bude volný přímý kop. Robin Hranáč, otočení hry na levou stranu, kde je Hložek, elegantním způsobem si míč zpracoval na trávník svou hrudí, mohutnou hrudí. Červ, po něm může hrát Chaloupek, ten má spoustu volného prostoru. Nabízí se mu Douděra, ale nabízí se také autor zatím jediné branky, tedy Tomáš Ladra. Má to ale těžké, protože proti němu stojí trojice bránících hráčů. Chaloupek si dal na dlouhou nohu míč a těžit se ho může Rahmány. Ten už je v takovém postavení, odkud se dá třeba najít v lepším postavení ještě spoluhráč. Sice Rahmány nasadil jesličky jednomu z bránících hráčů českého národního týmu, ale dál už se nedostal. 15. minuta, Česko-Kosovo 1-0, zatím jediným autorem gólu Tomáš Ladra. Krejčí, po něm může Sojka. Omlouvám se, dlouhý nákop na útočnou polovinu, faulovaný Jan Kuchta jednoznačně. Nedivil bych se, pokud by za svůj zákrok Ilir Krasniči viděl žlutou kartu, ale zatím to končí domluvou. Čtvrt hodina hry za námi, Česko-Kosovo 1-0.
19: A Krasniči se chtěl hodně domluvit, dokonce si chtěl plácnout se sudím, ale sudí netahal žlutý kartonek ze své kapsičky a tak budou moci pokračovat čeští fotbalisté. Už jsou na polovině soupeře. Krejčí bude rozehrávat z levé strany a najde Hranáče, posledního ze stoperů, který teď vrátí balon kapitánovi reprezentace. Po levé straně teď hledal Krejčí Sojku, který se dostává s míčem doprostřed hřiště, ale Alexandru Sojkovi utekl balon. A tak bude moci golman Kosova Murič rozehrát. Teď tenhle muž v oranžovém dresu. Má míč u svých kopaček, má dost času na rozehrávku

0: On teď někam doprostřed hřiště, každopádně byl tam dobře připravený Štěpán Chaloupek, Češi vedou nad Kosovem 1-0 a končí 16. minuta zápasu.
1: U míči je ale hráči, kteří mají modré dresy, a to jsou hráči Kosova, kteří vyjet z vlastního vápna, teď už se jim to daří. Nádherná kombinace mezi Krasničím a Avdulanym. Krasniči může pokračovat, je to Ermal Krasniči, který postupuje s míčem kupředu, je 5 metrů od vápna české reprezentace. Nádherná přihrávka na střed hřiště, kde je Hoďa, ten pálí. Ale tahle rána rozhodně nenajde svůj cíl. No, cíl možná našla, ale tam byl Lukáš Horníček připravený. Pokud by toto pustil, tak by asi nemohl letět do dějiště mistrovství světa. Nestalo se tak. Česko-Kosovo 1-0, polovina 17. minuty. Češi teď rozehrávají, jak se říká, nakrátko. Horníček u míče už se ale uchýlil k dlouhému nákopu, za kterým sprintuje, respektive za míčem sprintuje Kuchta. Ten jde do souboje s Krasničím Ilirem. A kosovský obránce nebyl faulovaný, takže pokračovat autovým vhazováním může Alexander Sojka, což je také další muž, který zažívá debut v seniorském národním týmu. Ještě počkáme na to, až Ladislav Krejčí doběhne na útočnou polovinu. Třeba i kapitánovi české reprezentace by se dalo vhodit, ale Sojka si vybírá Červa, po něm už zase Krejčí, na středu hřiště se nabízí Hranáč. Obránce Hoffenheimu má sice v nabídce třeba Pavla Buchu, tak mu také přihrál. Nabízí se i Chaloupek, přihrávka letí na pravou stranu. Chaloupek zasekává míč, vybírá si jediného volného muže a tím byl Lukáš Horníček. Češi od vlastní brány zakládají útok v 18. minutě za vedení 1-0.
0: Před chvílí jsme na Letné viděli souboj jako z pražského derby, Chaloupek versus Rahmány. Každopádně Chaloupek teď bude znovu rozehrávat z pravé strany obrany českého národního týmu a znovu se k němu vrátil míč. Znovu připomeňme tu házenkářskou kombinaci, kterou předtím zmiňoval i Mikuláš Jáša. Přesunutí hry na levou stranu, kde už kombinují Krejčí a společně s ním také Sojka, ale teď ztráta míče uprostřed, kde byl Červ, a tak může dopředu sprintovat teď Galepíny, který se dostal k míči, ale byl tam ještě srazen k zemi s jedním fotbalistů českého národního týmu. Teď ještě rána, která ale byla zblokovaná českou obranou, a tak může Ladra pokračovat s míčem dopředu. Vykombinoval několik Kosovanů, ale musel s míčem dozadu. Teď se Kuchta chtěl ještě dostat k útočné akci, ale byl to tuším Iril Krasniči, který ho srazil k zemi někde u středové čáry, spíš po pravé straně z pohledu českého týmu. 19. minuta zápasu, Češi vedou nad Kosovem 1-0 a Kuchta má nějaký menší zdravotní problém, teď kulhá za autovou čáru, ještě si tak podřepnul nad trávník, tak snad to nebude nic vážného, co by znamenalo, že by třeba Kuchta musel vynechat mistrovství světa. Každopádně na první dobrou se mi to zdálo jako ten klasický souboj, kdy třeba dostanete tak trochu přes kotník.
1: To asi ano, na tom vlhkém trávníku balon sklouznul, Kuchta to moc dobře viděl, odhadl tu fyziku, chtěl se rozeběhnout, ale Hoďa jej zastavil a jak ty správně říkáš, on mu přišlápl kotník, možná mu jej přisedl. A to je nepříjemné, Kuchta se drží právě za pravé hlezno, 19. minuta, Česko-Kosovo 1-0, Kosovo teď má přesilovku, protože Kuchta je za autovou čárou a nepokračuje, ale je na svých nohou, vypadá to, že bude pokračovat.
2: Krejčí. Česko-Kosovo zatím 1-0, omlouváme se těm, které zajímá pouze fotbal, pokud to takto někdo z vás má, můžete poslouchat celý přímý přenos nerušeně na stránkách radiožurnalsport.cz, po případě i rozhlas.cz, anebo ten přenos najdete i v aplikaci Můj rozhlas. My ale teď míříme na závěr prvního setu na turnaj Ostrava Beach Pro mezi švédskou dvojicí Aman Helvik a českou dvojicí Perušič Sedlák. Komentují Krištof Kousal a Lukáš Kaleta.
3: Velmi vyrovnaná koncovka, ve které se ale Švédové Aman Helvik dostávají do vedení 20-18 a mají první dva setboly v tomto zápase. Útočí Sedlák přes bloka úspěšně, to znamená, že je tady snížení na 19-20, ale Perušič se Sedlákem budou potřebovat skórovat okamžitě ještě jednou, ubránit švédský útok, protože jinak úvodní sara končí. Na podání Ondřej Perušič.
4: Perušič už se rozbíhá a bude se vybírat, koho vlastně zvolí. Nakonec to šlo na Helviga, ten neměl problémy a teď jde sám útočit. Chytrý lob přes blokujícího Sedláka znamená bod pro Švédy a jejich vítězství v první sadě. Takže bylo to sice hodně těsné, ale přece jen 21-19. Oman s Helvigem poráží v prvním setu Perušiče se Sedlákem ve finále Ostrava Beach Pro turnaje nejvyšší světové úrovně. Druhý set začne za chvíli.
2: Děkujeme do Ostravy, vracíme se do Prahy na Letnou, kde hrají čeští fotbalisté přípravné utkání před mistrovstvím světa. Druhé přípravné utkání od konce, potom je nastane ještě jedno v Zámoří. Teď tedy Česko-Kosovo, přípravný zápas Mikuláš.

0: až Jáša a Tadeáš Skalický ho komentují.
1: Začneme úplně tím nejpodstatnějším. To je čas a stav. 21. minuta, Česko-Kosovo 1-0. Ta druhá nejpodstatnější věc, Tadeáši.
2: Jan Kuchta odchází z Trávníku a má nějaký zdravotní problém. Sice po svých, to je dobrá zpráva. Každopádně cítil, že pokračovat ve hře nechce a je to logické, protože Jan Kuchta bojoval o tu nominaci na mistrovství světa a teď uvidíme, jestli to zranění bude natolik vážné, že by ho třeba mohlo připravit o vstupen na šampionát. Budeme doufat samozřejmě, že to tak nebude. Každopádně v polovině 22. minuty uvidíme první střídání v tom
1: utkání. Pravděpodobně Mojmír Chytil, tedy útočník Slávie za útočníka Sparty. My jsme ten zákrok obránce Kosova popisovali i posluchačům radiožurnálu Sport. Jan Kuchta si pustil za sebe míč, chtěl se za ním rozeběhnout, ale na tom vlhkém, mokrém terénu Trávníku prostě obránce Hodža, ne že by přišlápl, mně se spíš zdálo, že mu přisedl kotník a zkrátka dobře mu ho trošku i otočil. Nic příjemného.
2: Ano, a Kuchta nejdřív se snažil chvíli ještě pokračovat ve hře, ale nakonec bylo to vidět, jak se na nějakých 5-10 metrů rozeběhnul a hned se otočil na Miroslava Koupka s prosbou o střídání, tak budeme doufat, že Jan Kuchta byl skutečně jenom obezřetný a nechtěl si ještě ten kotník, tedy pokud to samozřejmě kotník je, ale to je většinou tím problémem, tedy v dolní části dolní končetiny, bude v pořádku. Každopádně pojďme teď zpátky ke hře na začátku 20. minuty za stavu 1-0 pro Česko. Připomenu, že ve 12. minutě otevřel skóre Tomáš Ladra, protože teď kombinuje Hložek společně taky právě s Ladrou a Sojkou a byl to právě Mojmír Chytil, který nahradil Jana Kuchtu na hrotu útoku. Teď dobrá práce Červa, který se dostal ke Kosovanům na jejich vlastní polovině a obral je o míč a potom byl faulován. Tohle byl faul, za který by mohla padnout i žlutá karta. Provinil se teď Abdullahu uprostřed hřiště, ale Lukáš Červ je na rozdíl od Jana Kuchty v pořádku.
1: Pojďme se v rychlosti jenom také povinovat těm fotbalistům, kteří jsou takzvaně na hraně, byť pochopitelně nevíme, nevidíme do hlavy Miroslavu Koupkovi, o kom přesně mluvil na předzápasové tiskové konferenci, ale tuším, že třeba jedním z nich je Adam Hložek a zatím za těch 23 minut hraje fantastický zápas. Vůbec na něm není vidět, že dlouhou dobu nehrál kvůli zranění. Teď centr do vápna, který letěl z kopačky Ladrovi do vápna Kosova, ale obránci v modrých dresech si dokázali s tím ostrým centrovaným míčem poradit. Kdo si ale úplně neporadil, tak to byl obránce Douděra, který až na poslední chvíli odkopl před rozeběhnutým Rečbekajem do autu. 24. minuta. Kosovo prohrává v Praze s Českou republikou 0-1. Gól dal Tomáš Ladra, když mu přihrával David Douděra. Na pravé straně Vojvoda. To je kapitán, který hraje za Komo, ale teď reprezentuje Kosovo, to je pochopitelné. Akce Kosova ne, že by byla úplně nějak, řekněme, elegantní, nebyla po zemi, byla vzduchem. Navíc tam Hodža dojel, jak říkají fotbalisté, brání Robina Hranáče a je to podruhé, co se Hodža takto prezentoval na Trávníku na stadionu Letná. Nedivil bych se, pokud by teď už opravdu sudí sáhnul do kapsičky a vytáhnul proti Hodžovi žlutou kartu. 25. minuta, Česko-Kosovo 1-0.
2: Útočník Aslány tam Hodžu trochu usměrňoval, aby se uklidnil. Teď v 25. minutě samozřejmě jde o přátelský přípravný zápas před startem mistrovství světa, na které kosovští fotbalisté nemíří na rozdíl od těch českých. Horníček teď bude moci rozehrávat, ještě ukazoval svým spoluhráčům, kde přesně by měli stát a nakonec si vybral Hranáče, který posílá dlouhý balon za kosovskou obranu. Tady je Chytil, který je v souboji s Hadžarim a nakonec ho poslal k zemi, ale tohle podle sudího nebyl faul nebo cokoliv takového a tak budou moci čeští fotbalisté z pravé strany hřiště rozehrávat autové vhazování. Chtěl to udělat Ladra, ale ještě počkal na Děru, ten si rozehrál to autové vhazování o záda Ladry a tak teď můžou pokračovat čeští fotbalisté po pravé straně. Tahle přihrávka nevyšla, ale ještě tam byl Červ, který se dokázal prodrat s míčem dopředu a nakonec zamířil balon tuším od Ladry do zámezí a rozehrávat tak budou kosovští fotbalisté od vlastní branky ve chvíli, kdy končí 25. minuta, začíná ta 26. a Češi vedou 1-0 nad Kosovem. Ještě můžeme připomenout to, že hned osmička hráčů není vůbec na soupisce toho dnešního zápasu a to by mohlo znamenat to, že právě tahle osmička hráčů má jistou nominaci na mistrovství světa, protože v tomhle přípravném zápase hned po něm oznámí trenér Miroslav Koubek nominaci. Jsou to Coufal, Zima, Darida, Provod, Souček, Šulc, Chorý a Šik.
1: Jsou to osvědčená jména. Mluvil o tom Miroslav Koubek, že nepotřebuje testovat tyto hráče, kteří mají zkušenosti s reprezentováním Česka. Teď Krejčí, nabízí se Hložek, znovu velice agilní a velice vidět. Na pravé straně Douděra, zasekl si míč, znovu na Hloška, ten je ve vápně, může střelet, dává pod sebe, tam je Ladra, ještě odražený míč pro Červa, stále Červ, ten pálí, skvělý zákrok, chytil ještě hlavičkou, nedokázal usměrnit míč mezi tři tyče, Mojmír chytil pravděpodobně v offsideu. No, pochvalme brankáře Kosova, jak zareagoval na tu první ránu. Mluvím o té střele Lukáše Červa, byť to bylo na dlouhou nohu a levačkou, ale dát gól se z toho rozhodně dalo. Bylo to tak zhruba na hranici vápna a penalty a velkého vápna. 27. minuta, gól ale nepadl. Stále 1-0 pro Česko.
2: Hranáč může pokračovat s míčem ze středového kruhu. Poslal balón na útočníky. Teď tam hlavičku je taky Adam Hložek, ale nakonec se dostal k míč k Abdulláhimu a taky Hodžovi, který spadnul na trávník po souboji se Sadílkem. Sadílek vypadá, že ví, že ho udeřil do obličeje, protože se šel hned omlouvat. Každopádně ano, vypadá to, že bude všechno v pořádku a byl to skutečně Lukáš Červ, který se před malou chvíli taky držel, zdálo se mi, za zadní stehenní sval, ale když tam sklouznul pro míč hned vedle branky golmana a Muriče, ale všechno bylo v pořádku. Teď může rozehrávat kosovský národní tým. Abdulláhi je s míčem uprostřed hřiště a dává do středového kruhu. Tam byl Rahmány, ale přišel o balón v souboji s Chaloupkem a Štěpán Chaloupek uklidní hru, dává míč na Lukáše Horníčka a teď si taky zahraje Ladislav Krejčí na začátku 28. minuty, kdy Češi vedou nad Kosovem 1-0 v přípravě před mistrovstvím světa. Teď je znovu další kombinace mezi stopery českého národního týmu a muži, kteří se s největší pravděpodobností dostanou do té finální nominace, tedy Krejčím, Hranáčem a taky záložníkem Červem. Na pravé straně si taky zahraje Štěpán Chaloupek, který vrací míč Hranáčovi. Zatím hodně poklidné utkání bez velkého množství nějakých obrovských příležitostí. Jsou to jenom takové výpady, hlavně tedy českého týmu. Další může přijít záhy, protože tady je Douděra, který centruje do pokutového území, ale tam byl v klidu Vojvoda. Nebylo tam dostatek českých fotbalistů, kteří by mohli zakončit po tomhle centru Davida Douděry, kdy dál platí stav 1-0.
1: Adam Hložek.
0: Tedy v 28. minutě onoho zápasu, který celý vysíláme na internetu, případně v aplikaci Můj rozhlas. Co tam ale nevysíláme, tak to je finále turnaje Ostrava Beach Pro, tedy beach volejbalového turnaje. Do toho finále se dostali Ondřej Perušič a Jiří Sedlák, kteří jsou proti Švédům a Manovi s Helvigem a sledují je u toho Krištof Kousal a Lukáš Kaleta.
3: Velmi vyrovnané, zatím jako v první sadě a teď po tom, co Češi pár balónů měli, dvoubodový náskok, tak teď je vyrovnáno 8-8, po tom, co Češi trošku zaváhali v obraně a na podání teď půjde švédská dvojice, obhájci posledních dvou titulů tady z Ostravy a taky úřadující mistři světa Oman s Helvigem.
4: Právě Helvik servíruje, vybral si Sedláka, ten dokázal přijmout. Poté dostal nahrávku jednoruč, ale zvládl svůj útok středem. Oba dva Švédové zůstali stát a jakoby si nerozuměli, kdo půjde proti míči a právě od Helviga se odrazil ten tvrdý smečovaný úder až do autu, takže v tuto chvíli Češi opět vedou 9-8.
3: A na podání Ondřej Perušič, který se v levé strany od základní čáry pošle servis na druhou stranu, posílá ho na Helviga, ten dostane z dobré pozice nahrávku na hlavní kula, omílá bloky Jiřího Sedláka, takže opět vyrovnáno 9-9, znovu to teď bude Olman, který pošle míč na druhou stranu, všechno v pořádku tedy z švédské strany, ty si poradili s touhle bodovkou a teď budou mít opačnou situaci nebo stejnou situaci na své straně Češi. Sedlák přihrává Omanův servis a potom taky si poradil si s útokem, s blokujícím Helvigem, kterého trefil do rukou, míč se odrazil do autu, a takže je tu znovu jednobodové vedení pro českou dvojici a opět Jiří Sedlák, který se připravuje na podání.
4: První set Češi prohráli 19-21, ve druhé sadě vedou 10-9, Sedlák servíruje na Helviga, ten zvládl, teď to vypadalo, že budou hrát Švédové na druhou přes, ale ještě to udělali chytře, Oman totiž po přihrávce Helviga ještě nahrál ve vzduchu, když už to vypadalo, že se napřahuje na smeč, tak se zastavil jakoby ve vzduchu během letu a skvěle nahrál Helvigovi a ten to dokončil. Takže je srovnáno v tuto chvíli 10-10 ve druhém setu a pravděpodobně nás čeká opět velmi vyrovnaná sada.
3: Je to trik, který Oman zvládá možná nejlíp ze všech beach volejbalistů na světě. Ta nahrávka ve chvíli, kdy to vypadá, že půjde na druhou přes. Teď je dobrá situace pro Sedláka. Perčic znovu v pádu nahrával, ale tam zaváhal blokující Helvig z mého pohledu, protože tam byl docela jednoduchý útok pro Sedláka na síti a je to znovu 11-10 a po 21 bodech je to technický oddechový čas.
0: Po technickém oddechovém času samozřejmě míříme na další sportoviště, která nás zajímají ve vysílání Radiožurnálu Sport. Jenom připomínám, že v současnosti se samozřejmě hraje fotbalové přípravné utkání Česko-Kosovo, kde máme své reportéry. Současně se hraje také zmíněný beach volejbalový turnaj, kde je teď technický oddechový čas. Poté, co Češi těsně prohráli první set finálového utkání 19-21 se švédskými favority. No a také se hraje utkání o bronz na hokejovém mistrovství světa. Je to zápas Kanada-Norsko a o krátké informace prosím teď Františka Kunu.
5: Končí 28. minuta, Norsko dál vede nad Kanadou 1-0 po gólu Petersona z první třetiny po chybě golmana Gravese. Kanaďané teď opravdu zamykají Nory v jejich pásmu, byť Norové hráli ještě v téhle třetině početní výhodu, tak úspěšní nebyli, ale kanadský tlak stoupá, v chvíli mi to působí opticky jako taková přesilovka, ale je to 5-5. Ale dále i teď na začátku 29. minuty platí, že v souboji o bronz vede Norsko nad Kanadou 1-0.
0: Na Radiožurnálu Sport se vracíme na fotbalové utkání Česko-Kosovo. Přípravný duel před mistrovstvím světa komentují Mikuláš Jáša a Tadeáš Skalický.
1: Na pražské Letné se slaví a to naprosto zaslouženě. Byť to byla taková horší pasáž pro svěřence trenéra Koupka, kteří byli zalezlí, bránili, jenomže z toho breaku vyjeli opravdu famózně. Ve 33. minutě našel Mojmír Chytil Adama Hloška pod našimi hlasy. Teď uslyšíte některé fanoušky české reprezentace, jak vyvolávají jméno právě ofenzivního hráče Hoffenheimu. Adam Hložek pelášil vlastně od půlky, proto to nebyl offside, protože on běžel z vlastní obranné poloviny sám brankáře Muriče. No, s trochou nadsázky. Zavřel oči a byl to ruský blafák, protože to napálil pod klacek.
2: Je to tak, Adam Hložek zvýšil to vedení Čechů na 2-0 a přestože u toho prvního gólu si nepřipsal asistenci, to byl David Doudžera, a tak měl ale lví podíl na obou těch brankách, protože ten první gól prakticky zařídil svým samostatným únikem, tak teď tím samostatným únikem bylo zakončeno. Adam Hložek tedy zvyšuje skóre na 2-0.
1: Stoupím ti do toho, ty jsi zmiňoval, že na Adamu Hloškovi vůbec není vidět to, že skoro vlastně celou sezónu nehrál, že byl zraněný.
2: Je to tak, je to zvláštní vidět ho v takovéhle fazóně po té, co pro samozřejmě české fanoušky negativně neodehrál drtivou většinu té končící sezóny za bundesligový Hoffenheim, no ale dnes se mu opravdu daří a je vidět, že je opravdu při chuti před startem mistrovství světa. Pojďme ale zpátky na trávník, protože Ermal Krasniči bude moci už centrovat, pokud se mu tedy podaří obehrát Sojku, ještě se vybírá Abdullahiho, který už je blízko pokutovému území českého národního týmu. Slyšíte i pískot pod našimi hlasy. Vojvoda ještě rozehrává doprostřed hřiště, tam byl Rečbekaj, ještě zahraje Aslány a taky Hodža, který sprintuje k míči, ale tam se dobře vrátil Štěpán Chaloupek. Červ si taky bude moci zahrát a byl sražen k zemi Abdulláhem a to znamená, že Češi budou moci vyrazit z vlastní poloviny v poklidu na konci 34. minuty za stavu 2-0.
1: Adam Hložek má takovou tu falešnou formu, dlouho nehrál a teď se mu daří. 35. minuta. Česko-Kosovo 2-0, 12. minuta, Tomáš Ladra se prosadil hlavou, ve 32. minutě dal na aktuálních 2-0 Adam Hložek. Štěpán Chaloupek na pravé straně, nabízí se mu Douděra, ale přihrávka letí k Ladrovi. Ten už viděl rozeběhnutého Chytila, ale raději zvolil přihrávku, řekněme, konstruktivnější, a to přes levou stranu, kde je Hložek. Ten se pouští do situace 1-2, tentokrát ale ofenzivního hráče Hoffenheimu. Obránci Kosova vycupiteli a dokázali mu balón odkopnout, může Sojka, po něm kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí. Nikam nespěchá, na tom podmáčeném terénu si dává opravdu pozor na každý pohyb. Ladislav Krejčí je dost náchylný ke zraněním, takže tento terén pro něj může být kritický před startem mistrovství světa. Sojkova přihrávka opět nevychází. Alexander Sojka zatím nehraje úplně ideální zápas, ale dokázal vybojovat balon zpět, a to na kopačku Ladrovu. Pokračovat může Sojka, ale už jej dosprintoval Krasniči Ilir, který opravdu nebezpečně rozehrává, z toho můžou těšit. Češi těžit, ale nevytěží nic, protože červová rána nebude přesná. 36. minuta, skóre se nemění. Česko-Kosovo 2-0.
2: Bylo to vidět, že Lukáši Červovi vůbec nevyšel krok a mohl samozřejmě rozehrát i na své spoluhráče, ať už na levé nebo na pravé straně, ale nakonec se rozhodl zakončit z kroku. Míč měl trochu za svýma nohama, nebylo to vůbec jednoduché zakončení a ten balon zamířil docela daleko od branky golmana Muriče. Teď ale kosovští fotbalisté můžou znovu dopředu, každopádně ztráta od kopačky Rečbeka je a tak naopak budou moci hrát v klidu. Češi ze svého pohledu Bucha tam teď kombinuje taky s Chaloupkem a Hranáčem, zahraje si taky kapitán reprezentace Ladislav Krejčí, který teď aktuálně v 36. minutě může ukázat svým spoluhráčům, kde ideálně by měli stát, to je docela dlouhé čekání, ale kosovští fotbalisté nikterak Krejčího nenapadají a tak má čas kapitán reprezentace na rozehrávku. Horníček se taky zapojí, teď poslal dlouhý dloubáček na Hranáče. No a další borec vedle třeba Adama Hloška z bundesligového Hoffenheimu může pokračovat s míčem na své kopačce. 37. minuta, Češi vedou nad Kosovem 2-0 a teď kombinace na adrese Sojka a Krejčí. Uprostřed hřiště si seběhl Hložek a ten teď může pokračovat středovým kruhem. Dává na pravou stranu, kde už je připravený Štěpán Chaloupek a ten ještě posílá Ladrovi. Ladra je tam sice napadaný, ale dobře, se zbavil protihráče a Češi už se dokázali dostat na útočící polovinu.
1: Bucha, po něm Krejčí, hraje se 37. minuta. Kosovo v Praze prohrává s Českem 0-2. Góly dali Ladra a také Hložek. Teď nepřesnost a opět Alexander Sojka. Ne, tohle není jeho zápas, po případě poločas, který má slíbený od trenéra Koupka. Skvělá defenzivní práce od Červa, ale míč ještě nezískal. Hráči Kosova stále u míče. Tohle je nádherná kombinace. Ermal Krasniči postupuje s míčem na útočnou polovinu. Dává balón za zadáky české reprezentace, ale na poslední chvíli Štěpán Chaloubek šel do skluzu a odkopl před nabíhajícím Rahmánem, ale akce Kosova ještě.
0: Takže Česko-Kosovo v přípravném utkání před mistrovstvím světa 2-0 před koncem prvního poločasu. Co končí v Ostravě, to je celý turnaj, protože se ke konci blíží finále Švédsko-České. Za Radiožurnál Sport jsou na Ostrava Beach Pro Krištof Kousal a Lukáš Kaleta.
3: 18-13 ve druhém setu Švédové dostávají se do velmi důležitého a nejspíš rozhodujícího trháku. Teď 19-13 v té koncovce Švédové dali nejdřív 3 body za sebou a pak teď 4. bod v řadě aktuálně a 19-13 to už vypadá celkem rozhodnutě. Těch posledních pár balonů se Perušičovi a Sedlákovi zkrátka nevydařilo. Sedlák teď přijímá servis Omana a bude útočit z levé strany. Nakonec útočí do připraveného Omana právě a potom to zvládá. Nacítí, ještě je tady nějaká naděje, 14-19, ale bude to velmi, velmi těžké proti mistrům světa Omanovi s Helvigem.
4: Jiří Sedlák teď nacítí, přetlačil Helviga a právě od švédského hráče balon se odrazil a spadl na polovinu Švédů. David Oman s Jonathanem Helvigem každopádně stále vedou 19-14 a teď útočí na druhou přes a útočí výborně, protože Oman si poradil se servisem Čechů a hned nabil na smeč Helvigovi. Je tady matchball. Celá arena tady v Dolních Vítkovicích stává, tak se to vždy dělá u každého utkání, když je na řadě matchball. No a 20-14 pro Švédy, kteří mohou rozhodnout o svém třetím vítězství na ostravském turnaje Elite 16 v řadě a mají to teď ložené, protože je tady dobrý útok, který a je přesný. Byl to útočící Helvig, který chytře nadrazil balón, poté si nechal ještě nahrát od Omana, no a posílá Švédsko za celkovým triumfem. Bylo to až nečekaně rychlé, protože řekněme, že v druhém setu ten úvod byl hodně vyrovnaný, ale nakonec je to tady 21-14 ve druhé sadě.
3: Ano, 19-21 velmi vyrovnané to bylo v tom prvním setu, ale ta druhá sada, zkrátka nevím, jestli už Čechům došly síly, ale ta koncovka jim vůbec nevyšla, Švédové přehráli. A tak končí druhý na tomhle turnaji, ale i tak je to pro ně obrovský úspěch.
4: Vzhledem k tomu, že až z kvalifikace se museli dostat Češi Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem, tak to opravdu to stříbro je, řekněme, až nad plán.
0: Říkají Lukáš Kaleta a Krištof Kousal, Ondřej Perušič a Jiří Sedlák, tedy končí druzí na tuzemském, tedy ostravském turnaji. A na Radiožurnálu Sport se tím pádem vracíme zpátky na fotbal, zpátky na přípravný duel před mistrovstvím světa Česko versus Kosovo. Za Radiožurnál Sport na tribuně Tadeáš Skalický a Mikuláš Jáša.
2: Poslední příležitost přišla před maličkatou chvílí, teď v 41. minutě, kdy Češi vedou nad Kosovem 2-0, se dostal ke střele zpoza pokutového území Lukáš Červ, ale těsně minul Muričovu branku, ten balon zaplaval a Lukáši Červovi ta rána příliš nevyšla. A tak může Murič rozehrát, ale Sojka tam byl rychle u Krasničiho, nakonec se mu ale nepodařilo obehrát hráče pražské Sparty, který je aktuálně na hostování v Polsku v Legii Varšava, ale Češi se dostali zpátky k míči na soupeřově polovině a i přes některé útočné výpady Kosovců, hlavně v tom úvodním bloku tohoto utkání, tak jednoznačně kontrolují tu hru a jsou lepším týmem snad od nějaké páté minuty, kdy začaly mít jednoznačně větší i prostor na míči a samozřejmě další šance před brankou golmana Muriče. Teď Sojka rozehrává z levé strany na stopera Krejčího, kapitán reprezentace posílá balon na Hranáče, který bude moci v klidu rozehrát, protože Aslány ho nikterak nenapadá. Kosovci čekají na vlastní polovině a zatím se nesnaží získat míč a tak může hrát Bucha, který si seběhnul na pozici levého obránce, po něm si zahraje taky Krejčí. Teď si vybírá Sojku a znovu další házená na vlastní polovině hřiště. Češi nikam nespěchají, vedou 2-0 ve polovině 42. minuty nad Kosovem v přípravě na mistrovství světa.
1: Pavel Bucha si to opravdu hodně teď stížil, šel proti třem, byl faulovaný, praporek letěl vzhůru, asistent rozhodčího ještě napověděl hlavnímu sudímu, aby fouknul do píšťalky. Miroslav Koubek se lehce zlobí na záložníka Cincinnati, že si nepočínal, řekněme, opatrněji. Sojka, po něm Krejčí, obránce Wolverhamptonu, si vybírá parťáka v obranných řadách, tedy je to Robin Hrnáč, po něm Chaloupek, 42. minuta, Česko-Kosovo 2-0, nákop za obranu Kosova nevyšel, byť Mojmír Chytil se tam nabízel na hranici offsideu, ale pozorní byli právě zadáci Kosova a dokázali hlavou dopravit do bezpečí. Teď Krasniči, po něm může hrát Rečbekaj a také Hoča, na levé straně se uvolnil tento záložník Kosova, ale nemá komu, 43. minuta, Kosovo prohrává v Praze s Českem 0-2 a tato kombinace také nebude mít dlouhého trvání, protože u míče už je Lukáš Horníček, který měl nějakou práci, to je pravda, hned v úvodu utkání měl velkou šanci Rahmany, ale překonat Lukáše Horníčka nedokázal. I proto Češi vedou 2-0 ve 43. minutě.
2: Zatím na Lukáše Horníčka, pokud si dobře vzpomínám, šly dvě střely, ale obě byly přímo na něj do jeho postavení, takže zatím ne žádná těžká práce pro golmana Bragy, který ale teď bude moci, respektive muset odkopnout míč někam do středového kruhu, kde je připravený o něj bojovat Chytil, ale nedokázal se dostat v souboji proti dvěma kosovským fotbalistům k balonu a tak může v klidu rozehrát Gelepíny, ten dává na střed, kde je znovu Albion Rahmány. Je hodně aktivní útočník Sparty v tomhle utkání a snaží se zabíhat si do středu hřiště, tak aby si nabízel těm svým spoluhráčům z obrany pro balon, ale teď to pro hráče Kosova nevypadá nikterak dobře, i když dokázali vykombinovat ve středu hřiště české fotbalisty a Aslány se dostává k a na levé straně je to znovu Galapíny, který dává Albionu Rahmánimu. Ten posílá pěkně přihrávku na Račbekaje, ale jeho centr do vápna nikdo nemá. Byl tam první Alexandr Sojka, teď se ještě napřehuje Vojvoda a jeho rána nakonec míří nad branku golmana Horníčka. Znovu žádná práce pro českého brankáře ve chvíli, kdy skončí za malou chvíli 44. minuta a Češi vedou nad Kosovem 2-0. Samozřejmě musíme připomenout i zranění Jana Kuchty, který musel střídat ve 20. minutě. Doufejme, že to neohrozí jeho účast na mistrovství světa, pokud by byl nominován po zápase.
1: Jeho místo zaujal Mojmír Chytil, před malou chviličkou pálil Vojvoda z nějakých 18 metrů, ale pozor, přihrával mu zase Alexandr Sojka. To je už několikátá přihrávka na soupeřovi kopačky, 45. minuta v tuto chvíli naskočila na stadionu Letná, kde Češi vedou 2-0, někteří fanoušci skandují. a rádi by podpořili i ty zbývající, kteří se ještě do skandování podporování svěřenců trenéra Koubka nedostali. Hraje Vojvoda, což je pravý obránce a také kapitán Kosova, jeho nákop na střed hřiště, kde je Aslány, ten se elegantně otočí s míčem. Na levé straně volný Galapeny, nabízí se mu Hodža, přihrávka a letí Krahmánimu. 30 sekund do konce základní hrací doby prvního poločasu. Výborný Chaloupek, dostal se tělem před útočícího hráče a nepovolil mu postupovat směrem kupředu. No a následně Douděra odkopl balón před Galapenym. Pokračovat budou fotbalisté v modrých dresech. Fotbalisté, kteří přijeli z Kosova už jen 10 sekund do vypršení 45 minut. Češi vedou po zásluze nad Kosovem 2-0, když se prosadil Ladra a také Adam Hložek. Ten hraje vynikající zápas. Tam je Rahmany teď u rohového praporku, který sice nasadil jesličky bránícímu Hranáčovi, ale nebylo mu to nic platné, protože se nedokázal obtočit kolem bránícího hráče české reprezentace, kolem obránce Hoffenheimu. 60 sekund do konce prvního poločasu, Česko-Kosovo 2-0.
2: Jedna minuta nad rámec základních 45. Teď bude Douděra vhazovat z pravé strany hřiště na vlastní polovině. Dlouhý aut si hledá Mojmír Chytil a našel ho, dokázal odhlavičkovat za sebe, kde byl připravený Adam Hložek v souboji a nakonec nebyl ve prostřed hřiště faunovaný Lukáš Červ, taky se rychle zvedl, i když ještě pokřikoval na sudího Krasniče, tak může centrovat do pokotového území, ale tady byl připravený Lukáš Horníček, Spartanovi, respektive hráči, kmenovému hráči Sparty, nevyšel tenhle centr do pokotového území českého národního týmu a tak můžou pokračovat fotbalisté českého národního týmu. Červ si teď přihrává s Krejčím za stavu 2-0 z pohledu české reprezentace, která vede ve předposledním utkání, přípravném utkání nad Kosovem, tedy 2-0. Teď končí první půle. Můžeme očekávat, že do té druhé nastoupí český národní tým hned s několika změnami v sestavě, protože trenér Koubek už avizoval, že právě v tomhle utkání si chce ověřit, jak vypadají všichni fotbalisté, které nominoval, protože 3 z 29 se na mistrovství světa nepodívají.
1: Česko v přípravném utkání před startem na mistrovství světa vede nad Kosovem 2-0. V 12. minutě se prosadil Ladra, ve 32. na něj navázal Adam Hložek. My se ozveme z Letné zhruba za 15 minut.
2: Naslyšenou.
0: Říkají Mikuláš, Jáša a Tadeáš Skalický. Samozřejmě se za nimi vydáme znovu. Teď krátký přehled toho, co se stalo v dnešních hodinách a že to z českého pohledu bylo poměrně zajímavé. Senzační tažení plážových volejbalistů Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka v Ostravě zastavili až ve finále Švédové Oman a Helvik, kteří vyhráli 2-0, ale Češi si tím pádem připsali druhou příčku. Fotbalisté Slovácka porazili v odvětě baráže Artis Brno 3-0, což byl stav už po úvodním poločase. Navázali tím na výhru 4-1 v prvním zápase a Slovácko tak slaví záchranu v nejvyšší soutěži, stejně jako včera Baník Ostrava. Jinak, když se podíváme třeba do světa tenisu, tak čtyřnásobná šampionka Iga Świątecová vypadla na Roland Garros už v osmi finále. Polskou tenistku porazila Ukrajinka Marta Kostiuková a to výsledkem 7-5 a 6-1. Na Radiožurnálu Sport se tenisu budeme hodně věnovat, to až nastoupí Jakub Menšík, poslední český zástupce ve dvouhře, ale teď už míříme na hokej, protože v Curychu se dnes bojuje o medaile, nejprve o ty bronzové. Kanada versus Norsko, zápas, na kterém jsou ve Švýcarsku František Kuna a Petr Kadeřábek.
6: 4 minuty a půl před koncem druhé třetiny Norsko vede nad Kanadou 2-0. Bylo to sice po obrovském tlaku Kanady, ve kterém měli velké šance Celebrini, O'Reilly, no možná bych vyjmenoval celou kanadskou sestavu, jenže vždy obstál Haukeland, no a pak na druhé straně si dali vlastně Kanaděné gol sami, protože Solberg nahodil kotouč od modré čáry a o kopnu Whitecloud'a skončil mezi nohama Gravese a nakonec také za zády kanadského golmana. A tak tedy pokračujeme v marném dobývání norské branky a naprosto v pohodě hrající Norové dokáží vždy zaútočit a také se dokázali gólově prosadit i ve druhé části. Kanadě se příliš nestává, aby prohrávala jednu, pak druhou třetinu, obzvlášť tady na mistrovství světa se jí to stalo pouze jednou a to v tom minulém duelu, tedy v semifinále proti Finsku, jinak ale vždy dokázali otočit. Otáčili i ve skupině s Norskem, a právě i ze stavu 0-2, ale to bylo hned v úvodu zápasu, kdy Kanaďané prohrávali 0-2 a ještě dokonce první třetiny dokázali srovnat na 2-2, pak dokonce otočili na 3-2, aby prohrávali ještě dvě minuty před koncem 4-5, ale nakonec získali dva body za výhru v prodloužení, protože se dokázali 3 powerplay prosadit. Teď k tomu mají tady ještě daleko, ale 4 minuty 18 sekund před druhou sirénou, tedy Norsko vede 2-0 a opravdu sledujeme vlastně hru na jednu branku, na tu norskou, ale do ní zkrátka dobře Kanaďané ne a ne dopravit kotou.
5: Tlaku bylo hodně a trval dlouho, ale ne všechny rány byly přesné, možná i proto, což odsud z komentátorské pozice nejde úplně posoudit, že prostě není kudy a Kanaďané chtějí střílet jen těsně kolem bránících norů, ale pokud vypálí mimo ně, tak kotou skončí mimo branku. Teď už je vhozeno 4 minuty a 15 sekund před koncem druhé třetiny, dál 2-0 pro Norsko s Kanadou. Ano, slyšíte dobře, Kanaďané v závěru druhé třetiny s pukem na holi. Šajflí dává za branku, kotouč projíždí oběma rohy do toho levého z pohledu útočících Kanaďanů. Tam je ale Salsten a posouvá kotouč do útočného pásma. 4 minuty před koncem druhé třetiny vede Norsko nad Kanadou v souboji o bronz už 2-0. Po té první třetině, kde se trefil Peterson po chybě Gravese, přišla chyba další kanadská, byť jich nebylo mnoho a brancek Nygaard vyjel do pásma, po modré přihrál zleva do prostřed modré čáry, tam odsud pálil Zolberg a od chráničů obránce Kanady White Clouda se puk odrazil mezi betony kanadského golmana Jetta Gravese. A tak teď přesně 3,5 minuty před koncem druhé třetiny v souboji o bronz vedou dál Norové nad Kanadou 2-0. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.
6: No, můžeme pokračovat po vstupu pro Radiožurnál. Ve chvíli, kdy se snaží Norové vyhodit kotou, co se jim podařilo, Westerheim dává Macke Olsenovi, ten je v útočném pásmu, posunul doprava, velmi rychlá kombinace, která od Petersena letěl kotouč zprava doleva právě na Westerheima, ten ale dokázal zpracovat a tak může hrát Kozenc, který na chvilku opustil nejen hrací plochu, ale i střídačku, šel do útrop stadionu, ale vrátil se na novou plochu. No a teď bude na ledě dál pokračovat při té, kdy se bude hazovat v útočném pásmu Kanady, která se opravdu na dlouhé desítky vteřin dokáže usadit v útočném pásmu Norska. Ostřelují brankáře, no ani ne tak brankáře, jako branku Norska, protože brankář Haukeland k němu dolétne, dejme tomu, každý třetí střelecký pokus Kanady. A Kanaďané vyprodukovali za tu druhou třetinu opravdu jen velmi slabý počet pokusů, protože vystřelili 5x. A to je oproti té první třetině, kdy pálili 18x, tak je to tedy secakra málo. I proto možná prohrávají 0-2.
5: Což je strašně malé a zvláštní číslo vzhledem k tomu tlaku. Teď se to může vylepšit, ale zase další obětavý pád od Kasa Stuhla, dokonce i vlastně do něj tam potom šťouchá spoluhráč Berglund, aby dostal ten kotouč obraného pásma. To se Lenorům nepovedlo a hraje Kanada. Tomes u levého mantinelu, zadovka za branku, tam je Holloway. Na zádech má Kasa Stuhla Holloway, vyjíždí k modré čáře a znovu posílá puk za branku. To ale pochopil Westerheim a snažil se kotouč posunout dál. Nakonec hraje Kanada znovu a Holloway obraný zkušeně Berglundem, který posouvá dopředu Sténa. Noah Sten souboj jeden na jednoho, ale dostává se do rohu. Tomu stačí, ušetří nějaký čas. V závěru druhé třetiny ještě 2 minuty 10 zbývá odehrát z druhé třetiny. Stav 2-0 pro Norsko platí dál a teď Kanaďané rozehrávají přes levý mantinel. Scheifele nastavil hokejku, ale Kanaďané o kotouč přicházejí, je z toho vyhození, zakázané uvolnění to není, hrát musí Matejčak v obraném rohu kluziště a spolupracuje s dalšími. Scheifele v obrané třetině také, ale Norové jsou blízko u Kanaďanů a dělají jim velké problémy, byť jim třeba úplně neseberou kotouč, což teď neplatí. Teď ale Vrancek Nygaard, který vlastně na první pohled měl být naražený na mantinel, ale zády se střelil soupeře ještě s pukem na holi. Obrovskou sílu ukazují Norové, třeba teď jako Koblar, ale ten bude spíš bruslit, než se s někým přetahovat. Andersen v pravém rohu. Minuta 25 do konce druhé třetiny, 2-0 pro Norsko v souboji o bronz proti Kanadě.
6: Francet Nygaard přihrává Solbergovi, ten pálí, rána vypadla teď z Gravese a je to Koblar, který objíždí branku, ještě mu tam najíždí spoluhráč Solberg, ale nakonec přihrál vedle sebe na Ronilda, ten ale nespracoval, no a pak už se podařilo Kanaďanům vyhodit a Johannesen musí až za vlastní branku. Ronald čeká na přihrávku, ta nakonec přichází od Solberga až vlastně na Gravese. Solberg chtěl překvapit kanadského golmana, vypálil opravdu od vlastní modré čáry. Graves se ale zaskočit nenechal, poslední tři čtvrtě minutka zbývá odehrát z druhé třetiny, ve které jsme viděli jediný gol, dal ho norský obránce a jediný hráč NHL, stabilní hráč NHL norské sestavy Sten Solberg. Hra znovu za kanadskou brankou, Demelou přihrává přes celou šíři kluziště, tam zpracovává, rozbědává Celebrinimu, ten nabral rychlost, jenže před pravým kruhem zastavil, míchá s kotoučem, na Crosby ho přihrál, Crosby pálí bez přípravy. Hezká akce kanadských hvězd. Od levého mantinelu přes osu hřiště dlouhá přihrávka a na bod pro vhazování, odkud bez přípravy pálil Crosby, ale Haukelance s tím dlouho letícím kotoučem dokázal velmi rychle přesunout a pak lapil Crosbyho pokus. Nicméně Celebrinho přihrávka tedy tam měla pěkné oči.
5: Ale Haukeland byl včas na místě, kde měl být, Crosby moc neměl kudy, ale teď ještě tahle formace zůstává na ledě 18 sekund, necelých 19 před koncem první třetiny. Čároví čekají s tím vhazováním v útočném pásmu Kanaďanů, ti prohrávají s Norskem 0-2. Vhozeno, Celebrini výjíždí mezi kruhy, dává doleva do úhlu obránce, nerozpálí, míjí branku, takže kotouč výjíždí do středního pásma. Až k brance Kanaďanů, kde může hrát chvíli Dickinson, rychle poslal puk dopředu, ještě 7 sekund před koncem třetí třetiny. Kanaďané už ale bez puku a tohle v klidu dohraje reprezentace severské země. Skončila druhá třetina, Norové v ní dali jeden gól a přidali tak další k tomu v první třetině. A po dvou třetinách v souboji o bronz vede Norsko nad Kanadou 2-0.
0: Možná trochu překvapivý vývoj na radiožurnálu Sport, ale i takový nás zajímá. 16 hodin 57 minut ze Švýcarska míříme jen kousek za švýcarské hranice a sice do rakouského Gecisu, který hostí tradiční vícebojařský meeting. Desetibojařskou soutěž tam velmi dobře zatím zvládá i český mladý reprezentant Tomas Järvinen. Teď je na řadě z těch deseti disciplín ta předposlední, tedy hod oštěpem. A podrobnosti přidá přímo z Gecisu náš reportér Jakub Marek.
3: Krásné odpoledne, Tomas Järvinen má za sebou úvodní pokus oštěpařský a povedl se mu 62 metrů a 20 cm. To je nový osobní rekord pro Tomase Järvinena, už pátý osobní rekord v této soutěži. Jeden z těch osobáků byl vyrovnaný, a to v tyčkařské soutěži 490 cm, ale má to stále skvěle rozjeté. Tomas Järvinen, řekl bych, nad nějakými 8004 z ty body, teď samozřejmě už minimálně tedy 771 bodů bude mít v oštěpu a bude záležet na tom, jestli nějaké centimetry třeba ještě v následujících dvou pokusech nepřidá a pak také, jak poběží závěrečnou 15stovku po 18. hodině by měli desetibojaři odstartovat, ale podle toho, co tady předváděl na oválu i včera na 400, tak by i běžecky na tom měl být velmi dobře. No a kdo je na tom skvěle oštěpařsky, kdo je úplně tady mimo konkurenci mezi desetibojaři, tak je Němec Niklas Kaul, světový šampion z roku 2019 a muž, který má absolutně nejlepší poslední dvě disciplíny v historii desetiboje, tedy oštěp a 15stovku. On většinou bývá kolem nějakého 10. 15. místa v soutěži tak nějak mimo pozornost všech, ale pak přijde oštěp, ten přišel právě teď a Niklas Kaul 78 metrů 21 cm a rázem si myslím, že se řadí mezi adepty tady na stupně vítězů a pak má i velmi silnou 15stovku. Naopak Simon Elhammer potvrzuje, že oštěp je asi jeho nejslabší desetibojařskou disciplínou. První pokusem 51-52 výrazně se mu tak přiblížil průběžně druhý Němec Leo Neugebauer. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Z atletického Gecisu zamíříme za chvíli na pražskou Letnou, kde začne druhý poločas přípravného utkání mezi českou a kosovskou fotbalovou reprezentací, ale to bude přibližně až za nějaké 3-4 minuty.

0: Do Kalifornie by moc rádi chtěli také čeští fotbalisté. Pokud by se tam dostali na SoFi Stadium do Inglewoodu, znamenalo by to, že 10. července hrají čtvrtfinále mistrovství světa. To je ale ještě poměrně daleko. Teď jsou ve fázi přípravné, konkrétně teď hrají druhý zápas před koncem té přípravy na světový šampionát, chcete-li předposlední přípravný zápas na světový šampionát a poslední hraný v Česku. V Praze na Letné hostí Kosovo, po prvním poločase Češi vedou 2-0 a za malou chvíli začne druhý poločas, který právě na Letné komentují Mikuláš Jáša a Tadeáš Skalický.
1: Ještě jednou krásné odpoledne z Letné, kde za malou chviličku začne druhá 45-minutovka svěřenci trenéra Miroslava Koupka. Do ní vstoupí zavedení 2-0. Připomenu branky, ve 12. minutě se prosadil Tomáš Ladra, který využil přihrávky od Douděry a dal gól hlavou. Potom to byla one-man show Adama Hloška. Po půl hodině hry a dvou minutách k tomu Adam Hložek běžel od půlící čáry sám na brankáře Muriče. Byla to rána, jako když kopne kůň. Adam Hložek nedal šanci brankáři Kosova a zvýšil na aktuálních 2-0. Řadu změn udělal realizační český tým a my si je zveřejníme za malou chviličku, protože teď budeme vstupovat také do zpráv pro posluchače Radiožurnálu. Česko vede 2-0, právě teď začíná druhý poločas. Góly dali Ladra a Hložek. Z Letné Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
2: A my můžeme pokračovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, protože se právě rozehrál druhý poločas za stavu 2-0 pro Čechy a my můžeme říct, ano, kdo do něj nastoupil v českém dresu a nehrál v první půli. Do obrany se přidal Tomáš Holeš, který vystřídal kapitána Krejčího. No a druhý poločas si zahrajou taky Denis Višinský, David Jurásek, Hugo Sochůrek, Michal Sadílek a Kristof Kabongo. 6 hráčů přidal do té základní jedenáctky Miroslav Koubek, trenér národního týmu, a chce je určitě vidět tak, aby mohl udělat po tomhle zápase tu finální nominaci 26 hráčů, kteří se podívají na mistrovství světa. Teď jejich na soupisce reprezentace 29.
1: Teď nás dobře poslouchejte. Hugo Sochůrek v 17 letech nastoupil za seniorský národní tým a stává se tak vůbec nejmladším českým reprezentantem v historii. S 15 hraje teď proti Kosovu přípravné utkání před odletem na mistrovství světa a i on stále bojuje o tu závěrečnou nominaci. Na levé straně Jurásek má volný prostor před sebou, ale nabízí se mu Sadílek, čerstvý mistr republiky se Sláví, přihrává na brankáře Horníčka. Ten vrací balon na, tuším, že to byl Robin Hranáč, který si vypomohl takovou přihrávkou na střed hřiště, kde je Višinský. Ten to měl na dlouhou nohu, ještě chytil, se snaží zachytit míč, ale nedaří se mu to. Sojka, po něm může hrát Holeš, který převzal po Ladislavu Krejčím kapitánskou pásku. Robin Hranáč nebude nikam spěchat a s rozehrávkou má spoustu času ve 47. minutě, kdy Češi vedou nad Kosovem 2-0. Tady je Sojka, nabízí se mu Sadílek, jeho levačka je přesná, dobře si to teď Sadílek zpracoval a otáčí hru, nádherný centrovaný míč na levou stranu. Kde je Jurásek? Míč stihne na hrací ploše? Ne, to je škoda. Pokud by to vyšlo, Jurásek už by mohl pilášit třeba do vápna a tam už se dal najít někdo pod sebou. 48. minuta, Česko-Kosovo 2-0.
2: Teď bude rozehrávat gólman Murič od vlastní brány, ale ještě tam rozhodčí ukazuje, že tohle by měl být dost možná rohový kop. Ano, Češi budou zahrávat od rohového praporku, ne? Tak vypadá to, že je to dost možná autové vhazování. Ano, u toho rohového praporku se to úplně nepodařilo pochopit nejenom mě, ale i hráčům právě kosovské reprezentace. Každopádně hra teď pokračuje po autovém vhazování, ale Češi získávají míč. Tam dobře zapracoval Višinský. Snažil se mu ještě přes dva hráče přihrát Sojka, ale to se nepovedlo. Ale ještě může pokračovat s balónem Holeš. Nový muž na trávníku dává na pravou stranu, kde je připravený Višinský. Po něm si zahraje uprostřed hřiště taky Sochůrek. Jeho přihrávka byla ale nepřesná. Každopádně míč se k němu vrátil a tak může pokračovat Holeš. Na pravé straně znovu Višinský, už byl ve vápně Kosova, ale tam byl Hadžary, který dokázal míč uzmout na kopačky mužů v modrém dresu a Albion Rahmány pak byl faulovaný v souboji s Tomášem Holešem. Konec 48. minuty. Češi vedou nad Kosovem 2-0 a Rahmány se teď zvedá na pro něj dobře známém spartianském trávníku tady na Letné ze hřiště.
1: Lehce se zlobí na českého kapitána Tomáše Holeše, ale mně se to odsud z komentátorského stanoviště nezdálo zas tak kruté, přísné nebo respektive tak vážné, že by se musel útočník Sparty rozčilovat. Hraje se dál 49. devátá minuta, Česko vede nad Kosovem 2-0, Murič nakopává na útočnou polovinu, kde je ale Chaloubek a Kabongo si také zahraje, nebo respektive už hraje, ale chtěl jsem říci, že se dotkne míče právě v této situaci, byl faulovaný, pokračovat budou fotbalisté v bílých dresech, konkrétně to bude Michal Sadílek, který přes Sochurka rozehrává, Chaloupek na levé straně Jurásek, po něm Kabongo, ten to má těžké, je zády k bráně, proti němu hned vystartovali dva bránící hráči Kosova, Sochurkovi lehce odskočil míč, je na půlicí čáře, ale jako zkušený mazák si teď počínal teprve 17-letý český reprezentant. Byť mu míč odskočil, tak jej dokázal skrotit a přesně přihrát. Holeš, jeho dlouhý nákop na rozeběhnutého Chytila. Dříve tam ale bude brankář Murič, který odkopne na tribunu. Češi budou pokračovat autovým vhazováním. To už se hraje minuta 50. Kosovo v Praze prohrává s Českem 0-2.
2: A bude to teď aktuálně Alexandr Sojka, který si tedy zahraje rovnou dva poločasy v tomhle utkání. Vhazoval na pravou stranu hřiště, kde je připravený Mojmír Chytil, ten bojoval o balon u rohového praporku a podařilo se vybojovat další autové vhazování pro český národní tým a znovu u něj je Alexandr Sojka, ale ještě předává míč autorovi té rozhodující penalty v barážovém utkání s Dánskem, které rozhodlo o postupu na mistrovství světa, Michalu Sadílkovi. Ten už si ukazuje svým spoluhráčům, kde ideálně by měli stát, aby jim dokázal přihrát. I když to autové vhazování nebylo dlouhé, tak se podařilo. Sojka může centrovat do pokutového území, ale tam bude nejvýš gólman Kosova Murič. Hned rozehrává na pravou stranu, kde už je Krasniči. Ten se snaží pelášit dopředu, ale byl tam Jurásek. Sice si ho trochu podržel, ale bylo to dovolené. A tak naopak Sochůrek může ve středovém kruhu pokračovat s míčem. Dobře dokázal rozehrát na pravou stranu. Tam je připravený Alexandr Sojka. Sochůrek viděl, že nemá úplně žádnou jinou variantu, ale nakonec to vyřešil opravdu znovu velmi dobře. Na levé straně teď pokračuje s míčem Jurásek po přesunutí hry doleva a znovu kombinují i obránci Sparty. Sadílek dává Hranáčovi a po nich si zahraje kapitán Holeš. 51. minuta zápasu. Češi vedou v předposledním přípravném utkání před světovým šampionátem 2-0 nad Kosovem.
1: Klobouk dolů. S jakým ledovým klidem hraje středopolař pražské Sparty a také české reprezentace Hugo Sochůrek. Je mu teprve 17 let. Teď pozor, ale Chaloupek už se dere do šestnáctky, ale nedodral se. Nepodařilo se mu to, byť dobrá individuální akce pro obránce Slávie a teď také českého národního týmu. Naopak Alexandr Sojka tomuto úplně nevychází. I to sklepnutí po autu, který měl na svědomí Sadílek, nebylo úplně stoprocentní. Pokračujou ale Češi v 52. minutě, kdy vedou v Praze na Letné nad Kosovem 2-0. Je to Jurásek, který se snaží dlouhým autem najít někoho z hlavičkářů, pravděpodobně Chaloupka anebo Chytila. Míč má ale ve své moci Murič a to je brankář Kosova, který chtěl rychle rozehrát, ale jeho záměr přečetl Chytil a tak až teď se k míči dostává Hadžary. Dlouhý nákop na útočnou polovinu, práce pro Sojku, který jako poslední zůstal na půlící čáře, dokázal teď dobře zastavit slibně se rozvíjící útok soupeře. Tady je Hodža, který má také prostor před sebou, po něm Vojvoda, 52. minuta, Česko-Kosovo 2-0, dlouhý nákop, soupeře úplně nevyšel, ale jako poslední se míče dotkl ne Sochůrek, ale Chaloupek, takže vhazovat budou fotbalisté v modrých dresech, kteří prohrávají 0-2 v Praze s Českem.
2: A bude to na pravé straně nakonec kapitán Vojvoda, který je společně se svými spoluhráči na útočné polovině, každopádně Hadžary ho tam teď poslali hráči české reprezentace, kteří docela vysoko napadají teď Kabongo společně s Chytilem a balon už se tak dostává i ke golmanu Muričovi, ten dává na pravou stranu, tam je sice připravený pokračovat s míčem Abdullahi, ale Vojvodu teď znovu napadal Kabongo, no a fauloval podle sudího Očenáše na soupeřící nebo na soupeřově polovině a to znamená kosovský odkop prakticky od branky, protože Murič si staví míč hned vedle pokutového území, respektive přímo do něj, i když ten faul tedy byl těsně vedle. No a to znamená, že kosovští fotbalisté budou moci rozehrávat. Bude to Hadžary, který je ve vlastním vápně a posílá dlouhý balon do strany, ale před Rahmánem tam byl Holeš a odkopnul zovu do zámezí a to znamená další odkop od branky kosovského golmana. Teď je zatím takový hodně pomalý a ne úplně příliš záživný úvod druhé půle na rozdíl od té první, kdy byl opravdu nejenom cítit aktivní fotbal ze strany Kosova, ale samozřejmě zejména ze strany brány českých fotbalistů, zatím tedy ne úplně těch prvních 8-7 minut atraktivní.
1: Trošku chybí nějaký Adam Hložek, který jednou individuální akcí dokáže přejít třeba 3 bránící hráče Kosova. 54. minuta, Česko vede právě nad Kosovem 2-0, a to po zásluze. Trefili se Ladra a trefil se právě Adam Hložek, který už na trávníku není, ostatně ani Ladra. Teď Sochůrek, který kombinuje se Sojkou, nabízí se Holeš, Sojka přihrávku zvládnul, Višinský na pravé straně, zády k bráně, proti němu 2 bránící hráče, Višinský faulovaný, ale nepíská se do píšťalky, Višinský musí postupovat s míčem, na trávníku je na 4 a neudržel balon na svých kopačkách. Tady už je Aslány, proti kterému vystartoval výborně Robin Hranáč. Zdálo se mi v prvním momentu taky, že fauloval, ale hra byla ponechána, hra plynula, nakonec ale se rozhodnul na píšťalku fouknout, hlavně rozhodčí, a dopřál tak soupeři volný přímý kop v 55. minutě, kdy Česko vede nad Kosovem 2-0. Vy posloucháte Radiožurnál Sport, jde o předposlední přípravné utkání před vstupem do světového šampionátu. Dlouhý nákop hostů na útočnou polovinu tedy katastrofálně nevyšel, balon sbírá Horníček, po něm může hrát maličký Michal Sadílek, který patří vůbec k nejmenším hráčům aktuálně na trávníku. Na pravé straně se uvolnil Holeš, který si chtěl možná stáhnout míč, to se mu tedy vůbec nepovedlo. I tak Češi budou pokračovat, protože sice Holeš nezvládnul tu kličku na Rahmaniho, ale právě od útočníka Sparty se balon odrazil do autu. Pokračovat bude tedy český kapitán, který zatím nemá dostatečnou nabídku. 55. minuta, Česko-Kosovo 2-0.
2: Neměl dostatečnou nabídku, a tak přenechal nakonec míč Alexandru Sojkovi, aby se s tímhle neúplně jednoduchým problémem mohl popasovat někdo jiný. No a Sojkovi se teď vůbec nepovedl tenhle aut, protože balon z jeho rukou zamířil do zámezí. Sojka prostě netrefil hřiště. No a to znamená, že kosovští fotbalisté budou moci rozehrát. Konkrétně se o tu rozehrávku stará, teď je to Kapelíny Galepíny, který dává míč do obrany. Teď ale problémy Vojvody, který je tam napadáný znovu Kabongem, ale dokázal se z toho kapitán Kosova dostat, a to přihrávkou na golmana Muriče. Teď ale pojďme zpátky, protože na středovém kruhu se snažili kosovští fotbalisté dostat se do šance, ale dvojce Aslány Rahmány se to nepovedlo, a to znamená, že naopak můžou nakopnout Horníčkem balon dopředu Češi. Tam byl v offsideovém postavení Mojmír Chytil, a to znamená rozehrávku Kosova. Tady je Iril Krasniči, který bude rozehrávat z vlastní poloviny hřiště. Po něm si zahraje nový muž na trávníku z pohledu Kosova, kterým je Zaberča, který se dostává teď už dopředu společně s Ermalem Krasničem, ale dobře se vrátil Hugo Sochůrek, získaný míč z pohledu 17-letého středopolaře českého národního týmu. Tenhle míč je moc pěkný od Juráska na pravou stranu a dopředu tak může pokračovat Višinský. Má před sebou 2 soupeře a dává na levou stranu, kde je taky Mojmír Chytil. Prostřed hřiště rychle sklepnul míč Sadílek na Juráska, ten může střílet pravačkou. Dal si balon na svoji slabší nohu, ale tahle rána byla zblokovaná, a tak budou Češi kopat troch. V polovině 57. minuty vedou nad Kosovem 2-0.
1: Nám se to odsud z komentátorského stanoviště Radiožurnálu Sport radí, ale je škoda, že teď Denis Višinský nepostupoval s míčem sám, že nebyl odvážnější. Byť tam měl proti sobě 2 bránící hráče Kosova, to je pravda, ale hůř by to neskončilo. Zakončil by tak či onak. Teď rahový kop Michal Sadílek, 57. minuta, Česko-Kosovo 2-0. To je svíčka, kterou teď vytvořil Michal Sadílek. Trefil alespoň Holeše, ten se snažil vrátit balon do ohně, ale stalo se to nejhorší, co se stát mohlo. Je tady break pro Kosovo. Konkrétně pro, tuším, že Abdulaniho, který už je ve vápně, jedna zasekávačka, druhá zasekávačka, a naražení na Tomáše Holeše, který se dokázal v rychlosti vrátit, ještě že tak. Tohle zavánělo problémem pro český národní tým, který ale ustál 58. minutu a stále tak svěřenci trenera Koubka vedou nad soupeřem 2-0. Sojka, jeho přihrávka na levou stranu, tam je Chaloupek. Zatím jedinými autory gólů Ladra a Adam Hložek. Oba dva už nehrají, už odpočívají a třeba už se i připravují na to, na ten dlouhý let do Spojených států amerických, do New Jersey. Tady je Sochůrek, který vymýšlí nějakou kulišárnu, ale přihrává na pravou stranu. Česko vede nad Kosovem 2-0. Sadílek, po něm může hrát znovu Sochůrek, ten je opravdu velice agilní a je hodně vidět. Teď se
0: na přípravný fotbalový duel Česko-Kosovo se samozřejmě vrátíme, ale svého
1: agilní a je hodně vidět. Teď se
0: na přípravný fotbalový duel Česko-Kosovo se samozřejmě vrátíme, ale svého reportéra máme také na prestižním a velmi

0: lepší, tak má to rozjeto na výkon kolem 8400 bodů. Ten jeho celkový součet budeme znát někdy mezi 18. a 19. hodinou. Po 18. hodině by měli vyběhnout do závěrečné disciplíny desetibojaři, tedy 1500, ale teď se tady hodně stahují mračna, jsou vidět i nějaké blesky, tak uvidíme, kdy vlastně se 1500 poběží. Průběžně stále vede Švýcar Ehammer. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Z Gecisu teď půjdeme kousíček na západ, ale opravdu jen mírně do Švýcarska, protože na hokejovém mistrovství světa se mezi Kanadou a Norskem rozhoduje o tom, kdo získá bronzové medaile. Kdo k tomu má blíže? Petře Kadeřábku.
2: No rozhodně Norové, protože ve 43. minutě stále vedou 2-0 a Kanada ve třetí části de facto se nezmohla na nic jiného než na sražení Solberga a nebo na možná delší pobyt v útočném pásmu, ale spíše se musí vydávat dozadu, stejně jako teď, kdy dostává Brancek Nygaard a trefuje tyč. Nygaard trefil teď tyčku kanadské branky, velmi dobře to sehráli Norové, kteří šli do přečíslení a Koblar vyzval Francena Nygaarda k tomu, aby posunul skóre ještě do vyšších výšin pro Nory, ale zatím stále platí po třech odehraných minutách ze třetí třetiny, že Kanada marně dobývá branku, kterou stráží Haukeland, a to i teď po střele Whitecloud. Znamená to tedy, že v boji o bronz jsou stále blíže senzačním medailím Norové, kteří vedou nad Kanadou. Zatím 2-0.
1: Říká z Curychu Petr Kadeřábek.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: A na Radiožurnálu Sport zpátky do Prahy na Letnou přípravné fotbalové utkání před mistrovstvím světa v podání českých reprezentantů Česko-Kosovo, komentují Mikuláš Jáša a Tadeáš Skalický.
4: Přesně hodina hry za námi. Česko vede nad Kosovem 2-0. Tady je Kabongo. Na levé straně má Višinského. Kabongo pálí sám. No, teď trošku jako sobec se zachoval útočník české reprezentace, protože na levé straně byl nikým nehlídaný Višinský, na pravé Sojka. Byla to situace 3-1 a Kabongo to zkusil sám. Co si o tom myslíš?
5: Není úplně důležité, co si o tom myslím já, ale samozřejmě je hodně důležité, co si o tom myslí trenér reprezentace Miroslav Koubek. A u něj to vypadalo, že nebyl úplně nadšený z toho, jo? Že Kabongo teď nepřihrál a raději vystřelil a ta rána byla po zemi zblokovaná, sudí, respektive golman Kosova Murič tam byl hodně rychle, nebylo to nic nebezpečného, no a Višinský, zejména Višinský, byl v mnohem lepším postavení než
4: Kabongo. Kdyby dal Kabongo gól, tak teď mluvíme o nádherné akci.
5: Samozřejmě, ale gól to nebyl a sudí Koubek, respektive trenér Koubek vůbec nadšený nebyl. Každopádně teď chvilka pauzy, protože probíhalo ošetření někde na policí čáře u střídaček Hadžary, ležel na trávníku, ale vypadá to, že bude všechno v pořádku, teď už stojí, pije a bude moci pokračovat ve hře. Probíhá taky střídání kosovského národního týmu za stavu 2-0 z pohledu českého národního týmu, který tedy teď vede ve 62. minutě. V prvním poločase se prosadila dvojice Ladra Hložek, která už ale na trávníku není.
4: 62. minuta, stále ještě nějakou půl hodinku mají ti reprezentanti, kteří jsou takzvaně na hraně a trenér Koubek to nazval jako výběrové řízení k tomu, aby se ukázali nejenom Miroslavu Koubkovi, ale celému realizačního týmu české reprezentace. Pokračovat bude Murič, což je brankář Kosova, které v Praze prohrává s českou reprezentací 0-2. Kosovo to do dějiště mistrovství světa nepoletí, protože ve finále baráže prohrálo s Tureckem 0-1. Češi ti na tomto stadionu vybojovali postup po penaltách s Dánskem. Tak, teď už se zase hraje. Jurásek je v souboji proti Krasničimu, úspěšnější fotbalista Slávie. Ano, no, úspěšnější fotbalista, někdejší fotbalista Sparty, nebo kmenový fotbalista Sparty, ale počínal si nedovoleně, takže můžeme spíše body přičíst fotbalistovi Slávie. Teď jsem se do toho lehce zamotal. Pokračujeme dál. 63. minuta, Lukáš Horníček bude vykopávat takřka od vlastní brány, nepůjde o rozehrávku, protože jak Tomáše Holeše, tak také Robina Hranáče a Štěpána Chaloupka vyhání ven na útočnou polovinu. 63. minuta je v polovině, na Letné neprší, Češi vedou 2-0, dlouhý nákop Horníčkův na útočnou polovinu chytil, v souboji neúspěšný, pokračovat musí ale Robin Hranáč, který také ne úplně přesně přihrál svou hlavou a teď se pouští do souboje 1-1. Hranáč a proti němu Aslány. Zatím úspěšnější fotbalista Kosova, který si vybojoval velice, ale velice zajímavou standardní situaci.
5: Hranáč zatahal Aslányho za ruku, spíš ho přidržel, takže Aslány nemohl vůbec pokračovat ve hře. No a tohle je hodně nebezpečná standardní situace přímo před tím půlkruhem, který

0: označuje pokutové území českého národního týmu a to znamená, že je míč nějakých 21-22 metrů, možná i méně, od branky Lukáše Horníčka. Uvidíme, kdo se k exekuci postaví. Samozřejmě nabízí se i útočník pražské Sparty Albion Rahmány, který ale, pokud se teď dobře dívám, mezi fotbalisty Kosova už na trávníku není, protože ho před malou chvílí vystřídal Valmir Matoši a to znamená, že to bude určitě někdo jiný. Vypadá to dost možná na právě Aslányho, který byl faulován v tom souboji před malou chvílí, no a bude moci ohrozit branku Lukáše Horníčka. Teď na konci 64. minuty, kdy Češi vedou nad Kosovem v přípravě na mistrovství světa v předposledním utkání před startem šampionátu 2-0. Aslány si dal ten míč až za ten vyznačený prostor, který sudí označil takovou tou pěnou, což sudí moc nechápal, ukazoval tam Aslánymu, že úplně nerozumí tomu počínání. Každopádně míč už je na správném místě. Aslány se rozebíhá a neobstřelil zeď, naopak jí trefil. Dobrá práce českých obránců, kteří udrželi míč ve hře. No a možná tam byl do nějakého nepříjemného místa trefen. Vypadá to Štěpán Chaloupek, který teď leží v pokutovém území, respektive na všech čtyřech, ale snad to bude v pořádku. Češi vedou 2-0 nad Kosovem v 65. minutě.
1: Jo, tohle bolí, kdo kdy hrál fotbal, tak moc dobře ví, o čem teď mluvíme, ale bylo to míčem. Nebylo to soupeřem, takže Štěpán Chaloupek na 1000% bude v pořádku. Pravděpodobně do obličeje trefil míč Štěpána Chaloupka, který stál ve zdi. No ještě, že tak, protože ta rána byla poměrně prudká a zdála se mi z komentátorského stanoviště Radiožurnálu Sport, že i přesná. Takže body pro Horníčka, jak si postavil zeď, a body také pro Chaloupka, jak se neuhnul střele. 66. minuta, Česko vede nad Kosovem 2-0. Pokračovat budou stopeři Kosova, jmenovitě Hadžary, který opravdu už několikrát dost riskantně rozehrával Aslany patičkou, vybízí ke spolupráci své spoluhráče, jenomže tam byl Hranáč a byl tam také Sochůrek, který za těch kolik 20 minut hraje vynikající zápas. Nebojí se, je přesný a je také dost důrazný. Byť teď tedy úplně má slova nepotvrdil, protože si nedokázal přelobovat bránícího hráče. Tak co Sadílek, po něm chytil. Nabízí se Kabongo, situace 1-1. Kabongovi jde do náběhu sice Sojka, ale přihrávka k němu nedoputuje, to je škoda. Pokud by ta přihrávka přesná byla, tak Sojka peláší tváří v tvář brankáři Muričovi. 66. minuta, Česko-Kosovo 2-0.
0: Další neúplně ideální nebo ideálně vyřešená situace z pohledu Kabonga, který už ve druhém poločase mohl dát gól, ale mohl dát gól taky Denis Višinský, ale Kabongu mu nepřihrál do lepší pozice. Teď každopádně zisk hráčů Kosova, ale Vojvodovi vůbec nevyšel tenhle křižný pas, který ale byl jednak přízemní a zároveň taky dost naslepo, a to znamená, že budou moci pokračovat s míčem čeští fotbalisté. Holeš kombinuje se Sadílkem, ten si zaběhl do obraných řad a bude si taky teď přihrávat se Sochůrkem ve středovém kruhu. Teď se mi trochu zdá, že opadlo hodně to tempo tohohle utkání. Nejenom kosovští, ale i čeští fotbalisté moc dobře vědí, že jde pouze o přípravu. Teď se Sochůrek snažil prodrat přes střed hřiště, přes nějaké dva hráče. Nepovedlo se, ale dobře zapracoval dozadu proti útočné snaze Kosovanů. Tomáš Holeš, ten ale přišel o míč a naopak Matoši může už postupovat k pokutovému území, dává za jeho hranici, tam je připravený Demaku, který už to má na střelu pravačkou, ale jeho projektil zamířil daleko nad branku Lukáše Horníčka a to znamená, že na začátku 68. minuty bude moci právě Lukáš Horníček rozehrát od vlastní brány. Je tam s ním připravený ve vápně taky Štěpán Chaloupek, který Horníčkovi pomůže. No a postupná rozehrávka z pohledu českého týmu. Dlouhý pas na Mojmíra Chytila, ten je ve středovém kruhu trochu přidržován. Teď dobrá práce Alexandra Soky, který se snažil napadat rozehrávku Kosova a nakonec se to vše vydařilo Denisu Višinskému a Mojmír Chytil se ještě zapojil do toho je boje o malon, ale každopádně sudí tam viděl nějaký faul z pohledu českých fotbalistů a zastavil hru. Každopádně teď dva borci leží na trávníku v polovině 68. minuty. Češi vedou nad Kosovem 2-0.
1: Z českého pohledu je to Mojmír Chytil. Ten se drží za pravé stehno a zcela oprávněně, protože šel do skluzu a do skluzu šel i obránce Kosova Ilir Krasniči, ale ten šel kolenem napřed a trefil právě na stehno Mojmíra Chytila. Nebude to nic vážného, ale bude to ten lidově řečeno koňar, který bolí nejvíce druhý a i třetí den. Takže let bude velice výživný pro Mojmíra Chytila, pokud dostane pozvánku do závěrečné nominace na mistrovství světa. 69. minuta, Česko vede nad Kosovem 2-0. Chytil dnes bude v pořádku, zítra to bude pekelně bolet. Krasniči Ilir na pravé straně, po něm Murič.
0: Snad to Eduard Poustka, masér reprezentace, rozmasíruje.
1: Bude mít plné ruce práce a to doslova. 69. minuta končí, Česko stále vede nad Kosovem 2-0. Teď si skvěle počínal Chaloupek, který svou hlavou dopravil balon do bezpečí, a to tak ideálně, že pokračovat může brankář Horníček. Ten čeká, až se mu nabídne třeba Sadílek, ten rychle odeběhnul. Horníček si položil balon na perfektně připravený trávník, který je tady na stadionu Letná. Dlouhý nákop na Vyšinského se mu už ale tolik nepovedl. Vyšinský se zapojuje hned do dění, protože chce napadat rozehrávku Kosova. To je přesné, tady je Vojvoda, který také vypomůže si malou domu na brankáře Muriče. Pozor na tu obrovskou chybu! Vyšinský má odkrytou bránu, ale netrefuje cíl, netrefuje zařízení. To byla těžká střela. Možná teď Vyšinský mohl zachovat chladnou hlavu, ale to se nám to opět radí.
0: Ano, ale musím říct, že David Jurásek byl v opravdu mnohem lepší pozici. Vyšinský měl balon tak trochu za sebou. Teď ještě pojďme zpátky na hrací plochu, protože Holeš se musí vracet před dotírajícím Matošim a Kosované se ještě dostávají do další šance, ale dobře se znovu vrátil Tomáš Holeš právě k Aslánimu. Každopádně pojďme se vrátit té šanci Denise Vyšinského. On byl zády tak nějak k brance a otáčel se s míčem, aby se pokusil trefit odkrytou branku, protože Murič byl právě venku z brány, ale David Jurásek byl připravený na to a byl naběhnutý na to, aby mohl zakončit neúplně ideálně vyřešená situace. Každopádně Češi se nemusí úplně zlobit, protože na závěr 70. minuty vedou 2-0 nad Kosovem v přípravě před světovým šampionátem. Připomeňme, že hned po dnešním utkání zamíří do Spojených států, aby pokračovali v té přípravě proti Guatemale a na mistrovství světa se utkají se třemi týmy, postupně Jižní Korea, Jihoafrická republika a domácí Mexiko. Teď pokračují čeští fotbalisté. Uprostřed hřiště Sadílek dává na levou stranu, tam je připravený Štěpán Chaloupek. 11 102 diváků se přišlo podívat na tenhle duel Česko-Kosovo. Holeš je u balónu, po něm taky Hranáč a další přihrávky, házenkářské přihrávky mezi obránci české reprezentace. V polovině 71. minuty za stavu 2-0.
1: 29 men teď aktuálně čítá soupiska české reprezentace, ale na mistrovství světa může letět pouze 26 z nich. Jednoduchou matematikou, tři hráči dnes v reprezentaci končí a na dodějiště mistrovství světa se nepodívají. Dlouhý nákop Horníčkův na útočnou polovinu úspěšný. V souboji Hadžary a také Chytil, bohužel útočník pražské Slávie se počínal nedovoleně a tak se fouklo do píšťalky v 72. minutě. Zavedení 2-0 budou hráči Kosova rozehrávat standardní situaci. U míče konkrétně Avdulahu, který kombinuje s Aslanem. Aslany se pouští do individuální akce, tam je Vojvoda, který ale neodhadl míč, a tak to budou znovu čeští reprezentanti, kteří budou v minutě 72. vhazovat zavedení 2-0. Koukám se ještě na lavičku české reprezentace, kde je trenér Suchopárek a také Koubek. O něčem diskutují, pravděpodobně půjde na trávník Jaroslav Zelený. Ale nepředbíhejme, teď vhazuje Jurásek, zatím nemá dostatečnou nabídku svých spoluhráčů. Sadílek už se nabízí. Elegantním způsobem to zvládl Jurásek, který si nejdříve levačkou zvedl míč a pravačkou jej nakopl na útočnou polovinu. Sochurek hlavou přenechává balon pro Chytila. Chytil zády k bráně faulovaný, ale nefouká se do píšťalky. Kosované mohou pokračovat. Je to konkrétně Hodža, který kombinuje se svými spoluhráči. Teď Krasniči, Ermal Krasniči na středu hřiště, nikým nehlídaný Avdulahu. 73. minuta, Kosovo u míče, které prohrává v Praze s Českem 0-2.
0: Hadžary kombinuje se svým kolegou z obrany Vojvodou, kapitán kosovské reprezentace. Raději ještě vrací míč Irilu Krasničimu, který dává znovu Hadžarimu. Teď házenkářské přihrávky mezi obránci kosovské reprezentace, tak trochu podobný obrázek, který jsme mohli před chvílí tady společně s fanoušky českého národního týmu sledovat před malou chvílí v české obraně. A když se podívám do toho sektoru pro hostující fanoušky, tak mám pocit, že sem přijelo víc lidí z Kosova snad než na některé domácí zápasy pražské Sparty, když hraje třeba proti některému z moravských týmů. Docela početný je ten kotel Kosova.
1: 74. minuta, Česko stále vede nad Kosovem 2-0. Z Letné, Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
0: a my můžeme pokračovat přímém přenosu Radiožurnálu Sport, taky protože Lukáš Horníček se teď dostal trochu do šprajcu s útočícím hráčem Kosova a musel mu udělat kličku, ale to se vše povedlo. Teď se snažili ještě čeští fotbalisté dostat do rychlého breaku, po zisku se o to snažil Michal Sadílek, ale mezi tím bylo pískáno, sudí Očenáš totiž zastavil hru a bude se hrát ze strany české reprezentace. Z pravé strany bude rozehrávat Tomáš Holeš, ale mezi tím odejde z trávníku Štěpán Chaloupek, za potlesku českých fanoušků ho teď nahradí Jaroslav Zelený.
1: Další Sparťan na trávníku, který se představí doslova a do písmene domácím fanouškům. Je to takové neučasané. Samozřejmě nehraje sestava, která by na sebe byla zvyklá. Nehrají ti reprezentanti, kteří velice pravděpodobně nezačnou třeba v základní sestavě na mistrovství světa. I tak je tam spousta chyb, spousta takové, řekněme, nervozity, ale je to zcela logické, je to příprava na světový šampionát, největší turnaj, který na národní úrovni můžete mít. 75. minuta končí, to znamená, že už pouze málo času mají ti reprezentanti, kteří jsou na hraně na to, aby se ukázali trenéru Miroslavu Koupkovi. Připomeňme společně s Tadášem Skalickým, kteří ti reprezentanti vůbec do dnešního zápasu vlastně nezasáhli.
0: A je tedy dost pravděpodobné, že Miroslav Koubek už si je ani nechce vyzkoušet a počítá s nimi na světový šampionát. Coufal, Zima, Darida, Provod, Souček, Šulc, Chorý a Šik, osmička hráčů, kteří nejsou dnes ani na soupisce proti Kosovu. Každopádně pojďme teď zpátky na trávník, protože Češi rozehrávají. Vysvětlo poprvé sluníčko během druhého poločasu v 75. minutě, poté co před zápasem snad hodinu v kuse hustě pršelo. Sochůrek je uprostřed hřiště a dává ještě Sojkovi. Na pravé straně bude pokračovat s balónem Holeš, ale raději vrací Hranáčovi. Do obrany zahraje si taky Zelený, nový muž na trávníku, dává balón na Michala Sadílka. Po něm ještě může zleva pokračovat s balónem David Jurásek a hledá uprostřed hřiště Sochůrka. Ten dokázal přihrát na pravou stranu, kde je připravený Holeš a může pokračovat s balónem do středu. Tam už je Denis Višinský a docela pěkná kombinace Čechů, kteří se dokázali dostat až na polovinu soupeře a uzamknout tak Kosovo na vlastní půlce hřiště. Znovu je to Michal Sadílek, který hledá Huga Sochůrka, ten se hodně nabízí a dokázal i přihrát, ale ta přihrávka nebyla úplně přesná, respektive ke Kabongovi díky obráncům Kosova nedošla. A tak můžou právě fotbalisté v modrých dresech postupovat dopředu. Tohle je Galapeny, který už hledá některé ze svých kolegů vepředu. Je tam Aslány, který se dokázal seběhnout už do vápna českého celku. Ještě jednou se dokáže přihrát na Galapiniho, který může už odcentrovat, ale raději ještě hledá v záložní řadě Demakua, který nakonec ještě dává míč do obrany. No a teď jsou to naopak kosovští fotbalisté, kteří zavřeli Čechy na jejich vlastní polovině. 77. minuta, Česko-Kosovo 2-0.
1: U míče jsou hráči Kosova, kteří nádherně kombinují před vápnem české reprezentace. Rána, která skončí vedle tyče branky Lukáše Horníčka, byť golman Bragi podle mě si byl jistý a moc dobře věděl, že balon skončí mimo zařízení, byť ten zákrok vypadal z komentátorského stanoviště tak, že Horníček dával najevo, jsem připravený, ale moc dobře věděl, že ten balon skončí mimo branku. 77. minuta, Kosovo v Praze prohrává 0-2 s českou reprezentací, Ladra dal gol a také Adam Hložek. Ale to vše v prvním poločase. Kabongo po delší době u míče chytil, se snažil rozeběhnout Juráska, to se mu úplně nepodařilo. Byť až teď Jurásek presuje a atakuje rozehrávku Kosova, Murič, na levé straně se uvolnil Vojvoda, přihrávka letí na pravou stranu, kde je Galapeny, ten si, chtěl jsem říct si počínal fotbalově, ale úplně fotbalově to taky nebylo, byl to dlouhý nákop na útočnou polovinu, který dokázal zblokovat Denis Višinský. Pokračovat budou tak fotbalisté, kteří jsou dnes za hosty, tedy hráči Kosova. Galapeny, má to těžké, proti němu vystartoval jak Sojka, tak také Višinský, dva ale mladíci ve výběru Miroslava Koupka nedokázali odebrat zkušenějšímu fotbalistovi z Kosova míč, ale pokračovat už může česká reprezentace, protože Galapeny pouze odkopl na útočnou polovinu. 78. minuta, Češi vedou v přípravném utkání nad Kosovem 2-0, Sadílek je u míče. Na pravé straně se nabízí Sojka, po něm ale může hrát Zelený. reprezentant České republiky a také fotbalista pražské Sparty si vybírá Davida Juráska. Ten svou slabší pravačkou vybízí ke spolupráci Chytila a také Višinského, ale našel pouze Hadžariho, což je obránce Kosova, a teď navíc faul, kterého dopustil Hugo Sochůrek. Já bych mu to v tomto momentu odpustil, protože napadal rozehrávku soupeře a bohužel dal do toho velký ráz. Byl tam a prostě pozdě v tom souboji. 79. minuta začíná, Česko-Kosovo 2-0.
0: A bude to Hadžari, který teď rozehraje z vlastní poloviny hřiště, ale ještě se bude na něco čekat, protože sudí a tam teď něco řeší s Aslánem, ale vypadá to, že to je jenom krátká domluva právě mezi Aslánem a sudím Očenášem, ale Aslánemu se něco hodně, hodně nelíbilo.
1: Robin Hranáč má roztržený dres, pravděpodobně mu jej roztrhl Aslany. Robin Hranáč musí opustit trávník a čeká se na to, až mu kustodi přinesou nový.
0: Tak to je další specifická situace, která se v tomhle utkání děje. Buďme ale rádi, že Hranáče nepotkalo podobné neštěstí jako Jana Kuchtu, který se zranil už ve 20. minutě, pojďme to připomenout, a musel ho střídat Mojmír Chytil, tak budeme samozřejmě doufat, že Jan Kuchta, pokud tedy je zamýšlen do nominace na mistrovství světa, se nezranil, protože to by samozřejmě pro útočníka Sparty, který měl opravdu velmi povedené jaro v dresu pražského celku odsud z Letné, bylo velmi kruté, kdyby se zranil v přípravném utkání před světovým šampionátem. Teď se Hranáč vracel z střídačky, kde dostal nový dres, a hned se zapojil do akce, protože ze zadu tam překvapil hráče Kosova. Každopádně teď se bude vhazovat z pravé strany hřiště z pohledu české reprezentace, protože to tam dobře vyřešili Sochůrek společně se Sojkou, a právě druhý jmenovaný bude vhazovat v polovině 80. minuty, kdy Češi vedou nad Kosovem 2-0, ale Sojka teď úplně nemá nabídku. Znovu je to takové mdlé, podobně jako v celém druhém poločase, kdy nepřináší tohle utkání příliš mnoho šancí na kosovské straně vůbec, a na té české jich několik bylo, ale nebyly ideálně vyřešené. Teď ale pojďme zpátky, protože Aslány už míří do pokutového území, dává ještě na druhou stranu, tam je Galapeny a ten centruje a míč končí za Lukášem Horníčkem v brance. Kosované dávají gól na 1-2. Tohle byl jeden z nových hráčů na trávníku s číslem 19, Emir Lahu, který tedy doklepnul balón za záda Horníčka úplně osamocen. Galapeny tam nacentroval ten balón, od někoho se odrazil, teď přesně nevím, jestli to byl český fotbalista nebo kosovský, ale to je úplně jedno. Nikdo z Čechů nedokázal ten balon odehrát přes to malé pokutové území před golmanem Horníčkem. No a míč zamířil až na Emerlahu, který byl úplně sám před prázdnou bránou.
1: To byla nádherná, nádherná kombinace, krásný fotbalový moment. Pochvalme Aslanyho, který nezazmatkoval ve vápně české reprezentace, dal balon pod sebe do tandemu právě Galapenimu. No a ten udělal přesně to, co v této situaci udělat máte. Napálit to pod sebe, nějak se to odrazí, a ty už si zmiňoval jméno střelce, jejím Emerlahu, který se prosazuje v 80. minutě, omlouvám se, snižuje tak na aktuálních 1-2. Teď se chviličku hrát nebude, protože na trávníku leží v bolestech Rači. Čekáme na to, jestli se zvedne, drží se za levé rameno, pravděpodobně jej tam dojel Michal Sadílek, to umí. Říká se o Michalu Sadílkovi, že s ním opravdu chcete raději hrát i na tréninku, ne proti němu, protože veškerá je souboje od tohoto někdejšího záložníka, který prošel třeba akademii PSV Eindhoven, opravdu dost bolí. Robin Hranáč může pokračovat po tom, co bylo vhozeno, míč rozhodčího takzvaně. 82. minuta, Češi vedou nad Kosovem 2-1, Hranáč, po něm Zelený, nabízí se Sochůrek, odskočil si na levou stranu ze střední zálohy, postupuje směrem kupředu naprosto sám, no, udělal to nádherně, obešel tři bránící hráče Kosova a byl faulovaný. 17 let, Hugo Sochůrek, seznamte se, nádherná individuální akce.
0: A žlutá karta pro Hadžariho, tohle byl opravdu moc pěkný fotbalový moment, o který se postaral Hugo Sochůrek, který i přesto, že debituje v dresu národního týmu, i přesto, že možná ještě bojuje o nominaci na mistrovství světa, určitě nemá tenhle 17-letý borec místo jisté, to se samozřejmě dozvíme bezprostředně po zápase na tiskové konferenci od kouče Miroslava Koupka, tak i přesto je úplně v klidu a dokáže s chladnou hlavou rozehrávat míče jako zkušený matador jako třeba Vladimír Darida, jeho reprezentační kolega v nejlepších letech. Teď každopádně míč znovu ve hře, Sadílek kombinuje se Zeleným a taky Hranáčem. Zelený dává Kabongovi, tomu se ale nepovedl první dotek. Ještě tam byl v prostřed hřiště v souboji Sokůrek a tohle by taky mohla být žlutá karta, ale vypadá to, že sudí Očenáš si ji nechá v kapse, ale každopádně Sokůrek do tohohle souboje šel, vypadalo to kopačkou napřed a nebylo to úplně s úmyslem zahrát míč.
1: Ale šel tam tvrdě v těchto soubojích, pokud tam jdete měkce, tak většinou schytáte větší ránu vy, tentokrát Hugo Sokůrek volil takovou razantnější variantu. Nebylo to za žlutou kartu, ale už i za podobné zákroky jsme viděli právě kartu žlutou. Teď zase Aslány, je to podobná situace jako ta, která vedla ke gólu. Aslány mu se sice nabízí Galapeny, ale Aslány pokračuje s míčem kupředu sám, je před vápnem české reprezentace. Hraje se minuta 84. Svěřenci trenera Koupka vedou nad soupeřem 2-0. Góly padly v prvním poločase. Galapeny si zabíhá za Sojku, ten se ale ještě rychle vrátil do souboje a nenechává hráče Kosova odcentrovat. Zblokovaný centr nakonec, rohový kop pro fotbalisty v modrých dresech.
0: A znovu tam byl nedoraz Alexandra Sojky, který tam vlastně přišel o balón a tak nějak připravil pro Kosovo tenhle tlak, který teď budou moci využít fotbalisté v modrých dresech, kteří teď budou čekat v pokutovém území, až přiletí centr právě od autora goru Emerlahua, ale nejvýš byl Robin Hranáček, který dokázal odhlavičkovat balon pryč z nebezpečného prostoru. Teď ale ještě počkejme na tu hlavičkovanou v pokutovém území, která končí v rukavicích Lukáše Horníčka, 85. minuta. Češi vedou nad Kosovem 2-1 zásluhou Ladry a taky Hloška. Horníček pokládá míč na trávník, dává Sokůrkovi. Ten je napadán Emerlahuem, ale dokázal rozehrát na kolegu ze Sparty Zeleného, ale Horníček byl pod tlakem, no a tak zakopl míč jenom do zámezí a tak někde u středové čáry budou teď rozehrávat aut právě kosovští fotbalisté. Je to Vojvoda, který dává do obrany, tam bude pokračovat Hadžary. Jeho balon sice míří někam do obrany českého týmu, ale tam byl v klidu a osamocený Jaroslav Zelený, který posunul hlavou balon Lukáši Horníčkovi a ten tak bude moci hrát rukou a nebude to malá duma.
1: Horníček, po něm Zelený. Levý obránce české reprezentace si to namířil směrem kupředu, sice je ještě stínovaný jedním bránícím hráčem Kosova, ale zatím ten sprinterský souboj zvládá. Kabongo, po něm Sokůrek, ten otáčí hru ze středu hřiště na pravou stranu, kde je Sojka. Ten to má sice na levočku, ale je tam také Galapeny. Už jsme o tom mluvili, že je zkušenější než Sojka, odebral míč právě Sojkovi a pokračovat kupředu mohou hosté. Je to konkrétně Emerlahu, který otáčí hru na pravou stranu. Tam je Zaberďák, který by rád vypálil, dostal se přes dva bránící hráče, ale na třetím už narazil Kabongo, faulovaný, 86. minuta. Kabongo rychle rozehrává, ale fouká se do píšťalky, to je škoda. Pokud by teď rozhodčí nezastavil české reprezentanty, tak Jurásek běží od půlky sám na brankáře Muriče. Byla by ta podobná situace, jako měl Adam Hložek, tentokrát ale zastaven hlavním sudím. 87. minuta naskakuje, na Letné Češi vedou 2-1 nad Kosovem.
0: A výkon té varianty sestavy českého národního týmu z druhého poločasu rozhodně nekopíruje výkon té z první půle, který byl hodně aktivní, s hodně šancemi a samozřejmě proměněnými. Zatím se mi zdá, že druhý poločas je nejenom o něco víc mdlý a taky pomalý z pohledu českého národního týmu, ale taky to, že Češi nejsou tolik na balónu a vzhledem k tomu, že inkasovali před několika minutami a je to tedy 1-2 z pohledu Kosova, tak si i koledují o to, že by třeba mohli přijít o to dvoubrankové vedení a samozřejmě i to, že by vyhráli v tomhle přípravném utkání, by jim určitě mohlo pomoct psychicky před startem světového šampionátu. Tak uvidíme, jak bude ten druhý poločas hodnotit kouč Miroslav.
2: Čeští fotbalisté v přípravném utkání stále vedou nad Kosovem, byť už pouze 2-1. Na Radiožurnálu Sport sledujeme ale také další sporty a třeba i to, jak se vyvíjí souboj o bronzové medaile na mistrovství světa v ledním hokeji. Zápas Kanada-Norsko v samotném závěru popisují dění František Kuna a Petr Kadeřábek.
3: Minuta 16, kolik zbývá odehrát ze základní hrací doby a právě teď se trefil Komec. Znamená to tedy, že Kanada se přiblížila na rozdíl jedné jediné branky. Byla to 41. střela na norskou branku a Kanaďané poprvé překonali famózní obranu Norů v čele samozřejmě s golmanem Haukelandem. To dobývání ve třetí třetině, to bylo opravdu až někdy neuvěřitelné, jak dlouho byli v útočném pásmu Kanaďané, kolik střel vyslali na Nory. Ale když už Norové vyjeli ze svého obraného pásma, tak z toho úplně v klidu mohl být gól, protože si vytvářeli velmi, ale velmi dobré šance. Teď si berou kanadští trenéři oddechový čas a zkusí v těch 76 sekundách dát Norsku alespoň jeden gól a dostat tenhle ten zápas o bronzové medaile do prodloužení. Už předtím hráli vlastně bez gólmana minutu a tři čtvrtě. Přes tři minuty zbývalo ještě odehrát ze základní hrací doby a už Grave spílil na hráčskou lavici. Dokonce si Kanaďané v jednu chvíli málem dali vlastní gól, když přehrávali, ve chvíli, kdy spěchal Grave na hráčskou lavici, tak přehrávali kotouč, který vypadl až do jejich obraného pásma a už se plazil do branky, ale místo Grave se naskočil Celebrini a vlastně chytil jistotu bronzových medailí pro Nory. Teď tedy Kanaďané zahajují závěrečný nápor zatím v pěti, protože se vazuje ve středovém kruhu. Před malou chvílí tedy minutu 16 sekund před třetí sirénou snížil na aktuálních 1-2 Tomes.
4: Norsko je blízko hokejové senzaci. Poprvé v historii by získalo medaily na světovém šampionátu. Vhozeno Norové s pukem v obraném pásmu a dost těžkou práci měl Kasastul, nevyhodil. Celebrini má puk a Gray znovu odjíždí z branky. Kanaďané s pukem v pásmu. Teď nahození a Haukeland chytá. Ještě jedna dorážka z úhlu. Nakonec lob za kanadské beky. Kotouč dojede na brankovou čáru a tohle bude zakázané uvolnění. Sprintoval tam Peter Westerheim, ale nestihl to o nějaký metr a půl. Přerušeno. 55 sekund před koncem třetí třetiny vede Norsko nad Kanadou v souboji o bronz dál 2-1 nebo dál relativně čerstvě. Kanaďané bez golmana, Graves na střídečce vazuje se a bude vazovat na levé straně útočného pásma z pohledu Kanaďanů. Tomes před malou chvílí snížil první gól Kanady v zápase až v 59. minutě. Teď začala 60. Vhozeno Kanaďané s pukem a bez gólmana. Zkoušejí to, ztrácejí jeden gól s Norskem. Scheifele nává na modrou do prostředka, dostává kotouč na levé hrazení zpátky, dělá otočku a dostává se do levého rohu. Scheifele zajíždí za branku, kde brzdí, dává do rohu na Crosbyho, ten zase na modrou pro Celebriniho. Vlevo je Riley a dává také ještě do úhlu a Scheifele mu tam klekl Kasastul. Půl minuta do konce třetí třetiny, Norsko vede 2-1.
3: Riley dává na Celebriniho, ten pálí, rana vyražená a kotouč se od norských holí směřuje snad 3 cm vedle prázdné branky. Myslím si, že to byl Peterson nebo Kasastul, ono je to jedno. Kotouč běžel, byl to Peterson, autor prvního gólu dnešním utkání a on ten kotouč trefil stojící na hraně a on utíkal po svém obvodu, ale pro Nory bohužel skončil těsně mimo. 22 vteřin před třetí sirénou, tedy vazování v útočném pásmu kanadských hvězd O'Reilly na buly. Proti němu ještě se bude posunovat čas možná o 3 vteřinky, možná o 2, ale uvidíme. Protože Kanada potřebuje teď každou vteřinu. Promarnila 59 minut skoro celý, než dala úvodní branku boje o bronzovou medaili. Teď bude hodně záležet z norské strany na ústremu Salstenovi, který ale nevybojoval. Kotouč Scheifele může dát za brankou, padá a Westerheim se nedostane k kotouči. V rohu kluziště Riley dává na modrou čáru. Celebrini rána propadla za norským golmanem a je to gól. Tomes vyrovnává 7,4 vteřiny před třetí sirénou. Kanada prostě hraje závěry. Dva góly těsná do minuty 9 vteřin a je to 2-2.
4: Volný O'Reilly se objevil v rohu, tam byla vidět půl sekunda, kdy se Norové nedohodli, kdo za ním půjde. Nakonec za ním vyrazil do rohu jeden z hráčů, ale otevřel se prostor a pak ten obrovský tlak do branky vyústil v to, že se Tomes objevil na hranici brankoviště. Jedna z těch ran šla za branku, pak o golmana, ale Tomes stál výrazně v brankovišti, to je v podstatě nespochybnitelné. Otázkou je, jak moc bránil Haukelandovi.
3: Nebránil mu vůbec, Haukeland byl vůbec mimo brankoviště.
4: Ale skóruje prostě oběma nohama. Ono to může působit zvláštně. Ještě ten Kotouš zpracovával rukavicí, puk zamířil do tyče, pak do branky. Fanoušci to tu vidí a 7 sekund a 4 desetiny před koncem třetí třetiny. Zejména ti norští kroutí hlavou, protože ta senzace byla nejen 7 sekund daleko, ale 3 centimetry při tom vyhozeném puku, kde opravdu chybělo.
2: Vypadá to, že souboj o bronz na hokejovém mistrovství světa se ještě bude hrát. Každopádně teď už tedy míříme zpátky na závěr utkání mezi Českem a Kosovem. Přípravný fotbalový duel komentují Mikuláš Jáša a Tadeáš Skalický.
1: Ve 32. minutě Adam Hložek. Znovu připomenu ten stav 2-1 v nastaveném čase. Už jenom 15 sekund do konce utkání. Nezmínil jsem branku, kterou dal Ermelahu, a to v 80. minutě. 10 sekund do konce. Zdá se, že Češi zvládnou předposlední přípravné utkání před odletem na mistrovství světa. Nejdříve budou v New Jersey hrát proti Guatemala a pak se pustí do samotného závěrečného šampionátu. Teď už opravdu poslední nákop hráčů Kosova na útočnou polovinu. Taková poslední šance ještě dokázat ten stav dostat do vyrovnaného stavu. Tedy dlouhý nákop brankáře Muriče na útočnou polovinu. Tam sice propadl zelený obránce české reprezentace, ale dokázal jej nahradit Jurásek. Dlouhý nákop na útočnou polovinu a teď už se píská naposledy do píšťalky čeští reprezentace. Tanti zvítězili v předposledním přípravném utkání před odletem na mistrovství světa 2-1 nad Kosovem. Branky za český národní tým dali Tomáš Ladra a Adam Hložek. Hezký den z Letné.
2: Hezký den nejen na Letnou, ale také šťastnou cestu do zámoří českým fotbalistům, kteří se tedy vydávají po předposledním přípravném utkání už do zámoří na mistrovství světa v Mexiku, Spojených státech a také v Kanadě, ale pro český tým především v Mexiku a Spojených státech. Na Radiožurnálu Sport teď míříme do rakouského Getisu. Připomínám, že utkání o bronz na hokejovém mistrovství světa je po vyrovnání Kanady 7 sekund před koncem nerozhodné 2-2 a bude se tam za chvíli prodlužovat. Proto teď máme čas se vydat tedy do Getisu na tradiční desetibojařský meeting, kde máme Jakuba Marka, který sleduje Tomase Jervinena. Jakube.
5: Krásný podvečer a teď míří do cílové rovinky závěrečného běhu na 1500 metrů. V čele je s obrovským náskokem výborný mílař Nizozemec Jeff Tesselaar. Čas 4 minuty 18 sekund. Já si tady hledám poločku, kde je Tomas Jervinen. Teď finišuje zhruba 50 metrů před cílem a ten čas bude nad 4 minuty 30 sekund. Hodně mu to sebralo, to dvoudenní klání sil, zhruba 4 minuty 36 sekund. Zkusím si tady udělat takový rychlý propočet, než budeme mít oficiální výsledky, ale přes 8300 bodů by to mělo být rozhodně a neoficiálně zatím berte tu informaci, zhruba 8390 bodů by to mělo být pro Tomase Jervinena, takže fantastický soutěž tohoto 20letého českého desetibojaře, juniorského mistra světa z roku 2018. A když se podíváme na historické české tabulky, tak pokud tedy to tak zůstane, ale myslím si, že tam to bude plus minus 10 bodů, větší rozdíl by to být neměl, tak se dostane v těch tabulkách českých historických za trojici Šebrle, Dvořák, Změlík, takže do této vybrané společnosti, kdy samozřejmě ještě Tomasi Jervinenovi nějaké ty body, stovky bodů na tyto tři legendy chybí, ale ve 20 letech Tomas Jervinen ukázal, že je už velkým dospělým závodníkem. On už loni tady chtěl něco zajímavého předvést, ale trápili ho problémy s tříslem, nakonec ve výškařském sektoru odstoupil, ale teď dokázal to, že je skutečně výjimečným talentem české atletiky. Dívám se, jestli už oficiální výsledky tady nějaké nevyskočily, ale zatím stále ne. Nestačil jsem ani postřehnout při tom, jak jsem sledoval právě Tomase Jervinena, jak se nakonec vyvinul. souboj o vítězství v 51. ročníku tohoto prestižního desetiboje mezi Simonem Ehamrem, Švýcarem a Němcem Lem Neugebauerem, ale protože mezi nimi bylo zhruba 100 bodů před závěrečným během, měl Ehamr náskok, tak to si myslím, že nějakých těch 10-12 sekund Neugebauer pravděpodobně na Ehamra nenahnal právě v tom závěrečném běhu a je jisté, že Ehamr výrazně vylepšil národní švýcarský rekord, protože on už loni ho tady vylepšil na zhruba 8500 bodů, ale teď to byl závod na úrovni 8800 bodů, i když stále tady čekáme na ty výsledky. Tomas Järvinen, ten si vylepšil v desetiboji, tom dvoudenním samozřejmě tady osobní rekordy na 100 metrů, 400 metrů, pak dnes v disku vyrovnal si osobní rekord v tyči 490 cm a vylepšil si osobní rekord v oštěpu, takže to je vidět, že je to výborný víceboj právě pro tohoto Čecha Tomase Järvinena. Každopádně ta závěrečná 15-stovka, ta byla možná lehce za očekáváním, protože on už běžel v kariéře 15-stovku pod 4 minuty 30 sekund. Tady to bylo zhruba tedy těch 6-7 sekund nad právě osobní rekord, ale on to rozběhl velmi zajímavě, slibně držel se té čelní skupinky, ale pak viděl, že zkrátka na tu elitní skupinu mílařů, desetibojařů stačit nebude. Byla tam najednou poměrně velká mezera a nakonec z toho je čas zhruba tedy 4 minuty 36 sekund. Zatím stále výsledky oficiální nemáme, ale jakmile budeme vědět i pořadí, ale hlavně ten bodový součet Tomase Järvinena, tak se ještě spojíme. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Děkujeme. Na hranice se Švýcarskem do Rakouska a míříme přímo do Švýcarska na utkání hokejového mistrovství světa. Duel o bronz Kanada-Norsko. Hraje se prodloužení po nerozhodné základní části. Prodloužení komentují František Kuna a Petr Kadeřábek.
3: 2,5 minuty už z prodloužení pryč, teď dopředu míří Šajflí, najíždí mu Celebrý, nemá kotouč na pravém kruhu a trefil teď do helmy brankáře Haukelanda, dobrá střela, vysoká, ale Haukeland dokázal vyrazit a tak mohou teď kombinovat zase Norové. Minulé prodloužení, když spolu hráli oba dva celky v základní skupině, tak trvalo jenom 29 sekund, ale Kanadě neměli Bouchard, teď ho nemají, ale mají protiútok, který vede Šajflí, že přihrál mizerně Celebrýnymu a sebral mu kotouč brancek Nygård, který ten úvodní zápas nehrál. Ten totiž přijel na mistrovství světa až pro zápas Čechy. Teď Koblar už najíždí a dostal se až před Gravese, ale utekl mu kotouč z forehandu a tak po 3 minutách odehraných z prodloužení se stále za stavu 2-2 pokračuje.
6: Kanadské přečíslení, ale Šajflí 2-1 se Celebrýnem, to může být smrtící. Celebrýny dostal ale dlouhý pas doleva, nakonec je v levém rohu, dělá kličku pod sebe. Ještě 6,5 minuty se bude hrát prodloužení, dohromady tedy 10 minut ve 3-3. Norové mohou zase do přečíslení oni a míří zprava. Zprava 2-1, norská šance na senzaci, gól! Norsko vítězí a má legendární bronz poprvé v historii norského hokeje. Jsou tu bronzové medaile pro Nory, kteří byli se svým sebevědomím velice dole. Poté, co Kanada vyrovnala 7 sekund před koncem třetí třetiny, tak Noah Sten to vzal na sebe při přečíslení 2-1, které Kanaďané předtím nevyužili. Ale Norové pak ano, rána na blížší tyč. Nejdřív se utvořily dva takové norské hloučky na ledě. Teď už je to jeden velký u trestných lavic. Kanaďané jsou smutní a Norsko vítězí nad Kanadou 3-2 v prodloužení a bere bronzovou medaili. Senzace.
2: Moc krát děkujeme, to byli Petr Kadeřábek a František Kuna. S těmito pány se ale znovu uslyšíme na Radiožurnálu Sport a to ve 20 hodin a 20 minut, kdy začíná finále. I to uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport. Dál se ale také budeme věnovat Roland Garros a vystoupení Jakuba Menšíka už za chvíli.
7: Radiožurnál 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
8: Předseda Senátu odletěl na návštěvu Tchajvanu běžnou linkou, vláda s jeho cestou nesouhlasila. Českem prošly bouřky, jeho čeští hasiči měli přes 100 výjezdů. Fotbalová reprezentace porazila v přípravě na mistrovství světa Kosovo a se zdržením počítejte na D1 z Vyškova do Brna u Rousínova. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Je neděle 31. května, dobrý podvečer, u hlavních zpráv vám přeje Martin Benda.
9: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
8: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS letí přes nesouhlas české vlády na Tchajvan. Mají totiž odlišnou zahraniční politiku ve vztahu k Číně a ta považuje Tchajvan za svou odštěpeneckou provincii. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO odmítla předsedovi Senátu poskytnout vládní speciál a tak využil komerční linku. Vystrčila na Tchajvan doprovází zástupci českého biznisu i univerzit.
10: Jedu dělat na Tchajvan hodnotovou pragmatickou politiku.
11: Návštěva Tchajvanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tchajvanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tchajvanu ničí biznis s Pekingem.
12: My nebudeme dělat stejnou politiku, jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firm v Číně.
11: Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
8: Českém odpoledne prošly silné bouřky, teď už je slábnou výstraha, ale platí až do půlnoci. Nejhorší byla situace na jihu Čech, kde hasiči měli přes 100 výjezdů. U Nové Bystřice na Jindřichohradecku je reportérka Eva Marvanová.
13: Na Novobystřicku se během dne ocitlo několik obcí bez elektřiny. Jednou z nich je vesnice Potočná, kde už se ale podařilo dodávky proudu obnovit. Situace tady zdaleka nebyla nejhorší. Největší škody bouřky způsobily na Prachatickou, Novohradskou, Lipensku a jižně od Českých Budějovic. Podle mluvčího společnosti E.ON Romana Šperňáka se na jihu Čech ocitlo 10 000 domácností bez proudu. Před hodinou řešili energetici 21 poruch na vysokém napětí. A plné ruce práce mají také hasiči. Ti nejčastěji odstraňovali spadlé větve i celé stromy. Celkem řešili od 14 hodin jihočeští hasiči 230 zásahů a téměř polovina z nich byla na Českobudějovicku. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.
8: V silné bouřce se odpoledne také srazil autobus a osobní auto u Boršova nad Vltavou. Zranění utrpělo 13 lidí. Přímo u nehody je reportérka Jitka Cibulová-Vokata.
14: Otahová služba právě nakládá havarovaný autobus a auto. Od vyšetřovatelů jsem zjistila, že nehodu má z největší pravděpodobností na svědomí řidič osobního auta, který nepřizpůsobil rychlost silnému dešti a dostal smyk. Ani jeden z řidičů neměl v krvi alkohol. Co se týče cestujících, jedna z žen utrpěla těžká poranění a jeden muž středně těžká poranění. Oba jsou v traumacentru Českobudějovické nemocnice. Ostatní osoby vyvázly pouze s lehkými zraněními. Silnice bude průjezdná za několik minut. Z Boršova nad Vltavou Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.
9: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
7: Víme, co se děje u vás.
8: Dnes vyprší ultimátum maďarského premiéra Pétera Maďara. Ten po prezidentovi chce, aby odstoupil z funkce. Tamáše Šujoka označuje premiér za sluhu bývalého režimu, který skončil po dubnových parlamentních volbách.
15: Prezident Šujok už před několika dny odstoupení z úřadu odmítl, protože k němu nevidí žádný ústavní důvod. Podle něj se v Maďarsku změnila pouze vláda, nikoli celý režim. Kvůli tlaku ze strany premiéra se obrátil na Radu Evropy s žádostí o pomoc expertů na ústavní právo. Nový maďarský premiér Maďar tvrdí, že Šujok sloužil pouze zájmům strany Fidesz a jako hlava státu selhal. Právníci vládní strany TISA prý hledají cestu, jak prezidenta zákonným způsobem odstranit. Ladislav Novák, Radiožurnál.
8: 10 000 Francouzů slaví titul PSG ve fotbalové lize mistrů. Fotbalisté včera porazili londýnský Arsenal. Do fanzóny pod pařížskou Eiffelovou věží před chvilkou fotbalisté pařížského klubu přivezli i vítězný pohár. Na místě je náš zpravodaj Martin Balucha.
16: Desítky tisíc lidí vítají fotbalisty PSG tady ve fanzóně pod Eiffelovou věží. Fotbalisté přijeli ve dvou autobusech, každou chvíli otevřou dveře vojenské školy a pomalu zamíří po zhruba 600 metrech dlouhé dráze k pódiu, která je tady v parku Martovo pole, přímo pod Eiffelovkou. Lidé skandují, že jsou šampioni. Na rozdíl od těch včerejších oslav na bulváru Champs-Élysées jsou tady i rodiny s dětmi. Odtud fotbalisté zamíří do Elizejského paláce, kde přivítá prezident Emmanuel Macron. Ve městě jsou stále vidět nepokoje, teda následky po těch včerejších nepokojích, spálené popelnice, poničené autobusové zastávky. Policisté zadrželi po celé Francii 780 lidí. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
8: Je světový den bez tabáku. Podle pneumologů v Česku na následky kouření ročně zemře 16 až 18 tisíc lidí. Zbavit se závislosti ale není pro kuřáky jednoduché.
17: Denně vyfečím z těch normálních cigaret tak 10 a z těch IQOSiek celou krabičku vyfečím za den.
18: 31letý Michal patří mezi 95% lidí, kterým se podle lékařky Evy Králíkové nedaří bez odborné pomoci zbavit závislosti, ať už na klasických nebo elektronických cigaretách. A Králíková popisuje i nejhorší abstinenční příznaky.
19: Nutkání si zapálit a hlad a zvyšování hmotnosti.
18: S tím můžou pomoci léky, na které přispívají pojišťovny. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
20: Vloni o tento příspěvek požádalo 4690 klientů VZP.
18: Zatímco před 5 lety to bylo jen asi 150 lidí. S odvykáním v Česku pomáhá taky zhruba 40 center pro závislé na tabáku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
8: Sport. Čeští fotbalisté vyhráli předposlední zápas před světovým šampionátem. V Praze porazili Kosovo 2-1. Reprezentace teď zamíří do Severní Ameriky, kde se hraje závěrečný přípravný duel. Ještě předtím trenér Miroslav Koubek oznámí finální nominaci. Fotbalisté Slovácka budou stejně jako Baník Ostrava po baráži pokračovat i v příštím ročníku šance ligy. Tým z Uherského Hradiště dvakrát porazil druholigový Artis Brno. Nejprve 4-1 a dnes 3-0. O významu úspěšné baráže mluvil trenér Slovácka Roman Skuhravý.
21: Pro Slovácko to bylo životně důležitý, protože kdyby Slovácko sestoupilo, tak nevím, jak by to s tím klubem dopadlo a zároveň doufám, že to je obrovský memento, nebo minimálně pro mě to tak je, že já už tohle to nikdy nechci zažít, ale naučila mě ta situace strašně moc a jsem za ní vděčný.
8: S kariérou se během zápasu rozloučil defenzivní univerzál Slovácka Vlastimil Daníček, který odehrál v lize přes 300 utkání. To fotbalový reprezentant záložník Lukáš Provod prodloužil smlouvu ve Slávii do roku 2031. Obránce Tomáš Holeš bude v týmu Pražanů nově do roku 2028, útočník Mojmír Chytil do roku 2029, jak Slávia informovala na svém webu. Hokejisté Norska mohli získat první medaili ze světových šampionátů. V Curychu sledoval duel o bronz s Kanadou František Kuna.
22: Norové právě přebírají bronzové medaile, i když Kanada vyrovnala 7 sekund před koncem třetí třetiny a poslala zápas do prodloužení. Pak jedno přečíslení nezvládla a Norové ano, Noak Sten to na pravém kruhu vzal na sebe a dal historický gól. Norsko má první medaili z mistrovství světa, je bronzová, Kanada je bez medaile. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.
8: A o zlato budou hrát od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport domácí Švýcaři a Finové. A tenista Jakub Menšík čeká na Roland Garros na blížící se večerní osmifinále s Rusem Andrejem Rubljovem. Toho už v minulosti dvakrát porazil, ale Menšík takové statistiky neřeší.
23: Pro mě to jedno, jestli to je 0-2, 2-0. Ten další zápas je zase jiný, je to jiný den, jiný povrch, jiné podmínky a tak dále. Že jo. Těším se, moje první osmifinále, na které nastoupím.
8: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem prohráli finále ostravského turnaje Pro Tour kategorie Elite. Švédským obhájcům vítězství Omanovi a Helvigovi podlehli ve dvou setech.
24: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Nehoda na D1 u Slavkova a zdržení u Mirošovic. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 216. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje na 210. kilometr. Tam odklízejí následky nehody v levém pruhu, plná je také objízdná trasa po souběžné silnici. Na D1 z Brna směrem do Prahy počítejte se zdržením za sjezdem na Chocerady. Na 26. kilometru se zastavuje, fronta se táhne nesouvisle na 14. kilometr zdržení asi 20 minut. A na D35 z Olomouce ve směru do Lipníka nad Bečvou zpomalte za sjezdem na Velký Újezd. Na 293,5 km odtahují osobní auto v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
24: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
25: V noci bude zataženo až oblačno, na většině území ještě déště nebo přehánky, zpočátku i lokální bouřky. Zítra přes den čekáme také zataženo až oblačno, na většině území občasný déště nebo přehánky. Odpoledne potom budou srážky ustávat a bude se i vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 22 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
0: Přes 10 minut po 18. hodině vám přejeme dobrý podvečer s Radiožurnálem Sport. Jak jste slyšeli v přímém přenosu na naší jediné sportovní stanici, čeští fotbalisté porazili v přípravě Kosovo 2-1 v Praze na Letné. Ještě nás ale čeká přímo od trenéra Miroslava Koupka slibované zúžení nominace. Hráčů je momentálně 29, ale na světový šampionát do Spojených států pojede o 3 méně, kteří 3 dostanou toho černého Petra. I to uslyšíte na Radiožurnálu Sport, pokud možná živě.
24: Radiožurnál Sport
7: a Vojtěch Šafář.

0: Rakouský Gecis leží, co by oštěpem dohodil od švýcarských hranic a oštěpem se tam také házelo. Proběhl tam totiž desetibojařský meeting i s českou účastí. Tomas Järvinen, ten už má za sebou i svoji poslední disciplínu. Všechno bedlivě sledoval Jakub Marek.
1: Krásný podvečer, Tomas Järvinen oficiálně nazbíral hezké kulaté číslo 8400 bodů, samozřejmě osobní rekord pro Tomase Järvinena, protože je to jeho první úplně absolvovaný desetiboj v dospělé kategorii a hned takový součet a v českých historických tabulkách desetibojařských se zařadil za trojici Šebrle, Dvořák, Změlík. Samozřejmě ještě má na ně nějaké body ztrátu, ale ve 20 letech je to výborný výkon, stačil mu tady na místo sedmé. Tradičně Gecis je místem, kam se sjíždějí ti nejlepší světoví desetibojaři. Potvrdil to Švýcar Simon Ehammer, který víc než o 200 bodů vylepšil švýcarský národní rekord na 8778 bodů. Porazil zhruba o 50 bodů mistra světa Němce Lea Neugebauera. Na třetí místo nakonec poskočil těmi závěrečnými dvěma skvělými disciplínami. Oštěpem a 1500. Další Němec Niklas Kaul, to je pro změnu světový šampion z roku 2019. Tomas Järvinen tím součtem dokonce překonal i český národní rekord do 23 let, který byl v tabulkách už z roku 1991 o 21 bodů, tehdy méně nazbíral Robert Změlík, takže i v tomto je aktuálně Tomas Järvinen lepší. A když vezmeme ještě z jiného úhlu pohledu ten Järvinenův součet, tak 8300 byl ostrý limit evropské atletiky pro evropský šampionát v Birminghamu a ten také Tomas Järvinen splnil, takže s čím přijel, to splnil. Před chvílí jsem se tady s ním o tom bavil a říkal, že on si věřil na výkon mezi 8300 a 8600 body a takže zhruba do té nějaké míry se trefil a je vidět, že si věří na velký výkon. Měl sice prý dnes nějaké lehčí zdravotní problémy, ale snad to nebude nic vážného a brzy ho zase uvidíme v nějakém zajímavém závodě. Z Gecisu Jakub Marek, snad to nebude nic vážného a brzy ho zase uvidíme v nějakém zajímavém závodě. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.

0: beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák si odvezou nakonec stříbro z ostravského turnaje okruhu Pro Tour kategorie Elite. Ve finále podlehli ve dvou setech úřadujícím mistrům světa, taky obhájcům titulu z Ostravy, Švédům Amanovi a Helvigovi. Po finálovém zápase s českou dvojicí mluvil redaktor Krištof Kousal.
1: Stříbrné medaile pro dvojici, která se složila speciálně pro tenhle turnaj. První medaile pro Jiřího Sedláka. Životní víkend?
2: Životní týden, nemám k tomu až moc co dodat. Mluvím se opakovat, bylo to neuvěřitelný. Jsem strašně rád za to, že jsme zvládli všechny zápasy, jak jsme zvládli. A i když jsme poslední nevyhráli, tak i ten byl neskutečný zážitek. A chtěl bych hlavně poděkovat rodině, svým nejbližším a všem ostatním fanouškům, kteří nás přijeli podpořit a předat nám tu svoji trošičku, která nás dotáhla až do finále.
1: Ondřej, jak se to míchá ve vás? Čtvrté stříbro tady, ale v tomhle případě absolutně nad plán.
3: Už to tak vypadá, že asi do toho finále přece jen nosím smůlu, ale to se nedá nic dělat. Jak jste už říkal, tohle stříbro je něco naprosto neočekávaného, nejenom pro mě a pro Jirku, ale myslím si, že i pro většinu fanoušků. Takže ho řadím o to výš a rozhodně nejsem z té finálové porážky nějak zklamaný, protože náš tým si myslím předvedl to absolutní maximum, na co má, a to, že to nestačilo na olympijské vítěze, je něco, s čím se asi rádi smíříme.
1: Ti vám v závěru druhé sady v té koncovce už utekly, co tam rozhodlo? Jejich převaha, jejich zkušenosti, nebo už nebylo odkud brát?
2: Já bych řekl, že i když bylo furt odkud brát, tak oni si nás, hlavně mě, načetli o něco líp než já je a ukázali mi, co je to ta správná trpělivost i v takovýhle atmosféře, a je vidět, že i ve svém, nemůžu říct pokročilém věku, ať jsem hrál s Ondrou, tak i ve svých 26 letech se mám furt hodně co učit, i od mladších.
1: Ondřej, už to tu mockrát zaznělo, že jste si sem odskočil z toho beach volejbalového důchodu, ale taky jste žertoval, že půjdete zítra do práce, abyste si šetřil volno na turnaje, tak jak to je?
3: Je to přesně tak, jak jsem říkal, samozřejmě zítra se vracím zpátky do zaměstnání, budu se potom po nějakém odpočinku zaslouženém připravovat na další turnaj ve Švýcarsku, který odehrajou po boku Matyáše Javoronoka.
1: Říkají Ondřej Perušič a Jiří Sedlák po zisku stříbrných medailí na turnaji Ostrava Beach Pro. Z Ostravy Krištof Kousal, Radiožurnál.

Asi takovej pocit, jako když postoupíte do čtvrtfinále Roland Garros, ten takový pocit dnes zažil německý tenista Alexander Zverev. Ve čtvrtém kole Roland Garros totiž porazil 7-6, 6-4 a 6-1 Jespera de Jonga z Nizozemska a tím pádem už se může chystat právě na další kolo, kterým je čtvrtfinále. No, svůj souboj o tuhle fázi tenisového turnaje na pařížské Antuce, tu si dnes vyzkouší také Jakub Menšík, hrát bude proti Rusovi Rubljovovi. Odhadovaný začátek tohoto zápasu by měl být momentálně v 19 hodin a 30 minut, zkrátka ještě Jakub Menšík musí čekat, až se dokončí jiný zápas, který se hraje na tom kurtu, který byl naplánovaný předem. Už teď Jakub Menšík čeká poměrně dlouho oproti tomu, kdy se zápas původně měl odehrát, nicméně Radiožurnál Sport u toho bude u toho živě, stejně jako ve 20 hodin a 10 minut zhruba budeme také u finále mistrovství světa v hokeji.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 18 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Martin Benda.
3: Senát zřejmě neschválí změny rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory parlamentu Miloše Vystrčila z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu nezapočítávaly třeba peníze na výstavbu dálnic nebo část výdajů na obranu. V Senátu mají většinu opoziční strany, které návrh označují za hazard s budoucností země. Na východě Konga ve městě Bunia otevřeli nové centrum pro pacienty nakažené ebolou. Zařízení pod záštitou Světové zdravotnické organizace má kapacitu 40 lůžek. Počet lidí s podezřením na nákazu krvácivou horečkou je přes 1 000. Potvrzených případů je přes 200. Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou od zítra jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci tam začnou s opravou nástupišť a kolejí. Spoje kvůli tomu budou končit na nádraží Praha Bubny. Výluka bude podle mluvčího organizace ROPIT Filipa Drápala dlouhodobá až do podzimu příštího roku. Pražské divadlo Semafora dnes uvede hudební představení o zpěvačce a herečce Evě Pilarové. Projekt autorky Petry Králové už viděli diváci v 50 reprízách po celém Česku. Teď se symbolicky vrací na scénu, kde Pilarová kdysi začínala svou kariéru. Sport. Čeští fotbalisté vyhráli předposlední zápas před světovým šampionátem v Praze, porazili Kosovo 2-1. V národním týmu debutoval Hugo Sochůrek, který se týden před 18. narozeninami stal nejmladším českým reprezentantem v historii. Tomas Järvinen předvedl v rakouském Getsisu nejlepší český desetiboj od roku 2007. Výkonem 8400 bodů byl 7. a má limit pro evropský šampionát. Vyhrál Švýcar Ehammer.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Slavkova a zdržení u Mirošovic. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 215. kilometru se dojíždí do Kolony, ta se suná na 210. kilometr. Tam odklízejí následky nehody tří osobních aut v pravém pruhu. Na D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte se zdržením za sjezdem na Chocerady. Na 22. kilometru se zastavuje, pomalej se jede nesouvisle až na 14. kilometr. S dalším zdržením počítejte za sjezdem na Průhonice, tam se zastavuje kvůli zásahu hasičů v opačném směru na 5,5 kilometru. Na silnici 38 mezi Jihlavou a Moravskými Budějcemi pozor za Svojkovicemi. Havarovalo tam osobní auto a projíždí se kyvadlově. A v Praze počítejte se silnějším provozem na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most. Pomaleji se jede mezi sjezdem na Běchovice a Europarkem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území ještě občasný déšť nebo přehánky, ojediněle se mohou přidat i bouřky. Odpoledne a večer potom budou srážky ustávat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 22 stupňů, na horách bude většinou kolem 13. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Čeští fotbalisté vyhráli v předposlední zápas před světovým šampionátem. V Praze porazili Kosovo 2-1. V národním týmu debutoval Hugo Sochůrek, který se týden před svými 18. narozeninami také dnes stal nejmladším českým reprezentantem v historii. Trenér Miroslav Koubek ještě oznámí finální nominaci. Z dosavadního kádru ještě vypadnou 3 jména a na radiožurnálu Sport o tom slyšíte hned, jak to bude aktuální. Reprezentace potom zamíří do Severní Ameriky, tam se hraje závěrečný přípravný duel proti Guatemale. No a další sportovní zprávy, a že jich je opravdu hodně, máme už připravené v pravidelném přehledu. Dnes se o to postaral Adam Weidenthaler. Dobrý den.
1: Pěkný den. Fotbalisté Slovácka budou stejně jako Baník Ostrava po baráži pokračovat i v příštím ročníku Šance ligy. Tým z Uherského Hradiště dvakrát porazil druholigový Artis Brno. Nejprve 4-1 a dnes 3-0. Podle trenéra Artisu Romana Nádvorníka baráž ukázala, že Artis ještě není na postup do nejvyšší soutěže připravený.
2: Některé věci prostě nepřeskočíte, můžete to poskládat, ale stejně to musí mít nějaký vývoj, musíte to mužstvo na to připravit. Samozřejmě může se to povíc, ale já tohle tomu moc nevěřím. Já si myslím, že to mužstvo musí pracovat, musí se poskládat a musíte proto udělat jakoby na tom hřišti ještě víc.
1: S kariérou se během zápasu rozloučil defenzivní univerzál Vlastimil Daníček, který odehrál v lize přes 300 utkání a všechny za Slovácko. Daníček mluvil o tom, co pro něj znamená, že se neloučí se stupem.
3: Já jsem brečel celou nadstavbu při každém našem gólu. Proto jsem nechodil slavit za klukama, protože jsem nechtěl, aby viděli, že mám velké oči. A já jsem to nesmírně prožíval a mám ty slzy i teď, protože my jsme si. Když si s taťkou řekli, že tady ve Slovácku odvrátím první ligu. A tomu patří taky velké díky.
0: Fotbalový reprezentant záložník Lukáš Provod prodloužil smlouvu ve Slávii do roku 2031. Obránce Tomáš Holeš bude v týmu Pražanů nově do roku 2028. Mojmír Chytil také útočník do roku 2029. Slávia o tom informovala na svém webu.
1: Hokejisté Norska mají první medaili ze světových šampionátů. V Curychu porazili v duelu o bronz Kanadu 3-2 v prodloužení, přestože ještě zhruba minutu a půl před koncem třetí třetiny vedli 2-0. O zlato budou hrát od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu radiožurnálu Sport Švýcaři a Finové a Švýcarům budou pomáhat domácí fanoušci na tribunách v Curychu. Nejen o tom mluví finský útočník Sakari Manninen, který odehrál poslední 3 sezony za Ženevu.
4: Odehráli jsme toho proti sobě hodně, dobře se známe. Mají skvělé fanoušky, dokáží udělat dobrou atmosféru, jsou hlasití, skáčou. Hraju ve Švýcarsku a je to tady vlastně takové vtipné hokejové prostředí. Moc se mi to líbí.
5: I really like it.
0: Kanadský hokejový brankář Malcolm Sabin bude chytat za Pardubice i v příští sezóně. V mistrovském týmu bude znovu tvořit dvojice s Romanem Vilem. Dynamo oznámilo prodloužení smlouvy s 32-letým golmanem na webu.
1: Poslední český tenista ve dvouhře Roland Garros Jakub Menšík večer zabojuje na antukovém Grand Slamu o čtvrtfinále. Jeho soupeřem bude 11. nasazený Rus Rubljov. Hrát by se mělo poprvé za chladnějšího počasí. Teplota v Paříži v tuto chvíli klesá lehce pod 20 stupňů Celsia, což Menšíkovi dělá radost.
6: Je to určitě něco, na co jsem se těšil. Konečně vlastně, jako kdyby ty podmínky budou aspoň trošku přijatelnější a myslím si, že určitě to bude pomalejší, tak myslím si, že nejenom pro mě, ale všichni vlastně určitě hráči přivítají trošku, neřekl bych, že úplně studenější počasí, ale méně teplé počasí.
1: Doplníme, že i tenhle zápas budeme na radiožurnálu Sport vysílat, ale čeká se stále na to, než se dohraje to poslední předcházející utkání na kurtu, na který Jakub Menšík nastoupí. Aktuálně v ženské dvouhře Ruska Andrejevová vede nad Švýcarkou Teichmannovou 6-3 a 3-0.
0: Tenista Petr Nouza prožívá svou nejlepší sezonu na okruhu ATP. V lednu společně s Patrickem Ricklem postoupil v deblu do čtvrtfinále Australian Open. Teď se do stejné fáze probojoval také na Roland Garros. Po boku Rakušana Oberleitnera porazil svého někdejšího parťáka Rickla a Adama Pavláska 2-1 na sety. Nouza si moc cení toho, že se v Paříži může o úspěch podělit s rodinou.
7: Pro mě je strašně vzácný ty okamžiky, jenom když vím, že tady mám rodiče, celou rodinu i bráchu se ségrou, tak skoro se mi z toho chce brečet, prostě mám z toho fakt radost, no. Když jako můžu vůbec tady bejt jako na Grand Slamu a oni se na mě dívají, tak je to úžasný. No.
0: Do čtvrtfinále postoupil v ženském deblovém pavouku i nasazený pár číslo 1, tedy Kateřina Siňaková a Američanka Townsendová.
1: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem prohráli finále ostravského turnaje pro tour kategorie Elite. Švédským obhájcům vítězství Omanovi a Helvigovi Ostravy podlehli ve dvou setech. Perušič své čtvrté stříbro z Ostravy vybojoval navzdory tomu, že už loni ukončil vrcholovou kariéru. Se sedlákem došli do finále až z kvalifikace, jak říká Perušič.
7: Už to tak vypadá, že asi do toho finále přece jen nosím smůlu. Ale tohle stříbro je něco naprosto neočekávaného, nejenom pro mě a pro Jirku, ale myslím si, že i pro většinu fanoušků. Samozřejmě se vracím zpátky do zaměstnání, budu se potom po nějakém odpočinku zaslouženém připravovat na další turnaj ve Švýcarsku, který odehraju po boku Matyáše Javoronoka.
0: Tomas Järvinen předvedl v Getsisu nejlepší český desetiboj od roku 2007. Výkonem 8400 bodů byl sedmý a má limit pro mistrovství Evropy. Vyhrál Švýcar Ehammer. Přestože si Järvinen ve čtyřech disciplínách vylepšil osobní rekord a v jedné vyrovnal, tak ještě ve svém výkonu viděl rezervy.
5: Mám z toho trochu smíšený pocity, protože některé disciplíny byly dobrý a některý zas pravý opak. Jsem rád za celý počet bodů, je to nádherný první dospělý víceboj 8400. Trošku mě mrzí, že jsem neudělal víc než v juniorech, ale doufám, že mě to čeká ještě v průběhu tohoto roku.
1: Veslařky Pavlína Flamínková a Anna Šandručková ovládly úvodní závod světového poháru v Sevilla v kategorii dvojek bez kormidelnice a je to pro ně premiérový triumf v seriálu. Ve Španělsku byly Češky v polovině trati až třetí, ale závěrečnou pasáž zvládly nejrychleji ze všech, což těšilo Anu Šandručkovou.
8: Já vlastně sedím na háčku, takže já následuju všechno, co Pavča dělá, tak se snažím dělat úplně stejně. A z mého pohledu to bylo tak, že jsem se snažila na ty soupeřky moc nekoukat. Věděli jsme, že na to fyzicky máme, že jsme dobře připravené, ale upřímně se ten jsme úplně taky nepočítali, takže jsme věděli, že to musíme schovat trochu do závěru, protože tam byla ta naše síla. Bylo hrozně fajn, že se nám podařilo v průběhu té trati nestratit ten kontakt, dobře jsme to podrželi a jsem moc pyšná, že se nám tak povedl ten závěr. To je fakt velký příslib do budoucna.
0: Vodní slalomář Jakub Krejčí skončil na světovém poháru v Tacenu třetí v časovce kajak krosu. Navázal tak na úspěch ze závodu kajakářů v klasickém slalomu, kde také obsadil bronzovou příčku. Mezi ženami se z českých závodnic nejvíce dařilo Kateřině Bekové, ta skončila čtvrtá.
1: A cyklista Jonas Vingegaard vyhrává Giro d'Italia. Je to jasné už den dopředu vzhledem k tomu, že v poslední etapě se tradičně nesoutěží o celkové prvenství, ale soutěží se o to, kdo získá ten poslední etapový vavřín. A aktuálně na okruhu v Římě jsou v čele dva Italové, Matteo Sobrero a Filippo Ganna. Konkrétně mají tihle dva přesně 22 kilometrů do konce 111 kilometrů dlouhé etapy.
0: Rozhodně vás budeme informovat, až tahle etapa definitivně bude znát vítěze. Tohle byla Adam Weidenthaler. Děkujem.
1: Krásný den.

0: Jak už jste dnes slyšeli, mimochodem třeba ve sportovním přehledu před malou chvílí, anebo také v přímém přenosu, čeští fotbalisté dnes porazili v přípravě Kosovo 2-1. No a Miroslav Koubek, tedy trenér české fotbalové reprezentace, ještě v nejbližších minutách také oznámí, která tři jména vyřadí z té nominace a kterých 26 fotbalistů nakonec pojede na mistrovství světa do Spojených států, Kanady a také Mexika. Víme například, že Jan Kuchta je mimo podezření, že by mohl být zraněný, protože on neodcházel úplně v pořádku z toho zápasu proti Kosovu, ale jak řekl Miroslav Koubek hned po zápase, Kuchta na rentgenu byl a zjistilo se, že nemá nic prasklého, že jeho kotník je čistý, takže to není nic vážného. Tím pádem Jan Kuchta, ten by mohl být mezi těmi 26 jmény, nicméně jistotu tu budeme mít až za pár minut a na Radiožurnálu Sport to uslyšíte hned, jak to půjde.
1: Ze zdi spadlo umyvadlo, obrazy se pohnuly.

0: Jakub Menšík čeká na to, aby rozehrál své osmifinále na tenisovém Roland Garros. Zatím se na tom kurtu, kde má nastoupit proti Rusovi Rubljovovi, odehrává jiné klání, jenomže Andrejevová má momentálně matchball proti Švýcarce Teichmannové, no a tím by tenhle zápas mohl také skončit a tím pádem by se Jakub Menšík mohl dostat na hřiště o něco dříve, než jsme třeba i doufali. Každopádně u toho budeme živě na Radiožurnálu Sport. Pojďme se také podívat ale na deblový pavouk. Do čtvrtfinále ženského debla prošly nasazené jedničky Kateřina Siňáková a Američanka Townsendová. No a Petr Nouza, ten také po druhé v tomto roce a zároveň po druhé v kariéře postoupil do čtvrtfinále Grand Slamového turnaje v lednu v Austrálii. To zvládnul s Patrikem Ricklem. Teď se mu to povedlo v Paříži s Rakušanem Neilem Oberleitnerem. Společně porazili ryze český pár Rickl Pavlásek 2-1 na sety. Po utkání s Nouzou mluvil reportér David Prouza.
1: Petře, já vám moc gratuluju. Děkuji. Další čtvrtfinále na Grand Slamu v tomhle roce, tentokrát s jiným parťákem. Jak jste spokojen s tím tažením zatím tady na Roland Garros Paříži?
2: Děkuju moc. Tak zatím fantazie úplná. Musím říct, že je to trochu zázrak, že tady pořád jsme, protože vlastně hnedka po příletu minulý týden v sobotu jsme si jednou zatrénovali a druhý den ráno se mi udělalo nějak špatně od žaludku. Večer jsem měl horečky 39, takže se to se mnou drželo nějak pár dní a žádali jsme pak o čtvrteční start. Díky bohu jsme ho dostali a i tak jsem byl půl hodiny jako na kurtě před tím zápasem. Cítil jsem se hrozně v ten čtvrtek, vlastně jsem tam jako tak nějak chodil, plazil jsem se, nějakým způsobem jsme ten zápas zvládli a byl jsem potom úplně vyřízený. Pak jsem prostě 15 minut ležel na zemi a bledoval jsem si hlavu. Měli jsme hroznou kliku, že pak jsme měli scratch ten další den a včera jsem si vlastně byl poprvé tady nějak normálně zatrénovat, takže jsem byl rád, že jsme vůbec jako byli dneska na kurtě. To jsem bral jako první vítězství a že jsme vyhráli, mám z toho velkou radost samozřejmě a čtvrtfinále je úspěch, ale chtěl bych to tentokrát posunout i o kus dál, tak uvidíme.
1: Mám asi extra bodlo, že se teď ochladilo v Paříži o těch 10 stupňů.
2: To je druhá věc samozřejmě, že celý týden to nebylo úplně ono s tím počasím vzhledem k tomu mýmu stavu a první takový příjemnější den, takže určitě to bylo pozitivní tohle ta změna. No.
1: Jak se hrálo proti bývalému dlouhodobému parťákovi, protože znáte se, každý asi o sobě víte, jak se kdo na kurtu pohybuje, co umí, co neumí. Jak to vypadalo z vašeho pohledu ten zápas?
2: Určitě to je specifický, pro mě to bylo poprvé takhle, pro Páťu si myslím, že asi taky a vlastně v rozehře jsem si říkal, že takový vtipný, protože máme oba stejného sponzora jako na oblečení a byli jsme jako rozhrávali jsme se proti sobě, ale prostě každý na jiné straně, ale vypadali jsme úplně stejně, takže bylo to takový vtipný, ale jasně no, oba se moc dobře známe. Nějak jsem se snažil něco Neilovi poradit, on se určitě snažil poradit, i když Adam mě taky zná strašně dlouho, takže já znám vlastně oba dva. Je to specifický, ale na druhou stranu prostě je to třetí kolo Grand Slamu. Oba jsme chtěli strašně jako vyhrát a dali jsme do toho všechno, no, tak nakonec to překlopilo na naší stranu, což máme radost.
1: Jsme kdysi dávno, jako zajímavost, působili ve stejném klubu na Hamru v Zábělicích. Já se vás pamatuju, jako že jste tam přišel, začínal. Každý samozřejmě sní o tom, že se někam dostane, že něco uhraje v tom tenise, je to extrémně těžké. To, že jste udělal cestu vlastně ze Zábělic z Hamru do čtvrtfinále dalšího Grand Slamu, jak to zní?
2: No tak zázrak v podstatě, jako, jak to nechápu. Myslím si, že úplně nepatřím k těm tenistům, který vlastně byli nějak předurčený k něčemu, jako tady být na Grand Slamech. Myslím si, že celkově i ta kariéra jako je to trochu náhoda, prostě rodiče mě dali vlastně na kroužek jako na tenis a nějakým způsobem se to jako vlivem strašně moc faktorů a náhod a štěstí, že jsem potkal prostě dobrý lidi, kteří mě v té kariéře nasměrovali, tak jsem se tady ocitnul a snažím se z toho dostat maximum, snažím se prostě tomu dávat všechno a nějak jako pokračovat dál, no. Je to zajímavý, no, celá ta cesta.
1: Já jsem si během zápasu psal s jedním z vašich trenérů Lukášem Poláčkem, že s tím se známe taky dlouho a on říkal, že byl strašně nervózní, pořád pobíhal po bytě, nemohl křičet, pač mu tam spalo dítě, ale celkově, že se málem rozbrečel, tak co vám třeba napsal, jak to vlastně třeba tohle tu zpětnou vazbu berete?
2: Ještě jsem to ani nečetl ty zprávy, protože mám hodně teďka těch reakcí samozřejmě. Luky je můj v podstatě jasný nejlepší kamarád, známe se strašně dlouho, občas si ho sebou vezmu na turnaje, že mi takhle pomůže, takže taky to strašně to prožívá tu moji kariéru. Myslím si, že prostě jak jsem se znám od malečka a ví prostě čím vším jsem si prošel, tak vždycky, když znáte tu backstory, tak je to ještě emotivnější, pak když se něco povede, takže pro mě je strašně vzácný ty okamžiky, jenom když vím, že tady mám rodiče, celou rodinu i bráchu se ségrou, tak skoro už se mi z toho chce brečet, prostě mám z toho fakt radost, no. Když jako můžu vůbec tady bejt jako na Grand Slamu a oni se na mě dívají, tak je to úžasný. No.
1: Takže děkuji za rozhovor a hodně štěstí dál.
2: Děkuji moc.

0: Radiožurnál 19 hodin. Jsou tu zprávy a Martin Benda.
1: Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. 10 000 domácností je na jihu Čech kvůli silným bouřkám bez elektřiny. Fotbalová reprezentace vyhrála přípravný duel s Kosovem a se zdržením počítejte na D1 z Vyškova do Brna u Slavkova. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Považuje tím svůj střet zájmu za vyřešený nad rámec českých i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dále dotace holdingu Agrofert vyplácí, pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
3: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
1: Státní zemědělský intervenční fond už dříve uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Kvůli silným bouřkám je na jihu Čech zhruba 10 000 odběratelů bez elektřiny. Informoval o tom mluvčí energetické společnosti EGD Roman Šperňák. Energetici podle něj evidují 21 poruch na vedení vysokého napětí. Omezení dodávek elektřiny se dotklo hlavně Českobudějovicka, říká za distributora Šperňák.
4: Na Prachaticku, kde bouřky zasáhly nejdříve, už se daří dodávky elektrické energie obnovovat. Příčiny poruch jsou pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
1: Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka až do dnešní půlnoci. Francie požádala o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Důvodem je izraelská okupace jižního Libanonu, která se stále rozšiřuje. Paříž se k tomu rozhodla v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil upevnit a rozšířit armádní kontrolu nad územím, které ovládalo libanonské militantní hnutí Hezbollah. Izrael v rámci toho dne se dobil křižáckou pevnost Bufor. Do libanonského vnitrozemí Izraelci pronikli nejhlouběji od roku 2000. Tehdy po střetech s Hezbolláhem izraelská armáda ukončila 18-letou okupaci jihu země. Pražská zoo pokračuje v návratu divokých koní Převalského do Kazachstánu. Z pražských Gbel odpoledne armádním letounem Kasa odletěli další 4 hřebci. Cílem projektu je obnovit populaci tohoto ohroženého druhu ve volné přírodě.
5: Vezeme 4 hřebce z chovné stanice v Dolním Dobřejově, kde jsme je schromáždili jak z našeho chovu, tak i z německých zoologických zahrad.
6: Začátkem června pak podle kurátorky kopytníků pražské zoo Barbory Dobijášové zamíří do Zlaté stepy Altyn dala taky další 4 klisny z berlínské zoo. V následujících letech tam chce zoo Praha postupně přepravit asi 40 koní Převalského.
5: Cílem tedy je, aby jsme do Kazachstánu přepravili vlastně další plemeníky, aby ta budoucí populace měla vlastně co nejvariabilnější genetický základ.
6: Po transportu zůstanou koni v takzvaných aklimatizačních ohradách. Do volné přírody je pak pracovníci zoo vypustí zhruba po roce. Karolína Burdová, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalová reprezentace porazila Kosovo 2-1 v předposledním přípravném zápase před startem na mistrovství světa. Na Letné se trefili Ladra a Hložek. Pokračuje útočník Hoffenheimu Adam Hložek, který přišel kvůli zranění takřka o celou sezónu. Chybí mu herní praxe.
8: 45 minut jsem zvládl, i když těch posledních 10 minut po té oslavě, tak jsem trošku byl zafoukaný, ale celý ten den byl krásný. Vraceli jsme se sem zpátky na Letnou, kde to pro mě začalo a měl jsem tady krásné vzpomínky a samozřejmě návrat do reprezentace je to nejvíc.
7: Trenéři reprezentace následně oznámili nominaci z předběžného výběru, vyřadili záložníky Buchu a Ladru a útočníka Kabonga. Podrobnosti za chvilku na Radiožurnálu. Teď Češi zamíří do amerického státu New Jersey, kde odehrají generálku na světový šampionát a do turnaje vstoupí 11. června utkáním proti Jižní Koreji. A norští hokejisté porazili na mistrovství světa v Curychu v utkání o třetí místo Kanadu 3-2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů. V čase 63:32 rozhodl útočník Steen. Norové předtím ztratili v závěru základní hrací doby při hře Kanaďanů bez golmana dvoubrankový náskok.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Slavkova a také na silnici 50 u Bučovic. Na D1 je Zvyšková směrem do Brna, zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 213. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na 210. kilometr. Tam odklízejí následky nehody, ucpaný je také příjezd po silnici 50 od Slavkova u Brna. Na tahu 38 mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicemi zpomalte za odbočkou na Svojkovice. Řeší tam nehodu osobního auta a projíždí se Kyvadlově. A v Praze nám hlásí ten nehodu v křižovatce Novovysočanská a spojovací.
10: Novovysočanský, přímo na křižovatce, je tam velká nehoda. Poprávský auto s osobákem, teďka tam přijíždějí hasiči, záchranka, je tam asi zraněný.
9: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území ještě občasný déšť nebo přeháňky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
11: Ještě teď v 19 hodin a 6 minut sedí trenér Miroslav Koubek, trenér fotbalové reprezentace na Letné a odpovídá na otázky novinářů. To nejdůležitější už ale zaznělo před několika minutami a vy jste to slyšeli dokonce ve zpravodajské relaci. Zúžil totiž konečnou nominaci na 26 hráčů, kteří se podívají na mistrovství světa ve fotbale. Přímo na místě ho toho také sledoval a poslouchal Mikuláš Jáša. Prosím teď Mikuláši, přibliž nám tenhle moment, který Miroslav Koubek označil za jeden z nejtěžších ve své kariéře.
12: Dobrý podvečer, já budu mluvit lehce za pana trenéra Miroslava Koubka, protože jsem si psal poznámky, je to opravdu tak, říkal, že s těžkým srdcem asi nejtěžší okamžik mé kariéry. Museli jsme oznámit tři jména hráčů, kteří nás opustí do Ameriky, tedy neodcestují Pavel Bucha, Christoph Kabongo a Tomáš Ladra. Nechtěl bych se teď pouštět do nějakého objasňování, proč ano a proč ne. Není to úplně, řekněme, uctivé k těmto třem fotbalistům, není to citlivé. Obecně to jsou sportovní věci, použitelnost do herních schématů nebo také očekávaný průběh zápasů. Zmiňované jméno bylo také Jan Kuchta, který vystřídal zhruba kolem 20. minutě pro zranění. Tam šlo o preventivní opatření. Lékaři totiž garantují, že do 4 až 5 dnů bude v pořádku. Rozhodující jsou tady lékaři a ti se pod to podepsali. Důležitým, řekněme, hráčem, který jede na mistrovství světa a neočekávalo se to, je Hugo Sochůrek, který má v letošním ročníku šance ligy nejvyšší české soutěže odehrány pouze 7 zápasů. Trenér Koubek říkal, že Huga Sochůrka známe, potřebovali jsme ten zápas vidět a myslím, že ho zvládnul, to jsou tady slova trenéra Koubka, zvládl ho dobře i Pavel Bucha nebo Tomáš Ladra nebo Christoph Kabongo, ale ten kádr není nafukovací, to tedy přesně cituji trenéra Koubka, který takto mluvil na tiskové konferenci. Co rozhodlo u Alexandra Sojky, tak nějaká, řekněme, univerzálnost, která je jeho nejcennější vlastnost, respektive použitelnost na více postech. Důležité jméno taky Adam Hložek, ten s národním týmem trénoval od pondělka, připravoval se na to, byla mu vlastně poskytnuta i péče v individuálních trénincích a národní tým prostě viděl, že je v pořádku. Dnes podal fantastický výkon, ne že by měl asistenci na gól, ale kdybychom to brali kanadskými body, tak si tu asistenci připsal a samozřejmě dal také gól. Je to taková typologie hráče, kterého prostě potřebujete do toho systému. Ukázal uplatnění, možná ne na celé zápasy, ale určitě na nějakou část, ostatně i sám Adam Hložek, útočník Hoffenheimu, mluvil o tom, že když dal gól, radoval se, tak byl zafoukaný. To jsou jeho slova, protože odehrát celý zápas, to by bylo prostě na fotbalistu, který nemá herní vytížení v průběhu celé sezóny kvůli zranění, to by bylo prostě jednoduše moc a moc. Trenér Miroslav Koubek, který před odletem do Spojených států amerických, konkrétně do New Jersey, vlastně vyřadil z kádru Pavla Buchu, Christopha Kabonga a Tomáše Ladru. Tito tři fotbalisti si na mistrovství světa v roce 2026 za český národní tým nezahrají.
11: Děkujeme, to byl Mikuláš Jáša.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
11: Ano, jediná sportovní stanice v Česku v 19 hodin a 10 minut vysílá nejenom aktuální nominaci fotbalové reprezentace na mistrovství světa ve Spojených státech, ale za malou chvíli také z osmifinále Roland Garros. Jakub Menšík, ten už je totiž připravený nastoupit proti Rusovi Rubljovovi. Dohrál se totiž zápas, který oba tenisté vyhlíželi, respektive vyhlíželi jeho konec. Mira Andrejevová porazila Švýcarku Teichmannovou ve dvou setech 6-3 a 6-2 za malou chvíli, tím pádem tenhle česko-ruský souboj začne. No a na Radiožurnálu Sport budeme u toho.
2: Radiožurnál Sport
13: a Vojtěch Šafář.

0: Dnešní neděle je sportovně velmi nabitá a ještě nabitá bude Jakub Menšík, ten už se chystá rozehrát své osmifinálové utkání na tenisovém Roland Garros proti Rusovi Rubljovovi. U toho budeme 20 hodin a 20 minut, to je čas, kdy má úvodní buly finále mistrovství světa v hokeji. I tam máme stále své reportéry. No a dnes se ještě ohlédneme za tím, co zvládl český atlet Tomas Järvinen. Ten na mítingu v Getsisu nazbíral 8400 bodů a posunul se v českých tabulkách za trojici Šebrle, Dvořák, Změlík, tedy za opravdu velmi, ale velmi vybranou a slušnou desetibojařskou společnost. V Rakousku to Järvinenovi stačilo na 7. místo a na závěrečném ceremoniálu byl vyhlášený nováčkem letošního ročníku prestižního mítingu. S 20-letým reprezentantem po soutěži mluvil Jakub Marek.
1: Tomasi, 8400 bodů, hezké kulaté číslo, jak jste s ním spokojený?
2: Mám z toho trochu smíšený pocity, protože některé disciplíny byly dobrý a některý zas pravý opak. Jsem rád za celý počet bodů, je to nádherný první dospělý víceboj 8400. Trošku mě mrzí, že jsem neudělal víc než v juniorech, ale doufám, že mě to čeká ještě v průběhu tohoto roku.
1: Vy jste tak v českých historických desetibojařských tabulkách za trojicí Šebrle, Dvořák, Změlík. Jak se to poslouchá?
2: Nádherně. Musím říct, že to je fakt nádherný a doufám, že budu postupně blíž a blíž k tomu úplnému vrcholu.
1: A navíc vy jste i vylepšil český národní rekord do 23 let z roku 1991 Roberta Změlíka. Věděl jste o tom?
2: Vůbec, teď jsem se to dozvěděl a je to skvělý. Jsem moc rád a doufám, že to budu posouvat dál ještě tenhle rok.
1: Jaký byl ten druhý den zdejšího desetiboje? Vy jste tady měl, mi přišlo nějaké lehké zdravotní komplikace. Trenér Josef Karas tady gestikuloval nějak i během tyčky.
2: Tak musím říct, že celý druhý den byl velice protrápený. Už před první disciplínou, před překážkama, jsem se při rozcvičení, na první překážku zakopl, spadl jsem na překážku a práskl jsem se patou vozem, takže jsem si lehce odrazil patu a potom právě při zmiňované tyčce jsem při asi třetím rozeskakovacím skoku nedoběhl pořádně na odraz, vyletěl jsem vysoko, nevšiml jsem si toho a spadl jsem přímo rovnou do kaslíku, kde jsem si lehce povytočil koleno a budeme doufat, že to je dobrý, ale musím uznat, že to bolelo celou soutěž potom už.
1: Nezvažovali jste pak třeba, že byste odstoupil?
2: Hodně jsme to zvažovali s trenérem. Já jsem to možná lehce přibaroval k tomu, že to vůbec nebolí, abych mohl dokončit ten víceboj, protože jsem konečně chtěl dokončit celý víceboj a nechtěl jsem skončit zase na nějaký disciplíně v průběhu toho víceboje. A upřímně jsem rád, že jsem to dodělal. Myslím si, že s tím nic moc nebude, maximálně nějaký natažený vazy nebo něco takového.
1: Ona ta tyčka obecně vypadala, že bude možná krizovou disciplínou. Vy jste 440 cm skákal až na potřetí.
2: Je to tak. Bál jsem se, budu přímnej, fakt jsem se bál potom, jak jsem spadl do kaslíku, že se mi to stane znovu. Nedodělával jsem skoky, nedělal jsem tam vůbec vrát. Pak jsem v poslední pokus, udělal jsem normální skok a od té doby už to šlo jenom líp.
1: Nakonec to bylo o půl metru víc, 490, takže tam nakonec zapracovali adrenalin a hormony.
2: Určitě, nebudu říkat, že to nebolelo zase, ale bylo to skvělý, užil jsem si tyčku a škoda, že tam ta pětka už nepadla.
1: A vy?
2: Určitě, nebudu říkat, že to nebolelo zase, ale bylo to skvělý, užil jsem si tyčku a škoda, že tam ta pětka už nepadla.
1: A vy jste nechtěl mluvit přesně o těch bodech před závodem?

Jakub Menšík, ten už se připravuje na to, aby rozehrál své čtvrtfinále, pardon, tam ještě nejsme, osmifinále na tenisovém Roland Garros proti Rusovi Rubljovovi. Budeme u toho živě na radiožurnálu Sport, ale stále nám ještě zbývá několik dlouhých minut, proto ještě informace z Giro d'Italia. Dánský cyklista Jonas Vingegaard při své premiéře vyhrál tenhle slavný cyklistický etapový závod. Poslední 21. etapu v Římě ale ovládl v hromadném sportu Ital Jonathan Milan. Tomu zatím prvenství unikalo, bylo to jeho vůbec první vítězství.

No, na takové cestě do pekla nebo spíš do nebe budou dnes norští hokejisté, protože na mistrovství světa v Curychu v utkání o třetí místo senzačně porazili Kanadu 3-2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 19 hodin 30 minut. Zprávy a Martin Benda.
2: Dron, který v noci na pátek narazil v Rumunsku do panelového domu, byl podle Bukurešti ruský. Potvrdila to další analýza, o které dnes informoval rumunský prezident Nikos Jurdan. V troskách budovy experti objevili nápis v azbuce Geraně 2. Podle rumunského prezidenta se i další nalezené části stroje podobají nebo jsou dokonce shodné s drony, které se na rumunském území objevily v minulosti. Bezpilotní letoun zasáhl obytný dům ve městě Galaci. V nemocnici skončil 14-letý chlapec a 53-letá žena. Lidé by si měli dát pozor na podvodné e-maily, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a tvrdí, že v systému chybí některé informace. Snaží se tak od lidí získat třeba přihlašovací údaje nebo přístup k jejich bankovnímu účtu. Lidé by na takové výzvy neměli odpovídat a také neklikat na odkazy. Komunistická strana bude mít nově jen dva místopředsedy na místo dosavadních 4. V uším vedení strany zůstávají po stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajča. Už včera si komunisti zvolili nového předsedu strany, bude jim dosavadní mluvčí Roman Roun. Obraz Josefa Čapka Piják se dnes v Praze vydražil za rekordních více než 34 milionů korun. Překonal tak dosavadní autorův aukční rekord, který držel obraz Nevěstka, prodaný za 30 milionů 600 tisíc korun. Olejomalba z roku 1919 zachycuje muže s kloboukem sedícího u stolu a zahleděného do sklenice vína. Vyvolávací cena byla 9 milionů korun, uvedla to galerie Kodl. Sport. Fotbalová reprezentace vezme na mistrovství světa Tomáše Chorého a Davida Douděru, které nedávno pražská Slavia vyloučila kvůli problémům s disciplínou z kádru. Naopak nejede trojice Pavel Bucha, Tomáš Ladra a Kristofa Kabongo. Trenér Miroslav Koubek nominaci oznámil po přípravném utkání s Kosovem, které Češi v Praze vyhráli 2-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Slavkova a překážka v Posázaví. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 211. kilometru se zpomaluje. Fronta pokračuje na 210. kilometr, tam odklízejí následky nehody 3 osobních aut. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Sázavu. Na 37. kilometru stojí 2 osobní auta v odstavném pruhu. Kolem se pohybují lidé, u jednoho z vozidel mění řidič kolo směrem do vozovky. A na silnici 163 mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem zasahují uvážné nehody v zatáčce a náhle se tam musí brzdit. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude ještě zataženo až oblačno, na většině území také občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, odpoledne a večer potom budou srážky ustávat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 22 stupňů, na horách bude většinou kolem 13. Tolik zprávy.
5: Andrej Rubljov anebo Jakub Menších. Jeden z nich postoupí na Grand Slamu na Roland Garros v Paříži do čtvrtfinále a rozhodne se o tom už dnes večer. Zápas na pařížské antuce už se začal hrát, no a přímo na místě to sleduje David Prouza.
6: A začal dobře pro Jakuba Menšíka, byť to nebylo bez komplikací. Český tenista zahájil na servisu tohle osmifinálové utkání, které se hraje jako poslední v pořadí na dvorci Suzanne Lenglenové na druhém největším kurtu v celém areálu. Odvrátil jeden breakball český tenista a nakonec díky svým dobrým úderům z mezihry si vybojoval první game. Vede 1-0 Andrej Rubljov, který pohledem, když na něj koukáte, jak hraje, tak žádnou výraznou slabinu nemá. Je tak akorát vysoký, má dobrý servis, velmi dobrou mezihru, dobře se pohybuje. Jeho paradoxně asi největší slabinou je mentální síla, která někdy nemusí být úplně ideální. Oproti tomu Jakub Menšík působí jako velice klidný hráč, který právě celkem v klidu zasmečoval úder po dopadu, dostává se do vedení 15-0 při servisu Rubliova. Každopádně začátek utkání je stále ještě nemůže vypovídat o tom, jak to celé dopadne, ale celkově Jakub Menšík vypadá na začátku tohoto duelu velmi solidně. Tak věřme, že bude podobně trpělivý, jako byl v souboji s Alexem Deminorem, kdy prohrál první set 0-6, pak ale ty další tři získal bez výraznějších problémů a právě s tenistou, který je znám svým defenzivním stylem hry, tak byl trpělivější, přesnější a někdy i smrtelnější. Tak něco takového ideálně, kdyby Jakub Menšík zvládl i teď, vede 1-0, teď je to 15-15, servíruje Rubliov, tenista z Ruska, také nasazená jedenáctka ve čtvrtém kole Roland Garros. Krásný servis od ruského tenisty, kde ale Menšík nakonec dokázal vytáhnout výborný return, dostat se zpátky do výměny a teď pokračují údery od základní čáry přes backendový úder od obou hráčů. Toho Andrej Rubliov teď zkouší zatlačit forehandem, ale Jakub Menšík zase velmi trpělivý a zase to nese své ovoce. 30-15 pro českého tenistu, který možná právě v té trpělivosti udělal teď větší krok vpřed, protože je to spíše tenista vyznávající agresivnější pojetí a někdy chybuje zbytečně moc, ale na tomhle turnaji minimálně od té téměř pětihodinové bitvy s Argentincem Navonem, tak se prezentuje i jako velice hráč schopný udržet míč ve hře a překvapit třeba po dlouhé době přesným úderem. Teď překvapil určitě Rubliov Menšíka SM, které sice bylo prvním podáním, ale bylo docela pomalé, nicméně výborně umístěné, takže po 30, ale to každopádně Jakubovi Menšíkovi nemusí dělat tolik problémů. Pořád je to 30-30 a to znamená, že český tenista je ve hře o zisk servisu svého soupeře. Začátek utkání osmifinále Roland Garros na kurtu Suzanne Lenglenové. Jakub Menšík 1-0, teď po 30 Rubliov bude podávat kam? Do backendu Menšíka, ten přečet dobře stranu, takže se dostal do výměny celkem v pohodě, pak tlačí krásným backendem ven z kurtu. Tohle bylo neuvěřitelně překvapivé řešení, ale o to efektivnější a je tu breakball pro změnu také pro českého tenistu Jakuba Menšíka. Hraje se 8 minut a první výraznější příležitost pro Čecha po tom, co sám odvrátil jednu možnost Rubliova na prolomení servisu, tak teď on sám může odskočit do vedení 2-0. Kurt je naplněný, v ten poslední zápas obvykle to tak bývá, kdy už diváci jsou natěšeni na ten možná největší duel, který se tu zatím hrál. Andrej Rubliov teď podává do forehandu českého tenisty, ten hraje krásně v základní čáře, forehandový return, teď z forehandu se pokusí zatlačit Rubliova, ten ale teď výborně přepnul z obrany do útoku a zkusí to forehandem po čáře, ale Jakub Menšík zatím dobře čte hru Rubliova, ten chybuje. Takže tu breakball hned na začátku a úplně diametrálně odlišný start Jakuba Menšíka do tohoto zápasu. S Deminorem prohrál první set 0-6, pak odešel se občerstvit mimo kurt, vrátil se, začal hrát jako z partesu, teď vstoupil Jakub Menšík skvěle do tohoto zápasu, vede 2-0, za maličkou chvíli půjde podávat. V Paříži panují po týdnu určitě ideální podmínky. Je okolo 21 stupňů, trochu svítí sluníčko, ale myslím si, že všichni tenisté jsou hodně spokojení s tím, že ta teplota klesla o těch zhruba 10
5: tohle
6: stupňů.
5: Počasí tedy Jakubu Menšíkovi zatím velmi sedí, vede nad Rubliovem v osmifinále Roland Garros 2-0 v prvním setu. Za Davidem Prouzou se samozřejmě vydáme. Zase co nevidět.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Z Vinohradského studia radiožurnálu Sport, tedy z Prahy, teď míříme znovu do Paříže na Roland Garros, kde hraje Jakub Menšík a je u toho David Prouza.
1: Jakub Menšík stále vede nad Rusem Rubljovem, a to konkrétně 2-0, prolomil servis hned na první pokus svého ruského soupeře. Teď mohl doservírovat další gem do zdárného konce, ale nakonec ho zradil forehand o pár centimetrů a tak je to 2-0 a 40-40. Jakub Menšík může ale dopodávat ten gem za malou chvíli. Zatím se mu ty první servisy daří docela dobře umisťovat svému ruskému soupeři a proto je to také zatím 2-0 pro českého tenistu. Připomínám, že Jakub Menšík bojuje o premiérový postup do čtvrtfinále Roland Garros. Už účast v tom čtvrtém kole je pro něj vlastně novým maximem. Teď Rubljov poprvé ukázal, proč je nasazenou jedenáctkou z returnu. Jakoby se nechumelilo, skrotil ránu Jakuba Menšíka a připisuje si vítězný balon. A hlavně breakovou příležitost. Jednu už měl v tom prvním úvodním gemu celého zápasu. Jakub Menšík si v ten tehdy pomohl dobrým prvním servisem, tak můžeme doufat, že něco podobného má teď znovu v rukávu český reprezentant a poslední zástupce České republiky v singlových pavoucích na Roland Garros. Obrovská rána, Rubljov tam do forehandu sice byl, ale nedokázal ten balon tentokrát dostat do kurtu tak dobře jako před malou chvílí a tak je to 40-40. Jakub Menšík a zase další dělový servis, který je ozdobou jeho hry, stejně jako forehand a upřímně řečeno stejně jako i backhand. Teď na Roland Garros zejména opět zmiňuji ten zápas s Alexem de Minorem. Menšík podává teď zprava do středu hřiště, úspěšně přes pásku, od které se ten balon odrazil zpátky na polovinu Jakuba Menšíka, takže teď bude podávat znovu. Druhé podání opatrnější do podobných míst, ale hlavně do kurtu. Teď přes backhand se Jakub Menšík snaží zatlačit Rubljova a ten chybuje celkem lacino a tak je to gamble na 3-0. Jakub Menšík ve svých 20 letech vstoupil výborně do tohoto osmifinálového zápasu. Jenom připomenu, pakliže by český tenista zvládl tenhle duel a postoupil by do čtvrtfinále, tak by nastoupil potom proti vítězi zápasu Ruud Fonseca, tedy proti vítězovi ze zápasu Nora proti Brazilci. Ale ten ještě ani nezačal, takže nemá cenu nad tím nějak výrazněji spekulovat. Jakub Menšík teď zase dobrá kombinace, první servis a následně dobré dva údery, kterými si pomáhá do rychlého vedení 3-0. Jakub Menšík vstoupil fantasticky do tohoto osmifinále s Rusem Rubljovem.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Samozřejmě i dál pro vás tohle osmifinále, které se zatím vyvíjí velmi dobře pro český tenis, budeme sledovat. No a musíme také připomenout jednu velkou senzaci. Norští hokejisté totiž na mistrovství světa v Curychu v utkání o třetí místo senzačně porazili v Kanadu, i když to bylo 3-2, až v prodloužení získali tím pádem první medaili v historii světových šampionátů. Já říkám až v prodloužení, protože Norové ztratili až v závěru základní doby při hře Kanaďanů bez gólmana na skok 2-0. No a hokejisté Švýcarska ti budou už za nějakých 40 minut usilovat ve třetím finále za sebou o první zlato z mistrovství světa. Na turnaji zatím vyhráli všech 9 zápasů, včetně semifinále s Norskem, a to i díky podpoře domácích fanoušků v Curychu. Jejich chorály budou znovu znít ve finálovém klání proti Finsku. To zase otočilo semifinálové utkání s Kanadou na 4-2.
3: Deset tisíc fanoušků už dlouho před zápasem skáče, tleská a zpívá. Strmé tribuny ještě umocňují tuhle podporu a hráčům samotným z toho naskakuje husí kůže.
4: Ano, to vždycky. Ale před zápasem nebo v jeho průběhu se pořád ještě musíte soustředit na další střídání. Ale když to všechno pak skončí a skončí to vítězně a fanoušci začnou zpívat tu naši švýcarskou,
5: the Swiss song Venus for Wimplitz,
4: je to fantazie.
5: I get goosebumps every time.
3: Říká Nicolas Bech. Tahle podpora dotáhla švýcarský tým k 9 vítězstvím v 9 zápasech. Večer se může počet zaokrouhlit na 10. Proti budou Finové, které Švýcarsko ve skupině porazilo 4-2, ale i z jejich strany je slyšet, že v takové kulise si zahrají rádi znovu.
6: Myslím, že dobří hráči vždycky rádi nastupují v bouřlivé atmosféře. Dokáže to nabudit. Samozřejmě se tu oni budou právem cítit jako doma a může to pro ně být výhoda. Každého ho ale musí bavit hrát na stadionu s takhle hlasitým prostředím.
3: Těší se na finále Mikko Lehtonen. Jen by asi nerad slyšel jeden popěvek. Když se blíží konec zápasu a domácí tým vede, začne celý stadion zpívat písničku, kterou proslavil Drupy a v české verzi Ilona Čáková.
7: they're so loud, they're cheering for us.
8: Úžasné, jsou tak hlasití a výborně se s touhle podporou hraje. A když vyhrajete a oni vám zpívají, je to neuvěřitelný pocit.
7: And when you win and they sing for you, it's unbelievable feeling.
3: Těší se na vítěznou píseň Dominik Egli. Finále mistrovství světa mezi Švýcarskem a Finskem začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: No a já jenom připomínám, že zhruba ve 20 hodin a 10 minut uslyšíte na Radiožurnálu Sport také našeho hokejového experta Martina Procházku, který nám pomalu začne asi shrnovat i to, jak celý šampionát vypadal. Společně vás také naladíme na to finálové klání, které uslyšíte v přímém přenosu. Teď se ale zase vracíme do Paříže. Jakub Menšík začal osmifinále proti Andreji Rubliovovi výborně. No a tak předáváme slovo muži na místě Davidu Prouzovi.
1: Stále 3-0 vede Jakub Menšík a nevypadá to, že by Rubliov úplně nějak extrémně procházel jednoduše svým servisovým gamem, byť mu to teď Menšík trochu usnadnil chybou z forehandu, takže má Rubliov dva gamboly, může snížit na 1-3. Před malou chvílí mu, co si radil jeden z jeho trenérů Marat Safin, možná si to jméno pamatujete, je to dvojnásobný Grand Slamový šampion, takže cokoliv mu poradil, tak určitě bude mít svoji hodnotu a váhu v tuhle chvíli, ale Rubliov netrefuje první podání. Takže ještě stále platí, že nezískal ani gem v tomhle utkání s Jakubem Menšíkem, který vede 3-0, teď je připravený za základní čárou na returnu. Velmi dobře čte ty servisy i teď, když Rubliov trefil opravdu parádní ránu ven z kurtu, nicméně tentokrát si už ruský tenista ten gem vybojoval, takže dílčí snížení je na světě. Rubliov získává první gem, ale stále platí, že Jakub Menšík vede 3-1, teď půjde servírovat a na svých servisech sice několikrát musel hasit breakbally, každopádně zatím je všechny udržel, na rozdíl od Rubliova, proto vede rozdílem dvou gemů a český tenista právě teď přichází k základní čáře na druhém největším kurtu v areálu Rolanda Garrose a půjde podávat, aby si mohl sednout na svoji lavici při změně stran za stavu 4-1. Tak věřme, že se mu to povede, podání, které mělo sít ven z kurtu, ale zastavila ho páska, takže Jakub Menšík v tuhle chvíli už má jenom jeden pokus a pokusí se umístit ten balon kam ven z kurtu, ale to bylo hodně široké a hodně daleké od Jakuba Menšíka, takže dvojchyba. Znamená, že Rubliov vede 15-0, celkem zadarmo se dostává do náskoku. V tomto servisovém gemu Jakuba Menšíka, připomínám, že se hraje o postup do čtvrtfinále Roland Garros, pro Jakuba Menšíka už účast v osmifinále je novým kariérním maximem. Stále je mu teprve 20 let Jakubovi Menšíkovi, přesto už dlouhou dobu o něm v tenise se mluví, on získává velké tituly, vyhrál turnaj v Miami před rokem, letos triumfoval v Aucklandu, Jakub Menšík prostě už je velké jméno na tenisovém okruhu ATP a to má stále, jak se říká, stále všechno před sebou. Věřme, že má stále všechno před sebou. 3-1, 15-15, Jakub Menšík podává zprava do forehandu Rubliova, následně se přibližuje k síti a bude hrát volej, nebude. Rubliov se pokoušel o prohoz backendem ze spodní rotací, který se ale nevešel do kurtu, Jakub Menšík to správně odhadl, takže jenom kontroloval dopad toho tenisáku a vede 30-15. Český tenista tady zahrál fantasticky maratonský zápas s Navonem z Argentiny ve třetím kole, který uhrál, i když ho v podstatě zradilo celé tělo, i když měl na konci zápasu křeče, tak to dokázal ubojovat a za tenhle ten parádní výkon ho chválil třeba i někdejší sedminásobný grandslamový šampion Mats Wilander, současný tenisový expert televizní stanice Eurosport. Teď by ho určitě pochválil za další perfektní kombinaci servis forehand. Jakub Menšík teď vede 3-1 a 40-15, vy o tom slyšíte v přímém přenosu přímo z Paříže na Radiožurnálu Sport. Tak ještě jedno podání pro Jakuba Menšíka, ideálně tak, aby to mohlo být 4-1. Jakub Menšík podává zase ven z kurtu zprava, ale zase se úplně ideálně netrefil do toho prvního pokusu. Ještě má samozřejmě servis číslo 2 ve své kapse, který tentokrát míří trochu jinam do backendu Rusa, který hraje krásně k základní čáře a může tak převzít iniciativu v téhle výměně, ale Jakub Menšík zase fantastická defenzíva a přepnutí z obrany do útoku, tomu tedy jde výborně a teď poslední forehand, snad poslední. Ano. Jakub Menšík z grácí získává další gem, vede na začátku osmifinále nad Rusem Rubliovem 4-1.

0: Kapela Aerosmith a její písnička Falling in Love as Hard on Your Knees, tak ta má přesně tak akorát, abychom přečkali tu drobnou pauzu, která přichází na každém Grand Slamu po lichém odehraném gemu. Můžeme se znovu vrátit na osmi finále mezi Jakubem Menšíkem a Andrejem Rubliovem. Sleduje ho přímo v Paříži David Prouza.
1: A stále to vypadá velmi dobře s Jakubem Menšíkem. Vede 4-1, to je důležité, ale vede taky 40-15 při dalším servisovém gemu Rusa Rubliova. Nechci to zakřiknout, ale podle mě to chladnější počasí, nebo to normálnější počasí, kdy je těch nějakých 21 stupňů Celsia přibližně v Paříži, tak Menšíkovi rozhodně svědčí, co se týče jeho pohybu, protože po kurtu opravdu se pohybuje úplně jinak, než tomu bylo v některých částech minulého zápasu a hlavně toho předposledního, kdy Jakub Menšík opravdu trpěl na kurtu v tom velkém vedru. Teď vypadá velice dobře připravený. Rubliov první breakovou šanci Menšíka odstranil, respektive získal prostě 1-15. Každopádně Jakub Menšík stále ještě vede 40-30 a hlavně vede 4-1. Rubliov si teď nemůže pořádně nadhodit balónek, ani jednou se mu to nepovedlo ze dvou pokusů. Po třetí už je to v pořádku, ale zase je to pro změnu out, takže Andrej Rubliov v tuhle chvíli už jenom druhé podání a stav 30-40. Takže kam to bude? Do backendu Menšíka. Ten hraje na pásku, to je škoda. Chtěl se položit do toho backendového returnu, zahrát rychle po čáře, tak aby jeho ruský soupeř neměl příliš možností, co s tím míčkem udělat, a třeba jenom nahrál Menšíkovi na případný vítězný balon. To se nestalo. 40-40, 4-1 vede Jakub Menšík na začátku osmifinále Roland Garros. Zase nepřesný úder od Rubliova, pak následně krásný fotbalový prvek od ruského tenisty, ale samozřejmě tomu není nic platné, má jenom druhé podání, kdy dává do forehandu Menšíka, ten zase do pásky, bohužel tentokrát to Jakub Menšík několikrát nevymyslel ideálně a tak může Rubliov snížit na 4-2, ale pořád platí, že český tenista je o break nahoře a v momentě, kdyby to bylo 4-2, šel by on sám zase podávat na případných 5-2. Andrej Rubliov servis zleva, zase nepovedený nadhoz už po několikáté, byť sluníčko nesvítí, takže Rus zkrátka jenom nemá asi úplně ideální timing a ani úderovou jistotu, to si přiznejme. Někdy zahraje fantasticky, někdy jako teď zahraje půlku sítě v momentě, kdy nebyl až tak pod tlakem, a tak je to 40-40. Jakub Menšík se výborně mentálně připravil během rozehrávky a je fantasticky naladěný na ten začátek zápasu, což je extrémně důležité. Připomínám znovu, že s Deminorem prohrál první set 0-6, uhrál 5 míčků z 30. Pak se dokázal do zápasu vrátit, ale to není garance, to se nestává vždycky. Jakub Menšík to zvládl. Teď nezvládl forehandový úder křížem, takže Rubliov se dostává do vedení, má výhodu, ale stále prohrává v prvním setu osmifinále Roland Garros 1-4. Připomenu, že ve čtvrtfinále v Deblu jsou mezi muži Petr Nouza se svým parťákem z Rakouska Oberleitnerem a taky Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou. O tom třeba zase později. Teď servis Rubliova, který se vešel sice do obdélníku Jakuba Menšíka, nicméně dotkl se balonek pásky, takže si to Rubliov musí zopakovat. 1-4 z pohledu ruského tenisty, který teď ještě odchází od základní čáry. Nevím, co ho vyrušilo. Každopádně druhé podání, tedy první podání si zopakuje právě teď. Servis do sítě, takže už jenom druhý pokus pro Rubliova. Hodně se to natahuje teď v momentě, kdy Rubliov může snížit na 2-4. Teď servis Rubliova do backendu Jakuba Menšíka. Ten dává fantastický backend křížem. Rubliov tam hrábl rukou, ale v momentě, kdy trefoval ten balónek, tak už byl zády ke kurtu, respektive zády k sítě, a tak nemohl vůbec ovlivnit směr toho míčku. 40-40 a Jakub Menšík z toho dělá takový příjemný zvyk, že bojuje se v podstatě o každý servisový gem Rusa Rubliova, a to samozřejmě bere hodně sil, ať už psychických nebo fyzických. A o té občasné nestabilitě Rubliova, pokud jde o mentální sílu, tak už jsem mluvil a je možné, že samozřejmě něco takového uvidíme i dnes. Vy byste případně o tom slyšeli v přímém přenosu radiožurnálu Sport. 4-1 vede Jakub Menšík. Schoda, druhý pokus Rubliova, Peť Menšík fantasticky zase pod nohy hraje ruskému tenistovi, pak zkracuje výměnu. Rubliov to nestihne. Neuvěřitelný stopbal teď od Jakuba Menšíka, který měl kromě spodní také boční rotaci. To znamená, že ten balonek odskočil a ještě se odrazil dál od Rubliova, který tam sice sprintoval velmi rychle, ale i tak nestihl ten balónek dostat přes síť. A to znamená, že si Jakub Menšík vybojoval další breakovou příležitost. Šikovné ruce Jakuba Menšíka, který umí mlátit forehandy, umí mlátit servisy, ale má také jemnou ruku na to, aby dokázal takhle krásně zkrátit výměnu. A to znamená, že má breakball po zásluze, může odskočit do vedení 5-1. Jakub Menšík ale ještě potřebuje 1-15. Rublev podává, Menšík zase do backendu opatrně přes pásku, tentokrát netrefil tu pásku jako takovou, ale teď nahrál trochu Rublevovi svým dalším stopbalem, ten už zdaleka nesplňoval ty parametry, které měl ten předcházející, a tak je to zase 40-40. Rublev, když už nic jiného, tak minimálně absolvoval další sprint, ale samozřejmě tenisté v této fázi turnaje, všichni, kteří tam postoupili, tak jsou fyzicky znamenitě připraveni, takže jeden sprint navíc asi Rusa teď úplně neovlivní. Každopádně už je zase rozehráno, zase výborná reakce Jakuba Menšíka na returnu, který teď od základní čáry trpělivě čeká na to, jestli Rublev třeba nevymyslí další nevinucenou chybu. Jakub Menšík teď ale hodně pod tlakem u základní čáry, ale stále v té výměně zůstává, teď už ne. Teď už ne, Rublev to teď vyřešil výborně, dal Menšíkovi do protipohybu a má pro změnu gamble. Může snížit na 2-4, ale to už tady několikrát bylo. Jakub Menšík se vždy dokázal do tohoto gemu ještě vrátit. To podstatné, pořád vede 4-1. Český tenista vstoupil výborně do osmi finále Roland Garros v souboji s Rusem Rublevem, kterého dokázal už v minulosti dvakrát porazit. Samozřejmě je to věc, která teď nehraje žádnou roli, ale příjemná informace by to mohla být, byť Jakub Menšík na tohle nehledí. Sám o tom mluvil na tiskové konferenci před tímhletím duelem. Mezitím si Rublev konečně uhájil servis, snížil na 2-4. Jakub Menšík pod tlakem chyboval z backendu a teď může podávat, tedy za maličkou chvíli, a může odskočit zase do vedení 4-2. Jakub Menšík a servis, to je kombinace, která funguje na okruhu ATP velmi dobře, tak věřme, že to bude fungovat i teď v tom dalším, konkrétně sedmém gemu, který si může Jakub Menšík připsat na svém podání. Český tenista připraven na pravé polovině kurtu, servíruje do středu hřiště, Rublev tam sice byl, trefil stranu, ale neskrotil tu ránu, takže Menšík se rychle ujímá vedení 15-0. Vy o tom slyšíte v přímém přenosu na radiožurnálu Sport přímo z Paříže. Na centrálním dvorci Filipa Šátriera se pomalu, ale jistě chystá zápas Casper Ruud versus João Fonseca, to je mladý Brazilec, který vyřadil Novaka Djokoviče a postaral se tak o to, že v té zbývající 16 v pavouku mužském není žádný Grand Slamový šampion, což je věc nebývalá, která se nestala v takzvané Open éře od 60. let, a my tak víme, že budeme mít nového Grand Slamového vítěze. Ideálně, kdyby to byl vítěz z České republiky, to by totiž znamenalo, že by to musel být Jakub Menšík jako poslední zástupce. Je teď v osmi finále, bojuje s Rubliovem, vede 4-2, teď udělal chybu z forehandové strany, obíhal si na straně backhandové ten forehand, ale netrefil se úplně ideálně do toho míčku, takže 15-15, Jakub Menšík si teď bude muset, nebo bude chtít určitě pomoci zase zprava dobrým prvním podáním, tak snad to vyjde. Dobrá rána do forehandu Rubliova, ten ale zareagoval výborně, Menšík hraje do protipohybu a to slaví úspěch, 30-15 pro českého tenistu, zatím Rubliov se pohybuje o poznání těžkopádněji, byť na kurtu strávil na cestě do osmi finále určitě méně času než Jakub Menšík. Ztratil zatím dva sety. Jakub Menšík hrál ten velký pětiseťák s Argentincem Navonem a otáčel i zápas s Alexem Deminorem, který vždy stojí hodně sil, pokud hrajete proti tomuto australskému soupeři. Přesto Jakub Menšík svěží zatím na kurtu Suzanne Lenglenové 4-2, 30-15, k tomu výhoda servisu. Jakub Menšík po půl hodině hry stále o poznání blíže zisku prvního setu. Teď Rublev výborně zreturnoval Jakubovi Menšíkovi ten balon přímo pod nohy, ale ta výměna stále pokračuje. Menšík výborně u základní čáry se hýbe, ale Rublev to teď rozděluje znamenitě a tohle bude vítězný balon. Ještě ne. Jakub Menšík se pokusil o takový prohoz v zoufalé situaci, ale už se mu to nepovedlo dostat do kurtu. To by Rublev asi hodně koukal, protože už na té síti nebyl vůbec připravený, nepočítal s tím, že vůbec Menšík bude hrát ten úder. Každopádně získal 15, to je pro něj důležité, 30-30 a hraje se o gameball nebo o breakball. Jakub Menšík vede 4-2 v prvním setu ve čtvrtém kole Roland Garros. Bude servírovat na Rusa Rubliova, tenistu, který na všech Grand Slamech už byl minimálně ve čtvrtfinále, ale také maximálně ve čtvrtfinále. Takže hraje také o to, aby se zase posunul okolo dál. Jakub Menšík teď udělal lacinější chybu z forehandu a je tu breakball pro Rusa Andreje Rubliova. Už těch situací bylo několik takových v minulých gemech. Jakub Menšík si vždy dokázal poradit, tak snad si poradí znovu. Vede stále 4-2, ale za malinkou chvíli už to platit nemusí. Jakub Menšík teď ještě počká, až se uklidní ten potlesk na dvorci Suzanne Lenglenové na druhém největším kurtu v areálu a za malou chvíli půjde podávat na svého ruského soupeře Rusa Rubljova. Bude to servis ven z kurtu a bude to ESO. Takže ideální řešení v momentě, kdy má váš soupeř breakball, dát ESO. Jakub Menšík dělá přesně tohle, je to 40-40 a český tenista teď bude zprava servírovat, tak uvidíme, kam umístí ten balon tentokrát. Ven z kurtu se mu to zleva povedlo výborně, tak proč ne znovu? Jakub Menšík na podání za maličkou chvíli rozehraje další výměnu. Rubljov připraven daleko za základní čárou, aby vybral tohle velké podání do středu hřiště a pak fantastický forehand Jakuba Menšíka, který si doběhl, trpělivě si počkal na pohyb svého soupeře a zahrál do protipohybu do míst, kde už Rubljov nebyl, takže má teď gamble, může odskočit na vedení nebo do vedení, abychom byli úplně přesní. 5-2. Jakub Menšík stále platí to, že vstoupil do tohoto utkání výborně. Byť není asi úplně favoritem podle kurzu sázkových kanceláří, to je spíše Rus Rubljov, byť ty rozdíly nejsou zas tak velké. Jakub Menšík tohle určitě neřeší, teď podává zase ven z kurtu, není to ESO, ale bude to další vítězný forehand Jakuba Menšíka. Ano, tak se děje a český tenista si může sednout svědomím, že v osmi finále Roland Garros vede nad Rusem Rubljovem 5-2.
2: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
3: Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pán je gól! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
4: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
5: Obrovský úspěch, vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
2: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
4: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
6: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
2: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
4: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
2: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
4: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: K mistrovství světa ve fotbale ještě musíme přidat informaci. Tu nejaktuálnější trenér Miroslav Koubek totiž zúžil závěrečnou nominaci fotbalistů právě na světový šampionát. Do té konečné 26 člené nominace se nedostali útočník Kristof Kabongo a záložníci Pavel Bucha a Tomáš Ladra. Trenér národního mužstva právě Miroslav Koubek kádr zúžil po vítězném přípravném utkání proti Kosovu. Po něm teď mužstvo odcestuje na šampionát do Spojených států. Na závěrečný turnaj bere kouč 23 hráčů do pole, 3 gólmany. Tu tiskovou konferenci jste slyšeli prakticky v přímém přenosu. No a v přímém přenosu uslyšíte už za 15 minut také finále mistrovství světa v hokeji, včetně poznatků a postřehů našeho hokejového experta Martina Procházky. No a v přímém přenosu také posloucháme osmi finále tenisového Roland Garros i s účastí Jakuba Menšíka. Ten hraje proti Andreji Rubljovovi, je to v Paříži a je u toho David Prouza.
1: A Jakub Menšík hraje výborně, Vojto, 5-2, 30-0, vede český tenista, servíruje sice Rubljov, ale po další mezihře nevyzrál na českého tenistu, nakonec prohrál, udělal obrovskou chybu z forehandu a tak je to 30-0 pro Jakuba Menšíka, který před malou chvílí pobavil publikum také returnem za tělem. V momentě, kdy servis Rubljova se otřel o pásku, bylo jasné, že se bude opakovat, tak udělal takovouhle pěknou tenisovou ekvilibristiku. Rubljov teď fantasticky přes druhý servis zarisk, dal to hodně ven z kurtu. Menšík díky tomu, že měří skoro 2 metry a má velké rozpětí, tak tam sice ještě dostal raketu, ale už ten balonek nedokázal dostat přes síť, takže 30-15 už jenom náskok Jakuba Menšíka, ale to je pořád velmi solidní situace s ohledem na to, že vede 5-2. Teď už je to 30-30, Rubljov přidává ESO, dva dobré servisy od ruského tenisty, který se ale hodně nadře na své servisové gemy. Věřme a doufejme, že to tak bude pokračovat i nadále, protože pro psychiku hráče je to nesmírně hodně povzbuzující v momentě, kdy trápí soupeře právě na jeho servisových gemech. Byť Jakub Menčík se také několikrát musel trochu více zapotit na svém podání, tak celkově mu to zatím vychází velmi dobře. Servis Rubljova zase ven z kurtu, ale tentokrát už to nebylo tak přesné. Byť Jakub Menčík tam byl, tak by stejně tuhle výměnu z největší pravděpodobností prohrál. Teď tedy druhé podání. Menčík se zase hodně obíhá ty returny, teď tlačí Rubljova od základní čáry skvělým returnem, ale Rus vydržel, dokázal odvrátit, teď tlačí on sám po backendové straně, po lejně a má 40-30. Jakub Menčík mě zaujal tím pohybem zprava na servis, kdy se posunul skoro o metr a půl, tak aby mohl hrát z backendové strany forehandem. Vyšlo mu to sice dobře, ale Rubljov skvěle zareagoval, ale proč ne? Jakub Menčík zkouší překvapivá řešení na returnu, nemá teď v uvozovkách co ztratit, je tím přijímajícím tenistou, který by papírově neměl gemy vyhrávat, ale i tak vedl 30-0, škoda. 5-2 to stále platí, Jakub Menčík vede nad Rubljovem, teď je to ale gamble pro Rusa a skvělý return Jakuba Menčíka, který teď půjde k síti, nepůjde. Respektive šel by, kdyby se trefil do kurtu, ale on to nezvládl a tak je to 5-3. Jakub Menčík zase výborně zareturnoval, ale zase musíme také říci a pochválit Rubljova za to, jak zareagoval na tu velkou ránu, která mu přiletěla pod nohy. Jakub Menčík už s tím možná třeba tolik nepočítal, zachyboval sám. Je to tedy 5-3 a po 40 minutách půjde Jakub Menčík servírovat na zisk první sady. O poznání lepší vstup českého tenisty než do zápasu s Alexem Deminorem, kde prohrál 0-6, teď vede 5-3 nad svým ruským soupeřem. Podává zprava na právě Andreje Rubljova a půjde to přes druhé podání, protože ten první pokus Jakuba Menčíka tentokrát nesplňoval úplně parametry světového servisu. Druhé podání do backendu Rubljova s rotací, ten se ale trefuje přímo na základní čáru, následně mu nepomáhá páska, která trochu přizvedla ten jeho balónek a zároveň změnila směr, to znamená, že je z toho out a Andrej Rubljov už trochu začíná lamentovat nad některými situacemi. To je věc, na kterou fanoušci, kteří sledují na okruhu ATP turnaje, tak musí být zvyklí. Rubljov rozhodně není tím klidným tenistou, který by všechno nechával v sobě, naopak velmi často ventiluje své emoce a to někdy s jeho soupeřům pomáhá, jak už to tak bývá. Jakub Menčík 5-3, 15-0, zase nepovedený první servis, takže už jenom druhé podání pro českého tenistu, který servíruje do těla Rubljovovi, následně si pomůže backendem po čáře. Rubljov pod velkým tlakem chybuje znovu. Jakub Menčík teď po několikáté zatlačil přes backend po čáře, je to asi jeden z nejriskantnějších úderů, pokud se snažíte překvapit soupeře, protože na boku kurtu je ta síť pochopitelně o něco vyšší v důsledku toho, že jsou tam dvě železné tyčky, které ještě trochu navyšují právě tu výšku. A Jakub Menčík to stejně zvládl skrotit dostatečně rotací. Teď podává zprava, byl by to bod z podání, kdyby to bývalo nebylo také prasátko. Takže 5-3 a 30-0 a zopakuje si teď Jakub Menčík svůj první servis, který v průběhu celého zápasu zatím není úplně přesvědčivý, ale zároveň v kritických momentech ho podrží a to je to nejdůležitější. Teď je to Esone. Čárový rozhodčí si myslí něco jiného, hlásí out, takže druhé podání, ale vlastně v pořadí už třetí Jakuba Menčíka, který teď na Rubljova podá tady znovu do backendu, ten hraje takový opatrnější return, do kterého si Menčík naskakuje a půjde teď k síti, nebo ne, hraje krosový úder, zase pozdní hlášení, na můj vkus, o poznání pozdní, než by mělo být, ale out to byl, Rubljov kroužkuje, empirový sudí se nezvedá, Jakub Menčík neprotestuje a tak je to 30-15, stále vede český tenista 5-3, teď trochu vydýchává celou situaci, byť se nehrálo dlouho, Jakub Menčík za maličkou chvíli půjde podávat, ještě takový nesmělý potlesk právě i od Marata Safina, jednoho z trenérů Andreje Rubljova. 5-3, 30-15, Jakub Menčík dává servis do backendu právě ruského soupeře a do protipohybu forehand inside out, parádní řešení, dobré načasování, dobrá kontrola a dva setboly z toho. 5-3, 40-15, Jakub Menčík i za dohledu svých rodičů ve svém boxu teď půjde servírovat na zisk první sady. Potřebuje k tomu ještě jeden 15. Jakub Menčík v osmi finále Roland Garros bojuje s Rusem Rubljovem. Servis zprava Jakuba Menčíka ven z kurtu, Rubljov do toho práskl, ale Menčík dobře zareagoval, Rubljov musí sprintovat a ještě to stihne, ano, přes celou šířku kurtu musel teď Andrej Rubljov makat, ale zahrál skvělý backendový úder ze spodní rotací pod nohy Jakuba Menčíka a ten sice u sítě byl relativně včas a byl připravený, ale stejně už nedokázal takovým half volleyem přepinknout pásku, takže Rubljov jeden setball odvrací, ale je v nepříjemné, nezáviděníhodné pozici, protože musí přijímat servis Jakuba Menčíka, který teď za malou chvíli zleva, bude podávat znovu. Tentokrát ovšem nepřesně, je to určitě takových 5 až 10 cm za servis čáru a jenom druhý pokus pro Jakuba Menšíka, 5-3, 40-30, český tenista má ještě jeden set, byl obrovská rána z druhého podání a pak vítězný backhandový úder zase po čáře, absolutní riziko, které se teď vyplácí. Jakub Menšík získává v osmi finále Roland Garros v souboji s Rusem Rubiovem první set, a to 6-3.
2: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Samozřejmě, že i u druhého setu Jakuba Menšíka na Radiožurnálu Sport budeme živě. Je ale 20 hodin a 12 minut, znamená to, že už za 8 minut se rozehraje finále mistrovství světa v hokeji a to teď rozebereme s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Martine, vítej.
7: Dobrý večer.
0: Zdravím tedy našeho experta, několikanásobného mistra světa, olympijského šampiona. Ještě než se dostaneme, Martine, k finále, tak musíme zmínit ten obrovský norský úspěch v bitvě o třetí místo. Norsko nakonec udolalo Kanadu, i když až v prodloužení 3-2 Norsko má poprvé medaili. Co na to říkáš?
7: Historický úspěch, samozřejmě. Myslím si, že spousta fanoušků jim to přálo. Kanada je pravidelný účastník těch finálových zápasů. Vždy mají medaile, nebo většinou mají medaile. A Norsko je opravdu poprvé, co získalo medaile, a je to pro ně, jak říkám, historický úspěch. Když jsem viděl ty situace některé, tak opravdu oni si během toho zápasu a během celého turnaje jako byli velmi silný tým, když to řeknu, tak byli podpořeni výborným brankářem, tak nakonec to uhráli a i když dostali těsně před koncem, když už vedli 2-1, 8 teď před koncem vedli vlastně 2-1, dostali gol na 2-2, tak jsem si říkal, a tak možná to nevíde a nakonec to v prodloužení vyšlo.
0: No, ono to bylo opravdu hodně velké drama, protože Norové vedli vlastně minutu a půl před koncem základní hrací doby 2-0 a v tu chvíli ale Kanada ukázala, jaký je to tým. Odvolala brankáře, hrála 3 minuty v té početní výhodě, dokázala to dvakrát využít, jak si řekl, 8 vteřin před tou poslední sirénou, ale nakonec to nevyšlo v prodloužení. Kanaďanům to možná je trochu více líto, než třeba takovému zámořskému týmu, jako jsou Spojené státy, které tradičně to mistrovství světa neberou tolik vážně, co říkáš?
7: Asi jo, samozřejmě souhlasím s tím, souhlasím s tebou, tak ono, Kanada je pořád, že jo, oni si pořád myslí, že musí být jenom první zlatí, teď museli hrát o třetí místo, každopádně ukázali přesně tu svoji sílu, že do konce toho zápasu to nevzdávají, že jsou schopni to utkání nakonec jsem buď to do zdramatizovat nebo ho úplně otočit. Teď se jim to povedlo, vyrovnali na 2-2, každopádně v prodloužení potom ten únik 2-1, kde nakonec Steen, který u norský útočník, který vlastně ujel a dával tu branku, tak myslím si, že to bude hrdina navždy už pro Norsko, protože získat aspoň medaili na mistrovství pro Norsko je úspěch.
0: No a dnes bude chtít přepsat historii také domácí tým, to znamená Švýcarsko. Za 5 minut bude úvodní buly finále Švýcarsko-Finsko v Curychu. Švýcarsko doposud hnal velmi silný dav fanoušků. Fanoušci jsou oddaní. Švýcaři vypadají jako, že si tohle mistrovství světa nemohli naplánovat lépe. Mají formu, mají zkrátka výborný tým, který rostl dlouho a já si asi nedokážu představit, že by Finové dokázali zatím neporažené Švýcary zpomalit i ve finále. Co na to říkáš ty?
7: Já si k tobě, Vojto, přidám. No samozřejmě celý turnaj bez jediné porážky, klopítnutí, nestratili ani bod. V podstatě opravdu vypadají velmi, velmi dobře, velmi sebevědomě. Ale já zase trošku teďka uvažuji o tom, že Finové, kteří postoupili do finále přes Kanadu, ukázali tu svou sílu. Ne, že vyřadili nás ve čtvrtfinále 4-1, ale oni otočili utkání s Kanadou. Takže jsou taky velmi silní a myslím si, že to utkání bude velmi rovnané. Každopádně bych to Švýcarům už přál. 2 roky po sobě hrají, nebo teďka 3. rok po sobě hrají vlastně v finále a myslím si, že by to zasloužili, protože opravdu, když se dívám teďka tady já na nějaké statistiky, tabulky, všechno možné, tak naprosto suverénně prošli tím turnajem.
0: Ještě se u tebe na chviličku zastavím, respektive u toho, co jsi řekl, protože ano, řekl jsi 3. finále v řadě, zatím bez zlata tedy pro Švýcarsko, ale to je zkrátka důsledek nějaké dlouhodobé koncepce. Švýcarsko před zhruba 15 lety hodně zainvestovalo do toho vývoje hokeje, respektive do systému mládežnického hokeje. Dokážeš si představit, kdyby si měl opravdu veliký velikánský obnos peněz. Jakým způsobem by si dokázal zainvestovat třeba do českého systému, aby se stalo něco podobného, aby se Češi dostali třikrát po sobě do finále mistrovství světa?
7: Dokážu si to představit, i když ty finance samozřejmě nemám, ale ani to nebudu řešit, ale dokážu to představit. Švýcaři udělali obrovský pokrok právě v tom, jak jsi říkal, pro tu mládež vytvořili obrovské podmínky, to znamená nějakých středisek, nějakých možností hal, tréninkových arén, možností ledu. Já tady mám vlastně, když to řeknu, vnuk Jakuba Voráčka, tak se jmenuje Klaus, který hraje momentálně za naší 18. A on sám mi vysvětloval, že říkal mi, že oni mají třeba možnost jít čtyřikrát denně na led, na hodinu třeba, čtyřikrát denně, to je násobek ledů hodin, co mají možnost u nás, teda nemají možnost jíst u nás, jít junioři nebo dorostenci na led. Takže ono to je opravdu o tom chodit na led, chodit na individuální tréninky, věnovat se těm hráčům individuálně, možná i potom samozřejmě nějaká úroveň jejich ligy. Takže potom to samozřejmě takhle vypadá a Švýcaři udělali obrovský pokrok v tom a proto jsou takhle daleko.
0: Jsou takhle daleko, konkrétně ve finále mistrovství světa v hokeji. Švýcarsko-Finsko, tohle utkání začne za 2 minuty. Pozvali jsme vás na jeho začátek s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. No a spolu se, Martine, ale uslyšíme hned po první i po druhé třetině. Zatím díky.
7: Já taky děkuju, nadšenou.
0: Procházkou, no a spolu se, Martine, ale uslyšíme hned po první i po druhé třetině. Zatím díky.
7: Já taky děkuju, nadšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál.

0: tím nasazeným tenistou na tomhle turnaji, ale pořád platí, že Jakub Menčík hraje dobře a souhlasí s tímhle tvrzením určitě i jeho trenér Tomáš Josefus, který byl odposlechnut díky mikrofonům a mohli to slyšet vlastně všichni diváci. 95% děláš dobře. To byla věta směřující k Jakubovi Menčíkovi. Je tam jenom pár věcí pro zlepšení. Tak to je samozřejmě příjemné vysvědčení zatím pro českého tenistu, který vede 1-0 na sety nad Rusem Rubliovem. Ten si teď pomohl servisem k tomu, že má výhodu, může se dostat do vedení 1-0, vedl by vlastně poprvé v celém zápase a Jakub Menšík udělá všechno pro to, aby se to ještě nestalo. Tahle výměna je zatím plná nečistých úderů nebo nečistě trefených. Teď už Jakub Menšík se trefil čistěji, ale i to samé můžeme říct si o Rublevovi, který teď trefuje ty balonky. O poznání dříve po dopadu, Jakub Menšík má o poznání méně času na reakce a výsledkem je stav 1-0 ve druhém setu pro Rusa Rublova. Servírovat po krátké přestávce a výměně stran půjde podávat Jakub Menšík, který vede 1-0 na sety, ale teď prohrává na začátku druhé sady 0-1.
1: Samozřejmě, že to pro vás budeme sledovat a to velmi bedlivě na Radiožurnálu Sport. Teď se ale vydáme alespoň na začátek finále mistrovství světa v hokeji.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Je 20 hodin, 20 minut na Radiožurnálu Sport. Míříme do švýcarského Curychu, kde se hraje finále mistrovství světa v hokeji. Švýcarsko-Finsko zápas, který sledují František Kuna a Petr Kadeřábek.
3: Máme za sebou úvodních 25 sekund první střelu finského Heinoli, který trefil hokejku švýcarského obránce. Kotouč skončil v ochranné síti. Ani jeden z golmanů si zatím nepřipsal žádný zákrok. Je to 0-0, přesto pod mým hlasem slyšíte švýcarské fanoušky, jak už rozjíždějí svůj pěvecký koncert, který bude trvat. No, uvidíme, jak dlouho, protože finále se neprodlužuje jen na 10 minut, ale na 20 a bude se prodlužovat do té doby, dokud nebude rozhodnuto. Teď už první útok Švýcarů, do kterého se vrací po jednozápasovém trestu Timo Meier, už napadal finskou rozehrávku, ale proti sobě nastoupili dva nejsilnější útoky, tedy ten finský, vedený Barkovem s Granlundem a také s Helesiusem, který je právě za brankou, ale odzbrojen, a Nikoišier může vrátit za sebou Kukanovi, ten dává doprava na Meiera, který protečoval za branku Finska, tam bude ale Jokiharju jako první. Ten se vyhnul Meierovému ataku u mantinelu a mohou postupovat Lundelem Finové dopředu. Ale Švýcaři jsou tam díky Bernimu včas. Berny zajíždí do obraného rohu, je sice tísněn, ale Švýcaři dostanou ten puk. Ne, nakonec ne ze do středního pásma. Lundel tam rychle přijel k brankáři Geronimu a tak trošku šoukl do lapačky. A tak sklízí trošku, řekl bych, ostřejších vítek od švýcarským golmanu obránců. I tak ale to ke změně skóre nevedlo. Minuta 15 odehrána v finále 89. světového šampionátu. Švýcarsko zatím hraje s Finskem bez branek 0-0.
4: Po levé ruce švýcarského golmana Genonyho se bude vhazovat, ale ještě to chvíli potrvá. Rozhodčí se tam, co si vysvětlují, třeba i s Berčim, který už nakonec se připravuje na buly. Lundel ho nakonec prohrál a právě Berči může vyvést Švýcarům kotouč do červené čáře, odkud Niederreiter nahodil na Anunena, ten posunul kotouč do rohu a tam zase mohou hrát Finové. Kotouč dostává směrem ke střednímu pásmu, lob teď je nebezpečný a Půjstola už je v útočném pásmu, ale ve velkém úhlu vlevo nakonec zabrzdil v rohu a otočil to k modré čáře, kde přihrává bekům a nakonec ještě šance má tam má kotouč a není to offside. Rána zprava na Genonyho, ten musí vyrazit kotouč a Finové jsou mírně aktivnější v dosavadních necelých dvou minutách zápasu. Stav je ale zatím stále stejný, tedy 0-0. Berči ve středním pásmu u červené napravo obhodil si jednoho protihráče a křížem nahazuje do pásma, kde je Andrigetto, ten zadovkou hledá Malgina, který udělal šikovný obrat a výjíždí k modré čáře.
1: Tuhle skoro fotbalovou atmosféru finále mistrovství světa v hokeji si můžete na Radiožurnálu Sport vychutnávat. Nepravidelně se budeme do Švýcarska vracet na tenhle finálový zápas mezi domácím týmem a Finskem. Zatím je to bez branek ve třetí minutě, nebo vám také můžeme doporučit, pokud byste si chtěli poslechnout nerušeně celý zápas, můžete jít na naše webové stránky, anebo zapnout aplikaci Můj rozhlas, kde si můžete

0: Můžete celý zápas v podání Františka Kuny a Petra Kadeřábka poslechnout nerušeně. My se teď vracíme na Roland Garros, jdeme totiž na osmifinále. Jakub Pěnčík proti Rusovi Rubljovovi a všechno sleduje David Prousa.
1: A sleduje fantastický prohoz Jakuba Menčíka, který v zdánlivě nevyhratelné pozici prohazuje Rubljova. Ten, pravda, neudělal ten poslední svůj úder úplně ideálně. Už s vědomím, že už to má celé otevřené, zahrál do míst, kde byl Jakub Menčík. Ten následně poslal fantastický krosový prohoz. 30-15 vede při podání Andreje Rubljova. 1-1 ve druhém setu. To, že Jakub Menčík vyhrál první sadu, říkáme pravidelně na radiožurnálu Sport. Bylo to 6-3 a je to skvělý vstup českého tenisty do tohoto zápasu. Jakub Menčík teď jen tak ale vybírá servis Rubljova, zatím výborně čte jeho údery, teď má obrovské štěstí český tenista, Rubljov tomu nemůže věřit, prasátko, které spadlo okamžitě za pásku, Rubljov ještě stihl zareagovat, ale už nám nestihl doběhnout. Velké štěstí teď stálo při Jakubovi Menčíkovi, který byl určitě pod tlakem v této výměně, ale páska tedy teď sehrála opravdu velkou roli v téhle výměně. Andrej Rubljov to bere s úsměvem, no, přiznám se, že kdybych stál na kurtu místo něj, tak bych se možná nesmál, spíše bych zuřil. Každopádně 40-15 vede Jakub Menčík. Servis teď bude hrát Andrej Rubljov z Ruska ven z kurtu. Menčík tam zase dosáhl, zase donutil Rubljova ještě k jednomu úderu, ten byl úspěšný, takže další breakball odvrácen, ale těch breakballů má Jakub Menčík opravdu hodně, tak věřme, že některý z těch dalších už dokáže proměnit. 6-3 a 1-1 z pohledu českého tenisty a 30-40 z pohledu Rubljova, který za maličkou chvíli půjde podávat zleva na Jakuba Menčíka. Není to legrace podávat právě na tohoto téměř dvoumetrového tenistu, který navíc výborně čte servisy Rubljova. Teď to zase, chtěl jsem říct, zvládl, ale tentokrát bod z podání pro Andreje Rubljova, který trefil krásně střed, to téčko, jak se říká, střed kurtu. Menčík tam sice byl, ale potom už se nedokázal trefit do toho balonku ideálně. Takže další breakbally odvráceny, ale Menčík už jich měl opravdu velké množství a snad tedy v budoucnu nějaký další bude moct využít. 6-3, 1-1, schoda servíruje Rubljov na Jakuba Menčíka. Velká rána ven z kurtu, Menčík ji přečetl, ale teď je pod tlakem, běhá ze strany na stranu a chybuje při této činnosti, takže je to zase pro změnu gameball pro Rubljova. 3 body za sebou získal ruský tenista a ještě že tak si musí říkat, protože už byl zase v nezávidění hodné situaci 0-1 na sety, kdyby ztratil znovu podání s ohledem na to, jak servíruje Jakub Menčík, tak by to nebylo nic příjemného. Teď se Rubljov pokusil o další eso, ale tentokrát neuspěl. Ten míček byl kousek za čárou, za tou boční čarou, a tak má už Rubljov jenom druhé podání. Menčík se naklání do returnu, krásně se do toho položil. Přidává si vítězný nebo téměř vítězný return z 40-40 a stále se bojuje o servis Andreje Rubljova. Ten zvuk záchranných vozů nebo z sanitek, ten je tady v Paříži, nemusí vás to, pakliže nás posloucháte třeba v autě, nějakým způsobem klidňovat, za maličkou chvíli by to zase mělo odeznít. Rubljov servíruje zprava na Menčíka, tohle je krásný servis z boční rotací ven z kurtu. Menčík už byl v podstatě úplně na kraji kurtu ve VIP sekci, kde sedí diváci, ale i tak nedokázal ten balónek skrotit a tak je to zase gamble pro Andreje Rubljova. Nicméně Jakub Menčík vede 1-0 na sety, získal ho 6-3, stačil mu jeden break. Ideálně, kdyby to získal znovu teď, třeba v tomhle gameu, kdy servíruje Andrej Rubljov. Ale ještě chvíli si počká, protože ten zvukový chaos je opravdu mírně nepříjemný, pokud to řeknu slušně. Andrej Rubljov v tuhle chvíli už připraven zase na servis. Není to nic ve srovnání třeba s US Open a s přelétáváním letadel. Rozehráno zleva, Menčík celkem v pohodě zreturnoval, ale pak chybuje z backendu a tak je to 2-1 pro Andreje Rubljova, ale stále připomínám, že první set získal Jakub Menčík. A ten důvod vysvětlím hned, protože se pravděpodobně už vrací fotbalisté Paris Saint-Germain po vítězném finále včerejším. Teď kolona autobusů právě se zbarvením tohoto velkého klubu jede okolo kurtu Rolanda Garrose, tak proto ten zvuk sanitek, který tedy není žádnou pohotovostí, ale prostě je návrat šampionů.
0: Návrat šampionů, vítězství v Lize mistrů, to oslavují pařížští fotbalisté a předpokládám, že i pařížští obyvatelé právě se svými miláčky. My se teď zase znovu vydáme na mistrovství světa v hokeji, minimálně do té doby, než znovu začne hrát Jakub Menčík. Hraje tam domácí výběr, tedy Švýcarsko proti Finsku, a sledují to František Kuna a Petr Kadeřábek.
2: Kotouč končí po 5,5 minutách v finále mimohrací plochu mezi střídačkami. Gol jsme ještě neviděli. Finové sice vedou na střeli 3-2, jsou v posledních desítkách, kteří mírně aktivnější. Měli také velkou příležitost, když Joki Hariu našel se brankovém prostoru Mátu, ten ale nedokázal překonat brankáře Genonio takovou tečí z bezprostřední blízkosti. Genoni tedy lapil puk a teď se pootočil za svým levým ramenem. Išiel vyhrává Buli, Berny hraje za branku, tam bude Moser, který přihrává na Méra. Ten stále ještě v obraném pásmu nahodil kotouč do útočného, ale velmi dobře zvládl všechno Lakanainen, který nepustil Švýcary dál do útočného pásma. Znovu švýcarští fanoušci pějí ódu na své reprezentanty. Heinola je pod tlakem za brankou teď, ale super ne, je to Bjaska, který se k němu nedostal, musel odsouvat mezi kruhy, nakonec našel Heinola Granlunda, ten si namířil do útočného pásma, vypálil a Genoni nedrží ten kotouč, jen tak, takže se k němu v dorážce nedostal Helenius. Tohle byla krásná individuální akce Michaela Granlunda, ten přepouští teď kotouč za branku, kde ale se velmi vtipně vyhnul Moser, ale pozor na chybu, které se tam dopustil, super, ale nedokázal jí využít. Barkov kotouč směřuje, nebude to na zakázané uvolnění, Švýcaři využívají znalosti ledu, byl to takový kerlinkový kámen přímo na téčko, takže ten kotouč nedoputoval až za čáru, ale Finové přicházejí s rychlým protiútokem, rychlá výměna na levé straně mezi Pristolou a pálícím Lundelem a další skrytý kotouč ve výstroji brankáře Genonio. 6,5 minuty za námi v finále, gol jsme ještě neviděli, ale fofr to tedy je, Františku.
3: To je, Finové aktivnější, teď Lundel pálil ze zajímavé pozice na druhou stranu.
0: Komentář nebyla... Františka Kuny i Petra Kadeřábka z finále hokejového mistrovství se tam můžete dál poslouchat třeba na našem webu, anebo v aplikaci Můj rozhlas. Musíme také připomenout, že už známe všechny účastníky nejvyšší fotbalové soutěže pro příští sezonu. Budou tam hrát i fotbalisté Slovácka, stejně jako Baník Ostrava, protože Slovácko bude po baráži pokračovat v příštím ročníku šance ligy. Tým z Uherského Hradiště dvakrát porazil druholigový Artis Brno, nejdřív 4-1 a dnes v odvetě 3-0. Teď se vracíme do Paříže na tenisový Roland Garros na osmifinále Jakuba Menčíka proti Rusovi Rubljovovi. Sleduje to David Prouza.
1: 6-3, 1-2 a 40-30, to je skóre při pohledu Jakuba Menčíka, teď také informace pro posluchače Radiožurnálu ve zpravodajství. 6-3 a 1-2, k tomu 40-30, Jakub Menčík na servisu vyhrál první set, můžete poslouchat přímý kombinovaný přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže, David Prouza, Radiožurnál. A jen co skončil zpravodajský vstup do zpráv, tak Jakub Menčík získává tento servisový gem, srovnává na 2-2 bez výraznějších komplikací, ale zase bych si dovolil pochválit českého tenistu, který zvládá některé ty momenty, které vypadají zdánlivě jednoduše. Teď byla zase další rada od Tomáše Josefuse, opět práce, dobrá práce mikrofonů položených v rohu kurtů, ale dořeknu myšlenku, v těch momentech, kdy to zdánlivě vypadá jednoduše, ale je to velmi náchylné k chybování ta situace, tak Jakub Menčík zatím naprosto 100% nebo téměř 100% i proto dělá ty v úvozovkách snadné body na začátku servisových gemů, i proto zatím nemá takové problémy na podání. Teď krásný vítězný return od Jakuba Menčíka, tohle bylo extrémně opatrné od Ruse Rubljova, který nemá úplně tu sebejistotu sám v sebe ve své údery, nemá úplně, řekl bych, optimální načasování a plynou z toho nevynucené chyby a pak taky takhle opatrné servisy a to je samozřejmě nabídka pro Jakuba Menčíka, kterému to skočilo krásně do ideální výšky a připisuje si tady vítězný forehand z returnu. Hodinu a 4 minuty se hraje, Jakub Menčík vyhrál první set 6-3, ve druhém je to zatím vyrovnané 2-2 a další pokus Jakuba Menčíka o vítězný return, tentokrát to Rublev ještě ustál a je u sítě, respektive Jakub Menčík začal Rubljova, přiblížil se k síti, vede 30-0. To už tady bylo jednou na začátku druhého setu. Jakub Menčík velmi rychle odskočil do vedení 30-0, pak si ovšem Rubljov pomohl několika výbornými prvními servisy, tak věřme, že se tentokrát situace nebude opakovat. Trenér Rubljova Marat Safin si přeje, řekl bych, naprostý opak. Rubljov podává, Jakub Menčík připraven za základní čarou a netrefuje se do prvního servisu. Takže Jakub Menšík zase se může trochu přiblížit právě k té baseline neboli k základní čáře a třeba znovu napadnout ten druhý servis Rublova. Už se mu to povedlo několikrát a zase skvělý forehand po čáře. Jakub Menšík má neuvěřitelnou kontrolu nad svými údery. Byť to bylo opravdu hodně složité, protože musel skrotit velkou rychlost ze servisu Rublova, tak se do toho trefil nádherně a polejně získává teď díky tomuhle čistému forehandovému úderu tři breakové příležitosti, tak aby si mohl jít sednout za vedení 3-2 s vědomím, že po výměně stran by šel podávat. Jakub Menšík zatím taková klidná síla, absolutně nedává najevo žádné emoce, ať už pozitivní či negativní, nebo když už tak velice málo, tak nenápadně 6-3, 2-2 a 40-0. Jakub Menšík má tři breakboly při podání Andreje Rubliova nasazené jedenáctky. Backendový úder po čáře, nebo spíše měl být po čáře, ale úplně nebyl, takže výměna rozehrána. Tohle si Rubliov připravuje výborně a dává smeč od základní čáry a tu smeč proměňuje, odvrací první breakball Jakuba Menšíka, ale stále má český tenista excelentní příležitost k tomu zase odskočit do náskoku nebo do situace, kdyby měl v zádech jeden breakový počin 6-3-2-2. Teď už tady 40-15 a stále Jakub Menšík ještě v dobré pozici. Stále má příležitost, jak možná zvrátit i druhý set na svoji stranu. To by samozřejmě byly excelentní zprávy pro posluchače radiožurnálu Sport. Rublov do forehandu servíruje Menšíka a pak následně krásně do protipohybu českého tenisty. To je věc, o které mluvil Tomáš Josefus, trenér Jakuba Menšíka, a hraje hodně protipohyb, klouže to. Tak jako by to teď slyšel možná i Andrej Rublov, který dost možná by mohl i rozumět některým větám, protože přeci jenom ty jazyky zas nejsou tak vzdálené, jako kdyby hrál Menšík třeba s Brazilcem Fonsekou. Toho zmiňuji ne úplně náhodou, protože na centrálním dvorci nastoupil právě tento talent proti Kasperu Rudovi z Norska. Ale o tom zase třeba někdy později. Teď informace o tom, že Andrej Rublov si zase pomohl skvělým servisem. Dává eso zleva 40-40 a všechny tři breakbally jsou fuč během krátké doby. I to jsou věci, se kterými musí prostě profesionální tenista Jakub Menšík teď žít, musí to akceptovat a soustředit se zase na další balónek, protože rozhodně má kvalitu na to, aby si vybojoval další breakball. Dává velký return z forehandu, velká rána, ale Rublov se teď trefuje přímo k základní čáře, přesto Jakub Menšík dokázal slušně zareagovat. Teď výměna úderu od základní čáry, Rublov tlačí z backendu, ale ne zas tak tvrdě. A teď zase dlouhý úder od Rublova, který se vešel do kurtu. Jakub Menšík teď pod velkým tlakem, ale hraje také velmi dobře k základní čáře. Teď tlačí Rusa, přibližuje se k síti nebo ne. Zkusí jít k síti. Ano, Jakub Menšík je u sítě, Rublov podsekává a netrefuje vůbec. Ideálně a je tu breakball číslo 4 v tomhle gemu. Jakub Menšík ustál několik ataků svého ruského soupeře a pak sám zase fantasticky přepnul. Opravdu trpělivost Jakuba Menšíka je vlastnost, o které se možná nemluví zas tak často v souvislosti s jeho agresivní hrou, ale teď se opravdu vyplácí. Další možnost breaknout servis soupeře. Prolomit podání Andreje Rubliova. Jakub Menšík za stavu 2-2 ve druhém setu, přičemž ten první získal 6-3, má výhodu. Rubliov podává na střed hřiště, Menšík tam sice je, ale nepřehodil tenhle returnový úder přes pásku, takže je to zase 40-40. Andrej Rubliov v těch kritických momentech vytahuje z klobouku opravdu dobré servisy a je to možná i trochu překvapení s ohledem na to, jak se zatím zápas vyvíjí. Nicméně Rublov se může opřít v těch kritických momentech o svůj servis, což je samozřejmě dobrá věc, pokud jste profesionálním tenistou. Tentokrát první podání se vešlo do kurtu, ale opřelo se taky o pásku, takže za stavu 40-40 nebo za schody, chcete-li, bude Rublov podávat znovu přes první servis. I proto je Jakub Menšík zaparkovaný zhruba 2 metry za základní čárou, ale musí si ještě počkat na svůj return, protože Rublov se zase úplně netrefil do svého nadhozu. Teď je to zase fantastický servis ven z kurtu a Jakub Menšík teď se jenom podíval, jestli to náhodou od Rublova není out, není, a tak je to gamble. Rublov může odskočit do stavu 3-2, hrál hodně na riziko. Ruský tenista měl celý kurt volný a zahrál to opravdu úplně k základní čáře, přímo vlastně na čáru, dá se říci. Tohle kdyby byl out, tak by to samozřejmě bylo extrémně frustrující pro ruského tenistu, který měl, jak jsem říkal, kompletní kurt volný. Teď podání, které se nevešlo do dvorce, to znamená, že jenom druhý servis už má Rublov k dispozici. Jakub Menšík na základní čáře připraven returnovat, zatlačit z backendu, to také dělá. Rublov ještě to vybral, ale je pod velkým tlakem, tohle nemůže stihnout ruský tenista a také to nakonec nezvládá. Tu situaci byť tam doběhl, tak zahrál do sítě. Je tu další schoda. Tenhle game už trvá skoro 6 minut. Jakub Menšík dělá všechno pro to, aby znepříjemnil servisový game Andreje Rublova a dělá to tedy parádně, ale také musíme říci, že už měl 4 breakbally a nevyužil ani jeden. Byť za většinu z nich úplně nemohl. Andrej Rublev servíruje na Jakuba Menšíka. 1-0 pro českého tenistu, který teď returnuje krásně k základní čáře. Teď se posune k síti a připisuje si vítězný balón. Rublev lomí rukama, jakoby naznačoval, co mám s tím returnem dělat, protože mu to Menšík opravdu hodil záhy zpátky tu velkou ránu ze servisu. A tak je tu situace, kterou známe. Breakball číslo 5 pro českého tenistu v této gemu 6-3 a 2-2. To je stav v osmifinále Roland Garros. Jakub Menšík usiluje o postup mezi nejlepší osmičku. To by se stalo poprvé v jeho kariéře. Jakub Menšík připraven na returnu zleva, tentokrát tipnul stranu a zahrál dobrý return. Teď se přiblíží znovu k síti, backhandový úder, ale teď to zvládl Jakub Menšík nakonec a dobře udělal, že nešel na síť. Kdyby tam byl, možná by byl prohozený. Takhle přeci jenom Rublev zariskoval o poznání více, než kdyby byl Menšík na síti, a je tu stav 3-2 pro českého tenistu. A co víc, po výměně stran půjde podávat Jakub Menšík, aby zase odskočil do ideálně náskoku dvou gemů.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sport ze všech úhlů.
0: Nervy drásající, napínavý, ale zatím velmi šťastný český tenisový příběh se odehrává v Paříži. My se znovu vydáme na tenisové Roland Garros, co nevidět. Musíme ale připomenout, že trenér Miroslav Koubek po výhře nad Kosovem oznámil finální nominaci fotbalové reprezentace. V ní jsou útočník Tomáš Chorý, obránce David Douděra. Ti nedávno byli vyřazeni ze Slávie kvůli disciplinárním prohřeškům z kádru. Naopak z reprezentace vypadli záložníci Pavel Bucha, také Tomáš Ladra a útočník Kristof Kabongo. Trenér reprezentace Miroslav Koubek důvody moc prozrazovat nechtěl.
6: Asi nejhorší okamžik mé tenisové kariéry. Obecně jsou to sportovní věci. Na prvním místě použitelnost do schématu herních, očekávaný průběh zápasu, a tím bych to asi takto vysvětlil.
0: Teď by fotbalová reprezentace už mohla být na cestě do Ameriky, nebo minimálně na letiště. Potom ve Spojených státech čeká český fotbalový národní tým přípravné utkání proti Guatemale a v noci na 12. června českého času potom česká reprezentace vstoupí do mistrovství světa prvním utkáním proti Jižní Koreji a na Radiožurnálu Sport nepřijdete o nic.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: No a to platí také o finále mistrovství světa v hokeji. Právě teď se znovu vydáváme do Švýcarska, do Curychu. Domácí tým tam hraje proti Finsku. Sledují to František Kuna a Petr Kadeřábek.
2: 13. minuta se hraje první třetiny 0-0. Finové hrají přesilovku, předtím hráli Švýcaři, kteří měli velkou šanci, ale neproměnili ji. Teď Granlund dává na modrou čáru, Lehtonen posílá po ní a tady je možnost pro Heleniuse, který sjíždí do pravého útočného rohu a vrací na modrou čáru Lehtonenovi. Lehtonen znovu k pravému mantinelu na Heleniuse. Lehtonenovo nahození a kotouč po Barkově teči proplaval kolem pravé tyče brankáře Genonio. Granlund kombinuje s Barkovem, ale tomu se položil do přihrávky. Berny schodil za to potlesk, ale stále pokračuje. Finská kombinace v útočném pásmu. Barkov na modré čáře na ose hřiště. Lehtonen posunul doleva na Barkova. Ten rychle schodil pod branku na Granlunda. Ten výjíždí k modré čáře a posunul na Lehtonena. Ten je na ose hřiště, vrací doleva na Granlunda. Granlund namířil s kotoučem přímo ke vzdálenější tyči, ale tam byl připravený brankář Genoni. Ještě 35 vteřin bude trvat finská přesilovka, zatím stále ve finále ve 14. minutě je stav 0-0.
3: Granlund s pukem posouvá doprava po modré, rána do tyče, ta zachránila Švýcary, stresuje ještě 25 sekund a Finové udrželi pásmo i kotouč, obránce Lehtonen u levého mantinelu, uprostřed modré Helenius dává doprava, tam je připravený Granlund, tečuje Barkov, ale kotouč končí v rohu, což povzbuzuje švýcarské fanoušky k dalšímu skandování. Granlund na pravém mantinelu. Finská přesilovka pokračuje ještě 8 sekund. Granlund nahazuje kotouč, tečovaný o pravé tyči od Barkova. Nakonec znovu Granlund na modré. Lehtonen uprostřed na modré. Rána k Janovi, šance na dodáčku. Puk skáče do branky a Finové vedou 1-0. Alexander Barkov se prosadil na hranici brankoviště. Janovi argumentuje tím, jestli to nebylo vysokou holí, a rozhodčí ukazuje pohybem rukou, že se jde podívat na video. Ve 14. minutě Finové dostali kotouč do branky. Myslím, že už to bylo v 5-5.
2: Bylo, určitě to bylo při návratu. Určitě to nebude druhý gol v oslabení Švýcarů na... ale on Lundell asi hrál vysokou holí. Z toho pohledu, který je teď vidět na kostce na lede.
3: Barkov určitě ne.
2: A teď
3: a
2: zase ano.
3: Určitě ano.
2: Ano, to je o 15 cm nad úrovní břevna. Myslím si, že tenhle ten gol platit nebude a to, co svítí na obří kostce nad ledem, se za chvilku změní, protože tam svítí, že Finové vedou 1-0.
3: Tak rozhodčí teď se přijel vlastně říct, že jde teprve zkoumat.
2: Ale my už víme.
3: No to, to nemůže být gol, to bylo vysoko
2: ne,
3: prostě.
2: Určitě ne. A diváci bučí, protože ten záběr úderu hokejkou Lundela nad 15 cm nad břemnem, tak viděli všichni v hale. Jen ne rozhodčí, kteří zrovna v tu chvíli měli poradu přímou mantinelu a kdyby jen zaklonili hlavu a podívali se nad sebe, tak tam ani chodit nemusí.
3: Barkov nejprve tečoval, pak dorážel, promáchl, ale z opakovaných záběrů je vidět, že kotouč je nejen jako nad rameny Lundela, ale
2: nad hlavou.
3: I nad hlavou. To bylo prostě strašně vysoko.
2: Měl hlavičkova.
3: Leda. Nebo počkat, než ten kotouč spadne, ale na to je hokejista příliš nedočkavý a je to pochopitelné. Tak asi, asi chápete.
2: Asi slyšíte. Švýcarští fanoušci oslavují rozhodnutí rozhodčího, což není zas tak časté, ale ve chvíli, když je zrušen gól do švýcarské sítě ve finále mistrovství světa, je třeba to řádně oslavit a myslím si, že ty oslavy budou přicházet s postupujícím časem ještě více. 6 minut 5 sekund, zbývá odehrát první třetiny. Švýcarsko hraje s Finskem zatím bez branek 0-0 a tady se diváci baví hokejem, bavíme se i my. A Giannoni teď nohou rozehrává za brankou, upadl. Finové se ale nedostali ke kotouči. Teď výtečně zapracoval Knak, protože nepustil puk z rohu Kluziše, ale teď tedy Giannoni, bych řekl, že ten oslavný taneček trošku přehnal. Mezitím Manninen už přejel do útočného pásma, diváci povstali a začali poskakovat po tribunách, podporovat Hopsvis a Knak už vyváží toto, dává na jeho, že ho ten je v útočném pásmu, objíždí finskou branku, dává přední, nakonec brzdí u pravého mantinelu, posune na Berčiho, ten pálí, rána stečovaná se opřela jen o Brusli Jäger, ale ten vůbec nevěděl, kde kotouč je. Po 15 minutách v finále tak platí bezbrankový stav 0-0.
3: Finové s pukem ve středním pásmu, Rety posouvá kotouč křížem přes třetinu na Hámenáha, ten padá v souboji s Kukanem a bude se vylučovat. Byť Kukan přišel o hůl, tak možná finský forward mu na ní šlápl a byl to faul, který tomu celému předcházel. Očekáváme finskou přesilovku. Finové už bez golmana s výhodou za stavu 0-0, Granlund na modré posouvá doprava k mantinelu, puk má zpátky na modré uprostřed, Granlund doleva, rána z vole, Hámena ho promáchl. A Kukan to ale nestihl ještě do souboje a teď se čeká na to, až se Švýcaři dotknou kotouče. Stalo se, bude se vylučovat za velkého bučení a pískotu fanoušků. Čas na úpravu ledové plochy. Během ní se mohou hráči aktuálně mimo sestavu třeba rozbruslit a na finské straně to rozhodně využívají, a to konkrétně Saariarvi a s ním také Janek.
0: Na finskou přesilovku do Curychu se zase vrátíme, ale sledujeme také, jak se vyvíjí osmifinále tenisového Roland Garros. Jak to vypadá mezi Menšíkem a Rublovem, nám řekne David Prouza.
1: Vypadá to stále slušně. Jakub Menšík vede v druhém setu 4-3. Teď sice málem ztratil výměnu na začátku svého servisového gemu. To je důležité. 4-3 a Jakub Menšík podává 1-0 na sety pro českého tenistu. Rublev teďka možná trochu zaváhal. V téhle výměně mohli zvládnout. Místo toho prohrává 0-15, takže Jakub Menšík v tuhle chvíli 6-3, 4-3, 15-0 a výhoda servisu.
0: Samozřejmě, že se budeme vracet, jakmile to začne být znovu dramatické v Paříži, ale dramatické to teď bude také v Curychu. Ve finále hokejového mistrovství se tajdeme za Františkem Kunou a Petrem Kadeřábkem.
2: 4 minuty 36 sekund zbývá odehrát z první třetiny. 11-4 vedou Finové na střely a teď mají k dispozici další přesilovou hru. Už jednu dokázali vlastně na jím sklonku využít, ale byl to úder vysokou holí a tak se skoro neměnilo. Teď tedy začíná druhá finská přesilovka a znovu je tam Helenius, Barkov, Lundel, Lehtonen a Granlund. Eskadra opravdu velmi, ale velmi nebezpečná. Hazování 4,5 minuty. před první sirénou.
3: Finové úspěšnější na buli a na modré čáře s pukem je Lehtonen. Dává k levému hrazení na Helenius, se ten schodil hru zase do rohu pro Barkova. Návrat na modrou, Helenius vlevo u hrazení, ale Švýcaři ho poměrně nebezpečně vytlačují. Lehtonen, Finové by potřebovali od levého hrazení přehrát hru na druhou stranu, ale stále jen mezi Lehtonenem a Heleniusem míří ten kotouč. Teď Helenius u levého mantinelu znovu vytlačený na modré Lehtonen. Povedlo se přehrát, ale stečí a nakonec Ken Jäger posílá kotouč na vlastní střídačku, což se Švýcarům hodí a líbí. 4 minuty před první pauzou při další finské přesilovce, ale i ten počet střel, by to nemusí být vždy jasný ukazatel tlaku, tak dává najevo a je pravda, že Finové aktivnější jsou.
2: Aktivnější jsou, měli tedy vlastně už druhou přesilovku mají. To se také do toho může promítnout, protože Švýcaři při své přesilové hře vystřelili jen jednou jedinkrát. Teď Barkov vyhrává boli pro Lehtonena. Lehtonen na osediště dává doleva na Helenius, se ten skazuje na Barkova, který z rohu kluziště prometl kotouč oběma rohy až k modré čáře, kde musel zasprintovat Lehtonen. Zvládl to a tak může hrát Barkov. V rohu kluziště si dělá, co chce s Berným, ale nakonec přihrává na modrou čáru doprava na Granu. A ten mu vrací pod branku, teď si ještě najížděl na jeho přihrávku Barkovovou Granlund, ale nedostal kotouč tak, aby z něj mohl skórovat. Granlund přihrává na Lundela, ten stojí u pravého mantinelu, na zádech má Andrigeta, ale přesto přihrává Barkovovi, ten prudce na Lehtonena, ten posun na Heleniuse, rána, do které padl Moser a sklidil za to potlesk. Navíc teď Žižier dostal kotouč mezi modré čáry, ještě 45 sekund mají k dispozici Finové a chybují v rozehrávce, zakázané uvolnění, takže se hra stěhuje do blízkosti brankáře Anunena a to domácí fanoušky baví.
3: Janis Moser oslavován za to, jak padl do rány, i Kukan na trestné lavici bouchá hokejkou u mantinela, ví, že to Mozera muselo bolet, protože on se tam nastavil a otevřel svoji pravou nohu, takže ji dostal někam na lítko, kde už ten chránič není takový, jako by se vám úplně hodil proti letícímu puku. 3:20 před první pauzou, 0-0, Švýcarsko-Finsko ve finále. Vozeno, Finové s pukem za vlastní brankou, ještě mají přes půl minuty v přesilové hře a Lundell zaváží kotouč po levém mantinelu, dává na Heleniuse, ten vypálil, jenže puk končí za brankou. Nakonec dál hrají Finové. Barkov tlačený na mantinel od Martyho, Barkov ale vyvezl ten kotouč a dává backendem na modrou. Tam je Lehtonen, posouvá doleva do úhlu na Heleniuse, návrat na Lehtonena na modrou, ten zase přihrává doprava, rána na Genonyho, volný kotouč vysoký, Marty ho netrefil na modré čáře.
0: No a my se teď znovu přesuneme do Paříže, protože tam Jakub Menšík může ukončit i druhý set v osmifinále mužského pavouka. Hokej dál můžete poslouchat nerušeně třeba na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. Teď už má ale slovo přímo z francouzské metropole David Prouza.
1: 6-3 a 5-3, to je stav, který vidí Jakub Menšík na tabuli, pokud se na ní podívá. Teď servíruje Rubljov, vede 15-0, protože Jakub Menšík zahrál stopbal, který vůbec nesplňoval světové parametry, a tak si Rubljov připisuje celkem jednoduchý vítězný balónek. 30-0 teď už pro Rubljova po dobrém prvním podání, ale to zásadní pravděpodobně přijde za maličkou chvíli, že Jakub Menšík bude mít po druhé v zápase možnost servírovat na zisk setu. Poprvé to zvládl, vyhrál první setu 6-3. Za malou chvíli by to teoreticky mohlo být stavu 5-4, ale nepředbíhejme, protože Jakub Menšík je schopen prolomit servis Rubljova, už to ukázal několikrát v tomhle zápase. Ruský tenista se před malou chvílí docela intenzivně hádal s empirovým rozhodčím o situaci, která si myslím, že ani nebyla zas tak extra důležitá. Byl Menšík na servisu, měl náskok, přesto Rubljov strávil docela dost času debatou. Na jedné straně by to mohla být i trochu strategie narušit rychlost toho zápasu, trochu prostě nějakým způsobem rozhodit i svého soupeře, ale přijde mi, že Rubljov spíš prostě je trochu frustrovaný vývojem tohoto zápasu a tak se upíná i k těmhle debatám, které ale zřídka kdy končí tím, že by hráč uspěl, spíš naopak. Je to trochu jako když fotbalista se hádá s rozhodčím po tom, co už dostal žlutou kartu a on doufá, že by ji třeba mohl nedostat. No, zpátky k zápasu, Rublev si teď pomáhá ve výměně docela dobrým backendovým úderem po čáře, takže vede 40-15, nicméně Jakub Menšík, i když ty výměny ztrácí, tak minimálně nutí Rublova k tomu, aby si je musel uhrát, a to samozřejmě v momentě, kdy nemáte úplný dobrý timing, dobrou jistotu úderů, tak to není příjemné. Teď Jakub Menšík sice pod tlakem zahrál skvělý forehand, ale následně otevřel úplně celý kurt a Rublev už jenom plácl z backendu krásně se spodní rotací do míst, kde Jakub Menšík by nemohl být ani rychlíkem. A tak je tu snížení.
3: Menšík vede 6-3 a 5-4, ovšem po přestávce půjde podávat na zisk druhé sady.
0: Vracíme se tím pádem znovu do Curychu, do Švýcarska, kde se hraje finále hokejového mistrovství světa mezi domácím týmem a Finskem. Sleduje to duo Kuna Kadeřábek.
2: Poslední minuta se rozeběhla v úvodní třetině, zatím na první branku čekáme. Maninen v rohu kluziště posouvá na modrou čáru, ale ještě si Okiharju rozmyslel tu ránu. Nakonec zůstala v kalhotách Mejerových a ten pak vyhodil puk na švýcarskou hráčskou lavici. Znamená to, že se bude vazovat ve středním pásmu, ne, v útočném Finů 45 sekund před první sirénou, která tady ukončí další parádní vystoupení domácích fanoušků, protože ti jsou opravdu neskuteční, jak povzbuzují celou dobu svůj tým, ať už vede, prohrává, nebo je nerozhodný stav. Ten platí teď, v poslední minutě první třetiny, Švýcarsko-Finsko 0-0.
3: Kvůli v obraném pásmu Švýcarů, jako už po několikáté v téhle třetině, počet střel Finů na branku je skoro čtyřnásobný oproti Švýcarům. Teď vozeno Finové s pukem na modré obránce Jokiharju posílá do pravého rohu, kde je ale důrazný Švýcar Marty a i díky tomu jeho partiáci vybojovali Kotouč a ve středním pásmu na pravé straně mohou dopředu Malgin. Se ale otáčel za přihrávkou, nakonec si nemohl všimnout, že puk je za ním a tak hrají Finové, Vakanainen posílá a Jokiharju ještě dal ten kotouč do středního pásma. Spěchá za ním Půstola, dlouhý kotouč, píská se zakázané uvolnění, Kukan byl u kotouče o trochu dříve, 23 sekund se ještě bude hrát v první třetině a Švýcaři mají možnost ještě v závěru zahrozit a vyslat pořadí, by to byla teprve pátá střela na finskou branku na golmana Anunena, který sice čistí brankoviště, ale moc práce zatím neměl.
2: No, vlastně jednu jedinou šanci lapil a to bylo přesilovce Švýcarů, kdy Josip nebezpečně setrval před ránu na Jegrovu hůl, ale v téhleté akci Anunen obstál. I proto na jeho kontě sítí velká nula, ale to se dá říct i o Genonimu. Teď Josip pálí a nebezpečná prudká rána, která se ještě odrazila od zadního mantinelu do předrankového prostoru a tam vleže v kleče. Nakonec i ve stoje se snažil Meyer dorážet, Švýcaři budou hrát přesilovou hru. No a ještě dohrávka, Niederreiter sražen znovu, Lundel dostane. Asi naloženo, tohle to je bitka. 5 sekund před koncem první třetiny se strhla vřava před brankou finského brankáře Anunena. Mně se tady hrozně líbí jeho klid, protože finský golman ani nepoodjel z brankoviše a prostě jen sleduje, jak se před ním hoši perou. Tresty budou rozděleny a za mě by to klidně mohlo být 5-3 pro Švýcary, protože tam byly dva fauly za sebou, jeden signalizovaný a pak ještě jeden na Niederreitera, který bych klidně také vylučoval za něj, ale nejsem muž pruhovaném a nemenuji se ani Tobias Björk či André Schrader, tedy dva hlavní sudí švédsko-německá dvojice.
3: Tak rozhodčí zatím signalizují podražení a hrubost. A dva Finové sedí na trestné lavici. Jedním je Lundel. A zdá se tedy, že ta následná potyčka, tam se alespoň fauly, řekněme, vykrátily. Niederreiter pak dostal crosscheck, to už byl signalizovaný faul. Meyer tam ještě vletěl do půjstoly a dostal ještě takovou kravatu od Lundela, po které padl k ledu. To už rozhodčí nechali být. Každopádně přesilovka 5-3 je tady a na trestné lavici nesedí jenom Lundel, ale k němu také Jokiharju. Vakanainen.
2: Vakanainen, tak podle mě Jokiharju udělal ten crosscheck, který nebyl potrestán, ale dva vyloučení Finové, 5 sekund před koncem první třetiny. Myslím si, že za těch 5 sekund navíc obránci přejeli prostor pro vazování, takže se musí vazovat ve středním pásmu, myslím tím švýcarští. A myslím, že teď už se nic nestane, ale ta porada mezi první a druhou třetinou, ta bude asi hodně divoká na obou dvou stranách.
3: Vozeno ve středním pásmu, teď už jen 3 sekundy, ale je to nakonec šance, ve které pálí Meyer do lapačky. Anunena, Švýcaři stihli vymyslet gólovku po buli ve středním pásmu. A bylo to přesně s klaxonem. Ukončí první třetina, Finové v ní byli aktivnější, je to ale 0-0 a začátek druhé třetiny bude nejspíš jasně v režii Švýcarů. Ty totiž čeká minutu a 55 sekund dlouhá přesilovka 5-3. Zatím po 20 minutách Švýcarsko-Finsko ve finále 0-0.
0: Děkujeme za tenhle komentátorský servis od Františka Kuny a Petra Kadeřábka. Hodně divoký závěr třetiny. Samozřejmě, že se budeme dál věnovat hokeji, ale musíme zjistit, jak se vyvíjí osmifinále tenisového Roland Garros mezi Jakubem Menšíkem a Andrejem Rublevem. Na to se zeptáme Davida Prouzy.
1: Asi poprvé nebudu mít úplně dobré zprávy. Jakub Menšík nedoservíroval druhý set za stavu 5-4, přišel poprvé v utkání o své podání, takže teď je to 6-3 a 5-5 z pohledu českého tenisty. Rublev si pomohl jedním naprosto světovým forehandem, kterým prohodil Menšíka, který všechno udělal dobře, ale zkrátka někdy všechno uděláte dobře a stejně tu výměnu nezískáte. To se stalo právě Jakubovi Menšíkovi, který pak ten druhý breakball už nabídl Rublevovi vlastní chybou z forehandu. Je to samozřejmě trochu problém pro Jakuba Menšíka, který mohl vést 2-0 na sety, zároveň ale to nemusí znamenat nic až tak významného, protože se stále hraje, stále je to vlastně vyrovnaný zápas, protože už jednou Menšík dokázal Rublevovi servis vzít. Každopádně ruský tenista, možná i tou hádkou se rozhodčím, se tak zdravě dokázal naštvat, vyhecovat a teď v posledních několika minutách je, řekl bych, o poznání přesnějším tenistou a hlavně odvážnějším, který se teď nebojí občas trochu zariskovat, jako Menšík, jako kdyby trochu přešel do pasivnějšího stylu, který mu občas vyjde, ale už zas ne tak často, jako třeba na začátku druhého setu. Je teď je to proto 5-5 a Rublev podává za stavu 15-0. Jakub Menšík teď pod tlakem prvního servisu.
0: Víme, že ani výhra v případném gemu by nerozhodla celý set a tak se vrátíme znovu k hokeji. Můžeme totiž konstatovat, že ve finále mistrovství světa Švýcarsko s Finskem hraje bez branek 0-0. No a všechno, co se odehrálo v prvních 20 minutách tohoto finálového utkání, sledoval tak je náš hokejový expert Martin Procházka. Znovu vítej ve vysílání, Martine.
7: Hezký večer.
0: Tak musíme asi konstatovat, že Finsko mělo možná vést nad domácím výběrem, který má sice výbornou podporu, co se týče diváků, ale zatím herně ztrácí. Alespoň, když se podíváme na zásadní statistiku, na střely to bylo 15-4 pro Finsko. Co na to říkáš?
7: Je to tak, Finové měli menší převahu, přece jenom byli takový aktivnější. Neříkám, že Švýcaři by se nesnažili, ale možná, že jim pomohly i ty dvě za mě špatně rozhodnuté vyloučení na straně Švýcarů, který ty fauly oba dva nebyly, za mě prostě neměly být, proto možná Finové měli tu převahu střeleckou. Každopádně ten gól, který dali, tak byl správně neuznaný, protože to byl gól vlastně holý, vysoko nad brankovištěm. Za mě určitě vyrovnané utkání, takže nemyslím si, že úplně převaha veliká, ale možná Finové byli blíž. Každopádně uvidíme teďka v závěru přes jenom přesilovka 5-3. Uvidíme, jestli si s ní Švýcaři poradí na začátku té druhé třetiny.
0: Přesně na to jsem se chtěl zeptat. Zatím se Švýcarsko v tom finálovém zápase užilo jenom jednu přesilovku a ne úplně úspěšnou. Teď bude hned dvojnásobná na začátku druhé třetiny a už jsme se mnohokrát přesvědčili, že tenhle šampionát a oslabení to jsou věci, jsou momenty, které můžou rozhodovat a rozhodují.
7: Určitě, samozřejmě Švýcaři mají velmi dobré přesilovky a Finové na druhou stranu mají taky dobré oslabení, ale 5-3 už to je velký rozdíl, už tam máte o dva hráče míň a myslím si, že to je teďka velká výhoda na straně Švýcarů. Pokud se jim to podaří dát první branku, tak nějakým způsobem to utkání by mělo mít pod kontrolou. Uvidíme, jestli prostě se jim to povede.
0: Všechno se bude rozvíjet zhruba za 15 minut, kdy začne druhá třetina. I po ní rozebereme finále mistrovství světa v hokeji s naším expertem Martinem Procházkou. Martine, zatím ti děkujeme.
7: Děkuju, naslyšenou.
4: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
0: Vydáváme se do Paříže na tenisový Roland Garros. Vracíme se přímo za naším reportérem Davidem Prouzou.
3: Jakub Menšík před několika minutami nevyužil možnost doservírovat druhý set. Za stavu 5-4 přišel poprvé v zápase o podání s Rusem Rubljovem. Stále vede 1-0 na sety, ale teď prohrává 5-6, protože následně Rus i za vydatného hecování a razení od svého kouče Marata Safina, který jednou div nevlezl na kurt sám, jak se naklánil z lože, tak se dostal do vedení 6-5 a stále platí to, co jsem říkal. Rubljov je o poznání agresivnější, o poznání odvážnější a jakoby našel trochu tu úderovou jistotu, kterou určitě neměl v prvním setu a kterou neměl asi ani na začátku sady druhé. Je to nepříjemná věc, ale je to věc, se kterou prostě Jakub Menšík musel počítat. Žádný soupeř vám v osmifinále Grand Slamového turnaje neodchodí ten zápas, vždy dojde na situaci, ve které se prostě vrátí do hry a teď je to na Jakubovi Menšíkovi, aby udělal tento servisový gem a pak zabojoval o zisk druhé sady v tiebreaku. Stále to má, jak se říká, ve svých rukách, ale samozřejmě musí počítat s tím, že Rubljov v tuhle chvíli je určitě silnějším soupeřem, nežli tomu bylo třeba před 30 minutami. Jakub Menšík tlačí z backendu křížem, Rubljov podsekává a brání se úspěšně. Menšík skvěle útočí teď dvakrát z backendu, nejdřív křížem, potom po čáře. Opět velmi přiriskovaný úder z pozice, kdy opravdu ta možnost udělat chybu je obrovská. Přesto to Jakub Menšík zvládá. Teď vede 15-0. Potřebuje teď co nejjednodušeji určitě dojít v tomto servisovém gemu k jeho zisku, tak aby se mohl plně koncentrovat na tiebreak a my o tom také budeme informovat Radiožurnál. 6-3 a 5-6, to je skóre osmifinále Roland Garros z pohledu Jakuba Menšíka. Jeho soupeřem je Rus Rubljov, který ale teď ztrácí v tomhle gemu 30-0. Jakub Menšík servíruje. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, Radiožurnál. A můžeme pokračovat právě v přímém přenosu ve vysílání nejposlouchanější digitální stanice v Česku. 30-0 stále platí. Neplatí, že Jakub Menšík má dva servisy, už jenom jeden, protože ten první nebyl přesný. Jakub Menšík teď zase z backendu přeriskoval hodně. Ten krosový úder pak přidává zase dobrou délku i z forehandové strany, ale teď výborně reagoval i Rubljov, který snižuje na 15-30 a je to přesně to, o čem jsem mluvil. Věc, která mu nevyšla v prvním setu, mu vychází teď a pro Jakuba Menšíka samozřejmě o to těžší práce získávat body na svém podání. A ten zápas se prostě a jednoduše zcela vyrovnal. Troufnu si tvrdit, že Rubljov je teď možná o poznání lepším hráčem. To by ale Menšíkovi vůbec nemuselo vadit. V momentě, kdy si začne pomáhat prvními servisy, tak se to může přehrnout do tiebreaku a tam už samozřejmě můžou rozhodovat absolutní detaily. Ale Jakub Menšík potřebuje k tiebreaku ještě minimálně 2-15. Druhý servis do backendu Rubljova, ten zase hodně tlačí, ale Menšík skvěle reaguje. Rubljov zase ale světově to samé od Menšíka teď a parádní práce od českého tenisty, který byl neuvěřitelně v nepříjemné pozici. V podstatě byl v záklonu, pohyboval se směrem od míče, přesto dokázal zareagovat na naprosto světový forehand od Rubljova a zahrál do míst, kam už to nestihl. Ruský tenista nasazená jedenáctka a tak jsou tu gemboly pro Jakuba Menšíka. Škoda přeškoda, že takovýhle gem neměl před takovými 10 minutami, když vedl 5-4, ale to samozřejmě je úplně jedno. V tenise se na tohle myslet nemůže. Jakub Menšík si pomáhá bodem z podání a tak je tu tiebreak druhého setu. Jakub Menšík zvládl tuhle krizovou situaci, srovnal na 6-6, bude se hrát tiebreak 6-3 a 6-6 zkrácenou hru do 7 bodů v tomto případě, protože ještě se nejedná o rozhodující sadu, tak bude zahajovat na svém podání Andrej Rubljov, hraje se na druhém největším kurtu v areálu Rolanda Garrose na dvorci Suzanne Lenglenové a ten tiebreak začíná právě teď. Můžete o tom slyšet ve vysílání Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Rubljov versus Menšík, Rus podává krásně do středu hřiště. Menšík se tam ještě dostal, ale následný volej od ruského tenisty je nekompromisní a tak je to 1-0 pro Andreje Rubljova. Stále platí to, co už jsem několikrát řekl. Rubljov našel trochu zpátky svoji koncentraci, našel úderový rytmus a to je absolutní alfa a omega celého zápasu, nebo může být samozřejmě. Nikde není psáno, že to Rubljov udrží po celý zápas, ale v tuhle chvíli se mu vede a Jakub Menšík to má v těch mezihrách, v těch výměnách velmi složité. Teď jsem chtěl pomoct servisem zleva ven z kurtu, nicméně páska zastavila cestu toho tenisáku, který vyslal Jakub Menšík ze své rakety a tak je tu druhé podání, které je do backendu Rubljova a ten se tam sice natáhl, ale díky tomu, jak je Menšík vysoký a jak ty balony mají velký odraz po jeho servisu i druhém, tak to nedokázal Rubljov dobře skrotit. 1-1. Stav, který platí v tiebreaku druhého setu. Ten první Jakub Menšík získal 6-3.
1: Jakub Menčík teď zprava půjde servírovat na Rubljova. Nadhol z rána do středu hřiště. Rubljov si tam sice sáhl, ale není to úplně ideální pozice pro Rusa, který ale nakonec do té výměny se dokázal stejně dostat. Teď může zatlačit sám Jakuba Menčíka. Tohle by byla škoda ztratit tuhle výměnu a může se to klidně stát. Andrej Rubljov teď fantasticky zaútočil z forehandu, pak ale netrefil úplně čistě. Menčík u sítě, volej, který není perfektní, a Rubljov prohodí. Je to tak. Andrej Rubljov si teď prošel takovým dnem a vrcholem najednou. Některé údery netrefil vůbec, některé naopak znamenitě. V důsledku je to 2-1 a bude mít dva servisy. Tenhle ruský tenista, který zatím na všech Grand Slamech zvládl dojít do čtvrtfinále, Jakub Menčík na účast mezi nejlepší osmičkou ještě čeká. Nicméně Andrej Rubljov to teď opravdu nakonec zvládl dobře, k obrovské radosti i svého trenérského boxu. Rubljov vede 2-1, půjde dvakrát podávat. Jakub Menčík mírně frustrován touhle výměnou. Samozřejmě není se čemu divit. Trefil skvělý první servis, nicméně Rubljov i v nouzi v returnu dokázal zahrát, takže Menčík nedokázal dohrát tu výměnu do vítězného konce. Teď si ruský tenista zopakuje první podání, protože se trefil do kurtu, nicméně bylo to s dotykem pásky. Děje se to tady opravdu hodně často, řekl bych, na Roland Garros letos. Nevím, čím to je, každopádně druhý už pokus Rubljova je v pořádku. Tohle je parádní kombinace. Ven z kurtu servis a potom forehand do míst, kde prostě Jakub Menčík nemohl být, i kdyby se zbláznil. Takže Rubljov vede 3-1, no a od toho stavu, řekl bych, 5-3, co prohrával, tak byl přesvědčivý na servisu, pak byl velmi znamenitý na returnu a od té doby je prostě o poznání lepším hráčem celkově v tomhle zápase a nemůžeme se možná divit, pokud to za malou chvíli bude 1-1 na sety. Byla by to škoda samozřejmě, Jakub Menčík měl výhodu breaku, mohl doservírovat celý druhý set, neuspěl, teď se pokusí uspět v tiebreaku na returnu, Rubljov zase skvěle a úplně to samé, akorát to udělal z druhé strany, Jakub Menčík to ještě stihl a tohle out od Jakuba Menčíka, neuvěřitelná houževnatost českého tenisty, který teď přežil vlastní smrt té výměně, byl úplně na druhé straně, než letěl tenisák od Rubljova. Ten teď jakoby tomu skoro nemohl věřit. Fantasticky to udělal ruský hráč, ale Jakub Menčík v nouzi zahrál absolutně neuvěřitelný backhand po čáře, donutil Rubljova k chybě. My o tom také informujeme teď posluchače Radiožurnálu za maličkou chvíli. 3-2 Jakub Menčík ztrácí, ale je blízko. Jakub Menčík vyhrál první set 6-3, v tom druhém se hraje tiebreak, je to 6-6, 2-3 prohrává český tenista, který si teď ale pomohl perfektním servisem ven z kurtu, srovnáno 3-3 ve zkrácené hře. Jakub Menčík bojuje o to, aby získal druhou sadu, Andrej Rubljov samozřejmě o to, aby srovnal a protáhl tento zápas minimálně na 4 sety. Takže 3-3 v tiebreaku, výměna stran, po chvíli se bude pokračovat, pokud vás zajímá zápas Rubljova s Menčíkem, můžete poslouchat dál. Radiožurnál Sport z Paříže, David Prouza. Radiožurnál. A můžeme pokračovat ve zkrácené hře. Přestávka pomaličku končí, oba tenisté se ani neposadili. Není tomu tak, je to spíš pravidlem. V tiebreaku si tenisté nesedají v podstatě nikdy. Po třech Jakub Menčík na servisu vrátil se do tohoto tiebreaku, ztrácel 1-3. Teď je to srovnané. Jakub Menčík má ještě jeden servis, tak kéž by se mu povedl tak skvěle jako předtím z levé strany. Mezitím Casper Ruud na centrálním dvorci hraje s Joem Fonsecou. Norsko-brazilský souboj. Ruud prohrává 4-5, ale servíruje, vede 15-0. Zpět k Jakubovi Menčíkovi. Ten stojí na pravé polovině dvorce, servíruje do pásky a do autu, takže už má jenom druhé podání. Rubljov dává balonek šikovně ke sběrači, v podstatě přímo do jeho ruky a bude teď returnovat druhý pokus Jakuba Menčíka, který je hodně přeliftovaný, ale Rubljov to skrotil, tuhle rotaci, takže teď od základní čáry si můžou oba tenisté vyměňovat své backendy. Rubljov tlačí z forehandu, následně Menčík takový opatrnější forehand a je trochu pod tlakem. Rubljov tlačí teďka backendovým krosem, ta výměna pořád pokračuje. Menčík je trpělivý, ale otázkou je, jestli není až příliš pasivní. Rubljov je teď hodně tvrdý ve svých úderech, rozděluje ty údery až k základní čáře, teď si přibližuje k síti a hraje out. Tak teď to je Andrej Rubljov, vůbec nespočítal dobře svůj pohyb, gestikuluje, nevím kvůli čemu, ale jo, jde si asi pravděpodobně pro ručník a také pro další tenisák, ztrácí 3-4, ale tuhle výměnu měl úplně připravenou jako na lopatě Jakuba Menčíka a nakonec zahazuje velkým autem tuhle možnost. 17krát letěl balonek přes síť, Jakub Menčík nakonec vítězný v této výměně. Vede 4-3, získal 3 míče za sebou, příjemná série, hraje se hodinu a 43 minut, Jakub Menčík připraven teď na returnu, hodil by se mu nějaký další pěkný, několikrát zamázl přímo z returnu Rubljovův servis, to bylo ale třeba před půl hodinou. Teď dobře zareagoval, Jakub Menčík je pod velkým tlakem znovu, Rubljov se do toho začíná hodně opírat a Jakub Menčík teď hraje out. Těsný, ale přece jenom out, takže 4-4, Rubljov opravdu teď hodně přitlačil. Brazil podřadil a začal hrát o poznání agresivněji. Většinou mu to vychází, byť jsou případy, kdy také se on sám přepočítal s tou agresivitou. Proto je to teď vyrovnané 4-4, publikum tleská. Musí se bavit tímhle tenisem, který se hraje v posledních několika desítkách minut. Potom, co Rublev se dokázal výkonnostně vrátit do zápasu, tak je to zábavné do té doby. Samozřejmě pro nestraného fanouška to mohlo být trochu jednostranné. Teď Jakub Menšík na returnu čeká na to, co udělá Andrej Rublev, a tentokrát on se netrefil do prvního podání vůbec ideálně, byl by to pravděpodobně out, kdyby to nebyla síť. Druhé podání Andrej Rublev přímo na servis čáru, Menšík se do toho tak šikovně opřel a vypaluje vítězný balon, ne, ještě nemusí k síti, ještě forehand s prasátkem, stále ta výměna pokračuje a je to vítězný volej Jakuba Menšíka. No tak to opravdu je neuvěřitelná situace, Menšík zahrál naprosto jednoznačně něco, co měl být vítězný balon, Rublev to ještě vytáhl. Pak následně Menšík i s nepomocí prasátka se dostal k síti a Rublev tentokrát už nebyl tak nekompromisní na prohozu jako před pár minutami. Tohle tedy měl Jakub Menšík zase, řekl bych, trochu štěstí, ale zároveň tomu štěstí šel hodně naproti. 5-4 v tiebreaku druhého setu. Jakub Menšík vyhrál první 6-3, teď vede 5-4 a má dvě podání. Český reprezentant a poslední český zástupce v pavouku na Roland Garros, pokud jde o ty singlové pavouky, tak vede 5-4 a podává teď dvakrát na Andreje Rublejova. Servis ven z kurtu, který zastavila páska, takže Jakub Menšík se musí vrátit, byl na cestě k síti, místo toho se musí vrátit zase k základní čáře, párkrát si ťuknul tenisákem ještě o antuku a bude podávat přes druhý servis. Obrovská rána na čáru, nebo ne? Rublev hlásí out, říká jasný out. Tak. Vypadá to jako out. A rozhodčí ukazuje opravdu out, takže je to 5-5, ale zároveň už je trochu, řekl bych, frustrovaný empirový sudí z toho, jak se Rublev chová, což by samozřejmě v konečném důsledku mohlo být pro Menšíka dobré, ale v tuhle chvíli je to pro něj špatné v tom smyslu, že dává dvojchybu a tu výhodu mini breaku zahazuje. Opět hodně přiriskovaný druhý servis, je otázku, jestli je to nutné. Jakub Menšík stále vede 1-0 na sety, možná si teď mohl dovolit trochu opatrnější podání, ale zkrátka někdy to riziko vyjde, někdy ne. Takový je život, nejenom ten tenisový. Takže je to teď 5-5 v tiebreaku. Jakub Menšík se zase netrefil do prvního podání, takže teď opatrnější druhý servis. To se dalo čekat od Jakuba Menšíka. Dvě dvojchyby za sebou by byly pochopitelně smrtící. Rublev teď tlačí z forehandu, ale nezatlačil dobře, respektive balonek mu možná trochu špatně odskočil. Zároveň Rublev nebyl na nohách dobře připravený, takže Menšík má setball. Jakub Menšík má setball v tiebreaku, 6-5 vede, podávat půjde Rublev. Každopádně ta vidina druhého setu tam je. Jakub Menšík už byl blízko, vedl 5-3, pak 5-4 podával, nedokázal doservírovat ten druhý set, ale teď má další příležitost, byť je to na příjmu. Jakub Menšík versus Andrej Rublev servíruje zleva ven z kurtu, ale tohle je out, první podání nevydařené od Rublevova, který se tentokrát nemohl opřít o to dobré umístění. Druhý servis Rublevova v pořádku, Menšík tlačí z backendu, ale není to dlouhé, je to naopak dost krátké na to Rublev, ale musí hrát. Jakub Menšík zahrál přímo na základní čáru, teď pokus o vítězný forehand, ale tohle Jakub Menšík už nemůže stihnout. Tuhle výměnu ztratí, je to 6-6, Jakub Menšík skoro byl překvapený, řekl bych v jedné z chvíli, kdy mohl podle mě zahrát jednoznačný winner, naopak si to, nebo ne naopak, ale rozmyslel si to, zahrál trochu opatrněji a z toho samozřejmě Rublev těžil, a tak je to 6-6 a druhá výměna stran v tiebreaku druhého setu, ten první získal Jakub Menšík 6-3, Rublev teď srovnal na 6-6, diskutuje směrem ke svému trenerskému boxu, Marat Safin ho spíš uklidňuje, teď tentokrát žádné velké emoce od ruského tenisty. Absolutní otočka. Marat Safin byl velký burzivák na kurtu, ale jako trenér, aspoň to říkal Rublev v jednom z tenisových podcastů, je taková klidná voda, klidná síla, která mu pomáhá někdy trochu brzdit jeho emoce. Teď to vidíme v přímém přenosu. Rublev bude podávat zprava za stavu 6-6. Jakub Menšík už je připraven na druhé polovině kurtu, kam přešel po tom, co se trochu občerstvil, osušil a napil, samozřejmě, protože i když je o 10 stupňů méně než včera, i když je třeba 21, tak to pořád samozřejmě potřebujete během zápasu hydratovat. Jakub Menšík nereturnu, Rublev servíruje, je to dlouhý pokus, ten první zprava, to znamená, že teď už jenom druhé podání. Rublev si bere jiný tenisák, ten, který mu přiletěl zpátky do ruky, tomu nevěří. To je také docela normální situace. Menšík hodně blízko k základní čáře, velká rána nebo spíše dobře umístěný return, pak další forehandový úder, úder do protipohybu a teď to je zase o poznání hezčí. 7-6 vede Jakub Menšík a k tomu půjde podávat. Servis Jakuba Menšíka, to je velká zbraň, když ho trefí, tak věřme, že Jakub Menšík si přichystal teďka ještě jedno pěkné první podání. Výborně do protipohybu zahrál Rubljovovi, který doplatil na to, že netrefil druhý servis ideálně, zahrál spíše opatrněji. Jakub Menšík si teď potítkem otře obličej. Přemázne si trochu podrážkou svých bod to místo, kam se postaví na servis a za maličkou chvíli půjde servírovat zleva na Andreje Rubljova. Servis Jakuba Menšíka do backendu ruského tenisty, následně backend Počáře a to je vítězný balón. Jakub Menšík se poprvé výrazněji zaradoval směrem k svému boxu, k trenérovi Tomáši Josefusovi a Jakub Menšík získává druhý set nakonec v tiebreaku 7-6. Ten první vybojoval 6-3, to znamená, že český reprezentant v premiérovém osmifinále Roland Garros vede nad svým ruským soupeřem a nasazenou jedenáctkou 2-0 na sety.
5: Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte nejenom v přímém přenosu tenisové Roland Garros, ale vydáváme se také na mistrovství světa v hokeji. Švýcarsko hraje proti Finsku. V úvodu druhé třetiny hráli Švýcaři v velkou přesilovku 5-3. Duo Kuna a Kadeřábek má znovu slovo.
3: Teď ve 23. minutě švýcarský přechod do útočného pásma, je z toho offside a teď si mohou Švýcaři trochu drbat hlavu za stavu 0-0, že nevyužili početní výhodu 5-3, která na začátku druhé třetiny trvala dohromady minutu a 55 sekund.
2: No ale musím říci, že tam bylo tolik nepřesností, taková nervozita zřejmě, dopad toho finále. Nevěřím tomu, že by se přesně na tuhletu akci nepřipravovali, nemyslím tím na mistrovství světa, ale zrovna na tuhletu přesilovkou přestávce. Ale tam nebylo nic, nic, dohrávali to tak, že prakticky neměli z čeho vystřelit. Teď na druhou stranu míří Manninen, najíždí zleva, mířil hodně z úhlu a minul švýcarskou branku a Kotouč vyplul až mezi obrané kruhy. Má ho Heinola, který před dotírajícím sítrem zajel za finskou branku. Ještě posune Kotouč, tentokrát už na hůl Manninenovu, který ale vrací znovu. Zajel za finskou branku. Ještě posune Kotouč, tentokrát už na hůl Manninenovu, který ale vrací znovu rozehrávku na obránku.

0: Zel Malgina a Finové mohou, jenže přicházejí o puk Malgin, poražen u střídačky, Kotouč se dostává do středního pásma na švýcarské hole, vlevo na červené je Jozy, nahazuje oběma rohy do pravého útočného, tam je finský obránce Heinola, dobře to zvládl a nakonec ho obral ještě Mozr a je tu s Kotoučem Jozy, jakožto levý obránce, tak v pravém rohu, nakonec vyjíždí do levého rohu, tam brzdí, naznačil brzdu a pokračuje v cestě k modré čáře. Tam se zastavil a vrací se zase do levého rohu, přidává před branku, Kotouč proskočil pravému mantinelu. Tam je Tyrkauf, hledal Malgina, ale nakonec Finové si přikopli ten Kotouč a Vakanainen z toho může těžit. Zabrzdil za brankou, napadá ho Tyrkauf, ale Vakanainen vyjel opačnou stranou a přes levý mantinel mohou Finové dopředu. Malinen pálí a míjí branku. Kotouč vyjíždí až na druhou stranu koziště a spěchá za ním Meyer. Je za finskou brankou, tlačí ho tam důrazně. Finská obrana na mantinel, nakonec je z toho ale zase šance na druhý break. Na druhou stranu, tam se začalo poměrně rychle hrát a v útočném pásmu už nahazuje Helenius. Zase Kotouč ke švýcarské brance. Volný puk je na modré, Finové neudrželi útočné pásmo. Barkov musí spěchat dozadu, protože je tam Biaska, ale Barkov to zvládl i svojí postavou, díky ní si udělal prostor a Finové zase míří dopředu, je to připravený obránce Mantipalo do útočného pásma, zajel odhráno přesně 25 minut z finále, zatím Švýcarsko-Finsko 0-0.
1: Barkov se nemůže dostat za branku, je tam zaklesnutý s Martim Utiče a tak musí hrát. Granlund, ten dává na Mantipalo, ten přehrál na Mátu. Máta je na ose hřiště na modré čáře, ještě schodil doprava a posunul pak doleva na Granlunda. Jeho rána ještě Granlund sbírá, Kotouč, ta rána byla Heleniusova, Máta přihrává znovu Heleniusovi na vrchol levého kruhu, ten posunul na Jokiharia. Jokiharius střílí, ale klubkem těl, které popadalo před brankářem Genonym, neprošel ten Kotouč až na švýcarskou svatyni. Jokihariu zajede mezi obrané kruhy, počkáš mu prostřídají, jeho spoluhráči Lundel najíždí rychle zprava, ale dostal Kotouč půjstola, ten už je na osadiště, pálí backendem, těsně minul švýcarskou branku, ještě Lundel posouvá na modrou čáru, Heinola to udělal výborně, on nastřelil Kotouč tak, aby to bylo pro případnou teč, ale Švýcaři odebrali ten dobře směřovaný puk, ano, a nakonec při protiútoku porušili pravidlo přechodu do útočného pásma, píská se offside, prohlášený jak za úmyslný, a tak se bude vazovat blízkosti Genonyho branky. Finové zatím hrají se Švýcary v 26. minutě na jejím konci ve finále mistrovství světa 0-0.
0: Čekáme na buly Berči versus Bjerninen, to je dvojice na vhazování v útočném pásmu Finů z pohledu Severanů na levé straně útočného pásma. Berči versus Bjerninen, každou vteřinou upadne Kotouč na led. Bjerninen dostává upozornění a musí si teď dávat pozor. Nakonec Kotouč končí v rohu a může s ním vyjet Mozr a už je ve středním pásmu u červené. O mantinel nahodil Kotouč dopředu pro Meyera, ten napadá Heinolu. Heinola to zvládl, ale přihrál jen do rohu, kde je Švýcar Berči, který bojuje o Kotouč, ale Heinola ho znovu obral. Přihrává riskantně mezi kruhy, vyšlo to, Finové jdou dopředu, Merela už obbrustlil Mozra a je v pásmu, bere to zleva. Merela dává před branku, šance na dorážku nepřichází. A Berči se vrátil dobře a přihrává za švýcarskou branku spoluhráčů. Mozr v obrané třetině levo, posunul před sebe na Berčiho na modrou čáru, teď už je tu s Kotoučem Pius Sutr, dává za branku na Berčiho, který objíždí, 27. minuta, stále 0-0 ve finále mistrovství světa. Mozr dává za branku, Kotouč projíždí na pravý mantinel, tam je Tyrkauf, backendem posunul zase za branku na Niederreitera, toho tlačí na mantinel obránce Vakanainen, ale těží z toho Tyrkauf nakonec a Švýcaři dál drží útočné pásmo, Niederreiter na modrou, rána z voleje neprošla před branku, ale Sutr zase má Kotouč a velmi obratně se obtočil kolem Vakanainena, volný puk Bjerninen vyhazuje a tohle by mělo být a bude finské zakázané uvolnění. Za námi je přesně 27 minut a 1 sekunda. Finále mistrovství světa, poslední utkání turnaje. Zatím 0-0 mezi Švýcarskem a Finskem.
1: Švýcaři výrazně zvýšili pohyb. Možná jim k tomu pomohla ta přeslovka 5-3, ale opravdu teď přehrávají Finy. Ve druhé třetině určitě. V té první měli jasně navrch zase Finové a de facto zatlačili Švýcary v jejich obraném pásmu. Teď se karty úplně obrátily a čítáme pouze a jen švýcarské šance. Malgin a Bjerninen po zakázaném uvolnění na buly po levici brankáře Anunena, ještě rovnán na bodu provazování Bjerninen. Malgin ale vyhrává pro Egliho, ten posouvá zprava do Lovana Joziho, ten je na vrcholu levého kruhu, pálí na bližší tyč, ale nevyšel se ten Kotouč a pak neúplně ideální odraz.

0: od mantinelu a kotouč vyplul až pod merelovými bruslemi do útočného pásma, ale mají ho Švýcaři, jmenovitě Egli, který musí spěchat za branku před dotírajícím Barkovem, přihrál Angligetovi, který posouvá na Jozyho. Jozy, křížná přihrávka na Tyrkaufa, ale tu zastavil Helenius, dává na Granlunda, tady je Barkov na vrcholu pravého kruhu, dělá si prostor, je velmi silný v osobních soubojích, jednou rukou stačí přihrát, druhou drží třeba i dva protihráče. Má to o nahození, nebyl to Lehtonen, který nahazoval, ale kotouč velmi dobře viděl Genony a tak s ním už po zákrku švýcarského golmana může projet do útočného pásma Malgin. Zpětná přihrávka, rána, která jen těsně minula finskou branku, ještě přijde jedna, Kukanova, kotouč vypadl Sanunena, ale nikdo ze Švýcarů, aby dorážel, Meyer se musí obracet a spěchat za Heleniusem, ten už je na druhé straně, zaváží kotouč za švýcarskou branku, ještě je tady Mantipalu, ten názuje, kotouč má pro dorážku připravený Maninen, ale ten poskakoval po ledě, Puljujärvi dělá si prostor a nahrává na modrou čáru, ještě mu pomůže Rety a Puljujärvi zajíždí do rohu kluziště, hra se mění z jedné strany na druhou, teď je to bitva, bruslavský souboj o vodou celků, ke golu to ale zatím nevedlo a tak je stav finále stále bezbrankový 0-0.
1: Finové s pukem v útočném pásmu a Rety jde do levého rohu, backendem přihrává Maninenovi, ale ten o kotouč už přišel, i tak Puljujärvi ho má a znovu hledá Maninena, ten má na zádech přilepeného Rošeta, který to zvládla. Obral Finy o kotouča, vyváží ho, lobuje za obranu soupeře, kam spěchá Meyer, který jde do tvrdého souboje, porazil tam soupeřová obránce Saarijärviho, ale ve středním pásmu už jsou Finové, už v útočném, jenže bez puku, ten má Berny a u červené vpravo jede do pásma, posunul kotouč na Knaka, ten se dostává za branku toho bráního obránce Jokiharju a prohnal ho oběma rohy. Švýcarští fanoušci teď znovu ožívají a Riad toho může využít ve 30. minutě za stavu 0-0 stále. Finské vyhození o mantinel ke střednímu pásmu, Jäger nemůže do třetiny napadat a tak nakonec bude hrát Saarijärvi, posouvá kotouč po pravém hrazení do útočného pásma. Tam už je připravený Puistola v pravém rohu, bráněn, ale udržel kotouč a dává na modrou. Odtamtud přichází rána na zadní mantinel, odražená, bude se vylučovat. V brankovišti švýcarského týmu klečí Lundell.
0: Dostal hrazdu.
1: Hrazdu dostal. No, takže krosčeka 2 minuty.
0: Přesně tak. Hezky si to přeložil, Františku. Polovina zápasu.
2: Nejenom tlumočnické umění dvojice Kuna Kadeřábek můžete dál poslouchat třeba na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. My se budeme ale dál také věnovat tomu, co se děje v Paříži na tenisovém Roland Garros. Tam totiž hraje Jakub Menšík proti Andreji Rubljovovi o postup do čtvrtfinále mužského pavouka. Jak se zápas už ve třetím setu vyvíjí, sleduje David Prouza.
3: Jakub Menšík vede 2-0 na sety, ale troufnu si tvrdit, že není aktuálně lepším tenistou. Ztrácí v tom třetím 0-2, ale už v tom tiebreaku druhého setu, který nakonec skoro nepochopitelně Jakub Menšík zvládl, tak byl Rublev lepší, ale sám se připravil o ty příležitosti. Teď vede 2-0, na servisu je český tenista znovu, na začátku třetího setu o své podání přišel, a to celkem hladce. Teď prohrává 0-15 a přijde mi, že Rublev teď opravdu je na vrcholu svých schopností a absolutně nejvíc nebezpečný je v momentě, kdy Jakub Menšík zahraje takřka vítězný balón a z míst, ze kterých se nepřísluší hrát dobré údery, tak Rublev vymýšlí opravdu neuvěřitelné kousky. Teď to naštěstí neudělal Jakub Menšík po kombinaci servis a backendový úder po čáře, srovnává na 15-15, ale zase se musel do poslední chvíle strachovat o to, jestli tu výměnu získá. 15-15 Jakub Menšík podává, prohrává 0-2. Je tady break dole, nic to samozřejmě znamenat nemusí. Už několikrát Rublevovi servis dokázal sebrat, ale byl to ještě Rublev, který nebyl podle mě takto přesný a takhle dobře zainvestovaný do toho zápasu. Teď dobrý servis Jakuba Menšíka, ale zase platí to, co jsem říkal. V situaci, ve které Rublev je úplně pod tlakem, tak hraje skvěle, ale to teď platí také o Jakubu Menšíkovi, který možná trochu zase našel tu ztracenou jistotu, se kterou se opírá do svých vítězných balónů. Teď je to 30-15. Vůbec to nebyl jednoduchý úder tohle od Jakuba Menšíka, přesto dokázal tu krosovou ránu skrotit natolik, že z toho byl vítězný balón, ale zároveň ne velký aut. Jakub Menšík podává zleva na Rublova, teď za stavu 30-15, další velice utažený backendový úder, ale Rublev zůstává v těch výměnách déle a déle. Jakub Menšík teď přerušil tu výměnu, označuje místo, které podle něj bylo out od ruského soupeře. Teď Empireový sudí přijde, bude to zkoumat a ukáže kam. ukáže, že to pravděpodobně out opravdu byl, tak to samozřejmě Rublevovi nebude dělat radost, protože ten míč vypadal velice přesně na čáře, ale opravdu, je to přibližně centimetr a půl, Jakub Menšík měl dobré oko, kdyby to byl dobrý míč, tak by samozřejmě za přerušení té výměny pikal český tenista. Takhle se mu to povedlo, následně bod z podání a Jakub Menšík snižuje, ve druhém setu na 1-2, vede 2-0 na sety, ale ve třetí sadě ztrácí a servírovat po výměně stran půjde Andrej Rubljov.
2: O tom vás samozřejmě dál budeme informovat na Radiožurnálu Sport. Právě teď je 21 hodin a 30 minut, ale ještě než se bude vstupovat do zpravodajství Radiožurnálu, vydáme se zpátky na hokejové mistrovství světa. Finále sleduje duo Kuna a Kadeřábek.
1: Volujar vyvěl do pásma, vypálil, netrefil, 0-0 platí dál po 31 odehraných minutách. Ještě 35 sekund, finské přesilovky při vyloučení Riata. Hraje se ve švýcarském rohu, souboj 3-3, hodně hustý prostor. Puk už vypadl k levému mantinelu, kde je velmi šikovný Heinola, dával, chtěl dávat žabičkou za branku, nepovedlo se, ale na podruhé už to zvládne. Kotouč pro Maninena, ten dává zase pod sebe na půl stolu na levý mantinel, přihrávka na modrou, tam je Heinola, pálí hodně vysoko, rána stražená k rohu kluziště a také za švýcarskou branku, kde bude první, ale Hamena ho a vytlačil Kotouč až k modré čáře, tam dělá brzdu, poslední 3 sekundy z přesilovky. Pas před branku nevyšel, ještě Hamena ho může přihrát na modrou, ale vybírá si utyčky stojícího Maninena. Švýcaři v plném počtu přečkali oslabení a zase tak nebezpečné to od Finů nebylo. Teď by se hodilo Švýcarům přerušit nakonec, ale ten Kotouč má přeci jen Hischier, posouvá ho ke střídačce Finů. Ti hráli pěti, vystřídali v pořádku a Kotouč se dostává do středního pásma na finské hole. Odehráno 32 minut, stav 0-0 ve finále.
0: Hamenal se snaží proskočit do útočného pásma v souboji. S Berčím sice padá, ale pískat by se nemělo a tak může v klidu dát Moser, který je u pravého kruhu, dává rychle před sebe na Niederreitera. Ten už je v pravém útočném rohu tísněn na mantinel. Je dvěma obránci, ale přijel mu na pomoci ještě Suter, který se tam snaží vydolovat. Kotouč, který je pod bruslemi Vakanainena. A teď ještě vstup pro Radiožurnál do zpráv. 33 minut za námi a stále čekáme na první branku ve finále 89. mistrovství světa. Teď super v obrovské příležitosti, ale také nedává. A tak platí Švýcarsko-Finsko 0-0. Studichu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Roman Josi zavezl Kotouč do útočného pásma, pak o něj ale přišel a i útočníci musí místo něj dozadu, zvládli to tak Švýcaři. Josi nahazuje za branku soupeře, tam jde Finn Barkov, který si dělal prostor a využili toho, že Helenius mu přišel pomoci. Helenius dává na modrou, kde ale Švýcar Kukana zastavil na Kotouč na chvíli, jenže Granlund o něj pak zase z finské strany přišel, série nepřesností a puk vypadl kam ze střídačce. Čas na úpravu ledové plochy ve 34. minutě zápasu Švýcarsko-Finsko nerozhodl. 0-0. Čas nejen na úklidovou četu, ale také na maskota Kůliho a na nějakou zábavu fanoušků, kteří zase...
2: A také je tu čas, abychom vás informovali na Radiožurnálu Sport i o jiných sportech.
4: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Jenom připomenu, že hokejové mistrovství světa, finálový zápas můžete poslouchat na našich webových stránkách nebo na stránkách irozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas. Plážový volejbalista Ondřej Peruš a Jiří Sedlák získali stříbrné medaile na ostravském turnaji pro tour kategorie Elite. Ve finále podlehli favorizovaným Švédům Omanovi a Helvigovi 0-2 na sety. Perušič svoje čtvrté stříbro z Ostravy vybojoval, přestože už loni ukončil svoji vrcholovou kariéru, ale se Sedlákem došli do finále z kvalifikace. Konec konců pokračuje sám Perušič.
5: To tak vypadá, že asi do toho finále přece jen nosím smůlu, ale tohle stříbro je něco naprosto neočekávaného. Nejenom pro mě a pro Jirku, ale myslím si, že i pro většinu fanoušků. Samozřejmě se vracím zpátky do zaměstnání. Budu se potom po nějakém odpočinku zaslouženém připravovat na další turnaj ve Švýcarsku, který odehrajou po boku Matyáše Javoronoka.
2: No a ještě atletika. Tomas Järvinen předvedl v Getsisu nejlepší český desetiboj od roku 2007. Předvedl výkon 8400 rovných bodů. To stačilo na sedmé místo. Také získal limit pro mistrovství Evropy. Musíme dodat, že vyhrál Švýcar Ehammer. Zradil se ale Tomas Järvinen také na čtvrté místo národních historických tabulek. Před ním zůstávají v tom bodovém výkonu jenom olympijský vítěz Athén z roku 2004 Roman Šebrle. trojnásobný mistr světa Tomáš Dvořák a olympijský šampion z Barcelony z roku 1992 Robert Změlík. Toho Jervinen už v něčem překonal, totiž o český rekord do 23 let.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: No a na naší nejposlouchanější digitální stanici, která se věnuje výhradně sportu, pro vás sledujeme také tenisový Roland Garros, konkrétně výkon Jakuba Menšíka v osmifinále. Sleduje ho David Prouza.
3: Jakub Menšík byl teď relativně blízko k tomu, aby mohl zabojovat o prolomení servisu Rusa Rubljova, nicméně neuspěl a tak je to 3-1 pro ruského tenistu. 2-0 na sety pro Jakuba Menšíka, to stále platí, ale stále platí taky to, že Rubljov je teď určitě lepším hráčem, možná nejlepším za celou dobu zápasu a platí rozhodně to, že tohle utkání není hotové a že Jakub Menšík se pořádně nadře, bude-li chtít to dotáhnout ve třech setech k postupu do čtvrtfinále Roland Garros. Skvělý servis Menšíka a zase platí to, co jsem říkal už několikrát. Rubljov v těch nejtěžších okamžicích vytahuje nejlepší údery, to je samozřejmě devíza velkých hráčů a teď vede 15-0 při podání českého tenisty a tak nějak mám dojem, že ten třetí set asi Jakubu Menšíkovi uteče. Rád bych se mýlil, ale v tuhle chvíli ta řeč těla jednoznačně hovoří spíš pro Rusa Rubljova, který vede 3-1. Jakub Menšík si teď ale pomáhá skvělým prvním servisem. To je věc, která se trochu vytratila, řekl bych ve třetí sadě a i proto Jakub Menšík o to jedno své servisové ten servisový gem jako takový přišel a ztrácí 1-3. Teď tedy za stavu 15-15 bude podávat zase z pravé strany na Rusa Rubljova, ale pokud to není naprosto excelentní servis, tak se tam vždy ruský tenista dokáže procpat a vrátit do té výměny. Teď si nepomohl returnem, protože Menšík přesně předvedl to, o čem jsem mluvil, naprosto světově umístěný první servis a tak je to 30-15 pro českého tenistu, který působí, že je úplně v klidu, nepanikaří, byť ztrácí teď 1-3 ve třetí sadě, ale samozřejmě také vede 2-0 na sety nad Rusem Rubljovem. Další velká rána, Menšík to ale nestihl k síti, takže hraje po dopadu. Naštěstí pro něj to vyšlo. Počkal si na backendový krosový úder, po kterém následně Rubljov už byl krátký na nějakou reakci a poslal ten balon podél sloupku, takže zcela mimo. A je to 40-15 pro českého tenistu, který zatím po každé Rubljova porazil v vzájemných zápasech. Je to 2-0. Každopádně teď je to taky 2-0 na sety, ale nestačí to. Hraje se na tři vítězné. Teď už to neplatí, respektive neplatí stav 1-3 z pohledu Menšíka. Je to 2-3 sníženo. Český tenista si půjde sednout, ale po přestávce půjde zase podávat Rubljov za stavu 3-2.
2: Ještě pro vás máme také aktuální informace z basketbalu, protože Tomáš Satoranský, český rozehrávač, se vrátil do výkonu po 5-týdenní absenci. V posledním kole základní části španělské basketbalové ligy hrál za katalánskou Barcelonu, jenomže jeho týmu se zápas proti Valencii vůbec nepodařil. Katalánský celek podlehl druhému týmu tabulky 77-102. V tabulce tím pádem Barcelona obsadila 5. místo. No a ve čtvrtfinále tím pádem čeká Barcelonu Murcia, s ní oba zápasy v tomhle ročníku tenhle klub prohrál, to byť těsně, přesto se počítá. Pojďme se vydat zpátky na mistrovství světa v hokeji, to se hraje v Curychu, finále hrají Švýcarsko a Finsko a sledují to František Kuna a Petr Kadeřábek.
6: 4 minuty 58 sekund ještě zbývá odehrát z druhé třetiny. 0-0, to jsou dvě hlavní číslovky, které svítí na obří kostce nad ledovou plochou. No a ještě je tam také číslo 10, to je počet švýcarských střel, a 16, to je zase finská produktivita. Vazování po pravici brankáře Anunena, Hischier a proti němu Björninen. Hischier vyhrává buly, která doputovala, nebo kotouč až projeglila. Jozy pálí od modré čáry. Prudká rána, která pleskla, ale výrazně za zaclou malastím mantinelem vzadu, jenže kotouči berou Finové. Björninen ale nepřesně přihrál, tak může ještě Hischier poslat za branku do souboje s Vakanajninem Mejera, no a pak se Finové nedopustí zakázané uvolnění, rozhodčí zrušili své původní rozhodnutí a tak se pokračuje. Mejer si najel na přihrávku od Hischiera, zajíždí za branku, vyjíždí přední, snažil se na přední tyči ještě překvapit a dorážka, do které se tam dostal v obrovské příležitosti Sutr, ten kotouč vypadl z předbrankového prostoru z chumlu u pravé finské tyče doleva a tam najížděl nikým neatakovaný, nekrytý Sutr, ale Pius Sutr minul teď možná nejvyloženější šanci, můžeme to tak nazvat, Františku, teď v 36. minutě za stavu 0-0.
1: Byl na pravém kruhu a před sebou měl, no tak ze 40% odkrytou branku, kotouč měl trochu pod nohama, ale vypálil mimo branku na druhou stranu Anunenovi. Musíme vyseknout poklonu, že se stihl přesunout a zorientovat v té vřavě hráčů před jeho brankou. Teď Švýcaři mají k dispozici buly v útočném pásmu na levo, stav 0-0 ve finále mistrovství světa platí dál. 4 minuty a 12 sekund před koncem druhé třetiny. Sutr na buly, jeho sok upadl a Berči se snaží získat kotouč, ten padá také a není sám, nakonec ve středním pásmu musí hrát domácí a Berni posunívá kotouč za finskou branku, kde je ale první Fin Manninen. Berči jde do souboje také, poslední čtyřminutovka začala v rámci druhé třetiny. Série soubojů, teď se na to nekouká ideálně, ale puk už vypadl a tak ve středním pásmu může dopředu zabrat Helenius, přišel o kotouč a Švýcar Berči ho má mezi vlastními kruhy. Už na obrané modré, teď na červené, bere to do útočného pásma a projíždí až na levý kruh, tam brzdí a dělá velkou otočku, nakonec nahození, Anunen má puk ve výstroji. Švýcaři tam šli ve dvou, možná ve třech, ale Anunen nepřipustil dorážku, 3,5 minuty před druhou pauzou, stále platí 0-0 stav.
6: Hazovat se bude v útočném pásmu Švýcarů. Ti přidávají další dvě střely. Anunen tedy se rozhodně více zapotí ve druhé části než té první, ale stále to prostě není ze švýcarské strany ono. Když to opravdu sečteme, tak jsou to takřka 3 hodiny, co odehráli Švýcaři za poslední 3 roky ve finále a ještě nedali gól. Nedali gol 2024, 2025, tam i včetně prodloužení. No a teď už se blíží 2026, konec druhé třetiny a stále Švýcaři neskórovali ve finále mistrovství světa. Takhle, možná to vypovídá i o tom, proč ještě nemají zlato.
1: Produktivita je samozřejmě jasným důkazem tohoto a nakonec se teď ukázalo, že třeba Pius Sutter také nedokázal velkou šanci využít. Ale těch střeleckých pokusů ve druhé třetině vlastně v celku nebylo mnoho. Teď to může změnit Tyrkov u červené, který nahazuje, jenomže ten puk byl hodně vysoký, ještě se po něm Lehtonen natahoval a možná skončil někde v rohu, kde je připravená ta parta uklízečů ledu za vysokým plexisklem. Každopádně Čárový dojede do boxu trestoměřičů pro kotouč nový s logem šampionátu a 3 minuty a 7 sekund před koncem druhé třetiny se bude vazovat v útočném pásmu Švýcarů na pravé straně. Denis Malgin, skloněný a připravený na buly v útočné třetině. Finská střelecká převaha zůstává, ale už není tak výrazná jako po první třetině. Centři připraveni Rety versus Malgin.
2: My se pomalu také přesuneme zpátky do Paříže, kde se hraje osmifinále mužského pavouka. Roland Garros, hraje tam Jakub Menšík proti Rusovi Rubljovovi a sleduje to přímo ve francouzské metropoli David Prouza.
3: Velmi vyrovnané utkání, ve kterém Jakub Menšík vede 2-0 na sety, ale ztrácí 3-4 v tom třetím a na podání se chystá Rus Rubljov, který je v této disciplíně, v této činnosti minimálně ve třetím setu zatím velice solidní a nedal Menšíkovi víceméně žádnou šanci. Jednou český tenista vedl 30-15, jinak je to po každé celkem jednostranná záležitost. Pryč jsou doby, kdy Jakub Menšík skoro v každém z gemu na příjmu vedl 30-0, teď pod tlakem chybuje z backendu na returnu a je to 15-0 zase pro Rus Rubljova, který si nenápadně ale kráčí pro třetí set, pakliže bude konstantně podávat tímto způsobem, tak to bude mít Jakub Menšík velmi, velmi těžké s tím nějakým způsobem ještě otočit. Celý ten třetí set ztrácí 3-4, servíruje Rubljov, vede 15-0, neúspěšný nadhoz, po druhé už nadhoz dobrý, servis horší, takže druhé podání z této rovnice vychází a Andrej Rubljov bude podávat zleva, tedy přes druhý servis. Jakub Menšík připraven zatlačit z backendu, ale trefuje síť. Tyhle věci mu vycházely. V prvním setu na začátku druhého velmi rychle posílal balon zpátky pod nohy ruskému soupeři. Ten často reagoval pozdě a třeba vznikaly situace, ze kterých Jakub Menšík mohl už zabíjet. Teď to nejde. Jakub Menšík se netrefuje ideálně do svých úderů a řekl bych, že stále platí to, co jsem už řekl několikrát, že je prostě teď trochu horším tenistou v tomhle zápase, ve kterém sice vede 2-0 na sety, ale to se prostě někdy může stát. Rubljov teď vede 4-3, dlouhá výměna od základní čáry, kterou Jakub Menšík zakončuje dalším úderem do sítě. A za malou chvíli to může být 5-3 pro Rusa Rubljova, který je teď prostě přesnější a minimálně nedělá skoro žádné chyby a v momentě, kdy může, tak jeho útoky jsou o poznání efektivnější než útoky Jakuba Menšíka. 4-3, 40-0, servis Rublova na střed hřiště, dotéčka, ESO a stav 5-3 už je realitou. Andrej Rublev je jeden game od toho, aby snížil v tomhle osmifinále Roland Garros na 1-2 na sety. Teď ale Jakub Menšík.
2: Vy o tom rozhodně uslyšíte na Radiožurnálu Sport, ale my se vydáváme na hokejové mistrovství světa. Švýcarsko hraje proti Finsku na gol. Stále ještě čekáme, a to i na konci druhé třetiny, kterou sledují František Kuna a Petr Kadeřábek.
0: Minuta 13 před koncem, Meyer je před brankou za stavu 0-0, dává Reichera, ten nedokázal dorazit, ještě Niederreiter tam přijížděl, ale ten puk skončil v rohu kluziště, ale Finové jej nevyhodili. A tak pokračuje tlak Švýcarů, který ještě umočňuje Moser, přidává na modrou čáru Rána, která míří do předbrankového prostoru, ale tu zasáhl Heinola, bolestivě teď odježdí, drží se za ruku a no, chtěl odjet na hráčskou lavici, ale ve druhé třetině to má daleko a tak teď určitě veme zavděk tím, že se podařilo jeho spoluhráčům dostat kotouč daleko, daleko od finské branky a odjede střídat. Švýcaři teď hodně přitlačili na pilu a snaží se zdolat finskou branku. Poslední půl minutka druhé třetiny nahození před branku také nemění skóre a je to 0-0.
1: Nepřesná přihrávka Finů středním pásmem je šance na protiútok, ale nakonec Heinola za finskou brankou má poměrně dost času. A když se podívá na čas, tak uvidí 13 sekund do konce třetiny, což v tom závěru druhé 20-minutovky Finové asi budou brát, protože byli pod tlakem ještě ve středním pásmu nahození ke švýcarským bekům a nakonec Egli zajíždí za branku, brzdí a zní klakson. Ale v Curychu, který ukončuje druhou třetinu, ani v ní jsme branku neviděli. A tak Švýcaři i při své třetí účasti ve finále čekají na vstřelený gól k tomu po 40 minutách finálového zápasu Švýcarsko-Finsko. Je skóre nerozhodné 0-0.
4: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
2: Ano, ze všech úhlů teď rozebereme už 40 minut finálového zápasu hokejového mistrovství světa Švýcarsko proti Finsku s naším hokejovým expertem, mistrem světa, olympijským šampionem Martinem Procházkou. Dobrý den.
7: Hezký večer.
2: Co říkáš na tu druhou 20-minutovku? U té první jsme se shodli na tom, že Finsko je o poznání aktivnější než domácí tým. Co říkáš na těch druhých 20 minut?
7: Tak přece jenom Švýcaři si myslím, že teďka v té druhé třetině přidali, byli mnohem lepším týmem, pohyblivějším, vytvořili si možná více střeleckých možností, ono i poměr střel, vlastně 8-2, což mi překvapuje, že jenom Finové dvakrát vystřelili na branku, což si nejsem úplně jistý tou statistikou. Každopádně se Švýcaři nepomohli tou přesilovkou na začátku třetiny, kdy měli přesilovku 5-3, tam se jim nepovedlo vůbec nic vytvořit, ani jednu střeleckou pozici. To 5-3 moc tomu nerozumím.
2: No, je to opravdu zatím hodně, hodně opatrné, ale neznamená to, že by šancí nebylo dost, přeci jenom pár jsme jich už viděli i ve druhé třetině a ty jsi zmínil tu úvodní přesilovku Švýcarů 5-3, to snad v moderním hokeji ani nejde, aby zůstalo nepotrestané nevyužít takovouhle příležitost, co říkáš?
7: No, je to tak, no, minimálně počet střel, tam oni Švýcaři stále nějakou hledali nějakou dobrou pozici na střelu, přišlo mi, že se moc měnili na těch pozicích, stále to akorát drželi kotouč, ale vlastně nehráli si na tak, aby vystřelili, což si myslím, že právě to byla ta chyba. Naopak, pokud by tam byl větší nějaký poměr střel, tak byla šance třeba k odraženému kotouči nebo k nějakému dorážce nebo k tečovanému kotouči. Nebylo tam vůbec nic, jediná střela nevyšla z její strany.
2: Když si teď odsledoval už 40 minut finálového zápasu na mistrovství světa, myslíš, že těch následujících 20 rozhodne anebo se dnes bude prodlužovat?
7: No, zatím to vypadá tak, že ani na jedné straně zatím to není k tomu, že by ta branka padla. No, prostě nejsou tam žádné velké možnosti. Ani jeden tým nechce udělat nějakou chybu, nechce pustit soupeř do nějakého přičíslení. Je to opravdu velmi vyrovnané. Možná, že rozhodne nějaký tečovaný kotouč, možná nějaká odražená branka, no, nevím, těžko říct. Opravdu to je velmi vyrovnané, jak už říkali jak František Kuna, tak Petr Kadeřábek. Švýcaři už vlastně třetí finále nedali branku, což z jejich strany. Rakušany, který vlastně celé mistrovství světa, když to řeknu, celou skupinu vyhráli naprosto jednoznačně, nejvíc gólů dali, tak teď se trápí ve finále, je vidět, že na nich je obrovský tlak, že to není úplně ono toho z jejich strany to utkání.
2: No, jak se bude vyvíjet, to uslyšíme zase za nějakých 15 minut, až začne třetí třetina, a to v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, případně na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, a samozřejmě to dál budeme rozebírat i s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Martine, těšme se na třetí třetinu, zatím díky.
7: Ano, děkuju, zatím slyšel.
2: No, já musíme připomenout, že hokejisté Norska ti už mají za sebou dnešní utkání, hráli souboj o třetí místo proti Kanadě a mají také za sebou naprosto fenomenální a historický úspěch, protože získali první medaili, když Kanadu porazili 3-2 v prodloužení. Je pravda, že nad zámořským týmem Norové ještě minutu a půl před koncem základní hrací doby vedli 2-0, Kanada potom ve hře bez brankáře dokázala srovnat na 2-2, ale hned v úvodu prodloužení rozhodl Sten, tedy hokejista, který rozhodně by si asi nejspíš zasloužil za svůj výkon na světovém šampionátu doma v Norsku sochu. Pojďme se ale teď zase věnovat tomu, co se děje na tenisovém Roland Garros. Jakub Menšík bojuje v osmifinále proti Rubljovovi, sleduje to David Prouza.
3: 2-0 na sety pro Jakuba Menšíka a teď ovšem Rubljov servíruje za stavu 5-4, tak doufejme, že to není poslední gem tohoto setu, byť to nezačíná dobře pro českého tenistu. Ten byl vyhnán servisem Rubljova zcela mimo kurt a následně se jenom podíval, jak další úder od ruského soka prolétá okolo něj. Tam už Jakub Menšík nebyl, dostal to krásně do protipohybu. 15-0 vede Rus Rubljov a také 5-4. Menšík teď pěkně returnuje k základní čáře, tady by se mohl dostat do výměny, ale pak chybuje z backhandu. A tenhle set je pryč, podle mě. Upřímně nevím, co by teď Jakub Menšík mohl udělat. Není v tom ideálním rozpoložení, nemá ideální rytmus, tempo. Rubljov naopak ano, 5-4, 30-0. To by musel teďka ruský tenista udělat 4 chyby za sebou a to se asi nestane. Bod z podání 40-0, 3 setboly. Rus Rubljov je kousíček od toho, aby i on získal v osmifinále Roland Garros mužského singla první set. První dva ztratil, 3-6 a 6-7, teď ale vede 5-4 a 40-0. Servis je dlouhý, ten první tedy z levé strany, takže Rus Rubljov bude za malou chvíli podávat znovu přes druhé podání. Jakub Menšík u základní čáry připraven, zkusí to rychle, nemusí zkoušet nic, protože Rubljov dává dvojchybu, takže sníženo na 15-40. Dá se samozřejmě i na vlastním servisu ztratit náskok 40-0 a poměrně snadno. Děje se to v podstatě na každém Grand Slamu, spíše v každém kole Grand Slamové turnaje. Teď ale Rubljov dělá všechno pro to, aby se to nestalo. Jakub Menšík teď tlačí forehandem inside out vítězný balon 30-40, tak minimálně trochu drama. Rubljov si to bude muset takzvaně uhrát z vlastní iniciativy. Dva setboly měl, nevyužil je. Jednou udělal chybu, jednou Jakub Menšík zahrál parádní kombinaci agresivity a přesnosti. Takže 30-40 z pohledu českého tenisty, ale třetí setbol pro Rusa Rubljova, který zleva servíruje na Jakuba Menšíka. Menšík returnuje k základní čáře, sice nečistě trefený úder, ale zůstává ve výměně, to je podstatné. Jakub Menšík teď z forehandu křížem tlačí Rubljova, ten ale dokáže adekvátně reagovat. Výměna od základní čáry, Menšík teď opatrnější a za to zaplatí. Tohle Rubljov udělal skvěle, Menšík to sice ještě vyhrábil, ale ten balon bude out. Teď jste to slyšeli i od čárového rozhodčího, míč se snášel z velké výšky. Jakub Menšík doplatil na svoji opatrnost, možná na přehnanou bázlivost v této výměně. Andrej Rubljov získává třetí set 6-4, Jakub Menšík stále vede 2-1, ale tenhle zápas se komplikuje a postup do osmifinále, do čtvrtfinále Roland Garros pro Jakuba Menšíka se komplikuje rovněž.
4: Radiožurnál Sport.

Jakub Menšík stále vede v osmifinále tenisového Roland Garros nad Rusem Rubljovem 2-1 na sety. Další sada se rozehraje. Co nevidět na radiožurnálu Sport, o tom uslyšíte stejně, jako až se rozehraje třetí třetina finále mistrovství světa v hokeji mezi Švýcarskem a Finskem. Tam je zatím stav bezbrankový. No a co se týče atletiky, jedna novinka, oštěpař Jakub Vadlejch na mítingu Diamantové ligy v Rabatu neuspěl. Mistr Evropy skončil sedmý výkonem 77 metrů a 75 centimetrů.

0: rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy má Martin Bender.
2: Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. Při silných bouřkách se dnes pravděpodobně vyskytlo na jihu Čech malé tornádo. Hraje se finále hokejového mistrovství světa, Švýcaři vyzvali Finy a zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, teploty do 22 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Považuje tím svůj střet zájmu za řešený nad rámec českých i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dále dotace holdingu Agrofert vyplácí. Pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
3: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
2: Státní zemědělský intervenční fond už dříve uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Při dnešních bouřkách se na jihu Čech u Netolic pravděpodobně objevilo malé tornádo. Radiožurnálu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové už o jeho možném výskytu informovali i na svém Facebooku a hledají svědky a informace o možných škodách. Podle Adamovského jsou v Česku malá tornáda běžná a jev se dá rozpoznat podle specifických škod.
4: Vyznačuje se hlavně tím pohybem a tím, jakým způsobem produkuje ty škody. I na základě toho se pak odlišuje v tom terénu, protože ten charakter vlastně té rotace je tam znatelný na těch škodách. To je hlavní rozdíl mezi nějakými jinými bouřkovými jevy, které působí vlastně v jednom směru.
2: Jestli šlo skutečně o tornádo, budou meteorologové zkoumat v následujících dnech. 5 pacientů se zotavilo ze vzácného typu eboli, řekl to šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle něj byl z léčení už v pátek propuštěný jeden pacient, další 4 budou během dneška. Proti nové variantě eboli, nazvané Bundibugyo, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Organizace podle posledních údajů eviduje v Demokratické republice Kongo přes 900 podezření na krvácivou horečku a více než 220 podezřelých úmrtí. Studenti z Olomoucké univerzity dnes ráno vyrazili na stovky kilometrů dlouhý protestní pochod do Prahy. Vysokoškoláci nejsou spokojeni s vládní kulturní politikou. Během 15 dnů chtějí ujít přes 330 kilometrů a po trase navštívit regionální kulturní centra, kde uspořádají debaty a happeningy. Ministerstvo kritiku odmítá.
5: Pro organizátora Matyáše Erbana je varující situace na Slovensku.
6: Tam velmi ustavičně protestovali, žádný úplně výsledek to nepřineslo. Ty škrty v kulturním rozpočtu mohou nejhůře dopadnout právě na regionální kulturní centra.
5: Ministr kultury Otto Klempíř ze strany Motoristé sobě vnímá tuto studentskou aktivitu jako legitimní projev zájmu o stav české kultury.
7: Jsou to takový hesla, stojíme za kulturou, nezávislost médií, ale zatím je to hesly, já nevidím to naplnění, protože my taky chceme nezávislost médií. My taky chceme mít silnou kulturu. Silná kultura je to vizitka vlády.
5: Podle vyjádření tiskového oddělení Ministerstva kultury dostupná data neukazují na výrazné snižování podpory živého umění. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
2: Sport. Tenista Jakub Menčík může postoupit do čtvrtfinále Roland Garros a může si tak posunout své kariérní maximum na Grand Slamech. V Paříži vyzval Rusa Rubljová a utkání pro Radiožurnál Sport komentuje David Prouza.
8: Ten postup se Menšíkovi ale začíná podle mě trochu vzdalovat. Sice stále vede, je 2-1 na sety, ale v tom čtvrtém prohrává 0-1, přišlo své podání, teď servíruje Rubljov a vede 15-0. Z Paříže David Prouze, Radiožurnál.
2: Hokejisté Norska získali svůj historicky první bronz z mistrovství světa, a to po vítězství 3-2 v prodloužení nad Kanadou. Finálový zápas se Švýcarsko-Finsko vidí Petr Kadeřábek.
9: 42. minuta se hraje, stále na gól, ve finále čekáme. Švýcarsko hraje s Finskem zatím bez branek. 0-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D6 za Rakovníkem a překážka na D1 za Lipníkem. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů vyšetřují nehodu za Rakovníkem. U odpočívky Kolešov na 60. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Na pravý pruh je uzavřený a projíždí se pomaleji. Na D1 z Přerova do Ostravy zvyšte pozornost za Lipníkem nad Večvou. Na kilometru 299 stojí porouchané osobní auto. Na místě už je policie, pohybují se tam lidé a vybočuje se. Na D35 opatrně kolem Olomouce ve směru na Ostravu. Mezi sjezdy na Nemilany a Přerov na kilometru 274 stojí nákladní auto s defektem na pneumatice. A na silnici 15 z Litoměřic do České Lípy se vyhněte překážkám mezi Liběšicemi a Úštěkem. V Zimoři je popadané dopravní značení, i tam se vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude ještě zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, které budou ale odpoledne ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
11: Další set, osmifinále Roland Garros mezi Menšíkem a Rublovem už se rozehrál, rozehrála se i třetí třetina finále mistrovství světa v hokeji. Obě tyhle akce uslyšíte na Radiožurnálu Sport živě. Co se týče hokeje, tak tam můžete poslouchat nerušeně třeba na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. My se teď vydáváme do Paříže právě za Jakubem Menšíkem a Davidem Prouzou.
8: Jakub Menšík vede 2-1 na sety a teď má možná jednu z posledních šancí, jak se do tohoto zápasu vrátit, byť to zní zvláštně, a zvládá to, proměňuje breakovou příležitost, srovnává na 1-1, teď to vysvětlím, Menšík prohrál set 4-6, ten třetí, v tom čtvrtém okamžitě přišel o své podání, prohrával 30-0 při servisu Rubljova, pak ale získal 4 fiftiny za sebou. Přiznávám se, že mi přijde Jakub Menšík už trochu unavenější, že přeci jenom se projevuje ta zápasová nabitost a to, ta délka jeho duelu. Zejména ten téměř pětihodinový boj s Navonem. Nicméně teď dokonce, nebo možná poprvé, pomáhá Rublev trochu zase těmi svými emocemi a hlavně chybami. On teď v podstatě set a půl vůbec nechyboval. Nedal Menšíkovi žádné body zadarmo. Teď tedy srovnáno na 1-1 a jakoby bychom měli zase nový zápas. Menšík se teď hodně nahecoval a jakoby trochu i ožil v té mezihře. Teď zahrál skvělý forehand ven z kurtu, takže si pomohl k vedení 15-0. 1-1 ve čtvrtém setu. Pořád vede 2-1 na sety. Ono to pořád na té výsledkové tabuli vypadá velmi dobře, ale průběh toho, jak vypadal set, konec setu druhého a hlavně celý třetí, napovídal tomu, že Menšík už možná nemá tolik energie a naopak Rubljov je schopen v těch výměnách vydržet, ba co víc, zatlačit Menšíka v klíčových momentech. Jakub Menšík teď zase strašlivým způsobem přiriskoval druhý servis a už se mu to po šesté nevyplatilo, šestá dvojchyba. To je docela hodně, Jakub Menšík nevyrábí tyhle chyby často v takovém množství, ale je samozřejmě jasné, že teď je to trochu jiný zápas. Zápas, který Jakub Menšík nehraje tak často ve své kariéře, je to osmifinále Grand Slamu, tam se dostal po druhé v tomto roce a také po druhé za dobu, co on se pohybuje na okruhu ATP. Teď bojuje o to, aby se dostal ještě dál, do nejlepší osmičky, do čtvrtfinále. Ale potřebuje k tomu ještě jeden set a je to ještě hodně dlouhá cesta pro Jakuba Menšíka, který hraje s Rusem Rubljovem, který když chce, tak prostě kazit nebude. A je to hrozně nepříjemné pro českého tenistu, který se dostal zase do tlaku, respektive pod tlak a pod seknutým forehandem hraje do sítě, ztrácí 15-30. Bylo by extrémně nešťastné, kdyby po tom, co prolomil servis Rubljova, Jakub Menšík po opravdu dlouhé době, tak aby teď zase sám hned přišel o vlastní podání. 15-30 z pohledu českého tenisty, který se snaží snaží, co může, probojovat se do čtvrtfinále Roland Garros, ale stále mi přijde, že Rublov je na tom se silami o trochu lépe, že je trochu rychlejší, trochu čerstvější, hraje trochu rychleji po dopadu a hlavně Jakubovi Menšíkovi prostě nechodí první podání. Nechodí mu už v podstatě celý set, dá se říci, a na začátku toho čtvrtého by to mohlo být docela klíčová věc. Jakub Menšík pod tlakem přes druhé podání, Rublov to teď ale trochu omezil, to tlačení, a naopak dává možnost teď českému tenistovi dostat se zpátky do výměny, který hraje z forehandu několikrát tvrdě, ale to umí Rublov taky. A Rublov teď k základní čáře, vypadalo to jako out, místo toho hraje out Jakub Menšík a jsou tady další breakbully. Bohužel, český tenista se vrátil do čtvrtého setu, ztratil servis, okamžitě získal zpátky breakem, srovnal na 1-1, teď je to ale zase Rublov, který může odskočit. Ruský tenista, nasazená jedenáctka, vede 40-15 na začátku čtvrté sady a tohle utkání rozhodně ještě nemusí končit. Hraje se 2 hodiny 40 minut, dost možná nás čeká pětisetová bitva s ohledem na to, jak se zatím vyvíjí ty výměny mezi Jakubem Menšíkem a Rusem Rublevem. Ten teď returnuje velmi těžký servis Jakuba Menšíka. Český tenista se napřehoval k tomu, že by možná hodil raketou, pak si to rozmyslel. Rublev ledově klidný, kráčí k svojí lavičce a zase si vzal ten break zpátky. Po výměně stran půjde podávat a může odskočit do vedení 3-1 ve čtvrtém setu. Jakub Menšík na sety vede stále 2-1.
11: Děkujeme za Davidem Prouzou. Do Paříže se vydáme, co nevidět, ale teď zkontrolujeme, jak se vyvíjí finále mistrovství světa v hokeji. Tam hrají proti sobě domácí Švýcaři a Finové. Už ve třetí třetině jsou u toho stále František Kuno a Petr Kadeřábek.
9: Stále platí, že je to 0-0, ale teď v oslabení útočí Švýcaři Jäger. Tomu trošku utekl kotouč. Předtím de facto Finové po sobě házeli pukem přesilovce a to nemohl zachytit Hamenao na modré čáře. Teď už se ale Finové dostávají ke kotouči, Pristolo dává pod sebe na Puljujärviho. Puljujärvi přejíždí středem, kluziště dává Maninenovi. Ten už je vlevo v útočném pásmu, míří do rohu. Tam jej tlačí Super Berči. Na druhé straně přistoupil hodně rychle k Pristolovi a sklidil za to potles, protože dostal kotouč mimo obrané pásmo. Antenao dává puk zleva doprava, tam mohl Pristola pálit z první, ale velmi rychle u něj byl Malgina, sebral mu tuhle tu dobrou střeleckou příležitost. Sice 10 sekund a budou hrát Švýcaři v oslabení Tyrkov za brankou Finů a snaží se napadat finskou rozehrávku. Ani v téhle přesilovce první gol v finále neuvidíme. Skončila 46. minuta. Stav Švýcarsko-Finsko stále 0-0.
12: Švýcaři byli velmi aktivní při tom oslabení. Teď finský break, ale rána Manalanena nebyla přesná. Hrají Švýcaři. Kotouč mají za brankou a Kukan může situaci uklidnit. Jozy si hledá prostor a nachází ho na střídačce, výměna sil, teď Kukan vyjíždí středem, dává na Mejera, ten nastavil čepel hole a protečoval, napadá rozehrávku Niederreiter, ale Finové to zvládli a Jokiharju posílá kotouč do středního pásma. Další drobná nepřesnost a u červené už jsou Švýcaři, Niederreiter vpravo, ani on nepřihrál přesně, další kotouč zase na Mejerovi brusle. Ten dloubl puk za finskou obranu, kde je první Máta a posílá k hrazení na Bjarninena, ten se snaží rozehrát a bude možná hledat ještě parťáka za bránou, kde je volný kotouč a ten si bere obránce Vakanainen, posílá ho ke střednímu pásmu. Teď je to takové opatrné, nikdo nechce z hurta zaútočit, ale zase často týmy odevzdávají soupeři kotouč, stejně jako teď Švýcaři Finům. A je tu zakázané uvolnění, vazovat se tak bude před švédským golmanem Genonym. To vše na konci 48. minuty zápasu, stav 0-0. Čeká nás také zpravodajský vstup na malou chvíli.
9: 12 minut 58 sekund nás dělí od prodloužení finále. Zatím jsme totiž v uplynulém čase gol neviděli a Švýcaři hrají s Finy zatím 0-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
11: A toho my využijeme a vydáme se také zpátky do Paříže na tenisové Roland Garros, abychom zjistili, jak se vyvíjí zápas Jakuba Menšíka proti Rusovi Rublevovi. Vracíme se zpátky za Davidem Prouzou.
12: Andrej Rubljov teď podržel svůj servis na začátku čtvrté sady, nebo už ne úplně na začátku, vede 3-1, servírovat za malou chvíli půjde Jakub Menčík, ten vede 2-1 na sety, ale ten postup si troufám tvrdit, se mu mírně začíná vzdalovat, protože prostě průběh těch posledních gemů jasně favorizuje Andreje Rubljova, který má více sil, který nechybuje zdaleka tolik jako český tenista, který hrál možná na hraně svých možností na začátku tohoto zápasu, trochu mu možná i pomáhal Rubljov tím, že nebyl tak přesný, že dělal dost nevinucených chyb. Teď na začátku servisového gemu Jakuba Menčíka je Čech pod velkým tlakem, drží se v té výměně, ale teď zase nenačasoval ten pohyb dobře, netrefil balon čistě. Je to další 15 ve prospěch Rubljova, který vede 3-1 a 15-0 a upřímně opravdu nevím, kudy Jakub Menčík by se měl vydat, aby teď tenhle set ještě zvládl, a ruku na srdce, ani ten pátý set nevypadá úplně, že by Jakub Menčík teď v tomhle rozpoložení zvládnout měl či mohl. 1-3, 0-15, Menčík podává zleva na Rubljova, je to dobrý servis, ale Rubljov už začíná také dobře číst ty returny a je to 30-0 pro ruského tenistu. Menčík dělá další chybu, druhý kicks v krátké době za sebou, což značí jednu věc, Jakub Menčík nemá ten správný timing, to znamená, že se k těm balonům nedostává včas. Logicky to znamená, že nemá tolik sil, pohybuje se o trochu pomaleji a opravdu i milimetry někdy hrají roli, takže teď 1-3 a 0-30, Jakub Menčík by si potřeboval pomáhat v podstatě pokaždé dobrým prvním servisem a ty zkrátka ne a ne přijít. 0-30 pokračujeme, druhé podání už pouze pro Jakuba Menčíka, který už je taky hodně spocený, byť není zdaleka takové vedro. Teď dvojchyba číslo 7, Jakub Menčík je pryč, podle mě z boje o čtvrtý set. 1-3, 0-40 a pokud neudrží Jakub Menčík tenhle servisový gem, tak to bude už dvojitý break pro Andreje Rubljova, který tak bude úplně v komfortní situaci, bude si moct dovolit klidně jedno zaváhání na vlastním servisu a pořád může doservírovat celý set do konce. Menčík se teď vůbec netrefil do prvního podání, to nebylo ani přesné, ani rychlé, skončilo to v půlce sítě. Další pokus Jakuba Menčíka, je to tentokrát do hřiště, ale Rubljov reaguje fantastickým returnem, nakopl se určitě tím, že Menčík není v pohodě pohybově a ruský tenista vede ve čtvrtém setu 4-1, navíc po výměně stran půjde servírovat a zdá se mi, že rozhodně se blíží pátý set.
11: No, doufejme, že se třeba David Prouza také v něčem může mýlit, i když je velkým tenisovým expertem. Naopak experti na slovo vzatí, ale v jiném sportu, tedy v hokeji, to jsou František Kuna a Petr Kadeřábek, za kterými se vydáváme na finále světového šampionátu.
12: 10 minut a pár drobných k tomu je čas, který zbývá do konce třetí třetiny. Stav 0-0 platí dál mezi Švýcarskem a Finskem. Zápase, který začíná být stále více opatrnější a není se čemu divit. Už jen statistika střel na branku, třeba ve třetí třetině, je za 10 minut, jestli už jsou započítané všechny střelecké pokusy. 1-0.
13: Ano, tak to jsou úplně všechny.
12: Jsou úplně všechny střely. To vychází přesně na jednu střelu za 10 minut.
13: Ale takže od obou týmu dohromady.
12: Od obou týmu dohromady, takže až přijde ta další a nebude gólová, tak se bude hrát prodloužení. I takhle se dá přemýšlet a počítat. Teď končí pauza na úklid ledové plochy a oba gólmani se vrací do svých brankovišť a bude se za malou chvíli vazovat v obraném pásmu Švýcarů. V historii se stalo jenom jednou, že tým prohrál třikrát v finále světového šampionátu za sebou. Byl to Sovětský svaz mezi lety 1957 a 1959. Při tom posledním turnaje se hrálo v Praze, ale třeba také v Kolíně nebo na kladenském zimním stadionu. To byly také zápasy světového šampionátu. No a Švýcaři, pokud dnes nezvítězí, bude to pro ně třetí porážka ve finále za sebou. Ale 10 minut a 14 sekund, na to ještě mají hokejisté obou týmů. Finové vyhrávají za stavu 0-0, buly v útočném pásmu. Tyrkauf nestíhá a Máta zajíčí za branku, dává přední rána, Janoni vyráží. Kotouči je v rohu, má ho Granlund a vyjíždí na pravý kruh, kde se otáčí nakonec, získává prostor i čas, našel Barkova, tomu utekl kotouč za branku, kde je ale další fina, to Helenius, přihrávka na modrou a po modré zleva doprava, přichází rána od modré, ne, nakonec nabídka pro koho? Nakonec Máta s pukem hodně dlouho váhal, až našel Heleniuse, ten dává na modrou kotouč, který znovu Finové přehrávají na pravou stranu. Nahození před branku od Barkova projíždí rohem až k modré čáře a do střední třetiny. Ne, nakonec Finové to ještě stihli a Barkov může hrát v levém rohu, zajíždí za branku, tlačí ho tam Malgin na hrazení. Ještě jednou ten samý souboj, ale Finové znovu s pukem a znovu puk k modré čáře. Teď Finové tlačí soupeře. 9:20 je čas zbytku třetí třetiny, stav 0-0 platí dál.
9: Granul nahazuje před branku, kotouč prolétl kolem pravé tyče branky, ve které měl před malou chvíli dlouhé vteřiny svou hokejku Janoniusi, ale vyndal a může čelit dalšímu možná střeleckému pokusu od Heleniuse, který zajíždí do rohu, kluziště přehrává zprava doleva na Heinolu. Heinola si počká na najetí svého dalšího spoluhráče Rána, která vyšla opravdu velmi prudce od Aturretyho, který ještě udrží útočné pásmo a bude se vylučovat. Znovu Finové budou hrát přesilovou hru. Granlund ještě míchá s kotoučem, teď v šesti hráčích poli. Přehrávají Finové švýcarskou sestavu, domácí diváci pískají, ale tohle bylo podrážení Rána, kterou vyslal Maninen a Janoni teď zabránil, no, velmi dobré šanci finské reprezentace. No, teď jsme viděli za minutu a půl hned dvě střely, takže můžeme být spokojeni. Střelecká potence se obou dvou týmu opravdu zvýšila. Je samozřejmě vyprodáno, to teď hlásí místní hlasatel. 10 000 diváků se vejde do téhleté nádherné haly se strmými tribunami. Místní hlasatel, 10 000 diváků se vejde do téhleté nádherné haly se strmými tribunami, která je navíc podle mě konstruována i na

A ani tady to není úplný koncert ze strany Jakuba Menšíka, byť má teď ještě breakball jeden a už ho nemá, protože Rubljov si to uběhal, umlátil a Jakub Menšík se nakonec neubránil tomu tlaku. A tak připomenu ten stav 2-1 na sety pro Jakuba Menšíka, ale to se za maličkou chvíli může měnit, protože v tom čtvrtém ztrácí 1-4, servíruje Rubljov. Menšík si teď vydobil dva breakbally, zahrál několikrát na velké riziko, aniž by úplně měl podle mě velkou víru v to, že to vyjde. Ono to klaplo, ale následně na breakbally Rubljov dobře zaservíroval. Teď je to 40-40 a Menšík teď hraje vítězný return pod tlakem. Ano, nakonec tedy ne vítězný, donutil Rubljova k chybě, ale tohle byla tady opravdu neuvěřitelná paráda a věc, kterou absolutně Rubljov nemohl čekat, protože trefil naprosto fenomenálně servis úplně na téčko. Menšík se tam natáhl úplně na nataženou pravačku backendem, přesto dokázal ten míček dát se spodní rotací k základní čáře, navíc ještě za Rubljova do forehandu. Ten už nezareagoval rychle, ani nemohl, a tak je to tedy zase breakball a zase informace pro Radiožurnál za několik málo okamžiků. 2-1 na sety, vede Jakub Menšík, to stále platí v osmi finále Roland Garros, v tom čtvrtém ale ztrácí 1-4. Teď možná svítá drobná naděje pro Menšíka, má breakball při servisu Rubljova, 1-4 z pohledu Menšíka, dobrý return a Rubljov reaguje s úderem, který je pasivní, Menšík tlačí, běží k síti, bude hrát zkrácený volej a tohle tak nějak dokumentuje rozpoložení Jakuba Menšíka, to, co by zahrál v prvním setu, to, co by zahrál v druhém setu bez problémů, tak teď kazí do sítě, je srovnáno 40-40, stále platí, že Rubljov vede 4-1, je to o dva breaky, i kdyby teď Jakub Menšík prolomil servis svého ruského soupeře, tak by stále ještě jeden break ztrácel a pořád je Rubljov výrazně blíže postupu, respektive zisku čtvrté sady a potažmo podle mě i trochu postupu do čtvrtfinále Roland Garros. Dál vysíláme o tomto zápase na Radiožurnálu Sport z Paříže, David Prouza, Radiožurnál. A můžeme pokračovat na Radiožurnálu Sport právě zmíněném 1-4 z pohledu Jakuba Menšíka, teď tedy gamble po tom, co Menšík zahrál do autu z mezihry. Hraje se přes 5 minut tento game, je to po delší době hra, která je delší v okamžiku, kdy servíruje Rus Rubljov. Krásný return Jakuba Menšíka, zase absolutní hrana rizika, přesto to tam dokázal český tenista skrotit. Když se takhle trefí, tak to vypadá nadějně, ale přijde mi celkově, že Jakub Menšík je prostě už unavenější. Že má odehráno o poznání víc na pařížské antuce, než má Rus Rubljov, který prostě je o něco čerstvější. Teď je v komplikacích trochu na svém servisu, ale nemusí mu to zas tak tolik vadit. V momentě, kdyby přišel o své podání, tak povede 4-2. Menšík může na podání snížit na 3-4, to ano, ale pak zase bude servírovat Rus Andrej Rubljov. 40-40, druhé podání, Menšík velká rána z forehandu, Rubljov podsekává, ale dobře, balon moc nevyskočil, nedá se to zabít. Jakub Menšík se přesto snaží a nakonec ukončuje tuhle výměnu krásným krosovým úderem, tak ještě žije ta naděje. Pokud by Jakub Menšík hrál takhle celou dobu, tak bych o něj neměl strach, ale on prostě takhle na riziko hrát pořád nemůže, respektive když to bude dělat, tak ty chyby logicky přijdou, budou plynout z toho, že se už Čech nepohybuje tak čerstvě, jako se pohyboval v prvním setu, jako se pohyboval na začátku druhé sady. Od poloviny druhého setu bych řekl, že Jakub Menšík je určitě tím unavenějším hráčem. Přesto dokázal získat ještě v tiebreaku set číslo 2, pak ztratil ten třetí 4-6. Teď ztrácí 1-4. Servíruje Andrej Rubljov z Ruska. Má teď výhodu, tedy Jakub Menšík, čili další breakball, který může využít, pokud se trefí dobře do returnu. To se mu povedlo, ale Rubljov tlačí do protipohybu a přesně udělal to, co dělal Menšík Rubljovovi v podstatě celý začátek zápasu. Úder do protipohybu, do míst, kam se prostě už Menšík dostat nemohl. Takže zase 40-40. Hraje se o naději Jakuba Menšíka pro zisk čtvrtého setu, ztrácí 1-4, servíruje Rus Rubljov, může to být za malou chvíli klidně 1-5 z pohledu českého tenisty a premiérového osmifinalisty na Roland Garros, posledního českého zástupce, který teď naštěstí returnovat nemusí, protože servis Rubljova je dlouhý a také široký, to znamená, že je tu pouze pokus číslo 2 pro Rusa Rubljova. I on umí dělat dvojchyby, ale teď je nedělá. Naštěstí Jakub Menšík reaguje dalším vítězným returnem, tak v tomto gemu už jich nasázel hodně, určitě 3, možná dokonce 4. Má další breakball, další možnost, jak se vrátit do tohoto utkání. Jakub Menšík už jednou prolomil servis Rusa Rubljova. Bohužel sám o své podání dvakrát přišel, takže proto ten celkem jednoznačný stav aktuálně 4-1 pro ruského tenistu. Jakub Menšík teď ale zase vybojoval další breakball. Další možnost si ještě trochu zdramatizovat ten souboj o čtvrtou sadu. Jakub Menšík za základní čarou připraven returnovat nemusí první podání, protože se nevešlo do kurtu od Rubljova a tak pouze druhý pokus. Mezitím pohled na kurt Filipa Šátriéra, centrální dvorec, Fonseca vede na druhém 1-0 a 6-5. Menšík teď hraje za základní čáru, zase to zkusil.

0: na riziko, ale tentokrát by tam Rublev byl pohodlněji, takže zase 40-40. Suverénně nejdelší gem, čtvrté sady. A je to ten, kdy servíruje Andrej Rublev, pátá schoda, 40-40, chcete-li za malou chvíli se tento zápas překlene přes 3 hodiny, teď je to 2.57, Rublev blízko, blizoučko, setu číslo 4 a srovnání na 2-2, ale Menšík ještě může s tímhle utkáním něco udělat. Teď je pod tlakem, Rublev se přibližuje k síti, dává smeč, byť nebyla jednoduchá, tak se mu povedla a teď pro změnu gamble pro Andreje Rublevova, který může odskočit do stavu 5-1. Ve čtvrtém setu připomínám stále, že Jakub Menšík vede na sety 2-1, ale už to dlouho platit nemusí. Rublev si teď určitě pomohl, zase si zvedl sebevědomí tou dobrou kombinací úderů, která následovala po jeho dobrém servisu. A teď tedy výhoda Rublev, možnost zase odskočit na rozdíl 4 gemů. První servis nepřesný, Jakub Menšík ho vrací, Rublev si ten balónek bere, nechává, takže trochu proti zvykům a tradicím. Druhé podání teď Rublevova je dobré, takže porušil ten stereotyp. Menšík pod tlak ale dobře, v výměně zůstává, ale tohle už bude out od českého tenisty. A je tu stav 5-1. 5-1 pro Rusa Rublevova, který je teď opravdu blizoučko k tomu, aby srovnal na stav 2-2 na sety. Mezitím kousek od areálu Rolanda Garrose už zase bouchají ohňostroje, tentokrát ty připravené, kontrolované, které mají na starost pořadatelé. Slaví se vyhra Lize mistrů fotbalového týmu Paris Saint-Germain po druhé za sebou. Za malou chvíli se na kurtu Suzan Lenglenové může slavit další set pro Rusa Rublevova, protože...
1: A na radiožurnálu Sport budete u toho, pro Jakuba Menšíka to zatím není úplně dobrý průběh tohoto setu, ale jak to stále vypadá ve finále mistrovství světa v hokeji, to uslyšíte také na radiožurnálu Sport a ne pouze na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Vydáváme se na zápas Švýcarsko-Finsko za duem Kuna Kadeřábek.
2: Pujstola tlačí kotouč za švýcarskou branku 0-0. Už necelých 5 minut před koncem třetí třetiny. Jäger brání Pujstolu neúspěšně. Pujstola dává na modrou, odkud zleva může přijít rána. Vakanen ještě posunul ránu na Hamenaha a ten vypálil do chráničů soupeře. Finové tlačí v útočném pásmu. Teď o něj přišli a Knak může dopředu u červené, ale má zablokovanou hokejku a u finské střídačky to Finové zvládají nakonec s problémy. Puk vypadl až do předbrankoviště a Suter se dostal před Anunena. Ještě švýcarský tlak a zase na druhé straně rána. Suter nemůže dorážet, protože nemá co. Puk má Anunen, ale tohle jsou zajímavé momenty. Švýcaři byli dlouho pod tlakem a pak zahrozili. 4 minuty a 16 sekund před koncem třetí třetiny. Dál 0-0.
3: Suter má už druhou čistou gólovku. Poprvé pálil do spoza odkryté branky. Tenhle ten borec po celý šampionát vlastně nebyl příliš vidět. Ale teď ve finále je společně s Jozim asi nejvýraznější postavou co do gólových šancí švýcarského celku. 4 minuty 16 sekund nás dělí od případné 17-minutové přestávky a prvního třeba z mnohé řady prodloužení. Tenhle ten zápas se může dát klidně i do 2-3 do rána, což je třeba i od nás vzkaz pro našeho moderátora Vojtěcha Šafáře, aby si nakoupil vodu a nějakou svačinu, kterou my samozřejmě s Františkem máme, ale rozhodně nebudeme zpívat tuto písničku od Neila Diamonda, kterou už tady posloucháme 14 dní a 3 dny.
2: Čekáme na jiný švýcarský chorál, ale ten přichází většinou ve chvíli, kdy Švýcaři vedou a to se zatím dnes nestalo. A tak s tím prodloužením případným souvisí i to, že fanoušci dostali informaci na kostce nad ledem, že pokud se zápas prodlouží, posouvá se i odjezd posledního vlaku směrem na Lozán, což je sympatické. Posílá se o 2 hodiny, ale nevím, kolikrát tohle hlášení by se pak měnilo ještě. Každopádně vlak posunutý, pokud je teď někdo v hale, tedy o 1/2 hodiny dál, pokud se bude prodlužovat. Od toho nás dělí 4 minuty a 16 sekund. Stav 0-0 mezi Švýcarskem a Finskem platí dál. Švýcaři mají k dispozici vazování v útočném pásmu. Pius Suter už se na něj připravuje. Ještě to bude chvíli trvat, ale můžeme pokračovat. Proti němu Barkov, úspěšnější Švýcaři na modré. Jozy ještě na dlouhou hůl udržel pásmo, ale musí se bojovat z pohledu Švýcarů na pravé straně, ale nakonec Barkov vyvezl kotou do středního pásma. Našel Heleniuse, ten nahazuje a teď Helenius se opřel pasem o mantinel a vlastně zapadl k fotografům mezi střídačky. Finské nahození končí v ochranné síti, je přerušeno už na začátku 57. minuty zápasu. Kdy zatím stále čekáme na gol ve finále světového šampionátu v hokeji.
3: Teď fotograf zamávali divákům, že i on je v pořádku, protože Helenius do něj naboural helmou. On ho tam velmi slušně natlačil Egli, no a ano, trefil fotografa, ten dal jen objekty raději stranou, protože by také mohl o tuto drahou věc přijít. Teď vazování ve středním pásmu, no a ten dotyčný fotograf už má znovu dlouhé sklo namířeno na vazování mezi Björninena a také Niko Hischiera. Švýcarská liga prohrála se zámořskou soutěží, Nižier vyhrává pro Švýcary Kotouč, který může hrát od červené čáry Moser, dává rychle doleva, Martin, ne, Berny to byl, který nahodil do útočného pásma, ale Švýcaři o Kotouč velmi záhy přišli. Biaska ale znovu velmi dobrou prací vybojoval pro domácí Kotouč, který 3,5 minuty před třetí sirenou zaváží právě Biaska za branku. Meyer je ještě zachytil Hischier, si přikopl bruslí a jíží do rohu kluziště, jenže jeho střílená přihrávka skončila od finských bruslí až u brankáře Janonyho. Všeobecné střídání, Moser zajede za branku a také počká, až se mu rozjede útočná formace vedená Denisem Malginem, ale před spěchá po pravé straně Tyrkauf, zajíždí za branku, otáčí se, přenekla Andrigetovi, který byl ale velmi čistě odzbrojen finskou obranou, a Maninen přichází s protiútokem ve chvíli, kdy
1: hokejové mistrovství světa můžete dál poslouchat na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Nás ale zajímá také, jak hraje Jakub Menšík na tenisovém Roland Garros. Jdeme do Paříže za Davidem Prouzou.
0: A jdeme velmi pravděpodobně do pátého setu, protože Rublev vede 5-2, k tomu 30-0, navíc má podání. Už jednou o ten servis přišel, ale zároveň také několikrát si ho v pohodě udržel. A teď to má skvěle rozehrané, o to víc, když trefuje bod z podání zprava. 3 setboly pro Andreje Rublevova, který může dotáhnout tento zápas do páté sady. A bude v ní favoritem, to si pojďme říci, působí více svěže, působí agresivněji a jeho obrana je o dost efektivnější než obrana Jakuba Menšíka. A je to tady pátá sada, rozhodne zápas mezi Rublevem a Jakubem Menšíkem. Nedivil bych se, kdyby teď český tenista zmizel na nějakou chvíli v útrobách stadionu Suzan Lenglenové.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Budeme věřit, že Jakub Menšík ještě najde dostatek síly a že tenhle už tak dost dlouhý večer pro něj nakonec bude mít sice ten negativní dopad na jeho únavě, ale že bude šťastný. Teď už se zase vydáváme do Švýcarska. V Curychu je připraveno plné tribuny, jsou tam, které hodně fandí domácímu týmu ve finále mistrovství světa proti Finsku, a připravení i s vodou jsou František Kuno a Petr Kadeřábek.
3: Niederreiter zastaven minutu 25 sekund před třetí sirénou a tak Finové v klidu vyhodili, ale pozor, teď je tady možnost pro Sutra, který ale v rozhodující chvíli upadá a směr Švýcarsko si to namízil. Barkov dává Granlundovi, Granlund pálí, rána stražená do rohu kluziště, přečíslení Finu 3-2 a teď ještě Helenu schazuje doleva na Granlunda, ten pálí Ženony, výtečný zákrok, Barkov mu tam dělal ještě společnost a tím mu clonil, ale Ženony vytáhl 62 sekund před třetí sirénou velmi důležitý zákrok a sklidil za to ovace hopsajícího publika. Teď ale zahrozila první finská formace, ale ke golu to nevedlo, takže stále na první branku v finále mistrovství světa s Františkem už nedočkavě čekáme.
2: Teď už by to bylo smrtící inkasovat, dokonce 1 minuta a 2 sekundy. Finové mají k dispozici vazování v útočném pásmu, což automaticky neznamená, že to nutně musí být výhoda. Uvidíme, jak dopadne buly. Artu Reti jde na buly. Velmi specifický úchop hole. Levou ruku drží hodně nízko u čepele a teď vyhrává. Jokiharju pálí od modré, ale puk se k němu odrazil. Poslední minuta třetí třetiny, puk v levém rohu a Puljujärvi vyjíždí k modré čáře. Rána přes mnoho hráčů a Hischier našel Jegra u červené. Tenhle nespracoval ideálně, i tak posunul Kotouč do útočného pásma. Finové jsou včas zpět, ale zase odevzdávají Kotouč na švýcarské hole. Od pravé strany může přijít výlet do útočného pásma. Ne, nakonec Švýcaři s pukem. Moser dává na levý mantinela, dostává kotouč zpátky. Posledních 30 sekund, Roman Josi s pukem mezi vlastními krohy. Šanci na jeden z posledních protiútoků, ale také na to to nepokazit. Švýcarské nahození za finskou branku, teď už jen 20 sekund do konce třetí třetiny finále. 0-0.
3: Granlund ale ještě zahajuje finský, možná poslední útok, ale nemůže do útočného pásma, bylo by to postavení mimo hru. A tak 10 vteřin před koncem, chybná rozehrávka, Barkov centruje před branku a Moser leží na kotouči, který ještě vytáhl Granlund a poslal ho metra půl před švýcarskou brankou, těsně nad. Tohle byla obrovská chyba Švýcarů a obrovitánská šance Finů na to získat titul mistrů světa. Barkov zachytil za brankou, dával před a tam Genoni vystrčil svůj příložník a tím vlastně zabránil přihrávce na Granlunda. Jenže Granlund si pod ležícím Moserem, kam doputoval ten kotouč, ještě puk našel a vypálil ho z metru, možná z metru 20, dobře, abys neřekl z metru 19,
2: dobře,
3: ale přestřelil švýcarskou branku. Necelé 4 sekundy do konce základní hrací doby finále stále platí bezbrankový stav.
2: Rety versus Hischier na vazování, Finové v útočném pásmu nalevo. Puk je na ledě zaklíněn pod oběma centry a končí v rohu. Klaxon ukončuje. 60 minut neukončuje finále, protože jednu šance pro rolbu, normálně se uklidí ledová plocha a pak se bude hrát do rozhodnutí. Jenže ve třech a tam je naděje, že gól padne relativně rychle.
3: Před rokem to padlo
2: za 2 minuty a 2 sekundy, kdy se trefil Tage Thompson a Amerika slavila vítězství nad Švýcarskem. Letos je složení finále jiné, my se sem vrátíme za nějakou čtvrt hodinu. Švýcarsko-Finsko po 60 minutách finále 0-0.
1: To byl František Kuna a Petr Kadeřábek, jak jste od nich samotných slyšeli. Za 15 minut se znovu vrátíme na prodloužení finálového zápasu. Ještě předtím ale těch uplynulých 60 minut utkání mezi Švýcarskem a Finskem, které je stále bezbrankové, rozebereme s naším hokejovým expertem Martina Procházku. Ještě jednou vítám ve vysílání Radiožurnálu Sport. Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
1: Tak co říkáš, je to hodně opatrné, je to téměř bez šancí, bez střel. Ale přesto nějaké byly.
5: Je to tak, vyrovnané utkání. Já jsem čekal, že bude padat víc branek, přece jenom, jak už si říkal, opatrné. Na každé straně byly nějaké momenty, byly tam střely, byly tam tečované kotouče, ale oba dva brankáři předváděli skvělé zákroky, ale ani jeden tým si nedokázal vytvořit nějakou větší 100% šanci, takže ani při přesilovce, ani Švýcaři měli přesilovku 5-3, tam ani jednu nevystřelili, Finové měli teďka přesilovku taky 5-4, také nic, takže že ani jeden tým tak to nějak neovládl, no, 0-0, no. Je to utkání takové trošku fotbalové.
1: Co se týče těch vyrovnaných finále, tak ty jsi prožil minimálně jedno, to nakonec úspěšné pro český hokej, a to v roce 2001 v Německu, kdy se hrálo finále proti Finsku. Tam se rozhodovalo až prodloužení. Jaké na to máš vzpomínky, nebo spíš chci se tě zeptat, já chápu, že jak Švýcaři, na kterých leží obrovský tlak teď před domácím publikem, tak Finové nechtějí udělat žádnou chybu, ale tobě možná ještě si vzpomeneš, jak ti tenhle strach o výsledek vlastně svazoval ruce?
5: Jo, je to tak, no samozřejmě teďka to prodloužení. Ono už i ta třetí třetina byla taková hodně opatrná, jak už si zmiňoval, ani jeden tým nechce udělat tu chybu, nechce něco risknout, nechce někde udělat nějakou špatnou nahrávku. Teď samozřejmě za nás dříve se hrálo prodloužení 5-5, teď se hraje 3-3, že to bude hodně o té náhodě, o tom, který tým prostě propadne, třeba vystřelí špatně, odrazí se kotouč, takže teď to bude opravdu o tom, který tým se tomu nějak povede, třeba ještě řeknu, ale za nás to předtím bylo 5-5 a hrálo se jenom dál, takže uvidíme, jak to bude vypadat.
1: No, na to se také chci zeptat, já chápu, že IIHF, tedy řídící orgán světového hokeje, trošku myslí na diváky, protože 3-3 to je přece jenom konstelace, ve které ty branky padnou asi spíš, ale co na to říkáš, trošku tomu chybí taková ta klasická branka 5-5, co na to říkáš?
5: Ano. Ano, ano, ano. Moc se mi to nelíbí. Je to finále. Mělo by se začít dřív to utkání, pokud právě by takhle to prodloužilo se, tak bych klidně nechal minimálně jednou, ještě navíc 20 minut. Potom, když už by to teda jeden tým nedal branku, tak pak to už možná by to zkrátil na ty 3-3 nebo nájezdy, jako to bylo dříve, ale 3-3 teďka opravdu je to hrozně těžký. Tam je spousta situací, které jsou náhodné. Není to o tom, že jeden tým je lepší nebo horší. Oba dva týmy ukázali, teďka i v tom zápase ukázali, že vlastně není ani lepší, ani horší, takže no, je to takový trošku o náhodě teďka.
1: No, ať už je to o náhodě, nebo ne, my s tím nic neuděláme, ani já, ani Martin Procházka, náš hokejový expert. Můžeme pouze zkonstatovat, že Švýcarsko hraje ve finále mistrovství světa v hokeji s Finskem po 60 minutách bez branek, no a prodloužení, které se bude hrát 3-3, se začne hrát za nějakých 12 minut a Radiožurnál Sport bude u toho. Martine, pro tuhle chvíli díky.
5: Děkuju, já se všechno zatím.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Jakub Menšík, ten vedl v osmi finále tenisového Roland Garros nad Andrejem Rubljovem už 2-0 na sety, ale utkání se mu hodně zkomplikovalo. Možná, že se z toho dokázal dostat. Teď se hraje rozhodující pátý set. No a tenhle zápas sleduje přímo v Paříži David Prouza.
0: Řekl bych, že už za stavu 2-0 na sety bylo znát, že Jakub Menšík nebyl v tom utkání lepším tenistou. Teď je to 2-2 na sety, k tomu 1-1 v pátém. Český tenista velmi jednoduše získal úvodní servisový gem, což je celkem překvapení a pozitivní překvapení oproti tomu, jak se vyvíjely ty minulé dva sety. Pak následně se dostal alespoň do vedení 30-15 při podání Rusa Rubljova. Nakonec z toho gem nevytěžil, ale minimálně naznačil, že nějaké síly si pošetřil do páté sady, což je samozřejmě naprosto klíčové. Rozhodně nechci odepisovat Jakuba Menšíka pro pátý set. V tom třetím a čtvrtém obzvlášť byl rozhodně slabším hráčem, ale zároveň také můžeme říci, že prostě Rubljov hrál velmi dobře. Je to taky 11. nasazený tenista. Teď Menšík servíruje za stavu 1-1 a 15-0 zleva dobře do forehandu Rubljova, který zase ale velmi dobře reaguje. Málo bodů z podání si vytváří Jakub Menšík. Není to snad proto, že by servíroval špatně, ale je to spíše tím, že Rubljov opravdu začal dobře číst ty údery a vytváří velmi nepříjemnou situaci pro Menšíka, který si musí uhrávat ty výměny při svém servisu přes 10, 15, 20 úderů, jako třeba právě teď. Ta výměna je zatraceně dlouhá. Menšík teď zase skvěle zatlačil Rubljova. Ten ale velmi šikovně podsekl a následně donutil Menšíka k tomu, aby zahrál přílišné riziko z backendu počáře. Ono mu to několikrát vyšlo, ale samozřejmě s postupem času tyhle chyby můžou přicházet. Hodně se nadřel Jakub Menšík, měl několik příležitostí na svém podání, rozděloval dobře balóny od základní čáry, ale kdykoliv už to vypadalo, že tu výměnu získá, tak Rubljov se dokázal do ní vrátit takovým nepříjemným čopovaným úderem s výraznou spodní rotací a nakonec to neslo své ovoce. Jakub Menšík teď tedy za stavu 15-15 servíruje z pravé části svého kurtu. Je to 1-1, vlastně se začíná od nuly de facto, byť ten pátý set už rozhodne určitě o tom, kdo postoupí do čtvrtfinále Roland Garros a vypadá to stále, byť to skoro je 1-1, tak trochu více pro Rusa Rubljova. Rád bych se pletl, rád bych samozřejmě viděl Jakuba Menšíka v další fázi grandslamového turnaje. Rubljov teď pomáhá chybou z backendu zřídka, kdy teď dělá nevynucené chyby z jakéhokoliv úderu, ať už forehandu, či backendu, nebo servisu. Teď jednu takovou udělal a ještě že tak, protože Jakub Menšík v této výměně rozhodně nebyl blíže zisku 15. Teď vede 30-15. Důležité, extrémně důležité si držet všechny servisové gemy. Teď víc než kdy jindy. Na začátku zápasu se nic tak hrozného neděje. Můžete to přejít s tím, že v dalším setu budete mít příležitost. Teď už žádný další set není. Poslední rozhodující sada. Jakub Menšík servis ESO, ale nakonec hlášení čárového rozhodčího Empireový sudí se nejde přesvědčit o rozhodnutí lineového. To znamená, že Jakub Menšík má už jenom druhé podání, podává zleva do sítě. Dvojchyba, která si myslím, že je možná osmá v tomhle zápase, je jich hodně, pakliže jich je osm, tak jsou to de facto dva gemy, které zdarma získal Andrej Rubljov v tomhle utkání, které už se přehouplo přes 3 hodiny, hraje se konkrétně 3 hodiny a 16 minut a i tady to ještě může být set sakramensky dlouhé, byť je jasné, že pátou sadu případně za stavu 6-6 ukončí super tiebreak neboli zkrácená hra do 10 bodů, ale to je ještě hodně daleko, grafika potvrzuje, že je to opravdu osmá dvojchyba jako Menšíka, tak snad už se to na té osmičce zastaví navždy. Jakub Menšík teď dává ESO. Tak to je naprosto skvělý přístup v momentě, kdy se hrálo i o potenciální breakball 215 km v hodině a perfektní umístění. Rovná se gamble pro Jakuba Menšíka na 2-1, což by samozřejmě mohlo být jedním z klíčových momentů celé této sady a samozřejmě potažmo i celého zápasu. Jakub Menšík rozhodně ještě zabojuje o postup do čtvrtfinále Roland Garros. Teď mu ovšem zase Rublev dal neskutečný return, ale následně zachyboval z forehandu. Těsný out, ale out to je. A Jakub Menšík trochu se štěstím, ale půjde si sednout za stavu 2-1 v páté sadě. A to psychické momentum, nebo ta psychická výhoda trochu na straně českého tenisty, který přeci jenom vede. Byť za malou chvíli půjde servírovat Rublev, český tenista vede 2-1 v páté sadě.
1: Tak to je rozhodně pozitivní zpráva. Musíme také informovat o tom, že stále ještě čekáme na rozehrání dalšího prodloužení, další části utkání ve finále mistrovství světa. Domácí Švýcaři hrají totiž s Finskem bez branek a bez větších příležitostí v celém zápase. Zhruba za 10 minut se rozehraje prodloužení, které se bude hrát 3-3 a bude se hrát tak dlouho, dokud se nerozhodne. Na Radiožurnálu Sport budeme u toho.
4: Desítka Pavla Horváta míří letos už podruhé do Prahy.
6: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
4: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
6: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
4: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
6: Václav Němeček.
7: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále. To by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
6: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
4: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off-Season.
6: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
4: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: 13. červen je ještě daleko, vy už teď můžete ale kupovat vstupenky na tuhle úžasnou akci nebo dál poslouchat Radiožurnál Sport, protože na úžasnou akci vás vezmeme hned teď, a to totiž na osmifinále tenisového Roland Garros. Žádné jiné české rádio u toho není. My sledujeme to, jak se bije Jakub Menšík o postup do čtvrtfinále proti Rusovi Rubljovovi. No, sleduje to David Prouza.
0: Jakub Menšík vede v pátém setu 5-1, 2-1, prohrává 0-15, to by samozřejmě bylo výrazně hezčí, kdyby vedl 5-1, každopádně je to stále 2-1, servíruje Rublev, ale Jakub Menšík teď nepomáhá sám sobě, respektive pomáhá svému soupeři. Dvě chyby, které byly, řekněme, jedna lacinější, druhá taková, řekněme, průměrná, nevynucená. Nic to nemění na tom, že Rublev velmi zadarmo se dostává do stavu 30-0 a s ohledem na to, jak servíruje v poslední době, tak si myslím, že o tomto gemu už je trochu předčasně rozhodnuto. Obzvlášť, když Jakub Menšík chybuje z returnu z forehandu, a to celkem přesvědčivě. Je to velký out, takže 40-0 pro Jakuba, pro Andreje Rubljova. Jakub Menšík za maličkou chvíli za stavu 2-2 by mohl už znovu podávat. Servis Rubljova, který je teď zleva nepřesný, takže ještě Jakub Menšík v tomhle setu, v tomhle gemu může chvíli vydržet. Mezitím João Fonseca z Brazílie, 19-letý talent, získal i druhý set nad Kasperem Rudem z Norska, což je trochu překvapení, které se děje na centrálním dvorci Filipa Chatriera, ale Kasper Rud už také ukázal, že je schopný vítězit v pěti sadách, tak se nechme překvapit, jak to celé na centrálním dvorci dopadne, a věřme, že to dobře dopadne na tom druhém největším kurtu v areálu, kde Jakub Menšík stále vede 2-1 nad Rusem Rubljovem, ale také ztrácí 15-40 při podání tohoto tenisty nasazené jedenáctky, tenisty, kterého Jakub Menšík dokázal už dvakrát porazit, ale zároveň nikdy to nebylo na Grand Slamu, kde se hraje na tři vítězné sety. Rublev teď zase velmi agresivně od základní čáry. Menšík se brání, ale vypadá opravdu hodně unaveně v té výměně. Byť teď Rublev trochu také, řekněme, opatrněji dostává Menšíka do hry, který si teď pomáhá forehandem po čáře, a tam už Rus nebude, respektive zahraje takovou spodní polovinu sítě přibližně. Jakub Menšík se alespoň trochu vrací do tohoto gemu. Věčná škoda, že takhle nehrál na začátku, protože samozřejmě stav 30-30 by byl hezčí. Teď je to 30 na straně Menšíka, ale 40 na straně Rubliova, to znamená ještě gamble pořád jeden Rubliov má, ale třeba ještě jeden povedený return povede ke schodě a Jakub Menšík se vrátí do tohoto gemu. Marat Safin v trenerském boxu Rubliova už mírně nervózní, přestal také být tak výrazně radivý a už jenom vlastně spíše trochu sleduje, jak hraje jeho svěřenec Rubliov, což ale znamená, že pravděpodobně žádnou radu nepotřebuje. Teď nepotřeboval rozhodně Jakub Menšík poradit s returnem, povedlo se, stalo se to, o čem jsem mluvil, krásná rána, krosová, bez rotace, ale dostatečně rychlá a Rubliov tam už nedosáhl, takže 40-40. Jakub Menšík získává nepatrné momentum na svoji stranu. Získal 3 body za sebou na returnu. To je vždycky dobrá zpráva, dobré povzbuzení a také to, že český tenista ještě na tom se silami zas není tak špatně, jak to občas v průběhu těch výměn vypadá. Andrej Rubliov se teď netrefuje do nadhozu, to znamená, že si to celé musí ještě zopakovat. Podání, které je ven z kurtu, ale dlouhé. 3 hodiny a 22 minut se hraje, 40-40. Jakub Menšík napřímu na pravé polovině kurtu, připravený na základní část. Rubliov servíruje opatrněji, ale Jakub Menšík také opatrně returnuje, velmi pomalý forehand a tohle si Rubliov pohlídá, je to tak. Jakub Menšík měl teď rozhodně příležitost na forehandu trochu něco vymyslet, místo toho do toho tak jenom plácel, možná i pohybem nebyl teď úplně ideálně u toho balonku na každý pád. Je to zase gamble pro Rubliova, který se teď může trochu oddechnout, protože byl hodně opatrný na druhém servisu a Jakub Menšík to nepotrestal, ani to ani víceméně neskusil. Takže teď je to gamble pro Rusa, který hraje do sítě, první servis, takže si teď ještě otočí na sběrače balonku, vezme si další míč, takže možná sám v kapse žádný nemá. Každopádně teď už podává Menšík, hraje z backendu zase krásně a zase tentokrát čistý winner. Schoda 40-40. Jakub Menšík teď naprosto fenomenálně načasoval ten svůj returnový úder a tohle se opravdu povedlo. Tak ještě takové dva a bylo by to zase o poznání veselější. Jakub Menšík rozhodně teď působí čerstvěji než ve čtvrtém setu a upřímně i v tom třetím. Možná si nechává to nejlepší nakonec. 40-40, 2-1 vede český tenista. My o tom také za malou chvíli budeme informovat posluchače Radiožurnálu ve společném vstupu na Radiožurnálu a také Radiožurnálu Sport. 40-40 a 2-1 pro Menšíka. 40-40, Menšík vede 2-1 v pátém setu, servíruje Rusu Rubliov přes druhé podání, ten první nadhoz na první servis se mu nepovedl, respektive na ten druhý, takže to teď udělá celé znovu, Menšík z forehandu opatrněji a zůstane překonaný. Jakub Menšík zase netrefil return z druhého servisu, tak jak by si představoval. Rubliov reaguje vítězným balónem. Teď si to opravdu tenisté střídají, ty hvězdné momenty, kdy Jakub Menšík na levé straně už dvakrát zaskočil Rubliova skvělým returnem a naopak Rubliov zase napravo na schodu zahrál vždy velmi přesvědčivě. Takže teď výhoda pro Rubliova, který dává ne eso, ale bod z podání a veškeré drama je pryč. 2-2 srovnáno, na servis půjde zase Jakub Menšík. Jestli chcete, můžete o tom slyšet na Radiožurnálu Sport. Paříže David Prouza, Radiožurnál. A můžeme pokračovat ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia. V Česku je to 2-2, Jakub Menšík půjde podávat a to za několik málo okamžiků. Teď už vrátil všechny nepotřebné balonky zpět k podavačům, sběračům míčků a za stavu 2-2 rozehraje pátý gem, Jakub Menšík na servisu. Rubliov se chystá returnovat a chystá se returnovat nepřesně, takže 15-0 pro Jakuba Menšíka a trochu se nenápadně zase vrací Menšíkovi body z podání, kterému nechodili rozhodně ve čtvrtém setu vůbec. Rubliov returnoval znamenitě. Teď to nebyl zas tak super první servis od Menšíka, přesto nakonec vede k úvodnímu 15 tohoto gemu 15-0. Jakub Menšík teď fantasticky znovu a další bod z podání. Menšík zpřesnil servisy rozhodně v pátém setu. Je to trochu možná i překvapení pro Rubliova, který třeba počítal s tím, že se to bude vyvíjet stejně jako ty dva předcházející sety, které Menšík prohrál. Teď je to 2-2 a 30-0. Český tenista za 3,5 hodiny na servisu se rozhodně neunavil. Teď je to SO 40-0, byť to bylo zvnějšku. Rubliov se jde ještě podívat za úplného ticha na dvorci Suzan Lenglenové. A co? Jde? Ne. Jde zamáznout tu stopu? Nejde. Jde ještě do rohu. Tak místo toho, aby se hrálo zase zleva, tak místo toho je to zahlášený aut nakonec, tak to mě trochu překvapilo, nakonec úplně jinak, že tam byl dotek sítě. Je to jedno, to už je pryč, 40-0 pro Jakuba Menšíka, který dává další bod z podání, to zahlášení net, kdy se balonek dotkne pásky, tak trochu zmizelo v ráně právě Jakuba Menšíka z toho servisu, proto to zmatení, promiňte. 40-0, Jakub Menšík vede, podává zleva na Jakuba na Andreje Rublieva a dává ESO. Jakub Menšík velmi rychle nepřipustil žádné drama, v pátém setu vede 3-2 nad Rusem Rublievem, snaží se o postup do čtvrtfinále Roland Garros.
1: Moc krát děkujeme Davidu Prouzovi, samozřejmě, že se znovu vydáme do Paříže, no a musíme také sledovat to, co se zrovna odehrává na mistrovství světa v hokeji Švýcarsko-Finsko. Hraje se tam první prodloužení 3-3, protože po 60 minutách byl stav bezbrankový. Pojďme se připojit na to, co sledují František Kuna a Petr Kadeřábek.
8: Musel zajet za branku, ještě přenechává Moserovi, ten posouvá na Andrigeta doleva, ten si přenechává zase Malginovi. Malgin na konci a už na začátku druhé minuty prodloužení kličkuje v útočném pásmu a Moser raději před dotírajícím Granlundem vyjel mezi modré čáry. Minuta 14 sekund za námi a stále pokračuje prodloužení za stavu 0-0.
2: Hrají Švýcaři zpoza vlastní branky, mohou rozjet akci, je to kapitán Jozy. Jede středem, má poměrně velkou rychlost, ale u červené to zase otočil a míří zpátky. Mezitím už oba týmy zvládly vystřídat unavené hráče z úvodní fáze prodloužení. Dodá gol a vyhrál Jozy u červené zase s pukem, míří do pásma, bere to zprava a dostává se až do pravého rohu, kde svádí souboj, což asi nechtěl dopustit a nakonec přišel o kotouč. Helenius dává zadovku na obránce Vakanainena, který počká, až vystřídají ostatní. Vakanainen ještě u obrané modré čáry posouvá na Heleniuse, který to od červené zase bere dozadu. Je to opatrné, ve třech lidech na každé straně příliš místa. Helenius upadl, ale přihrál směrem ke střídačce, kam už naskočili čerství spoluhráči a i Helenius odjíždí na střídačku. Rychlé střídání, Manninen se rozjel, je u červené. Dává po červené na Jokiharja, ten projel do pásma Jokiharju, pálí z úhlu. Genoni má zákrok a Jokiharju posouvá kotouč ke střednímu pásmu z prodloužení. Uběhly zatím 2,5 minuty a stále se hraje bez přerušení. Puljujärvi u puku dává na červenou doleva, kde Manninen překračuje už pásmo a Puljujärvi má kotouč, dostává se do levého rohu, dává Manninenovi, ten je mezi kruhy, má to na backhand, pálí, Genoni vyráží a Manninenovi teď Švýcaři vysekli ten kotouč a mohou spěchat dopředu, ale přičíslení z toho nakonec není a tak teď po necelých třech odehraných minutách z prodloužení platí, že pokračujeme, stav 0-0 platí dál.
8: Ještě se nepřerušovalo v prodloužení a tak se hraje velmi rychle, po třech minutách teď už zajíždí do útočného pásma Meyer, ale už vyjel znovu za modrou čáru a bude hledat Malgina. Moser ještě mezi tím půjde střídat, ale teď si to Meyer namířil do útočného pásma. Zpětná přihrávka na Jozyho, pro kterou se musí hodně rychle vracet před dotírajícím Barkovem. Barkov stínuje a Jozyho ale nevydal se s ním do souboje, tak aby otevřel hodně prostoru za sebou. Malgin v létu teď do útočného pásma, pálí, rána sražená do rohu kluziště. Ještě Meyer získá puk a byl v souboji, nebyl to Andrigetto, který udržel kotouč pro švýcarské barvy, v souboji s Granlundem sice upadl, ale nebude se vylučovat. Švýcaři mezi tím střídají, Malgin zajel tak mezi obrané kruhy, přenechal pod sebe na Egliho. Egli nabral velkou rychlost, projel do útočného pásma, dává Riatovi. Riat s Jägerem a s Eglim v prodloužení. Kdo by to byl býval čekal, že tyhle ti pracanti ze čtvrté lajny nakonec se dostanou k zakončení a Riat trefil břevno.
2: Ano.
8: Finské branky, nenápadná střela, dívá se směrem ke stropu haly a teď se na Kostenalinen můžeme podívat na tu akci Puljujärvi hned z úvodu prodloužení. Tyčka od tyčky se ten kotouč vrátil za zády brankáře Genoniho zpátky do hry, takže to nebylo zvnitřku. No ale tyč zazvonila i před mlouky na druhé straně. Poprvé prodloužení přerušeno, ale gol z toho nebyl, takže ve 64. minutě pokračujeme dál.
2: A Kukan má kotouč, pálí těsně mimo finskou branku, teď z mezikruží odcouval, vystřelil výzdě vzad a ten kotouč se dostal za branku Finu, kde je i teď, má ho Lundell. Přibrzdil na obraném kruhu, dává kotouč za sebe a dostává ho zpět na červené. ale zase to otáčí směrem k vlastní brance, napadá ho Berči a Lundell zajel za finskou branku. Švýcaři vyměnili jednoho hráče, tedy druhého, a Lundell posouvá kotouč ve středním pásmu před sebe doprava, kde míří Finové s útokem a Hamena ho objíždí útočné pásmo, tlačen na mantinel, a nakonec ten kotouč dal kam. Ještě parťákům přirávka před branku, ne, rána do ramene, a Švýcaři mohou do brejku teď. 3-2, Švýcaři v prodloužení zprava to berou. Suter dává křižný pas doleva, ještě je tam před brankou Jozi, jenže ta rána nakonec zamířila do lapačky finského golmana Anunena, který udělal dobře pro Finy, hned puk vyklepal, Švýcaři byli daleko, a tak se hraje dál. Je za námi 5 minut z prodloužení, z 20-minutového prodloužení, a pokud nepadne gól, bude se hrát prodloužení pořád. Manninen dává na červenou a může zajet do pásma Jokiharju. Rozmyslel si to a je vytlačen až mezi vlastní kruhy. Napadá ho Meyer, který si může teď možná vzít puk ve středním pásmu. Ne, ten vypadl ke švýcarské brance na Malginovu Hul, který hledal Meyera, ten mohl jít sám, ale je z toho nakonec finský break, ale to zase už neplatí. Manninen připraven s tím odjet s kotoučem k vlastní brance, střídání na obou stranách. Chvíle klidu ve velmi důležitém zápase. V finále mistrovství světa 0-0 Švýcarsko-Finsko, 66. minuta dohromady.
8: Granlund zavrávoral v obraném pásmu s kotoučem na holi, ale vypomohl mu Bujstola, který zajede znovu za finskou branku. Přenechal kotouč pod sebe Barkovovi. Ten nabírá rychlost, dává doleva na Granlunda, ten je v útočném pásmu, brzdí a elegantní otočku, vyjíždí na osu hřiště, dává doleva na Barkova. Barkov znovu na ose hřiště přenechal Granlundovi. Co vymyslí Šikula? Granlund, který už takhle udivoval diváky v roce 2011. Teď Barkov nabírá rychlost, dává Einolovi. Einola pálí, ale Kukan vložil do jeho pokusu hokejku. Ještě Barkov se snaží vybojovat a je úspěšný u mantinelu. Málo kdy tam prohraje souboj, teď znovu pro Finy drží puk, dává Granlundovi, který je vytlačen Jägerem mezi modré čáry, ale Granlund se vrací do blízkosti švýcarské branky. Brzdí v levém útočném rohu, přenechává Lundelovi, který už prostřídal, ten objíždí za branku, dává hodně rychle před branku, kde je Heinola, ale přišel kotouče, teď tady možnost pro rychlý protiútok, který vede Sutr. Sutr jede mírně zprava, stahuje kotouč, dává ránu pod nohami, vypálil na Anunena a ten zabránil jistému gólu, protože Sutr se tam natlačil velmi dobře před Finy. Teď už hrají ale právě borci ze severu Evropy. Lehtonen míří za branku po 7 odehraných minutách prodloužení stále neznámé nového mistra světa.
2: Kuljujevi to udělal dobře na Manninen, ho hledá, jenomže tohle by byl offside, to, že Finové musí vyklidit útočné pásmo, už si toho všimli, a hrají Švýcaři. Berči jede středem koziště, překonal červenou, jde do útočné třetiny, napřehuje ke střele, ale zamířil nakonec k pravému hrazení a vyjíždí k modré čáře, výměna pozic, srazený Hischier, ale tohle se pískat rozhodně nebude, bylo to tělo na tělo. Finové si berou volný kotouč a mohou s ním zajet za vlastní branku. 68. minuta zápasu začala u puku Finové a obránce Lehtonen vyjíždí středem koziště, už je mezi vlastními kruhy, překonal červenou čáru, teď už bere to doprava, dostává se do pásma, oklamal prvního hráče. Barkov je teď mezi kruhy úplně osamocený, Švýcaři o něm neví, jenomže Finové neměli puk, a tak Malgin se rozjíždí. Rety přišel o hokejku, Malgin jde dopředu a je z toho nakonec 2-1, rána zleva, která projíždí, a Finové zase mohou dopředu, jenomže to by se nesměl tak dobře a rychle vrátit Meyer, který zase našel Malgina už u modré. Malgin má prostě sobě dva Finy a raději vrátil kotouč do středního pásma. Má ho u červené. 8 minut odehráno z prodloužení, na gól čekáme stále 0-0.
8: Egli od červené čáry vrací pod sebe na Jägera, ten projel středovým kruhem, přenechal Andrigetovi, který si rozmyslel svůj postup do útočného pásma, otáčí se a dává pod sebe. Tady už hraje Biaska, Biaska pálí a Anunen si musel dojít hokejkou a také přitisknutým betonem k ledu pro kotouč, vyrazil do rouku kluziště, kde mohou hrát jeho spoluhráči. Jmenovitě je to Granlund, který dostal od Lundela kotouč, naskakuje také Antipalone, Vakananen, je to ale Granlund, projíždí jako nůž máslem do útočného pásma a pak nakonec backendem rychlou střelou se snažil do protibojemu překvapit brankáře Genoniho, ale ten vykopl svým pravým betonem a vyslal tak Hischiera do útočného pásma. Ten je na ose hřiště, ale udělal oblouk ještě předtím, než vystřelil, ale znovu se vrací do blízkosti finské branky. Stále vede Hischier kotouč, teď už ho přenechal Knakovin Riatovi. Riat vyjel až za modrou čáru svou obranou a přenechal Jozimu. Ten počká, až mu naskočí Berči a také Suter, který měl největší šanci Švýcarů. po té Riatově ráně do tyče. Teď Berči nabírá rychlost, vydal se mezi tři finy, ale přenechal napravo Suterovi, ten vrací Jozimu. Jozi pálí, rána sražená do ochranné sítě. Po 9 minutách, 13 sekundách stále neznáme mistra světa. Prodloužení už se hraje v 70. minutě celkově. No a viděli jsme velké šance, dvě tyče.
1: Hra je přerušená po opravdu hodně, hodně dlouhé době. My se můžeme teď věnovat v tom přerušení také tomu, jak se vyvíjí osmifinále Roland Garros. Jakub Menčík hraje proti Rusovi Rubljovovi. Sleduje to David Prouza.
0: Třeba nás čeká klíčový game, věřme tomu, Jakub Menčík v pátém setu vede 4-3, zatím na servisu velmi jistý, naopak na příjmu trochu občas dělá problémy svému ruskému soupeři, ale pořád ještě nedokázal prolomit nebo vybojovat nějaký break, teď vedl 15-0, ale pak si to Rublev výborně pohlídal, nebo Rubljov, ať jsme tady úplně přesní, je to 15-15, Rus teď servíruje Menčíkovi do forehandu, ten chybuje, škoda přeškoda, tohle kdyby spadl na základní čáru, tak by Rubljov byl ve velkých problémech. Ale Jakubovi Menčíkovi tam ty returny padají tak 50 na 50. No jednou ano, jednou ne. A teď v tuhle chvíli to znamená, že to je 30-15 pro Rubljova, který ale v pátém setu ztrácí 3-4. Jakub Menčík o krůček blíže, teď potřebuje dobrý return, což se mu daří a následně Rubljov chybuje. 30-30. Teď ten breakball trochu visí ve vzduchu. Řekl bych, že Rus trochu ztratil koncentraci. Maliličko vypadl z rytmu, možná i proto, že ty servisové gamy Menčíka jsou najednou velmi rychlé a Rubljov se v podstatě při nich nedostane do hry. A v momentě, kdy se začne hrát o jeho servis, tak je o poznání méně přesný. Tak to asi řeknu nejlépe, nejkonkrétněji. 30-30, Rubljov servíruje zprava na Jakuba Menčíka, ale pomáhá si skvělým servisem, ale následně Menčík zatlačil Rubljova skvělým returnem v momentě, kdy vůbec nebyl už vidět na své polovině kurtu, ale co je důležité, je tady breakball pro Jakuba Menčíka v osmém gemu páté sady v osmi finále Roland Garros. Rubljov měl fenomenálně připravenou tu situaci, dal servis totálně ven z kurtu, přesto Menčík se svým velkým rozsahem nakonec zareagoval a donutil Rubljova k chybě. V okamžiku, kdy vůbec nebyl na svém kurtu připravený, už by neměl jakkoliv ten balon možnost sebrat. Teď je to break byl pro Jakuba Menčíka. 4-3 a nepovedený nadhoz Rusa Rubljova. 4-3 vede Jakub Menčík. 40-30 servíruje ruský tenista. Nasazená jedenáctka. Opatrnější servis. Menčík z returnu krásně k základní čáře. Obíhá si to na forehand, tlačí a to je vítězný balón! Jakub Menčík
1: se znovu dostává do hry a to máme radost, ale vydáváme se teď na finále mistrovství světa v hokeji za Františkem Kunou a Petrem Kadeřábkem.
2: Finsko slaví titul mistrů světa. Helenius rozhodl, udělal dobrou individuální akci z vrcholu levého kruhu, přejel doprava a vypálil do protipohybu Genoniho. Smutné Švýcarsko, po třetí za sebou ve finále, po třetí za sebou prohra a ani jeden gól za všechny tři zápasy. V Praze 0-2, loni s Amerikou 0-1 v prodloužení, teď také v prodloužení, hrálo se více než 70 minut a končí světový šampionát finským vítězstvím. Finové zlato, domácí Švýcarsko opět stříbro po třetí za sebou a bronzové medaile mají Norové, kteří senzačně porazili Kanadu také v prodloužení. Tady se hrálo se dlouho bez přerušení. Nakonec to Helenius vzal na sebe a to klubko finských hráčů, které se objímá, už se za malou chvíli pomalu začne roztrhávat, staví se tu pódium, připravené budou konfety, medaile, ale také spoustu švýcarského.
1: Děkujeme nejenom za konečný výsledek finálového zápasu, ale děkujeme také za celé mistrovství světa a to pánům Františku Kunovi a Petrovi Kadeřábkovi. A my se teď vydáváme už zase zpátky do Paříže, protože Jakub Menčík teoreticky podává na vítězství v osmifinále Roland Garros. Je u toho David Prouza.
0: 5-3 a 15-15. Jakub Menčík potřeboval jednu breakovou příležitost v tom předcházejícím gemu. Využil ji. Teď je to po 15. Výměna od základní čáry. Teď rozhodně potřebuje Jakub Menčík nechybovat. Je trpělivý. Ale samozřejmě někdy trpělivostí také se stane to, že Rubljov ho zatlačí. Ale teď se to asi nestane. Jakub Menčík z defenzivy zase backendem po čáře připisuje další perfektní úder. Je to 30-15. Český tenista, který neříkám, že se dva sety ploužil po kurtu Suzanne Lenglenové, ale minimálně vytvořil dojem Rubljovovi, že by to mohlo jít s tou otočkou, že by to mohlo vyjít. Tak teď vede 5-3, 30-15 a podává. Dal už 9 dvojchyb na svém servisu, ale zároveň v pátém setu dal také velké množství bodů z podání či S a v tuhle chvíli je to Jakub Menšík, který je na servisu, který v pátém setu podává konzistentně, který podává přesně a pomáhá si prvními servisy, tentokrát to ale neplatí. 30-15 a 5-3 v pátém setu v osmi finále Roland Garros. Jakub Menšík teď musí znovu přes druhé podání s vědomím, že už tam jednu dvojchybu vytvořil. Tentokrát se to nestává, ale Rublev výborně zahrál z returnu, zatlačil teď Menšíka a donutil chybě. 30-30. Tohle nebude jednoduché. Zkrátka to v osmi finále ani jednoduché být nemůže, nebo by nemělo. Jakub Menšík 30-30 servíruje. Vede 5-3. Jeho rodiče teď už hodně nervózní. Dlouhou dobu se usmívali, brali to pozitivně. Ale teď už přeci jenom i oni cítí tu šanci ve vzduchu. Jakub Menšík vypadá koncentrovaně, vypadá připraveně a vypadá, jakože ví, co dělá. Byť to třeba ve čtvrtém setu vypadalo úplně opačně. Český tenista vede 5-3 v pátém setu. Je to 30-30 a chystá se Jakub Menšík na svůj servis do backendu Rublevova. Tento dává jen tak přes síť a chyba Jakuba Menšíka. Úder, který zvládl snad 30krát v tomhle zápase, tak tentokrát nevychází. Úder backend po lejně přes tu vyšší část sítě, kde tam Jakub Menšík opravdu výborně rozděloval ty balóny v průběhu, i když se mu nedařilo v tom utkání, tak teď mu to nevyšlo. Takže 30-40, není to až taková tragédie. Jakub Menšík vede 5-3, to znamená, že kdyby přišel o ten servis, tak se stále hraje, ale samozřejmě byla by to obrovská škoda. Český tenista bude zleva servírovat na Andreje Rublova z Ruska, který už několikrát dokázal výborně returnovat v klíčových momentech. Jakub Menšík podává. A tohle je bod z podání, ještě že tak. To je obrovská klika teď pro Jakuba Menšíka, protože Rublev tam hrábl rukou a ten míček by se snášel k síti, respektive k pásce, a kdyby se otřel o tu pásku, tak by to vypadalo zatraceně nepříjemně pro Jakuba Menšíka, který už byl u sítě a dostal by to nechtěně a nepříjemně nečekaně na tělo. Teď je to 40-40. Rublev jde trochu zpátky za základní čáru, ještě není připraven returnovat, Jakub Menšík ale není ještě připraven servírovat. Takže se nic neděje. Publikum ožívá, asi ne tak jako ve Švýcarsku na hokejovém mistrovství světa, ale rozhodně je teď nejvíc slyšet. Jakub Menšík servíruje zprava. Tohle je samozřejmě zase trochu škoda, ale teď před malou chvílí síť pomohla Menšíkovi, teď zastavila jeho první pokus. To podání bylo velmi dobré. Podání vypadalo, že by bylo bývalo SM, ale to je jedno. Druhé podání Jakuba Menšíka je do středu hřiště Rublevovi do těla. Výměna od základní čáry, Rublev zatlačil hodně Jakuba Menšíka a vybojoval si další breakball. Rublev ne a ne zachybovat v momentě, kdyby to třeba Jakub Menšík trochu potřeboval. Tahle situace si o to říkala, byl to relativně snadný úder pro ruského tenistu, ale právě z těch, které jsou tak trochu snadné nebo vypadají snadně, tak se nejčastěji chybuje. Teď to Rublev krásně utáhl z forehandu, Jakub Menšík se tam natahoval, jak široký, tak dlouhý, ale nevyšlo to. Tomáš Josefus, rychle a stručně, pojď na Jakuba Menšíka. Jakub Menšík bude odvracet další breakball při svém podání. Servis kam? Zase ven z kurtu, tam, kam to má Jakub Menšík rád, ale Rublev to tentokrát zvládl. Je sice pod tlakem, ale podsekává Jakub Menšík kde k síti. A tohle Rublev zkusí na provoz a Menšík je úspěšný u sítě. Je to schoda, Jakub Menšík odvrátil katastrofu v podobě ztraceného servisu. To by to bylo zase 5-4 pro českého reprezentanta. Takhle je to 5-3 a Jakubova maminka se nekouká. Ta už má zavřené oči notnou chvíli. Teď to Čech vymyslel dobře. Rublev se udržel v té výměně, co to šlo, ale na ten poslední volej už neměl. Jakub Menšík slaví úspěch s přísunem k síti. Potřeboval by dva dobré servisy. Jakub Menšík umí dát dobrý servis, umí dát dva, umí dát tři, umí dát třeba 8 v řadě, když na to přijde. Ale teď je samozřejmě úplně jiná situace. Bomba, která sice letěla přes síť, ale nedoletěla správně na čáru, byla kousek za ní, takže Jakub Menšík zhluboka vyfoukne a za malou chvíli bude servírovat znovu za stavu 40-40 na Rusa Rublev. Hodně přiriskovaný druhý servis, ale pomáhá to k tomu, že se Menšík vytváří docela slušnou útočnou pozici. Rublev je teď pasivní, rozhodně nechce chybovat a dát Jakubovi Menšíkovi první matchball v tomhle utkání, ale dává mu ho! Rublev trochu ne na kolenu, ale v podřepu a teď zase byla ta situace, o které jsem mluvil asi před minutou. Relativně snadný úder, ale Rublev zvolil pasivní variantu a sám hned věděl, že je zle. Je tady matchball pro Jakuba Menšíka v osmi finále Roland Garros antukového Grand Slamu, kde dlouho žádný Čech nebyl takhle daleko. Troufnu si tvrdit, že naposledy to byl Tomáš Berdych a to už bude nějaká řádka let. 5-3 a výhoda pro Jakuba Menšíka. Servis českého tenisty Venskurtu a tohle je ESO! Jakub Menšík, který udělal 10 deblů v tomhle zápase, tak ale teď zakončuje SM tohle utkání. Souboj s Rusem Rubljovem ovládl v pěti sadách 6-3 v té rozhodující. Velké obětí těchto dvou soupeřů. Velmi férový přístup od obou hráčů. Žádné negativní emoce jeden či druhý neposílali na druhou stranu. Jakub Menšík, který vedl 2-0 na sety 6-3 a 7-6, pak najednou jakoby trochu odešel, respektive jakoby se Rubljov dokázal do utkání vrátit. A teď Jakub Menšík si vychutnává tu atmosféru a potlesk, zdává ruce od sebe a jenom nabírá energii z publika, protože získal pátý set, nakonec poměrem 6-3, zase to bylo přes 5 setů, zase to bylo dlouhé, skoro 4 hodiny, 3 a 3 čtvrtě a teď Jakub Menšík půjde zpátky ke své lavici a vychutná si sám ten moment, chvíli, kdy jste postoupili do čtvrtfinále Roland Garros. Poprvé ve čtvrtfinále Grand Slamu je Jakub Menšík, povedlo se mu to v Paříži a tahle cesta nekončí a zopakuju na závěr jenom jednu věc, žádný Grand Slamový šampion v pavouku není, víceméně všichni mají šanci a šanci má rozhodně i Jakub Menšík. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: Děkujeme za vyčerpávající komentář tohoto napínavého, dlouhého a nakonec úspěšného souboje pro český tenis. Jakub Menšík je ve čtvrtfinále Roland Garros a připomeňme ještě jednou, že Finové se stali po páté hokejovými mistry světa. Ve finále v Curychu porazili domácí Švýcarsko 1-0 v prodloužení. V 11. minutě prodlouženého času rozhodl Konsta Helenius. Utkání sledoval také náš hokejový expert Martin Procházka. Martine, naposledy pojďme to zhodnotit. Co na to říkáš? Švýcaři po třetí ve finále, po třetí nedali branku, po třetí prohráli.
5: Je to, jak to říkáš, Vojto, nedali branku, tři finále po sobě, tři roky. To prodloužení, které hráli, když už teda vynecháme ty třetiny, tak prodloužení bylo velmi opatrné. Já jsem čekal, že ta branka padne mnohem dříve. Oba dva týmy čekali v podstatě na nějakou chybu, ta se nestála, to byly tam dvě tyčky sice na každé straně, ale byly to takové náhodné střely. Každopádně na konci týka té 11. minuty, jak říkáš, Konsta Helenius to tam vzal na sebe, prostřelil přes vlastně hráče švýcarského, který mu tam projížděl, brankáři Gironimu, no a trefil to na dlapačku, takže trefil branku zlatou, vítěznou. Čekal jsem to mnohem dříve, každopádně velmi vyrovnané dlouhé utkání, co jako říkal David Prouza, Jakub Menšík, který postoupil, tak prostě bylo to dlouhé utkání.
1: Bylo to dlouhé utkání, je za námi také mistrovství světa celé. Já tě poprosím asi jenom o krátké zhodnocení. Překvapení celého turnaje nejspíš Norsko, co zklamání turnaje, co výkon českých hokejistů?
5: Nepovedla se vůbec celá základní část. Já si myslím, že tam byl problém. To, že jsme potom nepostoupili přes čtvrtfinále přes Finy, kde jsme prohrali 4-1, to už si nemyslím, že byl úplně ten hlavní důvod. Prostě celá ta skupina se nám nepovedla, prohráli jsme zápasy se Slovinskem, jsme ztratili body, když to řeknu 4-1 z Nory prohrajeme zápas, který asi všichni fanoušci očekávali, že by se měl mít pod kontrolou, vyhráli bychom ho, mohli jsme mít lepší postavení v tabulce, dostali jsme lepšího soupeře, každopádně dostali jsme Finy, který nás porazili 4-1 ve čtvrtfinále a nakonec získali i zlato, takže zase jako svým způsobem prohráli jsme s týmem, který vyhrál zlato, takže no, trošku omluva.
1: Končí hodně dlouhá hokejová sezóna za hodnocení nejenom mistrovství světa, ale za práci pro Radiožurnál Sport právě v celé té dlouhé sezóně. Moc krát děkuju i našemu hokejovému expertovi Martinu Procházkovi. Martine, díky a dobrou noc.
5: Já taky děkuju. Taky děkuju. Hezký den.
1: No a teď už se pohodlně usaďte a můžete si vychutnat reprízu našeho oblíbeného pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
6: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
9: Příjemný poslech u aktuálních kilometrů Jiřího Ješka a věřím, že dneska to bude hodně příjemné, protože ve studiu na Vinohradské 12 se mnou usedí asi dva nejoptimističtější, nejmilejší, nejhodnější a nejúžasnější lidi, které jsem kdy ve svém pracovním životě potkal.
10: Teď můžeme už jenom zklamat.
9: Já pevně věřím, pánové, že se vám to nepodaří. Samozřejmě jako prvního vítám Jiřího Ježka, po kterém se tenhle pořad jmenuje. Jirko, krásné dopoledne.
10: Ahoj Karle, zdravím všechny naše posluchače a myslím si, že ten dnešní den bude opravdu specifický v tom, slyšeli jste jméno, teda jméno jste ještě neslyšeli, slyšeli jste hlas a z toho jste pochopili, že naším hostem je Dan Stach, jeden z nejlepších moderátorů současnosti, tvář a srdce vědecké redakce České televize, zároveň nadšený komentátor obrovských sportovních akcí a náš velký kamarád. Dané, vítej, děkujeme za tvůj čas.
11: Děkuju moc za pozvání, kluci, jsem tady s váma rád.
10: Myslím si, že můžu pořád říct tvůj nízký věk, 38 teď, že? Mm-hmm.
11: Moje šéf vás to nemyslí, ta je o 7 let mladší.
10: No dobře, ale tak zase já jsem v jiné roli, takže já si to myslím. Tak přes tvůj věk, jako seš ve většině svých oborů už na absolutní špičce. Jako sbíráš významné ceny, teď si dostal cenu třeba i zajímavou cenu, cenu Fair Play, k tomu se určitě vrátíme, ale máš na svém kontě prestižní novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky, ceny za popularizaci vědy. Myslím si, že patříš mezi nejznámější hlasy vlastně českého sportovního prostředí. Tak pojďme začít tím činem Fair Play, vlastně cenou za čin Fair Play. Bereš Fair Play jako nezbytnou součást jako tvýho života i mimo sport?
11: Jako úplně normální. Pro mě je vlastně normální a chci, aby byla normální, protože to, že se k sobě chováme podle pravidel Fair Play, by mělo být normální. Pojďme si říct, že když se tak nechováme, tak je to, co je divný. Ne to, že se někdo podle Fair Play chová.
10: A je to tak, máš to tak jako v té DNA, protože jsi vyrůstal v prostředí vodáckého sportu, který třeba já cítím hodně, že je tam jako důraz na respekt, na kamarádství, na fair play právě už od těch malých dětí. Byly právě tohle ty hodnoty, které se ti vtiskávaly jako do toho srdce?
11: Určitě nejvíc za to můžou moji rodiče, tam je to jednoznačné, protože mě v životě nejvíc ovlivnili moji rodiče a pak právě ta voda, kterou zmiňuješ. U vody je obrovská výhoda, že voda, jakmile máš jenom chvíli nos nahoře, tak ti okamžitě srazí celýho dolů. Okamžitě. U vody tohle funguje hned. Člověk si myslí, je to v pohodě, dám to. Ne. Hotovo. Jakmile je arrogantní na vodě, okamžitě končí. A voda je pak úžasná do života, protože ona učí analyzovat, ona učí rozhodovat se, ale zároveň mě naučila rozhodnout se, aniž bych přemýšlel. Protože ta divoká voda se pořád mění. To není prostě basketbalová palubovka, která zůstává stejná. Tam se mění ti soupeři, mění se podmínky té hry a podobně. Ale ta voda, já pojedu jednu jízdu 10x za sebou a 10x budu mít trošku jiné podmínky na té vodě. Takže to musím vyhodnotit, musím se rozhodnout a zároveň se musím být schopný rozhodnout bez toho, aniž bych to vyhodnocoval. A to je do života strašně super.
9: S Danem Stachem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Pojďme na chviličku ještě k tomu konkrétnímu činu.
11: To je do života strašně super.
9: S Danem Stachem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Pojďme na chviličku ještě k tomu konkrétnímu činu. Fair play. O tobě se

0: Já vím, že to budeš asi umenšovat nebo říkat, že jsi se zachoval normálně, ale jenom krátce schrni nebo řekni posluchačům, kteří nevědí, o co šlo.
1: Jo, a fakt nešlo nic významného. Jako je to prostě věc, která se stane. Tohle byl závod na 10 kilometrů, kdy závodník dobíhal do cíle a ušel za hranici svých možností. A v tu chvíli mozek říká: hele, bacha, já vím, že hrozně chceš. Já vím, že to hrozně chceš dát, že chceš doběhnout, ale jde ti o zdraví, jde ti o život. A tak mu začal vypínat nohy. Protože mozek takhle funguje. On vypne ty periferie tak, aby nás ochránil, aby jsme neumřeli. A on běžel dál, protože v tom rauši, toho běhu prostě nemohl zastavit. A já jsem mu pomohl do cíle. On mi pak psal, že moc děkuji, že to vlastně ani neuvědomoval, ale to je něco, co se na závodech opravdu děje. Já jenom mám jednu prosbu, když se vám tohle na závodech stane, tak fakt zastavte. Fakt nestojí za to doběhnout. Možná si vybavíte Brownleeovi slavné to video triatlonových bratrů, jak jeden bratr vlastně táhne druhého do cíle. Ne, to není správně. Nejlepší bylo opravdu zastavit těch 200 metrů před cílem, postarat se o bráchu, počkej, až tam přijdou zdravotníci a pak doběhnout. Protože náš mozek říká: bacha, už je to moc a my jdeme přes čáru. Já jsem o tomhle dělal rozhovor v Hyde Parku Civilizace s přímo sportovním lékařem a panem doktorem Dostálem a hodně doporučuju, my přímo tohle video tam rozebíráme, přímo o něm se bavíme a on medicínsky vysvětluje, proč opravdu riskujeme svoje zdraví.
2: Zvlášť, když se to stane někde jinde než v cílové rovince, kde není Dan Stach. A Dan Stach nemůže být všude, prosím vás.
0: Takže někdo myslí, že lec kde je.
2: Ano, ano.
1: A s váma to bude těžké dneska, kluci.
2: Ne, ale je to s obrovským respektem k tobě.
1: Jste hrozně hodný, já se to vážím, ale uvádíte mě do rozpaků. Fakt jsem neudělal nic, co by tam neudělalo spousta dalších lidí, kteří takhle pomůžou jako někomu na trati anebo v samotném závěru. Tady spíš, myslím, že se to dostalo do toho povědomí tím, že i mě se na to pak ptali novináři a já jsem právě vysvětloval tu zdravotnickou stránku zatím, která si myslím, je fakt důležitá.
2: Ne, tak tím, že já jsem byl v té komisi, kdy jsme rozhodovali vlastně, které ty činy ocenit, a je to strašně těžký, protože každý vlastně ten čin fair play, zvlášť v dnešní době, potřebuje ocenit a my jsme se snažili opravdu vybrat ze všech těch různých kategorií, ať to byla vyloženě záchrana života, ať to byla pomoc třeba soupeři s tím, že on si nepřivezl svoje technické vybavení pro svůj sport a půjčil mu ho soupeř a nakonec ten, který mu vlastně tu věc půjčil, tak byl poražen vlastně tím svým rivalem. Jo. Takže to jsou věci, které vlastně opravdu ukazují to, že v tom sportu je i kamarádství. Když se vrátíme na začátek, mluvil jsi o té vodě. Byli to právě rodiče, když jsi říkal, že tě hodně ovlivňovali, kteří tě posadili na tu vodu poprvé?
1: My jsme se s kamarády, s Týmalovými, jsme jezdili v létě u Anína na řeku a tam jsme se poprvé dostali ke kajakům, protože Kokáč jezdil a Segra začala jít jako první. Já jsem v tu dobu hrál ještě fotbal, ale pak jsem prozřel a šel jsem dělat pořádný sport a divokou vodu.
2: Zdravíme naše fotbalové posluchače.
0: Jsem určitě Jiří Ježek jako velký fanoušek fotbalu, tohle určitě slyší moc rád.
1: Ne, tak hrál jsem fotbal, byl jsem primárně záložník, ale já jsem byl v takovém týmu, že se nás občas na zápas sešlo jenom 10, takže jsme hráli pak v 10 od začátku. To na druhou stranu člověk si hodně zaběhal. Zdravím všechny dobrý fotbalový fandy. Zdravím všechny ty, kterým fotbal dělá radost, zvlášť prostě na těch jako malých městech nebo vsích, kdy to je skvělý. Já stejně chodím z práce a tam večer kluci prostě, kolik jim bude, 50, 60, 70, tam prostě valej fotbálek a to je super, jo, to je prostě skvělý. Ale pardon, utekl jsem od tvé otázky, jak kdybych byl u poslaneckého pultíku a ne u mikrofonu sportovního pořadu. Ta otázka směřovala na to,
2: jak mi tomu rodiče. Vodu, jak ti pomohli,
1: já jsem se vlastně takhle připojil k Segře, která začala jezdit a začali jsme jezdit spolu u nás v Českém Vrbném v areálu Lídy Polesné, kousíček od Českých Budějovic a potom už jsem u toho vlastně úplně zůstal. My jsme tehdy dělali ještě orientační běh, což je mimochodem sport, který já považuji za ultimátní. Za mě ultimátní sport je orientační běh, protože člověk musí běžet a přece jenom, a teď to nemyslím nějak zle, jo, ale na tom kole se občas člověk může svést.
2: Jo.
1: V tom běhu se prostě nesveze. Tam se člověk nesveze a musí se rozhodovat sám, žádný trenér. Prostě vběhnu do lesa a zaběhu, když jsem pod tlakem, dělám rozhodnutí. Já třeba jsem mapoval velmi špatně, takže já jsem toho hodně naběhal, protože jsem dělal hodně špatných mapových rozhodnutí.
3: Kilometry Jiřího Ježka.
0: Takže ta příprava potom byla vlastně velmi dobrá k té vodě a to je taky jedna z věcí, která se vždycky zmiňuje, když se řekne Daniel Stach, že jo, český reprezentant. Víc,
1: jenom juniorský.
0: A ty to vždycky juniorský. Takhle dodáváš, že juniorský. Ale tak juniorský. Asi nebylo to úplně špatné, ne? Do kolika let to nebylo takhle vůbec špatné?
1: No tak do 18 jsem jezdil a pak já jsem věděl, že chci jít studovat, ale tak já jsem jezdil s tou generací.

0: Co je Vávra Hradilek, Vítek Přindiš, Honza Vondra, to byly vlastně tři moji takový největší soupeři, kdy my jsme se tak různě střídali, že Vítek je o rok mladší, to je teď současný reprezentant mistr světa, mistr Evropy. Stoupa vlastně Honza Vondra, tak to je juniorský mistr Evropy, a Vávra Hradilek, tak to je stříbrný z olympiády mistr světa. Takže s těma já jsem jezdil.
1: To byla dobrá líheň.
0: A bylo to skvělý, já jsem hrozně rád, že jsem vlastně měl tu šanci vlastně soutěžit s těma, co jsou dneska nejlepší na světě. A bylo to skvělý. My jsme kamarádi, vždycky jsme byli, jsme pořád. Já jsem u stoupy Honzy Vondry, jsem bydlel už v 11 letech, když jsme prostě v létě, jsem zůstával u něj třeba přes týden. S Vítkem se potkáváme jako dál i s rodinami, takže já mám hrozně rád, my jsou prostě fajn. A proto třeba pro mě ta nominace je těžká, protože já tam mám ty kamarády, ale zároveň jsem tam jako komentátor té nominace, takže jako je tam ten bias, jo? To nezastírám, ale musím ho držet trošku na úzdě.
1: Jak velká porce makačky to byla vlastně ta voda pro tebe ve srovnání potom třeba s tím orientačním během nebo vůbec s tím, co vidíš dneska, tu profesionalitu toho sportu?
0: Pro mě největší posun je v tom, jaká je péče o toho sportovce. Já jsem byl poprvé u fyzioterapeuta v 17 letech. Jo. V 17 letech, když jsem zablokoval krční páteř před nominací a moje mutinka tehdy pracovala pro fotbalový klub, kde měli fyzioterapeuta, a tak jsem mi pomohl uvolnit tu krční páteř. Dneska je úplně normální, že od začátku, a je to dobře, že cvičí, že kompenzují. A my jsme prostě se řídili podle toho, že hodně dobře, víc bude lépe, a to není vždycky dobré. Já jsem pak v těch 17-18, kdy jsem se dal dohromady s Kubou Prýherem, což je jeden z lidí, který mě ovlivnili v životě vůbec nejvíc. Ten startoval na olympiádě v Barceloně 92. Který je vodák, který se pak k vodě vlastně vrátil po té, co rozjel firmu, tak ten mi ukázal, že se dá dělat těch věcí víc najednou. Že člověk může trénovat a zároveň může mít firmu, může mít rodinu, že to nemusí být jedna věc, a to mě ovlivnilo hodně. A potom ano, pak jsme měli těch 14 fází týdně, kdy jsem stával v 5 ráno, šel jsem plavat, pak jsem šel do školy, pak jsme šli běhat, pak jsme šli do posilovny, večer jsem se šel učit a pak jsem šel spát.
2: A to rozhodnutí víceméně, ty už asi na to odpověděl, ale ty si tak nějak už tušil, když jsi věděl, že chceš studovat, že to prostě dohromady tohle jako nejde dál.
0: Ale já jsem ve 13 a půl jsem si říkal, že chci být 14násobný olympijský vítěz, 8násobný mistr světa, 8násobný mistr Evropy a 16krát vyhrát celkový hodnocení světového poháru, což znamená, že 16 let si neporažen.
1: K tomu mít dva doktoráty.
0: A ve 14 jsem si řekl, že by mě to nebavilo a že bych chtěl studovat. Jo. Takže já jsem od 14 věděl, že chci jezdit naplno, dokud jsem junior, ale pak chci jít studovat.
1: A bylo v ten moment i to rozhodnutí zůstat u té vody aspoň za tím mikrofonem?
0: To vlastně vzniklo tak trochu jako náhodou, protože přišel právě Kuba Prýher, ten můj trenér, a říká: hele Dane, lidi sem přijdou k nám do areálu, zastaví se tady, protože kolem areálu vede cyklostezka, kde jezdí tisíce lidí denně. Teď zastaví, ty koukáš na ten vodní slalom. Někdo vyhraje když je to o hodně, tak vyhraje o sekundu. A ty lidi vůbec neví proč. Tak jim vysvětli, proč někdo vyhrál o desetinu. Takže můj vstup do sportovního komentování bylo, kdy můj trenér řekl: hele, vysvětli jim, proč někdo vyhrál a někdo prohrál. Což je trošku paradoxní, že to dneska já se živím tím, že vysvětluju. Já vlastně celé moje komentování je vysvětlování. Takže já pořád něco vysvětluju. A na to jsou nejlepší tréninková jako metoda děti, samozřejmě, že všechno vysvětlovat je nejlepší. No a v těch 17 já jsem komentoval první závod. První závod u nás na kanále, a díky tomu jsem pak postupně, že lidi na to strašně dobře reagovali, a abych prvního klienta vlastně já získal jakožto komentátor, tak jsem jel vlastně 320 kilometrů jenom kvůli smalltalku. Jel jsem 160 kilometrů vlakem tam a zpátky, popovídali jsme a pak mi nabídli práci spolu s mým parťákem Mírou Lencem. A my jsme komentovali, bylo to zrovna shodou okolností cyklistické Omnium, o kterém já jsem, když mi to v úterý řekli, jako věděl, že existuje, ale nikdy jsem nebyl na dráhové cyklistice. A tak jsme strávili s Mírou následující dny až do té soboty tím, že jsme jako projížděli videa, koukali jsme na to. A když jsme odcházeli, tak za náma přišli cyklisti a říkají: hele, z jakého jste klubu, kluci? A my říkáme: SK Vodní slalom České Budějovice. Ne, počkej, ne, to znáte tu cyklistiku. A říkám: no, jako já jsem poprvé tady jako na dráze, já jsem tady ještě nikdy nebyl. A oni: to není možný. A to mě samozřejmě potěšilo, protože to je to, na čem je vlastně postavené to moje komentování a moje práce, že se snažím co nejlíp připravit.
1: A to kamarádství s Mírou Lencem,
0: je protože unikátní.
1: Vy jste vlastně jako parťáci, berou vás lidi hlavně na těch veřejných akcích, na těch sportovních akcích, jako pořád jasný duo, tak vzniklo na té vodě.
0: Ano, my jsme oba dva vodáci. My jsme spolu dokonce s Mírou jezdili na deblu.
1: Aha.
0: A jednou jsme spolu vyhráli růžový legíny. V jednom závodě.
2: To je prosím tě cena nebo název nějaké soutěže?
0: Ne, to byla cena. To bylo, tuším, na jihočeském poháru, kdy jsme jeli spolu s Mírou na deblu, tak jsme vyhráli růžový legíny. Máme z toho i dost děsivou fotku, myslím si. Je dost děsivá.
1: Já si dost ani nedokážu představit vás dva v jedné lodi.
0: Ale moc jsme toho nenajezdili. Oficiálně proto, že Míra je o 2 roky starší, tím pádem já bych musel jezdit ve vyšší věkové kategorii než on a tam už ta konkurence byla těžší. Ale myslím si, že my ani jeden nejsme jako do deblový posádky jako ideální varianta.
1: Takže to komentování jste začali dělat spolu.
0: Jo, já jsem vlastně poprosil Míru, jestli by do toho nešel, protože já jsem říkal, že on na to bude dobrý. A myslím, že je na to dobrý. Myslím, že je na to hodně dobrý.
2: Myslím, že docela dobré oko na kolegu. Já, když se u tohohle na chviličku zastavím, já tomu všemu rozumím. Ten široký rozptyl, který ty už si tady párkrát zmínil, ten ty si vlastně držíš, protože jednak vysvětluješ vědu a jednak s Mírou Lencem stojíte u kanálu a řvete. A to, co je mezi tím, mluvíte velmi důrazně, Dané. Já, když jsem vás poprvé viděl na život, tak jsem si říkal, že to snad pro Boha není ani možné. Jak skvělé to je, ale jak strašně daleko je to od toho člověka, se kterým jsem pár let zpátky seděl ve studiu na Kavčích horách a společně jsme prostě tlumočili profesora Lorence Krause a bavili jsme se prostě o černých dírách. Jo? A já jsem si říkal, to je úplně neuvěřitelné, kde se to v nich jako bere. A zůstává to ve vás pořád, ale prostě tohle jste v sobě objevili od začátku.
0: Já jsem naopak se musel v televizi zbrzdit.
2: Jasně.
0: Jako moje defaultní nastavení je jiné. Já se teď brzdím, abych mluvil pomalu. Teď mluvím pomalej, než mě by bylo příjemné. A ta Troja, no teď nás čeká Troja, vlastně příští víkend, že jo? Vlastně příští víkend je Svěťák v Troji, tak přijďte v pátek v podvečer a my budeme mluvit rychle, to můžu slíbit. A budeme mluvit určitě rychle a náš cíl je, aby se třásly břehy. To je můj cíl. Já prostě, a to je skvělý, jo, kluci, protože já jsem na druhé straně břehu, než jsou diváci. A já, když to jde, tak komentuju bosej. Já hrozně rád komentuju bos. A já normálně, když jedou závodníci, tak pode mnou stavě třese. Normálně se klepe a na těch bosých nohách to člověk slyší a cítí, pardon.
2: Mám pocit, že se třese na druhé straně stromovka. Okay. Snažíme se o to.
0: Protože ta voda je zábava. Já chci, aby se lidi přišli podívat na vodní slalom, aby se něco dozvěděli, aby mu líp porozuměli, ale hlavně, aby se bavili. To je zábava. Já chci, aby si řekli, to je cool, to jsem nevěděl, to je hustý, to je super. A příště přijdu zas.
1: No ale to není jenom kanál, to jsou všechny závody Rančeku, všechny ty půlmaratony po republice, pražský maraton, závody na horských kolech v Novém Městě.
0: To bylo teď o víkendu fakt dobrý.
1: Jako neuvěřitelný.
0: Byl krásný.
1: Liší se nějak, protože třeba já cítím, že když komentujete ty běžecký závody, tak hodně té energie vlastně dáváte těm běžcům.
0: Ano.
1: Tam je těch diváků možná méně než těch samotných běžců. Jo? Samozřejmě diváci jsou v těch posledních metrech, ale jsou to většinou příbuzní těch, kteří běží a snaží se odchytit v tom cíli, tak jako si odchytával ty toho zoufalce. Myslím v dobrém, jakože prostě chtěl se doplazit do cíle, já to chápu. Asi bych, někdy by vypla nohy, no tak jako mě vypla jedna, já už by si dávno, jo, ale... Možná to tělo už tenkrát vědělo, že to...
2: Ale malinko, Jirko, v tom slyšíme, že kdo nesprintuje do cíle, tak už jího Ježka je zoufalý.
0: Já bych chtěl jenom do toho udělat jednu vsuvku. Jestli kdo jste nečetli knížku Frajer, přečtěte si knížku Frajer, anebo si puste Hyde Park civilizaci, kde byl hostem Jirka Ježek. Kde se bavíme, aby to nevyznělo, že to lidi mají vždycky zabalit, jo? O tom, jak chtěl Jirka, jako životem ještě neprotřelý závodník, nevyjet kopec, když prohrával v závodě.
1: Jo?
0: Co se stalo tehdy? Puste si to, přečtěte si to. A to je to, co je ten rozdíl. To je přesně ten rozdíl,
1: no?
0: Kdy někdy to vzdát nesmíš.
1: Nesmí.
0: A někdy bys naopak měl.
1: No, přesně tak, jo. Takže to komentování vlastně těm lidem, vydáváte energii těm samotným sportovcům při těch bězích. Kdežto naopak při třeba těch slalomových vodáckých závodech, tam podle mě ten závodník asi moc ani neslyší, že jo, v té vodě.
0: Já to říkám závodníkům otevřeně. Mm-hmm. Já tady nejsem pro vás. Mm-hmm.
1: Jo.
0: Já tady nejsem pro vás.
1: A liší se to třeba v tvém nastavení, když komentuješ pro ty běžce a komentuješ pro diváky. Mm-hmm. Tady diváku musíš vlastně vysvětlovat, co se děje v tom závodě, kdežto běžcům spíš dáváš tu energii.
0: Žiješ
1: a dáváš
0: s ním,
1: jí skvělou.
0: Děkuju. Já, když jsem u vody, tak... a teď to možná vyzní jakoby zle, ale nemyslím to vůbec jakkoliv zle, ale ten závodník je pro mě nástroj pro tu moji cílovou skupinu a to jsou diváci. Jo. A já jim to říkám zcela otevřeně, já tady vůbec nejsem pro vás. Jo, protože my, když jsme začali takhle s Mírou komentovat, tak ne všichni byli nadšený, protože najednou na vás je to pro závodníky jako daleko větší tlak. Jsou závodníci, kteří se chtějí jenom soustředit, ať mají ticho. Já říkám, ne.
1: Hlavně, jak tam přijdou diváci.
0: Přesně, jo.
1: A hlavně,
0: to ne.
1: Nevědí, že jedu já.
0: Naštěstí těch bylo úvody úplný minimum, takže na toho vlastně byli jako jednotlivci, kteří za mnou chodili a říkají, hele, ne, a říkám, hele, ne, ty tady seš prostě jednak v okamžiku, kdy seš na světovém poháru, tak seš jako profík a ty seš tady prostě v práci a v práci seš tady pro ty diváky. Takže moje nastavení je snad pro diváky. A u těch běhů zase já tam víc pro ty běžce, protože oni dobíhají jakoby za náma, my dobíháme jakoby s nimi v uvozovkách. Tím neříkám, že zapomínáme na ty fanoušky okolo, ale daleko víc vnímám toho závodníka. Proto já vlastně zůstávám celou dobu v cíli. Já se vlastně nehnu z cíle a stojím před cílem a dávám si high five se všemi závodníky. Jestli dívám tady na pravou ruku, kde už tady zva není vidět, chtěl bych poprosit zvlášť všechny dámy, které už jsou vdané nebo zasnoubené, prosím vás, neotáčejte si ty diamantové prsteny směrem dolů, když si dáváme high five. Stalo se mi to loni nebo předloni na maratonu, kdy hned na začátku kolem probíhají, kde je high five a takhle jsem měl roztržený kus jakoby ruky, kdy vlastně tam byl jako ten dráp v uvozovkách.
1: Měl si najednou delší čáru života.
0: Jo, o dost. No, ale ono to bylo na začátku a lidi mi samozřejmě plácali dál a do toho tam jde ten pot, že jo. Takže já jsem potom tak jenom na druhou stranu, ale jinak já jsem nadšený. Já jsem
1: tak takhle se rozšířila ta žloutenka. V té Praze.
0: Očkovanej, dezinfikuju, já jsem vzornej. Ne, byl to jako naštěstí, byl to vlastně škrábanec, jo, jako řízlá kůže, ale pamatuju si to docela dost, že těch následujících 6 hodin těch high five, protože jich mám na maratonu několik tisíc vlastně, no, si plácnu, což je super. A je to fakt skvělý, já jsem úplně nadšenej. A jsou skvělý ty běžci, co dobíhají a pak mi třeba píšou, víte, na co jsem se těšil nejvíc? Že vás uvidím v cíli.
1: Jo.
0: Už je ten cíl, už je ten cíl. Tak to mi dělá samozřejmě obrovskou radost a jsem z toho šťastný, že to ty lidi užívají, že jim to dává tu radost. Zvlášť ti, co dobíhají vlastně úplně na konci, kdy tam jsou ty nejsilnější emoce. Na to byl jen skvělej týpek, to byl Ir, doběhl do cíle po maratonu, hned se o něj začali starat zdravotníci, on se tam složil pozvracený, měl křeče, teď tam 20 minut jako ležel, starali se o něj, po těch 20 minutách se zvednul a říkám, seš v pohodě? A on, jo, a příští rok přijedu zas.
2: Takže vytrvalostní běhy, cyklistika, úvody, tam je to jasné. Máte s Mírou Lencem nějaké omezení, kam byste, do čeho byste nešli, nebo jste otevření do čehokoliv?
0: Já vím, že Míra třeba komentoval i bojový sporty. A dělal teď třeba mistrovství světa v hokeji, beach volejbal, volejbal, v baseball. A ten se v tom pohybuje víc, já přece jenom pak víc inklinuju k té vědě a těm odborným věcem, takže pak jsem rozkročený spíš tímhletím směrem.
1: Ale ty věci, které děláte spolu, spíš si držíte ty spolupráce, které jste měli, to znamená ty závody, na kterých vás vlastně diváci nebo i ty běžci čekají a jste tam pořád. A nemusíte to nějak jako ořezávat kvůli tvým aktivitám? Asi jo, trošku.
0: No, nestihneme úplně všechno, co bychom si třeba spolu přáli, ale zase to bereme tak, že to, co spolu strávíme, tak si o to víc užijem. Ale jestli někdy půjdu sedět, tak je to kvůli Lencovi, to vám můžu. A to vždycky s nadsázkou, to vždycky říkám. Vždycky v legraci z tohle to říkáme. Ne, on je opravdu je super. My jsme spolu fakt vyrostli vlastně od malička, takže potom ten vztah je úplně jiný. On mě oddával.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
1: Jsme tady na půdě Českého rozhlasu. Já si pamatuju, že vlastně poprvé my jsme se potkali spolu na nějakých cyklistických závodech, který jste oba komentovali, a pak na úkor toho jste, nebo díky tomu jste mě pozvali do svého pořadu, který jste měli tady, Sportstake na Radio Wave, tady ano. Na půdě Českého rozhlasu. Tak to byla asi první jako taková ta studiová vaše
0: jo,
1: role,
0: to byl obrovský krok pro nás, to byl obrovský krok, tam vlastně náš třetí klient, pro kterého my jsme komentovali, tak nás doporučil, protože věděl, že v rozhlase na Radio Wave se uvolnilo místo jako v rámci pořadu, který byl o sportech. Tehdy tam byla Ride Zone a oni vlastně ty kluci, kteří to dělali, tak končili a teď se tam uvolnili 2 hodiny vysílacího času a Judita tehdy hledala prostě někoho nového a nás tady doporučil prostě náš klient jako zvenku z cyklistického světa právě. A my jsme tam přišli na ten konkurs, uspěli jsme a dostali jsme 2 hodiny vysílacího času, ve kterém jsme vlastně mohli dělat, co jsme chtěli. A to byla úžasná úžasná škola. To byla naprosto úžasná škola, protože my jsme první hodinu jsme dělali rubriky, druhou hodinu jsme měli vlastně hodinový rozhovor a mohli jsme tam fakt dělat, jako co jsme chtěli. Takže jsme řekli, dáme tam tady jako rychlý breaking news, dáme tenhle rozhovor, protáhneme ho, zkrátíme ho. Všechno jsme si museli míchat sami, bylo to skvělý, to byla jako obrovitánská škola a mohli jsme zvát, koho jsme chtěli. Jo, takže právě jsme měli Jirku, kterého jsem tehdy scháněl přes Soňu samozřejmě a nevěděl jsem tehdy, že volám na špatné číslo. Takže jsem zavolal nějaké paní, do dneška si to pamatuju a ona říká, no já teď nemůžu, tak mi zavolejte v pondělí. Asi středa, ne? Já si říkám, tak dobře, tak asi jsou jako fakt busy ty Ješkovi. Říká, tak jsou to jako profíci, tak jako má za sebou to, co má. Říkám si, OK, v pohodě, tak jako dobrý, myslel jsem, že ten telefonát zvládnem, ale dobrý. Tak volám jako ve stanovený čas v pondělí a říkám, dobrý den, chtěl pozvat Jirku Ješka do vysílání a ona, Jirka Ježek? A já říkám, dovolal jsem se Seni Ješkové. Ne, nedovolal. Takže jsem ztratil týden, jsem volal někomu jinému. Pak jsem hned sehnal správné číslo a dovolal jsem se Soně a asi za 2 hodiny jsme měli potvrzeno, že Jirka přijde. Takže hned jsem ztratil takový ten dojem, jo, to je nějaká ta celebritka, která má toho manažera, která kolem něj to. A bylo to super. No a ještě teda musím prásknout, že Jirka, když přišel do Hyde Parku civilizace jako host, tak první větu, kterou řekl, když přišel do studia, říká, hele, sorry, já zapomněl nohu.
1: Jo, to je pravda, no, protože já jsem měl přinést nohu nějakou jako na ukázku, to je pravda. No.
0: A teď ty kameramani za těma kamerama, jako, co se to tady děje, teď mě, co se to tady stane. A pak mě ještě dobře Jirka kolnul ve vysílání, že jsme tam měli Honzu Říhu, což je nevědomý horolezec. A já v jedné té reakci říkám Honzovi, a Honzo, jak to vidíš ty? A Jirka... Já pak jsem se obrátil na Jirku a Jirka říká, no já bych teda chtěl říct, že bylo jako zajímavý, jak si říkal Honzo, jak to vidíš. A teď to nechal úplně ten drop a já jsem musel vysvětlovat, že vím, že Honza tohle to používá sám. A hrozně se mi to líbilo a do dneška to na to vzpomínám občas, když se potkám se studentama. Že to jsou přesně jako ty jako lidský okamžiky toho vysílání, který tam podle mě strašně patří.
1: A já musím říct, že jak jsem byl poprvé s váma v tom studiu na tom Radio Wave, tak jsem si říkal, tyjo, tohle jsou borci, jako to je škoda, že jsou tady jako na tomhletom, nechci snižovat Radio Wave, ale tenkrát jako to nebyla úplná poslechovosti jako hlavní Hyde Peak. Takže nakonec jsem vás pak viděl na tom jednom z pražských půlmaratonů a rozjelo se to neuvěřitelně. No, ale když jsme právě v tom kontrastu tvojich studiových prací v České televizi, vědecká redakce, Hyde Park civilizace a další pořady, a na rozdíl právě, když pak stojíš bos na tom kanále, tam musí být i hrozná práce s tou energií, jako i třeba co se týče hlasivek, ne? Mm-hmm. Ty musíš mít jako buď obrovský štěstí na to, že ty hlasivky ti drží, nebo staráš se o ně nějak speciálně?
0: Já mluvím přes záda. Mě to učil právě ten Kuba Príher, který je v punkové kapele Akia B.A. Mají písně o lásce, jsem patolog, psychopat, nenávidím bouračky, z těch jsou lidi na kampe, chápete, kam to spěje. Šťourám si to vidličkou, to je dneska masíčko. Takže ten mě právě učil mluvit. Takže já vlastně, když mluvím a dám si tady vlastně na obratle, co to je nějaký čtvrtý obratel plus minus, tak budete cítit, jak mi vibruje. Takže já vlastně šetřím hlasivky tím, že je tolik nenamáhám. Potřebuji zlepšit dýchání, to je něco, na čem teď chci zapracovat, protože nedýchám dobře do bránice, mám tam jako rozhodně volný prostor, dýchám moc nahoru a málo dolů, ale vlastně ty hlasivky snažím šetřit. A nejhorší je, když jako začne foukat, protože vyschnou, takže já hodně piju. Já za finále kajakářů vypiju třeba kolem, třeba jako rekord, myslím, byl něco k 8 litrům vody, jakože to vlastně prolévám za ten den. Za ten den já třeba přes 10 litrů vody na kanále jako vypiju, což není potom už úplně zdravý, upřímně řečeno, ale pro ty hlasivky je to důležitý. A nejhorší je, když já občas něco jako zakřičím, že mi to jakoby ujede, tak v tu chvíli já si můžu jako naběhnout. Pamatuju si jeden světový pohár, kdy jsem říkal, a teď si naběhám, kdy vlastně jsem jako přetáh a potřebovali by prostě 2 dny odpočinout a já viděl, že 2 dny budu komentovat. Ale pokud se hlídám, pokud jsem zdravej, pokud na mě něco jako neskočí, tak můžu mluvit. Teď třeba ten světový pohár v horských kol, tam my každý komentujeme sám na různých místech a tam já vlastně nepřestanu za ten závod vůbec mluvit, ale jakože vůbec. a pak přebíhám, mám rozhovory a pokračuju dál, takže já za tu sobotu jakoby regulérně nemluvím jenom v okamžicích, kdy přecházím z místa na místo. Ale ten závod to opravdu se jede hodinu a půl, kde já hodinu a půl bez přestávky mluvím. A to je samozřejmě dobrá výzva, zvlášť když nemáte televizní přenos a komentujete to bez přenosu.
2: S Danem Stachem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Mně se moc líbilo, jak si před chviličkou vysvětloval, jak vlastně si hlídáš to dýchání a odkud jsi to vzal. A jak ty prostě ve všem vlastně propojuješ ten sport s tou vědou. Ha? Tak když, a nevím, jestli ta věda je prostě pro tebe teď číslo jedna, to, že se snažíš vysvětlovat, přibližovat lidem, prostě dávat informace, tak i tohle spojuješ třeba s tím sportem, protože říkal jsem, že jste tam měli pana doktora Dostala a další spoustu hostů.
0: Určitě, protože jako věda je ve sportu. Jako sport je čím dál tím větší věda. V dobrém i ve zlém, jo. Jasně, můžeme se bavit o tom, jestli chceme, aby všichni koukali na wattmetry nebo ne u cyklistiky, jestli opravdu chceme, aby byly všude vary a jestli chceme, aby všude byla jako ten rozdíl v technice, který dělá obrovskou, obrovskou. Podívejte se na nový světový rekord na maratonu, jo. 1:59:30, ale máte prostě boty, které vám přihodí pár procent. A pár procent je strašně moc. To je extrémně moc. Mimochodem, ten světový rekord je neuvěřitelný za mě. Jako mě nejvíc líto je toho druhýho. Jo, vy doběhnete prostě pod 2 hodiny, suverénní svěťák a hashtag sorry jako.
1: Ano.
0: Toho je mi fakt strašně líto. Stejně tak ta nejlepší ženy, taky prostě doběhnete skvěle, ale samozřejmě všichni řeší 1:59:30, zcela právem samozřejmě. Ale já tu vodu, třeba na té vodě, já tu vědu tam opravdu vidím. Dokonce, když byla olympiáda, tak já jsem natáčel vědu divoké vody. Měli jsme to v Událostech a my jsme vysvětlovali, jak tu vědu využíváme. Protože ať chceme nebo nechceme, tak aerodynamika, technologie, ale i jako chování, ta psychologie, dívejte se, jak obrovská věda tohle je, výživa, fyzioterapie, to je všechno postavené na vědě. Ať se mi to líbí nebo nelíbí, ta věda prostě do značné míry ne ovládá, ale ukazuje směr sportu.
1: No a teď tvoje osobní sportovní aktivity. Seš ten typ, který když už má ty vědomosti a vlastně dělá o tom pořady, přesně ví, co v kterém sportu se dá využít za ty poslední high-tech technologie. Využíváš to? Nebo ne. Když si jdeš zaběhat, tak běžíš nejlíp. Málem si zapomeneš zapnout
0: hodinky. Ne, to sleduju. Já mám rád data, mám rád čísla. Mám hodinky, které mě neustále sledují. Měřím, jako sleduju body baterie, sleduju hladiny stresu, sleduju prostě vše možné ukazatele, byť jsem v tomhletom, jakože klidová tepovka. Dneska ráno jsem vstal, díval jsem se, mám klidovou tepovku 42, vím, že je to jako v pohodě, to je tak jako, když se mi dobře nějak funguje, tak se jako pohybuju. Ale že bych prostě řešil jako úplně jako do detailů, já nevím, HRV třeba, HRV, jako to úplně ne třeba, to úplně neřeším, protože tím, jak mám malý děti, tak mi to rozhazuje prostě doprava doleva, tam to vůbec nemá jako smysl řešit. Ale já když běžím, tak já mám problém běžet na pocit. Já to jako úplně necítím. Takže já běhám na pocit jenom, když jdu běhat proto, abych si vyčistil hlavu. To se mi dělo v posledních dnech, protože jsme rozjeli nový pořad na dosah, měl jsem hodně práce, takže teď jsem nešel běhat jako pro trénink, ale pro vyčištění hlavy. A tam já žádný technologie nepotřebuju. Já mám boty, které jsou široký a měkký, protože já mám hodně těžkopádný běh a mám velký nohy, hodně široký, takže mám vlastně, našel jsem jedinou značku bot, ve který můžu běhat, abych tam vešel. A potom běhám prostě v triku, co jsem dostal, v kalhotech, který mám od roku... Já jsem v nich totiž, teď mi totiž připomněla manželka, když jsem v nich šel v pondělí běhat. Říká, ty si bereš tyhle kraťasy? A já říkám, jo, já jiný nemám. A ona, počkej, to jsou ty špinavý. A já říkám, jo, já netěž, když bydlela v Budějovicích, tak já jsem jim tam totiž maloval v těch kraťasech. A od té doby jsou na nich
1: svůj vlastní design.
0: Jako tvrdě, ale tvrdě. No, takže ty mám přes 10 let, ve kterých jako běhám. Běžel jsem v nich i maraton. A
1: vlastně tak ještě můžeš použít ty růžový legíny, co
0: ty už nemám, ale... jsem vyrost. Ale jezdil jsem v nich zimně na vodě. Normálně jsem nosil pod neoprenky tyhle růžový legíny. Takže pak jako speciální oblečení vůbec jako nepotřebuju. Ne. Samozřejmě, když jedu na kole, tak mám dobrou helmu třeba, mám dobrý rukavice, aby to bylo jako bezpečný. To jako jo.
1: Tak v tom tvým nabitým programu pracovním, jak často se dostaneš vlastně ke sportovním aktivitám?
0: Snažím se to hlídat, abych jako ideální je, abych 4x týdně minimálně něco dělal. A ne vždycky se mi to podaří. Záleží na tom prostě, jak děti spí, jak mám prostě práci, co a jak stihnu. A vodu teď třeba nestíhám, ale já jsem měl trošku problematický záda, takže jsem na vodu chvíli nemohl. A pak jsem měl problematickou nohu a potom koleno.
1: Já mám taky trošku problematickou nohu.
0: Méně problematickou nohu. Beru. Takže se snažím, takže tenhle ten týden třeba jsem byl dvakrát běhat, ale vysloveně na to, abych si vyčistil hlavu, takže jsem si odběh 7-8 kilometrů a pak já cvičím doma, že cvičím opravdu takový ty v uvozovkách jogový cviky, ale pro mě je to částečně posilující, je částečně posilovací cvičení a částečně jako regenerační a rehabilitační.
2: A jen tak pro zajímavost, když jsi zmínil to kolo, tak když se na něj dostaneš, tak někam do lesa nebo někdy?
0: Bike, jo? Vysloveně bike, no, já jsem bajkový typ, takže pro mě jako horský kolo potřebuji vyměnit vidlici, nemůžu ji teď zaaretovat, nedá se mi zamykat vidlice, tak jsem, už je to vždycky hrozně dlouho, si na to vzpomenu, Jirka chyba mi říká, já jsem u něj byl už před lety, a on říká, jo, hele, musím ji vyměnit a já se na to vždycky vzpomenu. Až když s těma dětma vyrážím a ta vidlice mi prostě takhle pumpuje.
1: Tak asi to není to hlavní, jako čemu by si se věnoval. Je to tak, že ten běh je pro tebe i produkčně nejjednodušší?
0: Je přesně
1: prostě
0: tak.
1: Člověk si vezme tenisky.
0: Ano, takže vyrazí. Přesně, já jsem uspal děti a šel jsem běhat. A
2: teďku... Nej ty staré špinavé kraťasy a jdeme na to.
0: jo, tak oni jsou pak fakt na jednom místě. Ale stalo se mi teda, že jsem šel k Vojtovi Hačeckému před lety, když jsem si řekl, hele, půjdu maraton, tak já jsem zase v tomhle tom jako zodpovědnej, že jsem chtěl otestovat, že nemám nějaký skrytý zdravotní problém, něco, abych si prostě nepřivodil nějaký problém. Tak jsem říkal, hele, chci trénovat na maraton, tak jdu k němu jako na testy, aby mě opravdu zátěžové věci udělali. No a přišel jsem k němu na ty testy, vybalil jsem ty věci, já jsem je ráno balil putně, abych jako nezbudil doma rodinu. Vytáhl jsem je, no a místo kraťasů jsem si vzal manželky sukni. Takže jsem běžel, takže ten test na pásu jsem běžel v běžecké sukni. Vojta Hačecký na to má zdokumentované.
1: Podle mě v Centru sportovní medicíny tam má jako...
2: Vojta je na seznamu hostů do kilometru Jiřího Ješka, tak se k tomu možná někdy dostaneme.
0: Vojta je super, Vojta je super.
2: A teď teda jenom, když se tě zeptám, ty jsi řekl, že jsi běžel maraton, a tak jak dlouho třeba bylo mezi tím, co jsi šel tady k Vojtovi zkusit, jestli je to vůbec dobrý nápad a když jsi se rozhodl běžet?
0: Já jsem se tomu věnoval času? Že chci jít maraton, to bylo prostě na jaře, jsem si řekl, že v tuhle chvíli, ještě než mám děti, bylo 2019, tak je čas jako natrénovat, že ten objem času na ten maraton je prostě hrozný. Tak jsem řekl, než se do toho pustím, zjistím, že jsem v pohodě a pak se roztrénuju. Takže můj kolega Robin Šemotl, který hodně běhá, tak mi psal tréninkový plán. To, že hodně běhá, jsem zjistil tak, když jsem se ho ptal, hele Robine, ty kompresní podkolenky, má to smysl nebo nemá? A on říká, hele, já si beru na druhou půlku závodu. A já říkám, počkej, jak na druhou půlku závodu? Jako zastavíš, jako převlečíš si ponožky, jako co to je za to? A on říká, no tak na tu druhou padesátku. A říkám, dobré Robine, tak tady jsme to skončili spolu. A nebudeme pokračovat v téhle debatě. Takže ten mi psal tréninkový plán a já jsem na podzim šel jsem třeboňský maraton. Nebyla to pro mě úplně dobrá volba, nesedlo to úplně tak, jak by jakoby mělo. Přiznám, že jsem šel do toho závodu hodně unavený, že jsem se chystal na rozhovor s přeživší holokaustu a hodně mě to jako sebralo, měl jsem moc práce. Podcenil jsem ten poslední týden a takže jsem nebyl ani s výsledkem jako úplně spokojený. Tak jsem řekl, že zaběhnu jako hned na jaře znova, no a přišla pandemie covidu a měl jsem úplně jiný starosti.
2: Takže to byl jediný maraton, který si běžel ten v Třeboni.
0: Jediný.
2: Já jsem teď nedávno jsme se vlastně s někým bavili, kdo běžel i v Třeboni a nic proti Třeboni, krásné město, ale třeba běžel zrovna i v Praze. A právě ta zpětná vazba, kterou já jsem zaznamenal, byla, že pro člověka, který běží třeba poprvé, je to strašně těžké v té Třeboni, protože tam mnohem méně lidí. A vlastně zatímco v té Praze pořád jste s nějakou skupinou a vlastně pořád se člověk s někým drží, takže to tady bylo jako na hlavu hodně náročné taky. No.
0: Pro mě, já vlastně jsem rád jako pryč od lidí. Jo, takže... Teď to nemyslím nějak zle, já jsem hrozně rád jakoby s lidmi na tom závodě, ale ne běžet jakoby v tom davu, ale já jsem si tehdy Třeboň vybral kvůli tomu, že sliboval, že tam bude jako hodně měkkýho povrchu a tím, jak já jsem těžkej a tak mě se po měkkým běhá prostě líp, mám to radši. Nakonec tam mě nejvíc vlastně vadilo takový jako dlouhá rovinka skrz les, kilometr, prostě úplná rovina a drobou stoupání, což na tu hlavu prostě jako nefunguje úplně dobře a byla tam tehdy trochu škoda, protože já jak opravdu necítím to tempo, tak jsem řekl, hele, chytnu se pacemakerem. Vypnul jsem si alarmy na hodinkách, žádný hlášení kilometrů, což jsem si na první kilometru uvědomil, že budu asi jediný z těch lidí, kteří tam běží, takže to opravdu nic neřeší. A chytnu se s pacemakerem, takže moje tempo mělo být, já jsem chtěl jít pod 3:30, byl můj cíl, takže vlastně těch 4:54 na kilometr byl můj cíl. No ale pacemaker to rozběhl hrozně rychle, šel první kilometr za 4:30 a já v tu chvíli jsem říkal, hele, ne, tak z tohohle vystupuju, na to jako nemám. No takže já jsem vlastně celou dobu viděl toho pacemakera, jak jako má ten náskok přede mnou. A já, jakože kdybych je docvaknul, tak by mi to hrozně pomohlo, ale oni šli ten první půl maraton, vlastně šli o nějaký 2,5-3 minuty rychlejc, než já jsem jakoby chtěl jít, takže já jsem byl na půl maratonu 1,43 jsem šel, což bylo ještě jakoby nad můj plán, no ale pak jsem odpadl za 30. No.
1: Ale tak pak, že nemáš tempo, jako když to cítíš, jako že běžíš vlastně bez hodiny, pořád
0: ne,
1: s tím
0: pak jsem
1: stejným,
0: si je kontroloval, jenom jsem si řekl, tak víte, že ti to nepočítá ten kilometr, aby mi to, mi to hlásilo. Takže nakonec doběhl jsem za 3.44, takže spokojený jsem nebyl. No, nebyl.
1: Musíš teďko, už jsi v té fázi kariéry, kdy vlastně přemýšlíš o tom, že na tobě vlastně visí několik lidí, několik pořadů, takže se i v těch sportovních aktivitách trošku jako kontroluješ, šetříš, aby si nevypadl, protože ty, kdyby si prostě nepřišel, tak ten pořad se neodvysílá nebo nenatočíš. Jo?
0: Musím to hlídat, no. Musím to hlídat, abych to nepřepálil, aby to nebylo moc. Teď zrovna, no předevčírem, jsem vyběhl a měl jsem prostě fakt chuť běžet. Jo, jak to člověk někdy to fakt cítí, jo, že chceš ano, běžet. Jo. A teď já jsem si vyběhl na ten kopec, jako, a teď jsem byl, můžeš jít po krásný ten travers, po té vrstevnici, běží se ti strašně dobře, že člověk vyběhl ten kopec, tak po té vrstevnici je to super. Úžasný počasí, bylo 9 večer, jako stmívalo se, nikdo tam nebyl. A já si říkám, hele, nemusíš to otočit, kámo. Měl bys toho, když tady poběžíš 15 kilometrů, užiješ si to, ale prostě přiběhneš domů pozdě, už se nestihneš pořádně protáhnout, půjdeš pozdě spát, zítra budeš unavený, víš, že potřebuješ se otočit do Budějic a pak co hlavně, jako čeká mě vrchol mého týdne, což je rozhovor v kilometrech Jirky Ješka a tam nesmím přijít unavený prostě. Jo. To, že budu teď tlumočit na stolku Nobelovy ceny je vedlejší, pro mě tady prostě highlight tohoto týdne je teď a tady. Takže já jsem věděl, že musel jsem potlačit to, že jsem fakt chtěl běžet.
1: Tak to nás mrzí, protože...
0: ne, to nemá.
1: ne, samozřejmě tohle ten pocit já mám taky, že někdy prostě mám málo času, jdu si vyběhnout a je to zrovna ten den, kdybych klidně běžel půlmaraton sám pro sebe někde v lese a užil bych si to, vrátil bych se, odpočinul si, lehnul si na terasu a nedělal nic, ale to prostě bohužel nejde. No. Takže nejsme profesionální sportovci, bohužel.
0: Nemůžu to dovolit, no. Ale... Pro mě bohu dík teda.
1: Ne, ale tam je ale krásně vidět, jak to tělo každý den je jiný. Mm-hmm. Jak každý den funguje jinak a někdy prostě člověk se cítí dobře. I hodinky říkají, že je dobře, vyběhnu a je to špatně. Okay. A naopak zase někdy prostě to tělo překvapí.
2: Hostem kilometru Jiřího Ješka dnes byl Dan Stach.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Českem prošly silné bouřky, na jihu Čech měli hasiči stovky výjezdů. Vláda by se dnes měla vrátit k přesunu některých agent z úřadu vlády na ministerstva. Čeští fotbalisté porazili v přípravě na mistrovství světa Kosovo a zamířili do Ameriky. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Je pondělí 1. června, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Přes jižní Čechy se odpoledne přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Energetici už je ale na většině území obnovili. Odpoledne se ocitlo na jihu Čech bez proudu více než 10 000 domácností.
3: Proud každou chvíli nejde. Nejdřív to trvá docela dlouho a teď to pořád padá. Vždycky se všechno zapne, na chvíli zase vypne, nevíme, jak dlouho to bude trvat.
4: Takhle prožili odpoledne obyvatelé některých obcí na Novobystřicku. Nejhorší situace byla podle mluvčího společnosti E.ON Romana Šperňáka v jižní části Českobudějovicka a Trhosvinanska, oblasti Novohradských hor a jižního Lipenska.
5: Těsně po přechodu bouřek bylo bez dodávek více než 10 000 odběratelů. Příčiny poruch jsou nejčastěji pády stromů a větví do vedení.
4: Následky silných bouřek řešili také jihočeští hasiči. Ti vyjížděli k více než 200 událostí. Nejčastěji se jednalo o pády stromů. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.
1: U Netolice na jihu Čech se při bouřkách taky nejspíš objevilo malé tornádo. Radiožurnálu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové hledají svědky a taky zjišťují informace o škodách. Bouřky zasáhly kromě Česka i další země ve střední Evropě. Třeba v Rakousku vichr vyvracel stromy a způsobil komplikace v dopravě, informuje o tom agentura APA. Blesk taky zapálil krytinu věže na zámku v dolnorakouském Dobersbergu, který leží nedaleko hranic s Českem. Rakouští vodní záchrana pak pomáhali lidem, kteří se na několika tamních jezerech nemohli dostat ke břehu. Vláda by dnes měla definitivně rozhodnout o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Od středy se vedení úřadu zabývá připomínkami a návrhy expertů. Ti volají po úplném zrušení přesunu a zachování současného stavu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude systém efektivnější a jeho nadrezortnostní charakter zůstane zachovaný. Některé služby poskytující pomoc v oblasti závislostí v souvislosti se záměrem vlády na dnešek vyhlásily výstražnou stávku. Zapojí se do ní třeba Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, která zaštiťuje asi 40 organizací po celé republice, pokračuje její ředitel Matěj Holan.
6: V pondělí mezi 12. a 2. budou všechny naše služby zavřené. Naši zaměstnanci vyjdou ven protestovat, bavit se s klienty, kteří tam přijdou k těm zavřeným dveřím, a po celé republice se ten provoz na 2 hodiny zastaví, abychom ukázali rozměr toho problému.
1: Například pražské Sanim a Drop in dnes zůstanou otevřené, ale chtějí klienty informovat o tom, co by podle nich plánované změny znamenaly. Symbolickou stávku ohlásili na dnešek taky odbory Agentury pro sociální začleňování. S úderem půlnoci začal v celé Varšavě platit noční zákaz prodeje alkoholu. Týká se obchodů, čerpacích stanic a trafik. Naopak se nevztahuje na gastronomické podniky. V Polsku zavedlo úplný nebo částečný zákaz nočního prodeje alkoholu asi 200 měst a obcí.
7: Noční zákaz prodeje alkoholu platí ve Varšavě od 22. hodiny do 6. hodiny raní. Alkohol budou v tom čase moci prodávat pouze například restaurace a bary, ale pouze ke konzumaci na místě. Noční zákaz prodeje alkoholu dosud platil jen v části Varšavy. K rozšíření ale vedení města přesvědčili policejní statistiky.
8: Když se podíváme na policejní statistiky měst, kde zavedli noční alkoholové ticho, vidíme výrazný pokles zásahů policie, výjezdů sanitek.
7: Říká Lukáš Tchuřevský, který jako abstinující alkoholik zveřejňuje na sociálních sítích informační videa o závislosti. V případě Varšavy klesl počet přestupků pod vlivem alkoholu spáchaných ve veřejném prostoru o více než 30%. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Čína odsoudila cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS na Tchaj-wan. Na webových stránkách to uvedlo čínské velvyslanectví v Praze. Vystrčil podle něj nerespektoval postoj české vlády, zasáhl do vnitřních záležitostí Číny a narušil její svrchovanost. Vystrčil do Tchaj-peje odcestoval včera spolu se zástupci českého biznesu i univerzit. Svou cestu označil za hodnotovou a pragmatickou. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO Vystrčilovi odmítla poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku.
9: Jedu dělat na Tchaj-wan hodnotovou pragmatickou politiku.
10: Návštěva Tchaj-wanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tchaj-wanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tchaj-wanu ničí biznis s Pekingem.
11: My nebudeme dělat stejnou politiku, jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firem v Číně.
10: Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společností vymáhat zpět. V televizi Prima to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie o Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Považuje tím svůj střet zájmů za vyřešený nad rámec český i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
12: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
1: Státní zemědělský intervenční fond už dřív uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Dražba umělecky stvárněných filmových klapek na zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež vynesla 4 miliony 300 tisíc korun. Výtěžek půjde na projekty začínajících filmařů. V salonu klapek se letos sešlo 120 děl. Největší zájem byl o klapku s motivem čtyřlístku výtvarníka Zdeňka Brby. Vydražila se za 180 tisíc korun, říká ředitelka festivalu Kateřina Martikánová.
13: Výtvarník Zdeněk Vrba stvárnil na klapce nejenom slavnou čtyřlístkovou čtveřici, ale na takové zmenšené klapce také samotného pana Němečka.
1: Druhou nejúspěšnější byla klapka pojmenovaná Cesta k výšinám od autora komiksu Čtyřlístek Jaroslava Němečka. Zájemce za ní zaplatil 170 tisíc korun. Letošní 66. ročník festivalu začal ve Zlíně ve čtvrtek a potrvá do středy.
2: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík je mezi nejlepšími osmi hráči Roland Garros. Do čtvrtfinále postoupil po pětisetové výhře nad Rusem Rubliovem. Český reprezentant získal úvodní dvě sady, následné dvě prohrál, klíčové páté dějství pak ovládl 6-3. Čeští fotbalisté vyhráli přípravné utkání před odletem na mistrovství světa nad Kosovem 2-1. Ze závěrečné nominace na šampionát vypadla těsně před odletem do Spojených států trojce hráčů Pavel Bucha, Christofa Kabongo a Tomáš Ladra. Trenér reprezentace Miroslav Koubek nakonec zařadil teprve 17-letého středopolaře Huga Sochůrka nebo útočníka Jana Kuchtu, který se zranil v úvodní půli zápasu proti Kosovu a musel střídat, pokračuje Koubek.
14: Šlo o preventivní opatření, lékaři garantují, že bude do 3-4 dnů v pořádku. Tak jsem zaslyšel od dvou lékařů, pocit Hanzi Kuchty je taky příznivý, rozhodující jsou mě lékaři a ty se proto podepsali.
1: Reprezentace hned po zápase odcestovala do dějiště šampionátu. V Americe se Češi utkají ještě v jednom přípravném duelu s Guatemalou a v noci na 12. června českého času pak už rozehrají skupinu turnaje proti Jižní Koreji. A hokejisté Švýcarska dál čekají na svůj první titul z mistrovství světa. Ve finále doma v Curychu podlehli Finům 0-1 v prodloužení a po třetí za sebou získali stříbro. A bronz patří Norům po vítězství 3-2 v prodloužení nad Kanadou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D1 za Přerovem a nehoda v Praze na Žižkově. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy zvyšte pozornost za Přerovem. Na kilometru 288,5 stojí porouchané osobní auto. Projíždějte opatrně. Po dálnici D35 od Svitav k Hradci Králové vezou vojenskou techniku. Kvůli nadměrnému nákladu vojenská policie na chvíli zastaví provoz na mostě u Uherska na kilometru 156. Kvůli velké hmotnosti půjde u krátkou uzavírku. Teď jsou ale z u Vysokého Mýta. S omezením počítají Vítejte na východní části Pražského okruhu mezi Černým mostem a Běchovicemi. Silničáři strojově čistí vozovku v jízdních pruzích, musí se vybočovat. A v Praze vyšetřují nehodu v ulici Jana Želivského mezi Olšanskými hřbitovy a nákladovým nádražím. U čerpací stanice OMV havarovala dvě osobní auta a průjezd je teď omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů. To byly hlavní zprávy. Teď je na řadě repríza polední publicistiky s Tomášem Pavlíčkem.
16: Proč už vláda nechce prosazovat nový mediální zákon, jen změnu financování veřejnoprávních médií? Pomůže chystaná novela stavebního zákona zlepšit dostupnost bydlení anebo naopak? A jak se Paříž chystá na oslavu obhajoby vítězství klubu PSG v Lize mistrů a kdo zavinil včerejší výtržnosti? V pondělí dala vláda ministrovi kultury Otu Klempířovi 3 týdny na dopracování nového mediálního zákona a včera oznámil premiér Andrej Babiš, že se kabinet normou už vůbec zabývat nebude. Důvodem jsou stovky připomínek, které k ní podala ministerstva a další instituce. K tomu, aby koalice převedla financování médií pod státní rozpočet, chce podle premiéra využít změny stávajícího zákona o financování veřejnoprávních médií. Naším hostem je mediální analytik Filip Rožánek. Dobrý den.
17: Dobré odpoledne.
16: Jak rozumět té změně názoru? Ještě předtím, než stačil ministr Klempíř zapracovat všechny ty podněty, které se k návrhu sešly. A o jak velkou změnu jde?
17: Podle mě vláda zakopla o vlastní nohy, protože ten zákon, který připravil ministr Klempíř, byl zkrátka příliš ambiciozní a tím pádem se k němu sešlo velmi mnoho připomínek, které by brzdily další projednávání této novely. Nicméně ani z těch slov, která řekl včera Andrej Babiš nebo která zazněla v průběhu týdne, není moc jasné, jak konkrétně bude to další projednávání vypadat. On sice říká, že použije ten stávající zákon, ale to by v praxi znamenalo, že se tedy musí novelizovat zákon o rozhlasových a televizních poplacích, který se pravděpodobně tedy zruší a místo něj se zavede nějaký nový model financování. Ale z toho mi vyplývá, že by museli znovu nastartovat legislativní proces celého nového zákona, který by byl zaměřený jenom na financování. A pak je ještě druhá varianta, že zkrátka seškrtají 99% zákona, se kterým přišel Otto Klempíř a zůstane tam opravdu jenom to financování, tak aby mohli ten zákon posunout dál v legislativním procesu. Ale to je zatím jenom můj odhad, protože nic reálně od pana premiéra v tomhle směru nezaznělo.
16: No a kdyby se tedy ten zákon o televizních a rozhlasových poplatcích zrušil a napsal se nový zákon o financování médií veřejné služby, dá se to takhle jednoduše jenom změnit to financování bez provázanosti s dalšími mediálními normami?
17: To se zcela jistě nedá. Ostatně i v těch věcných připomínkách, které uplatňovalo ministerstvo financí k zákonu o to Klempíře, tak tam zaznívalo, že jednak je nereálné to změnit už od ledna 2027 a jednak tam právě ministerstvo upozorňovalo, že jsou tam vazby na další zákony. Nejenom ty mediální, ale třeba i zákon o účetnictví, nebo z hlediska toho, jak se vůbec konstruuje státní rozpočet. Takže myslím si, že zrovna tyhle připomínky ministerstva financí by měly být v každém případě zohledněné, ať už ten nový zákon bude konstruován jakkoliv. Co je ale důležité, tak třeba stále chybí hodnocení dopadů regulace k tomu zákonu, který předkládal Otto Klempíř, a v každém případě toto hodnocení by nemělo chybět ani u změny financování. Ať to bude jakkoliv napsané, to hodnocení regulace je u každého vládního návrhu povinné a zatím ho ministr Klempíř nepředložil, byť ho také, pokud si pamatuji, v uplynulých týdnech přislíbil, že ho již brzy zveřejní, ale zatím kde nic tu nic.
16: Takže nedá se předpokládat, že ty koncesionářské poplatky budou zrušeny se začátkem příští roku? Dá se to stihnout?
17: Já jsem skeptický k tomu, že by se to od ledna stihlo, protože už jenom když vezmeme parlamentní procedury a případné veto Senátu, veto prezidenta, obstrukce ve sněmovně, vidím to velmi skepticky, že by se to od ledna podařilo. Byť tedy nelze vyloučit, že pak třeba vládní koalice bude chtít posunout účinnost, dejme tomu na polovinu roku, na červenec, ale to jsou jenom odhady, uvidíme, jak reálně to v parlamentu bude probíhat. Ale za mě jsem skeptický k tomu, že by se to podařilo prosadit od ledna 27.
16: No v úterý ráno, tedy v úterý 9. června, se má sejít premiér s řediteli Českého rozhlasu a České televize. Řeší ty teď představené změny hlavní výhrady médií, vedení obou médií a jejich zaměstnanců, jak víme, združených v iniciativě veřejnoprávně.cz, kteří jsou ve stávkové pohotovosti?
17: Podle mě ne, protože jeden z těch hlavních požadavků zněl, že by měla být odborná pracovní skupina, kde experti se vyjádří k těm navrhovaným změnám, ale jak jsme slyšeli od pana premiéra ve sněmovně při interpelacích, komisi tvoří on, místopředseda sněmovny Patrik Nacher a zástupci koaličních partnerů, což ale je politická komise, politická pracovní skupina, politické rozhodování, nikoliv právě ta expertní zpětná vazba, která by pomohla ostatně předejít i řadě těch přešlapů, připomínek a problémů, které si vláda sama způsobila tou chystanou předlohou z pera o toho Klempíře. Já se domnívám, že zároveň tento přístup nereflektuje ani ty další požadavky, protože jeden z těch klíčových požadavků na zachování nezávislosti, tak v tuhle chvíli my nevíme, jak to bude vůbec v tom navrhovaném zákoně pojištěné, jaké zábrany a jaké protiváhy v tom zákoně budou, aby právě politici nemohli financování médií veřejné služby ovlivňovat. A konec konců ani nevíme, s jakou částkou tam bude vláda operovat, protože ani to nechtěl premiér Andrej Babiš v tom včerejším vyjádření specifikovat.
16: Ono to zaznělo už mnohokrát, ale proč je vlastně pro média veřejné služby důležitá nezávislost na státním rozpočtu?
17: Protože média veřejné služby například na rozdíl od policie, soudů nebo jiných institucí placených ze státního rozpočtu jsou informační média. A jsou to média, která každý den reflektují práci vlády, mají vládu kontrolovat ve jménu občanů, protože občané prostřednictvím médií volají politiky k odpovědnosti. Takže je o to důležitější, aby se nestala z národních médií, z celostátně dostupných médií, jakási vládní vlnka, vládní vysílačka, tak jak jsme to v minulosti viděli v Maďarsku, v Polsku a v dalších zemích, kde se ten proces státního financování stal nástrojem na ovlivňování vysílání.
16: A kdyby se veřejnoprávní média financovala z rozpočtu, tedy z daní, bylo by to pro daňového poplatníka levnější než je těch současných 205 korun měsíčně?
17: Záleželo by na tom, jak by to celé bylo konstruované, ale zatím to vypadá, že by to reálně levnější nebylo, protože by stouply náklady na obsluhu státního dluhu a tato částka by byla reálně vyšší, než jaká je za výběr poplatků v současnosti prostřednictvím České pošty. Takže to je zase ten dozvuk nebo důsledek toho, že neproběhla žádná expertní kalkulace a konzultace, ale že jsou to politicky tlačená rozhodnutí.
16: No ten mediální zákon tedy padá pod stůl v té své původní podobě, ale ve sněmovně je pořád načtený návrh místopředsedy sněmovny za hnutí ANO Patrika Nachera, který má osvobodit od placení poplatku třeba seniory nad 75 let nebo firmy nad 50 pracovníků. Nakolik může být s tím novým záměrem v kolizi?
17: On může běžet souběžně tou parlamentní procedurou, byť má tedy také poměrně zásadní vady, protože třeba ta kalkulace v důvodové zprávě, o kolik by média veřejné služby měla v důsledku těchto změn přijít, je nekompletní. Ona se týká jen výpočtu těch seniorů nad 75 let, ale nejsou tam třeba kalkulovány dopady osvobození těch firm do 50 zaměstnanců nebo zdravotně postižených a tak dále. Tedy v samotné po samotné věcné stránce nemusí být v kolizi. Dokonce bych neváhal podezřívat vládu z toho, že by mohla chtít prosadit seškrtání poplatků, aby pak mohla vyčlenit ze státního rozpočtu o to nižší částku, než je v současnosti. I tohle je jedna z variant, kterou nelze vylučovat. Nicméně jsem skeptický k tomu, že by se to nakonec podařilo prosadit. Podle mě nás čeká poměrně divoký podzim s blokováním sněmovny a rozsáhlými obstrukcemi.
16: Míní mediální analytik Filip Rožánek. Děkuji, naslyšenou.
17: Děkuji, naslyšenou.
16: Více než 100 pozměňovacích návrhů se sešlo k poslaneckému návrhu novely stavebního zákona. Ten se projednává na této schůzi sněmovny, pokračovat se bude ve středu. Novela je výbušné téma. Podle koalice má především urychlit stavební řízení a zavést kromě jiného státní stavební správu. Úředníci z obecních úřadů by měli přejít pod stát. Opozice ji přezdívá Lex Developer a kritizuje, že jde o poslanecký návrh a tak neproběhlo připomínkové řízení a nemohli se k němu vyjádřit odborné svazy. Neexistuje analýza dopadů. Jedním z odborných svazů je i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a její předseda Robert Špalek je teď ve vysílání. Dobrý den.
18: Dobrý den vám i všem posluchačům.
16: Kdybyste se mohli k té novele oficiálně vyjádřit, jaké by bylo vaše stanovisko?
18: No tak předně my i naši kolegové architekti jsme od začátku vyslovovali zklamání nad tím, že ten zákon byl projednáván poslaneckou iniciativou a ne v standardním připomínkovém řízení, což zadělalo na řadu problémů. A kdybych měl říci něco o jednoduchosti toho zákona, tak kdybych udělal takový velice krátký exkurs do minulosti. Měli jsme tu zákon číslo 50 z roku 76, ten měl 145 paragrafů. Starý stavební zákon z roku 2006, ten měl 198 paragrafů. No a ten nový zákon 283 z roku 2021, ten už měl 335 paragrafů. No a ten nový zákon 283 z roku 2021, ten už měl 335 paragrafů a k tomu

0: ani odborná veřejnost úplně není z toho nadšená.
1: Dobře, ale máte obzvláštní výhrady vůči některým těm pasážím toho zákona?
0: My jsme dávali dohromady naše výhrady hned po tom, co byla předložena ta 13. novela. Dali jsme dohromady 12 zásadních připomínek a 4 obecné návrhy. Mohu říct, že z těchto 16 bodů byl kompletně vypořádán dle našeho názoru jeden a jeden částečně. Takže z toho vyplývá, že příliš spokojení nejsme. My jsme na to téma udělali i společné memorandum s kolegy architekty, kde naprostá většina těch bodů byla vznesena našimi oběma odbornými komorami.
1: A co konkrétně nebylo vypořádáno a považujete to za zásadní?
0: Tak je to zejména otázka ekonomické přiměřenosti. Ta ekonomická přiměřenost nám tady prostupuje zákonem jako červená niť a v poslední době se tam objevilo i to, že je třeba, že není relativizace mechanické odolnosti a stability z důvodu ekonomické přiměřenosti, což je ku příkladu vedle třeba hluku, vibrací nebo oslunění, parkování, další bod, který relativizuje předpisovou úroveň. A to se nám určitě nelíbí, stejně tak jako vylučování potřebných předpisů, čemi jsou normami.
1: A k čemu to může vést, že to tam je nastaveno jinak, než vy si myslíte, že by bylo dobré?
0: Myslíme si, že to povede k takové neprůhlednosti a k tomu, že tento zákon bude dále v brzké budoucnosti znovu novelizován, protože tak, jak je to předkládáno, ty obrovské stovy papírů, které jsou, ta poslední novela měla přes 1000 stran a na to vypořádání je velmi krátká doba, takže mnozí, myslím si, že ani zákonodárci nejsou schopni to přečíst a spousta těch věcí, které zůstaly nevypořádány, nám se budou tlačit dopředu do budoucnosti a bude se s nimi něco muset dělat v brzké budoucnosti. Takže ten zákon, tak jako to bylo už v tom roce předchozím, kdy se předložila ta novela nového celního zákona, tak ztrácí ten potenciál, který měl, kdyby se připravil pořádně.
1: No ale vládní koalice zdůvodňuje nutnost toho zákona tím, že je potřeba urychlit povolování staveb. Ten zásadní záměr vy podporujete? Myslíte si, že je to nutné a že třeba ta novela k tomu může aspoň částečně přispět?
0: No, my si myslíme, že povolování staveb jako takové, říkáme to od samého začátku, a na rozdíl od státu jsme si udělali svoje ankety, ze kterých vyplynulo, že samotné stavební řízení, teďka nemluvím o územním plánování, ale samotné stavební řízení, tam příliš velký problém není. V případě, že nedochází k odvoláním nebo k studiím vlivu na životní prostředí, tak ten proces je relativně krátký a naprostá většina těch stavebních řízení je vypořádána do půl roku nebo do roku.
1: A přitom, promiňte, ale premiér Andrej Babiš uvádí, že v Česku někdy trvá povolování až 10 let?
0: No tady se míchají dohromady hrušky a jabka, protože těch 10 let to jsou věci, kdy zaprvé teda může jít to odvolání a dlouhodobé takový ten ping-pong mezi odvoláními, mezi jednotlivými úřady, sousedy a tak dále. Ale zejména se jedná o velmi nepružný systém územního plánování. Viděli jsme v současné době, kdy byl povolen metropolitní plán v Praze a to trvalo, jenom ten metropolitní plán schválení trvalo, teďka nevím, jestli 12 let, nebo jak to bylo dlouho.
1: Tak tolik Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
0: Děkuji a mějte se pěkně, naschledanou.
1: Už za necelé 2 hodiny odstartují pod pařížskou Eiffelovou věží oslavy titulu ve fotbalové lize mistrů. Klub Paris Saint-Germain ve finále v penaltovém rozstřelu porazil anglický Arsenal a po druhé v řadě obhájil prvenství ve slavné soutěži. Vítězství PSG spustilo ve francouzských ulicích bujaré oslavy, ale taky výtržnosti a nepokoje. Ve spojení jsme už s naším zpravodajem v Paříži Martinem Baluchou. Dobrý den, Martine.
2: Taky zdravím, hezké odpoledne.
1: Tak francouzská vláda ještě oproti minulému roku navýšila počty policistů v Paříži a na předměstí, a zatímco loni jich na bezpečnost dohlíželo 5400, tak letos to bylo 8000. Dá se říct, že ani tyto počty nezabránily nepokojům?
2: Já myslím, že se to dá tak říct, protože ty scény, které jsem viděl v noci vlastně před pár hodinami na bulváru Champs-Élysées, se dost podobaly tomu,

0: co jsem tam viděl při oslavách už loni, i když je vlastně ten vstup na bulvár kontrolovaný, to znamená, že policisté šacují lidi, nahlížejí do batohů, tak se vždy lidem podaří pronést pyrotechniku, rachejtle, petardy, dělobuchy a to všechno pak používají právě proti policistům.
1: Jako kdybychom to neznali my.
0: Ano, je to vlastně... Opakuje se to, ale zase v jiných scénách, ne tedy na stadionu, ale na bulváru Champs-Élysées, takže ty zásahové oddíly pak samozřejmě používali slzný plyn, obušky, vždycky to bylo v takových intervalech, že zase naházeli něco právě fanoušci na policisty a pak policisté vyklízeli ten bulvár Champs-Élysées, nakonec použili velké množství slzného plynu, bylo to velmi nepříjemné, samozřejmě v takových případech tečou oči, lidé začínají kašlat. Loni jsem tam viděl scény, kdy si lidé vymývali oči v kašnách. Viděl jsem tam zase rozbité předzahrádky restaurací. To se všechno opakovalo. Možná zajímavé je, že na tom bulváru Champs-Élysées byli vidět hlavně mladí lidé, takovej, bych řekl, kluci dokonce, bych řekl, ale stejně tak i lidé, kteří chtěli jednoduše slavit, ale taky radikálové výtržníci, kteří neměli ani třeba dresy. Neříkám, že každý musí mít dresy, aby mohl slavit, ale bylo vidět, že tam přišli prostě lidé, kteří neměli chuť slavit, ale spíš skutečně chtěli ničit.
1: No a jaká je bilance teď těch nočních oslav a výtržností, kolik lidí policie zadržela, jaké jsou škody?
0: My teď máme aktuální údaje, protože před chviličkou vystoupil ministr vnitra Laurent Nunez, který řekl, že celkem tady po celé Francii bylo 780 zadržených, což je o 30% víc než loni. To taky dokládá to, že vlastně ani ty vyšší počty policistů nasazených v Paříži, jak jsme říkali 8 tisíc v Paříži, po celé Francii 22 tisíc, takže nezabránili těm nepokojům. Taky už vlastně ty nepokoje nebo ty střety, ty oslavy mají první oběti, je to 24letý patrně tedy muž, který na pařížském okruhu se vlastně dostal do střetu s motocyklistou a tak to je ta první oběť a pak ještě druhý muž 17letý, ten je v komatu po potyčce s nožem, tak je několik zraněných policistů po celé Francii. Víme, máme informace o rabování ve zhruba 15 městech, ve městech Po a Orléans byly poničené veřejné budovy, takže ta bilance, ty škody jsou poměrně rozsáhlé, tedy jak na majetku, tak i můžeme vlastně už teď říct na životech.
1: No i zmíněný ministr vnitra označil násilnosti za naprosto nepřijatelné, ale mají politici nějaký recept, jak příště zabránit podobným střetům?
0: Tak po té noci se ozývají různé názory politiků, třeba starostka 8. pařížského obvodu, což je ten obvod, kde je právě pařížský bulvár Champs-Élysées, kde byly ty největší oslavy a taky výtržnosti. Catherine Lecuyerová, tak ta požaduje zrušení všech shromáždění na bulváru Champs-Élysées pro podobné příležitosti. Podle ní už vlastně stát nekontroluje ty nepokoje, jen je trpí. Poukazovala na to, co jsem říkal, že tam nechodí zdaleka jen fanoušci, ale skutečně výtržníci, radikálové, kteří chtějí ničit. Podobně se na sociálních sítích zvala i bývalá ministryně Ségolène Royalová, která na sociální síti X napsala, že nerozumí pro tomu, proč vlastně tento bulvár už nebyl dřív zavřený a šéfka nacionalistických poslanců Marine Le Penová na sítě zase napsala, že vlastně jedině ve Francii se lidé musí vlastně zavírat při podobných oslavách, aby se vyhli násilí. Ona je pro větší nasazení policistů, větší autoritů, tvrdší zákroky, podobně třeba jako Jordan Bardella ze stejné partaje.
1: Tak to byl náš zpravodaj v Paříži Martin Balucha. Martine, díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
2: A to byla repríza polední publicistiky, kterou moderoval Tomáš Pavlíček. V nočním radiožurnálu už jsou připravené krátké zprávy. A ve studiu Martin Matějka. Senát zřejmě neschválí změny rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory parlamentu Miloše Vystrčela z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu nezapočítávaly třeba peníze na výstavbu dálnic nebo část výdajů na obranu. A v Senátu mají většinu opoziční strany, které návrh označují za hazard s budoucností země. A dron, který v noci na pátek narazil v Rumunsku do panelového domu, byl podle Bukurešti ruský, potvrdila to další analýza, o které informoval rumunský prezident Niku Jordan. V troskách budovy experti objevili nápis v azbuce Geraň 2. A podle rumunského prezidenta se i další nalezené části stroje podobají nebo jsou dokonce shodné s drony, které se na rumunském území objevily v minulosti. Bezpilotní letoun zasáhl obytný dům ve městě Galaci, které leží nedaleko hranice s Ukrajinou. V nemocnici skončil 14-letý chlapec a 53-letá žena. A na východě Konga ve městě Bunia otevřeli nové centrum pro pacienty nakažené ebolou. Zařízení pod záštitou Světové zdravotnické organizace má kapacitu 40 lůžek. Počet lidí s podezřením na nákazu krvácivou horečkou je přes 1 000. Potvrzených případů je přes 200. Sport. Fotbalisté Slovácka budou i v příštím roce hrát nejvyšší soutěž. V odvetě baráže o udržení porazili na vlastním stadionu Artis Brno 3-0 a dvojutkání celkově ovládli 7-1. Při utkání se s profesionální kariérou rozloučil defenzivní univerzál Vlastimil Daníček, který v lize odehrál přes 300 zápasů. Všechny v dresu klubu z Uherského Hradiště.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená D4 u Příbrami a nehoda na pražském okruhu za D1. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy máme hlášené komplikace u Příbrami. Po silném dešti je na vozovce hodně vody, dálnice je špatně sízná. Policie proto začne odklánět provoz na Prahu mimo dálnici. Na pražském okruhu pozor za nájezdem od dálnice D1 ve směru na letiště. Na 77. kilometru havaroval kamion. Řeší se to v odstavném pruhu, s opatrností projedete plynule. A na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s překážkou za Velkou Bíteší. Na kilometru 157 stojí nouzově autobus, zabírá odstavní pruh, některá vozidla ale vybočují doleva. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc je zatažená až oblačná, na většině území s deštěm nebo přeháníkami. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů. Přes den pak čekejte zataženou až oblačnou, na většině území občas déšť nebo přeháníky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. A nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Půlnoc, slunce vysoko nad obzorem a kolem lodě desítky ledových hor. Z grónského Ilulissatu uslyšíte reportáž z jednoho z nejdramatičtějších míst Arktidy, kde se každý den rodí nové plovoucí ledovce. Ve vysílání už za pár minut.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: A teď už vás vezmeme na jedno z nejikoničtějších míst v Grónsku, k Jakobsonovu fjordu u města Ilulissat. Patří mezi nejrychlejší a nejaktivnější ledovce na světě. Každý den se tam rodí nové plovoucí kry. Teď tam je polární den, takže o půlnoci je slunce vysoko nad obzorem.
1: Naše vyhlídková loď se pohupuje v ústí Jakobsenova fjordu a všude kolem plavou kusy ledu. Některé obrovské, tyčí se i 15-20 metrů nad hladinou, ale pak taky menší ledové kry, které se postupně drolí a vytvářejí ledovou tříšť, která štvíchá o spodek lodi.
2: Když jsme byli děti, tak tyhle veliké plovoucí ledovce byly ještě větší a širší.
1: Kapitán lodi Patrick tu prý mezi ledovými kramy vyrostl.
2: Tenhle je velmi hladký a tamten ledovec, který jsme právě minuli, je hrbolatý. Znamená to, že tenhle hladký se převrátil, byl původně pod vodou. A tento byl naopak na vrchní části ledovcového masivu. S tátou jsme před časem v těchto místech byli rybařit a byli jsme dost blízko velikého ledovce a ten se najednou rozlomil těsně vedle nás. Jsou krásné, ale taky mohou být dost nebezpečné.
1: Blíží se půlnoc, ale světlo je jako za pravého poledne. Je totiž polární den, slunce dnes vůbec nezapadne.
2: Předevčírem jsme tu byli s kamarády a skákali jsme do vody. Otužujeme se. Pracujeme na vodě. Naše tělo na to musí být připravené pro případ, že by se stala nějaká nehoda. Voda teď v květnu má nějakých 4-5 stupňů.
1: Teď v půlce května turistická sezóna ještě vůbec nezačala. Jsem tedy na lodi s kapitánem jediná uprostřed toho ledového království o půlnoci za polárního dne, takže opravdu unikátní zážitek. Tak a teď mě čeká nejdobrodružnější část výpravy. Z lodi se chystám skočit na ledovou kru. Museli jsme pečlivě vybrat takovou, která je dostatečně plochá a silná, tak aby mě unesla a zároveň to bylo bezpečné. Tak, jsem tu a driftuju. It looks stable.
2: Odsud k samotnému ledovci je to 75 kilometrů a tenhle fjord je v některých místech 10 kilometrů široký a někde i kilometr hluboký.
1: Jakobsonův ledovec je jedním z největších a nejrychlejších na světě.
2: Velké kusy ledovce se odlamují a cestují zhruba 9 až 15 měsíců sem do ústí fjordu Ilulissat. Tady je hloubka jenom asi 200 až 300 metrů a obrovské kusy ledovce se tu obvykle zaseknou, lámou se na menší kusy a tají.
1: Odsud rozlámané ledovce putují dál do oceánu, respektive do obrovské zátoky Disko na západě Grónska. Z Ilulissatu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.

0: Roky platilo, že pokud někdo během deštivého dne zamířil do kostela v dolní cerekvi na Jihlavsku, musel počítat s tím, že si boty zašpiní od bláta. Místní se proto dohodli a pozbírali mezi sebou velké otesané kameny, takzvané zápražáky. Díky nim bylo možné přístupovou cestu zpevnit.
1: Tady, tyhle, ty nejrovnější.
2: Paní Vlasta zametá před kostelem v dolní cerekvi a násadou koštěte ukazuje na kameny, které na zpevnění věnovala.
1: My jsme z toho měli doma celý zápraží. A když jsme předělávali vlastně dvůr, tak jsme ty kameny složili v rohu na zahradě s tím, že se někdy hodí. Dlouho tam leželi. No a když vlastně přišla tahle akce a vyhlásilo se, potřebujeme zápražáky, tak jsme si s manželem říkali, to je ono. Tam ty kameny patří, tam budou.
2: A přispěli i další místní, dokonce také lidé ze sousedního Batelova. A sešlo se tolik kamenů, že zbylo i na další pozemek u kostela.
3: Přijdou tam ještě předláždit pod kůrem.
2: Jak práce postupují, se přišel podívat i bezpartijní starosta Zdeněk Dvořák, který obcházel lidi v cerekvi a žádali o kameny.
4: Jsem argumentoval i tím, no soused mi ten svůj kamen nechal, ať to sem prostě před ten kostel přivezem, a ta reakce byla automaticky, no tak jestli to soused nechal, tak sem mi ten můj.
2: Nově upravený prostor před kostelem bude mít nejen vizuální efekt.
4: Takovýhle terén tady byl, takovýhle jako ošklivý, hlinito písčitý, kde vlastně ta tráva pořádně jako neroste, protože tady máme ty lípy. No a když tady bohužel stál jako pozůstalý před tím kostelem a nedej bože pršelo, no tak se pak nosilo bláto i do kostela.
2: Podle Dvořáka pomoc lidí nejen ušetřila peníze, ale taky celou úpravu urychlila, protože tyto kameny jsou podle něj těžko k sehnání. František Jirku, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 1 hodina. Zprávy a Martin Matějka.
1: Pardubickou explozi by podle ministra průmyslu bylo nejlepší prodat ještě letos. Srbský prezident Ahmad Šara v telefonickém hovoru žádal amerického prezidenta Donalda Trumpa o zrušení zbývajících sankcí. Hokejisté Finska zdolali Švýcary a vyhráli mistrovství světa. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Státní společnost Explozi, aby bylo nejlepší prodat ještě letos nebo v příštím roce. V diskuzním pořadu Poledne s Moravcem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. O prodeji výrobce výbušnin a plastické trhaviny Semtex, ale podle něj zatím není rozhodnuto. Stát vlastní pardubickou Explozi od roku 2002 koupil je tehdy od Agrofertu. Zájemců o koupi je podle Havlíčka zhruba 6. Jsou mezi nimi české i zahraniční zbrojařské firmy. Explozia je teď podle ministra na vrcholu a prodejem by za stát mohl získat až 17 miliard korun.
3: Z mého pohledu by stálo za to zvážit skutečně strategický kapitál, to znamená takový, který by tam vstoupil a stát by si tam nechal třeba nějakou zlatou akci a měl by tam možnost něco ovlivnit. V tu chvíli by vlastně neskutečně posílil tu společnost, zabezpečil její rozvoj do budoucnosti, eliminoval ty konkurenční tlaky, které nepochybně budou a stát se jim těžko bude schopen bránit.
1: Opoziční strany ale možný prodej Explozie kritizují. Podle nich by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví nemělo teď vůbec přemýšlet vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě. Srbský prezident Ahmad Šara požádal Bílý dům o zrušení zbývajících sankcí. V telefonickém rozhovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem řekl, že je to zásadní pro oživení ekonomiky země. Státníci spolu mluvili o podpoře syrské ekonomiky a nejnovějším vývoji v regionu. Uvedla to syrská prezidentská kancelář. V Sýrii před rokem a půl padl režim autoritářského prezidenta Bašára Asada. Washington podle agentury Reuters uvádí, že sankce budou i dál směřovat proti Asadovi a jeho spolupracovníkům. Čeští hoteliéři očekávají, že letošní letní sezóna pro ně bude stejná nebo lepší než loni, řekl to prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Velký zájem hostů evidují obyvatelé třeba na Šumavě.
4: No tak teď vymetám smetí.
5: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti. Tatiana Staňková drží v ruce fukár.
6: Sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
7: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
8: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno.
7: Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka zatím někteří hosté stále váhají.
9: Mezitím zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
7: Do cen některých hotelů a penzionů se může promítnout zvyšování cen externích služeb a mest. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík poprvé v kariéře postoupil do čtvrtfinále Roland Garros. Mezi elitní osmičku antukového Grand Slamu se dostal po pětisetovém triumfu nad Rusem Rubiovem. Dalším soupeřem českého reprezentanta bude v úterý Brazilec Fonseca. Hokejisté Finska popáté vyhráli mistrovství světa. Letošní šampionát ve Švýcarsku ovládli poté, co ve finále zdolali domácí tým 1-0 v prodloužení. Vítěznou branku dal v 71. minutě útočník Helenius a bronz získali poprvé v historii hokejisté Norska. V souboji o třetí místo porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Norové přišli o vedení necelých 8 sekund před koncem třetí třetiny. Nejen o tom mluví norský útočník Jakob Berglund.
10: Hráli jsme dobře po celý zápas, zejména do obrany. Myslím, že máme nejlepšího brankáře na turnaji. Pak už bylo těžké odolat velkému tlaku Kanady. Naštěstí nás ani tohle nepoložilo v prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Komplikace na D4 u Příbrami a nadměrný náklad na D35 na Pardubicku. Na dálnici D4 buďte velmi opatrní v úseku mezi Příbramí a Dobříší. Po vydatném dešti je na vozovce hodně vody. Na dálnice byla chvíli uzavřená, teď už se dá s opatrností projet. Na dálnici D35 z Vysokého Mýta směrem na Hradec Králové projíždí vojenský konvoj s nadměrným nákladem. Jde o několik vozidel v doprovodu vojenské policie. Na kilometru 156 byl na chvíli zastavený provoz kvůli nosnosti mostu. Teď už se ale opět jede opatrně při předjíždění, pokud bude možné. A na Pražském okruhu pozor za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště. Na 77. kilometru stojí havarovaný kamion v odstavném pruhu, s opatrností projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď zatažená až oblačná, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, někde i s lokálními bouřkami. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů Celsia, přes den pak čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude dál ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů, na horách pak naměří kolem 13 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
0: Je tomu tak a my už přes hodinu máme pondělí 1. června, tedy Mezinárodní den dětí. Blahopřejeme všem dětem, i když ty by nás teď neměli poslouchat samozřejmě, ale já chci mluvit o něčem jiném. Včera byl Světový den bez tabáku, takže se ještě vrátíme na chvilku v nočním radiožurnálu ke včerejšímu datu. Den, který upozorňuje na jeho škodlivost. My se k němu právě vrátíme za pár okamžiků, připomeneme rizika kouření i jak s ním skoncovat.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: No.
1: Takže kde je momentálně světově tedy nejrozšířenější konzumace tabáku? Statistiky vede Tichomořské Nauru a východní Timor, kde kouří skoro polovina dospělých. Vysoko je také Myanmar, Libanon nebo Indonésie, kde kouří až 2/3 dospělých mužů, ale jenom 2% žen. Také v Česku ale kouření zabíjí. Samozřejmě na jeho následky zemře každý rok podle pneumologů 16 až 18 tisíc lidí. Škodlivost tabáku připomíná od roku 1988 Světový den bez tabáku. Připadá na poslední květen.
2: Nič to nepridáša, je to iba už taký ten zlozvyk, že už bez toho si to nedokážem predstaviť asi.
3: 31-letý Michal začal kouřit už v 15. Prý proto, aby zapadl do kolektivu. Dvakrát se pokoušel přestat, závislost ale byla silnější. Za klasické i elektronické cigarety přitom měsíčně utratí několik tisíc korun.
2: Denně vyfečím z těch normálních cigaret tak 10 a z těch IQOSiek celou krabičku vyfečím za den.
3: Kouření výrazně zvyšuje riziko rakoviny, a to nejen plic, ale taky prsu nebo ledvin. Častá jsou u kuřáků podle předsedy České pneumologické a ftyziologické společnosti Vladimíra Koblíška i různá kardiovaskulární onemocnění, včetně srdečního infarktu a mrtvice. Z průzkumu Státního zdravotního ústavu přitom vyplývá, že klasické cigarety loni v Česku kouřila více než pětina lidí starších 15 let. Denně asi 17% z nich. Za posledních 11 let sice obliba klasických cigaret mírně klesla, na vzestupu je ale zahřívaný tabák a elektronické cigarety. A to podle Koblíška hlavně mezi mladými.
4: Děcka okolo 14 let běžně kouří e-cigarety, mezi 16 letými je to 15% v Čechách. Tak to je nová skupina, která dříve takhle masivně nekouřila klasické cigarety a ona teďka je exponovaná vapování.
3: Alternativy ke klasickým cigaretám jsou sice podle Koblíška méně škodlivé, i v nich ale bývá nikotin, který způsobuje závislost. Časem lidé navíc můžou přejít právě na klasické cigarety. Pokračuje vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
5: Naprostá většina, přes 80% kuřáků, může spadnout do závislosti velmi rychle a do závislosti velmi silné.
3: A když pak chtějí skončit, tak jen asi 5% lidí se podle ní povede překonat abstinenční příznaky bez pomoci lékaře.
5: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové dva mohou přetrvávat, a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit, a ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
3: Přehled Center pro závislé na tabáku a další pomoci najdou kuřáci na webu Národního zdravotnického informačního portálu. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Tak to byl Espen Lind v nočním radiožurnálu připomenutí muziky z 90. Legendární malíček ze seriálu Hra o trůny dorazil do Zlína. Na dětském filmovém festivalu irský herec Aidan Gillen uvedl nový snímek Thread. Byli jsme u toho a nejenom u toho, ale třeba i u dražby filmových klapek, takže do Zlína se v další reportáži vypravíme už za chvíli.

0: Motivy Zlína, českých pohádek i herců, dražba umělecky stvárněných filmových klapek na Zlínském filmovém festivalu vynesla tentokrát 4 miliony 300 tisíc korun. Nadační fond Film Talent Zlín z výtěžku podpoří studenty filmových škol a začínající tvůrce. V salonu klapek se letos sešlo na 120 děl.
1: My máme zastoupeny opravdu tvůrce z různých oblastí, kteří třeba tvoří malbu nebo na sklo nebo keramiku.
2: Kateřina Martikánová, mluvčí Zlínského filmového festivalu, ukazuje víc než stovku klapek. Na spoustě z nich vidím motivy zlínské baťovské architektury.
1: Ano, letos je to třeba klapka Jiřího Hanzelky od výtvarníka Proroka.
2: Máme tu i výrazné filmové motivy, třeba i pohádkové. Tady přede mnou vidím Libuši Šafránkovou, co by Popelku.
1: Výtvarníci rádi stvárňují jednak filmové postavy, ať už je to tady ta klapka zmiňovaná Popelky, nebo vzdávají hold některým třeba zesnulým umělcům. Letos tady můžeme například vidět klapku s Teodorem Pištěkem.
2: Nejúspěšnější položkou v letošní dražbě se stala klapka Zdeňka Vrby, která zobrazuje Čtyřlístek i jeho autora Jaroslava Němečka. Dosáhla na částku 180 tisíc korun.
1: Ano, to je ta klapka a letos je to klapka s motivem Cesta ke hvězdám.
2: Na Zlínském festivalu dnes budou moci diváci potkat irského herce Aidana Gillena, hvězdu seriálu Hra o trůny. Přiznal, že rád vyhledává právě menší filmové festivaly, jako je ten zlínský.
3: Na velké světové festivaly nejezdím. Nikdy jsem nebyl v Cannes, nepotrpím si na Hollywood. Nikdy jsem v Americe nežil, pořád bydlím na irském venkově. Vyhovují mi takové festivaly, jako je právě Zlínský. Proto nebyl problém mě přemluvit, abych přijel.
2: Herec představil ve Zlíně v
3: právě Zlínský. Proto nebyl problém mě přemluvit, abych přijel.
2: Herec představil ve Zlíně v mezinárodní premiéře snímek Tret. Tato

0: jsme nikde jinde nezažili. Z toho usuzuju, že film skutečně funguje mezinárodně.
1: Říká herec, který se do Česka vrátil po třetí. Poprvé v Praze v roce 2002 natáčel snímek Rytíři ze Šanghaje. Ze Zlína Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Lidé by si měli dát pozor na podvodné e-maily, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a tvrdí, že v systému chybí některé informace. Snaží se tak od lidí získat třeba přihlašovací údaje nebo přístup k jejich bankovnímu účtu. Lidé by na takové výzvy neměli odpovídat a taky neklikat na odkazy. Komunistická strana bude mít nově jen dva místopředsedy místo dosavadních čtyř a fuším vedení strany zůstávají po stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajče. Komunisté si tak zvolili nového místopředsedu strany. Po pěti letech skončila ve vedení Kateřina Konečná, nahradil ji dosavadní mluvčí strany Roman Roun. Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou ode dneška jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci tam začnou s opravou nástupišť a kolejí. Spoje kvůli tomu budou končit na nádraží Praha-Bubny. Výluka bude podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala dlouhodobá až do podzimu příštího roku. A obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních více než 34 milionů korun. Překonal tak dosavadní autorův aukční rekord, který držel obraz Nevěstka prodaný za 30 milionů 600 tisíc korun. Olejomalba Piják z roku 1919 zachycuje muže s kloboukem sedícího u stolu u zahleděného do sklenice vína. Vyvolávací cena byla 9 milionů korun, jak uvedla galerie Kodl. Sport. Tenista Jakub Menšík je ve čtvrtfinále Roland Garros. V osmifinále zdolal po pětisetové bitvě Rusa Rubiova. Rozhodující sadu získal český reprezentant 6-3. Atlet Tomáš Järvinen předvedl nejlepší český desetivojařský výkon za posledních 19 let. Juniorský mistr světa byl na mítingu v rakouském Getzisu sedmý výkonem 8400 bodů a splnil limit pro start na letním evropském šampionátu. Zvítězil Švýcar Ehammer.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody v Praze, v Brněnské ulici a také na Pražském okruhu za dálnicí D1. V Praze pozor na výjezdu směrem do Brna. V Brněnské ulici u Spořilova na prvním kilometru havarovalo osobní auto. Na místě je policie, zabraný je odstavní pruh, projíždějte opatrně. Na D1 z Brna do Ostravy zvyšte pozornost za Přerovem. Na kilometru 288,5 stojí porouchané osobní auto. K Hradci Králové dojel po dálnici D35 od Olomouce nadměrný náklad s vojenskou technikou. A budou najíždět na dálnici D11 a pokračovat směrem na Prahu. Počítejte s možným zdržením. A na Pražském okruhu pozor na nehodu na sjezdu z dálnice D1 ve směru na letiště. Na 77. kilometru havaroval kamion. Na místě je policie a vyšetřují to v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je zatažená až oblačná, ochlazuje se na 16 až 12 stupňů. Přes den čekejte zataženou až oblačnou, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Posekat trávník, natřít venkovní dřevěný nábytek a pořádně vygruntovat pokoje. Do letních prázdnin zbývá měsíc a přípravy na hlavní turistickou sezónu tak finišují. My se už za chvilku vypravíme konkrétně na Šumavu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Za měsíc začínají letní prázdniny a majitelé tak už nyní připravují hotely i penziony na Šumavě na hlavní sezonu. Zájem hostů podle provozovatelů je velký. Obsazenost ale zatím není všude stoprocentní.
1: No tak teď vymetám smetí, po zimě zůstaly takový ty listí.
2: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti, Taťána Staňková, drží v ruce fukár. Vy jste říkala, že jste takový Ferda Mravenec.
1: Práce všeho druhu, přesně tak.
3: Sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
2: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
1: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno.
3: No tak já to spojuju asi s těma válkama. Má s tou krizí ve světě, protože lidi bojí se třeba ven jet a raději tady poznávají, což je skvělý, protože tady toho je na poznávání hodně.
2: Hotel Christian v Kubově Huti už je skoro plný. Teď aktuálně má obsazenost zhruba 75%. Potvrzuje mi to Zbyněk Klose.
4: My jsme na tom skvěle, jako na Šumavě snad vždycky všichni. Ten trend je jasný, samozřejmě obsazují lidi na poslední chvíli.
2: Vyprodaná už je i zhruba polovina pobytů na letní prázdniny.
4: A pořád se to průběžně plní, takže největší nápor bude v červnu.
2: Podle asociace hotelů a restaurací většina ubytovatelů očekává stejnou nebo lepší sezónu než loni. Jaká ale skutečně bude, to se podle jejího prezidenta Václava Stárka zatím nedá přesně odhadovat. A to právě kvůli přetrvávajícímu trendu rezervací na poslední chvíli.
5: Mnozí, hlavně zahraniční turisté, váhají se svým rozhodnutím, zda vyrazí k nám. A stejně tak se domníváme, že i domácí turisté momentálně váhají mezi tím, zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
2: Ceny ubytování nejvíc ovlivňuje zvyšování cen externích služeb a mzdových nákladů. To se může v konečné fázi promítnout i do cen některých hotelů a penzionů. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

Mistr světa v plážovém volejbale z roku 2023 Ondřej Perušič sice už ukončil vrcholovou kariéru, přesto se objevil na víkendovém turnaji elitní světové série Pro Tour v Ostravě a po boku Jiřího Sedláka vybojoval senzační stříbro. Dojmy obou hráčů uslyšíte v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák mají stříbrné medaile z ostravského turnaje okruhu pro tour kategorie elite. Ve finále podlehli ve dvou setech úřadujícím mistrům světa obhájcům titulu z Ostravy, Švédům, Omanovi a Helvigovi. Po včerejším finálovém zápase s českou dvojicí mluvil redaktor Krištof Kousal.
1: Stříbrné medaile pro dvojici, která se složila speciálně pro tenhle turnaj. První medaile pro Jiřího Sedláka. Životní víkend.
2: Životní týden, nemám k tomu až moc co dodat. Mluvím se opakovat, bylo to neuvěřitelný. Jsem strašně rád za to, že jsme zvládli všechny zápasy, jak jsme zvládli, a i když jsme poslední nevyhráli, tak i ten byl neskutečný zážitek. A chtěl bych hlavně poděkovat rodině, svým nejbližším a všem ostatním fanouškům, kteří nás přijeli podpořit a předat nám tu svoji trošičku, která nás dotáhla až do finále.
1: Ondřej, jak se to míchá ve vás? Čtvrté stříbro tady, ale v tomhle případě absolutně nad plán.
3: Už to tak vypadá, že asi do toho finále přece jen nosím smůlu, ale to se nedá nic dělat. Jak jste už říkal, tohle stříbro je něco naprosto neočekávaného, nejenom pro mě a pro Jirku, ale myslím si, že i pro většinu fanoušků. Takže ho řadím o to výš a rozhodně nejsem z té finálové porážky nějak zklamaný, protože náš tým si myslím předvedl to absolutní maximum, na co má, a to, že to nestačilo na olympijské vítěze, je něco, s čím se asi rádi smíříme.
1: Ti vám v závěru druhé sady v té koncovce už utekly, co tam rozhodlo? Jejich převaha, jejich zkušenosti, nebo už nebylo odkud brát?
2: Já bych řekl, že i když bylo furt odkud brát, tak oni si nás, hlavně mě, načetli o něco líp než já je a ukázali mi, co je to ta správná trpělivost i v takovýhle atmosféře, a je vidět, že i ve svém, nemůžu říct pokročilém věku, ať jsem hrál s Ondrou, tak i ve svých 26 letech se mám furt hodně co učit, i od mladších.
1: Ondřej, už to tu mockrát zaznělo, že jste si sem odskočil z toho beach volejbalového důchodu, ale taky jste žertoval, že půjdete zítra do práce, abyste si šetřil volno na turnaje, tak jak to je?
3: Je to přesně tak, jak jsem říkal, samozřejmě zítra se vracím zpátky do zaměstnání, budu se potom po nějakém odpočinku zaslouženém připravovat na další turnaj ve Švýcarsku, který odehrajou po boku Matyáše Javoronoka.
1: Říkají Ondřej Perušič a Jiří Sedlák po zisku stříbrných medailí na turnaji Ostrava Beach Pro. Z Ostravy Krištof Kousal, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Ponořte se pod hladinu a odhalte děsivé tajemství. Bude to napínavé, a to i díky unikátnímu binaurálnímu zvukovému designu. Tentokrát navíc s využitím hydrofonu, tedy podvodního mikrofonu. V novém rozhlasovém seriálu Hlubina hraje taky mladý herec Tomáš Dalecký. Jak přiměje své vrstevníky, aby si Hlubinu poslechli? A jak se vlastně připravuje na roli v rozhlase?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál máme 2 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Při silných nedělních bouřkách se pravděpodobně vyskytlo v Česku malé tornádo. Předseda Senátu vystrčil cestou na Tchaj-wan, podle čínské ambasády v Praze zasáhl do vnitřních záležitostí Pekingu. Národní fotbalový tým porazil v přípravě na mistrovství světa Kosovo 2-1. A dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Při nedělních bouřkách se na jihu Čechu Netolic se pravděpodobně objevilo malé tornádo. Radiožurnálu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové už o jeho možném výskytu informovali i na svém Facebooku a hledají svědky a informace o možných škodách. Podle Adamovského jsou v Česku malá tornáda běžná a jev se dá rozpoznat podle specifických škod.
3: Vyznačuje se hlavně tím pohybem a tím, jakým způsobem produkuje ty škody. I na základě toho se pak odlišuje v tom terénu, protože ten charakter vlastně té rotace je tam znatelný na těch škodách. To je hlavní rozdíl mezi nějakými jinými bouřkovými jevy, které působí vlastně v jednom směru.
1: Jestli šlo skutečně o tornádo, budou meteorologové zkoumat v následujících dnech. Čína odsoudila cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS na Tchaj-wan. Na webových stránkách to uvedlo čínské velvyslanectví v Praze. Vystrčil podle něj nerespektoval postoj české vlády, zasáhl do vnitřních záležitostí Číny a narušil její svrchovanost. Peking považuje demokraticky spravovaný ostrov za legitimní součást svého území, to vláda v Tchaj-peji odmítá. Vystrčil do tchajwanského hlavního města odletěl v neděli dopoledne, doprovázejí ho taky čeští podnikatelé. Víc než 600 ukrajinských a zahraničních politiků, politologů a diplomatů jednalo v Oděse o bezpečnosti v Evropě a na Blízkém východě. Jedním z nejsledovanějších hostů bezpečnostního fóra byl třeba exilový iránský princ Reza Pahlaví. A konferenci v Oděse pořádali už po třetí.
4: Černomořské bezpečnostní fórum v Oděse to byly nejen desítky panelových diskusí, ale také bohatý doprovodný program koncertů, neformálních setkání a